0: přispěním Velké Británie.
1: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
0: Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Od dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Podle něj se tím uleví specialistům, kteří budou mít prostor věnovat se vážněji nemocným pacientům. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění. Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízler.
2: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
0: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů. V roce 2015 to přitom bylo 64 tisíce. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Francouzští fotbalisté porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále. To si zahrají i Norové, kteří zvítězili nad pobřežím Slonoviny 2-1. O 3 hodiny ráno našeho času se hraje další zápas, a to mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
3: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
0: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková.
4: Omezení na D2 za Brnem a v Praze, uzavírka v Těšnovském tunelu. Na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Za sjezdem z dálnice D1 silničáři přestavují dopravní značení. Dočasně se tam proto projíždí pouze jedním pruhem, hotové to mají mít do rána. V Praze je omezený provoz v Těšnovském tunelu, směrem do centra je zcela uzavřený. Jezdí se proto obousměrně v opačném směru a pouze jedním pruhem. Bouřky mohou působit komplikace na Chrudimsku, Orlicko-Ústecku a Znojemsku. Silně prší, na vozovkách je hodně vody, doporučujeme opatrnou jízdu a dobré osvětlení kvůli snížené dohlednosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť a nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jeho východě kolem 32 stupňů, na horách pak většinou kolem 17. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Libanon, jedno z ohnisek širšího blízkovýchodního konfliktu, se stal domovem novinářky z deníku N, Dominiky Píhové. Proč zrovna Blízký východ a proč zrovna Libanon? Má válka nějaká pravidla a existuje v novinařině objektivita? O tom budeme mluvit v dnešních hovorech Českého rozhlasu Plus. Ahoj Dominiko.
7: Ahoj, dobrý den.
6: U mikrofonu je Renata Kalenská.
5: Hovory.
6: Jak tě, Dominiko, Libanon změnil?
7: Tak já jsem do Libanonu jela s chutí pokračovat ve studiu arabštiny, zlepšovat se v tom pochopení regionu, který na každodenní bázi pokrývám, a vlastně trošku nečekaně, ale možná i trošku očekávatelně mě tam vlastně stihla válka. Ta válka, která je nějakým způsobem odnoží toho většího konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Takže samozřejmě to bylo velice intenzivní období, kdy jsem prostě zažívala válku zase úplně jiným způsobem. Já jsem byla zvyklá na to, jak se válka chová a jak zní a jak ve mně rezonuje třeba v Ukrajině, ale už jsem na to nebyla zvyklá někde jinde, někde, kde nejsou žádné kryty, kam se schovat, někde, kde ti nad hlavou bzučí neustále dron, někde, kde azylová nějaká útočiště pro vnitřně vysídlené, prostě ty kapacity nestačí, takže ti lidi spí na ulicích a tak.
6: Mě by zajímala ta první myšlenka, nebo ten první pocit, když teda vypukla válka někde, kde se s tím nepočítala. Co to bylo? Jedu domů? Nebo naopak, protože ty jsi vystudovala vlastně žurnalistiku válečnou ve Velké Británii, tuším, takže ty, to by se trošku, zní to až cynicky teď ode mě, to by se trochu splnil sen v tu chvíli.
7: Je to tak, je to tak, vlastně já jsem tam byla a věděla jsem, že dává smysl, abych tam zůstávala. Ani jednou mě nenapadlo, že bych odjela. Měla jsem pocit, že je to konflikt, který z nějaké jako principu vzdálenosti, z nějaké té proximity v České republice nebude příliš pokrývaný. Věděla jsem, že je to konflikt, na kterém hodně těch mých teoretických znalostí můžu uvést v nějakou praxi a sama si zkoušet, jaké jsou moje vlastní limity, kam až jsem ochotná zajít pro nějaký příběh, pro nějaké jako pokrytí té situace.
6: A když to teď třeba zpětně hodnotíš, jak ty jsi tedy byla teoreticky připravená a byla to dostatečná teoretická příprava na tu praxi?
7: Zpětně si myslím, že ano, leč samozřejmě tam byly některé momenty, kdy já jsem se hodně lekala nebo jsem měla nějaké jako obavy, hodně toho bylo nového, ale vlastně mám pocit, že nic mnou neochvělo natolik, abych musela zpochybňovat svoji přípravu nebo to, že jsem přesně tam, kde mám být. Já jsem opravdu měla celou tu dobu té intenzivní toho trvání války pocit, že přesně jsem tam, kde mám být, kde mám stát, kde mám ty lidské příběhy poslouchat, a dělám to pro publikum, které si ty informace z Libanonu zaslouží slyšet a vidět skrze člověka, který je na místě, takže o tom vlastně jsem skoro nikdy nepochybovala, podle mě.
6: Ale pokud vím, tak ty jsi k tomu všemu, k té své přípravě školní, ještě vytvořila vlastní pravidla, jak se budeš v té válce chovat. Můžeš o nich mluvit a bude to souviset, nebo aspoň bych ráda, kdyby to souviselo i s objektivitou novinářskou, což je slovo, které nemáš ráda.
7: Je to tak. Já jsem samozřejmě tím, že jsem strávila prostě 2 roky během studií, přípravou a rozebíráním různých jako válečných konfliktů a toho, jak se pokrývaly v západních médiích, tak jsem měla hodně příležitostí přemýšlet nad tím, jak bych se sama chovala. Potom znova, že jsem jezdila do Ukrajiny už během války, tak to znovu jako pomáhalo posouvat mi nějaké jako limity, určit si. Třeba například pro mě je strašně důležité jako vědět, že v tom konfliktu je rozdíl tam být na 2 týdny jako novinář a je rozdíl v té zemi žít v ten moment.
6: A můžeš říct, jaký rozdíl to je?
7: To bylo pro mě v Libanonu jako hodně důležité, že samozřejmě my z principu té naší práce se často koukáme na lidi jako na příběhy, tak nějak automaticky. Automaticky přemýšlíme nad tím, jak ty jejich zkušenosti, někdy často hrozně bolavé a hrozně jako pichlavé, přenášet k těm našim čtenářům, posluchačům nebo divákům. A já jsem se rozhodla velice brzy, že lidi nechci se k lidem chovat jenom tak, že jsou pro mě jako možným objektem zájmu mých reportáží nebo toho, co dělám. Takže se snažím to třeba docela oddělovat. Odděluju to, kdy jdu za lidmi jako novinářka, jsem v tom velmi transparentní, napřímo s těmi lidmi mluvím, ale když potom třeba někomu pomáhám, dejme tomu na ulici, že za mnou přijde rodina a řekne, my máme teď nějakou těžkost, nemáte $5, abychom koupili plenky, tak já vlastně jako lidsky nemám vůbec žádné zábrany to udělat, ale zároveň to nebude potom příběh, který do těch svých reportáží vložím. A myslím si, že i ta hrana toho, jak moc se angažovat třeba v tom konfliktu, je prostě tenká a musím si to hlídat, já s tím hodně pracuju, hodně to reflektuju, protože každý novinář, který tvrdí, že to na něj nedopadá, když nad ním jako lítají rakety jedné země a přímo ohrožují každýho život podle mě trošku neříká pravdu, protože ono to na nás doléhá, je to úplně jako jasné, že to na nás doléhá, ale podle mě to, ta naše role veřejná není v tom, že si hrajeme na kovboje, kteří se ničeho nebojí, ale je to v tom, že si tu zranitelnost a tu naší to riziko toho, že budeme mít potom nějaký bias, že budeme mít nějaké jako zkreslení, že si ho uvědomujeme, že si ho pojmenováváme a že vědomě s ním pracujeme. A to já jsem musela dělat celou dobu.
8: My jsme teda kolegyně v deníku N a před pár dny jsme spolu seděli na naší redakční terase, mluvili jsme o tom, mě až překvapilo, jak přísná ta pravidla si sama pro sebe určila, protože ty chodíš jako dobrovolnice do jídelny pracovat a já jsem přemýšlela o tom, co já bych v tu chvíli udělala. Já bych udělala z týdelní reportáž a přišlo by mi to strašně zajímavé, samozřejmě s tím, že všichni respondenti by věděli, o co jde v tu chvíli. A ty jsi, to už je za tvou hranicí, proč?
7: Je to tak, já jsem tam díky mým přátelům šla několikrát pomáhat do takové jako komunitní kuchyně, která připravovala jídlo pro vnitřně vysídlené obyvatele a pro mě to bylo vlastně v té horké fázi toho konfliktu místo, které i pro mě bylo jako hrozně důležité. Já jsem viděla najednou přímý dopad nějaké moje práce, že ono to možná některým posluchačům bude znít až zvláštně, ale ono někdy krájet zelí a dávat ho do misek a vědět, že se večer už dostane k nějaké rodině, která potřebuje se najíst, je v něčem mnohem přímější dopad pomoci nebo nějaké jako práce.
8: Připadáš si platná k něčemu.
7: Než ta novinářská práce, protože my tam nikdy ten dopad nemáme. Takže pro mě to bylo místo nějakého bezpečí, nějaké jako sounáležitosti, znova říkám, já jsem v Libanonu nikdy neměla pocit, že jsem tam jako na návštěvě, na reportážní cestě. Já tam žiju, já tam
8: a
7: chci
8: tam žít.
7: A je to jako už, je to taky jako posun v tom, jestli si někde na týden nebo na několik měsíců. A zkrátka jsem si řekla, že chci já tam mít ten bezpečný prostor a že zároveň já chci, aby lidé okolo mě měli bezpečný prostor.
8: Takže ty si myslíš, že by se necítili bezpečně, kdyby si jim řekla, můžu tady s váma udělat povídání o tom, jak probíhá práce a komunikace v dobrovolnickém centru?
7: Protože těch novinářů tam chodilo strašně moc, protože to bylo to nízko visící ovoce, každý západní novinář naběhl do té kuchyně a začal mluvit s těmi imigranty, jako jsem prostě já, a začal se jich ptát, a co tady děláte, jak se máte, protože za prvé věděl, že potřebuje arabštinu pro to, a za druhé věděl, že tam je to jako vděčný vlastně jako terč.
8: No já bych si to ovoce utrhla, to teda přiznávám, ale zároveň bych si to fakt ráda poslechla nebo přečetla jako od tebe.
7: Já věřím, že jednou třeba na to ještě nějaká, že ty příležitosti můžou být, ale já jsem se prostě v ten moment rozhodla takhle a je to proto, že já si ty bariéry ráda nastavuju nějak jasně a přesně a zároveň vůbec...
8: Ono by se to taky časem mohlo posouvat, to máš pravdu.
7: Ano. A zároveň já vůbec jako neslyším na to, že protože člověk jde pomáhat třeba někam do kuchyně, že vlastně jako je aktivistický a jestli ještě může být objektivní, já na to nevěřím, jakože já si myslím, že novinář neumí žít ve váku a samozřejmě musí být nějaké hranice toho, jak moc si zainvestovaná do toho, co se na tom místě děje, ale zároveň nevěřím na to, že tím, že ve svém volném čase se snažím přiložit ruku k dílu a být co k čemu, když tam prostě ty čtvrti bombardují a 1 200 000 lidí je bez domova, že bych tím nějak jako narušovala vlastně ten svůj vlastní kompas, který mám v tom, jak profesionálně nebo jak poctivě tu reportérskou práci v konfliktech dělat, protože ona je specifická tou zranitelností těch lidí, okolo kterých se pohybuješ a všichni jsou tím dotčený. I ti lidi, co krájí tu cibuli s tebou, jsou tím jako dotčený. Jo. Takže já vlastně
8: chráním. I ty jsi tím dotčená. A když mluvíš o vnitřně vysídlených...
7: Je jich pořád strašně
8: pořád
7: moc.
8: To přibývá.
7: Myslím si, že my jsme byli na čísle 1 200 000 a většina z těch lidí se na ten jich vrátit nemohla.
8: Co to s tebou dělá? Teď se vracím k té zranitelnosti, protože ty víš, že to je vlastně... Je to super, krájíš to zelí, ale zároveň ví, že to je prostě vlastně nekonečný boj.
7: Já myslím, že například u Libanonu mě to vlastně ještě nedochází úplně. Jo, jakože mám pocit, že lidé, kteří tam žijí už jako několik let, tak tam opravdu ta bezvýchodnost té situace se nějakým způsobem projevuje a mám okolo sebe spoustu lidí, se kterými o tom můžu mluvit, že vlastně ty konflikty se vrací. Ta politická situace se neposouvá, ta ekonomická situace zůstává tristní. Je to pořád jako, myslím si, že pro mě nová zkušenost, se kterou se učím pracovat, ale ano, uvědomění, že ty jako spíš spíš v teple a pod střechou, zatímco venku je naprostý slejvák a víš, že ty lidi tam v těch stanech nebo pod širým nebem spí na madracích s těma malýma dětma a ty jako nemáš sílu na to, nemáš ani prostředky a vlastně máš i tuhle tu jako to rozhodnutí, že ani ty to nemáš být, kdo jim jako spěchá, teďka běží na pomoc, protože prostě všem stejně nepomůžeš.
8: A vše tam leží s tou igelitkou, který no. mají jenom ty základní věci ano. vlastně.
7: Takže jako je to složitý, já jsem se často cítila mizerně, že vlastně teda jako píšu ty články a to je jako super, ale teda tak jako co, že vlastně s tím si myslím, že bojuje každý novinář, který se jako věnuje nějakému tématu, že prostě si přijdeme často jako bezradní a zároveň ti to dává nějaký jako... pomáhá ti to zjistit si ta svoje privilegia, připomenout si je a nějak s nima zase jako pracovat, jo, protože já jsem tam furt západní novinářka, která tam jako hledí na konflikt, píše o konfliktu, ale taky tam přicházím ze strašně privilegované pozice.
8: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus s novinářkou Deníku N Dominikou Píhovou.
5: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Privilegie. Když přijedeš sem zpátky a vidíš, jak se česká média zabývají Libanonem a celým tím konfliktem regionálním, máš pocit, že jsi přijela ze země, o které vlastně tam nečteš v tu chvíli? Je to posunutý hodně, ta realita?
7: Myslím si, že je zjednodušená a že to dává smysl. Zároveň i já musím říct, že hodně médií se zajímá o to, co se v Libanonu děje, že i mě hodně médií zve, abych o tom mluvila a já jsem vlastně ráda, že se to do toho prostoru dostává. Pořád se samozřejmě bavíme o relativně malé zemi, která se nachází v regionu, který obecně je tak jako v českých médiích pokrývaný stylem, když je tam nějaký velký konflikt nebo nějaký velký průšvih, tak se na to podíváme, ale několikrát se mi stalo, že mi třeba někdo po nějakém výstupu v médiích napsal, to je super, že mluvíš o tom Libanonu, protože ono to trošku v Česku zní, že je to jenom země plná teroristů. A tak já jsem ráda, že můžu přispívat jako té realitě a popisovat to, co jsem viděla na místě, co jsem slyšela, jak se mi tam žilo, ale zároveň samozřejmě stejně jako další země toho regionu, asi nejenom toho regionu, který já pokrývám, trpí to tím, že ten popis je zkratkovitý, často je přebíraný z nějakých jako větších agentur, chybí tam ta žitá zkušenost, to svědectví z místa a je to vlastně velký problém nejenom pro Blízký východ, ale i pro jiné části světa.
8: Když jsi zmínila ty reakce, tak máš ale asi i negativní reakce. Myslím, že jsem četla něco na Instagramu. Co lidem vadí? Zdáš se jim právě neobjektivní, nebo že sloužíš teroristům, nebo naopak, co ti píšou? A jak se s tím srovnáváš?
7: Já si myslím, že pro mě to začalo v době, kdy jsem začala psát o válce v pásmu Gazy. Celkově jsem se začala věnovat tomu regionu víc a víc dohloubky, víc kriticky. Myslím si, že tady je část společnosti, která mi velmi vyčítá nějaký kritický pohled na izraelskou politiku v regionu, takže to slýchávám, ať už píšu vlastně o čemkoliv, ať už píšu o Sýrii, o Libanonu nebo o pásmu Gazy, ale mám pocit, že to nikdy není o mojí profesionalitě, nikdy to není o kvalitě mojí práce, je to spíš takový jako rozhořčení, že se vůbec těm tématům věnuju. Což já chápu, že lidi mají právo na to mi vyčítat, že nasvěcuju něco, co se jim nelíbí, ale já jsem jako přesvědčená o tom, že to děláme přesně tak, jak to máme dělat a možná právě i to rozhořčení je prostě součástí toho procesu, že přinášíme do té české společnosti nebo do toho povědomí zkrátka témata, která nejsou každému pochutí, možná někomu i boří nějaké představy o tom regionu, o tom, jak je to tam složité, protože ten příběh rozhodně není jednoduchý a opravdu já se snažím nahlížet na všechny strany i proto vždycky všechny chlácholím tím, nebojte se, já teď plánuju velkou cestu do Izraele, budou tam volby, já tam budu na tom místě, já opravdu se budu snažit bavit se všemi těmi stranami, protože pro mě samotnou je to důležitý pochopit, jak to vypadá tam, jak to vypadá tady a rozhodně nikdy bych netvrdila, že už to všechno znám, protože jsem tam byla pár měsíců.
8: Dominiko, jak to máš teda s tou objektivitou?
7: Já mám pocit, čím dál víc, že objektivita je strašně zneužívaný pojem v té české novinařině. A jsem z toho někdy trochu nešťastná, protože se jí hrozně jako mává, ale já mám pocit, že nějakým hrozným způsobem to slovo skoro začalo jako mrzačit českou novinařinu, že ničí tu kvalitu, protože ten pojem je pro mě jako abstraktní pojem, který visí někde nad námi a my vždycky k té objektivitě, k té bajné objektivitě můžeme nějakým způsobem mířit. Ale pokud to je jenom o jako deklaraci toho jsem objektivní, nebo nejsem objektivní a já jsem ještě moc neslyšela lidí, kteří by nahlas přiznávali, že nejsou objektivní, tak tam z toho mizí ten proces, ten vnitřní proces, který jsem vlastně popisovala na začátku. Jak moc my jako novináři, zvlášť v nějakých vypjatých situacích, musíme umět pracovat s nějakou svojí zásobou, s nějakým tím svým balíčkem, s těmi svými emocemi.
8: Asi se, promiň, shodujeme v tom, že 100% objektivita neexistuje, i když se budeme bavit o zpravodajství, kdyby měla být nejvyšší možná, ale tam opravdu vlastně objektivitu narušuje už to, koho si vybereš jako respondenta pro nějakou reakci, protože stejně ten novinář tuší, jaká ta reakce bude a tím už určuje vyznění toho textu.
7: Je to tak. Je to o tom, že jsem nějakým způsobem vzdělaná žena, nějakým způsobem vychovaná v nějakém prostředí na západě Čech, je mi tolik, kolik mi je, mám zároveň jako západní vzdělání novinářské, které se nějakým způsobem může lišit od té jako novinářské tradice v Česku.
8: A
7: třeba.
8: Teď v tom hledej objektivitu.
7: A teď jako žiju na Blízkém východě a jo, jakože je tam hodně věcí. A já jsem vždycky říkala, že pro mě je mnohem důležitější tomu čtenáři přiznávat právě odkud jdu a kam jdu. Já můžu mířit k té objektivitě, která je nad námi a je to nějaký jako cíl, u kterého ale víme, že ho nikdy právě nejde jako dosáhnout. Ale já chci, aby ten čtenář věděl, kdo jsem, co mám za sebou, aby nějakým způsobem mohl tu moji práci sledovat dlouhodobě, aby věděl, že dobře ona ty témata dělá, prostě celé ty roky dělá na tom, má už za sebou něco. Učí se arabsky, nepoužívá třeba úplně tlumočníka, je tam na tom místě, aby se mohl opřít o ty moje věmy, které já mu jako předávám.
8: A tou důležitou informací pro ty čtenáře a diváky, posluchače musí být tedy i to, kam míříš, jak jsi zmínila. Proč chceš zůstat v Libanonu?
7: Ono to je překvapivé, ale ta země se stala opravdu jako pro mě nějakým bezpečným domovem do nějaké míry, protože samozřejmě mimo tu práci tam člověk taky žije nějaký život a mně se tam žije hezky, navzdory tomu všemu. Já chci pokračovat ve studiu arabštiny, já chci být obklopená tím mořem a těma horama, já chci poznávat dál Blízký východ, chci být někde, odkud můžu jednoduše odletět nebo přejet, abych mohla i do těch dalších zemí, protože ten můj cíl opravdu je objet ten region úplně celý a prostě vidět co nejvíc toho, co budu moct. Takže jsem vlastně hledala základnu, ze které to půjde. A když jsem si zkusila ten život v Bejrutu, tak jsem pochopila, že pro mě jako západěčku, jako ženu, jako novinářku je to vlastně místo, kde mám pocit, že nějak svobodně můžu žít, můžu pracovat a můžu odsud vyjíždět. Takže proto jsem si vybrala vlastně Libanon, protože já v tom regionu chci strašně zůstat. Protože si myslím, že buď to můžu dělat na půl od stolu z Prahy, anebo to můžu dělat naplno tam. A já jsem si vybrala tu druhou možnost. A na to člověk potřebuje prostě podmínky a taky potřebuje občas někde vydechnout.
8: A taky já potřebuje odvahu, bych chtěla říct. Mýváš strach?
7: Možná odvahu. Někdy. Málo kdy. Já mám opravdu ten prach už trošku asi hozený jinam. A
8: jsi vycvičila na té Ukrajině trochu asi.
7: Asi jo. A možná jsem ho vždycky trochu někde měla. Jako já se bojím myší, ale zároveň se nebojím být tu frontové linie. Je to zvláštní, ale prostě jsou různý takový zvláštnosti na mě.
8: Ale i tam můžou být myši.
7: I tam můžou být myši, ano. V Libanonu jsem měla jednu scénu s myší na hotelu, kdy jsem nevěděla, jak se arabsky řekne myš, takže jsem pantomimou ukazovala panu recepčnímu, že je tam myš a snažila jsem se mu vysvětlit, že se jí fakt bojím. V úplně prázdném hotelu, protože nikdo jiný tam nejel, protože prostě už to nebylo úplně bezpečný tou dobou. Pochopil. Domluvili jsme se.
8: Nevím. Co udělal?
7: No, dal mě do jiného pokoje. Ale víš co, jo, bojím se, měla jsem tam jako několik momentů, ty pro mě nejvíc jako lekající byly momenty, kdy tam byly sonické třesky, kdy vlastně to vojenské letadlo letí opravdu nízko a udělá to taky dvě obrovitánský rány, kdy ty máš pocit, že musela bomba jako dopadnout do baráku hned vedle tebe. A mě to opravdu spustilo jako fyzickou reakci, kdy já jsem vůbec nevěděla, jako co se děje. A hrozně jsem se bála o ty moje kamarády, o ty moje blízký, hned jsem začala obvolávat. A pamatuju si, jak jsem potom šla do takové sámošky naproti mýmu baráku a tam byl syrský prodejce, se kterým jsem se tam vídala pravidelně. A on mi říká, neboj malička, to jsou jenom letadla, protože on byl Syřan, který utekl do Libanonu pár let zpátky během občanské války a on to moc dobře znal, co ty zvuky jsou, takže takhle mi někdo vysvětlil, co jsou sonické třesky a těch jsem se bála teda strašně. To prostě tu fyzickou reakci neovlivníš.
8: A to je ale zrovna to, na co se člověk zvykne, protože ví, že to je spíš takové strašení, ale co když prostě tam létají stovky dronů? Co když tě to zbudí ve 3 ráno, což myslím, že se ti i stalo?
7: No, ty drony tam byly všude přítomné, to bylo prostě záměrně, jako fakt intenzivní zvuk pořád nad hlavou, takový jako dohled máš neustále, jo. Ale potom tam
8: to
7: samozřejmě...
8: To je psychický teror takový.
7: No, je to, a jako je to fakt i akustický teror. To, já si pamatuju, když jsem byla ještě v Ukrajině, tak tam skupina popisovala akustický teror ze strany Ruska a to bylo přesně bombardování, všechny ty zvuky, všechno to, co ti to dělá vlastně v tom tvém jako vnímání. A já jsem, když jsem byla v Libanu, tak jsem opravdu měla že, pocit, že je to jako akustický teror, jo. Ty třesky, ten dron neustále a pak samozřejmě to bombardování, protože ono se to po tom městě jako rozléhá, takže já si pamatuju, když ta válka 2. března začala, já jsem se prostě probudila v tom svém pokoji a najednou jsem slyšela obrovitánský exploze a šla jsem jako do obýváku, kde byl můj kamarád, taky novinář, u kterého jsem bydlela a říká, no, tak začala válka, tak pojďme se koukat, jako, co se teda děje, zapli jsme televizi a prostě do 5 do rána jsme tam koukali na to, jak se bombarduje jich Bejrutu a najednou jsem pochopila, aha, tak takhle zní válka tady.
8: A co bys udělala v ten samý moment dneska? Šla bys se zapnout televize nebo by si šla do ulic?
7: Ono byly 3 ráno nebo 2 ráno, takže do ulic moc nedávalo smysl. Takže já jsem zapla tu televizi, začala jsem psát a myslím si, že bych dneska to udělala dost podobně. Leč dneska už bych věděla, kam v Bejrutu vjet, abych z kopce viděla to bombardování a možná to nějakým způsobem jako zaznamenala i vizuálně. Že bych možná šla něco natočit, možná bych šla něco vyfotit, že už bych jako znala ta místa, ale ono v ten moment toho moc jako prostě neuděláš. Jenom vlastně řešíš, jestli budou bombardovat i čtvrtě, který zatím nebombardovali. Já jsem žila v křesťanské čtvrti, která nebyla nikdy bombardovaná. Ale samozřejmě to si taky jako, když jsi tam měsíc, tak taky si jako nebudeš odhadovat, jestli náhodou se to nezmění, neodchýlí od té historické zkušenosti. Takže to bylo jako v něčem nové i v tom, že ty nejenom, že se učíš jako žít v té nové zemi, ale ještě se učíš žít v té nové realitě a v té nové válce, která se prostě chová jinak. A chová se jinak i k tobě, jako k novináři. Protože jestli jsem se něco v Libanonu naučila, tak ještě víc mi to potvrdilo, že prostě novináři s vestama pres nejsou v těchto konfliktech v bezpečí. A opakují to tam naprosto všichni, že někdy možná se cítí i bezpečně, když se tu vestu, která je má hlídat, prostě sundají.
8: To je ale v podstatě nová věc, protože i vlastně v zemích typu Sýrie, Afghánistán, to bylo jakési, byla jakási ochrana a dneska je to spíš mínus pro toho novináře.
7: Vidíme čím dál víc příkladů, kdy to tak bohužel je. Ty počty obětí mezi novináři narůstají, zvlášť v tom regionu, tedy, ze kterého reportuji já. A je to opravdu k zamyšlení, kam až půjdem.
8: Dominiko, já ti držím palce. Hovory Českého rozhlasu Plus končí. Dnešním hostem byla Dominika Píhová, novinářka z deníku N. Děkuju za tvůj čas.
7: Děkuju.
8: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
9: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potřebení. potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
5: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 1943 lidí. Uvedl to předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez, podle kterého je v zemi taky přes 10 000 zraněných. Podle záchranných složek bilance není konečná. V zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Pomáhají přitom i čeští záchranáři. Zemětřesení včera zasáhlo i severozápad Mexika. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách nebo obětech. Za vraždu léčitele Richarda Schiffera poslal vrchní soud dvě ženy do vězení na 9 a 12 let. Oproti předchozímu rozsudku jim tresty snížil. Zubařka a učitelka v penzi měli vůdce kutohorské sekty zavraždit v roce 2022. U soudu se hájili tím, že jednali na jeho příkaz. Proti rozsudku se obě chtějí dovolat k nejvyššímu soudu. A karlovarská nemocnice otevřela zmodernizované dětské oddělení. Je vyzdobené filmovou tématikou. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal. Ta na projekt přispěla částkou 890 tisíc korun. Dalších 123 tisíc zaplatila nemocnice. Francouzští fotbalisté postoupili po vítězství 3-0 nad Švédskem do osmifinále mistrovství světa. To si zahraje po druhé v historii i Norsko, které zdolalo pobřeží slonoviny 2-1. Ve 3 hodiny našeho času nastoupí domácí Mexičané proti Ekvádorcům. Přímý přenos uslyšíte na radiožurnálu Sport. A u fotbalistů Nizozemska skončil po vyřazení ze světového šampionátu trenér Ronald Koeman. 63-letý kouč po prohře a vypadnutí na penalty v úvodním kole s Marokem na post rezignoval.
4: Neprojezdná dálnice z Drážďan do Česka a omezení u Kolína. Dálnice z Drážďan do Prahy je na německé straně za Pirnou neprůjezdná po požáru vozidla, hlásí náš zpravodaj přímo z místa.
10: V Německu hoří dodávka, je to tam zavřený a vypadá to, že to bude na dlouhou. Se tam dělá pěkná kolona, takže z Německa do Čech se asi teď nikdo nedostane.
4: Můžete to ale objet, poslední možnost sjet je na exitu 6 na Pirnu a na silnici 172. A na řadě míst jsou teď bouřky v jižních, středních i severních Čechách a také na Vysočině. Bouřka je i na Pardubicku, padá hodně vody, fouká silný vítr a to působí lokální problémy. A v Pardubicích je neprůjezdná silnice do Mětic, spadly tam dráty elektrického vedení. A u Kolína zpomalte na silnici 38 do Poděbrad, mezi křížením se silnicí na Český Brod a Novou Vsí 1. Silničáři opravují vodorovné značení a průjezdné je to tam jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: O nejnovějších průzkumech volebních preferencí, o připravenosti Francie na extrémní vedra, o snaze změnit podobu zákona o střetu zájmů. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
5: Názory a argumenty.
11: Sněmovní volby by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě s výrazným odstupem skončilo hnutí Starostů a nezávislých, třetí je ODS. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Median. Vládní motoristé skončili pod 5% hranicí, nutnou pro vstup do sněmovny. Nejnovější průzkum společnosti Kantar dospěl k podobným výsledkům. Pouze pro motoristy jsou jeho čísla přívětivější, protože se drží těsně nad 5% hranicí. Jakým a také SPD prospívá účast v Babišově vládě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
12: Dobrý den.
11: Jak tedy pohledem do výsledků průzkumu veřejného mínění svědčí vládní angažmá motoristům a SPD?
12: Je nutno říci, že ty průzkumy ukazují, že stále je určitý setrvalý poměr mezi voliči koalice a voliči opozice. Ty průzkumy ukazují, že pohyby převážně probíhají mezi nimi. Z tohoto pohledu nejlépe na tom ve všech sledovaných ohledech zůstává hnutí ANO, kterému důvěřuje stále zdaleka nejvíce lidí a také zdaleka nejvíce lidí počítá s tím, že mu důvěřovat bude. Ale ty menší koaliční strany už na tom tak optimisticky nejsou. Liší se samozřejmě oba průzkumy v tom, jestli se motoristé do sněmovny dostanou nebo ne. Tady ale přece jenom musíme vzít úvahu, že za prvé statistická chyba v tomto případě je relativně vysoká, dalo by se říci, že téměř až se blíží tomu předpokládanému zisku podle průzkumu, protože je někde kolem 2 až 3% v případě medianu. Pokud tedy máme u motoristů v průzkumu medianu pouze 3,5%, tak není možné říci, že by se motoristé určitě do sněmovny nedostali. Na druhou stranu přece jen ty průzkumy ukazují, že motoristé za prvé nemají vůbec silné jádro voličů a za druhé, že jim samozřejmě nějací lidé přece jenom už zmizeli. Oni mizeli celkem všem a v současné době, a to je také důležité, by podle medianu přišlo k volbám o 11% lidí méně. To znamená, je tady dalších 11% lidí, kteří jsou zklamáni politikou a to už je přece jenom zase otázka, proč. Sice nyní jsme na začátku volebního období, volby jsou daleko a lidé volby tak zdaleka neprožívají, ale přece jenom 11% je poměrně značný rozdíl. Proč se výsledky v průzkumu Kantaru a v průzkumu medianu někdy liší relativně výrazně je dáno i metodikou, protože Kantar počítá s lidmi, kteří nepovažují za pravděpodobné, že by aktuálně preferované uskupení vyměnili za jiné. Což medián takové lidi nevylučuje a to samozřejmě dává potom úplně, nebo ne úplně, ale přece jen jiné výsledky. Otázkou také zůstává, proč vlastně v současné době je ten pohyb mezi koalicí a opozicí tak neměný. Je to otázka právě i z toho důvodu, že hnutí ANO, nutno říci, ne všechny své volební sliby úplně plní a zdá se, že to jejich voličům tolik nevadí. To se týká třeba důchodů, které opravdu byly jednou z klíčových otázek a nyní spíše se odsouvají dále a dále.
11: Tolik Petr Švarc.
12: Díky, naslyšenou.
11: U průzkumu veřejného mínění zůstaneme i v následujících minutách. Žebříčku volebních preferencí dlouhodobě dominuje hnutí ANO. V dohledné době se na tom nic nezmění, alespoň to naznačují výsledky jeho pronásledovatelů. Ti se zatím nepřibližují ani ke 20% hranici. Momentálně jsme tak svědky boje o druhé místo mezi občanskými demokraty a starosty. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
13: Jen málo co je v současnosti nudnější než pročítání volebních modelů a žebříčků stranických preferencí. 9 měsíců od sněmovních voleb jsou téměř nehybné. Hnutí ANO se drží nad 30%, motoristé oscilují okolo osudové 5% hranice a hnutí SPD je jen kousek nad nimi. Logické by však bylo očekávat růst opozičních subjektů. Vždyť vláda dělá botu za botou, skandál za skandálem. Leč podle čerstvého šetření agentury STEM nikdo z opozice nedokáže pokořit ani metu 15%. Že by spory, které dnes politici vedou, voliče nezajímaly, pak by se dalo pochopit, že čekají na něco hmatatelnějšího. Přesto některé bitvy zásadní jsou, například o nezávislou státní správu, o podíl expertů na exekutivním rozhodování, o neziskové organizace nebo o veřejnoprávní sdělovací prostředky. Nevládní partaje je však nedokážou veřejnosti převyprávět tak, aby se váhy její přízně naklonily na jejich stranu. S těsným náskokem před ODS vedou opoziční peloton Starostové a nezávislí, formace se slabým voličským jádrem, avšak nemalým širším potenciálem. I když slovo vedou není přesné, o dominanci nemůže být řeč, když se mají k čemukoliv vyjádřit, zaujmou vždy stanovisko srozumitelné a věcné. Jejich retorika ale neopouští věté koleje, takže leckdy ani nezaujme. Snadno pak zapadne i to, že se nemusí spoléhat jen na předsedu Víta Rakušana,

0: orgánech nebo zákaz alkoholu v dolní parlamentní komoře. Obojí mohli starostové předložit už v minulém volebním období. Alkoholu přece nepropadli poslanci až letos a princip poměrného zastoupení Fialova koalice zase odmítala, poněvadž nechtěla přidělovat funkce radikálům. Bude to chtít víc autentičnosti a věrohodnosti, aby opozice nabrala na váze. V jedné rovině tak ale hnutí STAN činí už dnes. Sestavilo si vlastní stínovou vládu ne proto, aby mudrovala v malostranských palácích, ale vysílá ji do regionů, aby se seznamovala s běžnými starostmi komunálních politiků a občanů. Tím starostové také připomínají, odkud sami vzešli, a jelikož jde o vládu stínovou, tedy nepříliš známou, víc času než autogramy při výjezdech zbývá na práci a navazování kontaktů. Však taky nikdo jiný není před komunálními volbami tolik závislý na synergii celostátní a lokální politiky jako starostové, kteří z ní původně vyrostli. A rovnou dodejme, že s řadou oblastí pohnuli míň, než se čekalo, především s odstraňováním rozdílů v životní úrovni mezi regiony, ale i s bytovou či sociální politikou. Samosprávy slouží vládám bez ohledu na stranické složení, co by odkladiště problémů. Tím ale vzniká pnutí, které může mít drsné konce. Hnutí STAN by to mělo chápat jako první. Potom by se mohlo stát přirozeným oponentem vlády, aniž by se muselo nutně držet antibabišovské berličky. Proto také o jeho reálných vyhlídkách víc než celostátní volební modely vypoví podzimní klání o jednotlivé radnice a senátní obvody.
1: To byl Lukáš Jelínek. Způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Hlava státu zároveň oznámila, že nevyhoví žádosti premiéra, nepřehodnotí svůj postoj a do Turecka odletí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Jen kdo si dost naivní, si minulou středu po vydání předběžného opatření ústavním soudem, aby vláda nebránila prezidentovi reprezentovat zemi na summitu NATO, mohl myslet, že je tím vleklý spor vyřešen. Ostatně hned v zápětí to naznačilo prohlášení Petra Pavla, že tím pádem přirozeně co by nejvyšší ústavní činitel delegaci povede, což muselo narazit a tak se také stalo. Toto pondělí premiér sice oznámil, že byla hlava státu na summit akreditována a poletí i se svým týmem zvláštním letadlem, ale šéfovat výpravě bude on. A jaký bude mít Pavel v Ankaře program, je předmětem jednání mezi prezidentskou kanceláří a ministerstvem zahraničí. Andrej Babiš se tváří, že se ho to netýká. Jenže organizátoři budou prostě vnímat přítomnost hlavy českého státu a příslušně se k ní chovat, takže mohou nastat různé nepředvídatelné a nepříjemné situace. Na briefingu po schůzi kabinetu nezrovna šťastně vyhlížející premiér vyjádřil něco mezi radou a přáním, jestli by prezident ještě nezvážil variantu do Ankary velkoryse necestovat. Ukončení sporu by prý přispělo k uklidnění společnosti. A zároveň Pavlovi v podstatě slíbil účast na summitu Aliance za rok v Tiraně. Zatímco letos půjde o peníze na obranu a pro Ukrajinu, a na to prý se Pavel dívá jinak, ačkoliv prezident několikrát zopakoval, že se hodlá na summitu držet vládní linie. Těžko si také představit, jak na vrcholném mezinárodním fóru vystupuje proti ní. Ani Babiš si nic takového jistě nemyslí. Ale na subordinaci, aby se tak řeklo, bývalý voják Pavel nadále trvá. On je formálním číslem 1 na domácím hřišti a tak má být v čele delegace. A vzdát se cesty na summit rozhodně nemíní. Ostatně by to bylo dost divné vůči většině pléna ústavních soudců, která v časové tísni vyhověla bryskně jeho žádosti o vydání předběžného opatření právě kvůli Ankaře. Zároveň však premiérovi nabízí cosi jako dělbu oné výzvy k velkorysosti, ať si vybere, na které části summitu chce reprezentovat a on se tomu přizpůsobí. Nejlépe by to pak bylo probrat osobně. Jenže Babiš se zatím drží pozice uraženého kvůli kompetenční žalobě, jako by šlo o cosi osobního proti němu a nikoli jen o výklad jednoho nezcela jasného ústavního článku. Takže rokování s Pavlem považuje za bezpředmětné. Ačkoliv jestli by něco přispělo k onomu uklidnění společnosti, pak právě věcná debata prezidenta s premiérem, který je ale podle všeho stále pod silným

0: tlakem ministra zahraničí Macinky. Jeho stranu motoristé sobě Babiš potřebuje zachovat v koalici. A premiér ví stejně dobře jako takřka každé dítě v republice, že konflikt Strakovy akademie s Radem je osobní, ovšem Pavla s Macinkou. Kvůli nejmenování čestného předsedy motoristů Filipa Turka ministrem. A že Macinka napsal v lednu prezidentovu poradci Petru Kolářovi v SMS, mimo jiné, jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma, bez skrupulí. Turek členem vlády není, ale rozpoutaná válka neutichá, spíš jen vzrůstá. Nicméně do summitu ještě nějaký čas zbývá, třeba budeme nakonec příjemně překvapeni, i když sázet na to se nedoporučuje.
1: Hovořil Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: K návrhu skupiny koaličních poslanců, kteří chtějí zmírnit pravidla zákona o střetu zájmu, vláda zaujala neutrální stanovisko. Zároveň k němu vyslovila asi 10 doporučení na úpravy. Řekl to po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Více už komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
3: Zvláštní vývoj má poslanecký návrh na změnu zákona o střetu zájmu. Podali ho motorista Filip Turek, Radek Vondráček a David Pražák z ANO a Marie Pošarová z SPD, všichni členové vládní koalice. Změna poutá pozornost tím, že kdyby byla přijata, premiér Andrej Babiš by nepotřeboval žádný svěřenský fond pro Agrofert. Už by mu nehrozil střet zájmů. Zákon o střetu zájmů by byl oklestěn. Veřejné zakázky a dotace by nemohly dostávat firmy členů vlády pouze z těch rezortů, které ministři a ministryně sami řídí. Premiér přímo neřídí ani zemědělství, ani zdravotnictví. Jeho firmy nyní z části zaparkované ve svěřenském fondu RSVP Trust by mohly dostávat veřejné peníze naplno. Proč to tak poslanci navrhli? Nástroje na ovládání ministerstva prý mají jen ti ministři, kteří je řídí. Premiér tedy ne. A ano, zdá se to směšné. Další změna. Poslanecký návrh mění lhůtu pro zahájení řízení o vrácení dotace z 10 let na 4 roky. To by Agrofertu mohlo vynést miliardy korun. Změnu navrhují poslanci ze tří vládních stran. Deník N ale přinesl informaci, že ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, která je členkou Babišova hnutí, poslaneckou novelu nepodpořila. V rezortním stanovisku uvedla, že ji v navrženém znění nedoporučuje, i když vítá snahu zabývat se tímto tématem. O vzpouru se ovšem nejedná. Celkové stanovisko jejího rezortu je opatrně neutrální. Mrázová uvedla různé výhrady, jedna z nich nesouhlasí s tím, aby se střet zájmů týkal jen dotací bez právního nároku, takzvaných nenárokových či investičních dotací. Další výhrada se týká námitek proti střetu zájmů. Ty by podle poslaneckého návrhu mohly podávat jen osoby přímo zkrácené na svých právech. Tím by ale byl podle ministerstva omezen širší veřejný zájem. Cituji, předpisy upravující střet zájmů chrání obecné principy a hodnoty právního státu, zejména princip hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, princip nestrannosti státních orgánů, služby veřejnosti a princip rovnosti před zákonem. Mrázová, jejíž úřad řešil dopis Evropské komise týkající se střetu zájmů premiéra Babiše, však přišla i s jiným typem připomínky. Změna zákona je podle ní nevhodně načasovaná. Cituji, Vzhledem k aktuální komunikaci mezi Evropskou komisí a Českou republikou o tom, zda opatření učiněná současným předsedou vlády jsou dostatečnými opatřeními k eliminaci a prevenci jeho střetu zájmů, by navrhovaná změna mohla být vnímána jako snaha o vyhnutí se transparentnímu řešení a mohla by vyvolat další otázky a pochybnosti. Konec citace. To je řečeno poměrně natvrdo. Mrázová říká, teď ne, vypadalo by to blbě a šéfovi by to mohlo v komisi přitížit. Zní to jako nečekaná přímočarost. Takové věty možná zaznívají při uzavřených jednáních, ne však ve značně veřejném připomínkovém řízení. Výhodou přímočarosti Mrázové je, že i ten největší fanoušek premiéra musí vědět, tenhle zákon je ušit opravdu pro Babiše.
1: Tvrdí Martin Fendrich. Ve Francii zemřelo v posledních dnech o 1000 lidí víc, než by odpovídalo normálu. Vyplývá to z informací francouzského Národního úřadu veřejného zdraví. Souvisí to s vlnou extrémních veder. Slovo má spisovatelka žijící ve Francii, Clara Notaro.
4: Francii opět sužují vedra. A zas a znova jsou Francouzi nuceni konstatovat, že země na tak vysoké teploty není vůbec připravená. Bývalý prezident Jacques Chirac před čtvrtstoletím pronesl v Johannesburgu na vrcholném setkání země projev se slavnou pasáží. Náš dům hoří, ale my se díváme jinam. Ale bylo to málo platné. Politikové se i v dalších letech dívali jinam. Nikomu se nechtělo zabývat se tak těžkým tématem a znelíbit se voličům, znelíbit se naší konzumní společnosti. Dnes tedy náš dům opravdu hoří, lidé horkem trpí a když jim je opravdu špatně, tak se dostanou do nemocnice. A jak jsou francouzské nemocnice připravené na pacienty ve stavu hyperthermie? Není to slavné. Je málo nemocnic, které by byly klimatizovány ve všech prostorách. Ve většině nemocnic jsou klimatizovány jen operační sály, ambulance, laboratoře. Ležící pacienti se musí spokojit se záclonami nebo na okna nalepenými záchrannými termodekami. Někde mají k dispozici ventilátory. V pokojích může být i víc než 35 stupňů, což je těžko snesitelné jak pro pacienty, tak pro personál. Velmi překvapivé je, že se i dnes staví nemocnice bez klimatizace. Například velká fakultní nemocnice v Nantes, která bude uvedena do provozu v roce 2028, bude klimatizována jen z části. Pokoje pacientů mají být ochlazovány díky bioklimatickým fasádám, čehož se zaměstnanci obávají. Mluví o zastaralé technologii, která neodpovídá rychlým klimatickým změnám. Na budově budou navíc velké skleněné plochy, což ji bude ohřívat. Za to nemocnice v Nantes utratila 185 tisíc eur za koncepci nového loga a hesla Nové hranice zdravotnictví. Podle odboru by za tuto sumu bylo možné zaměstnat potřebný personál a klimatizovat pokoje. Proč se ale ve Francii nadále staví nemocnice a školy bez klimatizace? Je to z důvodů ideologických. Pro levici klimatizace dosud představovala špatnou adaptaci na klimatické změny, protože klimatizace sice ochladí interiér, ale ohřeje vzduch mimo budovu. Levicoví politikové dávali přednost financování obnovitelných energií, vegetalizaci měst, boji proti spalovacím motorům a propagovali tepelnou izolaci budov, i když se domy izolovaly proti chladu, aby se ušetřilo na topení a ne proti horku. Klimatizace se stala pro část společnosti jakýmsi symbolem podvolení se klimatickým změnám, symbolem kapitulace. Jenže úporná vedra a zvýšená úmrtnost vedla i levicové politiky změnit názor na věc a připustit, že v některých budovách je klimatizace opravdu nezbytná. Na návrh ministryně zdravotnictví Stefanie Ristové objednal premiér Sébastien Lecornu 30 tisíc klimatizací pro nemocnice. Za to Marine Le Penová spolu s ostatními představiteli extrémní pravice, to nedávna ignorující klimatické změny, nyní volá po vybavení všech škol, všech nemocnic a úředních budov klimatizací. Jenomže není zcela jasné, jak míní tento nákladný projekt financovat. Před francouzskou vládou touto a těmi příštími stojí velká výzva uchránit celou společnost před klimatickými změnami.
1: Hovořila Klára Notaro. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
5: Magda, inženýrka chemie a kolegyně mé mámy, si každé léto stěžovala. Bylo horko, že vlaštovky padaly vedrem. Brali jsme to jako další z Magdiných květnatých hrčení. Ale teď vím, že Magdin příměr nebyl zdaleka tak absurdní, jak se nám tenkrát zdálo. Ptáci skutečně můžou zemřít v letu. Na přehřátí. Pravda, začne jim to hrozit až při takových 35 nebo 37 stupních. Musí být podstatně větší horko než nějakých 25, při kterých vadla Magda. Ptáci nemají potní žlázy. Dovedou se ochlazovat jen otevřením zobáku, anebo se namočit a nechat vodu odpařovat. Přeborníci v tomhle umění jsou volavky a kormoráni. Pokud pták zemře vedrem, je pravděpodobné, že to bude v letu. Létání je pro ptáky namáhavé cvičení a výrazně zvyšuje šanci, že je postihne infarkt či mrtvice, anebo celkové selhání organismu. My lidé jsme lépe zařízení na to, abychom přežili při vysokých teplotách. Už proto, že máme potní žlázy a vodu, jejímž odpařováním se ochlazujeme, si nosíme v sobě. A jsou mezi námi jedinci, kteří teplo snášejí lépe než jiní. Konkrétní gen nebo několik málo genů pro snášení tepla, na rozdíl od genu, který nám pomáhá snášet zimu, ale nebyl objeven. Srovnáváním genomu lidí, kteří o sobě tvrdí, že v horku fungují dobře, s genomem těch, kteří se, jako Magda, při 25 stupních roztékají, bylo nalezeno 445 markerů, určujících, jak dobře horko tolerujeme. Lidé geneticky vybavení pro toleranci vedra prý ale vedro snášejí jen o nějakých 5% lépe než ti, kteří k tomu geneticky vybavení nejsou. Žádná sláva. Lidský organismus se může naučit vedro snášet, ale jen do určité míry. Musíme mu pomáhat dostatečnou hydratací. A i když horko, subjektivně, dobře snášíme, měli bychom mít na paměti, že je potřeba každý den strávit aspoň pár hodin v chladnějším prostředí, jinak své životně důležité orgány příliš zatěžujeme. Únava a malátnost, jaká se nás ve vedru zmocňuje, má své fyziologické důvody. Mimochodem, všimla jsem si, že Evropané mají ve zvyku v letním horku hekat a stěžovat si, ale když jim řeknete, že v některých místech na planetě jsou tropické dny i tropické noci celý rok a není před nimi kam utéct, mávnou rukou. Oni jsou na to zvyklí. Ano, lidé v jiných částech světa možná vedro snášejí o 5% lépe než my. To ale neznamená, že je pro ně zdravé.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Venezuela po sérii zemětřesení čelí humanitární krizi. Člověk v tísni zemi poslal první vlnu podpory. Ústavní soud dnes rozhodne o senátorském návrhu zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Fotbalisté Mexika hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti Ekvádoru. A dnes bude oblačno až zataženo od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Téměř 6,5 milionu korun dosud vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
7: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě ty šance se průvězněné v těch troskách razantně snižují. A chystáme v dalších dnech výjezd našeho podporného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
6: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí, zraněných je okolo 10 tisíc. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Silničáři ode dneška omezí provoz v Gbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
8: Samotná rekonstrukce Gbelské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
6: Gbelská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nikam neodbočí, ani na ní nenajedou. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Francouzští fotbalisté zvítězili v úvodním kole vyřazovací části mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a zahrají si osmifinále. Do něj postoupili i Norové po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Před několika minutami začalo utkání mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Podrobnosti přidá Martin Charvát.
9: Požár na dálnici z Drážďan do Prahy a překážka v Praze na jižní spojce. Komplikace jste nám hlásili na dálnici z Drážďan do Prahy. Na německé straně před hranicí zasahují záchranáři u požáru vozidla. A podle řidičů je to neprůjezdné. Objet to můžete z exitu 6 přes Pirnu a po silnici 173. A v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most opatrně u odbočky na magistrálu. Stojí tam nákladní auto s prasklou pneumatikou, dejte pozor na vybočující vozidla. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky. Doprovází je vydatný déšť, někde i kroupy. Aktuálně máme hlášené v okolí Prahy, na Vysočině nebo na Znojemsku. Doporučujeme vhodné osvětlení a opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Není běžné, abychom v Exlibris představovali průvodce, natož turistické průvodce, ale kniha, o níž dneska bude řeč, je vlastně výjimka, protože nejde přesně o průvodce turistického, ale antituristického. Nese název Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. A už svým titulem naznačuje, že tady nejde o klasické putování od památky k památce, památce, nebo snad dokonce od hotelu k restauraci. A jejím autorem je profesor Martin C. Putna, který zve čtenáře k jinému pohledu na věčné město, k hledání dějinných souvislostí, příběhů a míst, která běžnému návštěvníkovi často unikají. Knihu vydalo v roce 2025 nakladatelství Akademia a my si o ní budeme povídat právě s jejím autorem. U poslechu vás vítá Naděja Reveláková a ve studiu vítám profesora Putnu. Dobrý den, pane profesore.
12: Ex libris.
11: Antituristický průvodce. Proč právě tento název a co máte proti turistům?
12: Turismus je přesně moderní turismus, to, čem se říká overturismus, je škodlivý společenský jev, o kterém se dnes už běžně píše, analyzuje se to a města, která mají rozumné radnice, se tomu brání. Protože to zvyšuje ceny, ničí městské prostředí, vyhání obyvatele z centra, ničí ty památky v posledku. Jo? Čili to je něco jako přírodní katastrofa, jenomže tato je zaviněná lidmi. Takže to je něco, co dejme tomu v Amsterdamu, v Barceloně už vidí, že se musí bránit. V Římě ještě ne a kdy to jde do Prahy, to jsem opravdu zvědav.
11: Tak vy vlastně trošku paradoxně proti tomu turismu bojujete opět průvodcem antituristickým, takže kam chcete ty turisty, antituristy zavést, abyste je možná, když to tak řeknu, v Římě trošku rozmělnili, je to tak?
12: Jsou rozmělně opravdu strašné, ale já chápu, jak to myslíte. Samozřejmě, to je vždycky paradox. Když člověk píše o něčem, co je méně známé, lidé to neznají, nevědí, riskuje, že se to lidé dozvědí a začnou tam také chodit a ta místa ztratí ten půvab.
11: A tak vidím, že tuto obavu jste měl.
12: Ne, samozřejmě, to je vždycky paradox. Zároveň nemyslím si, že by kniha tištěná dnes byla tak nebezpečná, jako jsou videa influencerů. To znamená, nemyslím si, že by miliony lidí začaly proudit na ta místa v Římě, kam dosud nikdo nechodí, nebo málo kdo chodí, a která já jsem naznačil, ale vím, že lidé, kteří na sociálních sítích jsou vlastně i placeni za to, že doporučují méně známá místa, řeší toto morální dilema. Takže také jsem řešil to dilema a řeknu to aspoň tak, že ta některá nejkrásnější, nejcennější místa jsem si stejně nechal pro sebe a říkám o nich jenom kamarádům ústně.
11: Takže to potom mimo mikrofon, ale na mikrofon jsem vás požádala, abyste mi vybral ukázky, které chcete speciálně posluchačům představit a přečíst. Takže vás poprosím o první ukázku.
12: Tak vy jste si přála právě něco o tom antiturismu a overturismu, takže budu tady citovat sám sebe. Řím 21. století je postižen overturismem velmi těžce. Leckteré části starého Říma se stávají, či už se staly, neobyvatelnými, ba i fyzicky neprůchodnými. Místem čiré hrůzy se staly obě hlavní turistické trasy, které ne v kameni, ale v cukavém pohybu ohlupených lidských mas vydupávají Římem onu typickou křížovou strukturu kolmých tříd Cardo a Decumanus, tu, kterou nesla všechna ta města napříč římskou říši zakládaná, ale kterou sám Řím, město spontánně vyrostlé, neměl, proč se mu je rozličné epochy pokoušely vždy jen s dílčím úspěchem vtisknout. Západovýchodní Decumanus vede od Vatikánu přes Andělský most po třídě Vittorio Emanuele ke Kapitolu a mezi ruinami císařských for ke Koloseu. Severojižní Cardo začíná na Piazza del Popolo, vede po třídě Corso, pod Kapitolem se kříží s Decumanem a míří k jihu k místům groteskních rituálů, jimiž oběti turistické nákazy spečeťují svůj pobyt. Před kostelem Santa Maria in Cosmedin jeden po druhém strkají ruku do díry v maskarónu Bocca della Verità a na Aventínu strkají mobil do klíčové dírky, ve které se jim zjeví kupole svatého Petra, kterou viděli tolikrát z tolika míst. Ruka a mobil v díře, tento římský fisting, to dvěru symbolické vyvrcholení tohoto absurdního a po všech stránkách škodlivého putování.
11: Tak já myslím, že už i když je to úvod samotného průvodce, tak už je jasné, že nepůjde o klasického průvodce, ale spíš o takovou kulturní a historickou esej o Římu, dá se říct. Ale přece jenom pojďme k tomu, jak je průvodce koncipován. Není to klasické podle míst, kde si člověk obejde určitý okruh, ne-li dokonce nějakou opravdu takovou tu procházku po těch úplně nejvytíženějších místech, které vy jste tady vlastně zmínil, ovšem poněkud kriticky.
12: Ne, ano, přesně, tam to, čemu se člověk má co nejvíce vyhýbat.
11: Ano, ano. Vy to koncipujete vlastně ve 14, tuším, kapitolách. Jdete spíš po těch historických oblastech a potom, jak je ta historie zapsaná, otisknutá do krajiny toho města. Jak byste o tom uvažovali, jak toho průvodce budete koncipovat? Je to opravdu pomůcka, kterou si má člověk vzít sebou a projít se podle ní?
12: No, dozvěděl jsem se, že opravdu podle toho lidé putují. Lidé známí i neznámí.
11: Já už se těším, můžu říct za sebe.
12: Mi píšou, že skutečně podle toho chodili. Protože ono je to znovu prvotně chronologické, nikoliv geografické. Takže začínáme opravdu u těch mýtů o založení Říma, Romulovi a Rémovi a tak dále. A o tom, kde je vlastně možné relativně nejvíc vidět ty prapočátky. A potom jdeme přes vrcholnou antiku, pozdní antiku, rané křesťanství, vrcholný středověk vlastně až do současnosti, do témat, jako je Řím levicový a Řím fašistický, který si lidé běžně neuvědomí, že tam je, ale nevědouce to chodí centrem Říma po trasách, které po ně připravil Mussolini. Proto ten Mussolini je i v tom názvu, protože opravdu ta monumentalizace památek antického Říma a relativní potlačení toho Říma středověkého, to je z velké části ten vlastně architektonický a bourací program Mussoliniho. Takže skutečně je možné podle toho chodit, takže tam jsou vlastně doporučené trasy, vždycky s tím, že samozřejmě místa spojená s nějakou epochou najdete i jinde, protože ono je to všude tam propleteno. Strašně často máte kostel, který je na ně křesťanský, ale pod ním ještě najdete zbytky něčeho pohanského, pak to má prostě vrcholně středověkou, pak to má barokní fresky a pak to bylo ještě znovu obnoveno ve středověkém stylu 19. století, ale přece jenom dají se určitá těžiště těch jednotlivých epoch najít. A to se právě pokouším nabízet.
11: A já teda, jestli jsem si dobře všimla, tak se dají najít i ty jednotlivé kapitoly v návaznosti na sebe i v tom místě. Skončí vám jedna kapitola a uděláte pár kroků a už stejně i v Římě, i v knize narazíte vlastně na další kapitolu.
12: Pokoušel jsem se, což samozřejmě bylo možné jenom díky tomu opravdu dlouhému pobytu, že člověk skutečně chodí a chodí a znovu chodí a když jde znovu na stejné místo, tak odbočí jinou ulicí a říká, aha, a tady je tenhle úplně zapomenutý kostel a ten krásně tematicky navazuje na ten předchozí. Takže to se nedá vytvořit jinak, než opravdu prostě tím dlouhým chozením, které snad tedy ušetřím těm, kteří budou mít jen pár dní, ale i za těch pár dní něco se vidět dá.
11: Pomůckou v knize jsou také mapky, tak vy jste úplně neochuděl turisty o ty mapičky, podle kterých můžou chodit. No a je tam mnoho fotografií, které jste nafotil. Fotil jste je už s tím záměrem, že jednou budou v knize, nebo jste si probral svůj osobní archív?
12: Původně ne. Původně jsem si fotil věci, které mě zajímaly, a to spíš detaily. To znamená nějakou zapomenutou fresku, nějaký náhrobek, nějaké torzo na Via Appia. Rozhodně ne ty notorické věci. Proboha, proč by měl člověk znovu fotografovat, dejme tomu Fontánu di Trevi, nebo sochu Pasquína, nebo takové ty strašně známé věci. Takže to vzniklo spontánně, že jsem prostě šel Římem, říkal, je, tohle je krása. A pak jsem zjistil, že se mi tak vytváří postupně archív a když jsme se potom s akademií domlouvali, jak tu knížku vytvořit, tak já jsem říkal, podívejte se, já vám můžu nabídnout své fotky. Nejsou profesionální, protože nejsem fotograf. A grafička Jana Štěpánová, kterou tímto zdravím, řekla, jo, dá se to.
11: Vy jste pobýval v Římě poměrně dlouhou dobu k tomu, abyste jednak napsal průvodce, ale vy jste tam toho napsal víc. Například taky knihu, která také vyšla v loňském roce, Oni poslední Římané, která dokonce byla i v úzké nominaci na Magnesie literu. Takže jste svůj pobyt v Římě vytěžil opravdu důkladně.
12: To je povinnost na sabatiklu. Člověk sabatikl nedostává proto, aby se flákal nebo aby si chodil někde, ale aby psal. protože akademické publikace se potom počítají do všech těch systémů, takže to se vyplatí oběma stranám, i dotyčné univerzitě, i dotyčnému učiteli. A tahle ta knížka je ovšem ta druhá, kterou se zmínila, to znamená Oni poslední Římané, to je něco velmi jiného. Tady samozřejmě taky jistá míra akademická je, ale přece jen je to psáno prvotně spíš lehce. Kdežto Oni poslední Římané, to je takový také vlastně průvodce, ale dějinami pozdní římské kultury. Zhruba od 1. do 6. století, ta doba, o které se strašně zjednodušeně říká, že to je doba úpadku Říma, on je to daleko složitější, je to spíš doba transformace Říma a to křesťanství rané samo taky procházelo obrovskou transformací. Takže tahle ta druhá knížka, velmi tlustá, to je spečetění dlouholeté práce s těmi texty, s těmi prameny, řeckými a latinskými, ze kterých jsem tam vlastně přeložil i řadu ukázek, které nikdy přeloženy nebyly a které dávají hlas těm samotným posledním Římanům, v úzovkách posledním Římanům, zvláště těm textům, které reflektují tu proměnu společnosti, jestli vidí vlastně pozitivně nebo negativně a v čem.
11: A my možná bychom se mohli Římanů dotknout také v antituristickém průvodci, protože jste vybral ukázku i z kapitoly, která se tomuto období věnuje.
12: Ano. Úpadek a pád říše římské je nejen název klasického historického díla z pera britského osvícence Edwarda Gibbona, který se děsil, že by britské impérium mohl potkat podobný osud jako impérium římské. Úpadek a pád říše římské je i topos nekonečných debat odborných i amatérských. Proč a jak Řím padl a upadl? Jakou roli v tomto úpadku hrálo křesťanství? A zda to, čím římskou říši nahradilo, bylo lepší či horší a opět v čem? Autor tohoto průvodce ostatně také dopsal k tomuto tématu knihu s vážným a současně ironickým názvem Oni poslední Římané. Knihu Oni poslední Římané lze vzít jako literární podklad k procházce po místech hlavních památek pozdní antiky a nebo tuto procházku jako vizuální komentář k dotyčné knize. Jako východiště pozdně antické pouti se nejlépe nabízí Konstantinův oblouk stojící mezi Fórem a Kolosem. A teď vykládám o tom, proč zrovna Konstantinův oblouk, že ten oblouk sám je vlastně koláž z reliefu, které předtím stály na jiných pomnicích a ten Konstantin si je prostě strhal a ozdobil jimi ten svůj a je pohanský stále ještě, ale později tam vlastně to bylo vykládáno jako ta oslava příchodu křesťanství a ještě vlastně ilustrativnější je Konstantinova socha na nádvoří kapitolských muzeí, rekonstruovaná. Kolos obrovský, 12-metrový. Protože to byla původně socha boha Jupitera. A Konstantin nechal urazit hlavu a nahradit jí tou svojí. A to je ten symbol toho počátku, to, že vlastně ten pozdní Řím neboli začínající středověk je ta doba, která je koláží jakýmsi hybridem z něčeho starého a z něčeho nového. A to je jistou inspirací prostě i pro porozumění tomu, v čem žijeme my.
10: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: S Martinem Ceputnou vám představujeme průvodce Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. Jak už jsme slyšeli, tak vy jste si Řím prošel, důkladně prošel. Co ale bylo pro vás větším zdrojem inspirace na těch vahách, jestli se to tak dá porovnat, to samotné procházení Římem nebo literární zdroje, ke kterým jste přistupoval při tom svém římském pátrání?
12: No právě, že obojí. Ten vtip spočívá právě v tom, že obojí. Číst texty na těch místech, na kterých vznikly, nebo kterých se týkají. A to je to, co dělám celý život, já tomu říkám literárně geografická hermeneutika. To znamená vykládat místa skrze texty a texty skrze místa. Čili tam buď a nebo nedává smysl, právě že obojí.
11: Co vás na Římu překvapilo, protože jak vás poslouchám, tak Řím asi byl naprosto fascinující.
12: Překvapení bylo množství. Třeba římská graffiti, někdy psaná ve spisovné italštině, někdy v římském dialektu romanesko, nebo mě třeba překvapilo, jaký je ten Pasolini přítomný v městské krajině. Tam je spousta murálů, které ho vyobrazují, jsou tam zaznamená na různá místa. A tady se odehrává tato slavná scéna z filmu Akatone, jo, že on opravdu je tam jako ta ikona moderního a speciálně toho levicového Říma.
11: Já bych možná ještě zabrousila zase k tomu tématu, co v Římě nevidět. Protože mě například zaujalo, že jste zcela zatratil vatikánská muzea, až možná na drobnou výjimku. A k tomu, myslím, směřuje i další ukázka, jestli se nepletu.
12: Masoví turisté, vyfotografovavše sami sebe ve svatopetrské bazilice, pokračují přes vatikánské tržiště nábožných cetek do vatikánských muzeí, aby tu vyfotografovali sami sebe v Sixtinské kapli nebo v póze napodobující Laokoonta. I vatikánská muzea patří historicky k renesanci. Jednak protože zahrnují renesanční části papežského paláce a fresky v nich, konkrétně v Rafaelových pokojích, malovaných pro Julia II. Della Rovere, tedy opět oslavují především papežství samo. A jednak protože Julius II. Vatikánská muzea vlastně založil a učinil jejich prajádrem sbírku antických plastik. Čerstvě byl tehdy nalezen právě i Laokoon. Leč u všech božstev a u všech svatých je třeba vyhnout se vatikánským muzeím. Všechno, co je k vidění zde, je k vidění jinde v Římě a s menším stiskem mas a za méně ponižujících okolností. Že jinde nemají konkrétně tytéž sochy a tytéž obrazy, ale mají jiné téhož rodu. Etruské sbírky v muzeu Villa Giulia, egyptské hieroglyfy na tuctu obelisků na římských náměstích, antické plastiky v kapitolských muzeích a v Palazzo Massimo a v Palazzo Altemps. Navíc část antických plastik má ve vatikánských muzeích stále trapně nalípané fíkové listy, které již byly v jiných muzeích dávno odstraněny. Rafaelovy fresky ve Farnezíně, Sibyly v roli křesťanských prorokyň v kostele Santa Maria sopra Minerva, renesančně barokní plátna v Palazzo Barberini a Palazzo Corsini a Palazzo Spada a Palazzo Dorio Pamfili a Villa Borghese. A že jinde nemají Sixtinskou kapli, tu každý viděl na nespočetných reprodukcích a v nespočetných historických filmech a ve stále početnějších filmech nyní prapodivně populárního žánru fikce o papežích. Římské filmové ateliéry Cinecittà mají proto jednu kopii vždy pohotově. A že v žádném jiném muzeu nemají to všechno pohromadě, ale to je naopak výhoda, tedy možnost se v klidu soustředit jen na jeden umělecký druh a na menší množství artefaktů.
11: Tak už víme, co v Římě vidět i nevidět, ale váš průvodce nás z Říma zavede i dál, samozřejmě po okolí Říma, ale také do Prahy, protože v kapitole Česká stopa je nejen o tom, jaké jsou ty české stopy přímo v Římě, ale vy i Prahu s Římem srovnáváte.
12: Ano, a tohle to není můj nápad. Tohle to říká řada římských Čechů, profesor Karel Skalický například, který tam vlastně strávil mnoho let jakožto exulant a kněz, a zdravíme ho, pokud nás poslouchá, tak ti říkali, no, když se člověk postaví na Aventínu nahoře a dívá se dolů na město, říká si, aha, vlastně jak by byl v Praze. Aventín, to je vlastně Vyšehrad, kopule Vatikánu, to je vlastně jakoby Pražský hrad, pod Vatikánem je Trastevere, čili jakoby malá strana a tak dále. A mám to ověřeno od různých lidí, které jsem provázel, měl jsem tam partu studentů, měl jsem různé kamarády a vždycky jsem zavedl na ten Aventín na začátek, řekl tuhletu šifru a všichni po chvíli řekli, aha, jo? V hlavě se jim to srovnalo a začali se cítit v Římě jako doma v Praze.
11: A jaké stopy Češi v Římě zanechali? Mě třeba i z vaší fotografie zaujal pomník Jana Palacha.
12: Ano, ten je bohužel strašně daleko. Ten je pozoruhodný, ten vznikl v Římě hned několik měsíců po Palachově činu, kdy to vzbudil obrovský ohlas tedy v Itálii. Takže tam vznikla sbírka na pomník a byl postaven takový jako polofigurativní, poloabstraktní, jakoby velmi zhruba lidská postava v něčem jako plameny. A je to ve čtvrti, která se nazývá Olympijská vesnice a která je ale strašně daleko od centra. Je to vlastně od Piazza del Popolo, musíte ještě dlouho autobusem, ale stojí to za to.
11: Tak máme i ukázku právě z této části věnované Čechům v Římě.
12: Kde je kostel San Venceslao dei Boemi? Kde je Česká akademie? Inu, tam, kde jsou české dějiny. Nejdřív velmi pomalý evropský rozjezd od Vojtěcha, jednoho z prvních dočasně římských Čechů, ke Karlu IV. Pak rychlý obrat, totiž česká reformace a krajně negativní vnímání českého národa z papežského úhlu pohledu. Budiš ještě jednou připomenu, takže to byl budoucí papež Pius II. Piccolomini, kdo napsal historii českou o českém kacířství, ale také naopak, byl to český bratrský humanista Oldřich Valenský z Mnichova, kdo se jako první odvážil natvrdo napsat a v rámci možností dobové historické kritiky dokázat to, co praví název jeho traktátu Petrum Romam non venisse, Petr v Římě nikdy nebyl. A po té staletí, kdy jsou Češi sice většinově rekatolizováni, a tedy volky nevolky usmířeni s Římem, ale současně podřízeni a rozpuštěni v habsburském soustátí. Hele, německý a rakouský kostel Santa Maria dell'Anima, tam je vaše místo. Tam si můžete vymalovat i toho vašeho Nepomuka, tento jediný výdobytek české barokní expanze v římskokatolickém světě. Klidně ještě dalších 5 nebo 7 Nepomuků po městě. 20. století situaci změnilo, ale příliš nezlepšilo. Nová Československá republika se profilovala zvláště zpočátku spíš antiklerikálně a nástup Mussoliniho v Itálii přátelským vztahům také neprospěl a nástup komunistů v Československu také ne. Pár českých stop však v Římě jest.
11: Tak to už je na posluchačích, aby s vaší knihou si ty české stopy případně prošly. Tím jsme zacitovali poslední kapitolu z knihy. Tak samozřejmě nabízí se otázka, kam poputujete dál? Bude nějaký další antituristický průvodce? Benátkami, Paříží?
12: To se mě vlastně lidé často ptají. A říkám, takovýhle asi ne, a to z řady důvodu. Jednak protože žádné město nemám natolik, skoro žádné město, to pak upřesním, tolik v paměti a v srdci a v nohou jako Řím. To je jeden důvod. Druhý důvod. Na to, aby mohl vzniknout antituristický průvodce, musíte mít obchozí trasy. Musí být město, které je dost velké na to, aby umožňovalo alternativní chození. V Benátkách alternativně chodit nemůžete, protože to centrum je tak malé, že to prostě nejde. Ale nicméně chystám průvodce. Ale ten bude úplně jiný. Ten se bude jmenovat Dejli nebesa, Praha antikatolická. A to znamená naopak pozvání domů do Prahy pro Čechy, případně pro kohokoliv dalšího. A to bude průvodce, který bude připomínat, zviditelňovat ta skoro zapomenutá neviditelná místa, připomínající českou reformaci, od husitství přes bratrství a tak dále, ale až k modernímu antiklerikalismu. To znamená, bude ukazovat takové věci, například, že pražský jezulát, kam všichni chodí, nebo všichni o něm vědí a turisté ze zahraničí zvláště, původně byl kostelem luteránským, který měl nějaké zase kulturní souvislosti. A to antikatolická neznamená, že to, co je katolické, je špatně, jenom prostě ukázat na tu druhou stranu, na to prostě to, co není vidět. Že mě zajímají věci, které nejsou vidět.
11: Tak to je námět jednak na knihu a jednak na nějaké další pořady Českého rozhlasu Plus, ať už třeba pro Ex Libris, anebo mnohé další, které v Českém rozhlase můžete slyšet a kde pan profesor Putna vystupuje. Já vám moc děkuju za představení knihy Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025. Ještě dodám, že o zvuk dnešního pořadu se postaral Jonáš Rosůlek a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí autor knihy Martin C. Putna. Děkuju, pane profesore.
12: Děkuji též.
11: A pěkný poslech dalších pořadů přeje Naďa Reváková.
10: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy.
2: Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé ode dneška víc. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura, a to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. V platnosti zůstává takzvaný rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jen jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí dnes. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. A ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi Stým 10. a Stým kilometrem. Potrvají do konce října. Fotbalisté Francie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a postoupili do osmifinále. Dál prošlo i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Zápas mezi Ekvádorem a domácím Mexikem, který měl začínat ve 3 hodiny našeho času, organizátoři kvůli silné bouřce a dešti o hodinu odložili.
9: Nehoda na D8 u Kralup a omezení v Těšnovském tunelu v Praze. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy před odbočkou na Kralupy pozor na nehodu. Na 10. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, je to s opatrností průjezdné. Na dálnici z Drážďan do Česka počítejte stále s komplikacemi a po požáru vozidla za Pirnou zasahují tam záchranáři. Ještě to může být neprůjezdné. V Praze je omezený provoz v Těšnovském tunelu. Směrem do Karlína je zcela uzavřený. Ve směru do centra je proto obousměrný provoz a v každém směru je volný pouze jeden jízdní pruh. Bouřky mohou působit komplikace i na D1 mezi Prahou a Brnem. Silně teď prší v okolí Velké Bíteše, na vozovkách je hodně vody. Doporučujeme opatrnou jízdu a dobré osvětlení kvůli snížené dohlednosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Domácí i zahraniční tenistky vyjadřují podporu Markétě Vondroušové, která dostala 4letý zákaz činnosti kvůli tomu, že loni neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Wimbledonská šampionka se hájila tím, že komisařka se neřídila obvyklými postupy. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu to ale neuznala. Je nebo není důvod k pochybnostem o férovosti trestu?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty jsou předseda Českého antidopingového výboru Martin Čížek. Dobrý den, zdravím vás po linkách.
14: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
13: A odborník na sportovní právo, právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner. Dobrý den, vás vítám tady u nás ve studiu.
15: Dobrý den.
13: Pravidla jsou sice přísná, ale pro všechny stejná. Není tedy ten trest pro vaši klientku férový, pane Exnere?
15: Já si myslím, že férový není. Já se netajím tím, že čtyřletý zákaz činnosti je podle mého názoru nepřiměřený sám o sobě, ale myslím, že v tomhletom případě Markéty Vondroušové je nepřiměřený vzhledem k těm všem okolnostem, vzhledem k těm zásadním pochybením dopingové komisařky i vzhledem k těm důvodům Markétina duševního zdraví.
16: Pane Číšku, váš pohled?
14: Tak já jsem samozřejmě reprezentant toho systému. Já vlastně stojím na té straně toho, té obhajoby toho názoru, že smyslem té vysoké sankce za to odmítnutí dopingové kontroly je to, aby vlastně každý sportovec byl téměř donucen tu dopingovou kontrolu strpět, protože jinak by nám vlastně ten cel systém selhával. Ta výše je vlastně taky shodná a rovná tomu, jako kdyby ten sportovec měl v sobě zakázanou látku, tak aby se nikdy nevyplatilo tomu sportovci odmítnout dopingovou kontrolu, protože by to mělo být výhodnější, než kdyby jí strpěl a pak se ukázalo, že má s nějakou zakázanou látku. Takže v tom je ta logika a myslím si, že ta logika má své opodstatnění a prostě ten systém takhle funguje a ty sportovci prostě vědí, že odmítnutí je velmi ano. přísné a proto to takhle.
16: Rozumím tomu ano. vašemu argumentu. Pane Exnere, nemá to podle vás logiku, že ten trest za odmítnutí dopingové kontroly je takto vysoký právě z toho důvodu, aby odrazoval sportovce od toho odmítat ten test?
15: Já to v principu chápu. Možná je dobré na tomhle místě ale připomenout, že původním trestem za odmítnutí dopingové kontroly byl dvouletý zákaz činnosti. A jenom proto, že se v roce 2015 zvýšil trest za pozitivní test na 4 roky, tak automatickým důsledkem bylo teda i zvýšení trestu za to odmítnutí dopingové kontroly na 4 roky. Já tomu v principu rozumím, ale vrátil bych se vlastně k tomu, co jsem říkal na začátku. Ta pravidla zároveň umožňují vzít v potaz konkrétní okolnosti případu a ten trest snížit až na případných 12 měsíců, k čemuž podle mého názoru v tomhle případě mělo dojít, ale nedošlo.
16: Pane Číšku, vzali dostatečně ti, co posuzovali to provinění Markéty Vondroušové, ty okolnosti?
14: Tak já samozřejmě, já tam vidím ty dvě roviny. Jedna rovina jsou nějaké pravidla, jejich nastavení, druhá rovina ta lidská. Samozřejmě po té lidské stránce chápu, že pro toho sportovce 4 roky je vlastně téměř likvidační, ale ono to v tom je právě ten smysl a ten záměr.
16: Což v principu pan Exner ani nespochybňoval, ale teď poukazoval na okolnosti případu Markéty Vondroušové a tvrdil, že nebyly vzaty dostatečně v potaz.
14: Jo, no, tady bych chtěl říct, že český antidoping není úplně účastníkem toho řízení. Já bych nerad úplně hodnotil ty konkrétní okolnosti tohohle konkrétního případu, protože vlastně to řízení je vedeno mezi sportovkyní Markétou Vondroušovou, jejím právním zástupci a tu Mezinárodní tenisovou federací. Takže já úplně, byť český antidoping je vedlejším účastníkem, ale já bych se úplně nerad toho pouštěl do hodnocení toho konkrétního případu. Samozřejmě jako objektivně nebo obrysově to znám, co se tam stalo, ale tady bych považoval za nesprávné chodit do těch detailů, protože nejsme účastníkem řízení.
16: Předpokládám, pane Exnere, že těmi okolnostmi jste narážel na ten váš názor, na to tvrzení vaší klientky, že se antidopingová komisařka, která ho onoho prosincového večera navštívila, neočekávaně navštívila, nechovala podle běžných postupů, ta ale tvrdí, že splnila náležitosti.
15: Ono to není jenom tvrzení Markéty Vondroušové. Dopingová komisařka na tom slyšení v Londýně 11. června přiznala všechna tahle ta porušení. Takže to už není jenom rovina tvrzení Markéty Vondroušové.
16: Promiňte, ale já jsem měl za to, že zároveň ona, ta komisařka, si trvá na tom, že splnila ty hlavní náležitosti kontroly.
15: Já si myslím, že v tomhle okamžiku už ne. Dopingová komisařka v průběhu toho řízení poskytla 2 písemné svědecké výpovědi, kde trvala na tom, že k žádným porušením nedošlo, ale když jsme ji potom v rámci toho slyšení v Londýně vyslýchali, tak přiznala, že moc dobře ty povinnosti zná, přiznala, že neukázala Markétě žádné IDčko, že neukázala žádné oprávnění k dopingové kontrole a že ani nepožádala Markétu o její identifikaci. odůvodňovala to tím, že na to nebyl čas, že to všechno proběhlo hodně rychle, ale zároveň přiznala, že ta jejich interakce trvala 8 až 10 minut, že měla čas během toho ukázat ten takzvaný refusal form, to znamená formulář o odmítnutí dopingové kontroly, a že tím pádem vlastně jako na to čas měla.
16: Pane Čížku, vy jste na jednu stranu říkal, že jakožto antidopingový výbor nejste přímým účastníkem tohoto řízení. Na druhé straně sám jste se tady označil za představitele toho systému. Neměly by se tyto okolnosti, které teď pan Exner připomněl, vzít v potaz podle vašeho osobního názoru?
14: No, měli, neměli. Já tam zase totiž vidím to pochybení, samozřejmě jako reprezentant toho systému na to dohlížím z toho našeho úhlu pohledu i té sportovkyně, protože myslím si, že tam nedošlo k tomu základnímu, a to, aby vlastně Markéta pustila tu komisařku dovnitř. Jo. Podle mých informací vlastně ta komisařka zůstala dole před domem, tudíž vlastně pak došlo k tím eventuálním, jak říkám, nerad bych to hodnotil, jestli jo nebo ne, ale pokud ano, tak došlo k tím eventuálním pochybením té komisařky, pokud došlo, a kdyby ten proces fungoval standardně, jak funguje v jiných tisíci případech, tak v těchto případech, kdy se jedná o bytový dům, tak ten sportovec pustí tu komisařku dovnitř a ona potom dále následuje ten proces té identifikace a tak dále už přímo mezi dveřmi, mezi sportovcem a tou komisařkou. To tam nenastalo, proto bych tam viděl i to zavinění té Markéty, a zřejmě i k tomu přihlížel ten sportovní tribunál v tom Londýně, že k tomu nedošlo vinou sportovkyně.
16: Pane Exnere, vy jste tady teď kroutil hlavou, čili nesouhlasíte s tím, že by Markéta Vondroušová, vaše klientka, v čemkoliv onoho prosincového večera pochybila?
15: Nesouhlasím, protože kdybychom vykládali ta pravidla tak, jak popisuje pan ředitel, tak bychom vlastně říkali sportovcům, pusťte do domu kohokoliv, a i lidi, kteří se vám neprokázali žádným průkazem, lidi, kteří žádným způsobem neukázali, že jsou to skutečně dopingoví komisaři. Pusťte je k sobě domů a až v okamžiku, kdy už jsou jako v nejbližší sféře vašeho soukromí, tak tam teprv bude klid na to, abyste si všechny ty dokumenty

0: identifikováním došlo i pochybením té markety. A vlastně jsou tam pak další okolnosti, které jako zpochybňují tu identifikaci, a sice to, že potom došlo k podpisu toho formuláře, k tomu se asi ještě chcete dostat, ale vlastně, jo, nevím, no, dál, já jak říkám, jo, mně se těžko posuzují ty detaily, to bych spíš nechal na právním zástupci nebo na těch soudcích, eventuálně, jestli se Markéta bude odvolávat v Mezinárodním soudním tribunálu do Lausanne, ale prostě ta identifikace probíhá tak, že ten sportovec právě pod tou hrozbou těch 4 let se snaží on sám aktivně k tomu komisaři dostat, jo. A tím, aby ho nechal identifikovat, aby to proběhlo, protože nechce se do této situace dostat. A tam právě vidím to pochybení ze strany Markéty.
1: Pane Exnere, proč vaše klientka Markéta Vondroušová podepsala ten formulář, že odmítá dopingovou kontrolu?
2: Markéta ho podepsala v situaci, kdy dlouhodobě prožívala odborníky diagnostikovanou úzkostnou poruchu, s tím, že zároveň ty okolnosti toho večera v ní vyvolaly akutní stresovou reakci. To znamená, ona v okamžiku, kdy potom dole u těch dveří mluvila s dopingovou komisařkou, tak nebyla schopná posuzovat tu situaci racionálně a její nejsilnější emoce byla: já chci do bezpečí. A ta dopingová komisařka řekla: no, jediný způsob, jak se dostanete do toho bezpečí, je, když mi podepíšete tady ten předvyplněný a víc než 11 let starý papír. Takže Markéta jednala v tomhletom duševním stavu ne proto, že by chtěla úmyslně odmítnout dopingovou kontrolu, ale protože byla ve stresu a šlo jí o její vlastní bezpečnost.
1: A toto vaše klientka říkala úplně od začátku?
2: Ano. To o tom Markéta říkala úplně od začátku.
1: Protože já jsem se dočetl i to, že snad poněkud pozměnila tu verzi toho, jak se to celé odehrálo. Tak to podle vás nebylo?
2: Ne, podle mě tyhle ty věci, které jsem také zaznamenal, nejsou úplně pravda. Markéta totiž od začátku mluvila o strachu, o bezpečnost, o stresu, s tím, že až potom v průběhu řízení, protože předtím k tomu neměla žádný důvod, tak si vyžádala odborné posudky od českých i zahraničních expertů, kteří diagnostikovali, že to tak skutečně bylo. Takže proto ona potom na Instagramu uvedla ty konkrétní diagnózy a tak dále, protože v té chvíli je neznala, ale ten příběh je podle mě od začátku konzistentní.
1: Pane Čížku, nejsou to pochopitelné důvody pro to jednání Markéty Vondroušové?
0: Opět bych rád předestřel, že to posuzování bych nechal na někom jiném, ale jakoby, víte, já bych k tomu ještě řekl rád obecně. Vlastně Markéta Vondroušová je jedna z nejlepších českých tenistek a vlastně svého času 6. v žebříčku vlastně ženského tenisu. A jsem vydělala tenisem spousta peněz a tím pádem vlastně na ní jsou jako logicky kladeny ty největší nároky ve všech ohledech a samozřejmě i v tom antidopingu. A tady bych jenom vlastně rád, aby zaznělo, že bych očekával od sportovce této úrovně jakousi možná přípravu nebo uvědomění si nebo vlastně vzhledem nebo vyšší snahu o znalost těch pravidel a tím pádem i přípravu na tu situaci, která nastala. Tady bych
1: a promiňte, pane Čížku, jedná se tady skutečně o znalost nebo neznalost pravidel? Nejedná se tady spíš o to, jak říkal pan Exner a podle toho, co říká, tak je to potvrzeno i posudky o určité duševní problémy?
0: Ano, já jenom, pokud to tak je, pokud skutečně to samozřejmě já vůbec nechci posuzovat, ale pokud to tak je a ty duševní problémy má, tak bych potom očekával, že by jako na tu situaci, protože na mě to působí tak, že Markéta byla tou situací dost překvapená, ale já bych tady u sportovce této úrovně očekával jakousi mentální přípravu a jakýsi připravený vzorec toho chování, co když se mi stane, že ten komisař přijde, protože by měla vidět, že můžeme přijít my jako zástupci toho systému kdykoliv a kdekoliv. Ještě bych taky rád zazněl, tam hodně v těch médiích se mluví o tom, že komisařka přišla v noci, ono to úplně tak v noci nebylo, bylo podle mých informací po 20. hodině a tudíž bych očekával, že vlastně dojde k jakési prevenci v tom smyslu, že si je vědoma toho, že by mohla mít tyto problémy a že by nerada se zachovala tak, aby odmítla tu dopingovou kontrolu. Proto

0: proběhne nějaká příprava, třeba mít někoho na telefonu a tak dále.
1: Rozumím. Pane Exnere, tak tomu ale je, že na špičkové sportovkyně, špičkové sportovce jsou kladeny ty nejvyšší nároky. To znamená, musí počítat s tím, že jsou kontrolováni a že to bude nepříjemné.
2: Je to tak. Markéta absolvovala v jejím životě více než 100 dopingových kontrol. Je s tím srozuměná, moc dobře věděla a ví, že dopingoví komisaři mohou přijít kdykoliv, nejenom v rámci toho hodinového okna, ale kdykoliv. Ale zároveň si myslím, že pokud klademe takovéhle nároky na ty profesionální sportovce, tak bychom ale stejně vysoké nároky měli klást na dopingové komisaře, kteří je kontrolují mimo soutěž u nich doma. Tady bych jenom připomněl, že to nebyla běžná soutěžní kontrola, se kterou počítáte po zápase, ale byla to mimo soutěžní kontrola, kterou absolvovala Markéta doma. A pokud by ta kontrola proběhla standardně, pokud by ta dopingová komisařka postupovala tak, jak podle mezinárodních standardů postupovat má, tak jsme přesvědčeni o tom, že by všechno proběhlo normálně, Markéta by odevzdala vzorek a vůbec bychom si tady o tom dneska nepovídali.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají odborník na sportovní právo, právní zástupce tenistky Markéty Vondroušové Jan Exner a předseda Českého antidopingového výboru Martin Čížek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Čížku, mohl byste nám ve stručnosti popsat, jak má správně vypadat kontrola tenistky nebo tenisty, která proběhla podle všech pravidel?
0: Pokud by se jednalo o tu mimo soutěžní kontrolu, jako v tomto případě Markéty Vondroušové, tak ten dopingový komisař vlastně přijde k tomu bydlišti, které je mu známo. Vlastně má u sebe legitimaci, že se jedná o dopingového komisaře právě pro tu identifikaci a zároveň má u sebe jakýsi dokument, kterým ukazuje, že byl delegován někým, kdo má oprávnění vlastně provádět ten antidopingový program. V tomto případě tou mezinárodní federací. Takže on má u sebe ten dokument o tom, že je dopingový komisař a zároveň ten dokument, který říká, že byl vyslán na tu dopingovou kontrolu. No a přijede k tomu na místo bydliště toho sportovce a vlastně zazvoní v případě, že to je bytový dům nebo když je to dům. A ten sportovec má povinnost mít označený ten zvonek tak, aby se k němu ten komisař dostal a kontaktuje toho sportovce, oznamuje mu, že přichází na dopingovou kontrolu a v ten moment, kdy vlastně ten sportovec se dozví, že přišla dopingová kontrola a je mu známo, že tam na druhé straně někde za tím plotem u toho zvonku je ten dopingový komisař, má povinnost vlastně konat tak, aby došlo ke spojení, aby došlo k tomu kontaktu mezi tím komisařem a tím sportovcem, jo? Tady právě narážím na to, co si myslím, že se v tomhletom případě Markéty Vondroušové nepovedlo a pak už to mělo ten další sled, ty události. Já bych ještě vlastně při této příležitosti řekl jednu takovou jako myšlenku. Vlastně jsou totiž sportovci, kteří naopak vítají, kteří jako vnímají, že ten antidoping je tady pro ně a že pomáhá nejenom, i když probíhá ta dopingová kontrola, tak na to nahlížejí tak, že vlastně je to dobře a že i on, ten konkrétní sportovec, to musí strpět, protože to musí strpět i ty ostatní a právě jsou takový sportovci, kteří, když jim zazvoní komisař, tak ho pomalu vítají s kafem a s nějakou buchtou, protože jsou rádi, že se to děje, že se chodí na ty dopingové kontroly, takže i takový přístup existuje.
1: Pane Exner, vy jste se tady teď usmíval, tak není mi jasné, zda takový přístup Markéta Vondroušová v těch ostatních případech měla a má a tento konkrétní případ, kdy se to tedy nepodařilo, byl výjimkou nebo jak to tedy je?
2: Za tu dobu, co jsem Markétu poznal, tak si myslím, že takovýhle nebo podobný přístup v těch ostatních případech má. Markéta naprosto respektuje antidopingová pravidla, ví, že to je důležité, ale jak říkal pan ředitel, ten sportovec má vpustit toho komisaře domů v okamžiku, kdy je mu známo, že je to dopingový komisař. a v tomhletom okamžiku Markétě nebylo známo, že je to dopingová komisařka. Stála tam neznámá žena, která se neidentifikovala, která to o sobě tvrdila, ale stejně tak jsem tam mohl přijít já, stejně tak jste tam mohl přijít vy nebo kdokoliv jiný a říct, já jsem z dopingu, puste mě domů. A my si myslíme, že takhle nemůžeme vykládat pravidla, protože bychom ty sportovce vystavovali velkému nebezpečí.
1: Čím si vysvětlujete, že tuto vaši argumentaci, tuto vaši obhajobu Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu neuznala?
2: Já si myslím, že nejde ani tak o tu agenturu, protože to je žalobce. Jde spíše o ten nezávislý tribunál. A my teďka nemáme ještě k dispozici konkrétní odůvodnění, ale tak, jak já čtu tu cestu k těm 4 letům zákazům činnosti, tak podle mě jediná cesta je taková, že tribunál si vyložil antidopingová pravidla tak, že ani takhle zásadní odchylka od mezinárodního standardu pro testování a vyšetřování, kde jsou popsány ty povinnosti těch dopingových komisařů, není dostatečným důvodem na to prohlásit tu notifikaci a tím pádem tu dopingovou kontrolu za neplatnou. Dopingová pravidla myslí na podobné situace v okamžiku, kdy jde o pozitivní vzorek a tak dále, ale nemyslí na situace, kdy dojde k zásadním porušením při obvinění z odmítnutí dopingové kontroly a tím pádem já to chápu tak, že nezávislý tribunál řekl, není to dostatečné, abychom to obrátili.
1: Čímž už předjímáte, že s největší pravděpodobností se odvoláte?
2: Já jsem od začátku doporučoval Markétě, aby se odvolala. Myslím si, že ten příběh by neměl skončit takovýmhle nepřiměřeným a likvidačním trestem, ale konečné rozhodnutí samozřejmě bude na ní.
1: Vzhledem k tomu, co jste tady slyšel, pane Čížku, nemůže mít Markéta Vondroušová docela slušnou šanci, že přinejmenším ten její trest bude zmírněný v rámci odvolání, pakliže se odvolá?
0: Obecně platí, že zdravotní důvody jsou asi ty zásadní důvody a argumenty pro to, aby tresty byly zmírněny. Pokud se podaří v té druhé instance prokázat, že skutečně jako došlo k nějakým zdravotním problémům, jak vlastně Markéta nebo její právní zástupce tvrdí a že skutečně to teda mělo vliv na to chování toho sportovce, tak rozumím tomu, že by takové argumenty byly uznány, ale já zase jakožto reprezentant toho systému vlastně vidím to, že fakt asi bude tomu fakt muset být vlastně vnímáno tím tribunálem jako skutečně hodně intenzivní v té situaci, protože tady vnímám, že by vlastně ten systém pustil jako vlastně jakýsi precedens, že je možné v určitých situacích jako odmítat tu kontrolu. Samozřejmě je potřeba tam mít tu zdravotní diagnózu, ale totiž aby to odmítnutí nenastalo, je základní vstupenka do toho systému, aby ty vzorky vůbec potom byly poskytovány. Tady totiž ještě taky nezaznělo to, že vlastně skutečně nevíme, jestli tím, že nebylo poskytnuto, nebo bylo došlo k tomu odmítnutí, tak vlastně nevíme, jestli skutečně Markéta měla v sobě nějakou látku nebo ne. Samozřejmě čistě teoreticky.
1: Ale další test nedlouho na to dopadl negativně, pokud vím, pan Exner kýve hlavou na souhlas.
0: Ano, ale tady bych k tomu podotknul, že to a rád vlastně posluchačům vysvětlil, že to, že se právě chodí mimo soutěžně v tyto časy, má nějakou svou logiku. A sice, že ta vada vlastně říká, že dnes jako musíte jako posluchač musí vnímat to, že antidoping reaguje na chování dopingu a doping se dneska chová tak a jsou případy, kdy ty látky sportovec může užít a za 2-3 hodiny nebo přes noc se z těla vyprchají. Mm-hmm. Takové látky skutečně jsou, proto ta vada na to reaguje tak, že říká, testujte i mimo soutěžně, proto tady došlo k tomu kontaktování sportovce v těchto hodinách. A jsou skutečně případy, a proto se to děje, že se takto testuje, že ráno už ta látka v tom těle není. Tudíž, když tady došlo k testování za 2-3 dny, tak čistě teoreticky to vůbec nic neříká o tom konkrétním dni.
1: Pane Exnere, není to přitěžující pro vaši klientku, pro Markétu Vondroušovou, že už nikdy nebude mít veřejnost 100% jistotu, zda určitou látku neměla v sobě onen osudný večer v prosinci?
2: Já si myslím, že ne. Já se přiznám, že nemám rád ty spekulace, že vlastně teďka nevíme, jestli by náhodou v tom vzorku ze 3. prosince nebyla nějaká pozitivní látka, čímž pádem ale teda jako kreslíme Markétu jako potenciálně někoho, kdo měl v sobě steroidy nebo něco dalšího. Ta podstata toho problému a toho porušení údajného pravidel podle článku 2.3, to znamená odmítnutí dopingové kontroly, je o něčem jiném. A pan ředitel taky říkal, že ten systém by tím mohl vytvořit precedens, ale pravidla na to myslí, protože pokud máte oprávněný důvod, nemusíte poskytnout vzorek.
1: Tolik právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner diskutoval dnes s předsedou Českého antidopingového výboru Martinem Čížkem. Pánové, oběma vám děkuju.
2: Děkujeme za pozornost.
0: Díky. Díky. Nastanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
5: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
6: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
4: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka s mloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
5: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom 2 řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
7: No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
5: Ale znamená to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
4: Válka s mloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
9: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už 30 minut popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ode dneška se agendy lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky přesouvají z vlády na jednotlivá ministerstva. Ukrajina dostala další část unijní půjčky, má sloužit na pořízení dronů. Utkání mezi Mexikem a Ekvádorem na mistrovství světa organizátoři kvůli počasí posunuli a dnes bude oblačno až zataženo od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
11: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Grátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
10: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na resorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády, například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber v přepočtu 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Do roku 2035 by měla země náklady na obranu zvýšit na 3,5 % HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo. Evropská komise vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky. V přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne 2 biliony 200 milionů korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. Nový integrovaný dopravní systém s názvem IDSK ode dneška platí v celém jeho českém kraji. Cestující díky němu pojedou s jedinou jízdenkou po celém kraji bez ohledu na přestupy a dopravní prostředek. Kromě linkových autobusů a vlaků je do systému zapojená městská hromadná doprava ve většině jeho českých měst. Jízdenku je možné pořídit přes speciální aplikaci nebo přes kartu IDSK. Dál ale bude možné koupit i klasické jednorázové jízdenky. Zápas mezi Ekvádorem a domácím Mexikem na mistrovství světa ve fotbale má zpoždění. Hrát se mělo už od 3 hodin ráno našeho času. Organizátoři ale start utkání kvůli bouřce a silnému dešti v Mexico City o hodinu odložili. Aktuální situaci popíše Martin Charvát.
12: Teď už se hraje třetí minuta zápasu Mexiko-Ekvádor 0-0. Start zápasu byl odložený především kvůli bouřce a s ní spojenými blesky, po kterých se půl hodiny nemohlo hrát a pořadatelé toho využili a tak rovnou utkání o hodinu odložili. Třetí minuta utkání Mexiko-Ekvádor 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
10: Postup do osmifinále si už zajistili Norové, a to vítězstvím 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Dál prošli také Francouzi, kteří si poradili se Švédskem a porazili ho 3-0. A 44-letá tenisová legenda Serena Williamsová skončila na Wimbledonu v úvodním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila na Australanku Maju Jointovou a prohrála s ní 1-2 na sety.
13: Překážky na D1 před Jihlavou a nehoda na čtyřce za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 110 praskla kamionu pneumatika na straně do provozu. Po celé vozovce jsou její kusy.
14: Pravý pruh, samé kusy, pneumatiky rozházený, šlo to hned na disk, takže šel ke svodidlům.
13: Na dálnici D10 hlásíte velmi silnou bouřku v okolí Mladé Boleslavy.
15: Mezi sjezdy Mladá Boleslav Centrum a Bezděčín. Přívalový déšť, nedá se jet víc než 50, dálnice je zatopená, jinak to hází s autem ze strany na stranu.
13: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně před odbočkou na Kralupy. Na 10. kilometru stojí auto po nehodě. Na silnici 4 z Prahy do Strakonic se stala nehoda před sjezdem na Lipence. Na 5. kilometru se nákladní auto střetlo s divokými prasaty. Pravý pruh je uzavřený. A v Rychvaldu na Karvinsku překáží nehoda v Orlovské ulici. Na kruhovém objezdu u městského úřadu havarovalo osobní auto. Průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Česko má za sebou vlnu rekordně vysokých teplot. Jak se s ní vyrovnalo? Měla vláda reagovat nějakými mimořádnými opatřeními? A měl by stát podporovat instalace klimatizací nebo nějaká jiná dlouhodobá opatření? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených, členka sněmovního zahraničního výboru a také výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
17: Dobrý den, díky za pozvání.
16: Než se dostaneme k vedru, začnu blížícím se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře a sporem o složení a programu jednotlivých členů české delegace. V kulatém stole minulé pondělí jste řekla, že by bylo dobré, kdyby pan prezident podal kompetenční žalobu. Pan prezident to udělal, ústavní soud rozhodl o předběžném opatření, vláda pana prezidenta na summit akreditovala, ale dál trvá na tom, že vedoucím delegace bude premiér. Vy jste kdysi působila v diplomacii. Dovedete si představit, jak to v české delegaci v Ankaře bude fungovat?
17: Upřímně řečeno, si to příliš představit nedokážu. Za mě je celá ta debata ostudná a nedůstojná České republiky. A především premiér a ministr zahraničních věcí nesou odpovědnost za to, že jsme spojencům v Severoatlantické alianci pro smích v tomhletom smyslu. Pokud se týče pořadí v té delegaci, jednak na to existují tedy pravidla v rámci Severoatlantické aliance a jednak i v Česku je stanoveno, že prezident republiky, hlava státu, je první nejvyšší ústavní činitel, čili nevím, na základě čeho by se nějakým způsobem přeskládávalo to protokolární pořadí jenom pro účel tohoto jednoho summitu a pro účel uspokojení nějaké ješitnosti pana premiéra nebo vicepremiéra.
16: Vypadá to, že na základě rozhodnutí vlády.
17: Vláda jistě může rozhodnout o leccčems, ale přece jenom jsou tady určité zvyklosti, určitá pravidla, určité zákony a především je tady také nějaký jednací řád nebo nějaký protokol v rámci Severoatlantické aliance. Česká vláda si často myslí, že může svým rozhodováním měnit evropskou legislativu nebo nějaké mezinárodní konvence, ale tak to zkrátka není.
16: Pokud ani jedna ze stran do toho summitu neustoupí, co se tam na místě tedy bude dít?
17: Já nevím, je to taková opravdu situace těch dvou žen, které měl rozsoudit král Šalamoun. Z nichž ta jedna nakonec ustoupila, když král Šalamoun navrhl, že to dítě, o které byl spor rozetnej v její půl, tak ta, která byla jeho skutečná matka, tak mu v tom zabránila a řekla, ať si radši dítě vezme ta druhá. Já opravdu nevím. Je to opravdu neskutečně ostudné, zbytečné a především to odvádí pozornost od toho, jak chce vláda České republiky vůbec k té obraně přistupovat. Slyšeli jsme tady po návštěvě generálního tajemníka NATO nějaké honem slibované navyšování výdajů ze strany premiéra Babiše bez toho, aby zatím byla nějaká koherentní úvaha, co vlastně Česká republika míní tou obranou země. Co to vlastně znamená. Máme tady nějaké obranné a strategické dokumenty, ale máme také nějaké úkoly v rámci Severoatlantické aliance, které dlouhodobě neplníme a to nejde jenom za touto vládou, to jde i za vládou minulou, například v letošním roce 2026 jsme měli mít k dispozici těžkou obrněnou brigádu. Ta brigáda nestojí, není připravená, není k dispozici pro kolektivní obranu.
16: Čili... Já se omlouvám, že vám do toho skočím, to je samozřejmě téma, o kterém bychom mohli mluvit celých 20 minut Radiožurnálu, my se tomu věnujeme, určitě dál budeme věnovat. K tomu, co jste říkala, to znamená, že to podle vás odvádí pozornost od toho, co vlastně budou představitelé České republiky v Ankaře na summitu prezentovat. To nevědí poslanci příslušných výborů, vy jste v zahraničním, neřešíte to, kolegové v obraném výboru to také neřeší?
17: Já předpokládám, že v obraném výboru se toto řeší, ale slýchám stížnosti kolegů a kolegyň na to, že ta komunikace s ministerstvem obrany je velmi slabá. Pan ministr se neukazuje ani na výboru, ani na interpelacích mnoho, čili ta komunikace vůči poslanecké sněmovně je velmi slabá a tudíž i ta kontrolní role, kterou má poslanecká sněmovna vůči vládě plnit, je tímto omezená.
16: Když se vrátím ještě k tomu sporu o složení delegace a o to, kdo ji povede, premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš včera řekl, že je v zájmu Česka, aby ten spor nepokračoval, že nejlepší by podle něj bylo, kdyby pan prezident na účasti netrval, nabídl také včera i veřejně na tiskové konferenci, že by pan prezident mohl jet na summit NATO příští rok. Vy jste před chvílí používala ten příměr sporu o dítě, kdy nakonec někdo ustoupil. Není ta situace tak daleko, že by bylo rozumné i v téhle situaci, kdyby pan prezident ustoupil, kdyby třeba se dohodl na tom, co navrhoval Andrej Babiš, že by nejel do Ankary, ale jel až příští rok?
17: Já tady od toho samozřejmě nejsem, abych radila panu prezidentovi. Z mého pohledu je pochopitelné a správné, že prezident se ostře vymezuje proti tomuhle tomu obsazování svého teritoria ze strany vlády a jednotlivých ministrů, protože zkrátka on má odpovědnost za tu ústavní funkci, za její výkon, a když nějakým způsobem jsou ty pravomoce a kompetence narušovány, vyvlastňovány tou vládou, tak to není jenom jaksi jeho osoba Petra Pavla, ale je to i ta ústavní funkce, kterou on musí hájit.
16: Ústavní soud zatím vydal předběžné opatření, samotné rozhodnutí o kompetenční žalobě přijde po prázdninách. Očekáváte, že pan prezident uspěje u ústavního soudu?
17: No, to předběžné opatření trochu napovídá směr úvahy většiny ústavních soudců a soudkyň, takže bych to předpokládala, ale celkově samozřejmě znovu říkám řešit věci, které jsou v zásadě protokolární povahy, které se dají řešit běžným standardním politickým jednáním a dohadováním, aby řešil ústavní soud. To zkrátka není v pořádku a je to projev určité krize, kterou vyvolává současná vláda, protože od ní pramení ten impuls, krize toho našeho demokratického zřízení a vymezení jednotlivých těch kompetencí a pilířů té demokratické moci.
16: Hypoteticky, pokud by pan prezident s kompetenční žalobou uspěl, otevřelo by to podle vás k faktickému posílení pravomocí českého prezidenta a bylo by to správně?
17: Myslím, že jde spíš o ustálení, o to, že se vymezí, že se nakreslí ta čára a že by doufejme, pan premiér příště byl schopen zdisciplinovat ministry ve své vládě, kteří evidentně vyvolávají spor s prezidentem za účelem jaksi získání nějaké vyšší popularity a pozornosti. To je velký, řekla bych, ústřední cíl politického působení motoristů. A nám nezbývá nic jiného, než spoléhat na to, že premiér Babiš je tím, kdo může být v této vládní sestavě tím rozumnějším.
16: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Česko v minulých dnech zasáhla silná vlna veder. V sobotu i v neděli byly překonány historické teplotní rekordy. Ten absolutní pro celé Česko se o víkendu posunul o 1,5 stupně na 41,9 stupně Celsia. Jak Česko a obyvatelé Česka podle vás ta vedra zvládli?
17: Zatím nedošlo k žádným závažným haváriím, tragédiím, ale dlouhodobě je zjevné a z dat jednoznačně vyplývá, že vedra se podílejí na zhoršení zdravotního stavu převážně lidí chronicky nemocných, seniorů, malých dětí, všech osob, které mají to zdraví nějakým způsobem podlomené nebo přechodně ovlivněné třeba nemocí nebo nějakým stavem. Čili to se pravděpodobně dozvíme později, ten nárůst úmrtí oproti běžnému stavu.
16: Ale očekáváte, že byl v těch minulých dnech?
17: Jako ta vedra byla skutečně extrémní, přišla dříve než obvykle, byli jsme zvyklí už do určité míry na vedra v těch prázdninových měsících. Tady přišla ještě v červnu a data z celého světa, ostatně i z České republiky z minulých let, toto potvrzují. Čili ten nárůst úmrtí já očekávám. Ačkoliv samozřejmě to je něco, co mě pochopitelně dělá vrásky na čele. To je jedna stránka, ta zdravotní. Druhá stránka je třeba ekonomická. Samozřejmě lidé v těchto vedrech nemohou pracovat tak, jak by třeba potřebovali nebo chtěli. To znamená, že to má dopad i na ekonomiku, má to dopad na infrastrukturu. Vím, že tramvaje třeba v Praze museli jezdit pomaleji, protože tím horkem byly prověšené ty dráty. Jo. Čili to jsou věci, které já jsem v pátek navrhovala, proto jsem navrhovala bod na jednání sněmovny, aby se vláda zabývala těmi extrémními horky, nejen těmi, které měly přijít následující víkend, ale dlouhodobě, jak je Česká republika bezpečnostně připravená na tyto situace, protože to je extrémní situace, podobně jako povodně, podobně jako tornádo, podobně jako požáry.
16: Já se právě proto ptám na to, jak podle vás Česko zvládlo ty uplynulé dny, právě protože vy jste navrhovala spolu s kolegyněmi z Pirátského klubu v pátek jako mimořádný bod jednání sněmovny vedra, připravenost státu na vlnu veder a komunikaci státu v této souvislosti. Vy jste říkali, že jde o zdravotní téma, že horka ohrožují některé skupiny obyvatel, ten návrh nakonec neprošel, většina sněmovny byla proti tomu, abyste se tomu věnovali. Máte pocit, že to, že jste o tom v pátek nejednali, se nějak projevilo na tom, jak Česko tahle ta vedra zvládlo?
17: Ne, myslím, že to nemá souvislost. Ta moje konkrétně výzva, kolegyně některé se soustředily třeba na tu komunikační stránku věci. Kolegyně Irena Ferčí-Uvaková Konečná připomínala zrušení strategické komunikace. Ano, i to je potřeba využívat tyto nástroje státu. To není o tom, že si pan ministr Šťastný dá na webovou stránku svého kvazi ministerstva, že lidé nemají v horku sportovat. To opravdu není informační kampaň, to opravdu není strategická komunikace státu.
16: Jak by podle vašich představ měla vypadat komunikace státu v situaci, kdy přichází vlna veder?
17: Ano, a teď přichází ta správná chvíle zmínit veřejnoprávní média, protože veřejnoprávní média jsou tu od toho, aby zastupovala veřejný zájem, čili zařazení nějakých speciálních informačních bloků, programů, rozhovorů s experty média. Což se stalo tak jako tak. Ale ta vláda...
16: Pardon, a tohle má řešit vláda?
17: Já myslím, že strategická komunikace je záležitostí i vlády.
16: To znamená, že si myslíte, že vláda má přijít za vedením České televize, ale... Českého rozhlasu a říct si, blíží se vedra, vysílejte tohle a tamhle to?
17: Ne, blíží se vedra podobně jako za covidu. Blíží se vedra, máme tady nějakou krizi, takovou nebo onakou, co budeme společně komunikovat, jaký je plán těch komunikací, o čem bude vláda rozhodovat. To je ten odpovědný přístup. Ale
16: pardon, já... dovedete si představit v téhleté době, kdy se řeší okolo médií veřejné služby to,
17: ne,
16: co
17: nedovedu.
16: Se řeší, že by někdo z představitelů vlády přišel za řediteli Českého rozhlasu a České televize a chtěl s nimi debatovat nebo jim říkat, co mají vysílat o vedrech?
17: Nedovedu. A právě proto jsem připomněla i tu situaci pandemickou, kdy vláda Andreje Babiše byla naprosto charakteristická tou chaotickou komunikací. Tady samozřejmě nešlo o nějaká plošná opatření, že by se měly zavírat školy nebo něco takového, ale i o tom je na místě přemýšlet. Já jsem se soustředila, pardon, na rozdíl od kolegyň, nikoli tolik na tu stránku komunikační, ale na tu stránku dlouhodobou a bezpečnostní. Podle mého názoru měla zasednout Bezpečnostní rada státu, protože bylo patrné, že padne ten teplotní rekord, a to znamená riziko pro energetickou infrastrukturu. Připomeňme si, že máme vodou chlazené jaderné reaktory ve velkých horcích a suchách, které v Česku trvají už nějakou dobu. Klesá hladina řeky Jihlavy například, která tedy chladí jadernou elektrárnu v Dukovanech. To jsou reálné bezpečnostní hrozby, reálné situace. A pak jsou tady další dlouhodobá témata. Adaptace zákoníku práce. Jaké mají pracovníci a pracovnice nároky, když dochází k extrémním vedrům? To jsou všecko věci, které to vedro dopadá na zdraví a životní situaci lidí a je potřeba se nad tím zamyslet komplexně a to je ta odpovědnost vlády. Jsou tady samozřejmě v souvislosti s těmi vedry se prohlubuje sucho, půdní a hydrologické sucho, to nějakým způsobem ohrožuje úrodu. Dá se očekávat, že když přijdou přívalové deště, že ta vyschlá půda nebude schopná rychle tu vodu pojmout, čili riziko povodní, samozřejmě požáru a další věci. Jsme zkrátka v čase klimatické krize, ať se to ministrům vlády líbí nebo ne, a je potřeba krizově reagovat, mobilizovat tedy nějaké ty politické složky, komunikační složky a zapojit strategické uvažování. Co všechno to může přinést? Analýza těch hrozeb. Co všecko v České republice může být ovlivněno vysokou teplotou? nevím, mohou se, to jsou zkrátka fyzikální zákony, do jaké teploty můžeme spoléhat právě na tu energetickou infrastrukturu nebo na jakoukoliv jinou infrastrukturu, do jaké teploty můžeme spoléhat na to, že koleje budou fungovat tak, jak mají fungovat, signalizace, to všechno může ovlivnit vysoká teplota a není možné se tomu nahlas smát, jako se to stalo v pátek ve sněmovně a říct slovy ministra Macinky, no prostě je v létě horko, v zimě zima a v noci tma. To je ukázka jako fatální nekompetence těch lidí, kteří sedí ve vládě a kteří by na tohle měli myslet, protože toto nebyla poslední vlna vedra v tomto létě. Nebyla to jistě bohužel ani pravděpodobně poslední nějaká extrémní situace. Všimli jsme si například, že ještě na jaře chtělo Ministerstvo životního prostředí škrtat pozice na Českém hydrometeorologickém ústavu. Potichu ty pozice vrátilo zpátky, protože je patrné, že zkrátka potřebujete ty odborníky a odbornice, kteří tam sedí, počítají a vydávají ta varování, která nezbytně potřebujete. Čili nějaká úvaha tam je, ale ta vláda zkrátka odmítá kvůli své ideologii otevřeně přiznat, ano, musíme řešit vysoké teploty, protože toto je jeden z projevů klimatické krize. Čili tady jako postrádám například u Ministerstva životního prostředí konkrétní, srozumitelný a dlouhodobý plán té adaptace. Jak bude vypadat naše adaptace na změnu klimatu tak, aby krajina zadržovala vodu a měla k dispozici ty přirozené mechanismy ochlazování a aby se ve městech dalo žít. Myslím, že to není o tom, že vláda bude rozdělovat nějaké dotace na klimatizaci, to asi úplně ne, ale vezměme si třeba důležitost zateplených budov. Zateplení znamená izolace. To znamená, v domě, který je zateplený, izolovaný, je také méně horko. Dům, který má nová okna a dveře, tam je méně horko. A v České republice je, jako je 10% lidí ohroženo energetickou chudobou, to znamená, že si v zimě nemohou vytopit byt na příjemnou teplotu, tak to jsou ti samí lidé, kteří jsou v létě ohroženi extrémní horkem. Představte si, že jsou to zároveň lidé, kteří pracují manuálně v těžkých provozech, v horkých provozech, venku a co, jaké musí být dopady na zdraví těchto lidí bez toho, aby třeba měli podle zákoníku práce nárok na nějakou úlevu.
16: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste před chvílí říkala, že řešením nejsou úplně dotace na klimatizaci. Jak se jako zelení vůbec stavíte ke klimatizacím? Podporujete, aby jich bylo víc?
17: Já osobně spíše ne. Nemyslím, že na to máme nějakou stranickou pozici na klimatizace, ale je to zkrátka elektrický spotřebič. Myslím si, že když vyrábíme elektřinu z obnovitelných zdrojů a zároveň je velké horko a potřebujeme si schladit obydlí nebo kancelář nebo provoz v továrně, tak je dobré, aby tam ta klimatizace byla pro ten komfort těch lidí, kteří tam žijí nebo pracují. Důležité ale je, aby ta energie byla vyráběna z obnovitelných zdrojů, protože si představte, že jinak pálíte uhlí nebo plyn na to, abyste si vyrobil elektřinu, která vám umožní provoz klimatizace, která vám schladí tu teplotu, která stoupá kvůli tomu pálení fosilních paliv. Tak to je jako začarovaný kruh. Takže bych řekla ano, jako my jsme samozřejmě všestranně pro jako kvalitu života a životní komfort, který nezáleží jenom na, nebo skoro vůbec nezáleží na abstraktním čísle ekonomického růstu, ale pozná se na tom, jak každý z nás nebo naprostá většina z nás žijeme a jestli svůj život považujeme za kvalitní, přiměřeně pohodlný a komfortní.
16: Já se na ten postoj ke klimatizacím ptám i proto, že ve Francii právě postoj ke klimatizacím se stal v posledních dnech velkým politickým tématem. Mnoha evropská média, včetně těch českých, přinesla zprávu, že v tomto směru mění přístup francouzští zelení. Tak proto se ptám i vás, jestli třeba budete podporovat, aby ve veřejných prostorách, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory bylo více klimatizací, nebo jaký v tomto směru je ten postoj?
17: Tak samozřejmě zdravotnická zařízení a domovy pro seniory a další místa, kde tráví čas lidé, kteří jsou nemocní nebo nebo mají nějakým způsobem podlobené zdraví, tak to považuji za součást toho komfortu, který potřebují pro ten svůj život, pro to svoje uzdravování nebo pro ten svůj stav, ve kterém právě jsou. Takže představa, že na porodním sále není klimatizace a venku je 42 stupňů, to je opravdu pro mě jako pro ženu naprosto hrozivá představa, tak to je něco trochu jiného. Myslím, že ale ta klimatizace třeba pro běžné byty, to prostě není ta zkratka. Jako já bych opravdu, že máte nějaké peníze, které musíte nějak rozumně, smysluplně utratit. Tak já myslím, že přednost by rozhodně mělo mít zateplování, výměna oken, což působí jak v zimě, tak v létě, aby celkově se zvyšoval komfort toho bydlení v České republice. Pak je strašně důležité, jak vypadá okolí těch domů, kde žijeme. Jestli je tam zeleň, jestli je tam stín, jestli je tam voda, jakým způsobem se tam někdo o tu zeleň stará. To všechno je jako hrozně důležité, protože když mezi bytovými domy je vzrostlá zeleň, notabene nějakým způsobem dobře obstaraná, tak samozřejmě v té lokalitě může být až o 2, 3, 4 stupně míň. A to je mnohem důležitější, než aby v každém tom jednom z těch tisíci bytů v okolí byla klimatizace.
18: Tohle, co teď říkáte, to by měla být primárně záležitost vedení měst a obcí?
17: Ano, to je samozřejmě plán, který například Praha má svůj klimatický plán, který asi možná zapomnělo vedení Prahy teďka, že vůbec nějaký má, ale celá řada obcí, která v České republice třeba se zavázala k nějakým těm strategickým cílům udržitelnosti, tak většinou tam jsou nějaké klimatické plány. Třeba Praha 6 má svého radního pro životní prostředí a klima. Tak ten člověk má ve svém popisu práce, že přímo řeší i vlastně dopady změny klimatu. Takže to si myslím, že je důležité, aby ta města a obce vůbec zaměřili pozornost na něco takového a neřekli si, je vedro, to zase přestane. Protože za pár týdnů to může být zas, možná dřív, a příští léto to bude zas a bude to pořád. A než vyroste pořádná zeleň a než nastavíme pořádný způsob péče o tu zeleň, než třeba vyvedeme z podzemí všechny ty toky, které jsme schovali do potrubí, aby nám ochlazovaly ta města, to všechno vyžaduje nějaké dlouhodobé plány, zapojení urbanistů, architektů. A myslím si opravdu, a vidíme to v zahraničí, v Paříži například, jak opravdu ty ulice, které se zbavují aut, kde se dodává zeleň, a nemusí to být hned vzrostlý strom, stačí ty trvalkové záhony, stačí vodní prvky, tak skutečně ta teplota se snižuje a celkově se ohromně zlepšuje ten komfort toho života ve městech. S tím souvisí samozřejmě i cykloinfrastruktura, méně aut, čistý vzduch, jako opravdu to jde. Ale v tom Česku mám pocit, že většina měst, včetně Prahy, se zasekla někde na půli cesty a že to zkrátka nestačí a že nás ta klimatická změna dohání, ale není to jenom o té klimatické změně, je to i o čistotě toho ovzduší, o tom, jak komfortní máme ten prostor, ve kterém žijeme.
18: To bychom mohli se dostat k dalším tématům a mluvit dlouze, ale nemůžeme, protože čas určený pro dnešní 20 minut Radiožurnálu je u konce. Naším dnešním hostem byla poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
17: Děkuji, mějte se hezky.
18: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: Je pondělí 29. června, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
20: Snažíte se své děti vyhánět od počítačů a televizí a tlačit ke sportu? V tom případě děláte rozhodně dobře.
21: Jít alespoň kousek pěšky, tak to je cíl projektu Pěšky do školy.
22: Děti jsou náchylné na větší úrazovost právě proto, že nejsou tak sladěné a tak napojené na svoje tělo.
23: Takže součástí zakázky je i takzvaná pohybová dráha pro odrážedla a koloběžky, která
24: skateboarding tím, jak je to vlastně pouliční sport, tak má blízko k lidem. Není to věc, která by probíhala na nějakých uzavřených sportovních. Je to velice přístupný.
19: Pohyb, spolupráce a radost z obyčejných věcí. Dětem stále více chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či na kroužky. Přitom okolí škol může být víc než jen místem, kde se čeká na zvonění. Stačí nápad, chuť něco změnit a otevřenost k novým možnostem. Ať už jde o kreslení hry na chodníku, skateboarding, parkour nebo jakoukoliv jinou aktivitu, která dětem umožní rozvíjet se pohybem, radostí i spoluprací. Jak hry podporují vzdělávání a rozvoj dětí? Je možné bez velkých nákladů vytvořit bezpečné prostředí pro zdraví, prospěšné aktivity, dobrou náladu a napojit tak školy na lokální komunity? Pamatujete si, jak jste jako děti běhali venku, hráli si s kamarády na hřišti nebo vymýšleli nejrůznější hry po cestě do školy? Jak to mají dnešní děti? Zeptala jsem se žáků z pražských základních škol, jak vypadá prostranství u školy a s čím si tam hrají.
0: Je to jakoby fotbalové hřiště, ale jsou tam i atrakce pro děti. Chodíme tam se družinou a někdy s paní učitelkou.
19: A co tě tam nejvíc baví na tom hřišti? Co tam děláš?
0: Třeba dělám kotouly na hrazdě.
19: A pomáhá ti paní učitelka nebo ty sama?
0: Já sama.
19: Řekla mi prvňačka Julie. Její vrstevnice Klára popisuje školní hřiště takto.
0: No vlastně, oni jsou tam hodně atrakcí a jsou tam hodně laviček a vlastně oni jsou tam kolem to, ono to je takhle jako rozpulený, jedno je pro malé děti a jedno pro velký.
19: Na kterém hřišti si nejradši hraješ ty?
0: Na tom větším.
19: Co tě tam třeba baví?
0: Horolská stěna a skluzavka a tyč.
19: Děkuju.
0: Děkuju.
19: A její bratr, žák třetí třídy Martin, popsal, co ho nejvíc baví a co mu v okolí školy v městské části Praha 5 chybí.
1: Máme tam 4 hřiště, jedno s pískem, tam potom máme jedno sportovní, potom dole máme s pískem s hračkami a potom tam nějaká tráva na nějaký prolizačky.
19: A chodíte tam na tělocvik?
1: Tělocvik jo, nikdy jo, tam venku.
19: A nebo i s družinou?
1: S družinou jo, s družinou tak.
19: A co tě tam nejvíc baví, s čím si tam třeba hraješ, nebo co tam děláte, jak tam trávíte ten čas?
1: Já tam rád běhám a hlazu na nějaký prolezačky.
19: A je tam něco, co by si třeba přál, ale na tom hřišti to není?
1: Jako třeba nějaká houpačka, ale horolezeckou sem tam nemáme. No.
19: A to by se tě líbila?
1: Jo, to taky zaškno.
19: Tak děkuju. Podle expertů z Fakulty tělesné kultury a z Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci je ve volném čase dětí podobných zážitků čím dál méně. Nezanedbatelná část dětské populace stráví 4 a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí a chytrých telefonů a čelí tak zvýšeným zdravotním rizikům. Upozorňují výsledky rozsáhlé studie HBSC, která probíhá ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací a mapuje zdraví, životní styl, duševní pohodu a rizikové chování dětí a dospívajících. První prázdninový reparát zaměříme na to, jak v okolí školy podporovat dětskou fantazii i zdravý pohyb. Právě to je myšlenka projektu Hry na chodník, který už několik let přináší radost a pohyb do ulic i školních dvorů po celé republice. Jak takové hry vznikají a co všechno mohou dětem dát? O tom si teď budu povídat se zakladatelkou projektu Hry na chodník, Terezou Vašnovskou. Dobrý den.
2: Dobrý den do Prahy.
19: Já jsem dnes cestou do práce prošla přes malé městečko, které na chodník v parku namalovali děti. Jak vás napadlo věnovat pozornost hrám na chodník?
2: Ta myšlenka vznikla ještě v době, kdy jsem sama děti neměla. Pracovala jsem na úřadu jedné ostravské radnice, která dlouhodobě řešila to, že musí odstraňovat takové ty malé herní prvky mezi domy. Takové ty staré kovové z důvodu toho, že nevyhovovali revizím evropským normám. A rodiče samozřejmě byli nešťastní, že si děti nemají kde hrát, protože ta velká moderní hřiště trvá postavit docela dlouho a stojí to strašně velkou spoustu peněz. Takže jsem v té době navrhovala panu starostovi, abychom kreslili aspoň obyčejné skákací panáky mezi domy. A ta myšlenka mě docela zaujala, protože obdobné herní prvky se barvami vytváří v Americe. Dokonce jsem našla speciální termoplasty někde v Anglii a v dalších evropských zemích. Nicméně jako úřednice jsem tu myšlenku nedotáhla a když jsem potom na úřadě skončila a manžel se mě ptal, co budu teď dělat, tak jsem mu říkala, že teď budu kreslit skákací prací panáky. A on to jako pochopil, takže asi práce na úřadě byla velmi náročná, tak mi řekl, že v klidu, že mám čas si odpočinout a promyslet si to. A nicméně jsem u toho opravdu skončila a teď v letošním roce už hry na chodník kreslíme po celé České republice 10 let.
4: Vy už máte za sebou desítky, možná stovky realizací. Můžete nám tady přiblížit, jak ty hry na chodník, které vytváříte, vypadají?
2: Tak já jsem zmínila skákacího panáka, ale většinou, když právě řeknu, že to jsou skákací panáci, tak to beru hodně zjednodušeně, hodně nadneseně a ti, co naše hry znají, tak mě za to dost kritizují. Protože v průběhu těch 10 let jsme se od obyčejného skákacího panáka posunuli hodně daleko a hry neustále inovujeme, rozšiřujeme a upravujeme teď už i podle mých dětí a podle škol a školek, které se nás objednávají. Takže od nějakých malinkých her, které vlastně cvičí hrubou motoriku nebo třeba i slovní zásobu, tak máme i takové velké rozsáhlé herní prvky, kde děti absolvují cestu, dobrodružnou cestu za pokladem. Každopádně všechny hry, ať už jsou malinké nebo veliké, spojuje to, že jsou barevné. Já si hodně zakládám na tom, že městský prostor, který bývá šedivý, se snažíme proměnit na takový pestrobarevnější svět, aby rozvíjel a podporoval tu dětskou fantazii. To znamená, naše hry jsou barevné, naše hry jsou multifunkční a vždycky se snažíme, aby děti buď trošku udělali nějaký jako pohyb, anebo aby se trošku více rozmluvili. Protože to si myslím, že v dnešní době, kdy jsou děti hodně u televizí a u počítačů, že to prostě chybí. Moje zkušenost je taková, že ať je to jakákoliv hra, děti si vždycky vymyslí nějaký speciální návod, nějaký způsob, jak ji použít v různých modifikacích.
4: Já myslím, že každý z posluchačů si může představit nějakou opičí dráhu nebo abecedu na zemi, jak jste popisovala i toho klasického skákacího panáka. Vycházíte z nějakých konkrétních modelů nebo to vše vymýšlíte?
2: Z konkrétních modelů, tak já určitě jsem si nastudovávala hodně obecně, jak děti rozvíjí hrubou motoriku, třeba ve 3 letech, ve 4, v 5, ale vzhledem k tomu, že naše hry jsou většinou veřejně dostupné a tam nedokážeme se zaměřit na třeba teď máme děti od 3 do 5 let vyloženě, takže se snažíme s těmi hrami co nejvíc prostě kombinovat skoky, střídání skoku po levé, po pravé noze, nějaký balanc, chození po rovné čáře. A ono se to nezdá, ale tak, jak jsou děti třeba v dnešní době hodně zvyklé na ten 2D placatý svět, tak ve chvíli, jenom kdy chcete, aby skočili z puntíku na puntík, který je prostě jasně ohraničený, tak už to prostě nějakým způsobem podporuje odhady vzdáleností, které potom rozvíjí tu hrubou motoriku jako takovou a činí dětský pohyb bezpečnějším. Ale úplně zjednodušeně bych chtěla říct, že v dnešní době prostě je více, nebo děti jsou náchylné na větší úrazovost právě proto, že nejsou tak sladěné a tak napojené na svoje tělo. Takže my třeba používáme docela malinké puntíky, představte si třeba kolečko 25 cm, které je od druhého kolečka, které je stejně velké, 25 cm není nic moc, tak které je vzdálené třeba 0,5 metru a děti musí skočit z jednoho kolečka na druhé. Ono to působí, že to kolečko je malinké, ale ve chvíli, kdy se to děti zaměří se na svoje nohy, svoje tělo, tak se prostě skoordinují, skoncentrují a prostě skočí a tím si jejich tělo osvojuje prostě takové bezpečnostní návyky, jak se prostě pohybovat. No a děti to samozřejmě strašně baví skákat z různých puntíků.
4: A to mě právě, puntíky. To mě právě zajímá, co děti baví úplně nejvíc a pro jak velké děti vlastně ta hřiště mohou být a co dospělí.
2: Tak to mám krásnou historku z jedné malinké vesničky, kde si objednávali různé hry. V celém parku byly hry, které jsou zaměřené třeba na poznávání rostlin, případně třeba na nějaké skoky, opičí dráhy. A pan starosta říkal, a toho twistra, toho nám nakreslete tady vedle té hospůdky, přes den tady budou hrát děti a večer budeme hrát my dospělí. A asi 2 roky po realizaci mi potvrzoval, že to skutečně funguje a že tam fakt místní parta, která si jde sednout na pivko, takže se vždycky vyhecuje a zapojí se i dospělí. A vždycky ráda slyším, když právě i dospělí si dovolí trošku zavzpomínat na dětské roky a na to, kdy prostě pohyb byl příjemnou součástí každého dne. Občas vidím, když já mám nakresleného, nebo dlouho jsem měla nakresleného skákacího panáka vyloženě u sebe na ulici, a byly dva typy lidí. Jedni, kteří řekli dítěti, přeskákej to, anebo radši ani neskákej a pojď. A potom druhý typ lidí, který ukazoval těm dětem, jak se skáče ten panák. A prostě ve chvíli, kdy viděl ty barvičky na zemi, tak už ho to jako rozpohybovalo, takže to mám strašnou radost. A naše hry jsou tím pádem úplně od malinkých dětí. Já mám teď aktuálně ročního chlapečka, i toho to baví, prostě probíhat mezi puntíkama a už mu na tom vysvětlu, která barvička je která, až právě po seniory. Dokonce moji nejoblíbenější hru, která se vejde na 1 m² kombinované skoky s poznáváním čísel a barev, tak tuhle hru mi ukázal jeden pán, kterému bylo určitě přes 70 let, zatímco nás pozoroval na jedné realizaci. Tak mi vlastně vyprávěl o svém dětství, zatímco já jsem malovala tím štětcem na obchodníku, tak on mi vyprávěl o svém dětství a říkal mi, že jako malý si vymyslel takovou jednu hru, která ho strašně bavila, a půjčil si křídu a nakreslil mi ji na zem. A je to už hodně let a od té doby máme v katalogu a máme ji vyrobenou i jako koberec. Takže to je moje nejoblíbenější hra. Takže od 1 roku až do 100.
4: Co byste vzkázala těm rodičům, komukoliv, kdo jde kolem chodníku, kde je nějaká hra a kdo tu hru obchází? Jak byste motivovala lidi, kteří nás třeba teď poslouchají, aby věnovali pozornost hrám na chodník?
2: Vemte si křídu nebo cihlu zlomenou. Nakreslete si klidně sami, klidně bez dětí. Třeba to neposlouchají ani lidi, kteří mají děti.

0: Hraní venku ale nemusí být jen o klasických hrách, stále populárnější jsou i modernější formy pohybu, které spojují sport, kreativitu i komunitní život. Jedním z takových fenoménů je skateboarding. Od 1. do 4. července 2026 ožijí České Budějovice a Tábor třetím ročníkem Mezinárodního festivalu Skateholders Forum. Hostem reparátu je Jakub Novotný, kurátor festivalu Skateholders Forum, a protože se s Jakubem známe, tak si budeme tykat. Vítej ve studiu, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Ty jsi rodák z Jihočeského Tábora. Mě zajímá, jestli to je to místo, kde ses poprvé setkal se skateboardingem a jestli skateuješ od dětství, nebo jestli nám můžeš krátce říct, jak to všechno začalo u tebe.
1: Je to tak. Skateboarding jsem poznal někdy ve 12 letech a tehdy jsem právě žil v Táboře, kde jsem byl vlastně až do svých 18. Chodil jsem tam na gympl.
0: A potom se vlastně skateboardingu věnoval i během svých studií na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. A dokonce si za skateboardingem vyrazil na Blízký východ do Jordánska a pokud vím, tak i do dalších zemí. Mohl bys nám přiblížit, co si vlastně zkoumal na téhle kultuře?
1: Přesně tak. Já jsem vlastně už skoro od začátku vnímal skateboarding jako nějaký prostředek, jak se seznámit s lidma třeba z cizích kultur, z cizích zemí, takže tahle ta vášeň začala už někdy právě na střední škole, kdy jsem byl v Turecku poprvé na dovolený a tak nějak vzal jsem s tam sebou skateboard a díky němu jsem některé místa třeba v Istanbulu poznával trošku po vlastní ose a začalo mě to fascinovat, ta bezprostřední blízkost s těma lidma, který sdílejí tuhle tu stejnou vášeň. Takže potom, když jsem vlastně šel na vejšku, šel jsem na blízkovýchodní studia, potom nějak slovo dalo slovo s mým vedoucím bakalářský a pak i diplomový práce a tu diplomku jsem psal na téma skateboardingu v Jordánsku. Nejdřív jsem se zajímal hlavně o tu původní scénu tam, která tam existovala někdy od začátku 0. let a postupně se na to nabalil i další projekt Seven Hills Skatepark, kde vlastně mezinárodní komunita budovala skatepark pro děti a mladí lidi z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí. Ta původní představa o té diplomce byla taková, že budu dělat nějakou etnografii a sledovat skateboarding jako nějaký globální fenomén, který získává různé lokální podoby podle geografických, kulturních a sociálních podmínek. A vlastně pak do toho přišel ještě tady ten projekt, kdy to získalo zcela nový rozměr, právě tady ten hodně prosociální. Takže tehdy jsem začal skateboarding plně vnímat i jako takovouhle jako silně emancipační aktivitu a zajímat se o to, jaký to má potenciál.
0: Když se vrátíme zpátky do Česka, tak my v dnešní epizodě reparátu chceme věnovat pozornost tomu, jak může sport nebo další aktivity pohybové podporovat nějaký rozvoj dětí, jaký může mít edukativní potenciál. Tak jak vnímáš ty tu skate kulturu? Má právě skate tenhle potenciál? To znamená, může lekce skateboardingu přidávat něco dětem v jejich rozvoji, co se týče nejenom tělesnosti, ale i třeba duševního zdraví?
1: Myslím si, že skateboarding, byť historicky se dá vidět v té skateové kultuře nějaký, řekněme, gatekeeping nebo nějaká jako neformální hierarchie, nějaká exkluzivita prostě. Dlouhodobě tam byl problém, co se týče inkluze žen, že vlastně to byla čistě jako mužská aktivita dlouhou dobu. Těch žen bylo málo. Často ten přístup těch běžných skejťáků k ženám na skejtu byl takový jako lehce odmítavý, což se naštěstí v posledních letech mění a naopak právě bych řekl, že sílí takový hlas v tom skateboardingu nebo takový hnutí, který říká, pojďme se podívat na ty právě pozitivní emancipační stránky, který to má, jak se tohle to dá využít. Dá se říct, že ten skateboarding tím, jak je to vlastně pouliční sport, tak má blízko k lidem, není to věc, která by probíhala na nějakých, nebo musela nutně probíhat na nějakých uzavřených sportovištích. Je to velice přístupný ve finále.
0: A je to něco, co se snažíte teda ukazovat na té vaší akci Skateholders Forum, což letos chystáte teď, pokud vím, třetí ročník?
1: Snažíme se ukázat skateboarding jako sport pro každýho, ale nejenom jako sport právě, ale jako nějakou širší kulturu, která je vlastně hodně kreativní a je to nejenom právě pohybová aktivita, ale taky trošku umění, dejme tomu. Takže my se snažíme obě tyhle ty stránky postihnout.
0: V České republice, jaká je tvá nebo vašeho týmu třeba zpětná vazba, jak lidé vůbec vnímají skateboarding? Máme vůči tomu nějaké předsudky nebo spojují si to lidé, kteří neznají ty souvislosti, o kterých ty mluvíš, třeba i s nějakým typem chuligánství nebo něco takového, nebo to vůbec ne?

0: myslím, že tohle už se za posledních pár let hodně proměnilo. Nejvíc samozřejmě díky tomu, že skateboarding je od roku 2020 olympijský sport. 21, pardon. Takže to si myslím, že vlastně tahle ta mainstreamová popularizace skateboardingu ten obraz hodně proměnila. Ale samozřejmě má to i druhou stránku, když se ten skateboarding odehrává ve veřejném prostoru, tak tam je to samozřejmě, může to být trošku problematičtější a je potřeba hledat nějaký dialog a nějaký kompromisy. Toho vlastně, kdy my se snažíme říct, že skateboarding ve veřejném prostoru má svoje místo a může přinášet jasný benefity životu ve městě, nějak aktivovat ten veřejný prostor, ozvlášňovat ho, ale průměrný občan, když vidí ty skejťáky na ulici, kde je to neregulovaný, neřízený, tak možná pořád tam jako je určitý stereotyp jako nějakého chuligánství, jak se říkal, nějakého vandalismu.
1: A vy teda se snažíte už ten název fórum, snažíte se asi vytvářet nějaký prostor a nějaké místo setkávání. Budete to dělat na začátku července v Českých Budějovicích a v tvém rodném Táboře. Tak pro koho je ta akce určená? Je cílem té akce taky nějaká osvěta? Můžeš nám přiblížit ten program?
0: Akce je určená samozřejmě tím programem cílí převážně na skateovou komunitu, jak českou, tak mezinárodní. Ale chceme samozřejmě přitáhnout i širší okruh lidí, hlavně právě z Českých Budějovic a z Jihočeského kraje obecně, protože ten projekt děláme v rámci Evropského hlavního města kultury a jsme si vědomí toho, že prostě musíme nějak pozitivně působit na tu veřejnost, musíme být vidět, musíme ty lidi nějak vtáhnout do toho. I když samozřejmě není to jednoduchý úkol, protože svým způsobem to, co děláme, ten směr je částečně okrajový i v rámci toho skateboardingu, protože my se snažíme nějak některé věci v té skateové kultuře jako problematizovat, nějak si o nich povídat třeba víc do hloubky. A je to proces. Není to, že na první dobrou s tím zaujmeme každého průměrného skejťáka a teď ještě jako je ta výzva v tom zaujmout s tím tu širší veřejnost. Ale čeká nás teďka třetí ročník a myslím si, že se to pomalu daří. Ten zájem je větší a větší, jak mezi těma skejťákama, tak i ta široká veřejnost si toho začíná všímat.
1: Já jsem v tom programu viděla například panelové diskuze o skateboardových místech ve veřejném prostoru nebo workshopy zaměřené i na architekturu. Náš pořad se věnuje školám, vzdělávání, tak mě zajímá, jestli třeba nějakým způsobem apelujete na školy nebo jestli je zájem ze strany škol a chcete víc propojovat i to školské prostředí třeba s tímhle fenoménem.
0: Máme teď vlastně rozjetý pilotní projekt se ZŠB Zdrevska, to je základní škola na sídlišti Vltava v Budějovicích. Teď jsme tam vlastně začali provozovat kroužek skateboardingu pro zájemce z řad žáků z druhého stupně a ten zájem je poměrně veliký. Předpokládáme, že bude ještě růst a jak říkám, je to pilotní projekt, takže předpokládám, že příští rok navážeme třeba spolupráci s dalšíma základníma školama a k tomu ještě probíhá vlastně skateová škola jako pro veřejnost ve skateparku Stromovka teďka, který v Budějovicích vyrostl loni. Ten projekt EHMK, Evropské hlavní město kultury, má vlastně několik subprojektů a ten tým, který ten obsah vlastně vytvářel na začátku nebo celou tu koncepci, tak se snažil pracovat s nějakýma místníma kulturníma spolkama, ať už s institucemi, jako je třeba muzeum nebo divadlo, tak i právě s nějakými víc zdola řízenýma subjektama, komunitama. A právě součástí toho byl i místní spolek z Větadíl. Jehož vůdčí postava Martin Kalenský je teďka můj kolega a spolu děláme to Skateholders. Takže vlastně to Skateholders navazuje přímo na aktivity toho Světadílu, pořádání skateových závodů, kulturních akcí a tak dál. A v době, kdy Budějovice získali ten titul, to bylo v roce 2023, kdy vlastně vyhráli tu kandidaturu, tak ty skateové aktivity naše už se staly jako integrální součástí. Takže od začátku máme podporu toho EHMK.
1: A na závěr, co by si vzkázal rodičům nebo prarodičům dětí, kteří třeba mají zájem o skateování?
0: No, myslím si, že je dobrý začít třeba v rámci nějakého toho skateového kroužku. Kromě toho, že to je pohybová aktivita venku, což je samo o sobě důležitý, tak je to taky hodně kreativní, takže se u toho rozvíjí nejenom ta tělesnost, ale i ta tvůrčí část. Má to potenciál vytvářet nějakou hezkou komunitu. Takže když u toho ty děti zůstanou, tak je pravděpodobný, že si vytvoří nějakou partu, prostě nejenom ve svém místě bydliště, ve svém městě, ale tohle to je to nejhezčí, to si myslím, že na tom skateboardingu je.
1: Na Skateholders Forum nás pozval Jakub Novotný, který kromě toho, že pořádá tuto akci v Českých Budějovicích a Táboře, působí jako ilustrátor a založil módní značku Knedlo Zalover. Děkuji za tvůj čas.
0: Děkuji taky, díky za pozvání.
1: První prázdninový reparát je za námi. Připravujeme pro vás nejúspěšnější díly v reprízách, ale také nová témata, která stojí za pozornost. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu i náměty na další inspiraci z českého vzdělávání. Posílejte je na adresu reparat@rozhlas.cz. Další díl tu bude opět za týden a naslyšenou se těší Markéta Vosková.
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
4: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicillinum a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicillinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
3: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
4: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
3: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
4: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florim, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
3: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firem došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
4: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycin, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycin, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhyv, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multiresistentní, a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně, panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
3: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech, účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
4: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často. Měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmaka, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
3: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Lidé, kteří tvrdí, že studiem věd se člověk stane ateistou, musí být dost hloupí, prohlásil prý jednou držitel Nobelovy ceny za kvantovou mechaniku Max Born.
6: Born se narodil v roce 1882 do židovské rodiny ve Vratislavi, která tehdy náležela Německu. Od počátku se zajímal nejen o technické, ale také o humanitní obory.
5: Po první světové válce se stal profesorem na univerzitě v německém Göttingenu, kde se věnoval především kvantové teorii. Tam napsal svoji zásadní práci o kvantové mechanice, v níž mimo jiné lépe popsal a vysvětlil chování elektronů.
6: Stejně jako mnoho dalších významných osobností musel Born opustit Německo kvůli svému židovskému původu. Usídlil se ve Velké Británii, kde přednášel v Cambridge a Edinburghu. Odmítal se ovšem podílet na využívání vědy pro vojenské účely.
5: Do Německa se Max Born vrátil až v roce 1953 a už o rok později obdržel Nobelovu cenu za práci o statistické teorii vlnové funkce. Born zemřel v roce 1970 ve věku 87 let. Jako zajímavost můžeme zmínit fakt, že byl dědečkem populární americké zpěvačky Olivie Newton-John.
2: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. V Německu skončila sleva na dani z pohonných hmot. Fotbalisté Mexika hrají na mistrovství světa doma proti Ekvádoru. A bude oblačno až zataženo. Bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Nákup drobného zboží z levných čínských internetových tržišť ode dneška vyjde dráž. Na zásilky do spod 50 eur nově připlatí clo 3 eura. A to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů združených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
8: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
7: Čínská online tržiště jako třeba Temu dlouhodobě tvrdí, že dodržují evropské předpisy, spolupracují s úřady a bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Začíná fungovat nová státní centrální evidence psů. Databázi vytvořilo Ministerstvo zemědělství společně s veterináři. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Registrace je povinná pro všechny psy. V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. V platnosti zůstává takzvaný rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jen jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá.
9: Experti nečekají, že by dnes cena pohonných hmot v Německu prudce vzrostla o celé 4 koruny za litr, o které vláda dočasně snížila spotřební daň. Mírnější nárůst ale může být hlavně kvůli tomu, že petroliáři a čerpací stanice nečekali na konec slevy a zvyšují ceny už několik dní. Německá monopolní komise, poradní orgán vlády, uvedla, že ropné společnosti vydělaly na zavedení slevy v přepočtu až 5 miliard korun. Zejména u nafty nepromítali slevu do koncových cen celou. Organizace na ochranu spotřebitelů teď firmy vyzývá, aby k sebeobohacování nevyužívali i zrušení slev. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů. Upřesňuje mluvčí agentury pro ochranu přírody a krajiny Karolína Šulová.
10: Národní přírodní památka Trkmanské louky má rozlohu zhruba 31 hektarů. Rostou tu slanomilné rákosiny a další druhy, které k životu potřebují zasolenou půdu. Taková místa z naší krajiny už skoro vymizela. Vzácností je tu pcháč žlutoostený, který u nás roste jen na dvou lokalitách.
7: Fotbalisté Mexika bojují na světovém šampionátu o postup do osmifinále. Na Azteckém stadionu v Mexico City hostí Ekvádor. Organizátoři kvůli bouřce a silnému dešti utkání o hodinu posunuli. Jak se zápas vyvíjí, řekne Martin Charvát.
11: Po prvním poločase Mexiko zásluhou Jiménez a Quiñonese vede nad Ekvádorem 2-0. Mexiko hraje velmi dobře, Ekvádor do žádných velkých šancí nepouští. Naopak mohlo dát více gólů než dva zmíněný Quiñonese a Jiménez. Takže za chvíli začne druhý poločas, přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Martin Charvát, Radiožurnál.
7: Do osmifinále už dřív postoupili Norové po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny a také Francouzi, kteří zvítězili nad Švédskem 3-0.
12: Zavřená D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na trase Třebíč-Brno. Dálnice D10 z Prahy do Turnova je u Mladé Boleslavy neprůjezdná. Mezi sjezdy na Centrum a ke Škodovce hasiči čerpají vodu po bouřce. A poslední exit je sjezd na Centrum a Jičín na 44. kilometru. A dá se to pak objet přes Boleslav. A teď aktuální zpráva. Dálnice D10, dálnice D46 ve směru z Olomouce na Vyškov. Před sjezdem na Prostějov na kilometru 26 leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Brna do Prahy zpozorněte za Větrným Jeníkovem. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na silnici 23 Střebíče na Brno vážnější nehoda za odbočkou na Studenec. Před čerpací stanicí auto narazilo do stromu. A na silnici 52 z Brna do Mikulova pozor za odbočkou na Pasohlávky. Osobní auto tam srazilo srnu, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 31, na jihovýchodě pak bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
13: Vítejte v devadesátkovém létu na Plusu. Dnes vám připomeneme jedno velké téma ze samého počátku 90. let. Téma státní bezpečnosti a toho, co z ní zbylo. Co myslíte, bylo ministerstvo vnitra hned po listopadu 89 v rukách demokratických politiků? Už za chvíli se na to zeptá Ivana Chmeldenčevová v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy. Ale nejprve si připomeneme muže, který byl po listopadu 89 postaven do čela federálního ministerstva vnitra, lidoveckého politika Richarda Sachera. Muže, kterému se podařilo zrušit státní bezpečnost a úspěšně zajistit první svobodné volby po 40 letech. Jednou z klíčových opor komunistického režimu v Československu mezi lety 1948 až 89 byla státní bezpečnost. Přáním nově nastupující politické reprezentace v prosinci 89 byla proto likvidace této bezpečnostní složky. Těžký úkol připadl do té doby téměř neznámému člověku, nově jmenovanému federálnímu ministru vnitra Richardu Sacherovi. Jeho životní příběh vám v následujícím pořadu přiblíží historik Michal Pér, se kterým je ve studiu David Hertl.
2: Portréty.
13: Michal Pér, vítám ve studiu. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Richard Sacher je člověk se zajímavou minulostí. On, než se ocitl v politice, tak toho zažil asi opravdu hodně. Narodil se v září 1942 v Úpici na Turnovsku a pokud jsem dobře pochopil, tak do roku 69 pracoval opravdu v mnoha dělnických profesích. Jenom z rozhovorů, které později dával a ze kterých jsem si dělal poznámky, tak tady vidím řidič, potom pracoval v dolech, v kotelně, rozvážel chleba, maloval bílé čáry na silnici. Vy se smějete, je to pravda?
14: Je to pravda, on sám o sobě prohlašoval, že v té době byl něco, co nazval holka pro všechno. Takže pravdou je, že skutečně Richard Sacher ty svoje počátky neměl vůbec jednoduché a vystřídal řadu opravdu nejrůznějších dělnických profesí.
13: Říkal, že kvůli tomu, že byl věřící, se nemohl dostat na vysokou školu a podařilo se mu to až v tom krátkém období jara roku 1968, kdy tedy udělal přijímání a potom začal studovat práva a ekonomii. A ten rok 68, respektive rok 69 je klíčový i proto, že on v té době vstupuje do Československé strany lidové. A já teď nechci použít ten výraz budování kariéry, nicméně řekl bych, že se mu tam docela dařilo.
14: Ten vstup do Československé strany lidové mu tehdy, řeknu, svým způsobem pomohl, protože on nejenom, že vstoupil do Československé strany lidové, ale současně se stal i zaměstnancem této strany a v rámci svého zaměstnání dálkově studoval a v rámci toho dálkového studia právě vystudoval i ty výše zmiňovaná práva.
13: Když to jenom rekapituluji, tak nejprve to byly funkce na okresní a krajské úrovni v rámci lidové strany. Byl krajským tajemníkem v Ústí nad Labem, později zaměstnancem kanceláře nebo ústřední kanceláře, kde byl vedoucím oddělením sekretariátu. A v roce 1982 se stává vedoucím ústřední politické školy Československé strany lidové. Musím popravdě říci, že to byla pro mě zajímavá informace, že existovala nějaká politická škola, to jsem věděl u komunistické strany, že i lidovci měli něco takového, to mě překvapilo. Vychovávali si tam budoucí adepty, politické, řekněme, odborníky?
14: Dá se to tak říct. Víte, samozřejmě jsou nejznámější politické školy, které měla komunistická strana Československá, ale svoje politické školy, které na rozdíl od komunistů, komunisté to měli třeba i na krajských úrovních tyto politické školy, tak ty povolené strany v rámci Národní fronty, to je tehdy socialisté a lidovci v případě českých zemí měli rovněž svoje politické školy, kam jezdili členové těchto politických stran se vzdělávat a bylo to v rámci toho členství. V té straně se víceméně předpokládalo za takovou, řeknu téměř až povinnost se tohodle z toho školení zúčastnit. A určitou takovou zajímavostí je, že zaměstnavatelé tehdy museli na tyto školení prostě své zaměstnance i pouštět, takže to bylo i takto ošetřeno.
13: Jan Kasal, bývalý předseda lidovců, už tedy později, po mnoha letech říkal, když vzpomínal na Richarda Sachra následující, dělal to skvělým způsobem, míněna tedy výuka na té politické škole, protože pod tímto pláštíkem nás, frekventanty, kteří jsme tam jezdili na týdenní kurzy, seznamoval s neveřejnými informacemi a zval tam profesory, kteří byli za normalizace vyhozeni z vysokých škol. Vracím se teď k tomu, co je možné dočíst se v
15: životopisech Richarda Sachra, on prý v 80. letech udržoval neustále styk s křesťanským disentem, nejčastěji tady padá jméno třeba Václava Malého, čili byl to takový člověk, řekněme, v šedé zóně na pomezí?
14: Dá se to tak říci. A víte, byl to určitý historický paradox, protože tím vedoucím té politické školy, která se nacházela v Klínci u Prahy, byl Richard Sacher v uvozovkách vlastně tak trochu jmenován za trest, protože on v tom svém, řeknu, kariérním postupu se dostal právě až do toho ústředního sekretariátu, ale jeho vystupování a kontakty se jevily tomu vedení, které bylo spojeno s takovými jmény jako Zbyněk Žalman či tehdejším generálním tajemníkem Josefem Andršem, tak ti měli pocit, že to jeho vystupování je takové až, řeknu v úvozovkách, příliš na tu dobu otevřené, takže je zapotřebí ho nějakým způsobem jaksi potrestat a dát mu ten zdvižený pomyslný prst. A v rámci toho on byl přeložen právě do toho Klínce z Prahy a paradoxně tenhle ten trest se nakonec ukázal pro Richarda Sachra prostě obrovskou příležitostí, protože on právě díky tomuhle tomu svému postavení měl možnost udržovat kontakty, tak říkají, prostě s celou stranou, se všemi kraji.
15: To, že jakási ne zcela legální práce nebo činnost Richarda Sachra neušla pozornosti Státní bezpečnosti, o tom svědčí skutečnost, že v březnu 1979 založila Státní bezpečnost na Richarda Sachra svazek v kategorii prověřovaná osoba, který byl potom v roce 86 změněn na signální. Jinými slovy, Státní bezpečnost měla neustále nějaké signály, že Richard Sachr se pouští do činnosti, která není zcela v souladu s představami Státní bezpečnosti. Co bylo v tom svazku, nevíme. 7. prosince 1989 byl skartován. Mimochodem bylo to den před tím, než byly tyhle velmi divoké skartace zastaveny. Ale k tomu se ještě dostaneme. Koncem 80. let už Richard Sachr představoval u lidovců jakési, řekněme, reformní křídlo, a když se dostaneme do roku 1988, tak je tady ta jeho aktivita z října toho roku, kdy rozeslal členům ústředního výboru Lidové strany dopis, ve kterém kritizoval poměry ve straně. Dá se tedy říci, že už se netajil vůbec se svými názory a naprosto veřejně dal najevo, co si myslí o vedení lidovců?
14: Ano, já bych v téhle souvislosti ještě zmínil jednu věc, když v roce 87 se konal sjezd Československé strany lidové, tak vlastně už tam se pokouší v uvozovkách o něco, co tehdy představitelé strany vnímali jako jakýsi pokus o odboj, protože on právě otevíral tu diskuzi o reformě této strany, kdy ta představa reformy v dané době byla taková, že ta strana má být více samostatná v rámci toho politického systému Národní fronty a více vlastně akcentovat to, že je to strana křesťanská. Proto také Richard Sachr byl ve skupině, která se jmenovala Křesťané pro přestavbu, což bylo vnímáno jako opoziční skupina, ale upřímně tím, že byl vlastně už nastartován právě ten takzvaný proces přestavby, který začínal v Sovětském svazu v souvislosti s Gorbačovou érou, tak vzhledem k tomu, že použili tenhle ten termín, tak byli dost obtížně jakoby polapitelní a potrestaní, protože ta přestavba se začala v Československu skloňovat ve všech pádech.
2: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
15: Dnešní Portréty věnuje historik Michal Pér Richardu Sacherovi. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Vstupujeme do listopadu 1989. Máme zde tedy reformně naladěné zástupce lidovců, mezi nimi Richarda Sachera. Není asi náhodou, že právě na něj tedy se obracejí pořadatelé mítinku na Václavském náměstí. 23. listopadu 1989 tam vystupuje právě Richard Sacher s následujícím prohlášením.
16: V situaci, kdy statisíce lidí pochodují Prahou, kdy my občané bojujeme za svobodu a demokracii, vedení Československé strany lidové nedokázalo v této kritické chvíli ani včas zaujmout politické stanovisko k 17. listopadu, natož vyjít do ulic Prahy. Krčí se na sekretariátu ústředního výboru a dnes už vědí, že nestačí mít jen důvěru mocné a velké strany, ale především vlastních členů strany. V tomto politickém pohybu ztratilo vedení Československé strany lidové jakýkoliv nárok na to stranu dále vést. Stávající vedení nás vyhazovalo ze zaměstnání, hrozilo, špehovalo, poštvalo na nás bezpečnost, na vlastní lidi. Obstáli jsme. Vznikl obrodný proud. Žádáme, aby vedení strany okamžitě odstoupilo jako neschopné stranu vést. Vyzýváme vás, všechny členy Československé strany lidové z místních, okresních a krajských organizací z Václavského náměstí, abyste se připojili k požadavkům občanského fóra, s nimiž se obrodný proud stotožňuje. Nemáme auta, nemáme peníze, nemáme rozmnožovací stroje a přesto vítězíme, protože máme pravdu.
15: Přání Richarda Sachra, aby došlo ke změnám ve vedení lidové strany, bylo tedy vyslyšeno vlastně 4 dny po tomto projevu. 27. listopadu 1989 dochází k výměně stranických špiček a Richard Sacher se stává ústředním tajemníkem Československé strany lidové. My můžeme hned pokročit k další ukázce, protože ta asi demonstruje rychlost a vůbec tempo těch změn, ke kterým tehdy docházelo. V roce 2010 Richard Sacher vzpomínal v rozhovoru s Pavlem Žáčkem pro časopis Paměť a dějiny, co se někdy na přelomu listopadu a prosince 89 dělo.
16: Václav Havel si mě v občanském fóru všiml při nějaké diskusi. Oni v nás viděli zástupce politické síly, která se od samého počátku přihlásila k zásadním změnám. K něčemu jsme se vyjadřovali a diskutovalo se až do půlnoci. Už jsem držel ruku na klice, když mi Havel řekl, počkejte, počkejte, nechtěl byste být předsedou vlády? Zaskočilo mě to a on svou otázku zopakoval. Odpověděl jsem, že ne. On mě vybídl, abych si to rozmyslel. Podobné ambice jsem vůbec neměl. Pro mě bylo tehdy důležité, aby se naše strana očistila od bolševických zjevů, aby zastupovala politicky se angažující křesťany a vymanila se z rukou lidí podlézajících Národní frontě, komunistům a estébákům. A najednou taková nabídka. V noci jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si, že systému moci a vládnutí rozumí pouze Štrougala jeho svita, a tak jsem druhého dne přišel do občanského fóra a nabídku odmítl. Tenkrát proti mě vystoupil i Bohuslav Kučera z Československé strany socialistické. Byl jsem docela rád, protože jsem se chtěl plně věnovat své partii. Vyvinulo se to nakonec tak, že jsem vedl jednání o zastoupení lidové strany v Čalfově vládě.
15: Když se tady tak dozvídáme, že Richardu Sacherovi bylo nabízeno poměrně významné křeslo premiéra, kým on vlastně v tom listopadu 89 byl? Pokud jsem pochopil, tak v té lidové straně už nepůsobil jako placený funkcionář, protože v jednom rozhovoru říkal, že 17. listopad sledoval co by právník pražského stavebního družstva Instav.
14: Přesně tak. Richard Sacher totiž za své aktivity, v podstatě opoziční aktivity vůči tomu národně frontovnímu vedení, byl v roce 88 propuštěn z aparátu Československé strany lidové. To jeho propuštění vyvolalo velké diskuze uvnitř strany. Richard Sacher se proti tomu propuštění bránil, nicméně však vedení žalmanovské si toto propuštění prosadilo a Richard Sacher ztratil svoji existenci ve smyslu zaměstnání. Nicméně to Richarda Sachera nezastavilo a naopak možná ještě s větší intenzitou se podívalo podílel na budování toho obrodného proudu, které už před 17. listopadem se sešlo v říjnu 1989 v pražské kavárně Savarin, kde byly formulovány požadavky tohoto toho obrodného proudu a události potom 17. listopadu, jenom ten proces emancipace obrody Lidové strany vlastně jenom urychlili. A Richard Sacher díky tomu, že byl klíčovou postavou tohoto proudu spolu s Josefem Bartončíkem a dalšími osobnostmi Bohumila Svobodu, bych mohl jmenovat, nebo potom pozdějšího dlouholetého lidoveckého poslance Karase, který byl rovněž význačnou postavou tohoto směru, tak tito lidé potom vedli svého druhu revoluci uvnitř této strany. A Richard Sacher potom se účastnil těch veškerých jednání, které probíhaly na půdě rodícího se občanského fóra.
15: V té ukázce Richard Sacher vzpomínal, že když tedy nepřijal funkci federálního premiéra, tak alespoň vyjednával o tom, kteří lidovci budou zastoupeni v Čalfově vládě. Tady je taková zajímavost. 10. prosince je vláda Mariana Čalfy jmenována. Richard Sacher tam získává pouze tedy funkci ministra bez portfeje a ministrem vnitra se stává až koncem roku, 30. prosince. Proč je tam to 20-denní prodlení?
14: Oni se vedli vlastně diskuze přirozeně, co se bude dělat s tímto klíčovým ministerstvem, kdy ministerstvo vnitra bezesporu bylo jedno vlastně z nejdůležitějších ministerstv v celé té vládě. A na jedné straně se už jaksi objevovaly názory, že by to měl vést Richard Sacher. Na druhé straně byl názor, který, myslím, tehdy vycházel i hodně od tehdejšího premiéra, že Richard Sacher naopak nemá být tím ministrem vnitra a byla tady myšlenka, že to ministerstvo vnitra právě pro svůj jaksi význam, že bude spravováno, tak říkajíc, kolektivně, kdy premiér měl být jedním ze členů spolu s Walterem Komárkem, kteří budou spravovat tohleto ministerstvo, ale přirozeně nebylo to vůbec jaksi reálné a možné a ta nutnost, aby byl prostě někdo opravdu pověřen vedením toho ministerstva, tady čím dál tím více zaznívala a nakonec to rozhodnutí padlo tedy na Richarda Sachra.
15: Na začátku pořadu jsme říkali, že to klíčové, co chtěla nová politická reprezentace, bylo především zrušení státní bezpečnosti. Pro Richarda Sachra to byl samozřejmě velmi složitý úkol. On později vzpomínal, že celý první měsíc své práce na ministerstvu nikdy před svými podřízenými nemohl vypustit z úst, že se chystá státní bezpečnost zrušit a všem pouze sliboval, že uvidí, co by se dalo dělat. Klíčový den přišel 31. ledna 1990, kdy byl vydán rozkaz, na jehož základě byly k 15. únoru zrušeny všechny centrální útvary státní bezpečnosti. Rozhlasové noviny 1. února 1990 hovoří Richard Sacher.
17: Vážení spoluobčané, po zrušení útvaru takzvaného vnitřního zpravodajství jsem dnes svým rozkazem zrušil i zbývající složky státní bezpečnosti. Od 9. hodiny dnešního dne probíhá odebírání soukromých a služebních zbraní. Toto bude ukončeno zítřejšího dne v 15 hodin. Současně jsou odebírány i služební průkazy. Náčelníci jmenovaných útvarů zabezpečí, aby podřízení příslušníci v době zákonem stanovené pracovní doby byli k dosažení v místech trvalého bydliště tak, aby se na vyzvání mohli bez prodlení dostavit na pracoviště. Zítra odpoledne budou zapečetěny trezory s písemnostmi i celé místnosti.
15: Když tak poslouchám, byla to určitě velmi revoluční doba, minimálně tenhle projev o tom svědčí. Richardu Sacherovi ale potom po letech bylo velmi často vytýkáno, jakým způsobem Státní bezpečnost zrušil, jak se údajně nepostaral o svazky Státní bezpečnosti, které byly vedeny na mnoho různých lidí za ta léta 1948 až 89. Dokonce se objevují taková prohlášení, jako že třeba Richard Sacher byl největší záhadou nebo největší prohrou Občanského fóra. Jak hodnotit to poměrně krátké období, kdy byl Richard Sacher ministrem? On byl jim pouze do prvních svobodných voleb do června 1990. My si nakonec pořadu ještě dáme jakési jeho vlastní zamyšlení, jeho vlastní reflexy, ale z pohledu historika, jak se na to podívat?
14: Víte, pane redaktore, my si musíme uvědomit jednu zásadní věc, že Richard Sacher, když se stal tím ministrem vnitra, tak on jako člověk tam přicházel v podstatě do svého druhu nepřátelského prostředí a on neměl v podstatě o koho se opřít, když tam vstupuje. Dneska, když se někdo stane ministrem, tak už zpravidla přichází na ministerstvo se štábem svých poradců a spolupracovníků, kteří mu pomáhají formulovat jeho politiku, ale Richard Sacher nikoho takového neměl. A ono je asi velmi snadné, jak si dneska po letech hodnotit, co se mělo udělat jinak a lépe. Já těm kritikám rozumím, ale trošičku bych před nimi varoval, protože je zapotřebí se vžít do té situace, kdy Richard Sacher přicházel na to ministerstvo a musel řešit prostě řadu velmi nevděčných úkolů a bezesporu likvidace Státní bezpečnosti byl jedním asi z největších a nejnevděčnějších úkolů.
15: Kdybychom potom měli už jenom velmi heslovitě dovyprávět příběh Richarda Sachra, v červnu 1990 byl znovu zvolen za KDU-ČSL do sněmovny lidu, ale setrval tam pouze do voleb v roce 92. Dokonce se jeden čas spekulovalo o jeho možné kandidatuře na prezidenta po odstoupení Václava Havla, ale on sám prohlásil, že se nikdy proti Václavu Havlovi nepostaví. V roce 92 byl vyloučen z KDU-ČSL kvůli tomu, že se účastnil akcí komunistické strany a levého bloku a dokonce vystupoval ve volebních spotech těchto levicových stran. A od roku 92 už působil jenom jako podnikatel. Ještě v roce 2000 se pokoušel vrátit do politiky jako kandidát za ČSSD do Senátu, ale ani to se mu nepodařilo. Zemřel v únoru 2014 v Červeném Kostelci. Bylo mu 71 let. A na závěr tedy slíbená ukázka. V roce 2010 sám Richard Sacher hodnotil své krátké fungování ve funkci ministra vnitra takto.
16: Jako první nekomunistický ministr vnitra ze země pod vlivem Sovětského svazu jsem ukončil špionážní činnost proti zemím západní Evropy a Spojených států amerických, navázal oficiální kontakty s ředitelem FBI, CIA a s dalšími bezpečnostními složkami v Evropě, změnil smlouvu s KGB, vyloučil politickou spolupráci a předávání získaných technologií do Sovětského svazu, což byla podmínka Američanů. Vytvořil jsem podmínky pro import embargovaných technologií ze Spojených států, zrušil útvary Státní bezpečnosti, jejím příslušníkům nechal odebrat služební a soukromé zbraně, zahájil očistu bezpečnostního aparátu. Aby bylo zabráněno případné konfrontaci občanů, bylo od obyvatelstva staženo 32 tisíc kusů kulových zbraní. Položili jsme základy pro vybudování nově koncipovaného ministerstva vnitra, novelizovali řadu zákonů a předložili návrhy nových právních norem, zpřístupnili archiválie o politických procesech z 50. a 60. let, zorganizovali první svobodné volby po 40 letech a tak dále.
15: Možná bych ještě dodal, že ministerstvo vnitra pod Sacherovým vedením mělo také na starosti první návštěvu papeže v Československu na jaře roku 1990. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl historik Michal Pér. Michal, děkuji vám, naslyšenou.
14: Naschledanou.
15: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin.
18: Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
13: Devadesátkové léto na Plusu se dnes zabývá státní bezpečností a to bude tedy i téma reprízy pořadu Jak to bylo doopravdy. O reformě, proměně a zdánlivém zániku Československé státní bezpečnosti hovoří se svým hostem Ivana Chmel-Denčevová.
19: Devátého června 1989 brzy ráno jsem byl na svém pracovišti poblíž Kolína obklíčen 5 vozy s příslušníky STB a VB se psy a samopaly. Pracoval jsem tehdy spolu s několika chartisty jako čerpač pitné vody. Byli jsme samozřejmě neustále pod dohledem státní bezpečnosti. Atmosféra jara 1989 naznačovala, že se bude vládnoucí moc snažit o zastrašení občanů. Báli jsme se, že nás třeba obviní z otravy pitné vody nebo nějaké sabotáže. K něčemu podobnému pak v mém případě skutečně došlo. Byl jsem zatčen a obviněn z nápomoci k trestnému činu účastenství na záškodnictví.
20: Vzpomíná Jakub Dubský. Jeho příběh měl další následující prazvláštní peripetie, které souvisejí s otázkou tématem dnešního Jak to bylo doopravdy. Bylo vnitro. Po listopadu 1989 v rukou demokratických sil ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jak představit Jakuba Dubského? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
21: Je to syn socioložky Eleny Dubské a filozofa Ivana Dubského a bylo tam určité propojení velmi silné do zahraničního pilíře opozice ke Zdeňku Mlynářovi, protože ona byla také jednu dobu manželkou Zdeňka Mlynáře. Proto tato kauza kriminalizace opozice byla zaměřena na jeho osobu, na to, že byl vytipán jako určité slabé místo v rámci opozice.
20: Zdeněk Mlynář se svou manželkou Irenou Dubskou v té době žili v Rakousku. Byli obětí estébácké akce a sanace. A tam se samozřejmě také Zdeněk Mlynář profiloval jako představitel československého exilu. Mohlo právě to být tím pomyslným červeným hadrem pro komunisty v Československu?
21: Já se domnívám, že státní bezpečnost, která měla také za úkol ovlivnit a rozbít to spojení mezi domácí opozicí a zahraničí, tak si našla vlastně Jakuba jako osobu, přes kterou posílala signály právě k Mlynářovi a k jeho manželce a tím našla nový komunikační kanál, tím také zabránila nějakému většímu působení politickému Zdeňka Mlynáře směrem do Československa.
20: Jakub Dubský byl od onoho červnového zatčení ve vazbě. Změnilo se to po 17. listopadu roku 1989?
21: Tak ta situace se změnila úplně dramaticky. Ten tlak vlastně vznikajícího občanského fóra nakonec celé veřejnosti na státní bezpečnost, na komunistickou justici, na komunistické vedení byl obrovský, takže oni museli politické vězně všechny propustit. A to se stalo jakoby u Dubskému. Nemůžeme prostě říci, nakolik v tom hrál roli nějaký přínos osobní Zdeňka Mlynáře.
20: Přesto on byl ještě v lednu ve vazbě a údajně dle vzpomínek musel zasáhnout sám Michail Gorbačov, spolužák ze studií právě Zdeňka Mlynáře. A pak přichází taková zvláštní situace, kdy bylo z velmi důvěryhodných míst v roce 90 Jakubu Dubskému doporučeno, aby odcestoval z Československa. On odejel do Rakouska. Souviselo to ještě s tím, že státní bezpečnost, nebuďme naivní, přišla o své pozice?
21: Já si myslím, že tam hraje roli určitá obava. My jsme nebyli schopni identifikovat a nikdo z nás, ani ze špiček opozice, kteří se dostávali vlastně do vysokých státních funkcí, tak jsme nebyli schopni identifikovat, jestli je státní bezpečnost paralyzována nebo není. Jestli je nebezpečná, jestli třeba nějaký jedinec nebo nějaká skupina nemůže udělat nějaký útok třeba na život někoho, jako byl on, a proto zmizel mimo republiku.
20: Nám se může dnešním pohledem zdát, že prostě 17. listopadu vyšli studenti a pak, že to šlo ráz na ráz, skončil ústřední výbor, objevil se prezident Václav Havel, který byl ještě komunistickým parlamentem zvolen. Ale jak víme, nebylo tomu tak. Ladislav Mrklás je autorem textu Transformace politického systému a z něj je také následující citace.
22: Specifickou úlohu v rámci komunistického režimu sehrávaly ozbrojené složky. Armáda, policie, vězeňská služba a stranické milice. Policie byla organizována po sovětském vzoru a ve spolupráci se sovětskými poradci. Již v roce 1945 byl ustaven Sbor národní bezpečnosti, skládající se ze dvou složek. Veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti. Ta fungovala jako politická policie. Její význam dosáhl vrcholu po únoru 1948, kdy se podílela na mnoha justičních vraždách. Šlo o nejobávanější součást represivního aparátu. Metody vyšetřování praktikované STB si nikterak nezadaly s metodami, které mnozí postižení znali již z dob nacistického režimu.
20: Byli se nastupující demokraté a představitelé do té doby opozice vědomi, že pro řízení státu je naprosto zásadní, aby řídili a ovládali ozbrojené složky a především státní bezpečnost?
21: Já jsem přesvědčen, že tomu tak bylo, že si toho vědomi byli. Ta obava, strach, zejména ze státní bezpečnosti, do které nikdo nevěděl, byla obrovská. Na jednu stranu trošku s tím měli zkušenost 68-níci i z řad opozice. Ty se snažili vlastně ovládnout tu státní bezpečnost. A na stranu druhou opozice, řekl bych ta mladší, která měla se státní bezpečností zkušenost nějakou drastickou třeba při mlácení, při výsleších, při vyvážení za Prahu a podobně. Čili obavy zde byly. A teďka ta základní otázka byla, jakým způsobem ji paralyzovat, jakým způsobem ji rozložit, jakým způsobem ji dostat pod kontrolu. A z toho vznikly problémy, které se táhly až do voleb roku 1990. Byl tam dosazen ministr vnitra Sacher, který vlastně neměl nikdy žádnou zkušenost. Pro Václava Havla jako nastupující nového prezidenta to bylo velmi dramatické vybrat si někoho z Lidové strany a on také hledal cestu, co dělat. Vlády mu tam dali česká i slovenská náměstky podle politického klíče, on s nimi nemohl nic dělat. Oni mnohdy věděli o tom aparátu díky své minulosti z 60. let více než on. Dostal se okamžitě do konfliktu a chtěl využít některé ty normalizační bezpečáky proti těmto náměstkům třeba z rad bývalé státní bezpečnosti. A tam nastal problém.
20: Pokud se ale vrátíme ještě bezprostředně do dnů listopadu a prosince 1989, tak připomeňme si, skartace nařízená tehdejším náměstkem ministra vnitra Lorencem, ten měl právě v gesci státní bezpečnost, a připomeňme si také pověstné pálení dokumentů STBáky, kteří byli prokazatelně v konkrétních situacích u toho přistižení. Ve východním Německu lidé dobili služebny Stasi a okupovali je. Z jakého důvodu něco takového nebylo u nás?
21: Pravděpodobně v úzovkách naštvanost naší společnosti nebyla tak velká jako v bývalém východním Německu. A prostě my jsme udrželi legitimitu těch úřadů natolik, že jsme nepřekročili ty Prahy a nešli do těch úřadoven. Ta největší kritika třeba proti státní bezpečnosti byla vedena, formulována bývalými agenty státní bezpečnosti. O nich v té době pochopitelně nikdo nevěděl, že byli agenty. Takže u nás byl takový, jak bych řekl, názorový guláš a proto jsme nešli cestou jednoznačnou bezprostřední jako třeba východní Němci.
20: Opravdu to v onom pomyslném názorovém guláši, jak dané období nazval doktor Pavel Žáček, nebylo jednoduché. Potvrzuje to i text z knihy Česká cesta ke svobodě. Autorem je publicista Petr Maximilián Husák a popisuje jednání a výsledek jednání mezi prezidentem Václavem Havlem se členy vlády a zástupci občanského fóra z prosince roku 1989. Tématem bylo, jak získat a řídit ministerstvo vnitra.
22: Jedním z kompromisů byl politický obchod, že ministerstvo vnitra bude dočasně řídit politický triumvirát premiéra a dvou prvních místopředsedů vlády, Marian Čalfa, Walter Komárek a Jan Čarnogurský. Žádná z těchto revolucí zaneprázdněných osob však ve skutečnosti ministerstvo neřídila. To zůstalo pod vlivem náčelníka státní bezpečnosti, bývalého náměstka ministra vnitra, generálporučíka Aloise Lorence. Ten hned začátkem prosince pochopil, že režimu odzvonilo a vydal rozkaz ke zničení všech dokumentů, které by mohly svědčit o zločinné úloze státní bezpečnosti.
20: Byl to dobrý kompromis?
21: Především byla zahájena diskuze o reorganizaci ministerstva vnitra. 21. prosince byl odvolán ten klíčový hybatel státní bezpečnosti a celého ministerstva vnitra, náměstek Lorenc. byly zastaveny odposlechy na celém území republiky, byla rozpuštěna zpráva vyšetřování státní bezpečnosti, paradoxně jenom z toho důvodu, že jako jediná měla v názvu tu státní bezpečnost, když to ostatní zprávy ještě nějakou dobu vydržely až do ledna 1990, podnikla se celá řada kroků, které znejisťovaly aparát státní bezpečnosti, který reagoval a jeho činovníci na úrovni náčelníků zpráv navrhli novou reorganizaci státní bezpečnosti, kterou právě protože toho ministra ale na vládě neměli, skoro neuspěli. A to byl začátek konce.
20: A dodejme, že také byli SBákům odebrány služební průkazy, byli odzbrojeni, byli doma, to znamená překážka v práci, to známe i dnes, a čekali je prověrky.
22: Cílem prověrek bylo rozstřídit příslušníky státní bezpečnosti na tři skupiny. Tu, která smí sloužit v nových tajných službách, tu, která bude zařazena k policii, a tu, která musí odejít. Protože občanské a prověrkové komise působily každá zvlášť, zcela decentralizovaně, bez řízení a bez metodologické přípravy, byly výsledky neobyčejně různorodé a v jednotlivých krajích nespolehlivé.
20: Konstatuje Petr Zeman ve své studii k transformaci zpravodajských služeb a pokračuje.
22: Není účelné uvrhnout jednotlivé příslušníky do bezvýchodné sociální situace. Je třeba rozlišovat jednotlivé útvary staré tajné služby. Některé dělaly to, co bude dělat i služba nová. V úplně prvé fázi se však stěží dá obejít bez použití bývalých příslušníků padlého režimu. Těmto příslušníkům je třeba přislíbit například 5 let hájení, do kterých nejpozději budou nahrazeni, a poté štědře vyplaceni. Slib samozřejmě garantovat a splnit.
21: Dokonce do čela některých útvarů se dostali bývalí agenti státní bezpečnosti, což mělo potom velmi silný vliv i na hru se svazky

0: například na Václava Havla, že on je jako buržoazník porazil a stal se i jejich prezidentem.
1: Jak celou atmosféru a celé toto rozhodování ovlivňovala skutečnost, že za prvé stále v Československu byla okupační vojska, jedna ze zásadních věcí, ozbrojené lidové milice, byly to ty další, řekněme, rizikové faktory, které už si také dnes třeba ani neuvědomujeme?
0: Samozřejmě všechno, co se dělo od 17. listopadu až do poloviny roku 1991, kdy poslední voják sovětské okupační armády opustil Československo, tak se vnímalo, že zde máme za zády cizí sílu, která samozřejmě měla své bezpečnostní složky. Tady byly útvary KGB při posádkách té střední skupiny sovětských vojsk, byla zde GRU, byly zde další složky, které sami bez kontroly našich orgánů, bez spolupráce s našimi orgány pracovaly i proti zájmu Československa a vlastně nadcházejících našich západních partnerů.

0: Jednou ze snah, jak vyčistit celou situaci a nahradit tehdejší kontrarozvědku, bylo zřízení úřadu na ochranu ústavy a demokracie v únoru 1990. Jaký byl jeho účel a splnil ho?
1: Měl to být takový prvek transformační. Já myslím, že se v té době nikdo nedomníval, že to bude definitivní podoba naší nové zpravodajské služby, té kontrazvědné, která měla chránit vnitřní bezpečnost vlastně Československa. Byli konfrontováni s těmi skartacemi, čili zjistili, že vlastně řada spisů, svazků byla zničena, nebo aspoň údajně zničena, a že musí svést souboj s podřízenými ministra Sachera, bývalými normandskými bezpečáky, kteří měli na starosti tu centrální lustrační evidenci, ten centrální archiv, a tam vznikly aféry, které ohrozily stabilitu a které dosahovaly až k prezidentovi Václavu Havlovi před volbami.
0: 5. duben roku 1990 právě tehdy ministr Sacher dává návrh na odvolání náměstků a poskytnul toto zdůvodnění.
2: Po dobu mého působení v rezortu jsem zjistil, že ředitel Úřadu na ochranu demokracie a ústavy Zdeněk Formánek nechal lustrovat celé soubory osob a zjišťovat, kdo je kdo, či zdali má s ministerstvem vnitra spojení. Když jsem zjistil, že chce také lustrovat poslance federálního shromáždění a zjišťovat, kdo je v jakém vztahu k ministerstvu vnitra, řekl jsem tak a dost. Všechny lustrace a jejich výstupy z mého rezortu byly prováděny mimo mé vědomí. Proto jsem všechny karty a svazky vztahující se k poslancům nechal zavřít do trezoru.
0: Co tím ministr Sacher sledoval?
1: Kromě toho, že to opravdu byl osobní a věcný souboj s náměstky, které on nechtěl, tedy kteří byli za obrodu a tak dále, tak on vlastně se pustil do souboje, který se týkal lustrací agenturní sítě. Protože už v lednu 1990 jako člen vedení Lidové strany věděl, že z popudu například předsedy federálního shromáždění Alexandra Dubčeka právě ta nová kontrazvědka, její nový ředitel, lustruje, protože to po něm chce předseda české vlády, to po něm chce předseda federálního shromáždění. A tady se střetly zájmy toho, že za to nese odpovědnost ústavní ministr vnitra, který má pod sebou ty normandeční, jak já jim říkám, bezpečáky z části dokonce příslušní státní bezpečnosti, a zároveň, že někdo jiný chce mít výstupy a kontrolu nad nimi, a tady se to prostě střetlo a byl z toho obrovský politický souboj.
0: A ten souvisel také s tím, že již 30. března bylo vydáno prohlášení občanské a prověrkové komise. Souviselo to s následující schůzkou prezidenta Václava Havla a představitelů této komise, kterými byli Jan Urban a Ladislav Lis. Následovalo setkání v Lánech a výstup byl, nechť celou záležitost prověří korektní disident Ladislav Hejdánek. A ten poté ve své zprávě uvedl.
3: Ministr Sacher neučinil celou řadu důležitých opatření nutných pro rychlé a spolehlivé přebudování svého úřadu, jak struktur, tak orgánů samotného ministerstva. Pokud jde o pracovníky ministerstva, proti kterým má ministr největší výhrady, nabyl jsem dojmu, že většina výtek je neoprávněných, že nepředstavují pravé důvody, proč mají být zbaveni funkcí. Nabyl jsem přesvědčení, že chyby ze strany doktora Sachra jsou závažnější. Chyby druhé strany mají nesouměřitelně menší význam a v žádném případě nemohou být interpretovány jako

0: ohrožující koncepci bezpečnosti státu.
1: Sachargate, právě tak se celá událost nazývala, měla tedy výstup podle Ladislava Hajdánka, že ministr vnitra Sachar byl tím, řekněme, padajícím?
2: Je to tak. Dělal jsem rozhovor ještě před smrtí s ministrem Sachrem a on mi ze svého archivu ukázal dopis od Václava Havla, psaný vlastnoručně Václavem Havlem, kde mu píše: omlouvám se, zítra se budu muset postavit proti tobě jako proti ministrovi vnitra. Občanské fórum mě zatlačil do kouta. Prosím tě, braň se, odkazem na jejich 50. léta, já se pak za tebe zase postavím. Ukazoval mi tento vlastnoruční dopis, kdy vlastně on podpořil ministra vnitra v té situaci, kdy jsme smířili k prvním svobodným volbám a kdy se opravdu to týkalo nikoliv pouze ministra vnitra, ale jak je vidět i postavení prezidenta republiky a jeho vztahu hlavní politické síly Občanského fóru.
1: Jak to dopadlo?
2: Takže ministr vnitra Sachar vydržel až do voleb, byť se dostal do opravdu silné opozice vůči Občanskému fóru a ten jeho politický souboj pokračoval pochopitelně po volbách, nicméně stabilita vydržela až do těch klíčových voleb na začátku června 1990.
1: Kdo tedy vyhrál pomyslné první kolo boje o vnitro?
2: Já bych řekl, že jsme všichni prohráli. Jediné pozitivní, co tam bylo a co bylo vyústění, je, že na vnitro nastoupil jako náměstek ministra vnitra, jako osoba, která tehdy měla obrovskou důvěru, byl to Jan Ruml, a ten měl přinést ty přístupné změny i z osob, které byly z řad mladého disentu a nikoliv z řad exkomunistů, jak si to představovali oponenti Sachara.
0: Stal jsem před nelehkou úlohou. Očistit ministerstvo od starých struktur, vybudovat funkční policejní sbor a položit základy nových zpravodajských služeb. Zkrátka a dobře, vytvořit normální ústřední orgán veřejné moci na demokratických principech právního státu. To jest mimo jiné postavit je pod parlamentní kontrolu.
1: Těmito slovy vzpomínal Jan Ruml, který se stal u ministra Sachara o ním náměstkem s tímto úkolem. Nastoupil poté, co jeho předchůdci byli odvoláni. I to byla cesta k tomu, jak se doklopítat k prvním svobodným volbám v červnu roku 1990. Klíčová otázka ale je, jestliže měl tento úkol, nově jmenovaný náměstek, dostat zpravodajské služby pod parlamentní kontrolu, znamená to, že předtím pod žádnou nebyli?
2: Opravdu, jak státní bezpečnost, tak vojenská rozvědka, případně další odnože mocenského komunistického, postkomunistického aparátu, které zpravodajsky pracovali, neměli žádnou kontrolu. My jsme vytvářeli podle vzoru některých západních zemí ten model bezpečnostní ochrany Československa.
1: Znamená to, že tam bylo pomyslné rejdiště lidí, kteří chtěli lustrovat, schovávali materiály, někteří je skartovali, někteří měli informace, kterými mohli vydírat jiné lidi, chodili k prověrkám a vlastně se nevědělo, kdo v podstatě jaký zájem ve skutečnosti má. Vzpomeňme si i na jména lidí, kteří měli být třeba generálními prokurátory, zdáhli se jako osvědčení disidenti, úctyhodní disidenti a najednou se zjistilo, že byli spolupracovníky třeba státní bezpečnosti.
2: Já bych tam přidal ještě kategorii mladých představitelů disentu, kteří šli do bezpečnostních složek. Ještě vlastně v první polovině roku 1990 absolvovali některé zahraniční zpravodajské kurzy, aby museli ty složky, až se střetli s těmi zasloužilými představiteli. Čili to byla velmi složitá situace. Byl to také souboj lidí, kteří se učili teprve to řemeslo. To není jednoduché řemeslo, pochopit veškeré niance, jak to funguje, jak se pracuje. Skoro bych řekl, že ten, kdo na sebe udal více informací nebo na své kolegy, tak mohl ve funkci zůstat. Ten, kdo to bral jako tak, že kromě toho, že teda tam byly i ideologické důvody, že jako komunista nemůže těm novým vítězům něco sdělovat, tak ti většinou vypadli, ti většinou odešli. Ale ti, co se byli schopni a ochotni podělit, tak pokračovali a někteří z nich tam vydrželi dlouhou dobu. A je samozřejmě otázka, nakolik se změnili demokraty, každopádně sloužili vlastně novému režimu.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, bylo vnitro po listopadu 1989 v rukou demokratických sil? A stejná otázka také pro hosta pořadu, kterým je historik dr. Pavel Žáček.
2: Domnívám se, že bylo pochopitelně postupně, ovšem v rukou osob, které nevěděli, co mají dělat, neznali ten bezpečnostní aparát a dlouhou dobu řešili otázky personální, transformace, vyloučení politické činnosti na půdě ministerstva vnitra. Příliš dlouhou dobu pronikali do toho, co to znamená řešit bezpečnost úrovně politické, to znamená z úrovně vedení ministerstva vnitra.
1: Je stále velkou neznámou, kde se mohou nejrůznější materiály údajně skartované nacházet?
2: Domnívám se, že ještě najdeme, že budeme překvapeni. Některé materiály se objevují dokonce v pozůstalostech bývalých příslušníků Státní bezpečnosti, že to jejich příbuzní vlastně podědí to, co si odnesli ze svých pracovišť domů. Nicméně můžeme třeba pátrat i zahraničí, protože ta penetrace ze strany spravodajských služeb západních, ať už americké nebo jiných, byla taková, že se někteří ti příslušníci chtěli vykoupit těmi materiály, těmi originály, a předpokládám, že jednou až pomine ta jejich brzantnost, tak že s nimi budeme v archivu normálně seznámeni.

0: Devadesátkové léto na plusu.
1: Atmosféru ledna roku 1990 a toho, jak byla tehdy vnímána státní bezpečnost, připomene malá ukázka z pořadu Hlasy a ohlasy z domova, který vysílalo mnichovské rádio Svobodná Evropa 17. ledna 1990. Zazněl tam následující příspěvek.
2: V našem posledním pořadu jsme vás informovali o nebezpečné, trapné a ponižující činnosti příslušníků státní bezpečnosti v hotelech, především pro návštěvníky ze zahraničí. Mezitím jsme dostali další zprávu, jak se tento problém vyvíjí. Vyšetřovatelé městské prokuratury a příslušní technici navštívili na žádost občanského fóra státního podniku ČEDOK 10 pražských hotelů. Důvodem jejich návštěvy bylo vyšetření činnosti státní bezpečnosti v těchto podnicích a prohlídka vybraných pokojů vybavených speciálními odposlouchávacími přístroji.
0: Posloucháte devadesátkové léto na plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Znovu se o státní bezpečnosti hovořilo v pořadu Hlasy a ohlasy z domova na Svobodné Evropě 27. ledna 1990.
3: Ve čtvrtek v 15 hodin došlo před okresní správou veřejné bezpečnosti v Hodoníně k demonstraci občanů. Delegace předala majorovi Štětkovi petice většiny místních podniků, závodů a škol tamního okresu. Jednoznačně se v nich žádá zrušení státní bezpečnosti. Na začátku demonstrace bylo přečteno stanovisko Hodonínského občanského fóra, které obsahovalo následující požadavky.
4: Aby byli okamžitě všichni příslušníci státní bezpečnosti na okrese odzbrojeni, byly jim odebrány služební průkazy, jejich kanceláře zapečetěny a byl jim zakázán vstup do budovy. Uveřejnění seznamů příslušníků státní bezpečnosti na okrese a pokud už někteří u státní bezpečnosti nepracují, zveřejnění, kde pracují a kdo je platí. V Hodoníně považují splnění požadavků za nezbytné k vytvoření zpětné vazby kontroly občanské veřejnosti nad tím, jak tato složka ministerstva vnitra ještě dnes pracuje, což je běžné v každé demokratické společnosti. Občanské fórum Hodonín uvítá, když se ostatní složky Sboru národní bezpečnosti připojí k jeho požadavkům a podpoří je.
3: Po tomto úvodním projevu mluvčího občanského fóra následovalo krátké vystoupení náčelníka VB Hodonín. Sdělil shromážděným občanům, že mimo jiné zastává i funkci zástupce okresního náčelníka státní bezpečnosti s platností od 18. ledna 1990. Tehdy byl odvolán původní náčelník státní bezpečnosti v Hodoníně a přeřazen na krajskou správu státní bezpečnosti v Brně.
4: Poté následovala diskuse shromážděných občanů, kteří jednotlivě přistupovali k mikrofonu a kladli otázky náčelníkovi veřejné bezpečnosti. Na většinu otázek, které se týkaly jmen příslušníků, jejich počtu, funkčního zařazení a podobně, odpověděl major Štětka, že je vázán služebním tajemstvím. To se setkalo u občanů s nepochopením. Na přímou otázku jednoho ze zúčastněných občanů, zda se chystá ozbrojený puč státní bezpečnosti ve spolupráci s armádou, náčelník odpověděl, že mu nic takového není známo. K požadavkům vysloveným občanským fórem řekl, že nemůže v rámci své kompetence zaujmout stanovisko.
3: Shromáždění občanů zhruba po hodině skončilo a pokračovalo diskusí u kulatého stolu za účasti představitelů občanského fóra a veřejné bezpečnosti, a to v budově jejího okresního oddělení. Občanské fórum vyjádřilo svou podporu té práci příslušníků Sboru národní bezpečnosti, která je opravdu společensky užitečná. Ani tentokrát však nebylo dostatečně odpovězeno na otázky o problematice státní bezpečnosti, jak byly už předtím předloženy na veřejném shromáždění. Proto bylo rozhodnuto, že náčelník major Štětka se dostaví v pondělí 29. ledna na jednání koordinačního centra občanského fóra v Hodoníně, aby tam po konzultaci se svými nadřízenými orgány mohl konkrétně odpovídat na dotazy.
0: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
5: Dobré ráno, 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanci mají dnes na programu závěrečné čtení změny jednacího řádu sněmovny. V čele Vyšegrádské čtyřky je ode dneška Slovensko, skupinu povede Rok. A používání amalgámových výplní v zubařských ordinacích dneškem skončilo. Je středa 1. července, dobré ráno u zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení změn svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
6: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
5: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné. Slovensko ode dneška přebírá předsednictví tzv. Vyšegrádské čtyřky. V následujícím roce chce posílit především spolupráci s ostatními členy, tedy Českem, Polskem a Maďarskem, která v minulosti oslabila kvůli rozdílným postojům třeba k válce na Ukrajině. Další z priority je podle Bratislavy obnovení politické váhy V4 v rámci Evropské unie.
7: Premiér Robert Fico už dříve zdůraznil, že Slovensko se zaměří především na témata, která členské země spojují.
8: Byli jsme velmi silní. Chceme být opět velmi silní.
7: Bratislava se podle Fica hodlá soustředit například na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost evropského průmyslu nebo ochranu vnějších hranic Evropské unie. Slovensko zároveň přebírá vedení V4 v době, kdy se členské státy nadále rozcházejí v pohledu na Rusko. Napětí mezi Bratislavou a Budapeští vyvolal i slovenský zákon, který trestá zpochybňování poválečného uspořádání a Benešových dekretů. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška použít už jenom výjimečně, třeba pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady.
9: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
5: Většina lékařů se novým pravidlem už řídila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě na Beats for Love. Už dnes večer vystoupí třeba jeden z nejznámějších světových DJů, Calvin Harris.
10: Skotský DJ Calvin Harris je na hudební scéně téměř čtvrt století a za tu dobu nazbíral 31 hudebních cen, včetně Grammy. Patří mezi producenty, kteří vytvářejí takzvané letní hity. Spolupracoval například s Katy Perry nebo Rihannou. Na Beats for Love až do pozdního sobotního večera vystoupí 550 interpretů, mezi nimi například i americký DJ Marshmello nebo švédský hudebník Alesso. Jiří Štefl, Český rozhlas.
5: Tady jsou dopravní informace v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D10 směrem z Turnova na Prahu opatrně před sjezdem na Březinu na 63,5 kilometru, kde na mokré dálnici havarovalo osobní auto. Po nárazu do svodidel stojí v levém pruhu. Kolona má asi kilometr, zdrží vás několik minut. Na D10 se bouralo i směrem z Prahy na Turnov. Za sjezdem na Bezděčín blokuje jeden jízdní pruh, také auto po nárazu do svodidel. I tam se chvíli zdržíte ve zhruba kilometrové koloně. A na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště od Kněževsi ze 3. kilometru. Je to zatím na 10 minut. Dobře, dojďte. A bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, hlavně v Čechách s občasným deštěm anebo přehaňkami, místy i bouřkami budou i silné teploty. Dnes přes den v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
11: Opoziční senátor David Smoljak připustil, že si dokáže představit jiný model financování veřejnoprávních médií než skrze poplatky. Musel by ale podle něj zůstat princip přímé platby od občanů. V této souvislosti zmínil třeba i švédský model založený na speciální dani z příjmů. Jak se tento způsob za uplynulých 7 let osvědčil? Jsou švédská veřejnoprávní média chráněna před politickými vlivy? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
12: Interview Plus.
11: A naším hostem je generální ředitelka švédského rozhlasu a viceprezidentka Evropské vysílací unie Sila Benke. Čeští politici při diskuzích o financování médií veřejné služby často zmiňují skandinávský model. Myslíte si, že Švédsko našlo nejlepší možný způsob financování rozhlasu a televize?
13: Well, that is of course very hard for me to judge, since I'm not sort of fully aware of everything that's going on around the world.
14: To je těžké soudit. Já nemám přehled úplně o všech formách financování. Pro upřesnění, nemyslím si, že existuje jeden skandinávský model. Politici by měli jasně definovat, co tím myslí, protože i mezi skandinávskými zeměmi jsou značné rozdíly. My máme velmi stabilní model. Od roku 2020 máme něco, čemu se říká účelově vázaná daň. Vybírá se prostřednictvím daňového přiznání a platí každý, kdo je starší 18 let. Je to individuální daň, neputuje do státního rozpočtu, což je zásadní. Peníze jdou do zvláštního fondu a musí být použity pouze na veřejnoprávní média. Je to tedy oddělený chráněný systém a prakticky neexistuje možnost politicky jej ovlivňovat. Od loňského prosince k tomu máme také zákon o veřejné službě. Ten přesně vymezuje, co je její součástí a co se za to může označovat. A proto, aby byl systém chráněný před politickými zásahy i v rámci volební kampaně, je nejkratší doba jeho financování stanovena na 8 let. A my dostáváme prostředky na celé toto 8leté období.
13: To shield it from political influence and from sort of very quick decisions in connection with an election, the shorter period needs to be 8 years long.
11: Kdybyste si ale mohla vybrat, vrátila byste se ke starému systému veřejnoprávních poplatků?
13: Well, to be honest, I was very much against changing it. I think also I can't really see the point why a politician would change it.
14: Já jsem byla proti tomu, aby se systém měnil. Ve Švédsku jsme neměli vůbec problém s tím, že by lidé nechtěli platit poplatky. Takže pokud se vám podaří přesvědčit obyvatele, aby už sami platili za něco, co je považováno za veřejnou službu, proč systém měnit, pokud opravdu funguje? A ve Švédsku rozhodně fungoval. Pořád si myslím, že byl lepší, poskytoval mnohem větší ochranu než jakákoliv daň. Ale myslím, že to, co máme teď, je alespoň dobrý kompromis. A upřímně řečeno, lidé si na něj nestěžují.
13: Still think it would have been better because it's really much more safeguarding than any tax. But at least this was a good compromise, I think. And to be honest, people are not complaining really.
11: Jak dlouho u vás trvala debata o změně financování?
13: Well, we have a certain way of doing things in Sweden that before we get a new Ve
14: Švédsku máme už zaběhlý systém. Než začne platit nové finanční období, vše se důkladně analyzuje, klidně někým pověřeným z parlamentu. To trvá třeba rok a půl. A součástí toho je i návrh, který jde do připomínkového řízení. Jeho součástí je také veřejná debata o tom, jak má vypadat veřejná služba. A samozřejmě můžeme připomínky předkládat i my za veřejnoprávní média. Představili jsme náš pohled na to, jak může model financování ovlivnit fungování rozhlasu a televize. Vše předtím, než se definitivně rozhodne. Myslím, že je to právě to, co vás v Česku znepokojuje. Samozřejmě, že je možné věci měnit a rozhodují o tom politici. Nemělo by se tak ale dít bez konzultací. Je potřeba vše důkladně promyslet. Než se rozhodne, musí být na stole všechna fakta.
13: But it shouldn't be done without consultation, it shouldn't be done without referrals.
11: A měl nový model financování nějaký významný dopad na služby, které poskytujete, museli jste je třeba omezovat?
13: Well, not the model in itself. As long as you have a model that is really ring-fenced, that sort of guards your independence.
14: Samotný model nikoliv. Pokud je skutečně chráněný, zajišťuje vaši nezávislost a neumožňuje politikům podle libosti peníze přidávat nebo ubírat podle toho, jestli vás mají rádi nebo ne, pak je to dobře. Kdyby totiž politici mohli financování takto ovlivňovat, omezovalo by to možnost novinářů dělat skutečně investigativní žurnalistiku a klást nepříjemné otázky. Pokud ale máte takto chráněný model, pak je další otázkou samozřejmě výše financování. A tady dnes máme jasné vodítko od Evropské unie v podobě Evropského aktu o svobodě médií. Ten říká, že financování musí být dostatečné. Otázkou ovšem je, co znamená dostatečné. Momentálně vstupujeme do nového 8letého finančního rámce a otevřeně říkám, že přidělené prostředky stačit nebudou na všechny požadavky, které před námi stojí. Snažíme se být co nejefektivnější. Musíme skutečně dbát na to, aby každá koruna byla využita co nejlépe ve prospěch veřejnosti a veřejného zájmu. To znamená omezovat věci, které nejsou stoprocentně nezbytné. Znamená to být otevřený novým nápadům, dívat se do budoucnosti, hledat nová řešení a snažit se pracovat co nejúsporněji. Ale upřímně, dnes máme ve Švédsku 25 regionálních rozhlasových stanic. Pokud znovu poroste inflace a pokud porostou naše náklady, a už teď víme, že budeme muset více investovat do posilování civilní obrany, bude to na úkor něčeho jiného. Politikům proto říkám, pokud nám neposkytnete dodatečné prostředky, budeme muset propouštět novináře. Jiná možnost není. 70% rozpočtu švédského rozhlasu tvoří personální náklady. Mzdy jsou tedy samozřejmě velmi významnou položkou. Jsou tu mzdy, inflace, ale zároveň musíte udržovat budovy, pořizovat nové vybavení a investovat do umělé inteligence. Umělá inteligence nám sice v některých ohledech pomůže, ale zároveň přináší nové náklady. Ve Švédsku máme navíc velmi jasně stanovené poslání. Jsme jedním z pilířů civilní obrany. Požadavky vlády na nás proto rostou. Musíme být neustále připraveni a vždy musíme zaručit, že dokážeme veřejnosti předat životně důležité informace. Do této oblasti proto musíme výrazně investovat. A právě to říkám politikům velmi otevřeně. Dobře, ale při finančním rámci, který jste nám stanovili, bude muset něco ustoupit. Buď nám poskytnete dodatečné prostředky na úkoly civilní obrany, nebo budou muset během tohoto 8letého období omezit počet novinářských pracovních míst. Ne dnes ani zítra, ale v budoucnu.
13: So we of course have to invest heavily in this. And there I've been quite vocal and said to our politicians, okay, but with the financing frame that you've given us, something has to go. So either you give us extra money for the civil defense, or I have to cut journalistic jobs within this 8-year period. Not today and not tomorrow, but in the future.
11: No, rozumí politici těmto argumentům, jak na ně reagují?
13: They do understand it and very many also do sympathize with it and actually we have a paragraph in our new charter that says that...
14: Ano, chápou to a mnozí s tím mají také pochopení. V našem novém programovém období máme dokonce ustanovení, které říká, že pokud nám vzniknou mimořádné náklady, například na provoz pozemní vysílací sítě, které jsme sami nespůsobili, můžeme získat dodatečnou kompenzaci. Právě o tom nyní jednáme se současnou vládou. Nejsem si ale jistá, že se podaří podaří dospět k výsledku ještě před volbami. Ve Švédsku máme volby v září, takže pokud se do té doby nic nestane, budu to muset znovu otevřít s novou vládou.
15: A můžou to stanovené osmileté finanční období politici jednoduše změnit, třeba zkrátit?
13: For us it's both, to be honest, good and bad, because 8 years gives you stability. So it gives you a horizon on how to plan.
14: Víte, ono je to v něčem výhodné i nevýhodné. 8 let přináší stabilitu. Dává vám dlouhodobý horizont pro plánování. Nejen toho, jaký obsah chcete vytvářet, ale také toho, jak chcete nakládat s penězi, protože přesně víte, kolik prostředků budete mít v roce 2026, 27 nebo 28. To je samozřejmě určitý luxus ve srovnání s komerčními médii, která vůbec nevědí, jaké budou mít zítra příjmy. Na druhou stranu komerční média mohou mnohem snadněji snižovat náklady. My máme celou řadu povinností. Musíme vysílat v menšinových jazycích, musíme vytvářet obsah pro děti, musíme vyrábět velké množství obsahu ve švédštině. Nemůžeme jednoduše nakupovat zahraniční pořady ve stejné míře jako jiní. Jsou také oblasti, ve kterých prostě šetřit nemůžeme, například úkoly spojené s civilní obranou. Je tedy svým způsobem výhodou přesně vědět, s jakými prostředky můžete počítat. Pokud ale už dopředu vidíte, že tyto prostředky nebudou stačit, je to problém. Jinak jsem říkala, pokud jsme před 2 lety zažili 10% inflaci, může přijít znovu. Reálná hodnota přidělených peněz pak samozřejmě klesne. Celý systém se dá upřímně řečeno změnit prostou většinou hlasů v parlamentu po volbách. Před několika lety se pokoušeli veřejnou službu jako celek chránit ústavním zákonem, ale nepodařilo se jim to prosadit. To znamená, že 51% hlasů v parlamentu by mohlo změnit způsob mého jmenování, způsob jmenování mé správní rady, model financování i programové období. Zatím jsme ale nic takového nezažili.
13: 51% vote in the parliament could change how I'm being elected, how my board is being elected, the financial model and the charter. But so far we haven't seen that.
15: Hostem Interview Plus je generální ředitelka švédského rozhlasu Sila Benke.
0: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Jak velké důvěře se u švédské veřejnosti těší vaše zpravodajství?
13: Well, we are the second most trusted institution in Sweden. Only the police force at the moment has higher trust, and this is not.
14: Jsme druhou nejdůvěryhodnější institucí v zemi. Vyšší důvěru má v tuto chvíli pouze policie. A nejde o průzkum, který bychom si sami zadali. Provádí ho Univerzita v Göteborgu. Na prvním místě je tedy policie, na druhém švédská televize a švédský rozhlas. Je to tak nepřetržitě od roku 2000. Míra důvěry se po celou dobu pohybuje nad 70%. To ale neznamená, že zbývajících 30% nám nedůvěřuje. Skutečný podíl lidí, kteří říkají, že nám nedůvěřují, je kolem 6%. Máme k dispozici také průzkum, který zdroj informací považuje švédská veřejnost za nejdůvěryhodnější v případě krize. Nemusí jít nutně o válku, může to být změna klimatu, povodně, přívalové deště, bouře nebo lesní požáry. A 96% respondentů uvedlo, že nejdůvěryhodnějším a zároveň nejpotřebnějším zdrojem informací je švédský rozhlas. Veřejnost tedy máme na své straně, to není problém. Samozřejmě existují lidé, kteří veřejnoprávní média nechtějí a to musíme respektovat. Ani se s nimi nechci přijít o to, zda jsou veřejnoprávní média potřebná. Je na každém, aby si rozhodl, jestli považuje za dostačující sociální sítě nebo komerční média. Ve Švédsku ale každý týden oslovujeme přibližně 7 až 7,2 milionů lidí z celkové 10-milionové populace.
13: But at least in Sweden, I mean, we have a reach that is roughly around 7.2 million in a population of 10 million people every week. So far we have high ratings both when it comes to reach and trust.
15: Zmínila jste systém civilní obrany, jehož jste součástí. Jak přesně funguje?
13: It is actually something that's been widely debated since the, well, 2021-2022. It goes very well also in connection with the full-scale invasion of Ukraine, of course.
14: Je to téma, o kterém se velmi intenzivně diskutuje zhruba od let 2021 a 2022. Samozřejmě s tím úzce souvisí začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajině. Švédsko mělo to štěstí, že už více než 200 let válku nezažilo. Samozřejmě jsme měli určitou krizovou připravenost. Měli jsme poměrně dobře rozvinutý systém krizové připravenosti, například kvůli změně klimatu. Švédsko často postihují sněhové bouře a i během nich se musí vysílat. Od začátku války na Ukrajině se situace změnila. Vrchní velitel švédských ozbrojených sil rozhodl, že jsme naprosto klíčovou součástí obrany země. Je zcela zřejmé, že dnes už nejde jen o vítězství ve vojenské válce. Musíte vyhrát také informační válku. Proto armáda velmi silně podporuje existenci nezávislých veřejnoprávních médií ve Švédsku, protože země potřebuje důvěryhodný zdroj informací. Jinak budou lidé hledat informace jinde a zaplaví je dezinformace a propaganda na sociálních sítích například. A uvědomuje si také význam pozemního rozhlasového vysílání. My, kteří pracujeme v rádiu, víme, jak jedinečné médium to je. Pokud vypadne elektřina, je to v podstatě jediný způsob, jak se k lidem dostat ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba. Počítač nebude fungovat, mobily nebudou fungovat a nebude fungovat ani televize. Jezdím do Kyjeva. Od začátku plnohodnotné invaze jsem na Ukrajině byla už 3x, abych se poučila z jejich zkušeností a mohla některé věci zavést i u nás. Byla jsem tam v lednu, kdy bylo 20 stupňů pod nulou. V hlavním městě tehdy měli elektřinu pouze na 4 hodiny denně, mezi 5. a 6. ráno, mezi 11. a 12. dopoledne a pak mezi 10. hodinou večer a půlnocí. Všechno, co lidé potřebovali udělat, museli zvládnout během těchto několika hodin. Samozřejmě to nesmírně komplikovalo život. Domy byly studené, tmavé a netekla voda, protože vodovodní potrubí bylo poškozené a dodávky vody byly zastaveny. Byla to nesmírně náročná situace. Navštívila jsem také Buču a Černihiv. Tam bylo naprosto zřejmé, jak zásadní roli hraje místní rozhlas během okupace. Jedinou možností, jak oslovit veřejnost a sdělit ji například, že se prezident Zelenský nevzdal, protože Rusové chodili od domu k domu a tvrdili lidem, že jejich prezident kapituloval a válka skončila. Lidé si ale mohli pustit místní rozhlas a zjistit, že to není pravda. Byl to jediný způsob, jak se k ním dostávaly ověřené informace. To vrchní velitel švédských ozbrojených sil velmi dobře chápe, proto naši práci silně podporuje. Zároveň si je dobře vědom toho, že pokud by se z nás během války stalo státní médium, lidé by nás přestali poslouchat. Commander-in-chief of the military fully understands, and therefore he's a strong backing and a strong supporter of what we do. And he also says, but I also are very aware of that they are gonna scrutinize me if there is a war, because if they become state broadcasters, people will stop listening.
15: Co to konkrétně znamená ale pro váš rozhlas? Jak vypadá jeho připravenost?
13: If you go to Ukraine, you realize that the local voice is very, very important. So when we did our big savings package, which was just done recently, 160 people had to go, we kept as much as possible of the local radio station.
14: Když jsme proto nedávno spustili rozsáhlý úsporný program a museli jsme propustit 160 zaměstnanců, snažili jsme se co nejvíc zachovat právě regionální rozhlasové stanice. Jsou totiž naprosto zásadní. Na Ukrajině lidé často ani nechtějí poslouchat hlas z Kyjeva. Chtějí slyšet místní hlas, který znají, kterému důvěřují a o kterém vědí, že je skutečný, nikoli umělý nebo vytvořený umělou inteligencí. Jak říkám, musíte mít lidi přímo v terénu, lidi, kterým veřejnost důvěřuje a se kterými se cítí bezpečně. Zároveň samozřejmě velmi intenzivně investujeme do technologií. Budujeme mnohem větší míru záložních systémů, a to jak v analogové části našeho vysílání, tak samozřejmě i v digitální. To je další zkušenost, kterou jsem si přivezla z Ukrajiny. Elektřina totiž nevypadne v celé zemi najednou. Tam, kde elektřina funguje, lidé obvykle využívají digitální zařízení. Proto potřebujeme aplikaci, která bude maximálně odolná vůči výpadkům. Musíme chránit naši společnost před kybernetickými útoky. A zároveň musíme zajistit, že pokud se nebudeme moci dostat do hlavní budovy a vysílat odtud, budeme schopni vysílat z jiného místa. To všechno znamená velmi rozsáhlé investice.
13: So we need to have an app that is quite redundant. We need to protect our company from cyber attacks or ransomware. And at the same time, we have to make sure that if we can't get into the main building and broadcast, we can broadcast from somewhere else. So it's a lot of investments.
15: Vy jste tady na konferenci v Praze byla znovu zvolena viceprezidentkou Evropské vysílací unie. A veřejnoprávní média po celé Evropě čelí rostoucím výzvám. Týkají se Polska, Slovenska, Maďarska a dalších. Česká televize i Český rozhlas mají obavy z navrhovaných změn jejich financování. Může pro ně Evropská vysílací unie něco udělat?
13: I know that the management and the staff of the EBU are quite vocal and quite active and we have sent letters, we have sent referrals, we're talking to people.
14: Vím, že vedení i zaměstnanci Evropské vysílací unie jsou v této otázce velmi aktivní a otevřeně vystupují. Posílali jsme dopisy, předkládali jsme stanoviska v připomínkových řízeních, jednáme s lidmi. Jak už jsem ale říkala, i ve Švédsku jsou lidé, kteří veřejnoprávní média prostě nechtějí. Tečka. V takovém případě vlastně nezáleží na tom, co jim řeknete. Jsou ale i tací, kteří ještě nemají jednoznačný názor a pokud se podaří co nejvíce lidem vysvětlit, jaké budou důsledky toho jednoho rozhodnutí, výrazně se zvyšuje pravděpodobnost, že některé věci, kterých se obáváte, se nakonec nestanou. Myslím si tedy, že nejdůležitější je přinášet fakta, šířit je, setkávat se s lidmi, mluvit s nimi a zároveň zajistit, aby veřejnost věděla, co se děje. Protože ve výsledku jsou to právě občané, kdo za vás platí. Jsou vašimi zákazníky. Upřímně řečeno, jsou vašimi skutečnými šéfy. A vy byste měli být skutečně nezávislí na politicích.
13: And making sure also that the audience knows what's going on, because after all they are paying for you, they are your customers, they are your boss, to be honest, and you should be truly independent from the politicians.
15: So thank you very much for this interview. Thank you.
13: Thank you, and good luck.
15: Hostem Interview Plus byla generální ředitelka Švédského rozhlasu a viceprezidentka Evropské vysílací unie Sila Benke. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Portréty.
1: Přestože osobně nikdy v americké hitparádě nebodoval, písničky, které Pete Seeger složil nebo upravil z původních lidovek, naspívaly desítky, možná stovky interpretů po celém světě a ti se už do hitparád dostali. Třeba v roce 1965 slavila americká kapela The Byrds celosvětový úspěch se skladbou Turn, Turn, Turn. Slova k ní téměř doslovně opsal Pete Seeger z biblické knihy Kazatel. Bylo to období, kdy se znovu rozjížděla Seegerova kariéra, přerušená v roce 1955. Tehdy byl totiž tento bývalý člen americké komunistické strany předvolán k výpovědi před Výbor pro neamerickou činnost. Měl uvést jména dalších komunistů a tím si zachovat možnost dál vystupovat na koncertech, v rádiích a televizích. Jak říká historik Jan Adamec, Pete Seeger výpověď odmítl.
16: Na rozdíl od těch ostatních, kteří se odvolávali na ten pátý dodatek a odmítli vypovídat vůbec s tím, že by si mohli sami uškodit, tak jsem se odvolal na první dodatek o svobodě projevu s tím, že vlastně se nemusí nikomu zodpovídat za své názory, které může volně, je přeci v Americe a on se vždycky hlásil k tomu, že je hrdý na to, že je Američan a že tedy se nemusí ani výboru zpovídat z toho, že vlastně vykonává svoje nezadatelné ústavní právo, to znamená svobodu projevu. A na základě toho ten kongres ho obvinil z pohrdání kongresem a následně ten jeho případ došel až před velkou porotu a ta se rozhodla, že ho obžaluje.
1: V březnu 1961 byl Pete Seeger odsouzen za pohrdání kongresem k ročnímu odnětí svobody, ale po odvolání byl v květnu 62 rozsudek zamítnut právě s odkazem na první dodatek americké ústavy, zajišťující mimo jiné svobodu slova. Pro Pete Seegera tak skončilo sedmileté období, kdy možností, jak si vydělat peníze, měl velmi málo.
16: To je právě jako zajímavé, že u tohohle typu umělce on se vrátil ke svým kořenům, to znamená zase k solovému hraní a k hraní na těch nejrůznějších místech. Jako když vyměníte ty koncertní sály za hospody, za pouliční místa a tím vlastně neustále si udržoval tu pověst, udržoval si vlastně to, že zůstal v té branži, nemusel ji opustit a zůstával vlastně jako v kontaktu. On se vlastně jako stal jakýmsi hudebním disidentem v tomto smyslu, pokud bychom to mohli takhle jako vnímat. protože nemáme jen jednu Ameriku, tak i ta druhá, třetí Amerika mu poskytla nějaké příležitosti, jak se uživit, jak vlastně pokračovat v té kariéře a jak čekat na to, až vlastně bude rehabilitován, nebo se změní trochu i doba, přeci jenom ta 60. leta jsou jiná než ta 50., až se zbaví toho trestního postihu, toho trestního stíhání. A najednou se vlastně objevil s takovou gloriolou pronásledovaného hrdiny nebo jednoho z otců folkové písně, lidové písně, a byl značením přijat i tou mladší generací.
1: Říká historik Jan Adamec. Výčet skladeb, kterými se Pete Seeger zapsal do historie populární hudby, by byl dlouhý. Řada z nich se dočkala i českých verzí. Řekni, kde ty kytky jsou, naspívaná mimo jiné Juditou Čeřovskou nebo Marií Rotrovou. Bylo by to krásný v podání Valdemara Matušky nebo Ta zem je tvá zem od Plavců. Řadu Seegerových skladeb má v české verzi v repertoáru Spiritual Quintet. Mezi nimi i tu asi nejznámější, která se vedle modlitby pro Martu stala symbolem politických změn v roce 1989. Takhle ji zpívali demonstranti na Národní třídě 17. listopadu toho roku. Řadu dalších zajímavostí o životě Pete Seegera a jeho politických postojích řekne ve speciálu portrétů s názvem McCarthyismus Jan Adamec.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Interview Plus.
11: Nedostatek pohonných hmot je v Rusku tak vážný, že jeho existenci připustil i prezident Vladimír Putin. Přesto podle prezidenta všechno v zemi funguje, jak doslova řekl, stabilně a s velkou rezervou. Jaká je skutečnost? Kolik zásob Rusko má a jak se nedostatek projevuje? Na to se zeptám odborníka na ruskou ekonomiku Karla Svobody z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
0: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
5: Dobré ráno, 6:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, třeba zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude taky o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Ukrajina bude mít od roku 2029 16 nových švédských stíhaček Gripen E. Dohodli se na tom ministerstva obrany obou zemí. Kyjev letouny nakoupí za peníze z půjčky, kterou mu poskytla Evropská unie a Velká Británie. V Německu skončila plošná sleva na benzín anebo naftu. Německá vláda před 2 měsíci zavedla snížení spotřební daně na pohonné hmoty asi o 4 koruny za litr. Chtěla tím vykompenzovat vysoké ceny paliv. Opatření vyšlo německou státní pokladnu v přepočtu asi na 40 miliard korun. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách anebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zemi zasáhlo v roce 1985 a zabilo tehdy tisíce lidí. V Břeclavi se lidé ode dneška zaplavou v nově zrekonstruovaném venkovním areálu. Jsou v něm 2 nerezové bazény s tobogánem a novým zázemím. Rekonstrukce koupaliště vyšla město na více než 500 000 000 korun. Čerstvá doprava na Plusu. Na D10 směrem z Turnova na Prahu opatrně před sjezdem na Březinu na 63,5 kilometru, kde na mokré dálnici havarovalo osobní auto. Po nárazu do svodidel stojí v levém pruhu. Kolona má asi kilometr, zdrží vás několik minut. V Praze v Kbelské ulici směrem do Hloubětína byla sice odstraněna nehoda ve sjezdu do Novopatské ulice, ale nově se bouralo před sjezdem na Prosek. Průjezdný je teď jeden pruh a kolona z Cínovecké od Březině vsi je na 15 minut. Dobře dojďte. A čeká nás oblačný až zatažený den. Na východě zpočátku i polojasný. Hlavně v Čechách občas déšť anebo přehánky. Místy bouřky budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. To byly zprávy. Přejeme hezkou středu. A tady jsou na Plusu názory a argumenty.
17: O nejnovějších průzkumech volebních preferencí, o připravenosti Francie na extrémní vedra, o snaze změnit podobu zákona o střetu zájmů. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
12: Názory a argumenty.
17: Sněmovní volby by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě s výrazným odstupem skončilo hnutí Starostů a nezávislých, třetí je ODS. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Median. Vládní motoristé skončili pod 5% hranicí, nutnou pro vstup do sněmovny. Nejnovější průzkum společnosti Kantar dospěl k podobným výsledkům. Pouze pro motoristy jsou jeho čísla přívětivější, protože se drží těsně nad 5% hranicí. Jakým a také SPD prospívá účast v Babišově vládě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
18: Dobrý den.
17: Jak tedy pohledem do výsledků průzkumu veřejného mínění svědčí vládní angažmá motoristům a SPD?
18: Je nutno říci, že ty průzkumy ukazují, že stále je určitý setrvalý poměr mezi voliči koalice a voliči opozice. Ty průzkumy ukazují, že pohyby převážně probíhají mezi nimi. Z tohoto pohledu nejlépe na tom ve všech sledovaných ohledech zůstává hnutí ANO, kterému důvěřuje stále zdaleka nejvíce lidí a také zdaleka nejvíce lidí počítá s tím, že mu důvěřovat bude. Ale ty menší koaliční strany už na tom tak optimisticky nejsou. Liší se samozřejmě oba průzkumy v tom, jestli se motoristé do sněmovny dostanou nebo ne. Tady ale přece jenom musíme vzít úvahu, že za prvé statistická chyba v tomto případě je relativně vysoká. Dalo by se říci, že téměř až se blíží tomu předpokládanému zisku podle průzkumu, protože je někde kolem 2 až 3% v případě Medianu. Pokud tedy máme u motoristů v průzkumu Medianu pouze 3,5%, tak není možné říci, že by se motoristé určitě do sněmovny nedostali. Na druhou stranu přece jen ty průzkumy ukazují, že motoristé za prvé nemají vůbec silné jádro voličů a za druhé, že jim samozřejmě nějací lidé přece jenom už zmizeli. Oni mizeli celkem všem a v současné době, a to je také důležité, by podle Medianu přišlo k volbám o 11% lidí méně. To znamená, je tady dalších 11% lidí, kteří jsou zklamáni politikou a to už je přece jenom zase otázka, proč. Sice nyní jsme na začátku volebního období, volby jsou daleko a lidé volby tak zdaleka neprožívají, ale přece jenom 11% je poměrně značný rozdíl. Proč se výsledky v průzkumu Kantaru a v průzkumu Medianu někdy liší relativně výrazně je dáno i metodikou, protože Kantar počítá s lidmi, kteří nepovažují za pravděpodobné, že by aktuálně preferované uskupení vyměnili za jiné. Což Median takové lidi nevylučuje a to samozřejmě dává potom úplně, nebo ne úplně, ale přece jen jiné výsledky. Otázkou také zůstává, proč vlastně v současné době je ten pohyb mezi koalicí a opozicí tak neměný. Je to otázka právě i z toho důvodu, že hnutí ANO, nutno říci, ne všechny své volební sliby úplně plní a zdá se, že to jejich voličům tolik nevadí. To se týká třeba důchodů, které opravdu byly jednou z klíčových otázek a nyní spíše se odsouvají dále a dále.
17: Tolik Petr Schwarz.
18: Díky, naslyšenou.
17: U průzkumu veřejného mínění zůstaneme i v následujících minutách. Žebříčku volebních preferencí dlouhodobě dominuje hnutí ANO. V dohledné době se na tom nic nezmění, alespoň to naznačují výsledky jeho pronásledovatelů. Ti se zatím nepřibližují ani ke 20% hranici. Momentálně jsme tak svědky boje o druhé místo mezi občanskými demokraty a starosty. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
19: Jen málo, co je v současnosti nudnější než pročítání volebních modelů a žebříčků stranických preferencí. 9 měsíců od sněmovních voleb jsou téměř nehybné. Hnutí ANO se drží nad 30%, motoristé oscilují okolo osudové 5% hranice a hnutí SPD je jen kousek nad nimi. Logické by však bylo očekávat růst opozičních subjektů. Vždyť vláda dělá botu za botou, skandál za skandálem. Leč podle čerstvého šetření agentury STEM nikdo z opozice nedokáže pokořit ani metu 15%. Že by spory, které dnes politici vedou, voliče nezajímaly, pak by se dalo pochopit, že čekají na něco hmatatelnějšího. Přesto některé bitvy zásadní jsou, například o nezávislou státní správu, o podíl expertů na exekutivním rozhodování, o neziskové organizace nebo o veřejnoprávní sdělovací prostředky. Nevládní partaje je však nedokážou veřejnosti převyprávět tak, aby se váhy její přízně naklonily na jejich stranu. S těsným náskokem před ODS vedou opoziční peloton Starostové a nezávislí, formace se slabým voličským jádrem, avšak nemalým širším potenciálem. I když slovo vedou není přesné, o dominanci nemůže být řeč, když se mají k čemukoliv vyjádřit, zaujmou vždy stanovisko srozumitelné a věcné. Jejich retorika ale neopouští věté koleje, takže leckdy ani nezaujme. Snadno pak zapadne i to, že se nemusí spoléhat jen na předsedu Víta Rakušana a do médií mohou posílat i běžné poslance. Kdysi by to nestálo za pozornost, jenže v době, kdy spousta politiků nedá dohromady ani větu, v níž se podnět shoduje s přísudkem, jde o sympatickou přednost. Zatímco ODS se vrací ke kořenům a dávným pravicovým receptům, pročež je to podpořit kabinet namátkou při snižování odvodů osob samostatně výdělečně činných, tak Starostové se hlásí k hodnotové politice, čímž aspirují na roli protipólu vládní většiny. Také ve sněmovně jí důsledně šlapou na paty, i když někdy je to jen velké divadlo, třeba když navrhují poměrné zastoupení ve sněmovních orgánech nebo zákaz alkoholu v dolní parlamentní komoře. Obojí mohli Starostové předložit už v minulém volebním období. Alkoholu přece nepropadli poslanci až letos a princip poměrného zastoupení Fialova koalice zase odmítala, poněvadž nechtěla přidělovat funkce radikálům. Bude to chtít víc autentičnosti a věrohodnosti, aby opozice nabrala na váze. V jedné rovině tak ale hnutí STAN činí už dnes. Sestavilo si vlastní stínovou vládu ne proto, aby mudrovala v malostranských palácích, ale vysílá ji do regionů, aby se seznamovala s běžnými starostmi komunálních politiků a občanů. Tím Starostové také připomínají, odkud sami vzešli, a jelikož jde o vládu stínovou, tedy nepříliš známou, víc času než autogramy při výjezdech zbývá na práci a navazování kontaktů. Však taky nikdo jiný není před komunálními volbami tolik závislý na synergii celostátní a lokální politiky jako Starostové, kteří z ní původně vyrostli. A rovnou dodejme, že s řadou oblastí pohnuli míň, než se čekalo, především s odstraňováním rozdílů v životní úrovni mezi regiony, ale i s bytovou či sociální politikou. Samosprávy slouží vládám bez ohledu na stranické složení, co by odkladiště problémů. Tím ale vzniká pnutí, které může mít drsné konce. Hnutí STAN by to měl chápat jako první. Potom by se mohlo stát přirozeným oponentem vlády, aniž by se muselo nutně držet antibabišovské berličky. Proto také o jeho reálných vyhlídkách víc než celostátní volební modely vypoví podzimní klání o jednotlivé radnice a senátní obvody.
17: To byl Lukáš Jelínek.
18: S
17: Způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Hlava státu zároveň oznámila, že nevyhoví žádosti premiéra, nepřehodnotí svůj postoj a do Turecka odletí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
20: Jen kdo si dost naivní, si minulou středu po vydání předběžného opatření ústavním soudem, aby vláda nebránila prezidentovi reprezentovat zemi na summitu NATO, mohl myslet, že je tím vleklý spor vyřešen. Ostatně hned v zápětí to naznačilo prohlášení Petra Pavla, že tím pádem přirozeně co by nejvyšší ústavní činitel delegaci povede, což muselo narazit a tak se také stalo. Toto pondělí premiér sice oznámil, že by

0: budoucí premiér vyjádřil něco mezi radou a přáním, jestli by prezident ještě nezvážil variantu do Ankary velkoryse necestovat. Ukončení sporu by prý přispělo k uklidnění společnosti. A zároveň Pavlovi v podstatě slíbil účast na summitu Aliance za rok v Tiraně. Zatímco letos půjde o peníze na obranu a pro Ukrajinu, a na to prý se Pavel dívá jinak, ačkoliv prezident několikrát zopakoval, že se hodlá na summitu držet vládní linie. Těžko si také představit, jak na vrcholném mezinárodním fóru vystupuje proti ní. Ani Babiš si nic takového jistě nemyslí. Ale na subordinaci, aby se tak řeklo, bývalý voják Pavel nadále trvá. On je formálním číslem 1 na domácím hřišti a tak má být v čele delegace. A vzdát se cesty na summit rozhodně nemíní. Ostatně by to bylo dost divné vůči většině pléna ústavních soudců, která v časové tísni vyhověla bryskně jeho žádosti o vydání předběžného opatření právě kvůli Ankaře. Zároveň však premiérovi nabízí cosi jako dělbu oné výzvy k velkorysosti, ať si vybere, na které části summitu chce reprezentovat a on se tomu přizpůsobí. Nejlépe by to pak bylo probrat osobně. Jenže Babiš se zatím drží pozice uraženého kvůli kompetenční žalobě, jako by šlo o cosi osobního proti němu a nikoli jen o výklad jednoho nescela jasného ústavního článku. Takže rokování s Pavlem považuje za bezpředmětné. Ačkoliv jestli by něco přispělo k onomu uklidnění společnosti, pak právě věcná debata prezidenta s premiérem, který je ale podle všeho stále pod silným tlakem ministra zahraničí Macinky, jehož stranu motoristé sobě Babiš potřebuje zachovat v koalici. A premiér ví stejně dobře jako takřka každé dítě v republice, že konflikt Strakovy akademie s Radem je osobní, ovšem Pavla s Macinkou, kvůli nejmenování čestného předsedy motoristů Filipa Turka ministrem a že Macinka napsal v lednu prezidentovu poradci Petru Kolářovi v SMS mimo jiné: jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma bez skrupulí. Turek členem vlády není, ale rozpoutaná válka neutichá, spíš jen vzrůstá. Nicméně do summitu ještě nějaký čas zbývá, třeba budeme nakonec příjemně překvapeni, i když sázet na to se nedoporučuje.
1: Hovořil Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: K návrhu skupiny koaličních poslanců, kteří chtějí zmírnit pravidla zákona o střetu zájmu, vláda zaujala neutrální stanovisko. Zároveň k němu vyslovila asi 10 doporučení na úpravy. Řekl to po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Více už komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
3: Zvláštní vývoj má poslanecký návrh na změnu zákona o střetu zájmu. Podali ho motorista Filip Turek, Radek Vondráček a David Pražák z ANO a Marie Pošarová z SPD, všichni členové vládní koalice. Změna poutá pozornost tím, že kdyby byla přijata, premiér Andrej Babiš by nepotřeboval žádný svěřenský fond pro Agrofert. Už by mu nehrozil střet zájmů. Zákon o střetu zájmů by byl oklestěn. Veřejné zakázky a dotace by nemohly dostávat firmy členů vlády pouze z těch rezortů, které ministři a ministryně sami řídí. Premiér přímo neřídí ani zemědělství, ani zdravotnictví. Jeho firmy nyní z části zaparkované ve svěřenském fondu RSVP Trust by mohly dostávat veřejné peníze naplno. Proč to tak poslanci navrhli? Nástroje na ovládání ministerstva přijímají jen ti ministři, kteří je řídí, premiér tedy ne. A ano, zdá se to směšné. Další změna. Poslanecký návrh mění lhůtu pro zahájení řízení o vrácení dotace z 10 let na 4 roky. To by Agrofertu mohlo vynést miliardy korun. Změnu navrhují poslanci ze tří vládních stran. Deník N ale přinesl informaci, že ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, která je členkou Babišova hnutí, poslaneckou novelu nepodpořila.

0: v rezortním stanovisku uvedla, že ji v navrženém znění nedoporučuje, i když vítá snahu zabývat se tímto tématem. O vzpouru se ovšem nejedná. Celkové stanovisko jejího rezortu je opatrně neutrální. Mrázová uvedla různé výhrady. Jedna z nich nesouhlasí s tím, aby se střet zájmů týkal jen dotací bez právního nároku, takzvaných nenárokových či investičních dotací. Další výhrada se týká námitek proti střetu zájmů. Ty by podle poslaneckého návrhu mohly podávat jen osoby přímo zkrácené na svých právech. Tím by ale byl podle ministerstva omezen širší veřejný zájem. Cituji, předpisy upravující střet zájmů chrání obecné principy a hodnoty právního státu, zejména princip hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, princip nestrannosti státních orgánů, služby veřejnosti a princip rovnosti před zákonem. Mrázová, jejíž úřad řešil dopis Evropské komise týkající se střetu zájmů premiéra Babiše, však přišla i s jiným typem připomínky. Změna zákona je podle ní nevhodně načasovaná. Cituji, vzhledem k aktuální komunikaci mezi Evropskou komisí a Českou republikou o tom, zda opatření učiněná současným předsedou vlády jsou dostatečnými opatřeními k eliminaci a prevenci jeho střetu zájmů, by navrhovaná změna mohla být vnímána jako snaha o vyhnutí se transparentnímu řešení a mohla by vyvolat další otázky a pochybnosti. Konec citace. To je řečeno poměrně natvrdo. Mrázová říká, teď ne, vypadalo by to blbě a šéfovi by to mohlo v komisi přitížit. Zní to jako nečekaná přímočarost. Takové věty možná zaznívají při uzavřených jednáních, ne však ve značně veřejném připomínkovém řízení. Výhodou přímočarosti Mrázové je, že i ten největší fanoušek premiéra musí vědět, tenhle zákon je ušit opravdu pro Babiše.
1: Tvrdí Martin Fendrich. Ve Francii zemřelo v posledních dnech o 1000 lidí víc, než by odpovídalo normálu. Vyplývá to z informací francouzského Národního úřadu veřejného zdraví. Souvisí to s vlnou extrémních veder. Slovo má spisovatelka žijící ve Francii, Klára Notaro.
2: Francii opět sužují vedra. A zas a znova jsou Francouzi nuceni konstatovat, že země na tak vysoké teploty není vůbec připravená. Bývalý prezident Jacques Chirac před čtvrtstoletím pronesl v Johannesburgu na vrcholném setkání země projev se slavnou pasáží. Náš dům hoří, ale my se díváme jinam. Ale bylo to málo platné. Politikové se i v dalších letech dívali jinam. Nikomu se nechtělo zabývat se tak těžkým tématem a znelíbit se voličům, znelíbit se naší konzumní společnosti. Dnes tedy náš dům opravdu hoří. Lidé horkem trpí a když jim je opravdu špatně, tak se dostanou do nemocnice. A jak jsou francouzské nemocnice připravené na pacienty ve stavu hypertermie? Není to slavné. Je málo nemocnic, které by byly klimatizovány ve všech prostorách. Ve většině nemocnic jsou klimatizovány jen operační sály, ambulance, laboratoře. Ležící pacienti se musí spokojit se záclonami nebo na okna nalepenými záchrannými termodekami. Někde mají k dispozici ventilátory. V pokojích může být i víc než 35 stupňů, což je těžko snesitelné jak pro pacienty, tak pro personál. Velmi překvapivé je, že se i dnes staví nemocnice bez klimatizace. Například velká fakultní nemocnice v Nantes, která bude uvedena do provozu v roce 2028, bude klimatizována jen z části. Pokoje pacientů mají být ochlazovány díky bioklimatickým fasádám, čehož se zaměstnanci obávají, mluví o zastaralé technologii, která neodpovídá rychlým klimatickým změnám. Na budově budou navíc velké skleněné plochy, což ji bude ohřívat. Za to nemocnice v Nantes utratila 185 tisíc eur za koncepci nového loga a hesla Nové hranice zdravotnictví. Podle odboru by za tuto sumu bylo možné zaměstnat potřebný personál a klimatizovat pokoje. Proč se ale ve Francii nadále staví nemocnice a školy bez klimatizace? Je to z důvodů ideologických. Pro levici klimatizace dosud představovala špatnou adaptaci na klimatické změny, protože klimatizace sice ochladí interiér, ale ohřeje vzduch mimo budovu. Levicoví politikové dávali přednost financování obnovitelných energií, vegetalizaci měst, boji proti spalovacím motorům a propagovali tepelnou izolaci budov, i když se domy izolovaly proti chladu, aby se ušetřilo na topení a ne proti horku. Klimatizace se stala pro část společnosti jakýmsi symbolem podvolení se klimatickým změnám, symbolem kapitulace. Jenže úporná vedra a zvýšená úmrtnost vedla i levicové politiky změnit názor na věc a připustit, že v některých budovách je klimatizace opravdu nezbytná. Na návrh ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristové objednal premiér Sébastien Lecornu 30 000 klimatizací pro nemocnice. Za to Marine Le Penová spolu s ostatními představiteli extrémní pravice, donedávna ignorující klimatické změny, nyní volá po vybavení všech škol, všech nemocnic a úředních budov klimatizací. Jenomže není zcela jasné, jak míní tento nákladný projekt financovat. Před francouzskou vládou touto a těmi příštími stojí velká výzva uchránit celou společnost před klimatickými změnami.
1: Hovořila Klára Notaro. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
3: Magda, inženýrka chemie a kolegyně mé mámy, si každé léto stěžovala. Bylo horko, že vlaštovky padaly vedrem. Brali jsme to jako další z Magdiných květnatých hrčení. Ale teď vím, že Magdin příměr nebyl zdaleka tak absurdní, jak se nám tenkrát zdálo. Ptáci skutečně můžou zemřít v letu. Na přehřátí. Pravda, začne jim to hrozit až při takových 35 nebo 37 stupních. Musí být podstatně větší horko než nějakých 25, při kterých vadla Magda. Ptáci nemají potní žlázy. Dovedou se ochlazovat jen otevřením zobáku, anebo se namočit a nechat vodu odpařovat. Přeborníci v tomhle umění jsou volavky a kormoráni. Pokud pták zemře vedrem, je pravděpodobné, že to bude v letu. Létání je pro ptáky namáhavé cvičení a výrazně zvyšuje šanci, že je postihne infarkt či mrtvice, anebo celkové selhání organismu. My lidé jsme lépe zařízení na to, abychom přežili při vysokých teplotách. Už proto, že máme potní žlázy a vodu, jejímž odpařováním se ochlazujeme, si nosíme v sobě. A jsou mezi námi jedinci, kteří teplo snášejí lépe než jiní. Konkrétní gen nebo několik málo genů pro snášení tepla, na rozdíl od genu, který nám pomáhá snášet zimu, ale nebyl objeven. Srovnáváním genomu lidí, kteří o sobě tvrdí, že v horku fungují dobře, s genomem těch, kteří se, jako Magda, při 25 stupních roztékají, bylo nalezeno 445 markerů, určujících, jak dobře horko tolerujeme. Lidé geneticky vybavení pro toleranci vedra prý ale vedro snášejí jen o nějakých 5% lépe než ti, kteří k tomu geneticky vybavení nejsou. Žádná sláva. Lidský organismus se může naučit vedro snášet, ale jen do určité míry. Musíme mu pomáhat dostatečnou hydratací. A i když horko, subjektivně, dobře snášíme, měli bychom mít na paměti, že je potřeba každý den strávit aspoň pár hodin v chladnějším prostředí, jinak své životně důležité orgány příliš zatěžujeme. Únava a malátnost, jaká se nás ve vedru zmocňuje, má své fyziologické důvody. Mimochodem, všimla jsem si, že Evropané mají ve zvyku v letním horku hekat a stěžovat si, ale když jim řeknete, že v některých místech na planetě jsou tropické dny i tropické noci celý rok a není před nimi kam utéct, mávnou rukou. Oni jsou na to zvyklí. Ano, lidé v jiných částech světa možná vedro snášejí o 5% lépe než my. To ale neznamená, že je pro ně zdravé.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
5: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: V 7 hodin 1. července začíná živé vysílání Ranního Plusu a od mikrofonu vám dobrý den přejí Daniela Vrbová
7: a Martina Mašková.
8: Český rozhlas Plus.
7: A tady je výběr námětu úvodní hodiny. Jaké změny v ochraně dětí v kyberprostoru chce prosadit Irsko během svého začínajícího unijního předsednictví?
6: Jak se v Česku ode dneška mění systém výstrah před vysokými teplotami nebo hrozícími povodněmi?
7: A kdy poletí do vesmíru první česká studentská družice s názvem Kostka?
6: To vše si poslechněte až po zprávách, které dnes připravuje Ondřej Látal.
9: Přeju z Plusu hezkou středu. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce letošního roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy anebo Velká Británie. Irsko se chce soustředit i na přístupové rozhovory se státy, které mají zájem o členství v Evropské unii. Do konce roku by mohla projednat všechny přístupové kapitoly, třeba Černá Hora. Detaily od nás v Ranním Plusu uslyšíte hned po zprávách. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
10: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Megrátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva, máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
9: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády, například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Sněmovna by už brzy mohla začít fungovat podle nového jednacího řádu. Poslanci mají dnes na programu třetí čtení jeho novelizace. Jejím cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Podle vládních poslanců jde o kompromis koalice a opozice. Hnutí STAN navíc předkládá taky pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům pít alkohol během jednání sněmovny. Podle jednoho z jeho zákonodárců Jana Papajanovského nemají být poslanci stavěni na nadběžné zaměstnance, kterým požívání návykových látek zakazuje zákoník práce.
11: Náš návrh obsahuje možnost, aby prohřešky poslanců řešil mandátový a imunitní výbor a aby za takový prohřešek udělil pokutu, která může být až zhruba 120 tisíc korun. Věříme, že pokud by tento náš návrh byl přijat, tak výrazným způsobem zlepší politickou kulturu tady ve sněmovně.
9: Novela jednacího řádu by v případě schválení měla změnit pravidla jednání v poslanecké sněmovně ještě během tohoto volebního období.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
12: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Za malé zásilky zboží ze zemí mimo Evropskou unii se ode dneška platí clo. Týká se to balíčku v hodnotě do 150 eur. Evropská komise tak chce snížit dovoz levných a často nekvalitních věcí, hlavně z čínských online platform.
13: Za každý druh zboží v zásilce se nově platí 3 eura. Clo se tak může násobit, vysvětluje Jan Šúra ze spotřebitelské organizace D-Test.
14: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
13: Opatření má pomoct narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými a zahraničními prodejci. Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale přichází pozdě.
15: Podle nás by se primárně měli vymáhat současné zákony. Kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
13: Čínská internetová tržiště kritiku dlouhodobě odmítají a tvrdí, že dodržují evropské předpisy a že bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
9: Ve středu 1. července posloucháte zprávy Ranního plusu. Používání amalgámových výplní ode dneška v zubařských ordinacích končí. V Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
16: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
17: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
16: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
18: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
16: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
9: Ranní doprava na plusu na D10 směrem z Prahy na Turnov se za sjezdem na Bezděčín řeší nehoda osobního auta do svodidel. Projíždí se jenom jedním pruhem, v kratší koloně se zdržíte několik minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 180. kilometru až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut. Problémy jsou teď ráno na příjezdu do Prahy po D7. Před sjezdem na Lidice na 7. kilometru se řeší nehoda dvou aut. Projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona z 9. kilometru je do 10 minut. Následně je ale kolona a také od Středokluk z 5. kilometru do omezení u letiště. Zdržení dalších 15 minut. Problém je teď v Kbelské směrem do Hloubětína v Praze. Před sjezdem na Prosek se srazila dvě auta, projíždí se jenom jedním pruhem a v koloně z Cínovecké od sjezdu na Zdiby se zdržíte více než 20 minut. Dobře, dojeďte. A bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, hlavně v Čechách s občasným deštěm anebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer pak budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní plus.
7: Tentokrát s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Evropská unie v posledních měsících přitvrzuje vůči velkým americkým a čínským digitálním firmám. Tento týden bude například unijní soudní dvůr rozhodovat o obří pokutě pro společnost Google za porušení antimonopolních pravidel. Zároveň se dnes předsednictví v Radě Evropské unie na půl roku ujímá Irsko, které má na zmíněné velké technologické firmy těsné vazby. Řada z nich má právě v Dublinu svá evropská sídla. Téma proberu nejprve se Zdeňkou Trachtovou, naší bruselskou zpravodajkou. Zdeňko, dobré ráno.
19: Dobré ráno.
7: Proč může být předsednická pozice Irska v souvislosti s těmito firmami problematická?
19: Irsko je totiž odpovědné za vymáhání legislativy Evropské unie na svém území vůči těm digitálním gigantům, kteří v zemi mají své sídlo, a to je mnoho největších společností jako Google, Meta, Apple, Microsoft, TikTok nebo X. Irsko z jejich přítomnosti samozřejmě logicky ekonomicky těží a například ředitel organizace Enforce, která je součástí Irské rady pro občanské svobody, Johnny Ryan, v komentáři pro list Guardian píše, že ochrana v celé Evropské unii bude paralyzovaná, protože všechny ostatní členské státy musí čekat, až Irsko zareaguje. A Irsko podle něho je nejen daňovým rájem, ale také rájem před unijními regulacemi. No a projevit se to podle něho může právě při projednávání unijních legislativ v následujících 6 měsících. Já připomínám, že role předsedající země Evropské rady Evropské unie je taková, že předsedá schůzkám a v podstatě kontroluje tempo jednání o unijní legislativě a může tak upřednostňovat některá témata a jiná nechávat stranou.
7: Zveřejnil Irsko už nějaké plány, jak bude k tomuto tématu následující půl rok přistupovat?
19: Úplně přímo ne, ale ve svém programu zveřejněném na webových stránkách irského předsednictví Dublin uvádí, že se chce zaměřit na posilování samotné Evropské unie v oblasti umělé inteligence. Irský premiér Michael Martin chce taky usilovat o jednotnou pozici členských států k ochraně dětí online a ke stanovení minimální věkové hranice pro přístup dětí na sociální sítě, o čemž se v poslední době hodně mluví a Evropská komise už připravuje konkrétní plány. Tento krok zřejmě přitom zahraniční digitální giganty úplně nepotěší, protože pod řadu z nich právě spadá i velká část sociálních, těch největších sociálních sítích. Pokračuje premiér Martin.
20: Očekáváme, že Evropská komise představí velmi konkrétní návrhy. Myslím, že tu je příležitost dosáhnout celoevropského postoje k ochraně dětí online, což by podle mého názoru mělo velký dopad. Už máme zákony na ochranu dětí. Samozřejmě můžeme zvažovat další úpravy na národních úrovních, ale preferovaný je společný celoevropský přístup k ochraně dětí online.
7: Zmínili jsme se o tom, že Evropská unie přitvrzuje ve vztahu digitálním firmám. Jak se to projevuje konkrétně?
19: Projevuje se to hlavně při vymáhání unijní legislativy, jako je akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Obě ty legislativy Evropská unie přijala v roce 2022 a zejména od loňského roku už začaly na základě těchto legislativ padat první pokuty. Pokutu například dostala americká sociální síť X Elona Muska, a to kvůli porušení pravidel transparentnosti v souvislosti s modrou fajfkou pro takzvaně ověřené uživatele a kvůli dalším problémům. Další pokuty komise udělila taky společnostem Apple či Meta. Kromě toho vede řadu dalších vyšetřování v případě třeba TikToku nebo čínských e-shopů. No a pak je tu ještě ta obří pokuta ve výši více než 4 miliard eur pro společnost Google. Ta padla za porušení antimonopolních pravidel Evropské unie a už zítra se tímto případem bude zabývat také unijní soud.
7: Digitální služby, to bude tedy jedna z priorit toho nadcházejícího irského předsednictví. Na jaké další se chtějí zaměřit?
19: Irové prezentovali program svého předsednictví, který se zaměřuje na konkurenceschopnost, evropské hodnoty a bezpečnost. Tedy tyto tři hlavní velké priority. Jejich heslem je irské přísloví, které v překladu znamená v jednotě je síla. A Dublin také konstatuje, že chce dál pokračovat v podpoře Ukrajiny. Bude chtít také posilovat vztahy Evropské unie se sousedními zeměmi a partnery po celém světě, včetně Británie nebo Spojených států. A Irsko čeká také velmi těžký úkol, a to je usilovat o pokrok ve vyjednávání nového víceletého finančního rámce Evropské unie.
7: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka Bruselu, děkujeme, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
7: A další kontext poskytne analytik Českého rozhlasu, jeden z předchozích našich zpravodajů Bruselu, Viktor Daněk. Viktore, i tobě dobrý den.
21: Hezké ráno.
7: Berou digitální firmy pokuty jako jeden z nákladů na svůj provoz v Evropské unii, nebo Brusel určuje pravidla hry?
0: No, jedno se nevylučuje s druhým. Brusel každopádně určuje pravidla hry, zvlášť v oblasti třeba politiky hospodářské soutěže, kde na společném trhu to je Evropská komise, kdo vynucuje právě to, že všichni hrajou podle stejných pravidel, včetně amerických technologických gigantů, ale týká se to stále více třeba i ochrany soukromí, ochrany práv spotřebitelů, kde právě kvůli legislativě, o kterých mluvila Zdeňka Trachtová, tady o aktu digitálních službách a digitálních trzích, Evropská komise je také už více vyzbrojená, takže to je Evropská unie, kdo určuje podmínky nebo pravidla hry, a protože Evropská unie stále ještě je největším trhem na světě, má dost zásadní význam pro i americké technologické firmy a pro jejich ziskovost, tak Američané jsou chtě nechtě nuceni se zkrátka přizpůsobovat, byť těch případů, kdy to nakonec skončilo sporem, pokutou a třeba i soudním ještě odvoláním vůči těm pokutám, těch je opravdu už mnoho, takže se možná dá opravdu říci, že americké firmy musí tak trochu počítat s tím, že biznis v Evropě se jim kvůli tomu prodražuje.
7: Je reálné, že se unijní státy do konce roku dohodnou na příštím víceletém rozpočtu, jak si přeje šéf samitu, tedy Evropské rady, Antonio Costa?
0: Já si myslím, že spíše ne. Ten zájem nebo ta motivace je velice silná, protože jsou tady dva takové argumenty, řekněme. Ten oficiální, o kterém mluví mnozí premiéři, včetně šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, je, že v novém víceletém finančním rámci bude množství nových nástrojů, se kterými zatím členské státy nemají zkušenost a potřebují ten příští rok využít k tomu, aby se připravili, než bude víceletá perspektiva po roce 2028 účinkovat. Pak je tady ale ještě důvod neoficiální, a to jsou volby v některých členských státech, v Polsku, ve Španělsku, v Itálii, které nás čekají příští rok, a zejména ve Francii. A právě ty francouzské by mohly dost zamíchat poměry. Myslím, že se mnozí lídři, včetně Antonia Košty, obávají toho, že by vítězství některého z kandidátů, řekněme, mimo ten standardní proud politických stran, mohl úplně vykolejit to vyjednávání, potenciálně možná až zablokovat. Takže motivace je silná, ale to vyjednávání je vždycky nesmírně složité. Prakticky nikdy se to na poprvé nepovede, vždycky se téměř svolává ještě nějaký náhradní, mimořádný, nouzový summit. V to poslední období v roce 2020 se to protáhlo až do léta, vlastně zbývalo několik málo měsíců do začátku nové perspektivy, takže mám trochu pochybnosti, že ta ambice se naplní.
7: Proto irské předsednictví ještě ve hře ta záležitost, že Evropská komise navrhla, aby Unie hledala nové vlastní příjmy, třeba z uhlíkového cla nebo ze zvýšení spotřební daně na tabák nebo také z daně pro digitální služby. Co z toho je prosaditelné?
0: Dobrá otázka, těžko říci, protože to, aby měla Evropská unie více nových vlastních zdrojů, to je dlouholetým přáním zejména Evropské komise, protože by jí to dalo větší autonomii, větší také nezávislost na příspěvcích členských států. Je to mimochodem i něco, co ale doporučuje třeba Draghiho zpráva, nebo obecně se dá možná zobecnit i odborná veřejnost, protože evropský rozpočet, o tom se dlouhodobě mluví, je zkrátka podfinancovaný, je nepřiměřeně malý vzhledem k tomu, jak velká Evropa je, jaké množství agent musí Evropská unie řešit a jak nízká je ochota členských států přispívat z vlastních rozpočtů, ale členským státům se do toho pochopitelně příliš nechce, právě proto, aby nepřišli o vliv na Evropskou komisi, a také proto, že ať už přijde Evropská komise s jakýmkoliv návrhem vlastních zdrojů, tak vždy to je vlastně tak trochu přesouvání peněz z jedné kapsy do druhé. V některých případech by to mohlo omezit příjmy států do státních pokladen, v jiných případech to nadproporčně může dopadnout na státy například průmyslové, protože se třeba mluví o využití výnosů z emisních povolenek, což by určitě zabolelo například Českou republiku více než státy, kde toho těžkého průmyslu není tolik. Takže ta debata je nesmírně složitá a já si pamatuju zase v roce 2020, kdy se schvalovala tehdy finanční perspektiva, jak Evropská komise slibovala, jaký velký bude vlastně výnos z těch nových vlastních zdrojů, které by měly pokrýt vlastně kompletně náklady na splátky covidového fondu. No a co se stalo? Téměř nic. Je tady nějaká minimální daň z plastů a to je v zásadě všechno, takže byl bych k tomu velmi skeptický.
7: Mluvili jsme o počínajícím irském předsednictví v Radě Evropské unie s Viktorem Daňkem, analytikem Českého rozhlasu, a naším bývalým zpravodajem Bruselu. Viktore, díky, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus, a to v 7 hodin a 18 minut. Jaké hlavní zprávy s vámi dnes sledujeme? Protidrogová politika a agenda lidských práv ode dneška už nespadají pod úřad vlády. Nově si je rozdělila 4 ministerstva. Kabinet o převodu rozhodl v polovině května bez předchozího projednání se zaměstnanci a svými poradními sbory, což vyvolalo kritiku. Nejvyšší soud Spojených států včera odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump verdikt následně označil za velmi špatný a vyzval zákonodárce, aby začali pracovat na novém zákonu, který by změny umožnil. A v Evropské unii od dneška začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Postihne především zásilky od čínských internetových prodejců, ale také ze Spojených států. Nově se za každou kategorii doručeného výrobku budou platit 3 eura. Nový systém výstrah před vysokými teplotami nebo třeba hrozícími povodněmi a také jiný způsob varování před nebezpečím požárů zavádí od dneška Český hydrometeorologický ústav. Cílem je srozumitelně a prakticky informovat veřejnost a napomáhat tak lepšímu krizovému řízení. Víc už nám vysvětlí Marek Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
21: Dobré ráno.
2: V čem se tedy ode dneška systém vašich varování mění?
21: Tak dochází ke změně systému, kdy vlastně chceme víc upozorňovat na dopady jak na lidské zdraví, tak na hospodářství, na majetky a případné škody, že už to není prostě o naměřených hodnotách, že vítr je třeba vyšší než 30 metrů za sekundu nebo teplota je vyšší, ale chceme říkat, jaké to může mít následky a dopady právě na lidi a prostředí okolo nás.
2: A tedy teploty, povodně a požáry budou 3 různé systémy, nebo je uživatelé uvidí víc integrovaně a takto interpretované v nějakém jednom grafu nebo v jednom textovém vyjádření?
21: Je to tak, že vlastně na tom systému samotném se vlastně v zásadě nic moc nemění, zůstávají pořád vlastně 3 kategorie, výstrah, to znamená nízké nebezpečí, střední a vysoké nebezpečí, a to zůstává jak u teplot, tak u povodní. Co se mění u těch teplot je především to, že vlastně do toho vstupuje ještě kombinace například vlhkosti vzduchu, protože to může s vysokými teplotami vlhkost vzduchu komplikovat větší zdravotní problémy u určitých skupin obyvatel v České republice. Takže vlastně na systému samotném a systému varování se nic nemění, mění se jenom ty jevy, na které budeme vydávat varování, jako je nově třeba teplotní diskomfort, ať už to jsou horké vlny nebo naopak mrazové vlny.
2: A můžeme si tady dát, pardon, že vám skáču do řeči, konkrétní příklad, zažili jsme teď tropický, více než tropický víkend. Jak se to tedy, jak bude vypadat od teď ta vaše výstraha?
21: Já si myslím, že ta výstraha by měla stejnou intenzitu, jako měla ta stávající výstraha, protože to mělo tu nejvyšší intenzitu, protože ty teploty byly skutečně extrémní a i když byla nízká relativní vlhkost vzduchu, tak ten dopad a možný dopad na zdraví obyvatel byl velmi silný. Takže vlastně na tom efektu samotném by se nic neměnilo, ale je to o tom, že vlastně pak, když budeme očekávat, že přijdou podobné vlny veder, tak budeme dopředu varovat tak, aby se mohly aktivovat plány právě na ochranu těch ohrožených skupin obyvatel, ať už to jsou seniori nebo malé děti.
2: A už jenom krátce, Český hydrometeorologický ústav má i aplikaci do chytrých telefonů. Provedli jste změny tedy i v zobrazování informací a výstrah tady?
21: Ano, ty změny jsou provedeny vlastně úplně všude, jak v mobilní aplikaci, tak na webových stránkách, tak jak to předáváme našim partnerům, především pak integrovanému záchrannému systému.
2: Vysvětluje Marek Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
21: Já vám taky děkuji a přeji krásný den.
2: A já ještě doplním, že včera mluvil v našem vysílání meteorolog Michal Žák o tom, že přestávají fungovat předpovědní modely, jak vlastně ta současná vlna veder mění předpovídání počasí, a systém výstrah si tady můžete poslechnout v audioarchivu našeho vysílání nebo na serveru iRozhlas.cz.
22: A teď 7 minut před půl osmou se budeme věnovat v Ranním plusu zahraničním médiím.
7: Americký nejvyšší soud, jak jsme informovali, potvrdil, že všechny děti narozené ve Spojených státech mají ústavní právo na občanství. Tomu se věnují pochopitelně všechna americká média, třeba i televize CNN. Soud zamítl snahu prezidenta Donalda Trumpa na omezení 150-leté praxe. Děti narozené ve Spojených státech jsou podle 14. dodatku ústavy občany od narození, i když se narodí rodičům, kteří se ve Spojených státech zdržují nelegálně nebo dočasně.
1: Donald Trump usiloval o omezení tohoto práva prostřednictvím prezidentského dekretu. Argumentoval, že děti nelegálních přistěhovalců a některých dočasných návštěvníků nespadají pod americkou jurisdikci. Nemají tedy nárok na občanství na základě místa narození, vysvětluje CNN postoj Bílého domu.
7: Nejvyšší soud rozhodl v poměru 6-3. K většině, která výklad prezidenta odmítla, se připojili i dva soudci, které prezident nominoval. Rozhodnutí bylo zřejmě nejočekávanějším v tomto funkčním období nejvyššího soudu. V něm, jak poznamenává CNN, prezident utrpěl řadu významných porážek, mimo jiné v otázce cel nebo nezávislosti centrální banky, ale také vícekrát uspěl.
1: Podívejme se na stránky bruselského serveru Politico, který se vrací k nedělnímu uznání arménské genocidy izraelskou vládou. Včera její rozhodnutí ostře zkritizoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle bruselského listu je to ukázkou, že vztahy mezi oběma zeměmi dosáhly nového dna.
7: Za Osmanské říše zemřelo asi 1,5 milionu Arménů, což odborníci označují za první genocidu 20. století, byť pojem genocida byl definován OSN až později. Politico píše, že Izrael chování mladoturků za genocidu považoval dlouhodobě.
1: A ještě se podívejme rychle na stránky britské veřejnoprávní stanice BBC. Městy Jihoafrické republiky prošly tisíce lidí při demonstracích a požadovali, aby migranti bezplatných dokladů opustili zemi. Kvůli obavám z násilností nasadili úřady policii, soukromé bezpečnostní složky i armádu. Přestože většina demonstrací proběhla pokojně, na několika místech došlo ke střetům, střelbě, rabování a útokům na cizince i jejich majetek, píše BBC.
7: Podle představitelky proti migrační skupiny Match and Match bude v následujících 6 měsících protest každý čtvrtek. Cílem je přimět vládu, aby se zbavila migrantů bez dokladu. Jak informuje BBC, mnoho cizinců už z Jihoafrické republiky uprchlo, aby uniklo násilí a zastrašování. Tak tolik náš výběr ze zahraničních médií.
1: Který skončil v 7 hodin a 26 minut. Do vesmíru by v následujících dnech měl odstartovat první český satelit navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech amerických na start rakety společnosti SpaceX. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
3: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
22: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
3: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
22: Vcházíme do laboratoře CITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
23: Úplně přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
22: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
23: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky, které by tomu satelitu nemuseli úplně prospět.
22: Vybalujeme, není to jenom tak, a velice opatrně vytahujete.
23: Je kolem toho udělaná takováhle kostra.
22: Je to malinký satelitek, takzvaný CubeSat. Já tady nahoře například vidím něco, co vypadá jako 4 krejčovské metry vedle sebe.
23: Tohle je anténa. Jsou to klasický metry. V tomhletom stavu je složený a jak tady pak může být vidět, že přes něj vedou nějaký struny, tak my na oběžný dráze ty struny přepálíme. Tím pádem se nám ta anténa rozvine a můžeme ji používat k vysílání přijímání.
22: Kreativní anténa, že to vlastně je
4: je vyrobená z metru.
23: K této anténě tam pak máme rádio vlastní výroby a pak klasický satelit má palubní počítač, který jsme si vyvíjeli, a energetický systém.
4: Takže tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
5: Ano. Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
4: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space Affectu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
23: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
4: Takže to vlastně půjde z Antarktidy do vesmíru a zpátky tady do Brna.
23: Taková jako sekundární část je tím, že pak ještě na jedné straně máme přidělanou kameru, takže se budeme snažit pořídit nějaké fotografie Země a poslat si je zpátky též.
4: Pošle meteorologická data, fotky.
23: Hlavním cílem je ověřit ty naše komponenty, a to naše rádio, a ta kamera je pak takový přídavek.
4: Takže teď ho zase schováte?
23: Následně už umístěn v deployeru, poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, transporter 17.
4: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu od společnosti SpaceX. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Bylo 7:30, zprávy dnes připravuje Ondřej Látal.
8: Český rozhlas Plus.
9: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu anebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly třeba na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Tady jsou taky dopravní informace, skoro 8:02. Na D10 směrem z Prahy na Turnov se za sjezdem na Bezděčín řeší nehoda osobního auta, které skončilo mimo dálnici. Kolona z 39. kilometru, zdržíte se asi 15 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru. Před omezením u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometru celý úsek je asi navíc než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště, od Středokluk z 5. kilometru je to na 20 minut. V Praze v Kbelské směrem do Hloubětína se před sjezdem na Prosek řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu. A pomalu se jede v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Prosek pojedete před tunel Blanka více než 15 minut. Dobře dojďte. Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, hlavně v Čechách s občasným deštěm anebo přehaňkami, místy bouřkami budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. A teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Ranní Plus.
2: A dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. V Německu přestala o půlnoci platit snížená daň na pohonné hmoty. Slevu zavedla vláda kancléře Friedricha Merce před 2 měsíci v reakci na růst cen ropy vyvolaný válkou mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Jak se promítá do cenotvorby na čerpacích stanicích návrat normálních daní? To už si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
2: Jaká je teď situace na čerpacích stanicích v Německu?
10: Teď ráno se očekává, že bude podobná jako včera během dne, to znamená, že motoristé budou ještě na poslední chvíli chtít využít tu slevu a natankovat. To by tedy ještě mělo dnes dopoledne pokračovat, protože ta sleva na daní z pohonných hmot sice o půlnoci skončila, ale to, co v Německu zůstává a je zakotvené v zákoně, je v dubnu zavedený takzvaný rakouský model, no a podle něj mohou čerpací stanice zlevnit vždycky, ale zdražit mohou jenom jednou, a to v pravé poledne.
2: A lze odhadnout, co tedy dnes ve 12 hodin nastane, o kolik zdraží pohonné hmoty?
10: Nějaké zdražení se očekává, ale zároveň experti se domnívají, že to nebude celých těch 17 centů v přepočtu asi 4 koruny za litr, o které stát před 2 měsíci snížil tu spotřební daň na pohonné hmoty. Ale to prostě jenom z prozaického důvodu, a to proto, že petroliáři nečekali se zdražováním nakonec slevy, ale ceny benzínu a nafty rostly průběžně už posledních několik dní. Organizace na ochranu spotřebitelů teď vyzývají petroliáře, nebo říkají, že není důvod, aby celkové zdražení přesahovalo ty 4 koruny, o které se znovu zvyšuje daň, což naznačuje určité obavy, že by ropné firmy mohly to zrušení daňové slevy využít ke svému obohacení, stejně jako tak využili její zavádění. Konkrétně, ačkoliv jen přibližně ty zisky po zavedení slevy vyčíslila takzvaná monopolní komise, to je poradní orgán spolkové vlády, 100 až 200 milionů eur, tedy přepočtu až 5 miliard korun, které vláda oželela na daních, se podle této komise nedostalo nakonec v podobě úspory ke koncovým zákazníkům a skončily někde na úrovni ropných podniků. A to má být ještě konzervativní odhad.
2: A chystá se německá vláda nějak dál kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot? Připravuje další opatření?
10: Třeba zemědělci, kteří mají předsklizní, by byli rádi za levnější naftu, ale žádné další podobné opatření vláda neplánuje. Ono bylo od začátku sporné, opozice poukazovala na to, že by bylo lepší podpořit třeba veřejnou dopravu, že dotovat spotřebu fosilních paliv je chybný krok, případně nespravedlivý, protože zvýhodňuje ty, kdo si ještě mohou dovolit jezdit autem, ale i ve vládě ministryně hospodářství Katarína Reichová argumentovala, že státní zásah by měl být vyhrazený pro krizové situace, kdy je nedostatek surovin a ne pro zmírňování nějakých krátkodobých cenových výkyvů. Konci slevy nahrává, že cena ropy na světových trzích se momentálně přibližuje úrovni před začátkem války mezi Spojenými státy a Íránem. No a taky to, že pro německou vládu tohle opatření rozhodně nebylo zadarmo. Státní kasu vyšlo v přepočtu zhruba na 40 miliard korun.
2: Tomáši, jisté daňové úlevy, ale německá vláda chystá. O co se jedná?
10: Ano, koalice křesťanských a sociálních demokratů vedená kancléřem Friedrichem Mercem se před letními prázdninami snaží trochu napravit dojem, který zanechává u voličů a po reformách důchodového a zdravotnického systému, které odeslala do spolkového sněmu, dnes přijde na řadu při jednání koaličního výboru v Berlíně daňová reforma. Ministr financí a předseda sociálních demokratů Lars Klingbeil navrhuje, aby skupinám obyvatel s nízkými a středními příjmy to znamená 95% zaměstnanců, zůstávalo ročně o pár set eur v kapse navíc, tak to stojí v koaliční smlouvě, ale výsledek teprve uvidíme, protože bez dalších úprav by to bylo nesmírně náročné opatření pro erár a křesťanská demokracie CDU sice signalizovala ochotu zvýšit daně bohatým, ale ty by se museli zvýšit opravdu výrazně, má-li se chudším vrstvám odlehčit významně a taky plošně. Čili o takých proporcích přerozdělování se bude v koalici dnes jednat.
1: A i nadále to bude sledovat náš německý zpravodaj Tomáš Havlín. Pro teď děkuji, přeju hezký den.
10: Díky, hezký den.
7: Posloucháte Ranní plus. Pomyslné první narozeniny má dnes nejmladší chráněná krajina oblast Česku, Soutok, která leží v jižním cípu jižní Moravy. Jejímu vzniku předcházela léta příprav, jednání i soudních sporů. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci oblasti se povedlo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení chráněné krajinné oblasti soudy zamítly, čas se ještě řeší. Problém je nedostatečné vyznačení chráněného území nebo neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany je už ale na tamní přírodě znát.
11: Majitelé pozemků se před vyhlášením CHKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
12: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta CHKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
11: Klid je také kolem podnikatelských záměrů miliardáře a sponzora motoristů sobě Františka Fabičovice, který podal jednu z desítek žalob proti vzniku chráněné oblasti.
12: Prozatím jsme s ním nic neřešili. K nám na stůl se v podstatě nic nedostalo.
11: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
14: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do CHKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali, protože opravdu je to tam v prostředku CHKO.
11: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný, říká Rýdl.
12: Lidé chcou do přírody a my musíme nějakým vhodným způsobem je směřovat tak, aby si to sami nezničili.
11: K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
14: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
11: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí.
15: Protože lidi někdy neví, že jsou v CHKO.
11: Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
15: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem.
11: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody CHKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
12: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
11: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci. Naráží to ale na systém dotací.
12: Je to poměrně složité zavést ten režim v kombinaci se současnými zemědělskými dotacemi. V této chvíli prostě víme, že máme míň peněz, které podporují místní hospodáře. Musíme si vystačit s tím, co je.
11: Větší dopad bude mít přivedení více vody do lužního lesa, například pomocí klapkového jezu, který budují Lesy České republiky, dodává mluvčí podniku Eva Jouklová.
24: Aktuálně připravujeme stavbu druhé klapky. S dokončením jezu za 183 milionů korun se počítá letos v listopadu.
11: Detaily ochrany území do roku 2038 stanoví plán péče o CHKO Soutok. Připomínky k němu mohou lidé i firmy a spolky dávat Ministerstvu životního prostředí do konce července. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
7: 7 hodin 41 minut v Ranním plusu dostává prostor ekonomika. Odvody živnostníků na sociální pojistné se dneškem snižují na loňskou úroveň. První poletí roku měsíční vyměřovací základ činí 40% průměrné hrubé mzdy. Ode dneška můžou osoby samostatně výdělečně činné uplatňovat loňských 35%. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U už odvedených záloh můžou živnostníci požádat o vrácení.
1: Dnes je také poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání přiznání uplynuly už na jaře. Pokuta hrozí tomu, kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů.
7: Administrativa Donalda Trumpa v noci na dnešek povolila firmě Anthropic obnovit plný přístup k nejpokročilejším modelům umělé inteligence Fable 5 a Mythos 5. Ty byly nedostupné bezmála 3 týdny kvůli bezpečnostním obavám vlády.
1: V ekonomice pokračujeme v Ranním plusu i v 7 hodin a 42 minut. Záplava levného, často i nekvalitního a hlavně někdy i nebezpečného zboží z čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Dnes totiž začíná platit clo ve výši minimálně 3 eur za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyto prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie.
13: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
16: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
13: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
17: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně.

0: vlastně v rámci celé Unie, kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Podle spotřebitelské organizace D-Test by nové opatření s cly mohlo určitou část zákazníků od nákupů odradit, hlavně od impulzivních nákupů velmi levných drobností. Na druhou stranu ale může spotřebitele i motivovat, aby od daného druhu zboží nakoupili více kusů, protože clo budou za jednu kategorii zboží platit jen jednou. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
3: Chráněné krajinné oblasti Železné hory na řece Chrudimce uhynuli raci říční, a to kvůli račímu moru. Toto závažné infekční onemocnění šíří nepůvodní druhy raku ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Víc informací má Ondřej Machec z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý den.
4: Dobré ráno.
3: Kolik těch uhynulých raků jste našli na jak velkém úseku řeky?
4: Tak těch úhynů bylo asi vyšší desítky a víceméně byly nalezeni v úseku řeky Chrudimky mezi Křižanovickou přehradou a Práčovskou. Nicméně ukazuje se, že potom hlavně dál teda proti Poproudu, tak samozřejmě ten mor se šíří, takže zasažena bude pravděpodobně větší část toho toku řeky Chrudimky.
3: Zmínili jsme se o tom, že ten račí mor šíří nepůvodní druhy. To znamená, že ty se na Chrudimce vyskytují?
4: No, situace je zajímavá v tom, že dodnes jsme vlastně neměli přímo důkaz, nebo neměli jsme potvrzený výskyt tady těchto nepůvodních druhů raků v toku a vlastně vůbec v celé chráněné krajinné oblasti Železné hory. Ale i když provádíme pravidelné monitoringy, ale bohužel zřejmě nějaká skrytá populace těchto raků tady v Železných horách bude, případně je tam mohl někdo vypustit, případně i nějaký predátor mohl ten mor do toku zaníst, takže v tuto chvíli zatím nevíme.
3: Myslím, že jde o raky, kteří se jmenují rak signální nebo rak mramorový. Jak se dostali do zdejších vod? Nemyslím teď jenom Železné hory, jeli to zatím takhle nepotvrzeno, ale vůbec do České republiky.
4: Jo. No byli za pomoci člověka vlastně vysazováni už někdy třeba v 80. letech a podobně, buď jako náhrada za ty naše původní raky, kteří měli takovou, řekněme, krizi a bylo období, kdy jich bylo v Česku málo a tak byli dosazováni právě za tyhle severoamerické druhy, ale ty se bohužel ukázaly jako zhůba pro ty naše původní populace raků.
3: A je šance je odchytávat, nebo děláte to? A pokud ano, daří se to, je to možné?
4: No, v některých omezených případech se dá s tímhle rakem signálním v uvozovkách bojovat, například v nějakých menších rybnících, které se vypouští a podobně, ale pokud se ti raci dostanou vlastně do toku nebo do nějaké řeky či potoka, tak nějaké odchytávání je velice složité a bohužel někdy i neefektivní.
3: A jsou nějaké jiné možnosti, jak přispět k tomu, aby se račí mor nešířil?
4: No, ideálně v dnešní době už teda ta veřejnost má i nějaký povědomí. My se taky snažíme vlastně informovat, ať už v rámci nějakých projektů nebo nějaké osvěty, že tyto nepůvodní druhy živočichů, ať už jsou to raci nebo i jiné druhy, tak v podstatě do té české přírody nepatří a můžou být pro ty původní druhy zhoubou. Takže důležitá je taková ta osvěta, protože drtivá většina těchto nepůvodních a v některých případech i invazních druhů tak je právě rozšiřována buď uměle člověkem, anebo nevědomě. A to je asi takový ten hlavní, co se dá udělat, prostě šířit tu osvětu. A samozřejmě v některých případech lze proti těm nepůvodním druhům bojovat, ale často je to těžký úkol.
3: Má ten
4: nejen pro ochranu přírody.
3: Má

0: Mají ti invazní raci, ten rak signální nebo rak mramorový, nějaké rysy, podle kterých se dají poznat? Může je poznat laik?
1: Ono oba dva ty druhy, které jste zmiňovala, tak se dají docela dobře poznat i v tom terénu. Ten rak mramorovaný, ten dokonce ještě přednedávnem byl často chován akvaristé ho vlastně chovali. Pak je takový, dá se říct, mramorově strakatej, je to menší druh raka a naopak třeba ten rak signální, tak má v dospělosti velkou světlou skvrnu vlastně na kloubu toho klepeta, takže se dají docela pěkně poznat. Je i na internetu spousta fotek a není problém tyto raky vlastně určit i v terénu, pokud to nejsou třeba hodně mladý mláďata, ale dají se docela pěkně rozlišit.
0: Jen jednou větou, když teda tady by někdo, třeba veřejnost, našel takového raka, tak má ho přinést, je to vhodné?
1: Možná, nebo ideálně je třeba i poslat fotku a samozřejmě je dobrý s těma rakama zas úplně jako nemanipulovat nebo respektive je nepřenášet, protože právě oni jsou přenašeči toho račího moru a můžou se dostat vlastně do míst, kde ten račí mor zatím není a ohrozit nějaký ty místní populace raků.
0: Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny. Děkujeme.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 51 minut a i dnes je v tomto čase připraven ranní komentář. Připravil ho publicista Petr Holub, kterého zaujal výsledek voleb ve Štýrském Hradci, kde dominují komunisté. Podle Petra Holuba to může být návod na volební úspěch i v Česku.
3: Zlatý komunisti, povzdychne si možná pamětník, když srovná aktuální ceny bytů s částkami, za které se bydlení pořizovalo před rokem 1989. Jak ovšem svědčí volební výsledky z posledních let, málo kdo by kvůli takovému srovnání šel komunistickou stranu opravdu volit. Jenže to platí pro Česko, v Rakousku je všechno jinak. Tam je bydlení dostatečný důvod, aby lidé odevzdali hlasy partaji, jejíž sesterské organizace zaváděly totalitní vládu ve značné části Evropy a Asie. Ukázali to nedělní volby ve Štýrském Hradci, kde žije přes 300 tisíc obyvatel a kde získala komunistická strana přes 35% hlasů. Tím primátorka Elke Károva obhájila funkci, kterou obsadila už před 5 lety, dokonce svůj tehdejší výsledek o 7% vylepšila. Komentátoři rakouských médií nad volebním skandálem jen krčí rameny. Štýrský Hradec ukazuje, že levicová politika může být také dnes úspěšná, uvádí třeba experti deníku Die Presse. Sociální demokracie slábne, zelení se zaměřili na příliš speciální témata. Proč by tedy neměli dostat šanci třeba komunisté? Ovšem, jakým kouzlem to dokázali, jakým tématem si předpotopní strana dokázala udržet štýrské voliče 21. století? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Současná komunistická primátorka má bytovou politiku v různých funkcích na starosti už 10. rok a hned na začátku prosadila, že se znovu začaly stavět městské byty a že každý rok se jich dokončí o něco víc než 100. Platí se v nich nájemné ve výši 40% obvyklé tržní ceny. Zároveň má na finanční podporu nárok každý občan, který musí za bydlení, tedy nájem a ceny energií, zaplatit víc než 30% svých příjmů. Doplatek od města mu pak zajistí, aby náklady, pokud možno, nebyly vyšší než u sousedů z komunální výstavby. Není divu, že při takovém hospodaření se městský bytový podnik propadá do dluhů, ovšem primátorka kritiku odvrací s tím, že město nějaké dluhy ve prospěch svých občanů přece unese. Zkrátka a dobře, ve Štýrském Hradci vládne reálný socialismus a lidem to nevadí, dokonce by v tom chtěli pokračovat. Dalo by se říci, že štýrští komunisté dobře pochopili slabost současného systému. Dokonce i v Rakousku, které je známo vysokými dotacemi do bytové výstavby, spoléhají na to, že dostatek bytů zajistí trh. Na rozdíl od Česka se jenom snaží lidem zpřístupnit půjčky, ze kterých by mohli uhradit vstupní poplatek do jednoho z mnoha bytových družstev, které jsou k dispozici. Ovšem, jak se ukazuje ve Štýrském Hradci, ani trh, ani družstva, ani jejich státní podpora nevyloučí, že jsou nájmy příliš vysoké a že k vlastnímu bytu se každý nedostane, pokud nechce desítky let splácet cenu za jeho pořízení. Každý se může někdy dostat do problému a z pohledu voliče je tedy jen dobře, když je k dispozici čistě socialistické řešení, které umožní bydlet opravdu každému. Nemluvě o tom, že městská výstavba a nízké nájmy v městských bytech sráží ceny i na volném trhu. Z toho plyne ponaučení pro strany, které chtějí kandidovat v blížících se komunálních volbách v Praze, Brně a dalších metropolích. Nemá smysl bojovat za to, aby se město přizpůsobilo automobilům, jak zní jeden z volebních trháků. Dostupné bydlení je argumentem, který umožní vyhrát volby každému, ať kandiduje za jakoukoli stranu. Stačí, když má stejně přesvědčivého lídra, jakým je štýrskohradecká komunistka Elke Kárová.
2: Uzavřel svůj ranní komentář publicista Petr Holub.
0: 5 minut před 8 hodinou se ještě budeme věnovat historii. Před 35 lety zanikla Varšavská smlouva. Jak víte, byl to vojenský pakt zemí východního bloku, řízený Sovětským svazem. 1. července 1991 politici podepsali v Praze protokol o ukončení existence Varšavské smlouvy, která vznikla v roce 1955. Historik Prokop Tomek připomíná, že před 35 lety se dokonce uvažovalo o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy zaniklo i NATO.
4: Jak se uvažovalo v tom roce 1990-91 o výstavbě bezpečnostní struktury Evropy v budoucnu, když se uvažovalo o tom, jestli třeba má být v souvislosti se zánikem Varšavské smlouvy, jestli má ukončit činnost Severoatlantická aliance.
5: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
6: Takto informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikovalo situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
4: Překotný vývoj, příliš rychlý tlak na to, aby se zrušily všechny ty staré struktury, mohl vést k tomu, a taky vlastně nakonec vedl, že to podrazilo nohy Gorbačovovi a Západ si přál, aby Gorbačov, se kterým oni jako si rozuměli a který viditelně měl dobrou vůli jako transformovat ten Sovětský svaz, tak aby se mu to dílo podařilo, a ono se mu nepodařilo.
6: V roce 1990 ale panovalo optimistické přesvědčení, že Evropa je bezpečná a žádné riziko nehrozí. Nikdo nepočítal s návratem velké války. Zánik Varšavské smlouvy je proto podle Prokopa Tomka klíčem k pochopení dnešní bezpečnostní situace, kterou silně narušuje Rusko.
4: Jak známo, byla to doba, kdy se nám zdálo, že tady neexistuje nějaké bezpečnostní riziko, že Evropa je bezpečná, že tady neexistuje nějaký faktor, který by mohl vyvolat konflikt nebo nebezpečí, ale současně tam můžeme najít i určité kořeny toho, co se děje dneska. Že prostě je tady nějaká, vznikla nějaká nerovnováha a my tu rovnováhu vlastně teďka stále nalézáme.
6: Varšavská smlouva je také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace. Všechno měl pod kontrolou Kreml a země východního bloku vykonávaly pouze jeho vůli.
4: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 55 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku, těch satelitních států. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení, byly nuceny vlastně vynakládat obrovské prostředky na to, aby postavili vojska, která vyhovovala Varšavské smlouvy ve skutečnosti Sovětskému svazu.
6: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy. Zejména je prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
4: Fascinující je československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990. To má těžko srovnání prostě s jinými obdobími. To byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska to je jako docela směšná představa, ale tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
7: Páni prezidenti, dámy a pánové, prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
6: Rozpuštění Varšavské smlouvy stvrdili ministři zahraničí a obrany členských zemí podpisem v Praze 1. července 1991. Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Pro a proti.
9: ČES založil novou dceřinou společnost. Přesune do ní nevýrobní část firmy určenou k případnému prodeji. Jde o první krok k budoucímu zestátnění společnosti. Vláda změnu zdůvodňuje posílením energetické bezpečnosti státu. Kritici naopak tvrdí, že by ČES měl peníze využít třeba na investice do nových jaderných zdrojů. Co přinese zestátnění? Zeptám se předsedy dozorčí rady ČESu, místopředsedy hnutí SPD Radima Fialy a bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka.
8: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: Bylo 8 hodin a ve středu 1. července je s vámi Ranní Plus. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
0: a Martina Mašková.
8: Český rozhlas Plus.
0: A tady je náš tematický výhled. Ohrozí přesun lidskoprávních agend z úřadu vlády na ministerstva možnost Česka čerpat peníze z fondu Evropské unie?
2: V jaké roli pojede prezident nakonec na nadcházející summit NATO?
0: Proč americký nejvyšší soud zamítl dekret prezidenta Trumpa, kterým chtěl omezit právo na americké občanství?
2: Tak o tom všem budeme mluvit v následující hodině. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
10: Přeju dobré ráno. Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví anebo národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimunkové se likviduje nejen nadrezort, ale i nezávislost.
11: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
10: Například opoziční hnutí STAN už mluví o tom, že když bude součástí příští vlády, vrátí zpět původní stav a zakotví agendu lidských práv pod úřad vlády kompetenčním zákonem. Podle Šimunkové je to jediná varianta, která může do budoucna ještě agendu zachránit. Detaily v Ranním Plusu nabídneme za chvíli, hned po zprávách. Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení změn svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO, Taťána Malá, by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
12: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
10: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3 600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů.
13: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
10: V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu asi na 40 miliard korun. V platnosti zůstává takzvaný rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jenom jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá.
14: Experti nečekají, že by dnes cena pohonných hmot v Německu prudce vzrostla o celé 4 koruny za litr, o které vláda dočasně snížila spotřební daň. Mírnější nárůst ale může být hlavně kvůli tomu, že petroliáři a čerpací stanice nečekali na konec slevy a zvyšují ceny už několik dní. Německá monopolní komise, poradní orgán vlády, uvedla, že ropné společnosti vydělaly na zavedení slevy v přepočtu až 5 miliard korun. Zejména u nafty nepromítali slevu do koncových cen celou. Organizace na ochranu spotřebitelů teď firmy vyzývá, aby k sebeobohacování nevyužívali i zrušení slev. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
10: Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách anebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zemi zasáhlo v roce 1985 a zabilo tehdy tisíce lidí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořské svátky filmaře Petra Almodovara. Pořadatelé budou promítat ještě před samotnou přehlídkou v Mariánských lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
15: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
16: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
17: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
16: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
17: Gracias.
16: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
10: Tady je Ranní plus, zprávy a dopravní informace. Na D10 směrem z Prahy na Turnov se za sjezdem na Bezděčín řeší nehoda osobního auta, které skončilo mimo dálnici. Projíždí se ale už dvěma pruhy, kolona z 38. kilometru se postupně rozjíždí, zdržení do 10 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 179. kilometru. Před omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr celý úsek pojedete víc než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště. Od Středokluk z 5. kilometru pojedete v koloně asi 20 minut. Kolona je před letištěm i směrem z Prahy, od Evropské je to asi na 15 minut. V Kvelské ulici v Praze směrem do Hloubětína se před sjezdem na Prosek řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu. Kolona začíná na 2. kilometru D8 před sjezdem na Zdiby, zdržení asi půl hodiny. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, na východě zpočátku i polojasno, hlavně v Čechách s občasným deštěm anebo přehánkami, místy se přidají bouřky, budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní plus.
2: V 8 hodin a 8 minut dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Zhruba měsíc a půl od rozhodnutí vlády o přesunu agend lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin je definitivně hotovo. Úředníci ode dneška spadají pod ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a kultury. Nepomohly protesty, návrhy na změnu zákonů ani apel odborníků. Jenže do situace se už vložila i Evropská unie a tam by Česko mohlo narazit. Tématu se věnuje naše reportérka Daniela Brichtová. Dobré ráno.
18: Krásné ráno.
2: Jak se tedy na ty změny dívá Evropská unie?
18: Z Evropské unie už přišel dopis, který přesun kritizuje. Poslala ho stálá komise pro základní práva a právní stát, která je součástí Evropského hospodářského a sociálního výboru. Podle Marie Zvolské, členky stále skupiny, která přesun kritizuje, teď bude o celé věci informována Evropská komise, parlament i Agentura pro lidská práva. A právě Evropská komise by mohla kvůli případnému nedodržování zásad právního státu stopnout Česku čerpání některých unijních fondů. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO se oslabování své agendy ale nebojí.
12: Je řada států, které to mají velmi podobně jako my teď, že vlastně ty agendy spadají pod jednotlivá ministerstva a v drtivé většině jsou to ministerstva spravedlnosti.
18: Se stanoviskem skupiny se ale chce ještě podrobně seznámit.
2: Proti rozhodnutí vlády se bouřili i členové jednotlivých rad, dávali podmíněné rezignace. Odešli tedy všichni, kteří je podali?
18: Kvůli nesouhlasu s přesunem agend rezignovalo přes 50 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Vadí i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nijak nezohlednil, jak připomíná bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
11: Vím, jak těžké bylo udržet ten aparát vlastně pod úřadem vlády právě proto, aby byl jaksi nezávislý a já prostě u toho nemůžu dál zůstávat a dívat se na to, jak to všechno, za co jsme bojovali, jak jsme na to budovali těch 30 let, tak teď je vlastně tím způsobem ničeno.
18: Ve funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny skončila také Lucie Fuková. Nahradila ji náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. I to podle místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z hnutí STAN ohrožuje nadrezortnost. Stejně to vidí i u Taťány Malé z hnutí ANO, která je poslankyní a zároveň tedy zmocněnkyní pro lidská práva.
19: Pro mě není přijatelné, aby ve zmocněnci byly spojeny dvě role. Jedna ta politická, že já jsem vládní poslankyně, a druhá ta, že jsem vlastně úředník, který má té vládě vlastně oponovat. Takže z mého pohledu tam systémové bránění některých agend prostě není.
18: Kabinet ale trvá na tom, že nadrezortnost zachována zůstane.
2: Danilo, ještě před samotným rozhodnutím chtěla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá zakotvit agendu lidských práv pod úřad vlády zákonem. Je to i přes tyto změny pořád ve hře?
18: Změna kompetenčního zákona byla součástí novely zákona o veřejném ochránci práv. Jde o převedení evropských směrnic do českého práva. U návrhu už skončilo připomínkové řízení a například podle Ministerstva spravedlnosti není povinné to takto zakotvit a požaduje novelu kompetenčního zákona vypustit. Krátce po rozhodnutí o přesunu agend to připustila i přímo Taťána Malá.
12: Já jsem to předkládala v době, kdy jsem myslela, že ta agenda bude pod úřadem vlády.
18: Návrh byl přitom předložen jen 3 dny před vládním rozhodnutím. Nicméně podobný podalo i opoziční hnutí STAN. ODS zase novelu, která by pod Strakovu akademii zakotvila poradní orgán pro oblast protidrogové politiky.
2: Tak tolik naše reportérka Daniela Brichtová. Děkujeme.
18: Krásné ráno.
2: A nesouhlas s přesunem celospolečenských agend z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva vyjádřilo v minulém týdnu v otevřeném dopise také na 90 organizací občanské společnosti. Premiéra Andreje Babiše vyzvali k pozastavení takových kroků, zveřejnění analýzy dopadů a zajištění otevřené odborné diskuze. Naším hostem je teď Jana Miléřová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Glopolis, která otevřený dopis iniciovala. Dobré ráno.
20: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Jak vnímáte tu včera oznámenou rezignaci více než 50 odborníků a odbornic z vládních rad? Vyčerpaly se tedy skutečně všechny možnosti jednání?
20: No, my to potřebujeme vnímat hlavně jako vyjádření nesouhlasu a varovný signál, že nejde jen o technický přesun agend z jedné instituce na druhou, ale je to opravdu systémový krok, který vyžadoval mnohem hlubší debatu a posouzení těch dopadů, ale i toho vlastně, co ty jednotlivé jak orgány vlastně řeší a jak ty rady fungují. Já jenom chci říct, že v současnosti je vlastně 35 poradních orgánů vlády, různé rady, ale i jejich pracovní skupiny, a tam pracuje řada úředníků a úřednic z různých ministerstev, zajišťují jejich fungování, ale také jsou tam experti z praxe, těch je přes 200, a vlastně přinášejí zdarma svoje znalosti z toho, co potřebují různé skupiny obyvatel. A tady ta rezignace znamená to, že vlastně vidíme ten problém společně jako ztrátu nadresortní koordinace toho úřadu vlády, faktické rozprášení toho odboru lidských práv a ochrany menšin a tím i oslabení nezávislé expertízy. Pak se také obáváme ztráty schopnosti kriticky posuzovat legislativu z pozice těch jednotlivých ministerstev, až se na ně přesunou ty jednotlivá oddělení. A samozřejmě je to jako otázka celého netransparentního procesu takového rozhodnutí. Takhle prostě nevypadá kvalitní ty podložené rozhodování státu. Co ještě chci dodat, je tam i ohrožení prestiže Česka v oblasti lidských práv na úrovni EU, ale i v rámci mezinárodního společenství.
2: No a právě na tato rizika jste teď reagovali v tom otevřeném dopise, varovali jste tedy před tím, co může přinést ten přesun lidskoprávní agendy pod jednotlivá ministerstva. Kdybyste to měla ukázat na konkrétním příkladu nějaké ohrožené skupiny obyvatel v Česku, abychom si to dokázali představit, jak se jí tato změna, jak vláda tvrdí, organizační, může dotknout?
20: Tak vlastně každý z nás se může dostat nějak, do nějaké životní situace, kde potřebuje, aby stát fungoval jako celek. Když má člověk dítě se zdravotním postižením nebo zažije domácí násilí, řeší psychickou krizi nebo diskriminaci na úřadech, tak nestačí prostě jeden úřad a jedna přepážka na jedno ministerstvu, aby to vyřešilo. My vlastně potřebujeme, aby spolu mluvili jak služby, tak školy, úřady, zdravotnictví, obce, úplně všechny složky a také experti, kteří vlastně pak pracují s těmi lidmi, kteří se do té tíživé situace dostali. Takže tato změna teďkon znamená to, že z úřadu vlády se posouvá ta odbornost a ta koordinační role na jednotlivá ministerstva a my se obáváme, že se tím oslabí nejenom ta komunikace, ale i ta politická váha toho, co vlastně ty jednotliví odborníci z těch ministerstev budou po těch různých dalších ministerstvech požadovat, navrhovat, dohlížet. Tohle se prostě oslabí a bude to v různé míře dopadat postupně na různé části vlastně lidí a zažijeme to asi všichni, předpokládám.
2: A upozornili jste také na riziko oslabení možností Česka čerpat prostředky z fondů Evropské unie, to zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá, jak jsme slyšeli, popřela, ale proč? Můžete dát nějaký konkrétní příklad, v čem by to čerpání mohlo být ohroženo?
20: No tak ty programy v současnosti procházíme, končí to programové období roku 2021 až 2027 a vlastně už tam je zakotveno, že programy tyto financované z evropských fondů musí být v souladu s listinou základních práv EU, úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a také horizontálními principy, které jsou vlastně základem fungování Evropské unie. U tohoto běžícího programového období je přímo v implementačních dokumentech EU fondu napsáno, že garantem pro vlastně soulad s listinou základních práv EU je úřad vlády, odbor lidských práv a ochrany menšin. Takže určitě bude na vládě, aby vysvětlila, jakým způsobem zajistí vlastně tuto garanci nyní, když se reorganizovalo úřad vlády, ale zároveň je potřeba upozornit, že teď se připravuje a vyjednává o tom financování z EU na dalších 7 let, kde vlastně pro Českou republiku je zatím alokováno přibližně 30 miliard eur, čili necelých 700 miliard korun, což je téměř třetina státního rozpočtu. A samozřejmě tam bude také podmínkou naplňovat horizontální principy, to znamená udržitelnost, rovnost žen a mužů, nediskriminace a další. A toto na to mělo dohlížet i úřad vlády z pozice garanta. Naši takže se obáváme, že to tak může ve finále dopadnout i v nějakým omezení fondů z EU, ale to je samozřejmě krajní možnost.
2: Naším hostem byla Jana Miléřová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Glopolis, která minulý týden iniciovala otevřený dopis premiérovi. Děkujeme.
20: Děkuji taky, naschledanou.
0: V hraním plusu doplním alespoň dvě další důležité události, kterým věnujeme pozornost. Irsko se dnes ujímá předsednictví v Radě Evropské unie. Chce se zaměřit na unijní konkurenceschopnost nebo bezpečnost. Bude řešit nový víceletý rozpočet, ale třeba i ochranu dětí na sítích nebo postavení digitálních firem. Americký prezident Donald Trump ohlásil na září mimořádný celonárodní sjezd republikánské strany. Cílem je mobilizovat voliče před listopadovými volbami do kongresu, zvanými midterms, konají se vždy zhruba v polovině prezidentského mandátu. A na plusu jste stali i 10 minut před půl devátou. Nejvyšší soud Spojených států vynesl poslední rozhodnutí tohoto funkčního období a mezi nimi to nejočekávanější opravu na občanství narozením. Donald Trump se pokusil toto právo omezit dětem, jejich rodiče v zemi pobývají nelegálně nebo jen dočasně. Soud ale rozhodl, že nemůže měnit ústavu exekutivním příkazem, dekretem. Naší americké zpravodajce Jany Cíglerové jsem se ptala, v čem je toto rozhodnutí zásadní.
1: Ono se dotýká něčeho, co Američané dlouho berou jako samozřejmost, tedy že kdo se narodí na americké půdě, je až na malé výjimky automaticky občanem, a to bez ohledu na to, odkud jsou jeho rodiče. Donald Trump se hned první den druhého mandátu pokusil exekutivním příkazem tohle pravidlo omezit. Týkalo se to dětí, jejichž matka by byla v zemi nelegálně nebo tu byla jen dočasně, třeba na vízum, otec by neměl americké občanství ani trvalý pobyt. Podle odhadů šlo zhruba o nějakých 255 tisíc dětí ročně a nejvyšší soud dneska v poměru 6-3 řekl jasné ne. Ne tomu nařízení jako takovému, ale tomu, že prezident tuto změnu, která je zakotvená v ústavě, nemůže změnit prezidentským dekretem, ale musí mít jiné způsoby.
0: Ústava zaručuje občanství prakticky všem narozeným na americké půdě už přes 150 let. Jaké jsou argumenty pro a jaké proti?
1: Tak jde o 14. dodatek z ústavy, který říká, že občanem je každý, kdo se narodí na území Spojených států a podléhá jeho jurisdikci. Odpůrci tohoto omezení, tedy dnešní většina soudů v čele s předsedou Johnem Robertsem, argumentují tím, že tvůrci dodatku záměrně vázali občanství na dítě a ne na rodiče, tedy proto, aby se děti netrestali za to, v jaké situaci byli jejich rodiče. Naopak zastánci toho omezení tvrdí, že slovo jurisdikce by mělo znamenat i trvalý pobyt rodičů, že to je situace, která je výjimečná pro Spojené státy. Většina zemí neuděluje automatické občanství dětem, které se tam narodí, a upozorňují i na takzvanou turistiku za občanstvím, kdy některé cizinky záměrně jezdí rodit do Spojených států, aby jejich děti už byly americkými občany.
0: Donald Trump po prohře v této kauze řekl, že bude po kongresu požadovat změnu zákonu. Je to reálné?
1: Ano, je to pro něj prohra, protože on byl velkým zastáncem toho, aby toto právo na občanství automatické byly zrušeno, a takže to i podle toho vzal. On na svém sociálním účtu napsal, že nějaký zdlouhavý a těžkopádný ústavní dodatek není potřeba, že to prostě zařídí jinak, jinou legislativou, na kterou on má podle svého názoru plnou podporu, ale právně to takhle nefunguje, jak dnes připomínali mnozí právníci. Obyčejný zákon nemůže podle americké legislativy přepsat to, co je zakotveno v ústavě. Ta ústava je nadřazená tomu obyčejnému zákonu.
0: Nejvyšší soud aktuálně rozhodl v dalších zásadních případech, které vyvolaly u americké veřejnosti nejvýraznější reakce.
1: Tak je fakt, že to byl velmi nabitý den. On to byl také poslední den, kdy soud mohl zveřejňovat rozhodnutí v tomto funkčním období, takže toho hned využil. Soud kromě občanství rozhodl ještě, že jednotlivé státy mohou zakázat transgender sportovkyním start v dívčích a ženských týmech. To byla taková citelná porážka pro trans komunitu. A pak ještě jedno rozhodnutí významné, a to se týkalo financování financování volebních kampaní. Vlastně soud zrušil limity, které byly dané po aféře Watergate, na to, kolik peněz smí politická strana utrácet ve shodě s nějakým kandidátem. A Donald Trump obě tato rozhodnutí přivítal jako své velké vítězství.
0: Konzervativní soudci mají pohodlnou většinu 6-3, Donald Trump jmenová 3 z nich, dá se říct, že ve většině případů se kloní k prezidentovým názorům?
1: Je to trošku složitější, než by se takhle dalo říct, protože ano, má tu konzervativní většinu 6-3 a 3 soudce z toho si Donald Trump jmenoval sám, ale právě ten dnešní případ třeba ukazuje, že to není automatická jistota. Obrázek nějakého Trumpova soudu je letos rozhodně pestřejší, než se čekalo. Dá se říct, že Donald Trump vítězí ve většině případů, ale v těch nejcitlivějších a pro něj nejdůležitějších se spíše soud kloní proti němu.
0: Jana Cíglerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech.
2: Posloucháte Ranní plus, do 8:30 zbývá 6 minut, takže nejvyšší čas nahlédnout na stránky domácích médií, o čem dnes píší. Depresí je více a terapeutů málo, to shrnuje na titulní straně Mladá fronta dnes. Čekací doba na psychoterapii hrazená pojišťovnou je v řádu měsíců, někdy i rok. Psychoterapeutů, tedy odborníků s psychoterapeutickým výcvikem, celkem v republice působí asi 4 000. Těch se smlouvami s pojišťovnou je ale jen něco málo přes 1 000, upřesňuje Mladá fronta dnes.
0: Podle psychiatričky Veroniky Thompson zaznamenávají odborníci rapidní nárůst duševních obtíží a poptávky po řešení, hlavně u mladých dospělých mezi 20 a 30 lety. Mladí se tedy za své problémy spíše nestydí, konstatuje Mladá fronta dnes. Naopak u starších stigma, že jsou v vozovkách blázni, přetrvává. Podle nejnovějšího průzkumu psychoterapeutické platformy HEDEPI a výzkumné agentury Ipsos se 40% Čechů snaží své psychické potíže zvládnout samo. Nejdou k odborníkovi.
2: Hospodářské noviny se zabývají slibem vlády Andreje Babiše, že platy učitelů dosáhnou do roku 2029 průměrně 75 000 korun měsíčně. I kdyby se to podařilo, odpovídalo by to asi jen 122% průměrné mzdy, připomíná ekonom Daniel Münich v článku Hospodářských novin. Vláda se přitom zavázala ke 130%, tedy průměru v zemích OECD.
0: K této hranici se platy pedagogů přiblížily v roce 2021 a zvedl se tehdy počet zájemců o tyto obory, dodávám v nich. Pokud by současná vláda chtěla tento trend zopakovat a dostat učitelské platy na slibovaných 130% aktuální průměrné mzdy, potřebovala by na to, podle studie think tanku IDEA, přibližně 35 miliard korun navíc. Odhady organizace Eduin nebo výzkumné agentury Pakrisež jdou dokonce na 50 miliard, píšou Hospodářské noviny.
2: Teď platy učitelů odpovídají 108% průměrné mzdy, aby hodnotu vláda udržela, vyžadovalo by to asi 11 miliard korun navíc oproti schválenému rozpočtu, připomínají Hospodářské noviny.
0: A Deník N píše o výzvách, aby lidé měli děti, v kontrastu stropy, které Českou víkendu zažil. Eva Mošpanová, redaktorka Deníku N, píše o tom, že to, v jakých podmínkách budou děti žít, je soudě podle ticha politiků mocných tak nějak jedno. Důležité je, píše Mošpanová, aby se děti rodily.
2: V článku připomíná průzkum mezi Američany, kde téměř čtvrtina dotázaných v plodném věku řekla, že přehodnocuje otázku, jestli mít děti, právě kvůli změnám klimatu. V době, kdy antikoncepce a osobní svoboda dělají z rozmnožování volbů, je k touze po dětech zapotřebí alespoň zrnko optimismu. Připomíná Deník N a s tím uzavíráme dnešní přehled domácích médií.
0: Historicky nejvyšší teplotu v Česku zaznamenali v neděli přístroje v Doksanech na Litoměřicku. Jde o absolutní teplotní rekord, který navíc poprvé padl během června. Jak se žije lidem v nejteplejším místě v Česku, zjišťovala naše reportérka.
3: Já zbožňuju teplo, zbožňuju, nesnáším zimu a to je ono. A ty ostatní, a já říkám, komu se to nelíbí, ať zaleze do sklepa anebo do stínu.
2: Takže vám to vyhovuje?
3: Ano, globální oteplení mě vyhovuje.
2: Líčí Věra Košťálová, která v Doksanech žije už půl století a vysoké teploty si pochvaluje stejně jako paní Rytířová.
21: V těch letech je to dobrý, no. 80, no tak co by.
2: Nechodíte se někam ochlazovat v těch vedrech teda?
21: Do Horky, celý den třeba včera.
4: celý den?
21: V neděli 8 hodin, no, takže v pohodě. Jo, my starý domorodci, no, tam je to, pro nás je to dobrý.
5: Abych zjistila, proč je tu nejtepleji v Česku, vydala jsem se do místní observatoře, kde mě na posekané zahradě plné nejrůznějších měřících přístrojů vítá vedoucí Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu.
22: Tady je vidět ta hodnota ještě z té neděle.
5: Je to tam zaznamenané?
22: I v té meteorologické budce. Měříme ve stínu, to znamená, tam vidíte buď to meteorologická budka nebo ty radiační štíty. Jo?
5: Právě tady padl v neděli absolutní teplotní rekord. Přístroje tu zaznamenaly hodnotu 41,9°C. Zdejší specifická observatoř je uprostřed polí a počasí tu odborníci sledují od roku 1950.
22: Ležíme v nadmořské výšce 158 metrů nad mořem, což je nejníž položená profesionální meteorologická stanice v České republice.
5: Většinou tady je nejtepleji z celého Ústeckého kraje. Čím se to dá vysvětlit vlastně?
22: Jednak tou polohou, nadmořskou výškou, potom jsme ve srážkovém stínu Krušných hor a dost často tady máme bezvětří, což se stalo přesně v tu neděli, kdy ty průměrné hodnoty byly kolem 1 metru za sekundu.
5: Jak to, že mě třeba v paneláku ukazuje teploměr víc než těch 41,9?
22: Záleží na jeho umístění, že jo? Standard je 2 metry nad povrchem země, to znamená, vy, když ho budete někde v 10. patře v paneláku, v 5. patře, tak naměříte úplně jiné hodnoty, že jo? A navíc město bývá minimálně 1,5 až 2 stupně teplejší než prostě tahle ta otevřená krajina.
5: Vysvětluje Daniel Bareš s tím, že další rekord tu může padnout i během letních prázdnin. Z Doksan Lucie Jizlová, Český rozhlas.
2: Tohle je Ranní plus a já teď připojím pozvánku na vůbec první díl našeho nového pořadu, který budete mít možnost slyšet dnes dopoledne. Místo činu, to je nový seriál kolegyně Kateřiny Radhouské. Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, říká Josef Lotes, bývalý šéf pražské mord party. Hostem prvního dílu ale bude i ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš. Jak se postupuje při zajišťování místa činu? Uslyšíte dnes po 11. hodině.
0: Ale než jsou tu zprávy, s Ondřejem Látanem bylo 8:30.
8: Český rozhlas plus.
10: Česko v noci zasáhly silné bouřky. Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují na tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera u více než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily taky elektrické vedení. Některé domácnosti tak byly bez proudu. Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, třeba zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude taky o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Ukrajina bude mít od roku 2029 16 nových švédských stíhaček Gripen E. Dohodli se na tom ministerstva obrany obou zemí. Kyjev letouny nakoupí za peníze z půjčky, kterou mu poskytla Evropská unie a Velká Británie. V Německu skončila plošná sleva na benzín nebo naftu. Německá vláda před 2 měsíci zavedla snížení spotřební daně na pohonné hmoty asi o 4 koruny za litr. Chtěla tím vykompenzovat vysoké ceny paliv. Opatření vyšlo německou státní pokladnu v přepočtu asi na 40 miliard korun. Francie ode dneška zavádí delší poporodní volno. Rodiče dětí narozených od letošního 1. ledna si budou moct vzít až 2 měsíce dovolené navíc. Vybrat si můžou oba současně, po sobě nebo si volno rozdělit na 2 části. Za 1. měsíc této dovolené budou dostávat 70% platu, za 2. měsíc o 10% bodů míně. Vláda tím chce podpořit porodnost. Francouzská populace totiž stárne. Loni vůbec poprvé od konce 2. světové války v zemi zemřelo víc lidí, než se narodilo. A v Břeclavi si lidé ode dneška zaplavou v nově zrekonstruovaném venkovním areálu. Jsou v něm 2 nerezové bazény s tobogánem a novým zázemím. Rekonstrukce koupaliště vyšla město na víc než 500 milionů korun. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno po pojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 180. kilometru až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut. Na D1 se bouralo před Prahou za sjezdem na Čestlice. Na 8. kilometru se srazila dvě osobní auta a kamion. Je to v pravém pruhu. A nesouvislá kolona vás teď zdrží na Pražském okruhu ve směru na letiště. Od sjezdu na Jesenici pojedete přes sjezd na Ořech asi půl hodiny. Dobře dojďte. A jak bude? Oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku i polojasno. Hlavně v Čechách občas déšť anebo přehánky, místy i bouřky budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
0: A máme 3,5 minuty po půl deváté. Dnešním ránem vás provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Summit NATO v Ankaře začne už za týden, v úterý 7. července. Zatím stále není jasné, v jakém postavení tam bude prezident. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO ho vyzval, aby byl velkorysý a do Ankary neletěl kvůli odlišnosti názoru na projednávanou agendu. Hrad neuspěl s nabídkou schůzky premiéra s prezidentem a domluvy a tedy možnosti, řekněme v úzovkách, dělby práce. Jako hlavu delegace si vláda dál přeje mít premiéra. Našimi hosty jsou teď dva bývalí ministři zahraničí. Cyril Svoboda dříve radil premiéru Andreji Babišovi. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Tomáš Petříček je poradcem prezidenta stávajícího Petra Pavla. Dobrý den i vám.
7: Hezké ráno.
0: Pane Svobodo, měl by za těchto okolností prezident letět na summit, anebo ne? A v jaké roli, s jakou úlohou?
6: Tak je už je to rozhodnuto, že poletí, to už by se musel pan prezident sám rozhodnout, že by neletěl, takže poletí na summit a teď je důležité, aby se dohodli prezident republiky a premiér, kdo bude sedět vždy na židli v čele delegace, protože tam budou tři setkání, bude tam neformální večeře na zahájení, potom bude speciální summit, který se bude týkat obranného průmyslu a konečně bude vlastní zasedání Severoatlantické rady. A kdo bude sedět na té židli, ten tam sedět bude a tím to jako je důležité pro vnější svět. Vnější svět by zajímalo jenom, kdybychom se tam dohadovali ty židle na místě, ale jinak spíš jde o symboliku, než o to, jak to bude vnímáno nějak jako jinak. Takže teď jde o tuto dohodu, kdo bude kde sedět.
0: Pane Petříčku, je nebo není z vašeho pohledu ještě realizovatelné to, co navrhuje Hrad vlastně dlouhodobě, že by se jako prezident s premiérem nějak vystřídali, třeba jeden by vedl delegaci na té neformální večeři lídrů, druhý na tom setkání Severoatlantické rady a podobně?
7: Já si myslím, že ta možnost dohody stále zde je. Pan prezident ji opakovaně nabízel. A máme tady i nějaké precedenty z minulosti. Napokon se i bývalý premiér Topolánek to nedávno připomněl na sociálních sítích, že byť se Václavem Klausem měli napjaté vztahy, tak do Bukurešti samozřejmě jeli společně. Prezident Klaus v té době vedl tu delegaci, ale na ty klíčová jednání šel jako premiér Miroslav Topolánek.
0: Myslím, že tato varianta stále na vzpět. Rozumím vám, ale jak jsme vyrozuměli, nebo jak slyšíme vyjádření premiéra Andreje Babiše, tak po té kompetenční žalobě jako nevidí moc důvod ke schůzce s prezidentem. Je ta dohoda ještě možná přes to, co zaznělo?
7: Já stále věřím, že ta dohoda možná je a myslím, že je nakonec i v zájmu vlády a Andreje Babiše, aby tu dohodu s prezidentem dosáhli té dohody, protože tady skutečně jako na to nebude za nás rozhodovat, kdo na kterém zasedání sedí. Prostě tohle to musíme být schopni se domluvit doma a myslím, že tady je mnohem zásadnější to, o čem ten summit bude a tady Myslím, že ty argumenty, že ty pozice prezidenta a vlády jsou jako diametrálně odlišné, vlastně není úplně reálná realita. Vláda nakonec také sama říká, že na summitu bude prezentovat, jak postupně chce zvyšovat výdaje, a myslím, že prezident Pavel opakovaně zdůrazňuje, že prostě z dnešní bezpečnostní situaci potřebujeme prostě naplnit své závazky a posílit svou obranyschopnost. A myslím, že tady vlastně ten rozdíl, ten původní argument, že vlastně prezident by nereprezentoval vládní pozici, tak dneska myslím, že ty pozice jsou mnohem blíže, než tomu tak bylo třeba před dvěma, třemi měsíci.
0: Pane Svobodo, premiér argumentuje mimo jiné rozdílným názorem kabinetu a prezidenta na chystanou vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 70 miliard eur. Čistě právně nebo i z hlediska definice mandátu prezidenta, mohl by zastávat v Ankaře jiné stanovisko?
6: Tak já nevím, co tam zazní ten důvod. Ten problém je přece úplně někde jinde. To není v tom, jaká je zvyklost, nebo jak to je tady. Je zase ta hluboká nedůvěra, já říkám ke škodě věci, hluboká nedůvěra mezi vládou a prezidentem republiky. Vláda má obavu, že prezident republiky nepůjde možná jenom o to, co bude říkat na vlastním jednání a co bude říkat v kuluárech, co bude říkat s lidmi, se kterými se potká. Jestli bude říkat to, co přesně vláda chce, aby zaznělo v té Ankaře. Tam nejde jenom o ty výdaje, to je pořád říkáme my, to já myslím, že úplná marginalita, to se vyřeší a to víme, že závazek bude muset být naplněn, ale problém bude, že se třeba bude mluvit vůbec o vztahu mezi Spojenými státy americkými a ostatními spojenci v rámci Severoatlantické aliance. Tady ve Financial Times dneska je hlavní článek o tom, že je potřeba, aby Evropa nakupovala ve Spojených státech, aby se tím zajistila skoro 200 tisíc pracovních míst ve Spojených státech. Tady jsou jiné otázky, které se budou diskutovat, takže ta nedůvěra tu

0: je nedůvěra tu je, byla završena tou v podání kompetenční žalobou, to já tady nenahradím ani pan kolega Petříček, tak ta důvěra se buď obnoví nebo neobnoví a s tím my nic neděláme.
1: No ale právě, zase se obracím teď na Tomáše Petříčka, v tomhle kontextu, v téhle souvislosti, že se budou řešit zásadní otázky pro budoucnost Aliance, právě tu souhru Amerika-Evropa, jak podstatný v tomhle vidíte prezidentovu možnost nějak ovlivnit debatu? Proč je tady pro něj tak klíčové a zásadní právě do tohoto nějakým způsobem zasáhnout?
2: Tak já myslím, že zaprvé tady nejde o nějaký osobní spor. Já myslím, že tady vlastně se nebavíme o tom, jestli mezi vládou a prezidentem je spor o tento summit a o tento to účast. Myslím, že to spíš je jako otázka vlastně jako institucionální dynamiky a vlastně vztahu mezi dvěma institucemi, kde prezident především chce, aby navenek se držela ta tradice, že Českou republiku zastupuje prezident, takže to je hlava státu. Co se týče toho samotného jednání a jako v případné role, myslím, že opět tady jako máme domácí problém a ten problém je, že prezident je zde vnímán jako konkurent vlády. Já myslím, že prezident ale není konkurencí vlády. Tady myslím, že potřeba obrátit tu debatu. Myslím, že tady se prostě jako nikdo nesnaží převzít odpovědnost za zahraniční politiku. Určitě vláda musí určovat své priority a prezident jasně deklaroval, že by toto respektoval. I v těch kuloárních debatách myslím, že naopak by bylo možné využít té synergie, kdy prezident má svůj respekt u řady spojenců, může jako bývalý předseda vojenského výboru na to také využít svých historických vazeb. A pomoci třeba i při vyjednávání České republice, tam, kde by třeba jiní členové delegace, včetně Andreje Babiše, prostě tu pozici prostě tak silnou neměli.
1: V debatách o rozpočtu? V debatách o rozpočtu jednou větou, prosím, na závěr?
2: A myslím, že v debatách o rozpočtu samozřejmě i prezident může přispět vyváženou pozicí a nakonec tady potřeba zdůraznit, prezident by samozřejmě respektoval ten mandát, který si vláda schválila a vláda si ho schválila s tím, že výhled na navyšování rozpočtu chce na summitu prezentovat jako závazný.
1: Tomáš Petříček, poradce prezidenta Petra Pavla, bývalý ministr zahraničí, děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
1: A Cyril Svoboda, rovněž ex-ministr zahraničí, který dříve radil premiérovi Andreji Babišovi, děkujeme za rozhovor.
0: Taky děkuji, nashledanou.
3: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 8 hodin a 42 minut. Praktičtí lékaři můžou ode dneška předepisovat zhruba 1200 nových léčivých přípravků. Lidé tak nemusí pro recept ke specialistům. Ti tak budou mít víc času věnovat se dalším pacientům. Změnu představilo včera Ministerstvo zdravotnictví a teď nám o ní víc řekne Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Praktici nově předepíšou léky třeba na cukrovku nebo chronické onemocnění ledvin. To ale není zdaleka všechno. Jaké jsou ty další léky?
4: Změna se bude týkat hlavně léku na chronická onemocnění a patřit mezi ně budou třeba i některé léky na srdeční selhání, štítnou žlázu, depresi, epilepsii nebo onemocnění plic. Proč rezort změnu připravil, vysvětluje ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: Máme největší problém s nárůstem počtu chronicky nemocných pacientů, ať jsou to kardiovaskulární onemocnění, diabetes, chronická onemocnění ledvin a podobně. A cílem je, aby tito pacienti mohli být, pokud je to jenom možné a nevyžaduje jejich stav, který je třeba nějaký komplikovaný specializovanou péči, právě být v péči praktických lékařů, kteří mají plnou znalost a schopnost se o tyto pacienty postarat.
4: Třeba lidí se srdečním selháním je teď podle ministerstva zhruba 375 tisíc a do roku 2040 by jejich počet měl překročit 500 000. Specialisté se tak budou moct víc věnovat pacientům s komplikovanějším zdravotním stavem a zkrátit by se tím pádem měly i čekací lhůty. Cílem změny je ale taky ušetřit náklady na péči. Kolik by to bylo právě u lidí se srdečním selháním, cukrovkou a chronickým onemocněním ledvin, popisuje náměstek ministra Igor Karen.
6: Během 10 let tyto pacienti spotřebují z veřejného zdravotního pojištění 6,8 miliardy korun a když se vykalkulovaly následné úspory, že nebudou muset do ambulancí specialistů, že jim nevzniknou další vlastně progresy jejich onemocnění, že jim nevzniknou další komplikace, tak máme prokalkulovanou výslednou úsporu 2 miliardy korun.
4: Jen pro úplnost dodám, že některé léky nově

0: systémem dál, protože prostě neměl k dispozici moderní léčbu.
1: Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se ale změně ještě musí přizpůsobit úhrady za péči od zdravotních pojišťoven.
2: Pokud se to nestane, tak utrpí ti komplikovaní a ti těžší, protože my na ně nebudeme mít peníze, nebudeme o ně se moc starat, to znamená fajn, ty jednodušší o ně bude postaráno, ale ten systém musí myslet hlavně na ty nemocní, protože ty jsou jaksi nejzranitelnější.
1: Že se úhrady musí změnit, řekl i ministr Vojtěch. Právě ambulantní specialisté jsou ale jedním z mála druhů péče, který se zatím s pojišťovnami nedohodl a na platbách pro příští rok. Budou tak spolu jednat ještě znovu.
3: O změnách ve zdravotní péči počínaje 1. červencem mluvila Anna Marie Hušková z domácí redakce a my za to děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Hlavní zprávy následují v těchto okamžicích, tedy události, které sledujeme průběžně během celého rána. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy napsal na síti X, že prezidentu Petru Pavlovi včera vysvětlil, že zákon, který prosazuje vláda ve věci veřejnoprávních médií, tato média neohrožuje. Vláda chce zrušit dosavadní poplatkový systém, převést financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet a ubírá oběma médiím peníze, což podle veřejnosti opozice pracovníků médií může ohrozit nezávislost. Irsko se dnes ujímá předsednictví v Radě Evropské unie, chce se zaměřit na unii konkurenceschopnost a bezpečnost, bude řešit i nový víceletý rozpočet nebo například ochranu dětí na sociálních sítích. A americký prezident se na září svolat mimořádný celonárodní sjezd republikánské strany.
3: A hlavní dění doplníme zprávami z dnešních zahraničních médií. Server Politico se vrací k nedělnímu uznání arménské genocidy izraelskou vládou. Včera její rozhodnutí ostře zkritizoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle bruselského serveru je to ukázkou, že vztahy mezi oběma zeměmi dosáhly nového dna.
4: Nejnovější rozpor mezi Izraelem a Tureckem se týká tažení Osmanské říše, při kterém zahynulo kolem 1,5 milionu Arménů. Odborníci to označují za první genocidu 20. století, byť definice genocidy byla přijata světovým společenstvím až později. Řada členských zemí Evropské unie, včetně Česka, tuto definici pro arménské události a události z roku 1915 až 18 uznává. Politiko dodává, že Izrael chování mladoturků, což byla turecká politická strana, za genocidu označuje dlouhodobě.
3: Erdogan ve svém včerejším projevu prohlásil, že je potřeba brát na vědomí pomluvy o své zemi, které podle něj šíří vražedná organizace. Opakovaně řekl, že má izraelská vláda na rukou krev za genocidu v pásmu Gazy. Naopak v Osmanské říši podle tureckého prezidenta nebyla žádná genocida, žádný masakr, utlačování ani kolonialismus. Erdogan také argumentoval tím, že během druhé světové války Turecko zachraňovalo Židy. Píše Politico.
4: Americký nejvyšší soud potvrdil, že všechny děti narozené ve Spojených státech mají ústavní právo na občanství. Informuje o tom řada světových médií, včetně americké televize CNN. Soud takto zamítl snahu prezidenta Trumpa na omezení více než 150. trvající praxe. Děti narozené ve Spojených státech jsou podle 14. dodatku ústavy občany od narození, i když se narodí rodičům, kteří se ve Spojených státech zdržují nelegálně anebo dočasně.
3: Tak s tím jsme dočetli dnešní zahraniční tisk, alespoň velice krátce a v 8 hodin 49 minut ho odkládáme.
4: Před letem přibývá internetových podvodů spojených s cestováním, třeba s nákupem letenek nebo s rezervací ubytování. Na to upozornila společnost Checkpoint Software Technologies. V oblasti cestovního ruchu zaznamenala v květnu každá společnost průměru téměř 2300 kyberpodvodů týdně. Meziročně to znamená asi 24% nárůst. Víc nám řekne Miloslav Lujka, to je šéf české pobočky zmíněné kyberbezpečnostní společnosti Checkpoint. Dobrý den.
5: Dobrý den vám i divákům.
4: Posluchačům, přibližte prosím nejčastější druhy podvodu, se kterými se setkáváte právě v cestovním ruchu.
5: Tak nejčastější podvody jsou právě sezónní záležitosti a teďkom je doba prázdnin, kdy lidi cestují na dovolený, ale není to jenom pouze doba teďkom letních dovolených, protože lidi v podstatě cestují pořád, kupují letenky, dávají si nějaké hotely, ubytování. Takže my jsme, ať máme nějaké konkrétní příklady z praxe, tak v podstatě ty útočníci nejčastěji parazitují na těch nejznámějších jménech, jako jsou třeba Booking.com nebo Airbnb, kde jim slepě důvěřují.

0: tak z praxe jsme našli stránky jako třeba bookigni.com, což ono to vypadá velmi podobně, nebo tam dávají různé pomlčky, nebo třeba když je písmeno M, tak oni dají R a N a ono to vypadá dohromady jako M. A oni většinou lákají na extrémně levné letní výprodeje, kde vlastně jediný cíl je vytáhnout z lidí čísla platebních karet, hesla a okrást je. A nebo jsme se i setkali s tím, to bylo například u Airbnb, kde v podstatě to vypadalo jako reálná nabídka, lidi zaplatili peníze, ale až přijeli na to místo ubytování, dokonce s nimi i komunikovali, tak na tom místě vlastně nikdo o ničem nevěděl. Ono dneska to je hlavně dáno i umělou inteligencí, která tohle dokáže už dělat automatizovaně, takže útočník si pouze řekne, že chce útočit třeba na tuhle geografickou lokaci a na tyhle stránky a ono se to pak děje za samo vlastně.
1: Pomáhá z podvody vlastně třeba i umělá inteligence dokáže snadněji překládat do češtiny, čímž zase jako cíli třeba na konkrétní, já nevím, národní skupiny.
0: Mm-hmm, přesně tak. To jste popsala úplně přesně a ono ještě 2-3 roky zpátky to bylo trošku poznat, že to ta umělá inteligence dělá, ať už to nebyla třeba dobrá čeština, nebo ty překlady byly takový jako zvláštní, tak dneska ona si dokáže nastudovat ty opravdové nabídky a dokáže vyrobit naprosto jejich věrnou kopii, která vlastně už se nedá téměř poznat ani expertem, jo. A dneska spousta lidí nechodí na ty stránky přímo, třeba na Booking.com nebo Airbnb, ale dávají to do vyhledávače. A to se týká třeba i bankovních aplikací. Oni tam napíšou prostě booking a pokud si ten útočník vyrobí nějakou podobnou stránku, zaplatí peníze za reklamu třeba na Google nebo někde jinde, tak ono to vybíhá častokrát jako první odkazy, ty sponzorovaný vlastně placený. A lidi vlastně už se potom chytnou tím, že na to kliknou.
1: Tak alespoň některé informace o tom, jak vypadají internetové podvody spojené s cestováním, nám přiblížil Miloslav Lujka, šéf české pobočky kyberbezpečnostní společnosti Checkpoint. Děkuji vám.
0: Díky a hezký den. Nashledanou.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
3: A teď konkrétně nás posloucháte v 8 hodin a 53 minut. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa povolila firmě Anthropic obnovit služby nejpokročilejších typů umělé inteligence. Modely Fable 5 a Mythos 5 americké úřady blokovaly kvůli obavám z toho, že by mohly ohrozit národní bezpečnost. Podrobnosti už přidá Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
4: Dobré ráno.
3: Proč vůbec americká vláda původně omezovala přístup k těmto modelům umělé inteligence?
4: Tak právě to Anthropicu přímo nařídila administrativa prezidenta Donalda Trumpa na trhu, tak nemohly být Fable 5 ani Mythos konkrétně od 12. června. Tehdy to ministerstvo obchodu odůvodnilo právě tím rizikem pro národní bezpečnost. Tohle opatření nařizovalo té americké firmě, která má mimochodem sídlo v Kalifornii, pozastavit přístup k těm modelům všem cizincům. Anthropic ale v reakci na to uvedl, že nedokáže uživatele třídit podle státní příslušnosti nebo zjistit, odkud se připojují, takže pozastavil tu službu úplně pro všechny. Washington totiž tvrdil, že ty modely jsou natolik rozvinuté, že v podstatě by mohly dokázat rychle odhalovat slabiny různých některých důležitých softwaru v překladu do ličtiny, tedy že ten typ AI by snad mohli ke kyberútokům zneužít nějaké zahraniční zpravodajské služby, ať už jde třeba o rozvědky v Rusku anebo v Číně.
3: Děkujeme za překlad do ličtiny. Teď tedy americká vláda ta omezení zrušila. Co jí k tomu vedlo?
4: Ten přístup pro lidi po celém světě začal Anthropic obnovovat v průběhu dneška, to bylo krátce po dopisu ministra obchodu Howarda Lutnicka. Z toho odůvodnění, proč se tedy najednou ta vývozní omezení ruší, dnes citovala třeba agentura Reuters nebo deník Politico. Podle Lutnicka ta firma souhlasila, že bude úzce spolupracovat s americkou vládou, to se týká i dalšího vývoje svých programů. V dopise taky píše, že firma se zavazuje, že bude vyhodnocovat a bezprostředně řešit bezpečnostní rizika, vyvíjet potřebné standardy další práce. V minulých týdnech celá ta kauza Anthropicu a Mythosu vyvolala dost rozsáhlou debatu o tom, jak můžou být tyhle nové modely AI silné a kdyby měla být na místě nějaká větší regulace té umělé inteligence.
3: Jiří, pardon, mě to všechno zní dost abstraktně. Čeho přesně jsou ty modely tedy schopné?
4: Oni hlavně panovali obavy z toho, že i lidé bez nějakých větších programátorských zkušeností by právě ten mýtos byli schopni využít k hackování systémů různých třeba významných institucí. Týká se to i základní infrastruktury, třeba nemocnic nebo letišť. Firma Anthropic o sobě často ráda tvrdí, že patří mezi ty eticky nejzodpovědnější. Taky na začátku dala model k dispozici na testování jen několika vybraným veřejným institucím ve Spojených státech. I to pak vyvolalo právě tu, řekněme, ostřejší reakci nebo ostrou reakci americké vlády. CNN tvrdí, že firma u toho modelu měla velmi slabá bezpečnostní opatření, zkrátka ty překážky, která se podle ní dala velmi rychle obejít, na to údajně upozornila společnost Amazon, a že ten model se pak dal právě snadno zneužít.
3: Ale spory mezi americkou vládou a firmou Anthropic nezačaly s modelem Mythos. O co přesně tedy jde?
4: Tenhle komplikovaný vztah souvisí s debatami o tom, co americká vláda po té firmě požaduje. Anthropic totiž vede už dlouhodobě dílčí spory s americkým ministerstvem obrany. Pentagon takhle na začátku letošního února zakázal vlastně v celé firmě Anthropic využívat modely pro jakékoliv vládní zakázky. Firma totiž odmítla, aby armáda používala právě ty její modely k plné automatizaci zbraní nebo třeba vývoji sledovacích systémů, taky automatických. Trump navíc tento měsíc dekretem těm velkým AI vývojářům nařídil, aby ty průkopnické modely dávaly ke kontrole vládním úřadům.
3: Shrnuje Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme.
4: Hezký den.
1: Karlovarský filmový festival slaví 60. narozeniny, opět se tam chystají davy lidí. My si ale díky rozhlasovému archivu připomeneme, jak vypadal v době normalizace.
5: Protože se festival koná v roce výročí 25. jubilea osvobození Československa sovětskou armádou.
6: Takhle začal první Karlovarský filmový festival po vpádu okupační sovětské armády do Československa.
5: I filmové večery věnované dílům Vladimíra Iljiče Lenina.
7: Po roce 68 následovala pauza a v roce 70 na 17. ročníku už byla cítit závany normalizace.
6: Popisoval kronikář festivalu Květoslav Kroča. Systém hodnocení filmu se vlastně vrátil do 50. let.
8: Už samotné zaradění filmu do soutěže je vlastně vyznamenaním této kinematografie.
6: Prohlašoval v roce 1986 předseda tehdejší poroty Dušan Rol. A tak třeba v roce, kdy druhý americký film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 sošek Oscara, v Karlových Varech dostal velkou cenu film Kantáta o Chile kubánského režiséra Solase, který sám své dílo o potlačení stávky horníků nazval politickou agitkou. Počátkem 70. let na festival do Karlových Varů začala jezdit i jeho pozdější dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová.
9: Bylo to strašně oficiózní, nejezdili tvůrci, jezdili delegace. Delegace, a to byly samozřejmě hlavně ze Sovětského svazu a ze spřátelených zemí, no protože ten festival se dělal jaksi v duchu přátelství mezi národy, ale bylo to v takovém tom duchu, že budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.
6: Kameny, a v tomto případě řekněme spíš panely, se ale také skládaly k sobě a v roce 1978 se festival poprvé konal v nově otevřeném hotelu Termál.
10: Je to prostě nová atmosféra, máme podstatně rozšířený počet nabízených míst, takže denně v Karlových Varech nabízíme přes 5000 míst pro diváky.
6: Pochvaloval si předseda festivalového výboru a ústřední ředitel československého filmu Jiří Purš. Nové festivalové centrum projektovali Věra a Vladimír Machoninovi. Jejich styl masivního moderního komplexu zasazeného do stráně nad Říčkou Teplá se dočkal obecného uznání až mnohem později. V roce 1978 lidé hotelu Termal přezdívali panelák na kolonádě. Jak ale připomínal víc jak 30 let po jeho otevření Jiří Bartoška?
11: Urbanisticky ten barák vypadá tak, jak vypadá, ale vzniknul, kdy vzniknul, a vzniknul pro potřeby festivalu, což je důležité jako zdůraznit. Hotel Termál je srdce festivalu a hotel Pup jsou játra festivalu. Takže bez těchto těch orgánů skutečně festival nemůže existovat, to dá rozum, že jo.
6: K dobré náladě na festivalu dlouhá léta přispívaly i festivalové momenty a momenty z kolonády, které jako krátké glosy točil Miroslav Horníček.
12: A já jsem dělal takzvaného komentátora, nebo jak bych to řekl, dneska se říká moderátor. A točili jsme vždycky takové rozhovory s herci a režiséry celého světa. Byla to nesmírně zajímavá.
6: Zpočátku to byl ale takový obdeník. Natočený film se musel vozit do Prahy k vyvolání a sestříhání. Než se výsledek objevil ve festivalových kinech, trvalo to den a půl.
3: Lenka Šumová, Český rozhlas. Bylo 9 hodin a tohle je středeční Ranní plus s datem 1. července. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
1: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas plus.
1: V této půlhodině se mimo jiné ptáme, jakou změnu jednacího řádu sněmovny chystá vládní koalice. Má šanci omezit obstrukce při jednání dolní komory?
3: Co chce prosazovat Slovensko během svého předsednictví ve Vyšegrádské skupině?
1: A jak má fungovat jednotná jízdenka s názvem e-deska, kterou zavádí ode dneška jeho český kraj?
3: To vše si poslechněte po zprávách, které má Ondřej Látal.
13: Přeju dobré ráno. Sněmovna by už brzy mohla začít fungovat podle nového jednacího řádu. Poslanci mají dnes na programu třetí čtení jeho novelizace. Jejím cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Podle vládních poslanců jde o kompromis koalice a opozice. Hnutí STAN navíc předkládá taky pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům pít alkohol během jednání sněmovny. Podle jednoho z jeho zákonodárců Jana Papajanovského nemají být poslanci stavěni nad běžné zaměstnance, kterým požívání návykových látek zakazuje zákoník práce.
14: Náš návrh obsahuje možnost, aby prohřešky poslanců řešil mandátový a imunitní výbor a aby za takový prohřešek udělil pokutu, která může být až zhruba 120 tisíc korun. Věříme, že pokud by tento náš návrh byl přijat, tak výrazným způsobem zlepší politickou kulturu tady ve sněmovně.
13: A do sněmovny se v Ranním plusu vydáme hned po zprávách. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky a nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie ale zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
15: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Grátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva, máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
13: Praktičtí lékaři v Česku můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu anebo epilepsii. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví a lékaři vítají, jak potvrdila v ranním interview radiožurnálu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
16: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta a pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
13: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
17: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Americký prezident Donald Trump loni vydělal bezmála 1,5 miliardy dolarů na obchodech s kryptoměnami spojených s jeho rodinou. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Největší část příjmů pochází z prodeje digitálních tokenů s Trumpovým jménem. Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová odmítla, že by byl americký prezident kvůli rostoucím příjmům pro rodinu ve střetu zájmů. Z toho ho dlouhodobě viní opoziční demokraté. 5 dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Záchranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Používání amalgámových výplní ode dneška v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
18: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
19: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadů.
18: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
20: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
18: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
13: Po nové lávce pro pěší a cyklisty v Děčíně by dnes neměli lidé chodit. Stavební firma bude na lávce upravovat tlumiče. Práce jsou naplánované na celý den. Nutnost úprav ukázaly dynamické zatěžkávací zkoušky.
21: Dělníci rozeberou mostovku a jeden tlumič o několik metrů posunou. Pro další připraví místo, zatím se vyrábí. Podle stavby vedoucího Petra Kužela ho pak do lávky dají v listopadu. Díky úpravám by se přemostění Labe a Ploučnice mělo méně houpat. Z Děčína Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
13: Ve středečním Ranním plusu máme taky informace pro řidiče. Na D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 181. kilometru do omezení u sjezdu na D2 na 196. kilometr. Celý úsek pojedete kolem 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 od sjezdu na Lidice se 7. kilometru se jede pomalu do omezení před letištěm, zdržení 20 minut. Kolona je před letištěm taky směrem z Prahy. Od Evropské je to na 15:15. Provoz vázne i na příjezdu po D8, kde vjedete do kolony u sjezdu na Zdiby. Pomalu pak pokračujete až ke sjezdu na Hloubětín, zdržení 15 minut. Na jižní spojce směrem do Štěrbohol stojí u sjezdu na Strašnice. Nepojízdné nákladní auto je v pravém pruhu. Kolona od magistrály je už minimálně na 20 minut. A silný provoz je taky na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové pojedete 25 minut. Omezení brzdí provoz na Strakonické směrem do centra u Lihovaru, projíždí se jedním pruhem v koloně z jižní spojky od sjezdu na Pankrác, je to asi na 15 minut. Dobře, dojďte. Bude oblačno až zataženo na východě republiky, teď ještě i polojasno, hlavně v Čechách, občas déšť anebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat a na západě i oblačnost. Teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní plus.
1: Dnes vás tímto pořadem provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Před necelými 10 minutami se znovu sešli poslanci. Čeká je další jednací den. Sněmovna by se měla vrátit mimo jiné k projednávání novely jednacího řádu. Cílem je omezit obstrukce. Novela je ve sněmovně už ve třetím závěrečném čtení a omezit má hlavně řečníky při navrhování změn programu schůzí sněmovny. A dává také plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonu. Podrobnosti teď přímo z dolní komory parlamentu připojí naše reportérka Jana Čermáková. Jano, dobrý den.
22: Hezké ráno.
1: Omezení řečnického času by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení. Původně ale nemělo platit pro předsedu sněmovny. Jak se to vyvíjí? Bude mít výjimku?
22: Pravděpodobně ne. Alespoň taková je aktuální dohoda koalice s opozicí. Největší debatu asi vzbudí pozměňovací návrh zvaný Lex střízlivost. Předkládá ho opoziční hnutí STAN. Přímo do zákona, kterým jednací řád je, má zakotvit, že poslanci a poslankyně mají být ve sněmovně střízliví a nemají být pod vlivem drog. V opačném případě počítá návrh se sankcemi, konkrétně s vykázáním ze sálu. Podle poslance hnutí STAN Jana Papajanovského počítá návrh na druhou stranu i s ústavními pojistkami.
14: Pokud by byli skutečně z toho sálu vykázáni, tak pořád mají právo vrátit se do něj, pokud to tedy zvládnou na hlasování, protože poslanci nemůžete zabránit v hlasování. To samozřejmě vyplývá z ústavy. Stejně tak náš návrh obsahuje možnost, aby prohřešky poslanců řešil mandátový a imunitní výbor a aby za takový prohřešek udělil pokutu, která může být až zhruba 120 tisíc korun. Věříme, že pokud by tento náš návrh byl přijat, tak výrazným způsobem zlepší politickou kulturu tady ve sněmovně.
22: Právě na pozměňovací návrh starostů nemají poslanci jednotný názor, a to ani v některých klubech. Například v klubu Hnutí ANO. Poslanec Patrik Nacher k tomu řekl, že návrh nepodpoří. Neumí si podle svých slov jako místopředseda sněmovny představit, jak by to mělo fungovat.
0: Já jako místopředseda si tam neumím představit, jak já bych jako řídící schůze někoho mohl vyhodit z toho sálu, jak bych to zjistil. Umíte si představit, že já bych třeba řekl, že mám pocit, že pan předseda Stan mi přijde, že je pod vlivem alkoholu, co by se spustil jako za Bengál, kdyby se pak zjistilo, že jsem se třeba spletl, že by se to mohlo používat i jako kladivo. Prostě jsme dospělí lidé, nemáme pít v práci, to je úplně jasné, ale dávat si to do zákona, dejme si to do nějakých etických kodexů, takže to je za mě vrchol toho populismu.
22: Šéfka klubu ANO Taťána Malá podle svých slov souhlasí s tím, že by poslanci měli být ve sněmovně střízliví. Přestože podle ní návrh nebude vymahatelný, na rozdíl od Nachera ho podpoří, vysvětlila proč.
4: Já osobně pro ten návrh hlasovat budu, protože si myslím, že je na místě, abych jako předsedkyně poslaneckého klubu deklarovala, že poslanci Hnutí ANO mají být a jsou na jednání poslanecké sněmovny střízliví a ne pod vlivem alkoholu. Na druhou stranu respektuji to, že někteří poslanci tento návrh nechtějí podpořit právě z toho důvodu, že není dobře legislativně napsán, nicméně politika prostě někdy je o symbolech.
22: Jestli poslanci třetí čtení novely jednacího řádu dnes dokončí a dostanou se k hlasování, zatím jisté není. Čas na to mají do 14:00 odpolední.
1: A co budou mít na programu po té 14:00?
22: První a druhá čtení zákonu. Dostat by se mohli například k novele zákona o výrobcích s ukončenou životností. Měla by zajistit recyklaci baterií a jejich opětovné využití tak, aby na ní nedopláceli obce nebo lidé. A probírat by poslanci odpoledne mohli taky zákon o digitální ekonomice. Má přinést bezpečnější online prostředí. Upravuje například pravidla pro sociální sítě. Norma má i své kritiky, kteří se obávají hlavně cenzury.
1: Do sněmovny děkuji naší reportérce Janě Čermákové. Naslyšenou.
22: Naslyšenou, hezký den.
3: Posloucháte Ranní plus v 9:12. Slovensko ode dneška přebírá na rok předsednictví Vyšegrádské skupiny. Navazuje na summit z minulého týdne v maďarském Gödele, kde se premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska sešli poprvé po více než 2 letech a mluvili o oživení spolupráce. Bratislava proto chce prý předsednictví postavit hlavně na tématech, na kterých se V4 dokáže shodnout. Jaká to jsou, to nám teď prozradí naše slovenská zpravodajka Bára Vránová, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
3: S jakými prioritami Slovensko předsednictví Vyšegrádské skupiny přebírá?
5: To v tuto chvíli ještě není úplně jasné, protože přesnou podobu a cíle chce slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár představit dnes odpoledne. Částečně se ale těch cílů dotkl premiér Robert Fico už minulý týden právě na summitu v Gödele.
23: Jako by som veľmi krátko charakterizoval slovenské predsedníctvo, tak by som povedal 2 vety. Boli sme veľmi silní. Chceme byť opäť veľmi silní. 4 krajiny, ktoré tvoria V4, musia mať takúto ambíciu.
5: Podle těch dosavadních vyjádření se ale Slovensko chce soustředit hlavně na 4 oblasti. Energetickou bezpečnost, dopravní propojení regionu, posilování konkurenceschopnosti evropského průmyslu nebo na ochranu vnějších hranic Evropské unie. Bratislava zároveň zdůrazňuje, že chce obnovit taky pravidelná setkávání před důležitými jednáními v Evropské unii, aby se země Vyšegrádu, řekněme, skoordinovaly své pozice.
3: V rámci skupiny ale zůstávají i určité třecí plochy. Třeba v případě Maďarska a Slovenska jsou to hlavně zákony o Benešových dekretech. Jak chce V4 tohle řešit?
5: Tím klíčem podle Bratislavy bude řešit témata, na kterých jednotlivé země najdou společnou řeč, což minulý týden zdůraznil i premiér Fico.
23: Nebudeme dávat na stůl témy, které nás rozdělují, protože je celkom přirozené, že mezi krajinami jsou aj odlišné postoje, ale je velký objem agendy, kde máme spoločné názory a pokiaľ sa dohodneme, tak budeme ešte o to silnejší.
5: Zároveň přitom právě ty Benešovy dekrety byly ještě před pár měsíci velmi třaskavým tématem mezi Bratislavou a Budapeští. Kritiku ale sklidily třeba i výroky maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko je jediný stát, který sousedí sám se sebou. To je jeho přímá citace. Nebo taky Maďárovo časté používání slova Felvidek, což v překladu znamená horní země nebo horní Uhry, což je historický maďarský název pro území dnešního Slovenska, který část místní politické reprezentace vnímá jako pochybňování slovenské státnosti a národní identity. A ani nyní vlastně nepanuje mezi státy V4 shoda na Rusku a Ukrajině.
3: Báro, už jenom krátce, dříve padaly návrhy i na rozšíření Vyšegrádské skupiny o další členy. Jak se k tomu chce Slovensko stavět?
5: Zatím nic takového nenavrhuje. O možném rozšíření skupiny se sice v minulosti mluvilo, například směrem k Rakousku nebo Slovensku, ale Bratislava dává najevo, že se chce soustředit především na fungování té stávající čtyřky a ty případné spolupráce využívat například přes program V4+, což je jenom jakési přizvávání dalších států s podobnou agendou na určitý typ jednání, ale ne rozšíření jako takové.
3: Slovensko ode dneška přebírá na rok předsednictví Vyšegrádské skupiny a podrobně jsme to rozebrali s naší slovenskou zpravodajkou Bárou Vránovou. Děkujeme, zdravíme na Slovensko.
5: Naslyšenou.
1: A 9 hodin a 16 minut jsou tu v Ranním plusu důležité události v kostce. Ústavní soud zamítl návrh skupiny 32 senátorů na zrušení klíče, podle kterého se rozdělují daně mezi kraje. Senátoři navrhovali zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní, protože podle nich nedokáže reagovat například na demografický vývoj společnosti. Argumentovali tím, že to vyvolává nerovnosti ve financování krajů a tedy i v poskytování veřejných služeb. Protidrogová politika a agenda lidských práv už nespadají pod úřad vlády. Od dneška si jich agendu rozdělila 4 ministerstva. Vláda argumentuje efektivitou, kritici mluví o drolení agendy.
3: Vlakem, autobusem nebo městskou dopravou. V Jihočeském kraji můžete ode dneška cestovat na jednu jízdenku ve všech spojích. Kraj totiž spustil systém integrované dopravy s názvem iDeska. A víc nám o ní teď poví redaktor zpravodajství Michal Bělský. Dobré ráno.
7: Hezký den. Tím základním principem systému iDeska je jedna jízdenka pro celou cestu. Cestující si nově koupí jízdní doklad z výchozího místa do cíle a nemusí řešit, kolik spojů během cesty využije, ani jestli přestupuje mezi autobusem, vlakem nebo zapojenou městskou dopravou. Systém zároveň zavádí jednotný tarif. Cena jízdného se tak nebude lišit podle toho, kterého dopravce cestující využije. Veřejná doprava v kraji bude fungovat podle stejných pravidel a stejného ceníku.
3: A se zavedením takzvané IDS ale přišly také změny v jízdních řádech a přečíslování spojů, je to tak?
7: Je to tak. Lidé si teď budou muset zvyknout na nová čísla autobusových linek a taky hromadné dopravy v jednotlivých městech, kterých se v kraji zapojilo 10. Podle mluvčího krajského úřadu Davida Hokeho bylo cílem změn vytvořit jednotný a přehledný systém, ve kterém se budou cestující snadněji orientovat a taky přidat více spojů a jejich lepší návaznost. Ode dneška jsou taky regionální vlakové linky nově označené symbolem S a číslem linky a vytvoří základní páteř veřejné dopravy v Jihočeském kraji.
3: Jakým způsobem si tedy budou moct lidé koupit jízdenku?
7: Především vznikla nová mobilní aplikace iDeska, která umožňuje nákup jednorázových i předplatných jízdenek, vyhledávání spojení nebo sledování aktuální polohy vozidel. Zejména starší lidé se ale nemusí bát, že by si museli něco instalovat do svých mobilů. Aplikace nebude pro nikoho povinná. Vedle ní pořád zůstane zachovaný systém jednorázové jízdenky nebo nákupu u řidiče nebo průvodčího.
3: Zatím v souvislosti s IDS-kou mluvíme o jednotlivých cestách a spojích, ale co například lidé, kteří jezdí do práce nebo do školy pravidelně, budou nějak zvýhodněni?
7: Jednou z největších novinek tohoto systému je právě zavedení předplatního jízdného. Předplatní kupony bude možné zakoupit na 7 dní, na měsíc, na čtvrt nebo půl roku, nebo třeba jen na školní rok. Předplatné si budou moct lidé zaplatit kromě už zmíněné aplikace taky prostřednictvím nové karty iDeska, inkarty Českých drah nebo platební karty.
3: A výhody jihočeské IDSky mohou ode dneška využít i někteří cestující ve středočeském kraji v systému pražské integrované dopravy. Jak to?
7: Na jízdenky PID se můžou lidé svést vlakem třeba až do Tábora, Plané nad Lužnicí a s přestupem i do Milevska. Integrované jízdenky totiž budou platit i v rychlících mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi. V opačném směru bude možné na jízdenku IDesky dojet přes Votice a Olbramovice až do středočeského Benešova. No a změny platí i na spojích na Písek nebo Strakonice. Systém PID nově zahrnuje místa jako Blatná nebo Sedlice na Strakonicku, zatímco opačným směrem je možné dojet na jihočeskou jízdenku až do Příbramy nebo Rožmitálu pod Třemšínem. Jednou z podmínek ale je, že cestující na své cestě překoná alespoň jednou hranici krajů. A podobně systém provázaný i s některými spoji v Plzeňském kraji.
3: O nové jednotné jízdence, která platí převážně v jihočeském kraji, jsme mluvili s redaktorem Michalem Bělským. Děkujeme za to.
7: Naslyšenou.
1: A v příštích minutách se v Ranním plusu budeme věnovat domácím médiím. Nemovitosti v Česku budou zdražovat ještě nejméně rok, píše Deník Právo. Česká národní banka čeká meziroční růst o 7,9%, i když to znamená mírné zpomalení tempa růstu zdražování nemovitostí, ceny porostou setrvale.
3: Jak ukazuje Deník Právo na příkladu 68-metrového bytu, na jeho pořízení jste na konci loňského roku potřebovali 13,24 hrubého ročního příjmu. A to za předpokladu, že všechny peníze šly jen na nákup nemovitosti. Centrální banka očekává, že letos v prosinci to bude 13,43 hrubého hrubého ročního příjmu.
1: Jak dál píše Deník Právo, růst cen nemovitostí můžou v příštích měsících zbrzdit možná jenom dva faktory. První jsou vyšší úrokové sazby hypoték. Vzrostly v důsledku úderu Spojených států a Izraela na Irán. Jenže experti neočekávají, že by v dohledné době měli úvěry zlevnit. Někteří naopak predikují další mírný nárůst. A druhou možností, jak brzdit růst cen nemovitostí, jsou přísnější kritéria pro investiční hypotéky, tedy na třetí a další nemovitost. Ale dopad bude spíše pozvolný. Dočteme se v Deníku Právo.
3: A o penězích, ale jinak a jinde, píší také Hospodářské noviny. Ty řeší slib vlády Andreje Babiše, že na konci jejího volebního období budou platy učitelů průměrně 75 000 korun měsíčně. I kdyby se to podařilo, odpovídalo by to asi jen 122% průměrné mzdy, upozorňuje ekonom Daniel Minich v článku v Hospodářských novinách. Vláda se přitom podle něj zavázala ke 130%, tedy průměru v zemích OECD.
1: K této hranici se platy přiblížily v roce 2021 a zvedl se tehdy i počet zájemců o pedagogiku, dodává ekonom Minich. Pokud by současná vláda chtěla tento trend zopakovat a skutečně dostat učitelské platy na slibovaných 130% aktuální průměrné mzdy, potřebovala by na to podle studie think tanku IDEA přibližně 35 miliard korun navíc. Odhady organizace EduIn nebo výzkumné agentury Peck Research jdou ještě výš, dokonce na 50 miliard korun, upozorní Hospodářské noviny.
3: A předpověď počasí pro Prahu dnes, alespoň ráno, když jsem šla do práce, ukazovala déšť, ale jak upozorňují Seznam zprávy, i když se můžete na déšť v Praze těšit, realita vás oproti předpovědi může často zklamat. Pro meteorologie totiž složitější výskyt bouřek a dešťů na konkrétní místa předpovědět. Navíc v postupu bouřek může roli hrát i hustá městská zástavba.
1: Meteorolog Martin Adamovský článku na Seznam zprávách píše, že výskyt bouřek závisí na proudění větru, na tom, jak velké město je, z čeho je postavené, nebo jak vysoké budovy v něm jsou. Tak podrobnosti najdete právě v Seznam zprávách.
3: Přehled domácího tisku jsme dočetli v 9 hodin a 23 minut. Do zahájení jubilejního 60. ročníku Karlovarského festivalu zbývá už jen několik dní. Filmová atmosféra ale dorazila o něco dřív do Mariánských lázní. Právě tam se totiž v srpnu 1946 odehrály první projekce tehdejšího filmového festivalu s mezinárodní účastí. A zatímco dnes si filmovou přehlídku spojujeme hlavně s Karlovými Vary, její příběh začal ve dvou lázeňských městech zároveň.
8: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
9: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala.
8: Vítězslav Nezval se skupinou filmových pracovníků. Mariánské lázně ožily ve znamení festivalu. Souběžně s Mariánskými lázněmi probíhá program festivalu v Karlových Varech.
9: Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
10: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
9: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara. Příběh vypráví o stárnoucím režisérovi, který píše nový scénář. Postavy se ale až moc nápadně podobají jeho blízkým. Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Projekci v Městském divadle v Mariánských Lázních bude moderovat Marek Eben. Samotný Karlovarský festival pak začne 3. července. V tamním hotelu Thermal převezme na slavnostním zahájení křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii Dustin Hoffman. Hello, darkness, my
6: old friend. Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mikea Nicholse Absolvent z roku 1967. Film, který mnozí z vás jistě viděli, někteří z vás i na velkém plátně, ale troufám si tvrdit, že nikdo z vás s úvodem Dustina Hoffmana.
9: Popsal umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och na slavnostním představení zahraničních hostů. Ve filmu Absolvent Dustin Hoffman debutoval jako filmový herec a okamžitě se zařadil mezi nejvýraznější tváře své generace. Za roli nervózního a rozverného Benjamina Bredoka pak získal svou první nominaci na Oscara a film se stal jedním ze symbolů přelomu 60. let. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Bezproblémová studentka Sára jednoho večera zmizí v útrobách pražského metra. Zůstane po ní jenom znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Takhle začíná děj románového bestselleru Kateřiny Šardické a brzy se její mysteriózně laděné zmizení Sáry Lindertové dočka seriálové podoby. Naše kolegyně z iRozhlasu Kristýna Roháčková se byla podívat na natáčení seriálu. Kristýno, dobré dopoledne.
10: Dobrý den.
1: Tak co zatím tvůrci o seriálovém zmizení Sary Lindertové prozradili?
10: Víme, že bude mít 6 epizod a nabídne temný, detektivně laděný příběh s nadpřirozenými prvky. Kniha Kateřiny Šardické je takzvaný young adult román, tedy román věnovaný mladším čtenářům. Jeho protagonistky jsou mladé dívky, sestry dvojčata, titulní Sára jednoho dne zmizí a Klaudie se vydá po jejich stopách. Řeší se hledání vlastní identity, traumata a narušené mezilidské vztahy. Do toho všeho se ale vplétá ještě kriminální linka. Dost nám samo o sobě prozradí také to, kdo vlastně za seriálem stojí. Jsou to režisér Matěj Chlupáček a scénárista Miro Šifra, kteří spolupracovali už třeba na filmovém kostýmním dramatu Úsvit nebo na mladistvě spurném seriálu Dcera národa o osudech Zdeňky Havlíčkové, dcery Karla Havlíčka Borovského. Producentka Maja Hamplová je hrdá na jednu konkrétní věc, což jsou autentické lokace.
11: To, na co bych asi diváky nalákala, je to, že velikánskou část točíme pod zemí v Praze, jak v reálných metrech, tak v různých tunelech, které jsou pro zásobování metra a tak podobně. A že by byli asi diváci překvapení, kolik tisíce metrů tunelů a různých uliček pod Prahou je.
1: Tak to nám řekla Maja Hamplová, která je vedle producentky také castingovou režisérkou. A koho Kristýna obsadila do seriálu Zmizení Sary Lindertové?
10: Vedle nejvyhledávanějších československých herců současnosti je to hlavně několik vycházejících hereckých talentů. V titulní roli zmizelé Sary Lindertové se představí Josefína Prachařová, kterou mohou posluchači znát třeba ze seriálu České televize Ratolesti. Její sestru Klaudii si zahrála Julie Šoucová, ta se proslavila předloni, a to výraznými výkony ve dvou intenzivních filmových dramatech, což potvrzuje právě i Maja Hamplová.
11: Já jsem byla velký fanda Julie ve filmu Rok vdovy, kde pro mě to byl jako její herecký masterpiece a věděla jsem, že si s ní hrozně přeju pracovat. Dělali jsme ale na tu roli kamerovku, protože tím, že jsme potřebovali najít jak Sáru, tak Klaudy, tak jsme jako pátrali, jak vlastně to sestrství a to dvojčetství má vlastně vypadat.
10: Říká Maja Hamplová, producentka a castingová režisérka Zmizení Sáry Lindertové. V seriálu se objeví taky Aňa Geislerová a Milan Ondrík jako rodiče další zmizelé dívky a vyšetřovatelské duo vytvoří David Prachař s Denisou Barešovou. Hamplová zdůrazňuje, že půjde opravdu o netradiční duo, protože už jsou prý herci z policejních rolí trošku vyčerpaní. Jsou totiž vždycky stejné a všichni už je hráli, takže si tvůrci dali opravdu záležet, aby to tentokrát bylo jinak.
1: Ale přece jenom jste i mě nalákali na připravený seriál Zmizení Sally Rindertové. Kdy a kde ho uvidíme?
10: Seriál vzniká v produkci Kanálu Plus, který v Česku a na Slovensku vysílá a má dostupnou svou streamovací platformu teprve třetím rokem. V současnosti je ale jediným ze zahraničních vysílatelů, který se věnuje původní československé tvorbě. Zmizení Sally Rindertové bychom na Kanálu Plus měli vidět na jaře příštího roku. Koproducentem je Česká televize a celý seriál také vzniká ve spolupráci se slovenskou TV JOJ, takže se dá předpokládat, že by se později mohl objevit také tam.
1: Více o seriálu Zmizení Sally Rindertové spolu s prvními fotografiemi z natáčení najdete už teď na webu iRozhlas.cz. Kristina Roháčková je právě z iRozhlasu a děkujeme za tento vstup.
10: Já taky děkuju.
3: A touto filmovou pozvánkou uzavíráme dnešní Ranní plus. Po zprávách už vám nabídneme pořad Pro a proti, který přinese různé pohledy na chystané zestátnění společnosti ČEZ. Debatovat budou místopředseda hnutí SPD Radim Fiala a bývalý guvernér České národní banky a také bývalý premiér Jiří Rusnok. Připomínám, že vše podstatné o naší stanici najdete na plus.rozhlas.cz. Za pozornost děkuji a za celý tým se loučí
1: Martina Mašková
3: a Daniela Vrbová.
13: Dobré dopoledne, 9:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu anebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé tento týden ropnou rafinérii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X taky informoval o zásahu vojensko-průmyslového objektu v ruské Penzenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíle leží stovky kilometrů od frontové linie. Rusko v noci zaútočilo na mikrobus a 5 čerpacích stanic na jihovýchodě Ukrajiny. Při úderech zemřeli 3 lidi, několik dalších je zraněno. Francie má nové poporodní volno. Až 2 měsíce navíc si můžou vzít rodiče, jejichž děti se narodily od 1. ledna letošního roku.
12: Nové poporodní volno prodlužuje mateřskou nebo otcovskou dovolenou. Rodiče si ho můžou vzít současně po sobě nebo si ho rozdělit na 2 části. První měsíc mají rodiče proplacený na úrovni 70% svého platu, druhý měsíc na úrovni 60%. Cílem je, aby rodiče mohli strávit víc času se svými dětmi a přitom měli zajištěný příjem. Prezident Emmanuel Macron v této souvislosti mluví o demografickém znovu vyzbrojení. Loni Francie vůbec poprvé od konce druhé světové války zaznamenala vyšší počet úmrtí než narození. Podle statistického úřadu tento vývoj souvisí s nižší plodností i s tím, že zástupci generace tzv. Baby boomerů postupně umírají. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
13: Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly třeba na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. V Říčanech u Prahy bouřka v noci poškodila zabezpečovací zařízení na železniční trati. Porucha omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Dálkové i regionální vlaky podle webu Českých drah nabírají až 45-minutové zpoždění. Provoz by se měl obnovit po 10. hodině, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
15: V úseku Praha úředně ve Zříčany je velmi silně omezen provoz, je tam veden po jedné koleji. Předpoklad plného obnovení je někdy kolem 10. hodiny.
13: Tady jsou dopravní informace v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 směrem z Vyškova na Brno se před Rohlenkou na 208. kilometru srazila 3 osobní auta. Projíždí se teď jenom jedním pruhem, v koloně z 212. kilometru se zdržíte až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště. Od Středokluk z 5. kilometru je to teď až na 20 minut. Nesouvislá kolona vás zdrží na Pražském okruhu ve směru na letiště. Od sjezdu na Jesenici pojedete přes sjezd na Ořech přes 30 minut. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Štěrboholi. U sjezdu na Strašnice se srazila 2 nákladní auta v pravém pruhu. Kolona na spojce od podjezdu magistrály a taky v celé Spořilovské už z Brněnské odchodova. Zdržení 20 až 25 minut. Silný provoz je stále na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové pojedete 20 až 25 minut. A v koloně pojedete i v Liberecké ulici a v Holešovičkách směrem do centra Prahy. Od sjezdu na Prosek pojedete před tunel Blanka asi 20 minut. Dobře, dojďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, teď z počátku na východě ještě polojasno, hlavně v Čechách občas déšť anebo přehánky, místy se vyskytnou i bouřky a budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty v Čechách 25 až 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě Moravy naměří kolem 33, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 17 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech bude o něco tepleji, tam naměří až 22. Vát má dnes slabý, během odpoledne mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. To byly zprávy a na Plusu začíná středeční Pro a proti.
16: Energetická skupina ČES založila dceřinou firmu, do níž vloží nevýrobní části podniku, tedy například prodej a distribuce energií. Otevřela tak cestu k tomu, aby mohla být zestátněna výrobní část ČESu. Proti tomuto plánu se vymezila skupina ekonomů. V otevřeném dopise premiéru Andreje Babišovi tvrdí, že zestátnění nebude mít vliv na cenu elektřiny, který si koalice slibuje. Vláda je na druhé straně přesvědčená, že si usnadní investice do nových jaderných bloků. Převažují důvody pro nebo proti zestátnění ČESu?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
16: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou jeden ze signatářů zmíněného otevřeného dopisu premiéru Babišovi, bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky, dnes poradce představenstva Allianz pojišťovny Jiří Rusnok. Dobrý den.
17: Dobrý den a děkuji za pozvání.
16: A taky nově zvolený předseda dozorčí rady ČESu, předseda sněmovního hospodářského výboru, místopředseda hnutí SPD, poslanec Radim Fiala. Dobrý den.
19: Dobrý den.
16: A začněme od vás. Jak byste hájil plán na zestátnění výrobní části ČESu proti té kritice, která zazněla mimo jiné tady od pana Rusnoka?
19: Tak zaprvé je potřeba říct, že ČES jako strategický podnik a energetika samozřejmě strategická je, neměl být nikdy privatizován. Já jsem přesvědčen o tom, že měl zůstat v rukou státu ze 100%, protože to prostě přináší spoustu problémů, které dnes vidíme. Ten hlavní problém je v tom, že vlastně tím drobní minoritní akcionáři a stát mají každý jiné nároky, každý má jiné cíle. Ti drobní akcionáři chtějí samozřejmě dividendu, chtějí mít obchodní zisk z toho, že jsou drobními akcionáři, chtějí peníze a stát chce dlouhodobě levnou a udržitelnou energii tak, aby ji měl pro firmy a měli pro i fyzické osoby. A to jsou samozřejmě dvě věci, které ve finále jdou proti sobě.
16: Pane Rusnoku, rozumíte této motivaci, proč tedy vláda nebo vládní koalice chystá zestátnění výrobní části ČESu?
17: Ne, v dnešní situaci za současných podmínek už tomu nerozumím. Možná jsem k tomu měl určitou toleranci v době, kdy nebylo jasné, jak se bude stavět ten první jaderný projekt, to znamená dostavba jaderné elektrárny Dukovany, protože samozřejmě souhlasím s tím, že stavět ty velké jaderné bloky dneska obchodně, komerčně orientovaná společnost v zásadě není schopná z důvodu, které částečně byly popsány, ale prostě je to příliš dlouhodobý projekt a příliš nejistá je jeho návratnost v čase. A je to spíš strategický projekt, ale to se vyřešilo tím, že to staví dceřiná společnost, kterou kdysi vytvořil ČEZ, dnes ji ovládá stát, z 80% klidně ji může ovládat ze 100%.
14: Elektrárna Dukovany Římská 2.
17: Přesně tak. Takže tento důvod padnul a žádný jiný racionální důvod pro zestátnění výrobní části ČEZu za peníze současného ČEZu prostě nevidím.
14: Pane Fialo, když vy dlouhodobě říkáte, zestátňujeme výrobní část ČEZu z toho důvodu, abychom s nás mohli investovat do výstavby nových jaderných bloků, tak neodpadl ten důvod tím, že tady vznikla dceřinka ČEZu, ve které má stát většinu a pokud se nepletu, mohl by v ní mít i úplný podíl?
19: Ten důvod neodpadnul, protože my jsme teď mluvili o Dukovanech, které se budou stavět další bloky, ale je potřeba si uvědomit, že energetický mix České republiky do budoucna bude stát hlavně na jaderné energetice, na obnovitelné zdroje budou doplňkovým zdrojem, co se týče uhlí, tak chceme dekarbonizovat.
14: Na významu jádra se, pánové, asi shodnete, pokud se nepletu, pan Rusnok kýve na znamení souhlasu určitě hlavou. Proč ale za toho stávajícího nastavení, kdy stát má v ČEZu 70%, není možné do jádra investovat tak, jak vy byste si představovali?
19: No, protože, to jsem přesně chtěl říct, protože těmi Dukovany to vlastně nekončí. Připravuje se Temelín 3 a 4, budou se připravovat malé modulární reaktory a to všecko bude chtít poměrně velké investice a to financování právě té výrobní části ČEZu by mělo být jenom v rukou té energetické společnosti, to znamená ČEZ AS. A to je to za prvé. A za druhé, pokud se bavíme o jaderné energetice, tak samozřejmě velkou úlohu nebo tu největší, nejdůležitější věc hraje i bezpečnost. Jestliže se bavíme o energetice, o jaderné energetice, tak prostě stát by měl držet 100% té výrobní části.
14: Pane Rusnoku, připustil byste, že bude snazší výhledově dostavit třeba i Temelín, pakliže stát bude mít plnou kontrolu nad výrobní částí ČEZu?
17: Ne, já myslím, že to spolu skoro nesouvisí. Stejně tak, jako se použil model u Dukovan, se může podobný model použít u Temelína.
14: No ale nové Dukovany ještě nestojí.
17: No právě, ještě nejsme ani na začátku, ještě se nekoplo ani Dukovan, tak vůbec bych neřešil, co bude s Temelínem, protože já jsem skeptický vůbec, jak celý tento projekt se bude odvíjet dál, ale prostě tohle to spolu nesouvisí, to je prostě falešná výmluva na nějakou podivnou transakci, která podle mě spotřebitelům energie, českým daňovým poplatníkům akorát vezme peníze, respektive zvýší náklady na elektrickou energii, než by byly, kdyby se to neodehrálo. To jsem o tom naprosto přesvědčen. Rozhodně to nezlevní elektrickou energii, prostě žádnou souvislost tam nevidím. To, že stát něco vlastní stoprocentně, to ještě nic jako samo o sobě nezajistí. Nezajistí to žádné peníze a notabene zkušenost česká je taková, že když se něco vlastní stoprocentně státem, tak to spíš funguje hůř, než když je to pod vlivem, řekněme, trhu a je to pod určitou kontrolou třeba minoritních akcionářů. Takže já bych to viděl spíš naopak. Nevím, rád bych slyšel od odpovědných představitelů ministra, premiéra, tady pana předsedy dozorčí rady, čiž mu gratuluju k té funkci a držím mu palce, protože to budeme všichni potřebovat. To je skutečně velmi zodpovědná funkce. Slyšel vysvětlení, kterému můžu věřit, relevantní vysvětlení, proč se tato operace má uskutečnit.
14: Co je hlavní důvod toho chystaného zestátnění výrobní části ČEZu, pane poslanče?
19: No tak já už jsem ty důvody tady vyjmenoval. Za prvé to, že stát bude vlastnit strategický podnik a nebude se muset ohlížet na drobné akcionáře, kteří mají, jak jsem říkal, jiný cíl, než má stát. Za druhé je to bezpečnost jaderné energetiky v České republice. Za třetí lepší investice, jednodušší investování právě do nových jaderných zdrojů v České republice, protože pak budeme muset zakládat na každý ten temelín, na každý ty Dukovany novou společnost, bude se to obtížně financovat. Není to jednoduché financovat, protože samozřejmě ty drobní akcionáři chtějí ty svoje podíly, chtějí peníze, nechtějí investovat. Takže jsou to velmi složité věci.
14: Znovu k té vaší úvodní odpovědi. Teď, pane Rusnoku, z vašeho pohledu nezaznělo odůvodnění toho zestátnění výrobní části ČEZu, které vy byste vzal?
17: To jsou prostě takové jako velmi povrchní prostě výkřiky, které ale nejsou ničím podloženy. Jo?
14: Není to pravda, že minoritní akcionáři mají jiný zájem než majoritní akcionář?
17: Ano, samozřejmě, minoritní akcionáři mají jiný zájem, to je normální, to tady máme ČEZ už od 90. let s minoritními akcionáři, ten ČEZ funguje, rozhodně se jaksi ta společnost jaksi nestrácí na své hodnotě, o tom není pochyb. A může takhle fungovat dál a stejně financovat ty jaderné projekty, tyhle ty velké, evidentně bude stát. Už dnes tady je tam půjčka státu, nebo bude teď, protože teď byla komerční překlenovací, čili to sám ČEZ o sobě prostě nefinancuje, protože to prostě komerčně nevychází. A je to jedno, jestli ho vlastní 100% stát nebo ne. My nemůžete prostě přikázat byť státní společnosti, aby hospodařila se ztrátou. To prostě ani neumožňuje zákon. Máme tady jaký hospodářskou soutěž a další věci, čili to jsou falešné předpoklady, které prostě nefungují. Notabene existují země v Evropské unii, kde soukromé nebo polosoukromé firmy mají jaderné projekty nebo do nich teď vstupují. Švédsko, Polsko, Rumunsko, já jsem si to prostě prošel.

0: a je to správně, na ty minoritní akcionáře a musíte brát v potaz, že je tam pořád máte. Ale vemte si, vy jste správně, pane rektore, mluvil o francouzské EDF, která byla taky částečně, nebo polostátní, byli tam drobní akcionáři a Francie se rozhodla také zestátnit tu společnost, něco, oni tak, jak my máme ČEZ, tak oni mají EDF a zestátnili je právě proto, že v té energetické krizi, která tady před pár lety byla, se musela Francie dívat právě, měla obrovské problémy s tím, že se musela ohlížet na drobné akcionáře, které nakonec dali EDF k soudu a soudili se.
1: Počkejte, a v takové situaci jsme my v České republice, kdyby tady byl takhle zásadní spor mezi minoritními akcionáři ČEZu a státem?
0: No tady jde o to, nejde o to, v jaké jsme situaci, ale jde o to, že prostě pokud se, že my bychom se do takové situace dostat nechtěli, jsou to zbytečné problémy a proto se jim snažíme předcházet. A právě tím, že zestátníme tu výrobní část ČEZu, tak prostě nám odpadá ta věc, kdy se budeme muset jak finančně, strategicky, jakoliv jinak ohlížet na tom, že máme ještě někoho, kdo s námi spolu vlastní ten ČEZ.
1: Pane Rusnoku, tak nesnaží se vládní koalice jenom předejít případným nepříjemnostem při jednání s drobnými akcionáři, kteří můžou mít odlišný zájem oproti státu?
2: No, bylo by to hezké a já teda nevěřím, že koalice jako je schopna předvídat takovéto detaily, prostě zatím to nikdy stát ani byla složena jakkoliv vládní koalice, něco takového nepředvedl. Mimochodem ten francouzský příklad, jestli už teda se tady chceme na něm točit, tak ty drobní akcionáři tam byli nespokojení zejména, protože akcie EDF, já je tady mám před sebou, klesly za posledních 10 let asi o 90%.
1: Jo? Což není případ ČEZu.
2: Což není rozhodně naopak případ ČEZu, jo? Čili prosím, jako já vím, že je dobré si použít nějaké berličky, ale já jsem to schválně nepoužíval, to zahraničí. Naše prostředí, náš stav je takový, že k tomu, aby ČEZ mohl investovat, nepotřebuje nutně se zbavit minoritních akcionářů, notabene za příšernou cenu 200 nebo 250, nevím kolika miliard, o které mluví představenstvo ČEZu, které by nutně potřebuje ČEZ jako součást svých investic právě do všech těchto projektů, abychom tu energetiku vůbec nějak jako uřídili. Čili vyhodit teď 250 miliard, protože chceme uspokojit minoritní akcionáře a pak budeme mít klid. No budeme mít klid, zároveň budeme bez peněz, mimo jiné.
1: Hned se k tomu dostaneme, jakým způsobem chce vláda ČEZ nebo jeho výrobní část zestátnit. Ještě předtím připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok a nový předseda dozorčí rady ČEZu, místopředseda hnutí SPD, poslanec Radim Fiala.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Fialo, vaším plánem je, že se tedy prodá podíl z nevýrobní části ČEZu, to znamená prodej a distribuce energií, obchodování a energetické služby ve zkratce, a z výnosu se pak zaplatí výkup minoritních akcionářů v té výrobní části. Je to zhruba tak?
0: Ano, já myslím, že je to zhruba tak.
1: Je vlastně na místě mluvit ještě o zestátnění, nebude to tak napůl privatizace?
0: Já myslím, že ne. Já myslím, že jde o to opravdu dostat do rukou tu výrobní část, a to z těch důvodů, které jsem řekl. Hlavně tedy kvůli tomu, kvůli té organizační struktuře, abychom se nemuseli ohlížet na minoritní akcionáře
1: v tom dobrém slova smyslu. Účelem, aby vy jste mohli zestátnit tu výrobní část, mohli dál, tak zprivatizujete část nevýrobní.
0: Ano, a mohli dál investovat a budovat, protože ta výrobní část, to je to gro, to je ta alfa věc, která vlastně v té energetice je. Aby jsme to mohli něčím zaplatit, tak ty peníze si nechceme půjčovat, prostě musíme to udělat tak, aby jsme je někde získali. A získat se dají tak, že se prodá ta nevýrobní část, to znamená distribuce, služby a další věci. Ale to gro, ta bezpečnost, to, co je to zlato, to bude v rukách státu.
1: Pane Rusnoku, tak vypadá to, že tedy daňoví poplatníci by neměli doplatit na tuto transakci.
2: Samozřejmě, že na ní doplatí.

0: Prosím vás, podívejte, ekonomicky to žádné gro není, ta výroba, jo? Ekonomicky za to už dnes zhruba polovinu toho zisku generuje právě to, co se má poloprivatizovat. A do budoucna, vám řeknu všichni energetičtí experti, že do budoucna ten zisk se bude dělat právě v tom prodeji, distribuci, tradingu a ve všech těchto věcech, které budou tedy částečně zprivatizovány. Ta výroba je velmi nejistá. To je prostě volatilní věc. My se nevytrhneme se z evropského trhu. Ceny silové elektřiny jsou jednou tolik. Říkají experti, že vzhledem k tomu, že plynu je přebytek na světě, ty ceny spíš půjdou dolů. Možná, ale to nikdo neví. Takže my si necháme tu v podstatě ekonomicky mnohem problematičtější část.
1: Ke které patří i jádro, které je poměrně ziskové.
0: No, ziskové je tam v těch odepsaných elektrárnách, které teď běží, protože už tam jsou odepsané ty investice. Ale až se tam dostanou ty nové šílené náklady těch nových projektů, které já podporuju z těch bezpečnostních důvodů, tak rozhodně ziskové nebude celkově. Jestliže vyndám z toho ČEZu 250 miliard, které dám minoritním akcionářům, tak přece já jako 70% akcionář ČEZu, občan České republiky, že já žádné akcie ČEZu nemám samozřejmě, prostě na tom tratím, protože 250 miliard někdo vyhodil zbytečně, aby uspokojil minoritní akcionáře, ať si to klidně nechají ty akcie, ale já prostě nechci jim dávat 250 miliard jen proto, že se pak někomu bude lépe řídit ČEZ takzvaně.
1: Pane Fialo, není to tak, že se zbavujete velmi výnosné části ČEZu?
2: No, já myslím, že ne, protože vlastně ta druhá část, ta distribuce služby, které bude v té společnosti ČEZ Energy, tak bude dána, bude se prostě prodávat jenom z minoritní části. To znamená, zase tu majoritu si zachová společnost.
1: No, chcete prodat 51%. Ne, 49%, 51% si chci stát zachovat.
2: Přesně tak. Takže bude se prodávat jenom minorita, a to právě z toho důvodu, aby ČEZ a stát si zachoval vedení, řešení základních věcí, prostě, aby si tam zachoval převahu, aby mohl rozhodovat o rozhodovací pravomoci a všechny ty věci, které se toho týkají.
0: Počkejte, říkáte, že tady nemůžete rozhodovat s 30% akcionáři a tam budete rozhodovat se 49%. To trošku jako nesedí. Jo, to...
1: Jak to jde dohromady, pane Fialo?
2: No tak je to jednoduché, protože tady opravdu jde o tu bezpečnost, o další věci. Je tam x faktorů, které potřebujeme vyřešit tím, že se zestátní ta výrobní část ČEZu, ale tady u té distribuce to není tak fatální.
0: Bezpečnost dohlíží státní úřad pro jadernou bezpečnost.
1: Pane Fialu, prosím,
0: to
1: pane
0: dohlíží pan Beneš.
2: Ne, nejde tam o to, že by se cokoliv mohlo stát. Bude se do těch sítí, se bude pořád investovat, ale nebudou se rozšiřovat ve smyslu bloků, ve smyslu jaderných bloků a dalších věcí. Takže co se týče té distribuce, je to daleko jednodušší případ, než je právě ta výrobní část.
1: Nicméně je to velice výnosná část distribuce. Vynáší každoročně, díky tomu stát získává miliardy na dividendách, a toho by se měl zbavit.
2: Samozřejmě, že je to výnosná část, nicméně daleko výnosnější je zatím ta výroba, ale co se týče té distribuce, nemysleme si, že distribuce nemá žádné investice. Naopak, ta distribuční síť se musí posilovat neustále. A právě, když se podíváte, a to tady pan kolega Rusnok určitě ví, že silová elektřina dneska slevňuje, a naopak ta distribuční část té ceny energií jde neuvěřitelně nahoru, a jde nahoru proto, že potřebujeme posilovat tady ty energetické sítě, tedy když to řeknu velmi laicky, ty dráty, kterýma ta energie bude posouvat.
1: Pane Rusnoku, tak neuklidňuje vás, že si stát zanechá 51% v té nevýrobní části?
0: To je řečeno jenom někde, že zatím příští valná hromada může taky říct, že mu stačí třeba 30% distribuci, to já nevím. Ale hlavně to ekonomické, to tady zaznělo přesně tak, prostě jistý zisk, který stát navíc si reguluje vlastně sám přes energetický regulační úřad, je právě v té distribuci a prodeji. Tam je nastavená prostě míra, minimální míra zhodnocení toho kapitálu, dneska je to nějakých 8,3%, to je prostě jistý výnos, a toho my se prostě zbavíme. Jo, čili je to úplně nepochopitelné. Notabene, ta distribuce je taky strategická. uvedu příklad z jiné oblasti energetiky. Hormuz. Plyn a ropa je někde v Perském zálivu a co je to platné, a mají jistě, mají Katar, Saudská Arábie, další, kteří by nám ji prodali, když se k nám nedostane, protože nemáme tu distribuci, protože se zavřely ty distribuční sítě. Takže říkat, že to není strategické, ta distribuce je podle mě úplně omyl. Jako největší síla ČEZu byla v tom, že to byl integrovaný, vertikálně integrovaný podnik, výroba i distribuce. A já jsem byl u toho, když se to takový podnik založil, a kdybych tady u toho nebyl tehdy, ještě panem kolegou Gregrem, tak ČEZ neměl ty 100 miliardové dividendy pro stát posledních 25 let.
1: A není strategičtější výroba, pane Rusnoku?
0: Není, protože dokonce výrobu si svým způsobem můžete zřídit kdykoliv. Prostě postavíte plynovou elektrárnu a jedete. Můžete tady, ale ty dráty jsou jenom jedny. Ty dráty jsou jenom jedny, to je přirozený monopol a proto to musí regulovat stát. Proto je tam ta regulace a je tam ten ekonomický, prostě jsou tam ty ekonomické pravidla, které regulují tenhle ten biznis a dělají z něho samozřejmě velmi výnosný biznis, aby do toho všichni, kteří mají zájem, investovali.
1: Pane Fialo, tak kromě toho, že se možná stát zbavuje něčeho, co mu vynáší, nezbavuje se i něčeho, co má strategický význam?
2: Já myslím, že ne tak strategicky jako výroba a velmi, velmi jednoduchá reakce a krátká reakce na pana kolegu Rusnoka. Když nebudete mít výrobu, tak nebudete mít těch sítích, co pouštět, takže prostě ta výroba je ten základ toho, co potřebujeme.
0: A když budete mít výrobu a nebudete mít sítě, tak to stejně nedostanete k těm zákazníkům, takže jedno bez druhého být nemůže.
2: Ale my je budeme mít.
0: Jo.
1: Ale zbavíte se kontroly nad velkou částí distribuce v ČEZu?
2: Ne, nezbavíme se kontroly, protože budeme mít 51% stát a ČEZ bude pořád mít 51% a bude kontrolovat i tu distribuci.
1: Což podle vás, pane Rusnoku, nestačí?
0: Ale teoreticky to možná stačit může, to jako tam stejně to reguluje stát přes energetický regulační úřad. Mně tohle to jako dramaticky nevadí. Mně vadí dramaticky to, že se to děje, kdyby se ČES rozhodlo rozdělit se na tyhle dva celky, výroba, distribuce, prosím, ale ať si ten výnos z té privatizace části distribuce nechá pro ty nutné investice, například v té výrobě, ne že to dá prostě minoritním akcionářům za nic.
1: Pane Fialo, řekněte nám ještě v posledních dvou minutách, které máme, jakým způsobem by se měla prodat ta nevýrobní část ČEZu? Už to máte jasno? Zda to půjde na burzu nebo zahraničnímu investorovi?
2: To je informace, o které si nejsem úplně jist, jestli můžu hovořit, ale můžu říct, že se plánuje několik variant, které by měly zajistit to, že ten výnos bude co nejvyšší a k tomu, aby se ČES správně rozhodl, tak používáme i velmi významné světové agentury poradenské, které se právě tímto zabývají. Takže to opravdu bude uděláno tak, aby ten výnos z prodeje byl co nejvyšší.
1: Je ve hře zahraniční investor?
2: A touhle cestou půjdeme. To nevím, to se musíte zeptat na ČEZu.
1: Pane Rusnoku, uklidňuje vás ta odpověď, ne, že samozřejmě vůbec se bude hledět na nejvýnosnější nabídku?
0: Ne, neuklidňuje, protože vysoce pravděpodobně nejvýnosnější nabídka bude do zahraničních rukou, čili schudne český kapitálový trh, schudne příležitost pro budoucí české penzijní fondy nebo současné penzijní fondy, naše důchodce, takže je to prostě špatně pro rozvoj této země.
1: Pane Fialo, máte prostor pro poslední slovo.
0: My budeme dávat jistý zisk z distribuce nějakým cizím kapitalistům.
2: Velmi krátkou reakci, právě proto, že většinu těch minoritních akcionářů tvoří, nebo ten největší podíl tvoří zahraniční kapitál, tak proto je pro nás také důležité.
1: Tolik to poslanec hnutí SPD Radim Fiala diskutoval s bývalým premiérem Jiřím Rusnokem. Děkuju vám.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Přes 50 expertů rezignovalo kvůli přesunu agent lidských práv z vlády na ministerstva. Hasiči v Česku odklízí následky bouřek, které se v noci prohnaly nad Českou republikou. A v Evropské unii dnes končí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. Tady jsou zprávy Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. V Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv protidrogové politiky duševního zdraví anebo národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je podle nich nadrezortní řízení. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimunkové se likviduje nejen nadrezortnost, ale i nezávislost.
4: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
3: Například opoziční hnutí STAN už mluví o tom, že když bude součástí příští vlády, vrátí zpět původní stav a zakotví agendu lidských práv pod úřad vlády kompetenčním zákonem. Podle Šimunkové je to jediná varianta, která může do budoucna ještě agendu zachránit. Česko v noci zasáhly silné bouřky, hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera u více než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily taky elektrické vedení. Některé domácnosti tak byly bez proudu. Bouřky někde provázely kroupy o průměru větším než centimetr. Meteorologové očekávají další silné bouřky s kroupami i dnes, a to na Moravě a ve Slezsku. Na Facebooku upozorňují, že dopoledne vydají výstrahu.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů.
6: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách anebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zemi zasáhlo v roce 1985. Zabilo tehdy tisíce lidí. V Mariánských Lázních dnes brzy ráno hořel kávovar v jednom z hotelů. Oheň poškodil kuchyni a předběžná škoda je 15 milionů korun. Z hotelu bylo preventivně evakuováno 117 lidí. Při požáru se nikdo nezranil. Ubytovací část oheň nezasáhl. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Jana Třísková.
7: Na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Po lokalizaci požáru provedly odvětrání zasažených prostor. Na místo bylo také povolán Technický ústav požární ochrany TUPO. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření. Na místě nebyl nikdo zraněn a hosté se mohli vrátit zpět do hotelu.
3: Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 směrem z Vyškova na Brno se před Rohlenkou na 208. kilometru řeší nehoda 3 aut, projíždí se jenom jedním pruhem. V koloně z 213. kilometru se zdržíte více než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D8 vjedete do kolony u sjezdu na Zdiby. Pomalu se pak jede až na začátek k Belské ulice, kde se připravuje omezení a projíždí se jenom jedním pruhem. Zdržení teď asi 20 minut. V Praze je problém ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Na začátku tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, je označeno hlídkou policie a kolona už z Dobřížské od Zlíchovského tunelu je na 15 až 20 minut. Dobře dojte. Bude oblačno až zataženo, odpoledne čekáme v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. To byly zprávy a na Plusu začíná Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: 4 roky bez profesionálního tenisu.
10: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání.
11: Loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole.
12: Hájila se tím, že komisařka nepostupovala podle pravidel a tato popřela.
13: Při slyšení u tribunálu však byla její výpověď úplně jiná, píše deník CZ.
14: Agentura pro bezúhonnost tenisu ale neměla slitování a Vondroušovou potrestala jako v případě pozitivního testu.
8: Krutý zákaz, odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo 3. prosince 2025 před jejím bytem? Skončí s tenisem? Nebo jí zachrání odvolání? Ptám se Jaroslava Plašila, reportéra Radiožurnálu Sport. Dnes je středa, 1. července. Ahoj Jaroslave, zdravíme tě z Prahy z Vinohradské 12 na Wimbledon.
15: Hezký den z Wimbledonu.
8: Před 3 roky vyhrála Wimbledon Markéta Vondroušová, ta teď ale řeší teda úplně jiné problémy, dostala 4letý zákaz tenisu, takže nemůže vůbec hrát žádnou soutěž?
15: Nemůže hrát žádnou soutěž, dokonce nemůže ani trénovat v klubu, takže samozřejmě je to velmi omezené.
8: Mm-hmm. Ona mluví o tom, že než ta Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu rozhodla, tak to trvalo kolik? 7 měsíců? Bylo to 7 měsíců plných úzkosti, strachu, ztráty kontroly nad vlastním životem. Tak to teď popsala na Instagramu.
16: Nikdy jsem nedopovala. Nikdy jsem neměla pozitivní test. Během celé své kariéry jsem podstoupila nespočet antidopingových kontrol a na kurt jsem vždycky šla s čistým svědomím.
8: Proč tak dlouho čekala na to, jaká bude její budoucnost v tenisu?
15: No, je to dlouho samozřejmě, když si vezmeme teď v potaz, jak dlouho nebo méně dlouho trvaly jiné případy, tak je to velká doba. Připomeňme, že se to stalo 3. prosince, proběhlo samozřejmě nějaké vyšetřování, nějaké sbírání informací a než přišlo na řadu to slyšení, tak to slyšení bylo tuším 11. června, takže to je opravdu velmi dlouhá doba.
8: To rozhodnutí, sám říkáš, padlo na základě loňské dopingové kontroly, totiž ta se měla odehrát 3. prosince v Praze, v pražském bytě Markéty Vondroušové, kdy ona odmítla vpustit německou komisařku právě do svého bytu. Jak přesně se to mělo odehrát? Ta komisařka zazvonila, Vondroušová jí řekla, nemůžete dovnitř?
15: No, samozřejmě vycházím jenom z těch informací veřejně dostupných. Mělo to být tak, že ona přišla mimo okno, mělo to být asi po 8. hodině večer, což už je dost pozdě. Těžko říct, jak se ta komisařka procházela, protože tam jsou nesrovnalosti v těch výpovědích. Těžko teď jako říct, co se tam doopravdy odehrávalo, ale Markéta Vondroušová s tím nebyla spokojená, s tou návštěvou evidentně, a tu zkoušku odmítla, protože se jí nepozdávaly některé věci, některé nesrovnalosti, některé nutné formality, které třeba chyběly a tak dál, takže proto tu zkoušku odmítla. Vemte si, že někdo k vám takhle přijde večer, kdy, já nevím, ten tenista je v nějakém rozpoložení a teď tam někdo zabouchá. Těžko teď, jako já nemůžu spekulovat, co se tomu člověku najednou honí hlavou. No.
8: To znamená, komisařka měla podle Vondroušové i podle toho, co ty říkáš, přijít mimo předem nahlášený čas v takzvané aplikaci EDEMS. Mimo časové okno si řekl. Co to znamená? Co je časové okno? Co to je za aplikaci?
15: To je aplikace, která je povinná pro všechny profesionální sportovce, dá se říct, pro tenisty to platí, ať už se jedná o špičkové singlisty, deblisty nebo vozíčkáře, tak všichni mají aplikaci a vždycky na ten den dopředu musí vyplnit jedno 60-minutové okno, kde budou k zastižení tu dobu. Samozřejmě neznamená to, že ten komisař musí přijít v tomto okně, on samozřejmě může přijít kdykoliv. A to byla asi ta věc, která si myslím, že Markétu Vondroušovou v tu chvíli možná nadzvedla nejvíc, protože na to si tenisti jako hodně stěžují obecně. A tam si dovedu představit, že jako bylo to naštvání, možná, že tam byla i nějaká touha nebo snaha říct, tak tohle už jako přece není možné, což vlastně dokumentuje i to, že ta Markéta Vondroušová to pak i vystavila hned na Instagram. Těžko říct, ale je to v principu tak, že se ti tenisté hlásí do toho programu, do té aplikace, každý den to musí vyplnit na ten následující a nesmí na to zapomenout, protože samozřejmě z toho pak plynou další sankce možné.
8: Tak a druhá věc, ty jsi říkal, že ta komisařka se tak jako legitimovala, nelegitimovala.
17: Přiznala, že neukázala Markétě žádné IDčko, že neukázala žádné oprávnění k dopingové kontrole a že ani nepožádala Markétu o její identifikaci.
8: Advokát Markéty Vondroušové sám říká, že přiznala komisařka, že se neprokázala podle standardu a podle předpisu, jak by to mělo být, že je skutečně tou komisařkou.
17: Odůvodňovala to tím, že na to nebyl čas, že to všechno proběhlo hodně rychle, ale zároveň přiznala, že ta jejich interakce trvala 8 až 10 minut.
8: V tu chvíli se Vondroušová asi mohla bát, že jde o nějaký podvod, nebo ne?
15: Tak taky každý revizor vám automaticky neukáže všechno, co má, to znamená oznák, průkaz. Ptal jsem se na to i jiných hráček a kolikrát to není tak, že by jako hned ukazovali svou totožnost, to, že mají oprávnění provádět dopingové zkoušky. Rozhodně to není pravidlem, většinou třeba jenom zaklepou nebo zazvoní, řeknou ITF doping, to znamená jako zkrátka Mezinárodní tenisová federace a dopingová zkouška a to je všechno, takže občas samozřejmě ty nesrovnalosti jsou na té straně, která kontroluje, tak to je taky velmi důležitá okolnost možná a těžko říct, jak to bylo v případě Markéty Vondroušové, ale rozhodně to není, co jsem se tak ptal různých hráček, tak rozhodně to není pravidlo, že by každý okamžitě tasil hned všechno, co ukázat má.
8: Naopak antidopingová agentura už námi zmíněná, ta tvrdí, že komisařka v zápise uvedla, že se legitimovala a splnila všechny ty náležitosti. Je otázka, jak to skutečně bylo, co ale naopak víme je, že Markéta Vondroušová jí podepsala, takže se museli vidět, podepsala jí dokument, že teda odmítá tu dopingovou kontrolu, že ji nevpustí domů, že tam jsou nějaké nesrovnalosti. Otázka je, proč teda něco takového podepisuje, když ví, že jí za to potenciálně může hrozit trest?
15: Já si právě myslím, že tam byla taková ta naštvanost, která pak vám vytěsní z hlavy nějaké racionálnější uvažování. Markétu Vondroušovou znám fakt hodně dlouho a vím, že ona je jako hodně opatrná, hodně, řekl bych, si dělá věci po svém a v momentě, kdy někdy něco necítí, nějakou intuicí, teď mluvím opravdu hodně obecně, tak si zkrátka postaví hlavu. Já jsem četl i rozhovor s Markétou Vondroušovou v deníku Sport a tam ona dokonce psala, že snad tam mělo být nějaké staré potvrzení nebo starý papír, kde ještě byl dvouletý trest. To samozřejmě nevím, jak to bylo, to jenom vycházím z těch veřejně známých informací.
8: Ona teda nemluví pro mě, Jardo, úplně o naštvání, ona sama mluví o strachu, že ten strach zatemnil její úsudek, nedokázala tu situaci racionálně zpracovat, dokonce přímá posudky. Odborníci to potvrdili, že prodělala akutní stresovou reakci, že měla potíže s úzkostnou poruchou v tu chvíli.
15: No tak samozřejmě mohla se taky bát, nemusela být v pořádku, jenom můžu zase říct obecně, tenisté jsou pod obrovským tlakem, je to mentálně jeden z nejnáročnějších sportů, možná vůbec nejnáročnější, teď se do toho míchají různé okolnosti, neustále stres toho, cestujete, neustále prohráváte, je to sport, ve kterém prakticky každý turnaj až na pár výjimek prohrajete, někdy v nějaké fázi. Od malička jste na tom kurtu sami, nemůžete si pomoci spoluhráčem jako ve fotbale, když se necítíte jít na to kopat penaltu, tak pošlete někoho jiného, ale tam v tom tenise musíte čelit všemu. Teď do toho jsou fanoušci, kteří jsou nespokojení, kteří třeba sází na ty zápasy, píšou anonymy a tak dál. Je toho celá řada, co se vlastně na toho hráče nabaluje. Já když tady potkám třeba některé tenisty, potkal jsem Igu Švjontekovou na koloběžce, tak ji vidíte usměvavou, jak si jede hezky tady ulicí ve Wimbledonu, ale vidíte ji pak na kurtu, jaký škube obličej, jak má tiky, to je neustálý nápor, neustálý stres, se kterým se ti tenisté, a teď mluvím obecně, musí celou kariéru vyrovnávat. A ne každý tím projde bez nějaké újmy. A dovedu si představit, že všechno se to může nějakým způsobem v nějakou chvíli nahromadit a vybouchnout to i v nějakou třeba takovouhle reakci. No. Je to všechno velmi komplexní a teď říkám, mluvím obecně, ale dovedu si představit, že se tam toho mohlo sejít ohromná spousta v tu chvíli.
8: Věcí naraz. Na druhou stranu je to extrémně zkušená hráčka, někdejší šestá tenistka na světě z roku 2023, vítězka Wimbledonu, dvakrát ve čtvrtfinále US Open, ve finále French Open. Nemá na tohle být mentálně připravená, protože těch kontrol přece za rok absolvuje kolik? Desítky?
15: No, chtělo by se říct, že by to měla být rutina, je to nutné zlo, ale na druhou stranu je to fakt velká nepříjemnost a když teď mluvila třeba Serena Williamsová o tom tady ve Wimbledonu, protože teď byla taková první velká příležitost s ním mluvit po návratu, tak ona říkala, že právě tady to zapojení do toho antidopingového programu, což ona musela udělat, když se chtěla vrátit, tak se do něj na konci minulého roku musela přihlásit, tak to byl vlastně velký důvod, jako, že to zvažovala, jestli to vůbec za to stojí.
8: A ta pravidla, o kterých ty mluvíš, ta se i mění teda počas těch let, že se do toho vstupuje často a že se ty tenisté v tom musí nějak víc orientovat? Mění se třeba i průběh kontrol?
15: Nemyslím si, že se to mění nějak často, určitě ke změnám dochází po nějakých dobách, konec konců nasvědčuje tomu i to, že v tom případu Markéty Vondroušové se třeba mluvilo o maximálním dvouletém trestu za odmítnutí a teď jsou to 4 roky, ale všechno se samozřejmě vyvíjí, stejně tak jako jsou neustále třeba nové seznamy látek, které se aktualizují, které jsou zakázané, tak se různým způsobem sahá i do pravidel po nějakých zkušenostech. Třeba a tak dál.
8: Třeba pravidla ohlášení pobytu jsem zaznamenal, že jsou dlouhodobě terčem kritiky. To znamená, kde ty musíš uvádět asi, kde v tu chvíli danou budeš, jak jsi mluvil o té aplikaci Adams.
15: To je právě to, že tenista si třeba vybere nějakou dobu, kdy ví, že někde bude. Jako to říkala ta Serena Williamsová, že má děti a teď se jí třeba stane, že s nějakým dítětem teď někam musí najednou v tu hodinu. A teď tu hodinu opustí a ten komisař tam přijde a samozřejmě jako to je jako, že Ačko a když má člověk Ačka 3, tak je to trest za doping a ten může být pořádně vysoký.
8: Tak. Ještě jsem v tom výčtu těch úspěchů Markéty Vondroušové zapomněl na to stříbro z olympiády z Tokia, to bych teda nerad. Znovu teda říkám, extrémně zkušená tenistka, jedna z nejlepších českých tenistek. Stěžovala si někdy, že to je zásah do soukromí ty dopingové kontroly, protože jak šéfka té protidopingové agentury Karen Morhausová, tak třeba ředitel antidopingového výboru České republiky Martin Čížek znovu připomínají, ty dopingové kontroly tu jsou pro ty sportovce. Ty sportovci a sportovkyně často vnímají, že to je přece dobře, že ti kontroloři k ním chodí.
18: Vnímají, že ten antidoping je tady pro ně a že pomáhá. Ne.
8: A že je zkouší na to, aby bylo všechno čisté a fair v tom sportu.
18: Jsou takový sportovci, kteří, když jim zazvoní komisař, tak ho pomalu vítají s kafem a s nějakou buchtou.
8: Berou to i jako třeba zásah do soukromí. Mohla to tak Markéta Vondroušová tady brát, že po té 8. večer k ní někdo přijde, úplně se třeba nepředstaví, jde k ní do bytu.
15: No zásah do soukromí to je určitě ve chvíli, kdy k vám někdo přijde, koho nečekáte a když se navíc ještě bojíte, kdo vůbec to je, když se třeba správně neprokáže svou totožnost, tak to určitě dovedu si představit, že zásah je, ale je pravda, že jako sportovci stojí o to samozřejmě, aby bylo všechno fair, aby ta pravidla nějaká byla, ale zároveň, aby to právě bylo aspoň trošku komfortnější, protože kolikrát to opravdu je ohromný zásah do soukromí, vždyť ti lidé třeba přijdou, já vím, třeba tenisti si z toho někdy dělali i legraci, že někdo k ním přišel, koukali spolu na seriál, ale ono to pokaždé není tak růžové, on ten člověk taky musí s ním chodit, že jo, na toaletu a hezky zblízka všechno pozorovat a tak dál, takže to jsou obrovské zásahy do soukromí.
8: Jakože tam fyzicky jsou přímo na té toaletě? Ty kontroloři jsou přímo u nich, když vykonávají tu potřebu?
15: No, je to v jedné místnosti, je to, že jo, ten kontrolor. Tady tenista třeba na turnaji dohraje zápas a jakmile vypadne z turnaje, tak hned je na něj v uvozovkách přilepený dopingový komisař, který ho nespouští z očí. On tam vedle něj stojí neustále celou tiskovou konferenci, pak jde s ním, čekáš zkrátka odevzdá ten vzorek a pak teprve může odejít od toho sportovce. Takže je to velmi, řekl bych, intimní, docela kolikrát i dlouhotrvající.
8: 4 roky zákazu tenisu, to je v podstatě stejný trest, jako kdyby Markéta Vondroušová dopovala. Tak je to něco, co převyšuje standardy trestů v tenisu? Protože tady jsou samozřejmě případy v minulosti i hráček, které dostali za doping trest, dostali ho mnohem nižší.
15: No, samozřejmě musíme teď srovnávat stejné případy, nebo aspoň podobné, protože těžko teď najít nějaké srovnání z těch úplně špičkových tenistů z poslední doby. Pamatuju několik potrestání právě za vynechání těch kontrol, když jsou 3. A to se stalo, myslím si, že teď několika tenistům v poslední době, zmínil bych třeba Brooksbyho, který dostal 18 měsíců původně, pak byl ten trest zmírněný, tuším, na 13. Pak mě napadají starší případy, třeba Lize Kornetová, která taky zmeškala 3 kontroly, ale ta se obhájila, protože ta se pak, pokud si dobře vzpomínám, ono už je to nějakých 8 let, tak ona se hájila tím, že jí nefungoval zvonek a proto tu 3. kontrolu neabsolvovala, protože komisařku nebo komisaře neslyšela nebo nevěděla o tom, že k ní někdo jde a nebyla pak potrestána. To mě taky tak napadá v této souvislosti, ale je pravda, že ta hranice maximální 4 roky tam je pro ten případ odmítnutí a že teď tedy byla Markéta Vondroušová potrestána tak, že si to zkrátka ta organizace obhájí. No je to samozřejmě zase, někdo může říct, že teď se vyplatí spíš podvádět a dopovat, že to je vlastně paradox, ale zkrátka je to tak nastavené.
8: Je to tak, protože jsou teďka připomínány ty případy Janika Sinnera, Igy Świątekové, kterou ty už si sám zmiňoval, že jsi ji viděl na té koloběžce ve Wimbledonu, tak ti dostali jenom 2 měsíce za to, že u nich našli zakázané látky.
15: No, samozřejmě dostali 2 měsíce, že v jejich těle se našla zakázaná látka, ale v případě Janika Sinnera to bylo opravdu naprosto minimální množství, ale zase no, těžko teď srovnávat postupy a postavení hlavně taky těch tenistů, protože za nimi jsou obrovské podpůrné týmy, které vynaložily obrovské úsilí taky na to, aby ta obhajoba byla co nejdokonalejší.
8: A to je nefér, ale ne, to je docela 2 metry.
15: No, 2 metry, mohli bychom to tak nazvat, pokud by šlo o úplně stejné případy, což asi nemůžeme, protože to jsou naprosto odlišné případy, ale můžu říct, že se rozhodně neměří všem stejně, to ani náhodou, to jako můžeme třeba srovnat s případem Nikoly Bartuňkové, která hodně dlouho bojovala za očištění svého jména, aby pak prokázala, že se jí látka zakázaná dostala do těla, protože ji obsahoval, tuším, ostropestřec mariánský, prostě nějaký takovýto doplněk, takže nakonec byla osvobozena po nějaké době, ale, nebo očištěná, ale trvalo to hrozně dlouho a nemohla hrát pořádně dlouhou dobu a bylo to velmi nepříjemné a troufám si říct, že byla v úplně jiné pozici než třeba Iga Świąteková. Takže ten 2 metry můžeme vidět v tom, jak se k leckomu přistupuje, je to dáno i silou toho postavení. On si to každý 2x rozmyslí, jestli se pustí do sporu se světovou jedničkou, s globální hvězdou. Takže tohle v tomto případě to je určitě jiné. A pak můžeme to vidět na ostatních sportech dlouhodobě. Samozřejmě to se netýká jenom tenisu, týká se to atletiky, týká se to řady dalších sportů, že zkrátka přeci jenom ty sporty si ty největší hvězdy velmi dobře chrání. Tím neříkám, že je kryjí, to by bylo hodně odvážné, ale to postavení je určitě jiné, to je jasné.
8: Markéta Vondroušová se může odvolat proti tomu rozhodnutí k sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. To řízení je ale podle jejího právníka hodně nákladné. Znovu se musí předvolávat svědci, dělají se nové posudky. Trvá to průměrně rok, než se rozhodne. Přesto jí to doporučuje, ale to rozhodnutí je ve výsledku stejně jenom na ní. Ten soud by mohl její trest zmírnit nebo úplně zrušit.
15: Těžko teď odhadovat, pokud se odvolá a bude bojovat a měla by to udělat podle toho, co i tady říkají třeba na dálku tenistky, tenisté, protože Z jejich pohledu je to ten trest za to, co udělal, šílený. Ale těžko říct, těžko předjímat, jak to může dopadnout. V každém případě určitě se dá mluvit o tom, že to může být hodně dlouhý proces, ale naději pro Markétu Vondroušovou může být to, že tam se začíná od začátku, že tam se nepracuje s nějakou tou historií toho, jak tady probíhalo šetření organizace předchozí, ale že se na ten případ nahlíží od samého začátku. To by mohla být pro Markétu Vondroušovou naděje, protože samozřejmě pokud tam byly nějaké chyby z druhé strany, tak by to mohlo hrát mnohem větší roli než v případě toho předchozího slyšení, protože tam si dovedu představit, že se organizace nebo agentura hodně stavěla za svou zaměstnankyni, když to řeknu, za tu svou komisařku. Takže tohle by mohlo být jiné a nadějnější, ale to je jenom můj velmi laický pohled.
8: Možná naději pro ní může být pro Markétu Vondroušovou i ten pohled do minulosti na ty případy, kdy skutečně ten soud v Lausanne některé ty tresty snížil. Simoně Halepové z několika let asi ze 4 let na 9 měsíců, Marii Šarapovové za Meldonium z 2 let na 15 měsíců. Ale to jsou zase trošku jiné případy, než ten, o kterém teďka spolu mluvíme.
15: Právě, no, určitě. To se nedá srovnávat, protože jsou to všechno snížené tresty za to, že někdo měl nějakou zakázanou látku v těle nebo se nějakým způsobem provinil. Tady je to jiné v tom, že Markéta Vondroušová tu zkoušku odmítla.
8: Hmm. A ty jsi říkala, to mě ještě zaujalo, že má Markéta Vondroušová tedy podporu tenistů a tenistek, kteří se za ní, protože za ní stojí třeba Český tenisový svaz, že jo, a někteří velmi známí tenisté, Andy Roddick, kdo ještě další, Kosťuková, Jaburová jsem zaznamenal, bývalá světová jednička Kleistersová, že prostě tohle to není správně.
15: Podporu má obrovskou, protože právě proto, že to všichni vědí, jak to je, jak to chodí, co musí ti tenisté podstupovat stále. A taky proto, že si myslím, že ji znají, že vědí, že to není podvodnice. Konec konců ukazuje to i to, že ty testy kolem toho byly všechny negativní. Markéta Vondroušová neměla nikdy žádný problém za celou kariéru, takže v tomhle případě si myslím, že i proto má takové zastání, protože ty třeba hráčky, které ji velmi dobře znají, tak to mohou říct, protože ji znají od malička třeba nebo od útlých let kolikrát.
8: Pokud s obranou neuspěje nebo pokud se ani nebude chtít dál bránit, jak závažný problém to pro ní a pro její kariéru je? Její 27 let, 4 roky zákaz, to je konec s tenisem ve výsledku?
15: No tak je to jako hrozné to takhle předpovídat, ale v podstatě to jako je skoro ukončení kariéry. Samozřejmě teď ještě jako pořád mluvíme o tom maximálně jako hrozném trestu. Pořád, já si pořád říkám, že ta šance na to ten případ nějak alespoň zvrátit jako existuje. Ale když si vezmeme teď, jak Markéta Vondroušová neustále bojovala s tím, aby vůbec mohla hrát, neustále se na ní nabalovala nějaká zranění, teď v posledních letech hlavně zranění ramene, operace a tak dál. Vynaložila spoustu úsilí vždycky, aby se mohla vrátit. Ta její kariéra je v podstatě poloviční nebo třetinová zatím možná. Zkrátka o strašnou dobu přišla a teď by ještě přišla o tohle, tak to by byla strašná rána. No.
8: Dobrá, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Jardo, já ti přeju hezký Wimbledon a moc díky, že jsi na nás udělal chvíli.
15: No, není zač vůbec, naslyšenou.
8: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jaroslav Plašil, dlouholetý komentátor tenisu a reportér z radiožurnálu Sport, který je zrovna na Wimbledonu. A já jsem se ho ptal na případ Markéty Vondroušové. Připomínám, že od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu dostala tahle česká tenistka stopku na 4 roky a čeká se, jestli se proti tomu odvolá. Naslyšenou zítra.
5: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je půl jedenácté.
5: Český rozhlas Plus.
3: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití tříleté Viktorky. Vedle chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tříletou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ně žádá snížení platu o 30%, věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé za poslední týden ropnou rafinérii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X informoval i o úderu na vojensko-průmyslový objekt v ruské Penzenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíle leží stovky kilometrů od frontové linie. Naopak Rusko v noci útočilo na Ukrajinu, úřady hlásí nejméně 3 oběti. Americký prezident Donald Trump loni vydělal bezmála 1,5 miliardy dolarů na obchodech s kryptoměnami spojenými s jeho rodinou. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Největší část příjmů pochází z prodeje digitálních tokenů s Trumpovým jménem. Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová odmítla, že by byl americký prezident kvůli rostoucím příjmům pro rodinu ve střetu zájmu. Z toho ho dlouhodobě viní opoziční demokraté. Přidáme dopravní informace na Plusu. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno se před Rohlenkou na 208. kilometru řeší nehoda 3 aut. Projíždí se teď jenom jedním pruhem, kolona začíná už na 216. kilometru. Zdržení na 40 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno po pojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru. Pomalu jede před omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta po pojíždí jen mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 začíná kolona před sjezdem na Zdiby, tedy na 2. kilometru. Pomalu se pak jede až na začátek k Belské ulici, kde se v omezení projíždí jenom jedním pruhem, zdržení na 20 minut. Stále se zdržíte taky na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Od Středokluk z 5. kilometru dálnice D7 a taky od Evropské se zdržíte kolem 15 minut. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stojí za vjezdem z Andělu v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Je označeno hlídkou policie. Kolona z Barandovského mostu je teď asi na 30 minut. A silný provoz je stále na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové se zdržíte 20 minut. Dobře dojďte. Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, hlavně v Čechách s občasným deštěm anebo přeháňkami, místy i bouřkami budou i silné. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. A teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. To byly zprávy, začíná Osobnost Plus.
19: Premiér v poslední době často rychle ztrácí nervy, když se setká s odporem, píše sociolog Ivan Gabal. Andrej Babiš je čím dál podrážděnější, říká ve svém a Šídlově podcastu Jan Dobrovský. Na premiérově stavu se zřejmě podepisují i motoristická veřejná vystoupení. A ještě něco? Začíná Osobnost Plus, hostem je politický reportér Seznamu zprávy Václav Dolejší. Já vás tu vítám. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.

0: vás je, Václavé, možné, že už toho všeho má dost i Andrej Babiš?
1: Ne, to si nemyslím, že toho má dost. Je podrážděný, souhlasím s kolegy, ale tak, jak já si ho pamatuju z té první jeho vlády v letech 17 až 21, tak řekl bych, že to tenhle povahový rys, taková ta výbušnost, impulzivnost, že to k Andreji Babišovi jako neodmyslitelně patří, že takový byl vždy, hlavně když se právě setkal s kritiky nebo s odporem. A ano, můžeme říct, že je o něco starší, je mu 71 let, v září mu bude 72, že se to na tom asi podepisuje, ale že by to byl nějaký úplně dramatický rozdíl v tomhle povahovém rysu, bych neřekl.
0: Má přesto, že vy říkáte, že se v podstatě nic neděje, tak má podle vás Andrej Babiš nějaký důvod v dané chvíli, v dané etapě k nespokojenosti?
1: Ne, to ono se děje, jenom jsem chtěl říct, že bylo výbušný vždycky. Opravdu, tak já to zažil moc krát, kdy jako křičel na mě nehezky.
0: Ne, ale tím, že křičel pořád, no, takže tak myslím tím, že dnešní situace není výjimečná.
1: No, jako i minulý ministři, například Dan Ťok, ministr dopravy, mi vyprávěl, že to je prostě manažerský styl Andreje Babiše, že on jako myslí, nebo je přesvědčen ze své pravděpodobně i biznisové kariéry, že když na lidi bude dennodenně řvát a od 5 ráno je bombardovat nepříjemnými SMS-kami, tak oni podají jako výborný výkon, což ne každý vydrží.
0: Ale přesto vrátím se k té otázce. Hmm. Má v dané etapě Andrej Babiš jako premiér důvod k nějaké nespokojenosti?
1: Jo, to myslím, že ano. Já tam vidím v tom takovou spojitost, kterou vidíme, řekl bych, i u Donalda Trumpa, nebo třeba u Roberta Fica, nebo minulosti u Viktora Orbána. A sice, že tihle lídři, kteří se stanou těmi prezidenty nebo premiéry a pak vypadnou, což se všem úplně stalo, že prohráli volby a byli 4 roky jako v opozici. A všechny 4 tak trochu spojovalo to, že to brali tu porážku, že je to jako tak trochu nefér, jo.
0: Trump svět jim ublížil,
1: byl tam nějaký téměř v tom podvod a kdo ví co. A pak, když se vrací, tak se samozřejmě vrací jako trochu jiní v tom, že už se s tím nemažou, že ta pomsta v tom hraje jako velkou roli a že už taky ví, jak rychle ty věci dělat, že ten státní aparát prostě nejenom u nás, ale u nás samozřejmě extrémně je takový jako rezistentní, všechny ty změny se prosazují hrozně pomalu a to těmhletěm týpkům, a abych teda mluvil seriózně v Českém rozhlase, těmhle těm teda pánům a speciálně Andreji Babišovi, který, když jako něco rozhodne ve 3 odpoledne, tak v 5 ráno kontroluje, jestli se to stalo a je nespokojen, když ne, tak samozřejmě se jim to nelíbí. Tak tohle je ta změna, to tam určitě je, že teď Andrej Babiš, bych řekl, jako není spokojen s tím, jak on si představoval na to, kolik on vyhrál ty volby, jak suverénně 35% a jak moc má takové submisivní, bych řekl, koaliční partnery, tak si asi představoval, že to půjde rychlejc a ono to rychlejc nejde.
0: Když říkáte, s ničím se nemaže, tak se tam zároveň, a to je Andrej Babiš, na druhé straně se údajně obává masových demonstrací a masových výrazů prostě nespokojenosti. A to se přesně teď děje na různá rozhodnutí této vlády. Takže ptám se, jestli to, že se s ničím nemaže, je vlastně dobrá karta pro něj.
1: No, já právě nevím, jestli pořád platí tenhle předpoklad, který si jako mnozí myslíme, že se bojí těch masových demonstrací.
0: Myslíte, že už ne?
1: No, tak myslím, že už to není tak silné, jako to bývalo v těch letech 1920, kdy tady bylo 4 milionů lidí na Letný. Ono se to zopakovalo, ale ta reakce Andreje Babiše, myslím, že už se tím jako nenechá tak zaskočit. Prostě buď si může říkat, nevím, že to je jeho třeba poslední funkční období ve funkci premiéra, bude končit, bude mu 75 let, tak jako to všechno už musí udělat, dotáhnout. A nebo si myslí naopak, že bude vládnout dál, ale že jak vidí ze všech průzkumů a už je v té politice fakt dlouho, tak s jeho voličema tohle prostě vůbec nehne. On vidí, že má jako velkou takovou tu zásobárnu dalších voličů u těch svých koaličních partnerů, které opět může vysát, takže toho se neobává.
0: Ale víte co, opravte mě, jestli se mýlím. Andrej Babiš vždycky dělal dojem, že prostě veřejnosti se chce líbit, že chce být milován, Davy. A jeho partner ve vládě, pan Macinka, zase dělal vždy dojem, že chce být nenáviděn, že to je ta jeho karta. A teď se děje to, že pan Macinka zavádí pana Babiše, který chce být milován, do situací, kde není.
1: Chápu.
0: Je to tak.
1: Je to tak, je to tak. To, Petr Macinka, když už to zmiňujete, to má společný si, tak říkám, s Milošem Zemanem hodně, který ho jako bavilo provokovat lidi a líbilo se mu, že ho značná část veřejnosti nenávidí nebo nesnáší. Dokonce někdy jsem měl pocit, že to je jako motor jeho nějak života, nějaká energie, že ho to jako nabíjí. Je to zvláštní. Miloše Zemana teď myslím. Václav Klaus to tak...
0: No a takhle u pana Macinky to necítíte?
1: No cítím, přesně tak. Přesně. To je hodně, hodně podobný. Václav Klaus to myslím v takhle extrémní formě neměl, ale Petr Macinka určitě se dostane ke strážnici, já pak řeknu. Ale Andrej Babiš, já si myslím takhle, Báro, že možná tam došlo jako, že pořád chce být milován, to je vidět, že jeho hodně baví ty výjezdy do regionu a že se tam jako jezdí nabíjet mezi své příznivce a že možná si uvědomil, nebo mu to řekli prostě sociologové a všichni ty experti, které on si platí, že prostě on voliče z toho druhého dnes opozičního tábora nepřetáhne, takže už si asi řekl, bych předpokládal, že chce být milován v tom jednom, v tom táboře, v tom dnešním vládním a pro ty bude dělat všechno, co jim téměř na očích uvidí.
0: Víte co, ale vždyť i voličstvo hnutí ANO do značné míry například volilo prezidenta Pavla. Tak jak tohle voličstvo snáší, když prezidenta neustále a dokola dělá to ten dojem, že je to ponížení tady. Nevím, jestli to vidíte stejně.
1: Jo, určitě vidím. No, tak myslím, že se v Andreji Babišovi trochu ještě teda před týdnem, dneska už asi v tom sporu proti prezidentovi hodně, hodně takový ukřivděný a bere to, že jako hodně prohrál, je to vidět ze všech jeho vyjádřeních. Ale co jsem chtěl říct, že se v něm prály možná taky dvě polohy, jedna možná trochu s hlavou státu vycházet a pak ta druhá, kdy on mi přijde, že dodnes nepřekousl, že ho Petr Pavel, neznámý voják, který ho porazil v prezidentské volbě, jeho titána, to, že nepřekousl. Zároveň se přece jenom docela kvapem blíží prezidentské volby, které budou vlastně za rok a půl a ta vládní koalice udělá všechno pro to, aby našla nějakého kandidáta či kandidátku, jak říká Andrej Babiš, která by byli schopni porazit Petra Pavla, tudíž si sáhnout i pro některé opoziční hlasy. Takový člověk se bude asi hodně těžko hledat, ale to všechno, aby se povedlo, tak musí Andrej Babiš prostě na toho Petra Pavla začít útočit a začít říkat těm svým voličům, o nichž vy mluvíte, kteří ho volili, prosím vás, to jste se spletli, tohle vůbec není váš prezident, ten nám tady kope do naší vlády, překáží
0: všechno
1: nám
0: rozbíjí,
1: v tom.
0: Všechno.
1: Tak, tak, my vám tady chceme dodávat to, co jsme slíbili a on to jenom brzdí. Takže to si myslím, že jako je z jeho pohledu dobrá strategie, která asi pár lidí nebo pár set... nevím, set nebo tisíc lidí přesvědčí, tisíců.
0: No, mimochodem zjevně i v souvislosti s tím, co říkáte, jsem dneska četla, ráda bych jmenovala servery, ale už jsem zapomněla, že totiž Petr Pavel zdaleka nemá tu druhou další volbu, která nás čeká jistou. Že jestli na to půjde Andrej Babiš hodně agresivně a hodně protipavlovsky, tak se může stát lecos.
1: No jo, jak říkám, oni to opravdu už rozjeli na plný obrátky. Ta vládní koalice, to téma, že Petr Pavel je jako špatný prezident a že prostě není na straně těch lidí, kteří volili vládní koalici a to určitě do hlav lidí dostanou. A jo, tak to slyšíme různě po tramvajích, že lidi tu a tam prostě na prezidenta nadávají a že někteří to tak skutečně vidí. Ale jak říkám, bude těžký najít někoho, kdo by byl, na kom se musí shodnout ANO, SPD a motoristé a ještě by to chtělo přetáhnout nějaké opoziční hlasy, jo, což může být někdo, spekuluje se, já nevím, Věra Jourová, bývalá eurokomisařka za ANO, jo, trochu se rozkmotřila s ANO, trochu by si mohla
0: trochu
1: sahnout. Trochu?
0: Tak, nevíte, to... co si nedovedu představit, že Babiš oslovuje Věru Jourovou proto, ale možná, že pro...
1: To já jo, to on je, to já si to představit dovedu. On
0: pro
1: zase...
0: porážku Petra Pavla udělat přesně cokoliv. Tak.
1: On je, nebo někdo jako Adam Vojtěch, víte, někdo takový, ale zároveň jsou to lidi, kteří můžou odradit pak nějakého SPDáka či motoristu.
0: Tak. Mluvili jsme, jste se chtěl vrátit k festivalu v souvislosti s veřejným vystupováním těch politiků, jo. Nejdřív se vás zeptám, myslíte si, že to, co předvádí motoristé v čele s Macinkou, že se vzbuzování nenávisti vlastně k sobě, tak jestli se to dlouhodobě může vyplatit? A nebo ono je strašně jednoduché říct, tohle je prostě šílené a pryč od toho, ale jiná skupina lidí může říct, tak ty mluvěj za mě konečně. Tak se vás ptám, jestli se to může vyplatit.
1: No, netuším. Nechci, přesně jak říkáte, nechci to jako, pokud je to nějaká strategie, promyšlená úplně schodit ze stolu, protože já teda jako novinář, který se to je politice, který sleduje 25 let, tak bych řekl, že to nemůže fungovat. Jo? Že takový to, když politici a la Jiří Paroubek o všech ostatních říkají, že jsou hlupáci a nikdo nic nedokázal, tak nevede to k cíli. Jo? Že jako všichni jsou blbí, jenom já jsem letadlo. Ale

0: hlavních programových cílů na jedné straně a na druhé straně ta strážnice. Folklorní festival je, mohli bychom říct, jako trochu taková jako blbost a že se tady tím my média a lidi tím žijou na sociálních sítích zabýváme docela dost. Ale myslím si, že to může být nějaký zlom, protože přece jenom Báro, folklorní festival. Předseda strany, která říká, že je konzervativní, alpí nebo pečuje o ty tradice, jako je folklor. A vy tam přijdete lidem říct, že jsou burani, opilci, bolševici a dělají z toho politiku a uděláte to ve chvíli, kdy tam jako politik přerušíte finále toho festivalu, kdy tam je, tam byla myslím soutěž tu chvíli jako o nejlepšího tanečníka slováckého verbunku. Přijde tam jako ministr zahraničí. No, myslím, že to byla jako velká chyba.
1: Zdá se, mimochodem, pardon, že do toho vstupuji, ale zdá se, že právě tohle rozčílilo Andreje Babiše a z toho vznikla ta v úvozovkách omluva Macinky posléze.
0: No, je to tak. Já k tomu řeknu příhodu z dnešního rána z Poslanecké sněmovny. My jsme popisovali včera v takovém textu, že přesně Petr Macinka chtěl na pondělní tiskové konference vlády opět trochu jako urážet a útočit na prezidenta, že ho teda do té Ankary vezmou, ale chtěl ho jako číst až na posledním chvíli, že tady člen delegace je nějaký Petr Pavel a kdo ví co a jako opět. A oni mu to, Andrej Babiš, Alena Schillerová, Robert Plaga a další, tentokrát bylo víc ministrů, se ozvalo a řeklo, že provokace už stačila o víkendu ve strážnici a ať už jako tentokrát dá pokoj. Ale teď teda ve sněmovně mi jeden motoristický poslanec říkal, že tam byl ještě jeden vliv a to byli rodiče Petra Macinky, protože jak známo, oni jsou známí folklorní hudebníci. Dokonce pan Macinka, a nevím, jestli paní Macinková, teda otec a maminka, působili v kapele Javory Hany a Petra Ulrichových. Oni jsou z Břeclavy. Maminka, myslím, že má nějaký, maminka Petra Macinky má nějaký folklorní soubor Břeclavan. On sám v tom vyrůstal. Pravděpodobně bych řekl, že dokonce v té strážnici strávil dětství. Jo? Tam jako to by bylo na nějakého psychologa, aby nám to rozebral. Jo? Pak se z něj stává rocker, metalista, odchází do Prahy, kde o něj pečuje 17 zase Václav Klaus, takže to všechno by nám někdo asi rozkryl. Ale abych teda to úplně nekarikoval, tak prý tam byl i tlak rodičů, který to jako hodně naštvalo, že tady jako přišel vynadat a vysmát se jako folkloru, té tradici. Konzervativec.
1: Ne, ale to je hezké, že mají vliv rodiče na celkem samorostlého ministra, tak to vlastně milé překvapí. Víte, ale jenom pro zajímavost, já jsem si přepsala tu jeho omluvu, která zazněla a vyplynulo z toho, že on se neomlouvá za sebe. On se omlouvá za turbulence, které vyvolalo jeho vystoupení a za reklamu, kterou festival získal. Máme podle vás v panu Macinkovi ministra, který prostě není schopen sám za sebe přiznat svoji chybu?
0: Jo, to myslím, že máme. On fakt asi úplně sebereflexi nezná. Nevím, kde tuhle vlastnost jako získal, jestli bychom mohli říct samozřejmě 17 let po boku Václava Klauze, že tam, ale na druhou stranu já jsem s Václavem Klausem i v tom postprezidentském období dělal docela dost rozhovorů a pamatuju si Petra Macinku jako mluvčího, který v té roli byl jako naprosto nevýrazný. On prostě vždycky přišel, otevřel dveře, pozdravil, jako moc nemluvil, uvařil kafe a jako nebyl to takový ten mluvčí, který je hodně jako aktivní a který po tom rozhovoru se vás snaží ještě jako ovlivnit, jak by to mělo vyznít, jaký by měl být titulek, co tam bylo zajímavý a co ne. Taková ta práce, která k tomu patří. A on byl takový hodně tichý, až jsem si myslel introvert a najednou se z něj stal politik, který nezná sebereflexi a do všech střílí.
1: Ale když jsme začali tou nespokojeností Andreje Babiše, tak pokud jde o to, co vláda fakticky dělá, tak dělá program ANO. Program motoristů, tam prostě nevidím vůbec nikde, leckde se dělá pravý opak toho, co chtěli motoristé.
0: Je to tak?
1: Tohle si ale pan Macinka nepřipouští.
0: Asi ne, protože popravdě řečeno, je to přesně jak říkáte, a kdyby si to měli připustit, tak oni by v té vládě nemohli být, protože to je úplně, bych řekl, jako v rozporu s tím, co je jako taková hlavní idea těch motoristů, nebo byla takový jako malý stát, šetříme, jsme konzervativci, takže neboříme.

0: jako tradiční instituce. A přesně Svobodná média, ostatně oni měli v programu přímo napsáno, že zachovají poplatky u médií veřejné služby, jenomže mění, že se změní v té době těch digitálních platform jejich status, ale že to financování zachovají, protože proč to převádět na stát, když chceme, aby ten stát šetřil.
1: A teď
0: to chodí obhajovat, ten nápad motoristů SPD, to je vlastně neuvěřitelný.
1: Já se chci v té souvislosti zeptat, jestli tohle vlastně, to vystupování není, myslím, motoristů, není částečně způsobeno také tím, že vlastně nic jiného jako výstup svých tužeb, které zhmotnili ve svých programech, tak nic jiného nemají, než takovou tu...
0: Je to
1: prostě
0: tak.
1: Ten styl komunikace.
0: Jo. Ne, určitě je to tak. Když jsme se právě bavili, jestli jim to může ublížit, tak musíme připustit, teda, že Petr Macinka, kdo by to řekl, býval, je dneska, bych řekl, po Andreji Babišovi takový nejvíc probíraný politik, stal se naprosto jako super známým, což nebyl, když ta vláda vznikala vůbec.
1: Dokonce údajně Andrej Babiš trošku jako je na to naštván.
0: Vidíte, věřil bych tomu.
1: Že mediálně není lépe, výrazně lépe, než Macinka pokryt. Ale
0: vy jste říkala, že vidíte v té vládě program Hnutí Ano, ale já jsem na tom nedávno přemýšlel, jsem si to jako sepisoval a když se ptáte na tu nespokojenost Andreje Babiše, tak ono, když se na to podíváme, ono zas tak moc jako vlastně neplní. Jo? Oni udělali takové jako dvě velké věci, které se jejich lidem, jak oni říkají, naši lidi, asi líbí. To je, nebo líbí, nevím. No tak to je snížení cen energii, byť je to na dluh vlastně o 10% a řekněme zastropování těch pohonných hmot. Dobrý. Ale jejich ústředním tématem mimo jiný bylo rozbombardování celé důchodové reformy nebo těch změn, tak. To znamená ty valorizační mechanismy a ten věk.
1: Ale to je brzo, to si přiznejme, že to...
0: No, to je brzo, ale zároveň tu a tam prostě někteří ty vládní politici připouštějí, že jako ještě udělají nějaké analýzy a kdo ví, jak to bude a je to takové jemné. No brzo, hlejte, oni Báro, Karel Havlíček, Alena Šlerová i Andrej Babiš ve všech rozhovorech před volbami říkali, první věc, důchodový systém. Druhá věc, média veřejné služby. Tak důchodový systém nic, média veřejné služby, ukázalo se, že Otto Klempíř vlastně není schopný ani jako zničit něco, natož jako sepsat zákon, v tomto případě zničující, ale tak jako to nejde, podle mě to bude ta nespokojenost Andreje Babiše, o tom jsem přesvědčen, že přestože tam je podruhý, už ví, jak to chodí, už se nezakecá, tak tam má lidi, o kterých on sám to říká, že jsou nekompetentní někteří ministři a nejde to tak rychle, jak on čekal. No.
1: Jasně, ale když jsem měla na mysli relativní důvod ke spokojenosti na straně Andreje Babiše, tak to bylo prostě ty skvělé zákony, které jdou právě Andreji Babišovi na ruku, že jo. Střet zájmů najednou nebude, jak je evidentní. Dotace budou. Ta legislativní opatření kolem poslušnosti nebo neposlušnosti soudů, odvolacích a tak dále. Prostě to celé je přeci jakoby mašinérie, která v prvé řadě uspokojuje zájmy Andreje Babiše. Je to tak?
0: Je to tak, přesně takhle to působí, protože ty věci, které jste jmenovala, tak ty jdou překvapivě rychle.
1: Ano.
0: A ty ostatní věci tak rychle nejsou. No já myslím, že a ještě Andrej Babiš, jak má rád ty výsledky, tak víte, ono tu a tam se mu to opravdu jako hroutí typu problémy ministryně místního rozvoje Mrázové. Nejenom jako ty její osobní, ale i to, že přece jenom ten stavební zákon byl i v minulosti takovým symbolem, řekněme, jednoho z neúspěchů Fialovy vlády, ta pokažená digitalizace. A teď oni se tvářili, tato nová vládní sestava, že to spraví okamžitě a ukazuje se, že ne, že to možná ještě víc rozvrtají. Nebo problémy s kandidátem na primátora v Praze. Jo? A teď se vám to jako kupí a teď je pryč ta euforie, kdy jste si pouštěl ty italské diskotékové hity z 80. let, jako jasně zasloužená euforie, 35% je výjimečný výsledek a najednou z toho jako ta suverenita trochu se vytratila.
1: Jasně, ale...
0: Pokud teda vynecháme vlastní biznis, jasně.
1: Ale jde o to, že prostě Hnutí Ano stále má tak obří preference ve všem, co se děje, při tom všem, co se děje, že to je vlastně pro někoho překvapující, že to takhle se vyvíjí, je to tak.
0: Je to tak? Vlastně by to mohli sociologové vyzkoumat, proč to tak je, protože vidíme, jak u toho Trumpa, Fica a u Orbána taky dlouhých 16 let padala životní úroveň, než ti lidi 4 volební období, než jako prohrál. To je neuvěřitelná ta setrvačnost. Takže i ti lidi, když by cítili asi méně peněz v peněženkách, nějakou drahotu, jako takový extrémní formy, téměř nezvyšující se důchody, tak pravděpodobně taková ta jejich nenávist k té opozici nebo k té předchozí vládě, Fiala, Rakušan, Pekarová, to slyšíme často, k médiím možná, jo, který oni nás taky hází do té škatulky. Je tak velká, že všechno asi dokážou zkousnout a ještě nějaký jedny, dvoje, neli troje volby budou volit tuhletu sestavu, kterou milují.
1: Jak to má v tuhle chvíli, a teď už prosím krátce, ano. Jak to má v tuhle chvíli Babiš se vztahem k SPD a Okamurovi? Ono to zvonkajšku vypadá, jakože vlastně ten šéf poslanecké sněmovny Okamura je zcela uspokojen tím, že je šéf poslanecké sněmovny. A tomu vlastně jako koaličnímu partnerovi hnutí ANO stačí. Je to tak, nebo chtějí ještě něco jiného?
0: Je to tak a vidíme, já bych nečekal, že SPD bude tím jako přijatelnějším partnerem pro Andreje Babiše a že ty problémy budou dělat motoristé. Je to tak. Ostatně i ty ministři jdou spíš na ruku programu hnutí ANO, ministři myslím za SPD, než by to byli SPDáci, tak platí to. No. Jenom SPD si občas chce jakoby odehrát téma uprchlíky, ale když tam s nima občas mluvím v poslanecké sněmovně, tak i oni cítí sami, že to taky vyprchává, že prostě jako nejde do nekonečna říkat, varujeme před uprchlíky, když tady žádní uprchlíci míněno v tomhle případě jiné barvy pleti nebo z Afriky nejsou, takže to chtějí hrát trošku víc přes peněženku nově.
1: Ale mimochodem, jaké jsou osobní vztahy Andreje Babiše a Tomia Okamury, protože jsem si našla vaší dávnou citaci, která zní, no ona není tak dávná, je z února letošního roku. Cituju, ze strany Andreje Babiše jsem pořád osobně viděl a cítil jakési pohrdání a přehlížení pana Okamury, kterému neúplně důvěřuje. Jsme dneska dál?
0: Nebo ne, nejsme. Já myslím, on sice říká, že mají jako lepší vztahy, ale nejsme. Já si vždycky vybavím nějakou předvolební debatu z roku, tak bych řekl 2017, kdy se tam jako brutálně oni dva pohádali. Andrej Babiš mu nadával, že lhář a straší lidi, že jsou tady nějací uprchlíci. A on, Andrej Babiš, nějakým jako lojalitou nebo respektem netrpí ani k těm svým nejbližším, jako je třeba Karel Havlíček, Alena Schillerová, takže určitě.
1: To není ani pravda, že Karel Havlíček už není miláčkem Andreje Babiše.
0: Ale no tak miláčkem, točí spolu podcast, je to určitě ten nejvýkonnější ministr, on na něj valí všechny možný problémy, jak někomu něco nejde, tak to dostane za úkol Karel Havlíček, čili chudák pan Havlíček z toho, aby se zbláznil nebo zhroutil, ale dobře vybral si tuhle tu roli. No tak miláček bych neřekl.
1: Politický reportér Seznamu zprávy Václav Doleší byl mým dnešním hostem. Děkuju za to.
0: Děkuju moc.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Dobré dopoledne v 11 hodin. Český rozhlas Plus. Stávající systém rozdělování daní mezi kraje obstál před ústavním soudem. V čele Vyšegrádské čtyřky ode dneška Slovensko skupinu povede rok. Ukrajina podepsala se Švédskem dohodu o nákupu stíhačky Gripen. Ve středu 1. července vám dobrý den u zpráv Plusu přeje Ondřej Látal. Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci anebo třeba k porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje, potvrzuje soudce zpravodaj Jiří Přibáně.
3: Žádný systém není ideální a to je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
2: Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků anebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Slovensko ode dneška přebírá předsednictví takzvané Vyšegrádské čtyřky. V následujícím roce chce posílit především spolupráci s ostatními členy, tedy Českem, Polskem a Maďarskem. V minulosti se skupina oslabila kvůli rozdílným postojům, například k válce na Ukrajině. Další z priorit je podle Bratislavy obnovení politické váhy V4 v rámci Evropské unie.
5: Premiér Robert Fico už dříve zdůraznil, že Slovensko se zaměří především na témata, která členské země spojují.
6: Byli jsme velmi silní. Chceme být opět velmi silní.
5: Bratislava se podle Fica hodlá soustředit například na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost evropského průmyslu nebo ochranu vnějších hranic Evropské unie. Slovensko zároveň přebírá vedení V4 v době, kdy se členské státy nadále rozcházejí v pohledu na Rusko. Napětí mezi Bratislavou a Budapeští vyvolal i slovenský zákon, který trestá zpochybňování poválečného uspořádání a Benešových dekretů. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
7: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Čerstvé dopravní informace na Plusu. Na D1 směrem z Vyškova na Brno se před Rohlenkou na 208. kilometru řeší nehoda 3 aut, projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona začíná už na 217. kilometru, zdržení na 45 minut. Na D10 směrem z Prahy na Turnov se za sjezdem na Brandýs nad Labem srazila 3 auta na 11. kilometru. Je to v pravém pruhu, kolona z 9. kilometru vás zdrží asi 10 minut. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov za výjezdem od Plzeňské se podařilo odtáhnout nepojízdné auto. Kolona z Barandovského mostu se postupně dává do pohybu, zdržení ale stále 20 minut. Dobře dojďte. Bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky silné, ty budou odpoledne i na Moravě. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy a na Plusu začíná první díl série Místo činu.
8: V učebnicích kriminalistiky se to píše naprosto odborně, co je místo činu, jak to je, ale já to řeknu z hlediska praxe.
9: Policista na základním útvaru, i když si to mnozí neuvědomujou, tak je na místě v 99% první.
8: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
10: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl první. Nejíst, nepít, nekouřit a ruce do kapes. Před časem jsem natáčela a zveřejňovala sérii nazvanou Forenzní psychologie. Ostatně poslechnout si ji stále můžete na webu a v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Když jsem skončila s forenzní psychologií, přemýšlela jsem, čemu dalšímu se věnovat. A nakonec jsem se rozhodla zaměřit pozornost na práci policie. Jmenuji se Kateřina Radhouská a v této sérii se tedy dozvíte víc o některých kriminalistických metodách nebo postupech. A to nejen v současnosti, ale i v minulosti. A začneme přímo na místě činu. Ostatně pokud by někdo z vás toužil ho vidět, má možnost v Muzeu policie České republiky, kde se nachází jedno ukázkové. Přímo u tohoto místa činu o něm hovoří ředitel muzea, plukovník ve výslužbě Radek Galaš.
11: No, to je ilustrativně místo činu, protože když sem přijde potom policista, tak se chvíle mi usměje, že jo, profesionál. Ale místo činu, ano, na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí. Tady to místo činu v podstatě má ukázat, co používá policie, aspoň teda to, co chce ukázat. Vidíte tady snímání pachových stop, biologických stop, trasologických stop, mechanoskopy, že to máte číslo 8, kdy máte vylomený fabky, kdy pachatel vniknul dovnitř. Samozřejmě tady potom bude i chemie, protože pravděpodobně to bylo odpálený ten trezor. Pachovky vidíte na tom páčidle, kde vlastně je to obalený alobalem, sorbentem, aby se to nasálo, ty pachy, vražedná zbraň, nůž, položené měřítko číslo 1 a podobně. Takže to vysvětlení potom návštěvník najde tady na tom plánku, aby viděl, jak přibližně vypadá místo činu. No a samozřejmě, když potom o tom kolegové tady vypráví, když průvodcují, tak i zvedají ten varovný prst a když přijdete na místo činu, co nesmíte dělat, a nebo když jste něčeho takového účastníky, co nesmíte dělat, co musíte udělat, takže i tady u toho můžeme působit preventivně.
12: A co tedy nesmíme dělat, když se ocitneme na místě činu?
11: Já bych hlavně nikomu nepřál se ocitnout na místě činu. No tak zásada číslo 1, ruce do kapes. A vždycky platilo nepij, nejez a nekůř na místě činu. A to neplatilo jenom pro policisty, takže když vidíte ty filmy, kdy přijde policista, já to vidím vždycky v amerických filmech, žvejkačku, cigáro a podobné věci, no to by tam odsaď tak rychle vyfrčil, protože dojde ke kontaminaci. Nesmíte na nic sahat, dneska už máte rukavice a podobné věci, protože potom musíte sejmout otisky prstů všem, kdo na tom místě činu pracovali. A musíte je vlastně vylučovat, protože hledáte ty, kteří tam nemají být, no oni ani ty jejich tam nemají být. Takže pokud jste svědky nebo jste na místě činu něčeho lepšího, třeba vloupání do chaty, žádný vtrhnu dovnitř, jdu chytat pachatele, jestli tam náhodou ještě není, ne, okamžitě zvednu telefon, volám, asi mi vyloupili chatu, asi by tam ještě někdo možná mohl být. Rozhodně tam neběžím zjišťovat, co mi ukradli a pak teprve volám. To asi potom toho moc nenajdete, protože upřímně like to místo činu, jak se říká slangově, prostě tak zhamtá, že vám zlikviduje polovinu stop. A to se bavíme třeba o takových materiálech, jako je lino. Teď si představte, když jste venku, ve sněhu, nebo po dešti, nebo v místě, kde můžete nechávat trasologické stopy a teď to je další věc. Přijde se tam podívat půlka vesnice, co ono se to tam stalo. No a teď která stopa tady byla, která tady nebyla. A jedno vedle druhého. Takže nejlépe je povodstoupit co nejdál a zavolat rovnou policii a hlídat, aby tam nikdo nelez, než ta policie přijede. A ona v tom případě bývá velmi rychlá. Na druhé straně dokážu pochopit šok člověka, který kam si vejde a tam uvidí ležet mrtvolu.
12: A tohle je tedy místo činu, řekněme, kancelář s trezorem.
11: To je kancelář s trezorem a zavražený strážný, chudák. Tady zase ale specifikum vidíte, má papírový pytlík na ruce. Návštěvník, proč má ten pytlík na ruce? No to je kvůli tomu, že může mít za nehty nebo na rukou krevní stopy pachatelovi. No dobře, a proč je to papírový? No protože když mu dáte igelitovej, on chladne, nevíte, jakou má tělesnou teplotu, tak se to zapaří a tím pádem degraduje stopa. Můžete ji úplně zničit. Ono uchovávání, zajišťování, vyhledávání je jedna věc, ale zajištění té stopy a uchování tak, aby měla relevantní hodnotu, aby potom se s ní dalo pracovat nejenom co se týče techniky, technologií a podobných věcí, ale i aby měla hodnotu procesní, tak to je skutečně dneska věda. A ti policisté na to musí být speciálně a jsou vlastně od samého začátku služby cvičeni, jak se které stopy zajišťují a potom máte taky ale mraky specialistů na různé druhy stop. Takže, jak říkám, platí zásada nejíst, nepít, nekouřit, strčit ruce do kapes, no a pokud možno, jste like, tak okamžitě volat, prostě tady se něco stalo, jsem na místě, pokud možno určit polohu, no a čekat.
10: S různými místy činu má samozřejmě zkušenost také bývalý šéf pražské mordparty, plukovník ve výslužbě Josef Lotes.
8: V učebnicích kriminalistiky se to píše naprosto odborně, co je místo činu, jak to je, ale já to řeknu z hlediska praxe. Místo činu je různé. Jsou různá místa činu, které je v budově, v domě, v bytě, v přírodě, v terénu, ve sklepě. Místo činu může být jakékoliv, kdekoliv. Mohou to být vloupání do bytu, mohou to být krádeže. Já pochopitelně jsem dělal celý život, nebo téměř celý život z té mé policejní praxe, tak jsem dělal násilnou kriminalitu, to znamená vraždy převážně. Pro mě místo činu, když mi někdo řekne, tak prostě je zavražděná osoba. Ať je to v terénu, ať je to v bytě. Hlavně záleží na tom, jak policie přistoupí k tomu místo činu. Ono už je to úplně od počátku. Na těch prvních policistech, na prvním, kdo tam přijede, to znamená to obodní nebo místní oddělení, ty policisté v uniformě, kteří přijedou a kteří teda mají za úkol zajistit to místo činu. To znamená, aby se nepoškodili žádné stopy, nenarušili žádné stopy, aby zjistili na místě co nejvíc svědků, kteří tam byli v té době. To místo činu zajistit tak, aby nebylo ničím narušený. To znamená zapáskovat to, jedná-li se o nějakou zraněnou osobu, tak tam udělat teda, samozřejmě tam přijede záchranka, tak přístupovou cestu, aby lékař teda mohl provést to základní ohledání, základní první pomoc, potom odvoz toho těla. Je to prostě ten základ těch policistů, kteří jsou na místě činu. Jsou případy, kdy na místo činu se dostanou ti policisté z toho obodního nebo místního oddělení a musí tam zasahovat, protože někde v okolí může být pachatel. Takže i takové to prověření toho okolí, toho místa činu, kdy to místo činu je teda zajištěné, je velice důležité. Několikrát za mojí praxi se mi stalo, že vlastně ti policisté z toho obodního oddělení nám zadrželi pachatele vraždy. Jestli můžu třeba z praxe uvést nějaký případ, je to z roku 87. Vražda, kdy pachatel byl Ocásek, kdy byl potom odsouzený za dvě vraždy a jeden pokus vraždy. Tam vlastně k Ocáskovi, i když nám v prvním kole prošel jako svědek, tak ve druhém kole při druhé vraždě policisté, kteří jeli normálně na hlídce, tak si všimli člověka, který tam stojí, postavá tam, byly tam nějaké kufry, ke kterým on se neměl a přitom ho viděli, jak od nich odchází. Takže ho tam zkontrolovali. A on se k těm kufrům neměl, akorát říká, že se napil trochu vína, který tam bylo, že prostě má rád víno. Zkontrolovali ho a volali pyrotechniky, protože kufry byly opuštěné, jestli v tom nějaká výbušnina. On se po chvíli k ním vrátil, jestli by se mohli ještě napít toho vína, protože byl silně podnapilej a oni si všimli, že on má kalhoty jakoby od krve. A vlastně toho Ocáska nám zadrželi. A tímhletím my jsme Ocáska usvědčili ze dvou vražd a z jednoho pokusu, když se to potom dál rozpracovávalo. To znamená, bylo to tenkrát vražda pana kdy v těch kufrech se našly jeho doklady a prověrkou se zjistilo, že ten člověk je zavražděný v bytě, kdy byl krátce předtím zavražděný právě v Ocáském. On se potom dál, když se to rozpracovávalo, doznal k dalším vraždám, které se mu i zároveň prokázaly. Takže to je třeba práce jedna na místě činu. Další práce byla to vražda, která byla v terénu. Zase policisté z pohotovostní motorizované jednotky přijeli na místo činu vraždy a prvotní se jim tam nelíbil nějaký člověk, tak začali pronásledovat. Zadrželi ho, byl to pachatel loupežné vraždy, bylo to bez jakéhokoliv vztahu a nám by se to těžko objasňovalo. Já ty kluky druhý den jsem si pozval k sobě na oddělení, vzal jsem je ráno na porodu a především před celým oddělením jsem jim poděkoval za perfektní práci. Takže jen takový ten základ práce toho základního útvaru, toho místního nebo obodního oddělení uniformy na místě činu.
10: Jaké bylo první místo činu Radka Galaše?
9: Policista na základním útvaru, i když si to mnozí neuvědomujou, tak je na místě v 99% první. Ať jsou to vloupačky, krádeže, loupeže, znásilnění, vraždy, to je úplně jedno. Ten základňák je tam prostě první. Ale já když si to vybavím zpětně, tak moje první místo činu
11: Jednak bylo náhle úmrtí v bytě, to si vybavuju. Tam to byla chvílemi, dneska už je to černý humor, je to promlčené, tak už to říct můžu. Protože si pamatuju, že to bylo asi v 6. nebo 7. patře panelového domu. No a když přijeli takzvaní havrani, no tak teď se jim nechtělo nosit ty nosítka s tím neboštíkem po těch schodech. Takže ho upnuli do těch nosítek, opřeli si ho ve výtahu na stojáka, protože to byl malý výtah a jeli s ním dolů. A ve chvíli, kdy se dole otevřely ty dveře, tak tam stála nějaká obyvatelka, teď viděla tu mrtvolu, tak to tam s ní šlehlo. Takže to si pamatuju velmi dobře. A další, ale to byla velmi kuriozní dopravní nehoda. To byla moje první dopravní nehoda, kdy jsem v Řepích na místním oddělení jako hlídkový příslušník řešil dopravní nehodu, kterou měla paní Dítlová, manželka režiséra, kdy do ní naboural vozka s koněm a ojem jí prorazil čelní sklo. A teď já, tohle vás nenaučí ve škole, jak se řeší dopravní nehoda s koněm. Tak jsem volal na operační středisko tou vysílačkou a co mám dělat? No a tam se ozývaly takový ty vtipný poznámky. No dej mu dejchnout. A říkám, a komu? No tomu koňovi, ne? Takže já jsem přemýšlel, jak mám dejchnout koňovi. Potom z nich teda vypadlo, že si ze mě dělají legraci a dal jsem dejchnout voskovi, který měl asi 2 promile. Takže to byla první dopravní nehoda. Ono potom těch míst činu byla strašná spousta, včetně i těch nejhorších, které jsme vlastně na tom základním útvaru prožili.
10: My z různých detektivek, filmů a seriálů známe hlavně místa činu vražd. Máte vzpomínky na ta skutečná?
11: Já jsem zažil jedno místo činu vraždy, které bylo vevnitř, dobře, ale to byl takový normální standard, který vidíte v televizi, ale zažil jsem vraždu na ulici, kdy vlastně opilec, to bylo 19. března 1993, ho vyhodili v jedné vesnici, kterou jsme měli pod sebou na místním oddělení, tak ho vyhodili ze zábavy, protože byl nejvíc opilý. On prohlásil, že všechny postřílí, vyrazil domů, narval si plné kapsy brokových nábojů, vzal si brokovnici, on to byl nimrod, vzal si takový dlouhý nůž, ten si dal do kapsy a vyrazil zpátky, že skutečně tu zábavu vystřílí. A to byla scéna jak z hororu někdy kolem 3:30 ráno, 4:30, kdy on prochází tou vesnicí, tou prázdnou po dešti a pod těmi kandelábry, které tak svítily, to zní skutečně jak z filmu, tak potkal 2 mladé páry. 2 dívky, 2 chlapce, namířil na ně a říkal, teď vás tady zabiju a vystřelil. Toho kluka trefil do břicha asi z metru, pak vystřelil po druhé, to se netrefil. Nám se úplně čirou shodou okolností podařilo přijíždět na místo, takže jsme začali honit jeho. Problém bylo v tom, že tam vlastně ležel kluk. Ten byl na první pohled mrtvý, ale jim to nemůžete těm lidem okamžitě říct. Navíc během několika málo minut se rozkřiklo, že tam došlo ke střelbě, že zastřelili mladého kluka, který byl v té vesnici velmi populární. A teď my jsme měli vraha, který ještě chtěl zabít mě. To byl jediný okamžik, kdy jsem byl v životě rozhodnutý použít zbraň a byly to sekundy. Kdyby on tu ruku s tím nožem zvednul, tak jsem asi, jak se to říká, nevychovaně měl zářez na pažbě. Ale do toho vám začali ty opilci chodit a chtěli ho pověsit a že ho budou linčovat. Takže jsme ho zavřeli do auta a teď bráníte vraha, bráníte místočinu, takže ono každé místočinu je jiné. V každém případě tou vaší povinností, pokud máte poskytnout první pomoc, honit pachatele, pokud je to možný samozřejmě, tak ale ochránit to místo činu před jakýmkoliv dalším zničením a znehodnocením, protože jakákoliv stopa, která by tam mohla být použitelná, pokud je zničena nebo znehodnocena, tak už ji nikdy nikdo neobnoví. A teď my jsme tam byli ve třech, těch lidí bylo něco kolem 50, vraha máte v autě a vím, to si pamatuju velmi dobře, že asi 2 hodiny jsme se tam takhle bránili vlastně všemožně za použití donucovacích prostředků, aby nám nepověsili vraha, protože pořád nejela sanitka. A sanitka nejela z toho důvodu, že to nemohli najít. Takže nakonec jsme ještě zrekvírovali nějakého nebojového dělníka, který jel ráno do práce. Jménem zákona okamžitě jeďte do Říčan a pošlete pomoc. A ta přijela za 10 minut. No samozřejmě pomoc už nebyla potřeba, ale my jsme ty lidi udržovali dokonce v tom, že ten kluk pořád žije. Obložili jsme ho bundama, kabátama, aby byl jako v teple. No nežil samozřejmě. Kdyby ty lidi zjistili, že nežije, tak mám obavu, že ta davová hysterie by skončila na tom, že nás tam zmydlili v lepším případě a jeho fakt pověsili. Takže to je místo činu, které v podstatě bylo asi úplně atypické, protože jinak to místo činu je většinou v tom lepším případě takové nehybné, pokud teda tam nejsou nějaké fáze rozkladu, to už se pak hejbe, ale tohle si pamatuju a budu si to asi pamatovat navždycky.
12: Tak tohle byl takový hodně specifický případ. Řekněme, že teď si vezmeme za příklad nějaké to nehybné místo činu. Tak jak vypadá ta práce policie ve chvíli, kdy tam přijedou? Zase z těch filmů nebo seriálů známe natahování, pásky kolem a podobně. Takže to je asi podobné?
11: Řekněme, že máte nález v bytě. Vstoupíte do bytu, samozřejmě nikdo jiný tam nesmí. Musíte vědět, kudy jdete a podobné věci, dáváte pozor, ale první, co musíte udělat, tak ten byt prohlídnout. Za prvý, za druhý zjistit, jestli ten člověk opravdu je po smrti nebo není, což může být zase problém.
12: A to se zjišťuje jak? No, aby tedy se to místo...
11: Pohmatem, to je tak jediné, co můžete udělat. No, tak ho musíte, že jo, nějakým způsobem zjistit, jestli je mrtvý nebo není, protože podle toho potom musíte reagovat dál. A samozřejmě dneska už jsou zase policisté dál, mají spoustu zařízení, které vozí sebou, ať už je to na první pomoc a podobně. My jsme to tenkrát měli možná o to těžší, možná o to jednodušší, těžko říct. V každém případě prohlédnete byt, pachatel tam není a začnete jednat. Musíte znepřístupnit komukoliv přístup do toho bytu, dokud nepřijede výjezdová skupina, vyrozumět operačního, nadřízeného, výjezdová skupina, která dorazí a v podstatě jim předáváte místo činu. Pokud jsou to místa, která jsou venku, kde hrozí třeba díky povětrnostním podmínkám, vidíte tam trasologickou stopu, že bude pršet nebo cokoliv takového, tak se snažíte, aspoň tak nás to učili, zakrýt takovouhle stopu, aby nedošlo k jejímu zničení. Samozřejmě tady máte obrovské vlivy zrovna povětrnostních podmínek. Sníh, déšť, vedro, to je tisíc faktorů, který ten místňák, ono to není jenom to, co vidíte v kriminálce, že ten policista v uniformě natáhne tu pásku. Ti policisté nejsou žádní podržtaškové, to je prostě výkonná jednotka, která je na to vycvičená, měla by to umět a znát a zajistit místo činu tak, aby co nejvíc to místo ochránili před jakýmkoliv zničením, než dorazí výjezd. Tomu to předá a pak už je to výjezdu, který má svoje další postupy.
8: Přijíždí tam výjezd, přijíždějí tam specialisté. Většinou výjezd, který jezdíte na městě a i na obodech nebo na okresech, tak je to vedoucí výjezdu, což býval zpravidla nejzkušenější policista, který tady je. Tady v Praze to většinou bývá pracovník kriminálky jako operativec, který jako vedoucí výjezdu. Pak je tam vyšetřovatel, je tam technik, který provádí to ohledání místečnu, zajišťuje stopy, mají řidiče, který jim pomáhá jenom s osvětlením a takové ty základní věci a podle potřeby, tak se tam ještě přidávají další, co znamená třeba lékař, který je třeba zrovna na místě, že tam vyjíždí zároveň s nima, když se jedná o úmrtí, dělá základní ohledání, psovod a tak podobně. Ti už se tam potom dál povolávají. Samozřejmě, pokud se jedná o nějaký závažný násilný skutek nebo nějaký závažnější skutek, tak tam jedou specialisté, kteří jsou v dosahu. Na vraždách jsme vždycky měli pracovníky dva, kteří byli v dosahu a jakmile byl někde nějaký případ, tak tam ty pracovníci v dosahu vyjížděli a oni už začínali tu kriminalistickou pravou práci, spojili se teda s vedoucím výjezdu a spolupracovali už na těch základních úkonech, to znamená ta práce po horké stopě z toho přímo místa činu. Kdy potom vesměs tady ty pracovníci, kteří byli na tom místě, tak ten případ většinou dostávali, pokud to nebyly třeba dva případy během jednoho týdne. Lékař teda provede to základní ohledání toho těla, předběžný ohledání, pak teda ty úplně podrobně zraně nám říká samozřejmě soudní pitva. Já často nebo ve většině případů, když jsem přijel na místo, tak jsem si zval i soudní lékaře, kteří tam dělali tu prohlídku toho těla, protože něco jiného je, když tam přijde doktor, který udělá ohledání, dneska tam jezdí úplně jiný, a něco jiného, než když tam přijede ten soudní lékař, který potom provádí soudní pitvu a jsou tam různá zranění a ten soudní lékař, když vidí to místo, vidí to okolí, tak kolikrát některá zranění on upřesňuje, že to zranění se nemuselo stát následkem útoku pachatele, ale to zranění se mohl ten poškozený způsobit úderem o to nebo úderem o to. Kolikrát nám to vlastně i zachránilo případ vraždy, kdy jsme nevěděli, je to nešťastná náhoda, je to vražda. Ono kolikrát tohle to určit, tak je bylo by jsme potřebovali, aby nám teda řekla, jestli ano nebo ne. Víte, ono vezměte si, když najdeme někoho pod schodama A teď ten člověk je mrtvý a teď nevíme, pomohl mu někdo z těch schodů, anebo se mu zatočila hlava, on si zlomil vaz. Je to hrozný tohle to určovat.
12: Já jsem se na to právě chtěla doptat, pokud je tedy na místě mrtvé tělo, kdy je ta jistota, že se stala vražda?
8: Vždycky prostě, když je to takováhle nějaká věc, tak se to vyšetřuje jako vražda. Skutečně, když je tak sporný, tak jsme vždycky to vyšetřovali jako vraždu, až jsme dospěli teda k názoru, že teda se jedná o nešťastnou náhodu nebo skutečně sebevraždu. Případ, když to vezmu, velice známý případ Stodolovi, kdy kolegové na jiných krajích teda tam podcenili nějaké stopy a nakonec to byl ten ohromný malér. Lituju, kolikrát vyšetřovatele, který dělá ohledání místa činu. To je potom, když teda technik zajistí veškeré stopy, tak pak se dělá takzvané ohledání a vezměte si takový ten opravdu humusácký byt nebo byt těch lidí, kteří si skladují a do bytu si dávají všechno, co kdy najdou, co kdy seženou, kde jaký pohled, kde jaký obrázek a mají tam 20 let starý poznámky a teďka ten vyšetřovatel, který je na místě vyšetřovatel výjezdu, teda musí zpracovat písemné ohledání místa činu. To znamená každou tu hloupost, každou tu maličkost, která tam je, a tak on musí zaznamenat, musí do toho ohledání napsat. Je to neskutečně nimravá práce. Je něco jiného, když je to někde v přírodě a jsou tam dvě větve a mezi tím leží tělo, tak to je o něčem jiným. Samozřejmě na tom místě se provádí potom podrobná fotodokumentace všech stop, no a potom se tam provádí videozáznam, takzvaně, a tomu rád říkám videozáznam, dneska je to záznam na určitý nosič, který se musí popsat, jo, a tak podobně. No a potom práce z místa činu, kdy teda nastupuje v prvé řadě operativa, která vychází z těch poznatků a z toho, co je na místě činu. Já pokud jsem mohl, tak jsem vždycky, i když třeba jsem neměl dosah jako vedoucí nebo vedoucí skupiny, tak jsem se snažil dostat na to místo činu, abych se podíval, jak to tam vypadá, protože z toho, jak si zaregistrujete to místo činu z té polohy těla, už vám tam to vypovídá řadu věcí, jestli má roztažené ruce, roztažené nohy, ruce vzad, ruce rozpřažené, jestli to tělo bylo tažené. Prostě napovídá vám to spoustu dalších věcí. Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
12: Jak jste mluvil o té nimravé práci, tak to je asi to, co v těch televizních seriálech nevidíme.
8: No to tam nevidíme. Já dělám poradce některých televizních seriálů taky a já se snažím, aby to místo bylo aspoň trošičku tak nějak podobné tomu skutečnému místu, ale kolikrát, když se dívám na některé věci, tak si říkám, ježišmarja, to je hrůza tohle.
10: Takový byl první díl. A co nás čeká příště?
8: To byl případ na Praze 4, kdy byla nalezená žena předního věku v potoce Botyč. A to byl můj první případ, bylo to zrovna 1.1. na Nový rok, kdy tam byla zavražděna, kdy tam byla nalezena. Nevěděli jsme, kdo to je, neměla u sebe žádné doklady, byla pouze ve spodním prádle slečena, vypadalo to na sexuální motiv, no a vlastně během zhruba 3 týdnů jsme to rozlouskli.
10: Za týden se tedy opět potkáme na místě činu. Naslyšenou.
2: Posloucháte Plus v 11:30.
4: Český rozhlas Plus.
2: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohli podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Sněmovna projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu anebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce letošního roku. Do té doby chce třeba posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy anebo Velká Británie. Chorvatští hasiči zasahují u 20 větších i menších požárů, které se v uplynulých 24 hodinách rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čovo, kam vyrazilo do terénu 150 požárníků. Oheň tam pomáhají hasit také letadla. Přes komplikace kvůli meteorologickým podmínkám se ale všechny požáry podařilo dostat pod kontrolu. V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno po pojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru. Pomalu jede před omezení u sjezdu na Bratislavu. Na 196. kilometru osobní auta se zastavují jenom nárazově. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se provoz zastavuje za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru. V nesouvislé koloně se jede až do Prahy na začátek k Belské ulice. Tam se jezdí jenom jedním pruhem, zdržení na víc než 30 minut. A bouralo se v Poděbradské ulici směrem do centra před křižovatkou na Harfie, se srazila dvě auta v levém pruhu, kolony jsou od Elektry na 10 minut. Dobře dojte. Bude oblačno až zataženo, hlavně v Čechách, občas déšť anebo přehánky, místy bouřky budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes přes den 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je Interview Plus.
13: Vladimír Putin poprvé veřejně přiznal problémy způsobené mimo jiné ukrajinskými drony. Údery na ruskou ropnou infrastrukturu výrazně omezují zásobu paliv a Kreml zvažuje mimořádná opatření. Obává se Putin, že válku začnou pociťovat i běžní občané? A může Rusku skutečně dojít nafta nebo benzín? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
4: Interview Plus.
13: Naším dnešním hostem je rusista působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Když Vladimír Putin říká v rozhovoru pro ruskou státní televizi, že Rusko trápí určitý nedostatek paliva, ale nejde o nic kritického, jak vážné to podle vás je?
14: Tak vážné to je samozřejmě už jenom proto, že to přiznává, protože ono nejde až zas tak o to, že by Rusové nemohli něčím jezdit, jo, stále. Když se podíváte na to, oni si mohou načerpat 30 litrů benzínu, což není málo, to je prostě u běžného auta spotřeba, já nevím, na 450 kilometrů, to zase není taková hrůza samozřejmě, ale jiná věc je ta politická rovina věci, to je to, že najednou vidí, že jsou omezení, že vlastně to, že jim tvrdili, že ta protiletecká obrana je vlastně skvělá, že se střeluje všechny drony, které míří do Ruska, tak najednou vidí, že prostě to tak není a působí to reálné problémy a ty problémy se pak projevují třeba i v tom, že na černém trhu ty ceny benzínu rostou.
13: To znamená, poukazuje to všechno na nedostatky ruské protivzdušné obrany, o které tamní vláda prohlašovala, sám jste říkal, že je nejlepší na světě.
14: Samozřejmě, že to ukazuje, ale ono, já teď budu tak trošku ďáblův advokát, ono musíme si uvědomit to, že Rusko je obrovské, je to obrovská země a vlastně uhlídat všechny objekty, které potřebujete uhlídat, zabezpečit je tak, aby nepronikl žádný dron, je prakticky nemožné, protože samozřejmě i s tím, jak vy umísťujete ty protiletecké systémy někam, tak ten váš protivník to ví nebo je schopen si to zjistit a následně udeřit někam jinam, vy to přesunete a udeří to na to původní místo, čili pro Rusko je to taková volba, prostě co bude chránit. A v tuhle chvíli se nejzranitelnějšími ukázaly právě ty rafinerie. Do toho samozřejmě vstupuje ještě ten faktor, že Ukrajině se podařilo vyvinout vlastní rakety, které jsou samozřejmě, rakety jsou výrazně ničivější než ty drony, které jsou schopné letět daleko, daleko hůře se sestřelují. Čili ona je to taková kombinace za A, řekněme, obrovských rozměrů té země, kdy nemůžete být prostě všude a zvyšující se kompetence ukrajinské strany.
15: No a může Rusko okamžitě navýšit výrobu systému protiletecké obrany, jak slibuje Vladimír Putin? Má na to kapacity?
14: Ne, to si nemyslím, že by to bylo tak, že oni najednou vyrobí prostě v tisíce systémů, které rozmístí, protože samozřejmě všechno trvá, potřebujete to vyrobit, ale taky musíme si uvědomit, že velká část těch systémů má prostě alespoň částečně západní součástky, které ne, že by se do Ruska nedostaly, ale jde to oklikou. Není to určitě tak, jak Vladimír Putin říkal, že problém nedostatku benzínu vyřešíme tím, že vyrobíme více systémů protiletecké obrany a tím bude všechno vyřešené. Navíc stále prostě funguje to, jako ostatně ve všem, že na každý protiprostředek vám existuje prostředek, který vyvinete, aby zmátl tu obranu, čili ona je to taková hra kočky s myší, která prostě je prakticky neustálá.
15: No a má Vladimír Putin pravdu, když říká, že dronové útoky na Rusko nemají absolutně žádný dopad na situaci na frontě?
14: Takhle, oni samozřejmě mají dopad zprostředkovaný, jo. Pořád dá se říct, že je rozdíl mezi tím, co se děje na frontě a co se děje v tom zázemí. Ono vlastně armádě to stěžuje život, stěžuje jí to zásobování, stěžuje jí to, řekněme, dodávky munice, benzínu, všeho, provoz jakýchkoliv vozidel. Vozidel je složitější, na druhou stranu armáda má vždycky absolutní prioritu, takže ten vliv není takový, že by jako Ukrajinci trefili nějakou rafinerii a tímto pádem ruská armáda se zastavila, ale ruská armáda má problémy a vlastně jako stěžuje jí to ten postup. Jiná věc je i ta, že ono to má pak makroekonomické důsledky, které zpětně nebo zprostředkovaně mají vliv na tu armádu, ale tak, že by Ukrajinci trefili něco a tímto pádem se ruská armáda nemohla hnout, tak takhle to nefunguje.
15: Jak si vysvětlit, že Moskva přes to všechno, přes ty problémy, které způsobují ty dronové útoky, odmítla návrh Kyjeva na oboustranné přerušení vzájemných úderů na velkou vzdálenost?
14: Tak Moskva se stále tváří, že ona nemá problém. Ono totiž, kdyby to přijala, tak by tím určitým způsobem ukázala, že oni mají vlastně problém, že ty útoky jim způsobují ještě daleko větší problémy, než vlastně oni přiznávají. Vladimír Putin mluvil o některých problémech. Vladimír Milov třeba, což je ruský opoziční politik a ekonomický analytik, tak ten vlastně říká, že oni ty útoky vlastně nějakým způsobem zlikvidovali, dejme tomu 20% té rafinační kapacity Ruské federace, čili ono to má vliv, omezený vliv, ale jako uvidíme vlastně pak ještě reálně, jak velký vliv to bude mít.
15: Hostem Interview Plus je dnes rusista Karel Svoboda.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Ruský prezident slíbil urychlení oprav rafinérií poničených ukrajinskými drony. Ví se, jak velké škody způsobily?
14: Neví se to samozřejmě a i ten odhad, který jsem zmiňoval, Vladimíra Milova, je pouze na základě toho, že on sbírá odhady od někoho jiného, kteří vlastně to odhadují zase na základě něčeho. Je to vždycky velmi přibližné. Ono, co víme, je to, že vlastně ty staré sovětské rafinerie byly stavěné tak, aby vlastně byly na toto připravené. Čili vytrefíte jednu část, ale ta část je odstavitelná a vlastně může fungovat. Další část opravujete jenom část, ale vlastně jakoby ten zbytek mohl běžet. Není to tak jednoduché, ale jakoby to tak je. Ty nové, jako byla právě ta rafinerie u Moskvy, tak ty už mají ty jednotky integrované, čili vytrefíte jednu věc a vlastně jste trefili všechno, je to zlikvidované. A problém je tam v tom, že ty opravy mohou trvat velmi dlouho, protože prostě kromě jiného jsou to složité technologie, na které potřebujete západní součástky. Tohle nejsou schopni vyrobit ani Číňani, to jsou pouze západní firmy a řekněme ty součástky zase, není to úplně jako třeba z mikročipy, které vezmete do kufru a převezete je kam chcete. Ty součástky musíte se snažit pašovat, různě dostat do Ruska, není to tak úplně jednoduché a tohle všechno trvá. Čili já mám o tom tvrzení, že Rusko okamžitě a rychle a já nevím co všechno, velké pochyby na... Chápu Vladimira Putina, proč to říká. On to prostě musí říkat, protože on musí působit jako ten optimista, když už tu válku prostě zahájil, tak on bude prostě do poslední chvíle tvrdit, že všechno v pořádku, všechno skvělé, všechno perfektní, ale z toho faktického pohledu mám o té schopnosti rychlé opravy velké pochyby.
15: No, jedním z kroků, jak řešit nedostatek paliva, může být, jak tedy navrhuje ruská vláda, zákaz vývozu nafty. Byl by to citelný zásah do ekonomiky?
14: Tak určitý zásah to samozřejmě je. Na druhou stranu, ono tady v tuhle chvíli není až zas takový problém jako s vývozem nafty. Ona ta preference pro nevyvážení ropných výrobků je už nyní. Ono daleko více se mluví o tom, že Rusko prostě bude muset dovážet prostě ty ropné výrobky, ať už naftu nebo benzín, že bude muset dovážet. Objevily se zprávy typu, že bude dovážet z Indie. Mluvilo se o nějakých 50 tisících tunách, což je spíše záležitost ruské spotřeby, tak na několik hodin, než když to trochu přeženu, opravdu ani nepřeháním, na několik hodin, spíše než jako, že by to bylo nějaké systémové řešení. Mám z toho spíš takový pocit, jako že jde o snahu uklidnit situaci. Ono vlastně i to, co Vladimir Putin říkal o těch obrovských rezervách, které Rusko má, které vlastně jako pohoda není žádný problém, tak i to bylo spíše taková snaha uklidnit, než že by věcně jako tomu někdo věřil.
15: Agentura Reuters informovala také o tom, že je i možnost, že Rusko začne vyrábět méně kvalitnější naftu, více naředěnou, když to tak lidsky řeknu. To si myslíte, že by bylo systémové řešení?
14: Tak ono to systémové řešení není, ale bude to řešení, které bude přijaté. Prostě pokud potřebujete na ty nejčistší benzíny, na ty standardy Euro 5 a výše západní součástky, západní zařízení a vy je nemáte, no tak prostě musíte se smířit s tím, že budete vyrábět méně kvalitní benzín, což se samozřejmě projeví zase přímo na těch autech, která se budou tímto daleko rychleji co potřebovávat. Jo, je to vlastně řešení, které je spíše taková znouzecnost, než bych to... I to slovo řešení se tady zdráhám úplně používat, ale je to prakticky to jediné, co v tuhle chvíli mohou dělat.
15: Jedna z priorit, o které mluvil také Vladimír Putin, je, aby ten nedostatek paliv nezasáhl zemědělský sektor, čehož tedy se ruská vláda obává. Jaký dopad by to mělo?
14: Tak mělo by to takový, že v současné době se odehrávají ty hlavní zemědělské práce. Pokud by nemohly jezdit kombajny, nemohly jezdit traktory, ten dopad by to mělo naprosto drtivý. Rusko by pravděpodobně nevyhladovělo, ale byla by to další rána pro ruský rozpočet, pro zvýšení cen. potravin a potraviny velmi často jako hodně přispívají k růstu inflace a tady prostě není nutné moc spekulovat, pokud by se zdražily potraviny, šly by nahoru veškeré ceny, centrální banka by musela zvýšit zpátky úrokové sazby. Teď v současné době je tlak na to, aby je snižovala, zvýšit úrokové sazby, kterým štopádem by se zdražily úvěry, kterým štopádem by nikdo neinvestoval do ruské ekonomiky. Ono už teď nikdo moc neinvestuje do ruské ekonomiky a mělo by to tenhle ten vliv, který by bylo velmi těžké zastavit.
15: I když jste říkal, že možná celá ta situace v Rusku není zas tak dramatická, tak asi nejvážnější je na anektovaném Krymu. Tam úřady vyhlásily stav nouze.

0: z té druhé strany z Doněcké a Luhanské oblasti, kdy tady z Krymu, nebo ta cesta vlastně, která vede do těchto částí z jedné strany, tak je kontrolovaná ukrajinskými drony a nyní Krym začíná být zablokovaný taky. Rusové vlastně ten Krym považovali za takovou jako téměř výkladní skříň toho, jak oni budou jakoby spravovat ta nová území, a najednou prostě se tady děje to, že Krym má problémy v důsledku války, kterou začal Vladimir Putin, nikdo jiný, čili je to i z hlediska prestiže problém, ale samozřejmě i z hlediska zásobování armády a zásobování samotného Krymu.
1: To znamená ale, že v podstatě zhoršení té situace na Krymu představuje určitý symbol i pro Ukrajince.
0: Samozřejmě představuje to určitý symbol i pro Ukrajince, protože Ukrajinci vlastně, jako ukazuje to i třeba to, že vlastně se ta karta, já se zdráhám pořád říkat, otáčí, jo, ale že vlastně to, že doposud jenom byli bombardovaní Ukrajinci, že vlastně Rusové si ukrajovali kus a stále větší kusy ukrajinského území a vlastně nebyla příliš velká šance je zastavit, že Rusové bombardovali prostě ukrajinská města nebo prakticky cokoliv je napadlo, a najednou se situace obrací a Ukrajinci vlastně to berou tak, že se to, co jim Rusové sebrali, tak vrací zpátky.
1: No, Krym byl samozřejmě považován za vyhlášenou oblíbenou turistickou destinaci, především tedy pro ruské občany. Turismus je také hlavní zdroj příjmů pro poloostrov. To už dnes, předpokládám, neplatí.
0: Ono paradoxně tam, co jsem viděl, tak těch ruských turistů není zrovna málo. Ono, když si vezmete, kam můžou jet, zvláště v létě, tak toho zase tak moc není. Mohli samozřejmě do Turecka, ale malér je ten, že třeba ty oblíbené destinace typu Spojené arabské emiráty nebo další destinace v Perském zálivu, tak ty jsou pochopitelně v tuhle chvíli jako nemožné navštívit. Mohli jezdit do Soči nebo mohou jezdit do Soči, kde je to poměrně drahé, takže ten Krym byla taková varianta, která byla pro ně populární. A stále vlastně my si musíme uvědomit jednu věc, co na ta ruská propaganda, pokud my vidíme, já nevím, problémy na Krymu, že není benzín, že není tohleto, tak ta ruská propaganda je neustále schopná jim říkat, všechno je v pořádku, to byly ojedinělé dopady, stejně jako vám tady dopadne v Moskvě jednou za nějaký čas něco, tak jako není důvod vůbec na Krym nejezdit, pojeďte na Krym, protože je to tady skvělý, je to pohoda a vlastně nic se zásadního neděje. A oni pak přijedou na ten Krym a zjistí, že ta pohoda, že se nic neděje, tak zdaleka to není tak, jak to bylo, a ta snaha odjet není úplně jednoduchá.
1: A daří se Vladimíru Putinovi odrážet tu kritiku vlastně směrem na neschopnou byrokracii, jako on by nebyl tím viníkem situace, která se zhoršuje?
0: To je právě změna situace, která nastala, řekněme, od jara, kdy velmi dlouho jsme byli zvyklí na to, že vlastně celé to fungovalo tak, že Vladimir Putin prostě přišel a když byla nějaká kritika, tak řekl, no podívejte se, já jsem o tomhle nevěděl, za ekonomiku zodpovídá vláda, takže já nařídím vládě, ať se na to podívá. Viděli jsme to třeba s penzijní reformou v roce 2018, kdy on vystoupil jako kdosi, kdo zachraňuje svět a kdo zařídí, aby ta vláda, která tu penzijní reformu, to zvýšení věku odchodu do důchodu spískala, tak aby přijala opatření, která to zmírní, která to nějakým způsobem dají dohromady. Ale v současné době zaznívá čím dál tím častěji kritika přímo jdoucí proti Vladimíru Putinovi, a to hned ze dvou stran. Ta jedna strana říká, čemu nám ta válka byla, jako ta válka, prostě vykašleme se na to, pojďme prostě to někde zastavit a budeme se tvářit, že se nic nestalo, a prostě když bude chvíli klid, tak oni ty sankce zmizí a my si budeme žít jako dřív. Ta druhá pro změnu říká, ne, vy,

0: moc slabý, vy jste moc měkký, Ukrajince musíme srazit na kolena, musíme prostě vyhlásit mobilizaci, musíme zaútočit vším, co máme a prostě Ukrajinu zlomit. A on je v tomhletom tlaku, který vlastně jako na jednu stranu žádá více prostředků do války, na druhou stranu druhá část mu říká, jako nedělejte to, ale to podstatné je, že ta kritika už jde čím dál tím častěji proti němu, zvláště z těch proválečných kruhů.
1: No ale jak tedy rozumět tomu, že Vladimír Putin skutečně začal veřejně, nebo teď to udělal poprvé, přiznávat ty ztráty způsobené Ukrajinou? Vždyť tím jde přece proti té propagandě dlouhodobé, že se vlastně nic neděje a že je v moci Ruska Ukrajinu zničit.
0: No ono totiž problém je ten, že jestliže vám po Moskvě lítají víka od ropných nádrží, tak úplně jako nemůžete říkat, že se nic neděje. To je samozřejmě řečeno v nadsázce. Mimochodem tu nádrž nakonec trefila ruská protivzdušná obrana, ale myslím si, že už to došlo do té fáze, kdy by to bylo příliš mnoho. Ono část těch kritiků říká, že on už vlastně mentálně na to nemá, že vůbec neví, co se děje, že vůbec nechápe, co se děje na bojišti. Teď dal interview, které bylo takové až obskurní, kdy vyjmenovával úspěchy ruské armády a jmenoval tam prostě dobytí jednotlivých ulic ve městě, které mělo před válkou 7 000 obyvatel a podobné věci, když se tvářil, že on tohle to všechno ví a je ovšem zpraven. Ti pozornější pak říkali, že vlastně on to četl ze čtecího zařízení. Asi docela logicky, ale byla to snaha ukázat na to, že on nějakým způsobem ví, co se děje, chápe, co se děje. A myslím si, že tohleto je snaha vlastně jakoby říct, já vím, co se děje, není to tak, že bych vůbec nechápal, ale samozřejmě my a já zvláště si s tím vším poradíme. Takže je tam určitý posun, ale to z toho důvodu, že prostě on těžko může říkat, že se nic neděje, protože to už prostě vidí každý.
1: No a lze to tedy chápat tak, že velká část ruské populace doposud vnímala válku jen skrze informace poskytované státní propagandou, nedostávala se s ní do přímého kontaktu, což se teď asi změnilo, když sám říkáte, po Moskvě letají drony.
0: Velká část ano, velká část je schopná se toho držet i nadále. Oni prostě papouškují to, že Ukrajinci jsou vlastně ti teroristi, kteří bombardují Rusko. Ano, jsou to občasné přílety a ano, jsou určité problémy, ale o to víc musí samozřejmě vydržet. To jsou samozřejmě nejvíc lidé, kteří čerpají svoje informace z televize. Ta televize je stále mocný propagandistický prvek, nebo činitel, který nějakým způsobem je schopen udržovat klid v populaci. My samozřejmě nemáme přesná sociologická data, my nemáme to, že bychom mohli říct, popularita Vladimira Putina dosahuje tolika a tolika procent. I ty průzkumy, které jsou zveřejňované, tak jsou čím dál tím častěji zpochybňované jako neúplně důvěryhodné. Ale i ty oficiálně vlastně už naznačují určitý sestup v popularitě Vladimira Putina a tohle to jako všechno ukazuje na to, že Vladimir Putin jakoby ztrácí tu aureolu toho neomylného vládce, který prostě ovšem ví a všechno dokáže vyřešit. Ne, že by to bylo úplně totální ztráta, všichni ho začali v Rusku nenávidět. Takhle jednoduché to zatím taky není. Ale už tam vznikají určité pochybnosti, už tam vznikají pochybnosti o tom, jestli to byl dobrý nápad, jestli vlastně jako se nemělo dělat něco jiného a tak dále a tak dále.
1: To znamená, že u některých obyvatel, ale přesto i ta aktuální situace, kterou můžou vidět na vlastní oči, nenalomí to přesvědčení, že Rusko je neohrozitelnou velmocí.
0: Samozřejmě, budete mít pořád nějakou část populace, a ne nevýznamnou část populace, která vám bude říkat, tohle jsou dočasné problémy a oni, jak jedou neustále takovou tu propagandu, jako že oni bojují proti tomu nacismu, jako jejich dědové, tak oni vám budou říkat, u Stalingradu se taky zdálo, že už Stalingrad musí padnout a Hitler už oslavoval vítězství, ale nezlomný ruský národ, protože zase oni sovětský a ruský, když se to hodí, tak stotožňují, tak vlastně dokázal se schopit a odrazit toho nepřítele a my tak vydržíme část a ne zrovna malá, bude vždycky tohleto opakovat. To prostě tak bude, ale samozřejmě máte tam lidi, kteří občas si nad situací přemýšlí a říkají si, OK, tak my tady bojujeme o něco, o místa typu nová takmačka nebo malá takmačka, kterou jsme obsadili už asi 20krát a na to jsme ztratili prostě několik set tisíc vojáků, protože ono, další věc, kterou nemůžete zakrýt, je prostě to, že část těch lidí se zpátky už nevrací a třeba v těch oblastech,
1: myslíte
0: jako
1: bylo fronty?
0: Buriacko, jasně, Buriacko, Jakutsko, Baškortostán, máte prostě vesnice, odkud už jako prakticky nemá kdo odejít, protože všichni, kdo odešli, tak jsou mrtví. A tohle všechno, jako ti Rusové vidí a říkají si prostě, jestli nám to za to stálo. Zatím televize funguje dobře jako propagandistický prvek a stále ještě je schopná to držet v nějakém limitu, ale jako tohle nemusí trvat moc dlouho.
1: Hostem Interview Plus byl rusista působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
2: 90kové léto.
3: 90. léta ve veřejnoprávní rozhlasové zábavě byla dost divoká. Třeba pořady rozhlasových mystifikací s názvem Přepadení.
4: Takže já

0: zavolávat zadarmo, pane.
1: Ne, ale prosím vás.
0: Tak to se na mě nezlepte, zavolejte si po obědě, až tady bude pán ředitel.
2: Helejte, my tam jedeme s těma nákladňákama.
3: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
5: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
5: Dej mi pokoj.
8: Tohle neskončí dobře.
5: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Pět dětí z letního tábora je po úderu bleskem mimo ohrožení života, jsou v Jindřichohradecké nemocnici.
10: Všechny děti jsou na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
9: Evropa zvýšila clo na levné zboží z asijských e-shopů.
11: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu.
9: 4 české tenistky budou bojovat o postup do 3. kola Wimbledonu. Provoz na dálnici D8 před Prahou brzdí omezení Vegbelské. Kolona začíná za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru. A počasí bude převážně oblačno, až zataženo nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jeho východě až 35 stupňů. Je středa 1. července. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Meteorologové varují před dalšími bouřkami s přívalovým deštěm. Až do půlnoci můžou zasáhnout celou východní polovinu Česka. Hasiči vyjíždějí k popadaným stromům a zatopeným sklepům už od pondělí.
12: Blanensko, Třebíčsko nebo okolí Brna. Tam všude včera padaly i 5-centimetrové kroupy. A podle meteorologa Martina Adamovského se to dnes může opakovat.
13: Očekáváme hlavně v oblasti Jihomoravského kraje opět možnost podobně silných bouřek i s kroupami. Pak později už jiné nebezpečné jevy, hlavně tedy větrné.
12: Bouřka včera zkomplikovala pobyt na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Blesk zasáhl 5 dětí, jsou ale mimo ohrožení života. Jak potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci Dana Velemská.
10: Všichni děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
12: Záchranáři z tábora vrtulníkem převezli do nemocnice i muže ve středním věku. Po zásahu bleskem byl krátce v bezvědomí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
9: Chorvatští hasiči zasahují u 20 požárů. V uplynulých 24 hodinách se rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čiovo.
14: Dalmácie má za sebou silné bouřky a zdá se, že právě blesk způsobil mimo jiné i veliký požár na ostrově Čiovo. Hašení zpočátku komplikoval silný vítr, kvůli kterému nemohla být hasící letadla zapojena do akce ihned. Díky úsilí 150 hasičů a zlepšení povětrnostních podmínek se ale požářiště podařilo dostat pod kontrolu a požárníci teď navodňují jeho okraje. Chorvatsko od začátku letošního roku zaznamenalo o 25% víc požárů oproti stejnému období v loňském roce. Podle hasičů jsou na vině zejména suché jarní měsíce. Dosavadní letošní požáry se ale obešly bez obětí na životech i větších materiálních škod. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
9: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli smrti 3leté Viktorky. Požaduje pro ně roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku loni svým rozhodnutím svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenií a byl závislý na drogách. Otec pak dívku zavraždil. Tejc považuje rozhodnutí soudkyně za exces a kárnou žalobou chce docílit, aby se podobné případy neopakovaly.
15: Soudci nemají být nezávislí na zákonech a soudci nemají být neodpovědní. Soudkyně opomenula provést a zhodnotit řadu dostupných důkazů, které indikovaly, že svěření do péče rodičů je sice v zájmu rodičů, ale je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.
9: Ministr chce prověřit taky činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, tedy OSPODu. Úřad totiž se svěřením do péče rodičů souhlasil. Za malé zásilky zboží ze zemí mimo Evropskou unii se ode dneška platí clo. Týká se to balíčků v hodnotě do 150 eur. Evropská komise tak chce snížit dovoz levných a často nekvalitních věcí, hlavně z čínských online platform.
1: Za každý druh zboží v zásilce se nově platí 3 eura. Clo se tak může násobit, vysvětluje Jan Šúra ze spotřebitelské organizace D-Test.
11: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Opatření má pomoct narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými a zahraničními prodejci. Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale přichází pozdě.
16: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony. Kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Čínská internetová tržiště kritiku dlouhodobě odmítají a tvrdí, že dodržují evropské předpisy a že bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Plošné používání amalgámových plomb v zubařských ordinacích skončilo. V Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám je možné využít už jen ve výjimečných případech.
17: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
18: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
17: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
19: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
17: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
9: Téměř týden po sérii zemětřesení na severu Venezuely klesá naděje na záchranu přeživších. Tisíce lidí ale dál za pomocí týmů z celého světa stále pátrají v sutěnách domů po svých blízkých.
20: Rozsah neštěstí v pobřežním regionu La Guaira i hlavním městě Caracasu postupně mapují satelitní data. Potvrzují, že zničených je skoro 60 tisíc budov. Odklízecí práce ale podle venezuelských médií komplikuje nedostatek pohonných hmot. Těžká technika tak často jen nehybně stojí nedaleko trosek. Venezuelská vláda uvedla, že dosud celkově všechny skupiny záchranářů úspěšně vyprostili bezmála 7 tisíc lidí.
21: Valentina!
20: Zasahuje i český USAR tým. Zatím se mu nepodařilo najít přeživší. V metropoli Caracasu mezitím vznikají další provizorní tábory pro lidi bez domova. České humanitární organizace dosud na pomoc jihoamerické zemi vybrali přes 6,5 milionu korun. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Karlovarský filmový festival má letos předpremiéru. Odehraje se už dnes večer v Mariánských lázních a bude narozeninovou oslavou. Právě v Mariánských lázních, totiž v roce 1946, diváci sledovali první festivalové projekce.
22: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
23: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
24: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
23: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
24: Gracias.
23: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
25: Tenistku Karolínu Muchovou čeká ve Wimbledonu zápas o třetí kolo. Nastoupí proti Číňance Chang. Pro Muchovou to v součtu s předchozím turnajem bude šestý zápas během 8 dní a proto se snažila o volném dni hlavně odpočívat.
26: Lehký trénink, vlastně tím, že jsem tady nebyla ten týden dopředu, tak musím ještě nějaký sponzorské věci vyřídit a budu se snažit si odpočinout a zregenerovat. Ale dokážu si představit, že bych někam vyrazila teď. Je toho dost.
25: Jeden český postup do třetího kola Wimbledonu je jistý. Na Grand Slamu v Londýně se odpoledne utkají krajanky Kateřina Seňáková a Nikola Bartuňková. Barboru Krejčíkovou pak čeká Ruska Andrejevová. A fotbalisté Francie postoupili na mistrovství světa do osmifinále, a to po vítězství 3-0 nad Švédskem. Mexiko vyřadilo Ekvádor výsledkem 2-0 a Norsko porazilo Pobřeží slonoviny 2-1.
27: Metro
0: v metropoli omezení i nehoda ve Kbelské. D8 z Ústí do Prahy a dlouhá nesouvislá kolona za sjezdem na Kralupy ze 7. kilometru zhruba 40 minut se sune až do omezení ve Kbelské. Ve Kbelské potíže i z druhé strany z Hloubětí na Doletňan. Kousek před sjezdem do Novopatské se v levém pruhu srazil kamion s osobním autem. 10 minut ztratíte ve frontě od Poděbradské. V Praze na jižní spojce z Černého na Barandovský most před Spořilovem došetřují nehodu. Už se jede dvěma pruhy a kolona se krátí. A silnice 16 před Mělníkem od Slaného byla kvůli nehodě kamionů v obou směrech uzavřená. Lepší zprávu nese náš zpravodaj.
2: V tomto momentě to pustili, takže se kolony rozjíždějí.
0: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
25: Českem prošly v několika vlnách silné bouřky. Jaké riziko představují blesky? Kyjev dostal první unijní miliardy eur na pořízení dronů. Jak tyto systémy posouvají ukrajinské možnosti? A jak rekordně rostoucí teploty světových moří ovlivňují tamní živočichy a ekosystémy? 5 dětí, které v noci na dnešek zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku blesk, zůstává v nemocnici. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Zasažený dospělý člověk zůstává v českobudějovické nemocnici na pozorování. Podle záchranné služby blesk udeřil do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj 5 dětí a dospělého ve stanech. Silné bouřky v noci na dnešek způsobily také výpadky elektřiny. Ve východních Čechách bylo bez proudu 10,5 tisíce domácností, ve středních Čechách bylo bez proudu kolem 10 tisíc odběrů. Míst. A komplikace bouřka způsobila také na železnici, kde byl ráno omezen provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. Naším hostem je teď Filip Smola, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
4: Dobré poledne.
25: Když se vrátím k tomu případu na Jindřichohradecku na dětském táboře, záchranáři mluví o zásahu sekundárním bleskem nebo sekundárním výbojem. Co to je?
4: To je vlastně elektrický výboj nebo přepětí, které vznikne po úderu hlavního blesku. Nejde tedy o samotný zásah bleskem, ale spíš o jeho následky. Můžeme si to představit jako by část toho proudu z toho hlavního blesku přešla nebo šířila se vzduchem dál.
25: Připomeňme, jaká jsou základní doporučení, pokud jsme někde v přírodě a přijde bouřka, co dělat, pokud jsou kolem stromy, tak jak tomu bylo v tomto případě?
4: Určitě je lepší se místům se stromy vyhnout, protože vlastně ty stromy můžou při těch bouřkách fungovat jako takový hromosvod, to znamená od stromu raději dál, pokud tedy jsme v nějakém lese, tam není riziko jenom toho, že může udeřit do nějakého stromu blesk, ale že přijde nějaký silnější nebo silný větrný poryv, který ty stromy poláme. To znamená, být v lese nebo blízko stromu rozhodně bychom neměli. Je lepší z toho lesa odejít, pokud se nacházíme v místě, kde nebo je blízko nějaký strom a zrovna přichází bouřka, tak je lepší se mu vyhnout, odejít někam do údolí, odejít někam do bezpečí, třeba i do auta nebo do nějaké budovy.
25: Na druhé straně, pokud jsme mimo stromy někde na planině, tak logicky to také není úplně ideální situace. Co dělat potom?
4: V tom případě, pokud jsme na nějaké planině, třeba na horách, bez stromu a není úplně blízko žádný úkryt, tak samozřejmě nejlepším způsobem je podřepnout, abychom vlastně z té krajiny úplně, řekněme, netrčeli. Pokud je nás víc, tak bychom měli rozhodně rozdržovat nějaké rozestupy mezi sebou. Nejlepší je tedy si v takovém případě dřepnout a dřepět na jedné noze, pokud to samozřejmě dokážeme.
25: Říkáte dodržovat rozestupy, pokud je v bouřce venku víc lidí. Jak daleko od sebe mají být?
4: Uvádí se, že minimálně 3 metry, ideálně ale i 10 až 15 metrů, a to právě z toho důvodu, o jakém jsme mluvili na začátku, aby se zabránilo tomu, aby ten elektrický výboj z toho blesku přeskočil i na někoho třeba blízko nás, na někoho dalšího. Ano.
5: V doporučeních hasičů, co dělat při bouřce, se píše, že bouřka je nejvíce nebezpečná, pokud je do vzdálenosti 3 kilometrů. Vzdálenost samozřejmě můžeme odhadovat podle toho, jak kolik času, kolik sekund je mezi bleskem a hromem. Dá se na tohle spoléhat?
4: Ano, dá, protože rychlost se šíří, nebo rychlost zvuku v atmosféře je asi 340 metrů za sekundu. To znamená, že pokud slyšíme hrom a uběhnou 3 sekundy, tedy pokud vidíme blesk a za 3 sekundy uslyšíme hrom, tak je ta bouřka od nás přibližně 1 kilometr. Takže pokud uslyšíme, tedy uvidíme, pokud uvidíme blesk, napočítáme do 3 a slyšíme hrom, tak je to 1 kilometr.
5: Takže pokud tedy riziko je hlavně do 3 kilometrů, tak by to mělo být minimálně 9 sekund. Do jaké míry se dají bouřky předpovědět?
4: Záleží samozřejmě na situaci. Jsou situace, kdy jsou bouřky předpověditelné docela snadno, a to v případech, pokud se třeba mají vyskytovat na nějaké studené frontě, která je samozřejmě třeba i snadno předpověditelná a má se jednat o nějaký větší bouřkový systém. Naopak pak jsou situace, kdy se bouřky předpovídají velmi ztěžka, a to z toho důvodu, že není úplně jasné, kde se v jaký čas objeví. Takové případy bývají právě, jako jsme měli minulý týden, kde je u nás takový vlhčí vzduch, který se pomalu ani nehne a je velmi teplý. V takovém případě pak stačí jenom třeba nějaký kopec nebo něco jiného, co tu bouřku jakoby spustí, ale nedá se úplně přesně předpovědět, na jakém místě se vytvoří. Takže záleží na situaci, je proto potřeba sledovat ty výstrahy. Někdy samozřejmě jsou obecnější, právě se v některých těch výstrah odráží i ta míra nejistoty, s jakou se ta bouřka vytvoří.
5: Vědci se shodují, že u nás přibývá extrémních projevů počasí. Týká se to také bouřek, je jich víc než v minulosti? Existují v tomto směru relevantní statistiky?
4: Obecně těch nebezpečných jevů v posledních letech u nás přibývá. My jsme v posledních letech zaznamenali přibližně 160 dní s nebezpečnými jevy, tedy s těmi, které my v Českém hydrometeorologickém ústavu vyhodnocujeme. Zrovna ale ten loňský rok, tam nastal pokles přibližně o třetinu, kdy bylo tedy o třetinu méně těch nebezpečných jevů než těch posledních letech, nebo než v roce 2024. A je to dáno zejména tím, že ten loňský rok byl obecně chladnější než ty předchozí roky. Z toho důvodu také právě ta bouřková sezóna byla, řekněme, taková chudší. Nebylo těch bouřek tolik, protože, jak je známo, tak bouřky se častěji tvoří v teplejším a vlhčím prostředí, kterého loni zase tolik nebylo. Takže samozřejmě v tom trendu toho oteplujícího se klimatu těch bouřek přibývá, ale záleží samozřejmě také na konkrétním roce.
5: Vy jste už před chvílí mluvil o výstrahách Českého hydrometeorologického ústavu. V tomto směru dnes přecházíte na nový systém výstrah. Jak to bude vypadat? Můžete ten nový systém představit?
4: Ano, vlastně dneska jsme ho spustili oproti tomu minulému systému integrované výstražné služby, který byl založený převážně na klimatologicky stanovených kritériích. Bude ten nový systém zaměřený spíše na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, to znamená změna nastane hlavně taky ve struktuře a pojmenování skupiny jevů, na které jsou ty výstrahy vydávány. Největší změnou bude pravděpodobně varování před teplotami, protože tady vznikne, nebo už vzniklo varování na základě takzvané pocitové teploty, když to hodně zjednoduším, která bude brát v potaz nejen tu samotnou teplotu, ale i další faktory, třeba jako vlhkost vzduchu, rychlost větru a tak. Takže by ten nový systém integrované výstražné služby měl být více zaměřen na dopady na obyvatelstvo a na hospodářství, infrastrukturu.
5: Říká meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Filip Smola. Díky, naslyšenou.
4: Rádo se stalo, hezké odpoledne.
5: Ukrajina žádá partnery z Evropské unie, aby jí poskytli na vojenskou pomoc dalších 6 miliard 600 milionů eur, tedy asi 160 miliard korun, aby mohla využít nynějšího okna příležitosti na bojišti k dosažení převahy nad Ruskem. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na dopis ukrajinského ministra obrany Michaila Fedorova. Evropská komise přitom včera vyplatila první necelé 4 miliardy eur z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Tyto peníze mají být určeny na pořízení dronů. Víc teď dodáme s Tomášem Kopečným, bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny, v současnosti poradcem Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Když začnu tou včera poskytnutou částkou, necelými 4 miliardami eur, kolik a jakých dronů za to může Ukrajina pořídit a jak důležitá pomoc to v té současné situaci je?
6: No, rozhodně to bude zásadní pomoc pro financování všech dronů nebo velké většiny dronů, které Ukrajina bude pořizovat. Pro představu, loni Ukrajina celkově pořídila 4,5 milionu kusů dronů, drtivou většinu z domácí produkce, a právě na tyto finance budou mířit. Rozhodně z toho nebude možné zaplatit vše, ale bude to v desítkách procent těch celkových nákladů. Zároveň se bavíme o dronech, které se budou lišit, takže tam budou drony, které budou mít dolet i stovky kilometrů, budou tam takzvané drony hlubokého zásahu, deep strike drony, to jsou 120 kilometrů plus. A bude se z toho zkrátka nakupovat to, co bude nejaktuálnější, nejurgentnější operační potřeba.
5: V té současné fázi války na Ukrajině, jakou roli hrají právě drony a jak se v tomto směru v těch posledních 4 letech posunuly ukrajinské možnosti?
6: No, prostě zásadním způsobem. Ukrajina je dneska laboratoří nejnovějších technologií, především v oblasti dronů. Tu roli naprosto klíčovou hraje dvojí používání dronů. Za prvé drží to frontovou linii. Leckde to posouvá frontovou linii ve prospěch Ukrajinců a nahrazuje to tak zásadní nedostatky, které má Ukrajina v rekrutaci. To znamená, používá méně a méně lidí. A vlastně to, co bylo předtím nevýhodou oproti tomu ruskému mlínku na maso, kdy prostě se Rusům dařilo rekrutovat podstatně více lidí než Ukrajinců, tak teď obrátili v technologickou výhodu. Ta druhá zásadní věc, jako je stejně důležitá, a to je, že využívá ty drony pro údery v hloubi ruského území anebo i na okupovaných území. To znamená, nedrží jenom tu frontovou linii, ale ničí skladové zásoby munice, zbraní anebo právě rafinérií i přístavů, které sankcionovanou ruskou ropu chtějí někam převážet.
5: Ukrajinský ministr obrany podle agentury Reuters argumentuje v té žádosti o další podporu současným oknem příležitosti, které podle toho dopisu potrvá 6 až 9 měsíců. Proč právě tuhle dobu?
6: Tak vychází to z nějakých vojenských předpokladů a analýz. Zároveň to okno příležitosti je zjevné. Vidíme, že například Krym se stává izolovaný od těch logistických tepen, hlavně od té aorty, od té hlavní dálnice po pobřeží Azovského moře, jenom kvůli jedné věci, a to jsou drony. Ukrajincům se prostě nepodaří v nejbližší době Krym obsadit nebo se tam úspěšně vyloďovat, ale daří se jim minimalizovat jeho využitelnost pro ruské útoky v hloubi ukrajinského území, protože Krym je taková velká letadlová loď, tam je prostě jenom obrovská základna plná raket, dronů. No a ty jsou závislé na zásobování. Už vidíme, že celá černomořská flotila, včetně velitelství, a to je zpráva z minulého týdne, se stahuje z Krymu právě do Ruska, do Novorosijsku, na východ Černého moře. A stejně tak se Ukrajincům daří ničit i všechno ostatní, co na Krymu ruské vojenské síly používají. Takže tady vidíme, že to okno příležitosti funguje, že za poslední týdny se podařilo zlikvidovat vysoké stovky různých nákladních vozů vezoucí munici nebo taky vozů, které vezly palivo na Krym, a všichni tam dneska pociťují ty nedostatky. Takže vidíme, že to funguje, a to číslo 6 až 9 měsíců si myslím vychází z odhadu, za jak dlouhou dobou by se na to Rusku mohlo podařit zareagovat nějakým technologickým protivývojem.
5: Celkové potřeby Ukrajiny na obranu jsou letos odhadovány na zhruba 136 miliard eur, to je 3,25 bilionu korun. Jak velký podíl na těchto nákladech mají peníze poskytnuté Evropskou unii a členskými státy Evropské unie?
6: Cirka polovinu. Ta půjčka schválená po změně vlády v Maďarsku ve výši 60 miliard euro logicky tedy pokrývá cirka polovinu z tohoto. Evropská unie schválila 90 miliard euro, z čehož 60 by mělo jít právě na tyto zbraňové iniciativy. Velmi často se to bude týkat rozvoje a podpory právě evropských komponent v těch dodávkách nebo evropského obranného průmyslu. Ale ta odpověď je taková. To znamená, Evropa dokáže pokrýt jenom skrz tuto půjčku cirka polovinu. Další pomoc potom vlastně se vozí bilaterálně, takže si myslím, že dohromady Evropa, kdyby se to sečetlo, tak bude pokrývat cirka 2/3.
5: Pomoc Ukrajině zajišťuje v poslední době také takzvaná Česká muniční iniciativa. Jak funguje v současné době a jak je v současné době Česká muniční iniciativa důležitá? Slyšíme se, pane Kopečný?
6: No, Česká muniční iniciativa... Ano, slyšíte mě?
5: Ano, už vás slyšíme.
6: Česká muniční iniciativa je natolik důležitá, že... Česká muniční iniciativa je natolik důležitá, že jí byla vyčleněna samostatná kapitola v rámci těch 60 miliard euro, o kterých jsem hovořil. Je to několik jednotek miliard euro, a nevím, jestli už to bylo specifikováno veřejně, protože to nebudu tady říkat, ale je tam stejně jako je vlastně balík 6 miliard euro na drony, tak i několik miliard euro je vyloženě na velkorážovou munici a tam zcela jednoznačně se na všech těch mezinárodních jednání opakuje, o toto se postarají Češi, o toto se postará Česká muniční iniciativa.
5: Bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny a dnes poradce Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Tomáš Kopečný byl naším hostem. Naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
5: Globální teploty mořské hladiny během uplynulého měsíce překročily všechny dosavadní rekordy pro dané období. Jak informoval program Copernicus, který v rámci změn klimatu monitoruje i mořské prostředí, celosvětová průměrná teplota mořské hladiny dosáhla 21. června rekordní výše 21 stupňů Celsia. V uplynulých 3 letech byla globální teplota oceánu mezi 60. stupněm severní a 60. stupněm jižní šířky, tedy mimo polární oblasti, o 35 až 73 stupně Celsia vyšší, než je dlouhodobý průměr. V červnu tyto anomálie dosáhly rekordně vysokých hodnot. Vědci očekávají, že tento trend bude mít dopady jak na povětrnostní podmínky, globální klima, tak také na mořské ekosystémy. A k tomuto víc dodáme s profesorem Adamem Petruskem z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobré poledne.
5: Jaké jsou tedy ty nejzásadnější dopady rostoucí teploty světových moří?
7: No tak já se zaměřím na biologické procesy, pomenu klima a podobně. Těch dopadů je mnoho a to jak opravdu jako akutních, když máme prostě vlnu veder, což se projevuje i v mořích, jako tedy ta zvýšená teplota, byť se nám zdá, že 21 stupňů jako je vlastně příjemná, ale je důležité si uvědomit, že se bavíme o nějakých průměrných teplotách. Propad je, jsou vedra a i ve Středozemním moři se nám moře velmi nepříjemně otepluje. Tak akutně to znamená, že třeba spousta organismů se dostává, ať už živočichů nebo mikroorganismů, mimo své nějaké, ať už optimální nebo vůbec jaksi teplotní hodnoty, které dlouhodobě zvládají. To znamená, mohou trpět stresem, mohou i umírat a pochopitelně ten stres může vést k tomu, že jsou potom mnohem citlivější. Další dopady, třeba prostě jenom to, že v podstatě všechny mořské organismy s výjimkou pár savců, ptáků, jsou takzvaně studenokrvní, to znamená, jak si mění teploty podle okolního prostředí a vyšší teplota znamená rychlejší metabolismus, větší potřebu kyslíku, třeba i větší potřebu potravy, což jak si může znamenat, že to doslova neudýchají nebo mají problém se uživit, ovlivňuje to jejich rozmnožování a to jsou ty jako krátkodobé dopady. Může to vést i k tomu třeba, že opravdu vysoké teploty, kde se třeba namnoží řasy, povedou následně k vyčerpání kyslíku a masovým úhynům. Dlouhodoběji to ale samozřejmě má dopady na ekologii celých populací a dokonce i dopady evoluční. Druhy se nám stěhují za těmi pro ně optimálními teplotami. To znamená, že vidíme, že třeba pronikají teplomilné druhy mnohem obvykle. No naopak ty druhy chladnějších vod mírného pásma se snaží teda odstěhovat dál od rovníku. No a to může mít dopady na změnu složení společenstev, což jaksi zajímá biologii, ale může to mít jaksi naprosto jednoznačné dopady na to, co vnímají i jaksi nebiologové. Ať už se jedná o třeba pronikání nějakých nepříjemných a nebezpečných druhů na oblíbené pláže, nebo se jedná o to, že třeba se zcela mění distribuce důležitých ekonomicky důležitých lovených druhů ryb nebo třeba korýšů.
5: Tak teď jste sám odpověděl na další tři otázky, které jsem vám chtěl položit, tak díky za to. Dá se říci, které druhy mořských živočichů jsou v současnosti tím oteplováním oceánu ohroženy nejvíc?
7: No, takhle jednoduché to není, ale v podstatě samozřejmě pokud se zamyslíme nad tím, koho ovlivní akutní teplotní stres, no tak je to někdo, kdo se nemůže rychle odstěhovat. A můžeme to třeba vidět na populacích jednak ptycadlých různých organismů, zejména živočichů, a potom společenstvech, která jsou vlastně vázána na tyhle ty přisedlé komunity. To znamená, úplně jaksi nejznámější jsou pochopitelně koralové útesy, které už vlastně celosvětově trpí teplotním stresem. Korály jsou teplomilné. Ale jsou prostě v určité oblasti vždycky adaptovány nějaké teploty a velké zvýšení povrchových teplot, no a oni jsou mělkovodní, takže povrchové vody je to, co ovlivňuje, vede ke stresu. Oni potom buď úplně hynou, nebo ztrácejí své řasové symbionty, na kterých jsou zcela závislí výživou. A pokud se jedná o krátkou epizodu, ať už tedy stresu nebo úhynu, tak koralový útes to dokáže zregenerovat. Ale dlouhodobý teplotní stres nebo opakované tyhle ty vlny veder vedou opravdu k destrukci útesu. A na ty přisedlé koraly a další organismy tam je pochopitelně vázáno ohromné množství ostatních druhů.
5: Což je jasné, omlouvám se, musím vám do toho skočit, protože se blíží další zprávy. Profesor Adam Petrůsek z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byl naším hostem. Naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
8: Radiožurnál je 12.30 a Jana Gulda doplní přehled zpráv.
9: Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka, kromě západu Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou bouřky na Moravě a ve Slezsku, přidají se k nim i kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Varují taky před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Česká národní banka vydala 11 firmám povolení k poskytování služeb spojených s kryptoaktivy. Posuzovala 251 žádostí, byl to nejvyšší počet v celé Evropské unii. Významná část žádostí byla podle centrální banky po obsahové stránce nedostatečná a postrádala zásadní informace a dokumenty. Vysoký počet žádostí podaly i subjekty bez prokazatelné historie a se sídlem na virtuální adrese nebo se záměrem vykonávat činnost v zahraničí. Většina Evropanů vnímá Evropskou unii jako místo stability v neklidném světě, ukazuje to nejnovější průzkum, jeho výsledky zveřejnil Eurobarometr. Průzkum opět ukázal i dlouhodobě skeptičtější přístup české veřejnosti k podobným otázkám. Respondenti v průzkumu oceňovali, že členství v unii chrání a uznávali kvalitu života, kterou umožňuje. Na druhou stranu ekonomické obavy se v posledních letech zvýšily a celková nálada lidí v unijních zemích kolísá mezi nejistotou a nadějí. A v Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů Calvin Harris. Sport. Po vyřazení z mistrovství světa skončili trenéři Nizozemska a Ekvádoru. Evropany už nepovede Ronald Koeman, jeho Američany Sebastian Becasese. Po turnaji tak už skončilo celkem 7 trenérů, včetně toho českého Miroslava Koupka.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D2 za Hustopečemi, zdržení na D8 od Kralup. Na D2 z Bratislavy do Brna velmi opatrně za Hustopečemi. Na 21. kilometru překáží v pravém pruhu porouchané nákladní vozidlo s defektem. Okolo ale projedete plynule bez zdržení. Na D1 z Prahy do Brna tradiční fronta kamionů před Ostrovačicemi zpomalují na stém 76. kilometru. Na D8 z Ústí do Prahy přetrvává sice nesouvislá, ale hodně dlouhá kolona. Brzdí se za sjezdem na Kralup. Okralupy na 8. kilometru a přibližně 40 minut se popojíždí do nového omezení Vekbelské. Jedním pruhem se jede zatím jen ve směru z Letňan dolů do Hloubětína. V Praze na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most kousek před Spořilovem odklízejí následky po nehodě. Aktuálně je blokovaný pouze levý pruh. Nesouvislá fronta se sune už z východní části okruhu od hradecké dálnice D11. A silnice 21 z Plané do Chebu. Situace za Dolním Žandovem teď slovy našeho zpravodaje.
1: Je tady kamion s osobákem, ten osobák je úplně na šrot a ten kamion je přes oba pruhy, přes oba stoupací pruhy a ještě část toho kamionu je v příkopu.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Stav rokování mezi USA a Iránem. Podle ministra Macinky vyřeší spor o summit NATO úředníci. Irský závod s časem o miliardy pro Evropu, silný protest proti zestátnění ČES, anebo Bitcoin pustili do salonu a ten na to doplatil. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydáním publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
10: Názory a argumenty.
3: V jakém stavu je momentálně jednání mezi USA a Iránem? To je poměrně nejasné, stejně jako stav Hormuzského průlivu. A o tom bude řeč. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
11: Dobrý den.
3: Začneme tedy tím rokováním.
11: V současné době v Kataru jsou američtí vyjednávači, kteří tam přijeli jednat s iránskou delegací, jak oznámil prezident Trump. Ovšem Iránci dopředu oznámili, že se s nimi nesetkají. Včera se Američané setkali s katarským emírem a nyní zřejmě probíhají nepřímé rozhovory přes pákistánské a právě katarské prostředí. Ovšem už to, že se obě strany nesetkají, nebo aspoň podle Iránu ne, v blízkých dnech, ukazuje, že to vyjednávání nejde úplně tak, jak by asi bylo žádoucí. Je potřeba připomenout, že to memorandum, na jehož základě se jedná, bylo uzavřeno 17. června, to znamená, teď jsou to dva týdny. A na to vyjednávání vlastně bylo 60 dní. Původně oznámeno, že za těch 60 dní má být uzavřena mírová dohoda. To znamená, jsme ve čtvrtině té lhůty a zatím slyšíme spíše o sporech než o nějakých dohodách, což je ovšem samozřejmě v této fázi poměrně logické.
3: No a ještě aspoň ve zkratce, jak je to momentálně tedy s průchodností toho Hormuzského průlivu?
11: Co se týče průchodnosti Hormuzského průlivu, tam se to mění téměř každým dnem. Jednu chvíli byl volný, nyní úplně volný není. Každopádně Irán, konkrétně ministr zahraničí Arakčí, oznámil, že opravdu hodlá nad Hormuzským průlivem si udržet kontrolu, což asi není úplně to, co by si svět představoval a i jak americký prezident Trump se tu dohodu snažil vysvětlovat. Ovšem už v té dohodě bylo, že Irán po 60 dní umožní volnou platbu bez poplatku. V současné době je ale Irán víceméně spokojen, vyváží ropu, vyváží v poměrně velké množství. Od uzavření onoho memoranda vyvezl už přes 40 milionů barelů ropy. Připomínám, že v minulém roce byl průměrný vývoz Iránu 1,5 milionu barelů ropy denně. Takže vyváží vlastně volně, vyváží hodně, vyváží, jako známili, za ceny o 20% vyšší a tím se do značné míry řeší jeho největší problém a to je nedostatek financí.
3: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
11: Naslyšenou.
3: Z pondělní tiskové konference po jednání vlády člověk snadno nabyl dojmu, že podle vicepremiéra Petra Macinky spor kabinetu s prezidentem o summit NATO prostě vyřeší úředníci, jenomže ti mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby delegace mohla v Ankaře fungovat bez problému. To říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
13: Ministr zahraničí Petr Macinka usoudil, že spor o složení české delegace na summitu NATO v Ankaře je potřeba přenést z roviny mediální a politické na úroveň pracovní. Postarat se o tom má komunikace mezi prezidentskou kanceláří a Černínským palácem. Ta se odehrává na úrovni úředníků. Co se dosud nepovedlo politikům, by měli dokázat právě oni. Alespoň takto lze vnímat Macinkova slova. Znamenalo by to, že právě oni určí, kdo se za Českou republiku zúčastní neformální večeře a kdo bude vystupovat na formální části jednání. Je to pochopitelně nesmysl. Úředníci mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby česká delegace mohla v Ankaře bez problémů fungovat. K tomu potřebují jednoznačné zadání od politiků. Z jejich veřejných výroků je zřejmé, že dohoda mezi prezidentem a premiérem dosažena zatím nebyla. Naopak to vypadá, že Andrej Babiš nemá zájem se o tom s Petrem Pavlem vůbec bavit. Pokud se situace nezmění, těžko mohou úředníci z prezidentské kanceláře a z Černínského paláce tento spor rozřešit. Pokud by tomu bylo jinak, neurčovala by zahraniční politiku země vláda, ale úředníci. Tomu nevěří ani Petr Macinka, byť svými výroky kolem summitu NATO tento dojem vyvolává. Když už jsme u toho dojmu, tak se Babišovu kabinetu podařilo vytvořit iluzi, že české zájmy v Turecku nemůže dobře hájit hlava státu. Proto nejdůležitější prezentovanou aktivitou vlády směrem k summitu zatím byla snaha mu v účasti zabránit. Petr Pavel přitom opakovaně dává najevo, že by respektoval mandát, kterým by od vlády byla delegace vybavena. Problém je, že jeho detailnější znění není veřejně známo. Možná proto, že potom by se snaha odradit prezidenta od cesty do Turecka ukázala jako nesmyslná, nebo spíše nevraživostí motoristů vůči hlavě státu motivovaná. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří v plnění členských závazků NATO k nejhorším, měla by slíbit nápravu, což mimo jiné znamená postupný a výrazný růst výdajů na obranu. Premiér to nijak nepopírá. V tom by vláda s prezidentem neměla být momentálně v rozporu. Týká se to rovněž postoje k válce na Ukrajině. Tam by delegace v Ankaře měla podporovat přesun větší části podpory Ukrajině z USA na evropské členské země Aliance. Mandát počítá také s tím, že by nemělo být zpochybňováno pokračování muniční iniciativy a podobně. Což pochopitelně neznamená, že by Petr Pavel nemohl mít na počínání kabinetu v těchto záležitostech poněkud jiný a někdy i kritický názor. K větší vzájemné důvěře by prospěla diskuse mezi prezidentem, premiérem a ministry obrany či zahraničí. Při ní by mohli zjistit, že postoje prezidenta se nijak dramaticky neliší od obsahu mandátu, který vláda už schválila. Tím by však ztratila důvod, proč pokračovat v nekonečných tahanicích o to, jakou roli by měla hlava státu na summitu mít.
14: Tolik kolega Petr Hartmann. 1. července se kormidla Evropské unie ujímá Irsko a nečeká ho žádný klidný půlrok, ale nesmírně náročný a stresující závod s časem. Na stole totiž leží jeden z nejtěžších úkolů protlačit unijním soukolím dohodu na příštím víceletém rozpočtu unie po roce 28. A proč s ním EU spěchá, to přibližuje analytik institutu Globsec Filip Nerad.
15: Ve hře tentokrát nejsou jen stovky miliard eur na dalších 7 let fungování evropské 27. Jde doslova o samotnou akceschopnost a budoucnost Evropy. A Dublin má na to, aby s vyjednáváním zásadně pohnul následujících 6 měsíců. Proč ten spěch? Protože hned v příštím roce se politická mapa kontinentu nejspíš začne hodně otřásat. Unii čeká supervolební rok. Urnám zamíří voliči v klíčových evropských zemích. Ve Francii, Itálii, Španělsku, ale také v Polsku, ve Finsku, Estonsku a na Slovensku. Riziko je na snadě. Jakmile se v těchto zemích naplno rozjedou předvolební kampaně, racionální debata o penězích skončí. Vedle toho favorit francouzských prezidentských voleb z řad krajní pravice Jordan Bardella už teď prohlašuje, že v případě svého vítězství oseká příspěvek Paříže do unijního rozpočtu na polovinu. Pokud se shoda nenajde letos do prosince, po volebním maratonu v roce 2027 se vyjednávací pozice mohou zabetonovat natolik, že se už nemusí dohodnout vůbec nic. I proto šéf unijních summitů António Costa už několik měsíců volá po nalezení shody do konce letošního roku. Také on si je dobře vědom toho, co hrozí. Že to Irové nebudou mít lehké, potvrdil i poslední summit Evropské unie v polovině června. Místo posunu kupředu na základě upraveného návrhu dosluhujícího kyperského předsednictví, to mezi unijními institucemi i mezi členskými státy navzájem jiskří hned na několika frontách. Evropský parlament požaduje ambiciózní rozpočet, který dokáže financovat technologickou suverenitu, zelenou transformaci i obranu. Na druhé straně barikády však stojí šetřivé státy v čele s Německem a Skandinávci, kteří jako čistí plátci odmítají posílat do Bruselu víc, než je nezbytně nutné, a naopak požadují razantní škrty. A pak jsou tu příjemci evropských peněz, zejména ze střední a východní Evropy, kteří se zuby nehty brání tomu, aby se bralo z tradičních naditých obálek kohezních fondů na rozvoj regionů nebo ze zemědělských dotací. Summitová debata ukázala, že shoda nepanuje v podstatě na ničem. Ani na celkovém objemu peněz, ani na tom, jak do rozpočtu zapojit nové vlastní zdroje Unie, ze kterých by se platily nové priority a splácely společné dluhy z doby covidu. Před Iry tak leží herkulovský úkol. Musí hrát roli nestranného zprostředkovatele, ale zároveň tvrdého vyjednavače, který dokáže obrušovat hrany a hledat kompromisy přijatelné pro všechny. Čas přitom bude hrát neúprosně proti nim. Následujících 6 měsíců současně ukáže, zda je dnešní Evropská unie stále schopná strategické schody pod tlakem, nebo zda zvítězí národní egoismy posílené blížícími se volebními kampaněmi. Irský závod s časem o rozpočet právě začíná. Pro budoucnost Evropy to bude pravděpodobně nejdůležitější sportovní disciplína tohoto roku.
14: Říká analytik institutu Globsec Filip Nerad. Zestátňování je opět znovu módním trendem, dobře se také prodává voličům, jenomže obyčejně to přináší vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. A o jednom vládním záměru tohoto druhu hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
16: Skupina ikonů, včetně dvou bývalých guvernérů České národní banky, protestuje proti zestátnění části elektrárenské společnosti ČES. V otevřeném dopise varují premiéra Andreje Babiše před rozdělením polostátní energetické společnosti a před výkupem jejich dosavadních minoritních soukromých akcionářů. Tvrdí, že jde o drahý a zbytečný experiment, na kterém vydělají malí akcionáři, kteří často nejsou tak docela malí. Kritizují tedy vládní plán zestátnit většinu výroby elektrické energie. Právě proto se má rozdělit energetický polostátní gigant ČES na výrobní a nevýrobní část, zabývající se hlavně distribucí elektřiny. Výrobní část chce vláda zcela zestátnit, nevýrobní část částečně zprivatizovat. Z prodeje akcí nevýrobní části totiž nakoupí podíl v současném ČEZu a tím ovládne výrobu elektřiny. Ekonomové v dopise tvrdí, že současní minoritní akcionáři dostanou k ceně svých akcí zajímavou prémii, naznačují tím, že zbohatnou na úkor ostatních, což je pravda. Jenže prémie je cena za to, že vláda Andreje Babiše chce 100% vlastnit elektrárny, a to rychle. A tak musí platit. Tak to v tržní ekonomice prostě chodí. Proč ale mají být elektrárny státní? Elektřinu to lidem nezlevní. Jaderné elektrárny, kterými se vláda oháněla, lze stavit i s polostátním ČEZem. Zkrátka, jak tvrdí v dopise ekonomové, současný systém funguje, a je nesmysl ho měnit a ještě za to platit. Babiš na to odpovídá, že v tomto případě jde o bezpečnost. Budeme se ale cítit bezpečněji, když bude stát místo dosavadního 70% podílu v elektrárnách ČES vlastnit 100%? A proč tedy vláda chce větší podíl pro soukromníky v drátech, které tuto

0: Náklady pro stát a horší služby pro občany. Ekonomové mají pravdu, když před tímto experimentem premiéra varují.
1: Tolik Marek Hodema. Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Koho volit? Toho, u kterého stačí, když zajistí byty, jak viděl na příkladu sousedním Rakousku publicista Petr Holub.
3: Zlatí komunisti, povzdychne si možná pamětník, když srovná aktuální ceny bytů s částkami, za které se bydlení pořizovalo před rokem 1989. Jak ovšem svědčí volební výsledky z posledních let, málo kdo by kvůli takovému srovnání šel komunistickou stranu opravdu volit. Jenže to platí pro Česko, v Rakousku je všechno jinak. Tam je bydlení dostatečný důvod, aby lidé odevzdali hlasy partaji, jejíž sesterské organizace zaváděly totalitní vládu ve značné části Evropy a Asie. Ukázali to nedělní volby ve Štýrském Hradci, kde žije přes 300 tisíc obyvatel a kde získala komunistická strana přes 35% hlasů. Tím primátorka Elke Károva obhájila funkci, kterou obsadila už před 5 lety, dokonce svůj tehdejší výsledek o 7% vylepšila. Komentátoři rakouských médií nad volebním skandálem jen krčí rameny. Štýrský Hradec ukazuje, že levicová politika může být také dnes úspěšná. Uvádí třeba experti deníku Die Presse. Sociální demokracie slábne, zelení se zaměřili na příliš speciální témata. Proč by tedy neměli dostat šanci třeba komunisté? Ovšem, jakým kouzlem to dokázali, jakým tématem si předpotopní strana dokázala udržet štýrské voliče 21. století? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Současná komunistická primátorka má bytovou politiku v různých funkcích na starosti už 10. rok a hned na začátku prosadila, že se znovu začaly stavět městské byty a že každý rok se jich dokončí o něco víc než 100. Platí se v nich nájemné ve výši 40% obvyklé tržní ceny. Zároveň má na finanční podporu nárok každý občan, který musí za bydlení, tedy nájem a ceny energií, zaplatit víc než 30% svých příjmů. Doplatek od města mu pak zajistí, aby náklady, pokud možno, nebyly vyšší než u sousedů z komunální výstavby. Není divu, že při takovém hospodaření se městský bytový podnik propadá do dluhů, ovšem primátorka kritiku odvrací s tím, že město nějaké dluhy ve prospěch svých občanů přece unese. Zkrátka a dobře, ve Štýrském Hradci vládne reálný socialismus a lidem to nevadí, dokonce by v tom chtěli pokračovat. Dalo by se říci, že štýrští komunisté dobře pochopili slabost současného systému. Dokonce i v Rakousku, které je známo vysokými dotacemi do bytové výstavby, spoléhají na to, že dostatek bytů zajistí trh. Na rozdíl od Česka se jenom snaží lidem zpřístupnit půjčky, ze kterých by mohli uhradit vstupní poplatek do jednoho z mnoha bytových družstev, které jsou k dispozici. Ovšem, jak se ukazuje ve Štýrském Hradci, ani trh, ani družstva, ani jejich státní podpora nevyloučí, že jsou nájmy příliš vysoké a že k vlastnímu bytu se každý nedostane, pokud nechce 10 let splácet cenu za jeho pořízení. Každý se může někdy dostat do problému a z pohledu voliče je tedy jen dobře, když je k dispozici čistě socialistické řešení, které umožní bydlet opravdu každému. Nemluvě o tom, že městská výstavba a nízké nájmy v městských bytech sráží ceny i na volném trhu. Z toho plyne ponaučení pro strany, které chtějí kandidovat v blížících se komunálních volbách v Praze, Brně a dalších metropolích. Nemá smysl bojovat za to, aby se město přizpůsobilo automobilům, jak zní jeden z volebních trháků. Dostupné bydlení je argumentem, který umožní vyhrát volby každému, ať kandiduje za jakoukoliv stranu. Stačí, když má stejně přesvědčivého lídra, jakým je štýrskohradecká komunistka Elke Károva.
2: To byl Petr Holub. Pamatujete si, jak Donald Trump sliboval, že vypustí bažinu korupce ve Washingtonu? On zjevně také ne. Místo toho, aby washingtonskou korupci skrotil, vynesl ji do nevídaných výšin. Jen příslušníci jeho nejbližší rodiny se za uplynulý rok a půl různě pochybnými způsoby přilepšili o miliardy dolarů, pokračuje Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
4: Trumpovi se mezitím vládnutí stále více komplikuje, ať už jde o tragické neúspěchy jeho deportačního tažení nebo pomílenou válku s Íránem, která především ukázala neschopnost současných Spojených států projektovat svou moc na Blízkém východě. I proto se Donald Trump začal postupně soustředit na záležitosti blíže domovu, které má pod kontrolou více, nebo si to

0: alespoň myslel. Velkou část Trumpovy pozornosti v téhle chvíli zabírají nejrůznější washingtonské renovace. Nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde teď staví tančírnu, která svou velikostí zastíní vlastní hlavní budovu sídla amerických prezidentů. Krom toho na břehu Potomaku plánuje vystavit téměř 80-metrový vítězný oblouk. A nic naplat, že nikdo pořádně neví, jaké vítězství by oblouk měl oslavovat. Pro Trumpa je nejdůležitější, že bude větší než oblouky v Paříži a Pchjongjangu. Mezitím se rozhodl vrhnout na renovaci takzvaného reflecting poolu, vodní nádrže v hlavním washingtonském parku National Mall. Jejíž hladina odráží okolní památky v čele se zdejším obeliskem a slavným Lincolnovým památníkem. Mělká nádrž se po dekády potýká s výskytem řas, což netrápilo jen Trumpa, ale i několik předchozích prezidentů. Trump se svým typickým gustem extravagantního realitního makléře rozhodl, že nádrž nechá nejen vypustit a vyčistit. Firmě, která pro něj dříve dělala zakázku na jednom z jeho golfových hřišť, přihrál nové, mnohamilionové zadání, aby dno nádrže přetřela na modro. Vyhotovení bylo uspěchané. Trump pochopitelně potřeboval, aby se vše stihlo do jeho narozenin. A už pár dní na to se objevily první problémy. Nejprve se tu opět začaly rychle množit řasy. Dost možná i kvůli novému tmavému nátěru dna. Následně se ale především nátěr začal odlupovat. Trump tvrdí, že je to důsledkem cíleného vandalismu jeho politických nepřátel. Prezident tvrdí, že dosud neznámí pachatelé dno tajně poničili řezy táhnoucími se mnoho desítek metrů. Mnozí obyvatelé Washingtonu nad tím kroutí hlavou a poukazují naopak na neskušenost firmy, chvatné provedení a to, že Trumpův tým pod ně v jednu chvíli oslavně projel prezidentskou kolonou. Trump, který se ještě nedávno chvástal, že jeho rekonstrukce bude úžasná a nezničitelná, teď přiznává, že reflecting pool asi bude nutné znovu vypustit a opravit. Bílý dům mezitím nechává do nádrže lít čistidla, aby omezil nárůst řas, ale je dost dobře možné, že tímto mimo jiné zabil několik zdejších kachen. Člověk by těžko hledal přiléhavější metaforu celého Trumpova úřadování. Slibuje vypustit bažinu, pak přichází spousta chvástání, skorumpovaných zakázek a vše končí tak, že bažina kvete víc než kdy dříve.
1: U mikrofonu byl Matěj Schneider. Bitcoin od svého vzniku fungoval jak hodinky, střídali se tři růstové roky a jeden propad. Letošek měl být růstový, ale vypadá to naopak, že se stabilní cyklus zničí. Téma Tereze Zavadilové ze serveru Newsstream.
2: Nástup administrativy Donalda Trumpa vypadal pro Bitcoin jako vítězství. Kolem jeho vlády se v rolích poradců i exekutivců pohybují známí kryptoměnoví optimisté. Za všechny kryptocar David Sachs či investor Mark Andreessen. Kryptoeuforie strhla i Trumpovu rodinu. Synové Donald mladší a Eric mají v odvětví nainvestovány miliardy dolarů. A sám Trump s manželkou si pohráli s takzvanými meme coiny, když vydali své mince Trump a Melania. Není tedy divu, že optimismus vytáhl cenu Bitcoinu na 125 tisíc dolarů a množily se odvážné předpovědi, že jeho budoucí hodnota je ve stovkách tisíc dolarů, či dokonce někam k milionu. No a letos Bitcoin spadl pod 60 tisíc dolarů. Přitom regulace kryptoměn se skutečně uvolnila a Bitcoin a spol se tak říkají dostali do dobré společnosti. Mezi třídy aktiv jako akcie či skutečné měny. To sebou přineslo změnu na straně kupců. Zatímco dříve Bitcoin kupovali hlavně nadšenci či individuální spekulanti, nyní ve velkém nastoupily fondy a firmy. To vše by pořád ukazovalo na zvýšenou poptávku a růst ceny, ne propad. Jenže zatím to vypadá, že právě dospělost Bitcoinu je to, na co nyní sám doplácí. Fondy sice mohou nyní normálně nakupovat Bitcoin a dávat do něj klientské peníze, ale většinou je z bezpečnostních důvodů držba kryptoměn nějak omezena, dejme tomu na 10% majetku fondu. Když Bitcoin rostl a přesáhl by tak tuto hranici, fondům se spustily automatické prodeje, takže to letos zbrzdilo vyšší růst ceny. Tento mechanismus ale paradoxně nepomohl proti propadu ceny, že by fondy při poklesu ceny automaticky nakupovaly, ale naopak se kvůli zvýšenému riziku zrychlily prodeje. Institucionální hráči paradoxně udělali Bitcoin nestabilnějším, než byl dřív. Pak je ještě jeden důvod, který tlačí Bitcoin dolů. Na akciovém trhu se nyní jinak rozdaly karty. Začátkem roku se mluvilo o AI bublině, že předražené akcie gigantů, jako je Meta, Amazon a spol, možná nedoručí to, co se od nich čeká, tedy raketový růst, který má následovat masivní investice těchto firm do AI. Největším americkým technologickým firmám firmám se v biznisové hantýrce říká hyperscalers, tedy firmy s globální infrastrukturou. Ti teď chtějí investovat dohromady $1 bilion do datacenter pro AI. Investoři návratnost tedy mají za nejistou, ale spočítali si, kam bude směřovat poptávka. Jsou to čipy pro AI. Takže v posledních týdnech technologické akcie ztrácejí, s výjimkou výrobců čipů. A jak to souvisí s Bitcoinem? Tím, že se Bitcoin v uvozovkách legalizoval, spadl do podobné kategorie, jako jsou technologické akcie jako celek, a odliv kapitálu do čipů zasáhl i kryptoměnový trh. Proč by fond riskoval peníze v Bitcoinu, který negeneruje žádný úrok, když může financovat stavbu datacenter pro Microsoft, kde je poptávka garantovaná na roky dopředu? AI v podstatě Bitcoinu vysálo investiční kyslík. Kromě toho letos úřady prodávaly rekordní množství zabavených Bitcoinů a kryptoměny se zbavovaly také těžaři, protože těžba přestala být tak výhodná jako dřív. Do výčtu všech ran, které Bitcoin letos utržil, patří ještě jedna, a sice dolar. Bitcoin je naceněný v dolarech, což znamená, že jeho cena je vždy inverzní k síle americké měny. Kvůli tomu, že americká ekonomika zůstává i přes vysoké sazby relativně silná a Fed nespěchá s uvolňováním měnové politiky, si americký dolar drží sílu. Když je dolar silný a nese solidní bezrizikový výnos na vládních dluhopisech, globální kapitál nemá důvod utíkat do Bitcoinu. Protože módní vlna je teď jinde.
1: Tereza Zavadilová byla poslední autorkou komentářů středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus, a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Radiokniha.
4: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama. To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydali jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Dobré odpoledne, je 13 hodin. A zprávy radiožurnálu má Jana Gulda.
6: Sněmovna schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Lety mezi Mnichovem a Prahou omezily silné bouřky. Fotbalisti Anglie můžou postoupit do osmifinále mistrovství světa. Na dálnici D8 popojíždí kolona na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem kvůli omezení Vegbelské ulici. A počasí bude převážně oblačno až zataženo nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci dnes schválili omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Podrobnosti má redaktorka Daniela Brichtová.
7: Pozměňovací návrh přiložil předseda Svobodných Libor Vondráček z klubu SPD k doprovodné novele k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Ten už jim teď vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Z poslanecké sněmovny Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Silné bouřky v Německu zrušily dva lety mezi Mnichovem a Prahou. Mnichovské letiště kvůli varování před extrémním počasím přestalo odbavovat cestující. Omezení se zatím dotklo dvou letů. Kolik se jich kvůli bouřkám ještě zruší, ale není jisté. Němečtí meteorologové varovali, že okolí Mnichova dnes postihnou silné bouřky doprovázené kroupami. Stejná výstraha platí až do půlnoci i v Česku. Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci nebo třeba k porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje. Potvrzuje to soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
8: Žádný systém není ideální a to je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
6: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat je do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování. Vysvětluje to veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
9: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavést nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku. Sport.
10: Fotbalisté Anglie budou na mistrovství světa hrát proti Demokratické republice Kongo. Vítěz postoupí do osmifinále. Hlavní hvězdou nováčka ve vyřazovací části je útočník Joan Wissa, který působí v anglické Premier League. Soupeře vyzdvihl brankář Anglie Jordan Pickford.
11: Je to špičkový hráč, minulé léto se hodně prosadil. Tuhle sezonu jsem proti němu sice nehrál, ale za Brentford se mu dařilo. Naším soupeřem je Kongo, hrdý národ s dobrými talenty. Jsme připraveni, že proti nám nastoupí v té nejlepší formě, ale hlavně jde o to, abychom v dobré formě byli i my.
10: Zápas na stadionu v Atlantě mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo začne v 18 hodin. O 4 hodiny později bude hrát Belgie se Senegalem. Ve 2 hodiny ráno nastoupí Spojené státy americké proti Bosně a Hercegovině a všechny zápasy nabídne živě Radiožurnál Sport.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D8 před Prahou a zavřená silnice 19 u Obrataně. Dálnice D8 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli Belské ulici, kde ve směru na Hloubětín připravují omezení. Už se tam projíždí pouze jedním pruhem směr Průmyslová. Do kolony se dojíždí na 9. kilometru sjezdu na Kralupy a jsou to fronty hlavně v pravém pruhu kamiony. Osobním zastavíte až před Kbelskou. Na pražském okruhu silný provoz před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší kolona je tam směrem na D1 už z plzeňské dálnice. V Praze taky stále řeší následky nehody na jižní spojce směr Barandovský most. Před Chodovskou blokovaný levý jízdní pruh a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz. Tvoří se kolona od 176. kilometru až k omezení v Brně a jsou to hlavně kamiony. Silnice 19 z Pelhřimova do Távora je po nehodě neprůjezdná před obrátkou. Objížďka tam je přes Pacov nebo Černovice. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce. Mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem omezení a s obou stran se zdržíte přibližně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Dobrý den, vítejte u pravidelné reflexe událostí kolem nás. Komentovat je přišel Richard Hindls, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Buďte vítán, dobrý den.
15: Dobrý den, děkuju.
14: Podíváme se především na extrémní vedra jako strukturální ekonomické riziko. Připomeneme rok od blackoutu v České republice a vrátíme se do roku 2016, kdy si Britové v referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Zita Senková přeje narušený poslech.
12: Jak to vidí?
14: A téměř celý evropský kontinent zasáhla letos už druhá vlna extrémních veder. Tropické dny i noci a stoupající rtuť teploměru v uplynulých dnech přepisovaly dosavadní rekordy, ovlivňují život ve všech sférách. Tak pane Hindlsi, stávají se extrémní vedra strukturálním ekonomickým rizikem?
15: Tak určitě to riziko je, protože to přináší ztráty v ekonomice, v rozpočtu, protože každá takováhle věc něco stojí. Všichni to nějak musíme snášet, takže jsou to i osobní útrapy, které s tím jsou spojené. Někdy je velmi obtížné vyčíslit vlastně, jaké ty ztráty jsou, navíc poslední dobou těch věcí přichází možná trošku víc než v minulosti. Pak je ovšem potřeba také říct, že ekonomika je zvyklá na nejrůznější výkyvy, ať už to je třeba počasí, tak povodně jsme také zažili a není to tak dlouho a opakovaně, nebo velká vedra, ale jsou i jiné vlastně zvraty, tak říká se tomu někdy intervenční procesy odborně, které vstupují vlastně jakoby násilně nebo nečekaně do ekonomiky a přináší ztráty, a to nemusí být tedy jenom podnebí, ale můžou to být legislativní změny nebo některé chyby v řízení ekonomiky. Ekonomika je naleco zvyklá, pokud je dostatečně odolná, a to si myslím, že je to nejpodstatnější, tak potom dokáže ty věci snášet, ne úplně jim asi čelit, ne úplně je likvidovat, nebo ne úplně redukovat, ale prostě ekonomice tohleto patří. Takové to základní slovní spojení hospodářský cyklus sobě obnáší takováhle ta jednorázová nebo přechodná opatření nebo jednorázové přechodné události. Ekonomice to patří. Něco to stojí. Pokud bychom se bavili o těch takových nejdůležitějších věcech, tak je to pochopitelně energetika, protože ta je hodně závislá na vodě, pokles vody, výkon malých elektráren třeba klesá prostě a podobně. Je to silně zemědělství, které má ty ztráty citelné, protože jde o sucho, případně zase o velké mrazy, abychom stále nehovořili o stejných věcech, tak oni jsou další věci, jak jsem říkal, to v té ekonomice prostě bývá. Ty odhady, které se udávají u zemědělství, jsou možná kolem 8-9% ztráty produkce. Je potřeba říct, že ale zemědělství vytváří méně než 2% hrubého domácího produktu, tak zase silná ekonomika, česká ekonomika je přes všechny věci, které si můžeme myslet silnou ekonomikou, tak se s tím dokáže srovnat. Jsou to dopady do lesnictví, kůrovec, prostě tam jsou ty ztráty možná ještě větší než ztráty v plodinách. Je to potom to, co musí stát vlastně nahradit formou dotací nebo náhrad těm poškozeným, tak to jsou všechno peníze, které vstupují do rozpočtu, sníží výkon ekonomiky. Zapomenout nemůžeme na pojištění, protože to také někdo platí, pokud je pojištěn, dostává nějaký příspěvek. Tak to všechno se v té ekonomice promítá, ale jak už jsem říkal na začátku, dobrá ekonomika se dokáže s tímhle vyrovnat.
16: A vyrovnáme se s tím taky. Já mimochodem, myslím, Centrální evropská banka loni uvedla, že ty vlny veder na jaře, na podzim a v zimě mohou podpořit tu ekonomickou aktivitu, zejména ve stavebnictví. Ovšem naopak ty vlny během už tak teplých letních měsíců tu ekonomickou aktivitu snižují, tak budeme se muset, pane Hindlsi, naučit vlastně fungovat, pracovat, celá ekonomika přece jenom v nějaké nové realitě, protože ta vedra a sucho, všechno, co s tím je spojené a ty dopady jsou čím dál častější a také trvají déle.
15: To jste řekla hezky, ekonomika je poměrně pružný organismus. Ekonomika prostě, tak jako náš organismus se dokáže vyrovnat s některými věcmi, které jsou třeba počasí nepříjemné, tak ekonomika funguje podobně. Ekonomika se dokáže s těmi věcmi vyrovnat. Ty ztráty jsou v řádu miliard, někdy i desítek miliard třeba u těch lesů, u těch ztrát, které působí kůrovec a na něj ten vliv podnebí je vidět velmi silně, tak se udávají v desítkách miliardy jednotlivé věci, které se týkají třeba sucha nebo ztráty plodí nebo nedostatku krmy v zemědělství a podobně, se odhadují na jednotky miliard. Takže ono sečteno, to skutečně něco stojí. Pomáhá to zase odvětvím, která jsou velmi na počasí závislá a kladně, jak jste to říkala sama, třeba s stavebnictví, které vlastně jim prodlužuje teplé počasí, jim prodlužuje sezónu, tak zase se ty ztráty dorovnávají.
16: Ovšem pro pracovníky v těchto venkovních sektorech to už často může hraničit i s nějakým zdravotním riziky.
15: Ano, je to tak. Ale ekonomika se obvykle s tímhletím dokáže. Máme také přírodní katastrofy zase. Na druhé straně, když se podíváme kolem světa, tak vlastně ve stejné době, kdy jsme my měli to strašné horko, nebo ještě možná trochu máme, tak se ve Venezuele stalo něco daleko horšího. Takže Venezuela je určitě slabší ekonomika, než je naše, výrazně slabší, než je naše. Tak ekonomika je prostě takový útvar, takový organismus, který s tímhletím dokáže bojovat. bojovat, samozřejmě za cenu ztrát. A také je to možná, pokud se s tím dokáže vyrovnat, jak jste říkala, tak je to také projev určité síly té ekonomiky a síly společnosti se s tím vyrovnat. Samozřejmě jsou tam silné prvky solidarity, pomoci, to tak všechno je, ale musíme počítat, že to tak bude. Já se teď nechci pouštět do nějakých předpovědí, jestli se výrazně otepluje planeta nebo ne, protože se v tom tolik nevyznám, ale včera jste měla Michala Žáka, tak já jsem ho s chutí poslouchal, že on o tom ví mnohokrát víc než já, ale prostě ekonomika se s tím se musí nějakým způsobem vyrovnat a ona to v podstatě dokáže.
16: Mimochodem, když jste zmínil neštěstí ve Venezuele, kterou postihla ničivá zemětřesení, tak aktuálně těch obětí otřesů jsou téměř 2000 a na místo už dorazilo zbývajících 19 hasičů z českého těžkého USAR týmu, kteří se zapojili po pátrání po přeživších. Pane Hindlsi, zpět teda k té situaci, co se týče dopadů veder na ekonomiku, tak na koho? Ale ty vlny, když se podíváme na občany, na domácnosti, dopadají nejvíce finančně.
15: No tak určitě jsou to jako obvykle, pokud jde o domácnosti, tak určitě jsou to ty nejslabší domácnosti, protože oni také mají horší podmínky k bydlení, hůře čelí tomu, co se v přírodě děje, hůře, řekněme, kompenzují ty ztráty, které ekonomika může přinést a chování domácností dneska představuje zhruba 50% hrubého domácího produktu, takže ta ztráta třeba v nákupních zvyklostech nebo v některých věcech, které se týkají chodu domácnosti, může pochopitelně do ekonomiky vstoupit se slabenou spotřebou, ale většinou zase si uvědomíme, že ta věc netrvá dlouho, že trvá třeba týden, možná se vrátí ta vedra, ale není to záležitost, která by trvala celý rok. Z těch, řekněme, odvětví, to znamená z hlediska tvorby zdrojů v ekonomice, je to určitě zemědělství, které je velmi náchylné, je to určitě energetika, je to doprava. V Německu se třeba udává, že snížení hladiny Rýna o několik desítek centimetrů nebo metra něco zpomalí lodní dopravu po Rýně, která je významným průmyslovým centrem Německa, zpomalí o nějakých 20%, se udává, jsou to odhady. Tak to jsou také důsledky toho, že třeba v tom Rýnu nebo v dalších řekách teče míň vody a to se pochopitelně potom znamená ten náklad vyložit a vozit ho jiným způsobem, co se výrazně prodraží. Tak oni ty efekty vyjádřit jako číselně velmi složité. Já jsem se trošku zkoušel podívat, ty odhady se výrazně liší a když jste se ptal na další odvětví, tak je to nakonec i průmysl, který je na energetika a průmysl, který je na tom hodně závislý, ale celkově si myslím, že ty ztráty, byť jsou v řádech miliard a bude je muset také kompenzovat částečně státní rozpočet, tak si myslím, že tu dobře fungující ekonomiku nebo našlápnutou ekonomiku nějak výrazně neoslabí.
16: A naše je našlápnutá.
15: Naše ekonomika je zase přes všechny věci, o které si o tom můžeme myslet, tak ten včera se vlastně objevil finální odhad hrubého domácího produktu, který je 2,2%. To je výrazně nad tím, co produkuje Evropská unie. Na začátku jste zmínil, že budeme hovořit o Brexitu, tak výkon anglické, britské ekonomiky je zhruba poloviční z hlediska tempa růstu než naší, tak tomu se možná ještě dostaneme, tak zase si myslím, že naše ekonomika je silný útvar, to bych rozhodně nepodcenil.
16: Pohled Richarda Hindlse, ekonoma a statistika.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
16: V sobotu 4. července to bude rok, co v Česku došlo k několikahodinovému blackoutu. Zasáhl přibližně milion odběrných míst a ukázal, jak citlivá je přenosová soustava na souběh mimořádných okolností. Známe také výsledky závěrečné zprávy mezinárodního expertního týmu. Za výpadkem nestála jedna jediná příčina, ale šlo o souhru několika na sobě nezávislých událostí. Ten blackout otevřel nebo znovu otevřel debatu o stavu české energetické infrastruktury. Co se za rok změnilo?
15: Já jsem zrovna ten den, když se to stalo, seděl neúspěšně v letadle z Malorky do Prahy. Nakonec jsem tam dva dny uvízl, takže jsem to nezažil vlastně, co se tady dělo. Netrvalo to dlouho, pokud si pamatuju, nebo pokud jsem si četl zprávy, tak třeba metro začalo jezdit asi po hodině znovu a tak dále. Ve Španělsku, když teda hovoříme o Španělsku, ten blackout byl, myslím, asi dva měsíce předtím, nebo nějakou takovou dobu, byl výrazně větší. Tam skutečně ten kaskádovitý dominový efekt toho, že jim vlastně, že se jim přehrálo dohřála ta síť, že jim vypadávaly elektrárny, které se museli vlastně odstavit, byl výrazně větší a trval dlouho, mělo to i silný politický otřes do systému vládnutí ve Španělsku. U nás to zdaleka tak silné nebylo, hovořilo se o tom, že spadnul nějaký fázový vodič, nejsem v tom odborník, a že současné v té době byla odstavena elektrárna v Ledvicích, takže vlastně ten efekt byl takový, jakoby, jak to tak bývá, na špatném místě v nesprávnou dobu se objeví několik efektů. Vždycky to má takový průběh, že se na začátku, když se to stane, hovoří hodně o tom, co by člověk měl dělat, že by měl mít těch 72 hodin prostě takovou bezpečnostní pojistku z hlediska potravin, vody, fungování mobilní nebo nabitý mobil a podobně. Většinou potom se ty věci oslabí a jak jsme takový všichni chtěli těch věcech, řekněme, laxnější, tak potom už zase tak ostražití nejsme. Já si pamatuju, že jsem se vlastně vrátil těsně po tom, co ten blackout tady byl, kolik se dávalo vlastně energie tomu, co člověk má dělat v takových situacích. Já si myslím, že dneska už si po tom roce, nebo teď to bude rok za 3 dny, si na to už téměř nikdo nespomene.
16: Ale dobře, že jste to připomněl.
15: No, ale je pravda, že lidé takhle reagují, všichni jsme trošku takový jakoby nadvěcí v těch situacích, ale je dobře si ty věci uvědomit a je dobře, že se tenkrát někdo na tou energetickou soustavu zamyslel, protože energetika je páteřní síť a jakýkoliv její problém, viděli jsme to třeba v míře inflace v letech 22 a 23, co nám způsobila energetická krize, a to byly daleko větší ztráty, než řekněme to, co bylo 4. července loni, tak je dobře, když si ti, kteří o nás rozhodují, tyhle věci uvědomí, ale i tam platí to, že se na začátku vždycky slíbí, co všechno se udělá, pak se z toho spoustu věcí neudělá, pak se říká, že se to mělo udělat, tak takhle taky funguje ekonomika tímhle způsobem.
16: Tak provozovatel přenosové soustavy distribuční společnosti připravují podle svých slov rozsáhlé modernizační projekty, mají zvýšit kapacitu i odolnost celé sítě, jak už jste i vy, pane Hindl, si připomenul, tak energetická soustava patří mezi kritickou infrastrukturu státu a navíc ji zatěžuje i výkyvy počasí, extrémy počasí, roste spotřeba elektřiny kvůli klimatizacím. Tak co podle vašeho názoru by mělo obnášet vybudovat bezpečnější, vyspělejší síť, tak aby odolala, zvládla rostoucí
15: vlastně teď
16: spotřeby.
15: Vedeme takový, vlastně nejenom my jako Česká republika, ale velmi silnou debatu o tom, jaké mají být zdroje energie a některé z těch zdrojů energie, zejména té čisté energie, jsou vlastně velmi náchylné k těmhle věcem, protože třeba vodní elektrárna, zejména malé vodní elektrárny, jsou čistým zdrojem, nezatěžují nějak zvláštním způsobem životní prostředí, ale jsou náchylné na ty výkyvy počasí, jsou náchylné na podobné situace. Druhá věc je, že se tahle ta debata vede dlouho a vlastně je taková neujasněná, včetně poplatku za emisní povolenky prostě a tak dále. Já si myslím, že Evropa, možná nejenom Evropa, teď prochází takovou rekonstrukcí toho, co tu energetiku pohání dopředu a co vlastně ta energetika je. Nejsem v tom žádný odborník v těchto věcech, ale ty debaty jsou velmi silné a teď se nebavme o tom, jestli máme mít emisní povolenky, ono nemáme, ale svědčí to o tom, že i na těch nejvyšších úrovních, to znamená na úrovni třeba Evropské unie nebo Evropské komise, se o těchto věcech debata vede a potom každý takový jev, o kterém jste hovořila, včetně toho výkyvu počasí, pohání trošku establishment k tomu, aby se nějakým způsobem do té věci pustil. Uvidíme, až se to zase vrátí za rok, za dva, nebo věřme, že ne, ale tak samozřejmě vyloučit to nelze, tak uvidíme, nakolik jsou ty společnosti, nejde jen o Česko, viděli jsme to ve Španělsku, nakolik jsou odolnější ty společnosti nebo v řízení ekonomiky vůči těmhle těm jevům. Ztráty tam jsou, jak jsem říkal, odhady jsou v miliardách korun. Samozřejmě zatíží to státní rozpočet, který se k tomu musí postavit a nejenom náš, pochopitelně, navíc energetická soustava je propojená, to není izolovaný jev, nakupují se elektrárny, převádí se, byl tenkrát i ve Španělsku byl nějaký výpadek z dodávek z Německa, tam to bylo složitější s tím jejich blackoutem, pokud si to pamatuju. Tak tohle všechno jako je spíš pro zamyšlení pro ty, kteří o nás rozhodují.
3: Jak to vidí?
16: Dnešní vydání se ptám ekonoma, statistika a emeritního rektora Vysoké školy ekonomické v Praze Richarda Hindlse. Před 10 lety britští voliči v referendu rozhodli o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Tehdejší premiér David Cameron to prezentoval jako událost jednou za život, která definitivně vyřeší otázku napjatého vztahu Británie k Evropské unii. Země formálně opustila unii po bezmála 3letém vyjednávání. Mezitím také vyměnila dva premiéry, a to na konci ledna 2020. Pane Hintlsi, bylo vystoupení Velké Británie z Evropské unie logické, zákonité, správné, prospěšné, úspěšné, a teď to můžeme rozdělit optikou Britů, Velké Británie, ale také Evropské unie.
15: Kolik máme z toho času? 2 hodiny, 3 hodiny, 10 minut. No, názory se na to různí. Od těch vlastně nejvíc skeptických názorů, že ten krok byl snad apokalyptický, že vlastně přivede Británii někam do úplně jiného světa, až po ty, že to byl vlastně velmi správný krok, tak to jsou extrémy, já nemám rád ta krajní vyjádření. Já si myslím, že pravda je někde na půl. Kdybych to měl říct velmi jednoduše, tak dvě myšlenky. Jedna věc je, že asi přece jenom, já jsem se snažil najít nějaké studie, nějaká čísla, jich pár řeknu, tak se mi zdá, že na tom přece Británie spíš ztratila, že ten výsledný efekt je ztráta.
16: A v jakém smyslu?
15: Řeknu i číselně. Druhý efekt, nebo taková myšlenka, která mě v té souvislosti napadlo, že to je důsledek, bylo tam referendum, to referendum skončilo velmi těsným výsledkem, jinak hlasovala metropole Londýn, Glasgow, jinak hlasovali vlastně méně osídlené oblasti nebo zemědělské obyvatelstvo, vesnické obyvatelstvo, venkovské obyvatelstvo. Mně z toho také vyplynula jedna myšlenka, jak je vlastně komplikace, jaká komplikace může nastat, když se na složitý problém položí jednoduchá otázka. Jste pro nebo nejste pro? Ano nebo ne? Ale ten problém je strašně složitý. Vysvětlit ho obyvatelstvu Britů je zhruba 70 milionů, tak to je velký stát. Tak vysvětlit tenhle věc, tu jednoduchou otázku je velmi komplikovaná, to jsou všechno ty důsledky. Pokud jde o tu samotnou ekonomiku, na kterou se septala, tak jsem našel několik odhadů, že vlastně kdyby Británie zůstala v Evropské unii, že by dneska její hrubý domácí produkt byl zhruba o některých údajích jsem našel asi o 5% vyšší, než je v současné době, a našel jsem u nějakého britského institutu ekonomického, že ten odhad, že se blíží až 10% ztráty. Tak jsou to odhady, berme to takhle. Jenom pro srovnání, britský hrubý domácí produkt je zhruba 12x až 13x větší než náš, když se to přepočte jednoduchým kurzovým přepočtem, a Británie má 6x víc obyvatel, takže zhruba výkon ekonomiky, když se to vydělíme, je 2x větší v Británii, než je u nás, ale berme to zase jenom odhadem.
16: A jak tedy, promiňte, dopadl na životní standard, životní náklady?
15: V mnoha směrech. Tak zaprvé Británie tenkrát, pokud si to dobře pamatuju, měla takovou myšlenku, prostě, že to je vytažení se, osvobození se Británie z evropské legislativy, z evropských předpisů, že se Británie začne lépe bránit migrační politice. Ty výsledky jsou trochu jiné. Na jedné straně Británie ztratila celou řadu vlastně obchodních vazeb s Evropskou unií. Sice má teď nové vazby s Novým Zélandem, s Indií, s dalšími zeměmi, ale oni nevykompenzují tu ztrátu evropského obchodu. Za druhé se stala náchylnějším ke všem těm změnám, které se teď třeba odehrávaly v ekonomice cla, prezident Trump prostě a tak dále. Ta Británie se teď pere i s tímhle trošku víc, než se s tím pere Evropa, a dostala se vlastně do těch ztrát, možná do těch čísel, o kterých jsem hovořil. Třetí věc je migrace. Británii pracovalo spoustu lidí z takových těch jihovýchodních evropských zemí, Rumunsko, Bulharsko, někteří asi na černo, nejsem v tomhle odborník. A Británie jednu z těch argumentů tenkrát měla, že tady zmizí ta černá práce z té jihovýchodní Evropy. Tak ta asi zmizela, že dneska se dostat do Británie těžší, ale na druhé straně se zvýšila migrace z těch třetích zemí, které je možná mnohem problematičtější, než je Rumunsko nebo Bulharsko. Zase jsem si našel nějaké údaje. Čistá migrace se za těch 10 let zvýšila v Británii. To znamená, těch, kteří tam přichází, ať už jakoukoliv formou, pracují na černo, ne na černo, je větší ta migrace, než byla. Takže také tenhle efekt tam není vidět.
16: Mnozí Britové před těmi 10 lety, když si odhlasovali Brexit, tak doufali, kromě teda snížení migrace, že dojde k odbourání rozsáhlé unijní regulace.
15: Administrativní regulace, legislativy, ano.
16: Že vlastně ten Brexit podpoří hospodářský růst.
15: No ale Británie přitom opustila vlastně některou tu legislativu, která je v Evropské unii, ale vytváří si vlastní, a k tomu, aby mohla dál s Evropou obchodovat, Evropskou unii, tak se vlastně jakoby přizpůsobuje té legislativě. Takže ono to odmáznout prostě úplně nejde. A když hovoříme o těch politických věcech, tak si uvědomíme, že za těch, jestli si to dobře pamatuju, za těch 10 let odešlo 7 premiérů, teď je na odchodu další. Ano. V podstatě to znamená, ta nestabilita, která je srovnatelná možná s Itálií, tam ty premiéři také odchází velmi často, je také projevem toho, co se Británii stalo, protože ten tlak na to, že se to mělo nebo nemělo stát, je velmi silný. Navíc bych, já jsem v té době byl ve Skotsku, tak si také uvědomil, že Skotsko hlasovalo úplně jinak, než hlasovala Británie, a posílilo to ty odstředivé tendence Skotů se otrhnout. Ono to bylo za začátku i nějaké demonstrace, tenkrát bylo to dost silné, nakonec se to uklidnilo, Skotové zůstávají, ale pořád v nich asi ta myšlenka je, takže ty odstředivé tendence, které tam existovaly i předtím, tak se tím jenom posílily. Takže v ekonomického hlediska ta ztráta asi nějaká je, asi by na tom Británie byla trošku líp, kdyby se tak nestalo. Já si myslím, že to dobrý krok nebyl, ale nejsem Brit a každý si hlasuje, jak chce. A k tomu ještě, co jste říkala, že vlastně 2016 a potom vlastně 3-4 roky trval ten úplný rozchod a přišel covid. A Británie snesla ten covid mnohem hůř, třeba než míra inflace v Británii v té době, když přišel covid, byla výrazně větší než celé Evropské unii, byla přes 11%. Ta ztráta toho, co se v Británii dělo. Takže já bych, kdybych to měl sečíst, tak říkám, byla to příliš jednoduchá otázka na příliš složitý problém na vyřešení. A druhá věc, asi ty ztráty jsou, nenašel jsem žádný zdroj, jak jsem se díval, který by říkal, že se ekonomika pomohla. Ty ztráty jsem říkal ve 4, 5, možná 8% HDP, ale nikdo neuvádí plus, všichni minus.
16: Jaký to mělo dopad na Evropskou unii?
15: Já myslím, že menší než na tu Británii. Přece jenom Británie je tedy 70 milionů obyvatel, Evropská unie, nebo řekněme celá Evropa, je výrazně větší. Evropa se také navíc trápí sama ze sebou, to je teď vidět v těch věcech, při těch konfliktech na Ukrajině, při těch konfliktech v Iránu nebo na Blízkém východě. Tak si myslím, že Evropa řeší celou řadu jiných problémů. Británie jako do toho není vtažena, ale bylo krásně vidět, jak se do toho taky nechce moc účastnit. Tak ona si hraje takový, mě to pořád připomíná situaci z 50. let, když se britský fotbal izoloval a říkal, nebudeme s nikým hrát, my jsme kolébka fotbalu, my budeme prostě si věnovat jenom sami sobě. Pak tam přijel maďarský národní tým a ve Wembley nastřílil Angličanů 6 gólů. Protože ten fotbal posunul někam jinam za těch 8 let od války. Tak nechci být cíček, ale možná tohle se může stát i v té ekonomice. Ta ekonomika těch velkých celků, Evropská unie, Čína samozřejmě, Spojené státy se posouvá, možná se posouvá trošku jinak než ta britská. Mimochodem Evropská unie je největší partner Británie ve výměně zboží a služeb.
16: To si myslí Richard Hindels, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezké leto. Naslyšenou.
17: Radiožurnál je 1:30. Jana Gulda a zprávy.
6: Experti z Evropské unie kritizují přesun agent lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou mezirezortní spolupráci a dohled. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO, ale podobný model funguje i v dalších evropských zemích. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít 5letá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali taky poslanci opozice, označili ji za přílepek. Koaliční poslanci ji totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Americká vláda povolila firmě Anthropic obnovit přístup k nejpokročilejším modelům umělé inteligence. Fable 5 a Mythos 5 byly téměř 3 týdny blokované. Administrativa prezidenta Trumpa firmě nařídila pozastavit cizincům přístup. Důvodem byly obavy o národní bezpečnost a možné zneužití nových AI modelů vojenskými rozvědkami Číny, Ruska i dalších zemí. A nejméně 3 lidi zemřeli v tlačenici při oslavách mexického postupu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Informují o tom agentury Reuters a AFP. Podle odhadů radnice v Mexico City se v ulicích hlavního města sešlo víc než 1 000 000 lidí. Mexičani vyhráli utkání vyřazovací fáze na světovém šampionátu poprvé po 40 letech. Sport. Fotbalisty Bohemians po 2,5 letech opouští reprezentant Severní Makedonie Milan Ristovský. 28-letý útočník se s pražským klubem nedohodl na prodloužení smlouvy. Ve Zlíně pak předčasně skončil záložník Jakub Pešek, který se vrátil do Sparty, odkud hostoval. Bývalý český reprezentant Pešek už ale nebude v pražském klubu hrát nejvyšší soutěž. Ve třetiligové rezervě má dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi. Sparta o tom informovala na svém webu.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Komplikace na D1 u Jihlavy a ucpaná D8 před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna a hodně prší od Prahy až k Jihlavě. U Jihlavy tam byla i bouřka s kroupami. Na 111. kilometru směrem do Brna se i vyvrátil strom.
18: Opravdu je vyvrácený nebo zlomený celý strom, leží to přes celý pruh, přes ten pravej, levým se to dá obět.
13: Tak pozor, začíná se tvořit kolona směrem do Brna, na místo vyrazili i hasiči. Na D1 ve směru z Prahy do Brna i nehoda. Na 39. kilometru před sjezdem na Divišov osobní skončilo v pravých svodidlech a zpomaluje se okolo. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí kolona. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Už to začalo, směrem na Hloubětín je průjezdný pouze jeden pruh. Kamiony jedou pomalu od 9. kilometru, osobní zpomalí až u Zdib. Kolona i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 7. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním pojedete o něco rychleji. A na 34. z Pelhřimova do Humpolce připomínáme kolony mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Zdržíte se před omezením okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme zpočátku na Moravě a ve Slezsku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť, přeháňky a místy bouřky i silné. Odpoledne se i velmi silné bouřky objeví taky na východě území. Večer pak začnou srážky ubývat a na západě taky oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Hezký den. Je 1. července a na řadě je náš magazín o vědě, výzkumech, inovacích či nových technologiích, tedy Věda Plus. A co nabídneme? První česká studentská družice se brzy vydá do vesmíru. Kostka už čeká ve Spojených státech na start rakety SpaceX. Cyklistika má bez pochyby celou řadu zdravotních benefitů. Rozvíjí vytrvalost, zvyšuje kondici srdce i oběhového systému a posiluje svaly dolních končetin. Jenže hodiny strávené na tvrdém sedle se zároveň projevují na místech, o kterých se mluví jen málo kdy, a my se o to pokusíme. Screening rakoviny prsu se v Česku ode dneška zjednodušuje. Ve výjimečných případech se do něj ženy od 45 let mohou zapojit i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. A v novém areálu kolibiska ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm řemeslníci dokončují takzvanou pajtu. Jde o historický ovčín, který připomene dobu, kdy se na Valašsku pásla stáda stovek ovcí. O tom všem budeme mluvit. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
12: Věda Plus.
16: Do vesmíru by měl v následujících dnech odstartovat první český satelit, navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z Brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Podle aktuálního harmonogramu by měla na oběžnou dráhu zamířit příští úterý. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
19: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
20: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
19: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
20: Vcházíme do laboratoře CITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
21: Oni přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
20: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
21: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky, které by tomu satelitu nemuseli úplně prospět.
20: Vybalujeme, není to jenom tak, a velice opatrně vytahujete.
21: Je kolem toho udělaná takováhle kostra.
20: Je to malinký satelitek, takzvaný CubeSat. Já tady nahoře například vidím něco, co vypadá jako 4 krejčovské metry vedle sebe.
21: Tohle je anténa. Jsou to klasický metry. V tomhletom stavu je složený a jak tady pak může být vidět, že přes něj vedou nějaký struny, tak my na oběžný dráze ty struny přepálíme. Tím pádem se nám ta anténa rozvine a můžeme ji používat k vysílání přijímání.
20: Kreativní anténa, že to vlastně je vyrobená z metru.
21: K této anténě tam pak máme rádio vlastní výroby a pak klasický satelit má palubní počítač, který jsme si vyvíjeli, a energetický systém.
20: Takže tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
22: Ano. Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
20: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a FEKTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
21: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
20: Takže to vlastně půjde z Antarktidy do vesmíru a zpátky tady do Brna.
21: Taková jako sekundární část je tým, myslím, že pak ještě na jedné straně máme přidělanou kameru, takže se budeme snažit pořídit nějaké fotografie Země a poslat je zpátky tež.
20: Pošlat meteorologická data, fotky.
21: Hlavním cílem je ověřit ty naše komponenty, a to naše rádio, a ta kamera je pak takový přídavek.
20: Takže teď ho zase schováte?
21: Následně už umístěn v deployeru, poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, transporter 17.
20: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu od společnosti SpaceX. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Gensel, Český rozhlas.
23: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Jak už jsme zmínili, podle aktuálního harmonogramu společnosti SpaceX by měla první česká studentská družice Kostka odstartovat na oběžnou dráhu Země příští úterý. Jak náročné bylo ji postavit a jaké plány má tým z VUT dál, to teď probereme s vedoucím studentského týmu Y-Space a výzkumníkem z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Šimonem Slobodou. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Tak jak už bylo uvedeno i v našem předchozím příspěvku, po několika letech teď družice Kostka čeká na svůj start. Povězte, co bylo vůbec při její stavbě pro studentský tým nejnáročnější? Co to obnášelo?
24: Celkově nejtěžší bylo získávat to správné know-how, předávat ho v rámci týmu a koordinovat jednotlivé části tak, aby do sebe potom na konci správně zapadly. Ta družice propojuje mechaniku, elektroniku, software, komunikaci, testování a i administrativu, takže nestačí, aby každá jedna část té družice fungovala samostatně. Všechno musí fungovat společně. Zároveň jsme během vývoje opravovali i nějaké naše vlastní chybky, zejména v elektronice a v mechanice. Znamenalo to pro nás určité zdržení, ale právě na těchto situacích jsme se toho naučili nejvíc.
23: Takže obtížný, možná nejobtížnější byl ten management vlastně celého projektu, to si z toho beru. No a teď pojďme k samotnému cílu kostky. Jaké hlavní úkoly bude na oběžné dráze družice plnit a podle čeho poznáte, že ta mise je opravdu úspěšná?
24: Pro nás kostka byla úspěchem, nebo je úspěchem už tím, že jsme ji jako studentský tým dokázali navrhnout, sestavit, otestovat a připravit ke startu. Vlastně díky tomu jsme se toho hodně naučili, takže v tom smyslu ta cesta pro nás byla i tím samotným cílem. Co se týče aktivit na orbitě, pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat pravidelnou telemetrii o svém stavu, bude fungovat jako takzvaný digipeter nebo přeposílač pro radioamatérskou komunitu, pořizovat snímky ze Země a ověřovat návrh našeho vlastního palubního počítače, antény a dalších komponent, které případně můžeme použít i pro nějaké další projekty do budoucna. A zároveň vlastně studenti tady na Zemi se budou učit, jak takovou družici obsluhovat.
23: No a jaké momenty pro vás, pro váš tým budou asi těmi nejnapínavějšími chvílemi? Bude to start nebo potom nějaké první signály, první jaksi známky toho, jestli družice funguje tak, jak má?
24: Tak start samozřejmě budeme pečlivě sledovat, se na to těšíme. Co se týče toho vypuštění, tak po vypuštění by ta družice se měla sama probudit a začít vysílat základní telemetrii o svém stavu. Po světě funguje síť přijímacích stanic jménem Satnox, kterou často spravují radioamatéři a právě přes ní se pokusíme první vysílání zachytit. Je to globální síť. To by nám mohlo potvrdit, že se družice správně spustila ještě dříve, než přeletí nad Českem. Potom během několika hodin pak očekáváme první přelet nad naší řídící stanicí na fakultě elektrotechniky VUT. Tam bychom měli signál zachytit také přímo my a pokusit se navázat plné obousměrné spojení s tou družicí. A to, když se všechno podaří, tak to pro nás bude obrovský důvod k oslavám.
23: Tak já vám gratuluji už teď, protože, jak jste zmínil, i samotná cesta je svým způsobem cíl a úspěchy máte už nyní, co by studentský tým. Ale ještě na závěr se chci přeptat na navazující misi CIMER. V čem bude oproti kostce technologicky i vědecky ambicioznější?
24: Oproti kostce bude CIMER o dost větší a složitější. Kostka je jedna U družice, CIMER má označení 3U, to znamená, že je přibližně třikrát větší. Je to i z toho důvodu, jaký tam je ten, vlastně ten náklad. CIMER ponese zatížení nebo zařízení s biologickým experimentem, to se vyvíjí ve spolupráci s Mendelovou univerzitou. A kvůli tomu biologickému experimentu budeme muset zajistit vhodné podmínky pro ty biologické vzorky, včetně aktivní tepelné regulace, sledování jejich stavu, zpracovávat a přenášet ta data spolehlivě potom zpátky na Zemi. Zároveň bude mít náročnější veškeré ty podpůrné systémy, včetně například řízení orientace, vyšší nároky na proces výroby, skládání i na testování a i na financování. Takže vlastně po všech ohledech je to ambicioznější mise a je to vedené hlavně tím, že tam je ten biologický experiment.
23: Tak máte spoustu práce před sebou. My vám z Plusu přejeme, ať se vám daří ve všem a díky za rozhovor. To byl Šimon Sloboda, vedoucí týmu Y-Space z VUT v Brně a mluvili jsme o studentských vesmírných misích Kostka a CIMER. Díky a naslyšenou.
24: Díky, přeji hezký den.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Máte helmu, dofouklé gumy, namazaný řetěz a jste připraveni na cyklový let. Ovšem mysleli jste na své tělo, konkrétně na jeho zadní část. Nejde jenom o bolavé sedavé kosti a namožené hýždě. Dlouhodobé sezení v sedle kola dává totiž zabrat i intimním oblastem. Na co si dát při cyklistice pozor, to teď probereme s urologem a sexuologem Liborem Zámečníkem, primářem sexuologického ústavu. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
23: Máte, pane Zámečníku, nějakou obecnější radu, jak vůbec připravit tělo na prázdninovou cyklistickou sezónu?
1: Ty obecné rady jsou asi známé, ale jak každý z cyklistů ví, tak ta příprava na to úplně jednoduchá, specifická není a vždycky je to o tom, že ty první kilometry v sedle trošku bolí, tak jak jste říkala, ty hýžďové svaly, sedací kosti, ale samozřejmě i například penis anebo u ženy zevní genitál, takže moc se na to připravit nějakým tréninkem nedá.
23: Ani oblečením, protože cyklisti už leta chodí s vycpaným rozkrokem, pardon, že to takhle říkám, ale je to tak. Pomáhají takové pomůcky?
1: To bez pochyby pomáhají a zase je dobré zdůraznit to, že pod ty vycpané cyklistické kalhoty by neměly nosit spodní prádlo, aby nedocházelo k nějakému zbytečnému útlaku, takže čím volnější to prádlo je a ta vycpávka je vlastně na těch anatomických strukturách dobře uložená, tak tím je to lepší.
23: No a co konkrétně tedy rekreačním cyklistům, řekněme, hrozí? Na co si mají dávat pozor jak ženy, tak i muži? A řekněme, třeba to bude

0: můžeme říct ano i ne, tak rekreační jízda jednou za týden, když někdo vyjede s rodinou, tak to určitě o žádné sexuální funkce ani urologické záležitosti nikoho nepřipraví. Ta komplikace nastává při nějakém dlouhém sezení, jsou to hodiny v sedle, když navíc se sedí na tom úzkém sedle, které je takové tomu připravené, tak ta celá váha tlačí na rozkrok a tím se můžou zaškrtit lidově řečeno ty hlavní tepny, které přivádějí krev do oblasti penisu a šourku. A když poklesne průtok krve velmi významně a pokud ten cyklista jezdí často a dlouho, tak to určitým problémům s erekcí opravdu vést může.
1: No a co tedy, pardon, přivedl jste mě k otázce, co dělají profesionální cyklisté, aby jim trénink a závody nespůsobily ty problémy, o kterých mluvíte, aby jim to nespůsobovalo erektilní dysfunkci nebo nesnižovalo plodnost dokonce třeba?
0: Profesionální cyklisti obvykle mají tomu uspůsobené sedlo. Je velká chyba, když se říká to, abychom si na dlouhé cesty koupili gelové sedlo, protože naopak to gelové sedlo může být kontraproduktivní v tom, že když sedíme dlouho na takovém měkkém sedle, těmi sedacími kostmi a hýždemi vytlačíme vlastně ten gel do oblasti močové trubice a ubližujeme si víc a je to úplně stejně i u žen, to znamená, že když se ten gel vytlačí vlastně doprostřed nahoru, tak to jsou ty nejcitlivější tkáně právě na nedostatek kyslíku a dobré prokrvení, takže stejně tak, jak to platí u mužů, tak to platí u žen, že to sedlo by mělo být anatomicky uspůsobeno. Jsou to sedla, která jsou spíš uší, ale mají jakýsi výřez v oblasti prostředku toho sedla, kde je močová trubice a eventuálně potom vulva u ženy.
1: Vy jste mluvil o tom, co to může způsobovat mužům, cyklistům, ale ještě pojďme aspoň stručně jednou větou k ženám. Co tady hrozí ženám a neměly by tedy ženy mít třeba jiné sedlo než muži?
0: To sedlo může být trošku jinak uspůsobeno, to máte pravdu. A úplně stejně tak, jak to může působit necitlivost intimních partií a naopak to může působit i chronické bolesti pánové u mužů, tak u žen to také může pramenit do dlouhodobých chronických bolestí pánové. Může to vést k častějším zánětům močových cest, když to sedlo není uspůsobeno typicky pro tu ženskou anatomii. Takže ta anatomie funguje trošku jinak, ale princip poškození z toho tlaku nebo zaškrcení toho přítoku cév a dostatečného okysličení je u obou pohlaví stejný.
1: A závěrem poprosím o stručnou odpověď, kdy tedy už jít k lékaři? Jak poznáme, že to není něco přechodného?
0: Taková ta přechodná brnění a necitlivost v oblasti genitálu vlastně odezní do několika hodin. Eventuálně můžeme tomu pomoct sprchou nebo odpočinkem, pokud to přetrvává po několik dní, tak samozřejmě není nic jednoduššího, než nečekat a navštívit urologa, protože dlouhodobé bolesti můžou vyústit ve velmi dlouhodobé trápení a to samozřejmě po sportu nechceme.
1: Říká urolog, sexuolog a primář sexuologického ústavu Libor Zámečník. Děkujeme za vaše rady a za rozhovor, naslyšenou.
0: Hezké odpoledne, hezké sportovní zážitky.
1: Děkujeme. No a u zdraví ještě v dnešní Vědě Plus zůstáváme. Na mamografický screening je totiž ode dneška možné jít ve výjimečných případech i bez žádanky od odborného lékaře, od gynekologa nebo od praktika. Nové pravidlo pomůže hlavně těm ženám, pro které je složité takové doporučení získat. Ostatní by měli dál od svých 45 let chodit na mamograf s žádankou. Více si teď k tématu povíme s přednostkou Ústavu radiační onkologie první lékařské fakulty a fakultní nemocnice Bulovka Petrou Tesařovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: My děkujeme, že jste přijala pozvání a povězte na úvod, co tato změna může přinést. Mohlo by opravdu přibýt žen, které přijdou na preventivní mamografické vyšetření? Kterých konkrétních žen, jakých žen se vlastně týká ta změna?
2: Tak mamografický screening funguje v České republice už od roku 2002 a od té doby zachránil život mnoha ženám se zhoubným nádorem prsu. Naši kolegové mamodiagnostici, třeba profesor Daneš nebo primářka Skovajsová a také Ústav zdravotnických informací a statistiky v čele s profesorem Duškem odvedli opravdu fantastickou práci. Screening ovlivnil nejen statistickou úmrtnost na

0: karcinom prsu, ale každý z nás poznal ve své ambulanci tu ohromnou změnu, kdy místo pacientek s velkým nádorem, s postižením uzlin, které přicházely před jeho zavedením nejčastěji, je v současné době naopak taková typická pacientka, žena s velmi malým nádorem, bez uzlinového postižení ve stádiu 1, která má 100% šanci, že se uzdraví.
1: Já vám rozumím, chválíte ten dosavadní postup, ten screening, který přinesl mnoho dobrého, zachránil životy, ale na jaké ženy cílí teď ta změna, že vlastně od 45 let by nemuseli mít žádanku?
0: Ano, myslela jsem, že se k tomu teď právě dostanu, protože právě vedle těch nemocných, které screening navštěvují, máme ještě vysoké procento těch, které na screening nedocházejí a z nich se právě rekrutují pacientky, které mají daleko pokročilejší a méně nadějné nádory. Takže bychom byli rádi, kdyby se počet zdravých příslušně starých nemocných do toho screeningu zapojil. Česká republika má největší procento, kolem 60% žen v té příslušné věkové skupině z bývalých postsocialistických zemí, které screening navštěvují. Nicméně třeba v severských státech je to až 80% a právě tam bychom se rádi posunuli. Takže možnost pominout tu obligátní žádanku v některých případech umožňuje odstranit administrativní bariéru s výhledem na vyšší zapojení žen v příslušném věku.
1: Čistě logicky pro ženu je tady ta možnost místo ke dvěma lékařům mít jenom k jednomu. Vynechat ten předstupeň. Víte vůbec, z jakých důvodů se ženy do toho screeningu nebo část žen, že se nezapojuje?
0: No, někdy je za odmítání mamografického screeningu obava z radiační zátěže, která je opravdu minimální. Jindy fakt, že při mamografickém vyšetření je nutné krátce stlačit prsní žlázu a to není vždycky úplně příjemné. A někdy se žena rozhodne zvolit pštrosí politiku, raději nic nevědět a to právě vede k těm pozdním záchytům a často neléčitelným fázím nemoci. Ale máme i pacientky, které si vlastně neuvědomují, jak rychle čas ubíhá, protože ženy jsou většinou velmi zaměstnané a prostě zapomenou nebo odkládají návštěvu gynekologa a praktika, aby získali žádanku. A tahle ta skupina těch nestíhaček by právě mohla z toho bezžádankového modelu profitovat.
1: A už jenom velmi stručně prosím, proč na preventivní screeningový mamograf se chodí až od 45, když stoupá podle statistik počet rakoviny prsu u mladších?
0: To opravdu stoupá dokonce dvakrát rychleji než u těch starších, nicméně pořád mladé pacientky tvoří jenom 7% všech nemocných s karcinomem prsu, takže by se u nich screening nevyplatil a také nemohou využít mamografické vyšetření, protože mladá prsní žláza potřebuje ultrazvuk k zachycení nádoru.
1: Vysvětluje přednostka Ústavu radiační onkologie první lékařské fakulty a nemocnice Bulovka Petra Tesařová. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Taky moc děkuju, nashledanou.
1: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštem roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta, dlouhá 40 metrů, bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomíná dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
2: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
3: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
4: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí a proto i obě.
3: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
4: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly a krásnou šindelovou střechu a opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečného, co se u nás vlastně nedochovalo do dnešních dnů a my jsme museli absolvovat poměrně dlouhou cestu na to, abychom se dostali k té samotné stavbě.
3: Ovce se sem nevrátí, budou ale všude kolem, kdo bude uvnitř, budou návštěvníci.
4: Krom výstavy, expozice, krásných výhledů z objektu, se nám podařilo do něho díky jeho velikosti umístit i ve stavbu, kde je bufet a toalety. Takže se nejedná jenom čistě o expoziční objekt, ale i takové jako jádro a zázemí pro návštěvníky v novém areálu.
3: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
2: Vlastně, když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70 jsou absolutně atypem.
3: A znáte to číslo, kolik asi těch šindelů je? Počítali jste to?
2: Zhruba střechama 750 metrů čtverečních můžeme počítat 40-50 šindelů do 1 metru čtverečního.
3: My jsme teď uvnitř Pajty, která je plná řemeslníků. Zatím chodíme po štěrkové podlaze, ta se zvedne. Kdyby už byla o něco výše, tak bychom viděli ty krásné výhledy na Hažovické kopce, tak jak to známe u Ovčínu, obvod tvoří takové ploché desky.
4: No, nejsou to jen tak ledáké desky, ale jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen, tady jsou to délky asi 2,5 metru a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
3: Je to takové křivé valašské.
4: Tak se nám to líbí a ta firma měla dokonce i toto přesné zadání. A nakonec se s tím popraví poměrně dobře. Teďka koukám, že nám tady přicházejí ovce.
3: Jakoby se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak návštěvníci se nejen do Pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: No a z dnešní Vědy Plus s datem 1. července už je to vše. Dbejte o své zdraví, nepřeháňejte to s cyklistikou a choďte na mamograf. No a samozřejmě poslouchejte Český rozhlas Plus. Tento i jiné pořady navíc najdete třeba na aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
5: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Sněmovna pozměňovacím návrhem schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Google musí ve Švédsku vyplatit konkurenci odškodnění přes 31 miliard korun. Tenistky Muchová, Krejčíková, Bartuňková a Siniaková budou bojovat o účast ve třetím kole Wimbledonu. Na dálnici D1 komplikuje dopravu vyvrácený strom u Jihlavy ve směru do Brna. A počasí bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Nově by pravomoc přešla na ministra zahraničí. Návrh předložil poslanec za SPD Libor Vondráček k doprovodné novele návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit současný služební zákon. Opozice to kritizuje. Podle předsedkyně poslanců hnutí STAN Michal Šebelové jde navíc o přílepek, tedy o návrh, který se samotným zákonem vůbec nesouvisí.
8: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
6: Zákon teď dostanou k posouzení senátoři. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ, kde budou nejsilnější, popisuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
9: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
6: A na hranicích se Slovenskem meteorologové očekávají taky silné přívalové deště. Výstraha platí do půlnoci. Hasiči, záchranáři a policisti dnes přišli darovat krev do Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zahájili tak 5. ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Jejím cílem je pomoct nemocnicím s nedostatkem zásob krve v letních měsících. Podle vrchní sestry transfuzního oddělení Vladislavy Pražákové odběry v létě komplikují dovolené.
10: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
6: Součástí kampaně je také výzva k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění v přepočtu přes 31 miliard korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska.
11: Sport. Čtyři české tenistky budou bojovat o účast ve třetím kole Wimbledonu. Karolína Muchová se utká s Číňankou Chang a Barbora Krejčíková s Ruskou Andrejevovou, vítězkou předchozího Grand Slamu v Paříži. Kateřina Siňáková si poprvé v kariéře zahraje s Nikolou Bartuňkovou, která se na souboj s Krajankou a světovou jedničkou v deblu těší.
12: Tak jako Katka je zkušená hráčka na trávě hlavně, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Samozřejmě zase další zápas pro mě, dám do toho všecko. Mně je to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je. Samozřejmě na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, zatím jsem s ní nikdy nehrála.
11: Nejdřív by se na kurt měla dostat Karolína Muchová, o jejím výkonu uslyšíte na této stanici v pravidelných vstupech.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Komplikace na D1 u Jihlavy a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony před sjezdem na Jihlavu. Na 111. kilometru se při bouřce vyvrátil strom, velký smrk a je přes odstavný a pravý pruh. Na místě už pracují hasiči, občas musí i do levého pruhu a podle potřeby zastavují provoz. Kolona předtím aktuálně na 15 minut. Na D1 se zdržíte i dál na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se v obou pruzích na 178. kilometru u sjezdu na Ostrovačice. Platí, že pomaleji jedou kamiony, osobním se zdržíte u Brna okolo 20 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí dlouhá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Dnes to začalo, směrem na Hloubětín se jede pouze jedním pruhem. Brzdí se už na 9. kilometru, osobním vlevem pojedete rychleji. Pražský okruh se ucpává v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 musí regulovat vjezdy do tunelu. No a ve směru od Plzně se kvůli okruhu ucpává i příjezd po dálnici D5. Brzdí se kousek za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru a opět pomaleji jedou kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Dobré odpoledne, je 14 hodin a 6 minut, začíná Odpolední plus a vysíláním vás dnes provede Lucie Vopálenská. Jak se chovat za různého počasí v horách? Na to se zeptám horské služby. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se návrat do Bílého domu finančně vyplatil. Za minulý rok vydělal pouze na kryptoměnách víc než miliardu dolarů. A ode dneška se snižují minimální zálohy na důchodové pojištění pro živnostníky. Změna platí zpětně od začátku roku a živnostníci mohou tedy žádat o vrácení přeplatku. Co tato věc přinese a o jak významnou změnu jde. Nejen o tom budeme mluvit v úvodní půlhodině. Přeji příjemný poslech.
7: Posloucháte Odpolední plus.
1: Změny počasí dokážou potrápit i záchranáře. Speciálně v horách se totiž slunečno a modrá obloha mohou velmi rychle proměnit na nebezpečnou situaci. Výletníci by proto měli být dobře připravení, oblečení, protože nebezpečí čeká na horách stále, jak říká náčelník horské služby Krkonoše Pavel Cingr, který už by teď měl být s námi ve vysílání. Dobrý den, zdravím vás.
14: Dobré odpoledne.
1: Tak pane Cingre, v Česku se teď vystřídala horka za bouřky, přišly bouřky, dlouho očekávaný vytoužený déšť. Jak se v takových situacích chovat v horách? Máte nějaké základní pravidlo, které by měli lidé dodržovat?
14: Tak určitě dobrý se před spůrou na ní připravit, a to nejen mít dobrý oblečení, být připraven na změnu počasí, ty bouřky přicházejí velmi rychle, tak i sledovat předpověď počasí, a většinou se vidí, že bouřky přijdou v odpoledních hodinách, tak tu túru plánovat tak už, aby jsme nebyli už na hřebenech Krkonoš.
1: Mimochodem je rozdíl, pokud se člověk vydává do hor sám, případně ve dvojici, anebo ve větší skupině?
14: Tak z pohledu těch bouřek je pak důležitý se třeba ve velké skupině nedržet, pokud už mě ty bouřky na těch horách zastihnout. A je potřeba se vyhýbat nějakým pak zvýšeným místům, nějakým stožárům, ostrněle stojícím stromům, a spíš se rozptýlit, a eventuálně pokud mě ta bouřka zastihne a nejsem schopný pokračovat, tak najít nějakou prohlubeň, příkop, tam si sednout na bobek a dooblíknout se nějakou pláštěnkou, kterou bych měl mít, a přečkat tu plnou nepřízeň. Ta bouřka většinou velmi rychle přejde, takže je potřeba být na to připravený.
1: Setkáváte se často s lidmi, kteří potom volají o pomoc, třeba právě horskou službu, v souvislosti s tím, že byli nedostatečně připraveni na proměny počasí?
14: Tak občas se to stává, proto je třeba dobrý být připravený, mít v telefonu stažen aplikaci záchranka, protože nám to pak ulehčí přesně lokalizovat, kde ten člověk, který potřebuje pomoc, je, a protože máme přesně to místo, který nám ne vždy je schopný přesně popsat.
1: Tak když jsme u mobilu, tak na vás navážu. Dneska běžně každý člověk, ať už je v horách nebo kdekoliv jinde, sleduje předpovědi počasí, ale to zjevně v horách nestačí. Mluvíte o aplikaci záchranka. Stáhnout si takovou aplikaci, to je nějaké nezbytné minimum, nebo má člověk dělat ještě něco jiného?
14: No tak z pohledu toho telefonu je dobrý tu aplikaci mít staženou, pokud se někde pohybuje, a ne na horách, protože to je aplikace, která funguje jak pro horskou službu, tak pro záchranky, a v podstatě to urychlí velmi tu pomoc.
1: Jinak objevují se také takové zprávy, že mobily mohou fungovat jako zesilovače signálu pro blesky. Je to hoax? Nebo
14: tak všechny ty elektrověci je dobrý v tu dobu té bouřky jako nepoužívat. Stejně tak jako dotýkat se nějakých železných předmětů a tak dále, nebo nebýt u nějakých větších vodních ploch, protože to všechno ty blesky přitahuje.
1: Takže opravdu, je to pravdivá zpráva. Tak jak to potom vyřešit? Mít telefon nebo ho nemít?
14: Ne, nepoužívat, nebo prostě použít jenom pro to nejnutnější, pro to zavolání té pomoci, pokud ji potřebuju, a v podstatě ten telefon pak jako nebejt někde schovaný a nepovídat si s někým zbytečně.
1: Chápu. Podceňují lidé na horách i nějaké další věci z vašich zkušeností?
14: Tak obecně lidi občas podceňují to počasí, protože nejen špatný počasí, ale i ty tepla, které byly, můžou lidem přivodit problémy, protože nemají dostatečné množství tekutin nebo pokrývky hlavy a tak dále, dochází tak přehrátí, což teď jako občas se stávalo na těch horách. Prostě lidi na ty hory chodí dneska hodně a občas prostě někdo něco podcení a je potřeba na to stále a neustále lidi upozorňovat.
1: Jak podstatná je třeba obuv do hor? Protože leckdo už zná někoho, komu se přihodilo, že na horách někde špatně šlápl, upadl, rozbil si hlavu a mohlo to skončit, nebo končí to někdy i fatálně?
14: Tak určitě obuv s pevnou podrážkou je do hor na ty tury důležitá. Občas se stane, že chodí v lodičkách v podobné obuvi, která pro ty hory není vhodná, a taky záleží na tom období, který je tak jako v létě. Mně stačí nějaká nízká treková obuv v tom podzimním období, pak samozřejmě potřeba obuv daleko vyšší, a detailnější.
1: Je něco, o co byste se chtěl s námi a s našimi posluchači podělit v tom smyslu, že by vám to jako pracovníkům horské služby přidělávalo práci nebo přímo škodilo ze strany návštěvníků hor?
14: Já bych spíš jako apeloval na lidi, aby ty hory naše nepodceňovali, ač nejsou to nejvyšší hory, že tyhle hory dokážou být dost rádní a nebezpečí a jezdíme k různým případům a mnohdy je to zbytečný, že šlo jenom o třeba podcenění jistý situace nebo nevědomosti ohledně počasí, který dneska se dá celkem dobře ráno zjistit, jak bude a v podstatě na všeho tohle to pamatovat, aby jedno to připravené.
1: No a co je teď v létě na horách z vašeho pohledu nejzrádnější?
14: To záleží, zase záleží na tom počasí a záleží na těch lidech, tak dneska se dělají různý sportovní aktivity, jezdíme k úrazům na koloběžkách, kolech. Dneska jsou sporty jako padáčkáři, kde občas zůstanou na stranách, takže ta škála těch nehod nebo potřeby pomoci je různorodá.
1: Tak tolik Pavel Cinger, náčelník oblasti horské služby Krkonoše. Děkujeme moc krát, že jste se s námi podělil o informace a za rozhovor. Hezké léto a co nejméně výjezdu přeji naslyšenou.
14: Tak jo, přeji hezký zbytek dne, naschanou.
1: Stále máte naladěn Český rozhlas Plus a to konkrétně ve 14 hodin a 14 minut. Míříme do zahraničí. Americký prezident Donald Trump si loni vydělal pouze na kryptoměnách asi 1,4 miliardy dolarů. To je skoro 30 miliard korun. Vyplývá to z majetkového přiznání, které musí prezident každoročně zveřejnit. Obzvlášť lukrativní je jeho kryptospolečnost World Liberty Financial, která šéfovi Bílého domu vydělala stovky milionů dolarů. No a z detaily teď už přišel do Studia Plusu Marcel Falty, s kolega ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
1: Tak jak už jsem uvedla, vůbec nejvíc Trump vydělává na kryptoměnách. Jak velký podíl z jeho zisku činí právě tento biznis?
15: Z Trumpova majetkového přiznání, které musí každoročně podávat, vyplývá, že zisk z kryptoměn tvoří více než polovinu jeho zisku za loňský rok. Už ta zmíněná kryptospolečnost World Liberty, kterou prezident založil se svými syny, vynesla Trumpovi loni asi 500 milionů dolarů, tedy přes 10 miliard korun. Skoro polovinu této společnosti navíc loni koupila investiční firma napojená na vládu Spojených arabských emirátů. Když se informace o prodeji části této firmy objevily, tak Trump řekl, že je to hlavně biznis jeho synů.
16: Víte, o tom já nevím. Krypto je velká věc a mají to tam rádi. Hodně lidí to má rádo. Lidi za mnou to mají rádi, moji synové to mají na starost, moje rodina. Asi do toho investovalo hodně lidí.
15: Americký deník New York Times ale upozorňuje na to, že takový obchod smazává hranice mezi zahraniční politikou a soukromým biznesem a může být střetem zájmu. Krátce po této investici navíc podle tohoto deníku uzavřeli Spojené arabské emiráty obchodní dohodu právě s Trumpovou administrativou a jejím jádrem byl i navzdory kritice některých amerických bezpečnostních představitelů vývoz cenných počítačových čipů používaných například při vývoji umělé inteligence.
1: No ale Donald Trump vydělal peníze i na dalších svých kryptoaktivitách. Můžeš přiblížit jaký?
15: Další velmi zásadní položkou v Trumpových příjmech byl prodej jeho kryptomince, kterou začal prodávat krátce před svojí inaugurací. Na prodeji této mince Trump vydělal více než 600 milionů dolarů, tedy skoro 13 miliard korun. Hodnota této mince na začátku velmi vystřelila, od té doby ale zase klesla asi o 80% v porovnání se stejným obdobím loni a její hodnota teď činí jenom pár korun. Zajímavé je, že ještě před pár lety Trump tvrdil, že kryptoměny jsou rájem pro podvodníky a drogové dílery a teď se označuje za člověka, který má rád právě kryptoměny.
16: Víte, já jsem hodně do krypta. Asi jsem kryptu pomohl víc než kdokoliv jiný, protože tomu věřím. A víte, proč tomu věřím? Protože pokud to neuděláme my, tak to bude Čína.
15: Trump těží taky už ze svého tradičního biznesu, kterým jsou nemovitosti. Jeho golfový klub v Miami mu vydělal přes 11 miliard dolarů, pardon, milionů dolarů. Jeho sídlo Mar-a-Lago na Floridě zase asi 27 milionů dolarů. Dále Trump těžil taky například z prodeje předmětů s jeho jménem, třeba hodinek, anebo dokonce biblí, která nese jeho jméno. Když to ale srovnáme s těmi kryptoměnami, tak jsou nemovitosti nebo ten merchandising v Trumpově majetkovém přiznání zanedbatelnými položkami.
1: Aha. No ale v každém případě návrat do Bílého domu se Donaldu Trumpovi finančně vyplatil, že?
15: Ano, když si totiž spočítáme všechny ty položky, na kterých Trump vydělal, tak nám to dá dohromady za loňský rok asi 2 miliardy 200 milionů dolarů, tedy asi 45 miliard korun. Za rok 2024, kdy Trump nebyl prezidentem, to bylo asi jenom 600 milionů dolarů. Bílý dům ale popírá, že by Trump z návratu do nejmocnějšího úřadu světa jakkoliv profitoval. Mluvčí Bílého domu Ann Kellyová taky odmítla, že by měl Trump střet zájmu a řekla, že prezident naopak udělal ze Spojených států centrum kryptoměn.
1: Dodává Marcel Faltis, kolega ze zahraniční redakce. Moc děkujeme za příspěvek. Hezký den.
15: Díky, hezký den.
1: A teď vám na Plusu můžeme říci, co dalšího se děje ve světě ekonomiky. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun, uvedlo ministerstvo financí. Původní emisní plán byl přitom 20 miliard. Zisk Agrofertu loni klesl na 2 miliardy korun. To je oproti roku 2024 pokles o 5 miliard. Uvádí to výroční zpráva holdingu. Jeho dřívější majitel, premiér Andrej Babiš, řekl i dnesu, že jako dividendu dostal částku 4,4 miliardy korun. Ode dneška platí v celé Evropské unii nové clo pro zásilky do 150 eur ze zemí mimo Unii. Ty byly dosud od cla osvobozeny. Opatření se dotkne hlavně balíčků z čínských internetových obchodů jako Shein, Temu nebo AliExpress. Případné zpoždění u doručování kvůli clu zatím nejde odhadnout. Bude záležet i na zapojení adresátů. A bývalí úspěšní sportovní reprezentanti zřejmě budou moci ze zákona získat sociální rentu. Schválilo to sněmovní plénum v doprovodné novele k zákonu o státních zaměstnancích. Živnostníci budou na sociálním pojistném státu odvádět méně. Vláda totiž zrušila letošní zvýšení odvodů, které zaváděl konsolidační balíček. Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění se díky tomu sníží o 715 korun, a to i zpětně. Živnostníci si proto mohou nechat od České správy sociálního zabezpečení vrátit až 4290 korun, o které na zálohách od ledna do června zaplatili víc. Jak to podnikům pomůže? O tom budeme teď mluvit s Josefem Jarošem, předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobré odpoledne přeji.
17: Dobré odpoledne.
1: Tak pane Jaroši, v polovině roku se mění výpočet záloh na důchodové pojištění. Je to z celkového pohledu dobře podle vás, co by zástupce drobných podnikatelů?
17: Tak pro ty drobné podnikatele, aspoň z těch ohlasů, co máme, je to dobře. Vláda to dlouho dopředu avizovala, de facto ještě před volbami, takže jsme s touhle skutečností počítali a my jsme už vlastně od plánování toho konsolidačního balíčku vlády minulé upozorňovali na to, že ten dopad bude zejména na ty živnostníky s nejnižšími příjmy, na ty nejmenší, a pro ně samozřejmě to ten význam má zásadní a jsme za to rádi.
1: A pro ně tedy, pro tyto nejmenší, bylo to dosavadní, v rámci konsolidačního balíčku, ta dosavadní výše byla příliš vysoká, chápu to dobře?
17: V zásadě ano, tak část samozřejmě promítli do svých cen, to potom jsme strašně překvapeni ve výši inflace ve službách, tam se přesně tohle promítá, a části to samozřejmě to podnikání zkomplikovalo. Netvrdíme, nikdy jsme netvrdili, že nastal nějaký podnikatelský armagedon ve smyslu, že by živnostníci ukončovali svoji činnost, to ne, ale byla to komplikace, a jak jsme říkali před těma třemi lety, ten dopad je na ty nejmenší. Nikdo netvrdí, že pro živnostníka fakturujícího nějaké 100 tisíce, že tohle je likvidační, to určitě ne, ale pro ty malé to bylo nepříjemné a jsme rádi, že to k tomu, řekněme, zastropování toho růstu došlo.
1: Chápu, ale ještě, abychom ten obrázek trošku upřesnili, zaostřili na něj, mluvíte o těch nejmenších živnostnicích, ale kolika se vlastně týká tato, když si to teda dovolím nazvat pomocí. Ono se to potom může třeba zase v důchodu stát jaksi nepomocí, ale minimální zálohy podle mých informací platí 2/3 z živnostníků z OSVČ, jestli to tak mohu říci, takže to je v podstatě většina.
17: No právě, ona to je většina. To, o čem se často mluví a hovoří, ty kancelářští živnostníci a tak dále, to je samozřejmě jenom ta nejmenší část. Jo. Ten živnostník, to není žádný baron, který by tady vládl. Takže skutečně týká se to většiny živnostníků. A co se týče těch důchodů, podívejte se, ten podnikatel je nastavený mentálně trochu jinak. Ten dobře ví, že ve stáří se od státu ničeho nedočká, takže se na to celou dobu připravuje. Nikdy nikdo nepřinesl žádnou statistiku, byť jsme opakovaně vyzývali, že by živnostníci v penzi nějak nadměrným způsobem zatěžovali, řekněme, nějaký sociální systém na dávkách a tak dále, protože jim nestačí důchod. Takže my si domníváme, že tenhle argument není úplně ten zásadní. Zkrátka dobře, bylo potřeba získat do státního rozpočtu peníze, tak se prostě zvedali odvody. My jsme říkali, dobře, podívejme se na výdajové paušály těch neřemeslných profesí, nesahejme na ty nejmenší. Nebyli jsme tenkrát vyslyšeni, teď se to nevrací na tu původní úroveň, ale neroste dále ta výše, takže my jsme v tuhle chvíli jsme za to rádi a jsme spokojeni.
1: Úplně rozumím tomu, co vysvětlujete za stranu těch malých živnostníků, ale řekl jste, že bylo nutné získávat peníze do rozpočtu za minulé vlády. No a napadá mě, jestli teď už jako je to nějak jinak a není nutné získávat do rozpočtu peníze. Tato vláda samozřejmě také se snaží šetřit a brát peníze, kde se dá. Co to z vašeho pohledu vlastně přinese státu?
17: Pochopitelně ta situace se nějakým zásadním způsobem nezměnila. Pořád ten rozpočtový deficit je ohromný a každého samozřejmě zajímá, jak stát hospodaří. My se domníváme, že stejně jako co se týče z pohledu státu, rozpočtu státu, nic zásadního nepřineslo to navýšení, tak samozřejmě nic zásadního nepřinese ani tohleto seškrtání. Pro nás je to spíš takové gesto, že přestane v úvozovkách, neberte mě prosím úplně doslova, ten hon na živnostníka, že za hospodaření České republiky může zlý živnostník, který má nízké odvody, tak to samozřejmě není. A o tom, jak získat peníze do státního rozpočtu, to by bylo asi
1: jasně,
17: na úplně
1: jinou
17: debatu.
1: To je na jinou debatu. Spíš mi ještě na závěr povězte, jak relevantní považujete argument, že zase oproti zaměstnancům platí, co se týče daní, živnostníci státu podstatně méně dlouhodobě?
17: My dlouhodobě opravdu neradi srovnáváme na jednu úroveň zaměstnance a OSVČ. Jde o naprosto rozdílné skupiny. Zaměstnanec je chráněn zákoníkem práce, OSVČ, živnostník si tu práci musí sehnat, vykonat, vyfakturovat, vymoci její zaplacení. Jo? Takže je to rozdíl a proto si myslím, že i jako společensky je pochopitelné tenhle rozdíl. Ale na druhou stranu, já už jsem to myslím říkal, pojďme se bavit o výši těch výdajových paušálů u některých živnostníků, ne plošně, ne třeba u těch řemeslných, u těch takzvaných kancelářských. Tam můžeme se bavit o tom, že je třeba zbytečně vysoká, aby ten vstřícný krok byl i nějaký od nás. Ale opravdu bych nesrovnával zaměstnance a živnostníka a nepoměřoval takhle napřímo ty jejich náklady a důvody.
1: Dobrá, děkujeme tedy za rozhovor a za vysvětlení. To byl Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Ať se vám daří. Naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Záplava levného, často i nekvalitního a hlavně někdy i nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Dnes totiž začíná platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyto prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie.
18: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
19: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
18: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
20: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
18: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
21: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
18: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Devadesátkové léto.
22: 90. léta ve veřejnoprávní rozhlasové zábavě byla dost divoká. Třeba pořady rozhlasových mystifikací s názvem Přepadení.
23: Takže já vůbec nevím, s kým mluvím, do jakých podmínek vám to bude zpracovat nic a vy tam navezete zeminu. Vy tam navezete zeminu, necháte ji tam a potom se nám nepřihlásíte. A my vám vůbec zpracovávat zadarmo, pane.
24: Ne, ale prosím
23: vás. Tak to se na mě nezlepte, zavolejte si po obědě, až tady bude pán ředitel.
24: My tam jedeme s těma nákladňákama.
7: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
1: ČEZ založil novou dceřinou společnost, přesune do ní nevýrobní část firmy určenou k případnému prodeji. Jde o první krok k budoucímu zestátnění ČEZu. Je to dobrý nápad, diskutovat v pro a proti budou Radim Fiala a Jiří Rusnok.
5: Radiožurnál je 14:30. Jana Gulda a zprávy.
6: Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů. Těch nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí zůstává vyšší, asi 46%. Naopak podporuje ji zhruba pětina lidí. Online průzkumu se na konci června zúčastnilo přes 1300 respondentů. V hlavním dakarském městě Dauha začaly podle agentury Reuters nepřímé technické rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. Prostředníky jsou vyjednavači Kataru a Pákistánu. V Kataru už včera jednali americký zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a zeď amerického prezidenta Jared Kushner. Dnešních rozhovorů se ale údajně nezúčastní. A na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené otevřené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidi tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nějak manipulovat. Populaci vzácných živočichů nákaza úplně zlikvidovala. Sport. Fotbalový Baník Ostrava porazil v přípravě na novou sezónu Kroměříž 3-1. Z prvoligistů mají za sebou první utkání Pardubice, které remizovaly 1-1 s polskou Odrou Opole. Ještě ale čeká podvečerní utkání s Žilinou. Slavia vyzve Blašim, Olomouc slovenskou Skalici, Plzeň bude hrát s Trnavou a Zbrojovku Brno čeká maďarský tým Tisza Kecske.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u Jihlavy a zavřená silnice 37 u Rousměrova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpomalte před sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 109 se srazila dvě auta, stojí v levém pruhu. Tají se oběty odstavným, kolona tam není, ale brzdí se. Kolona na D1 až dál na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 178. místy v obou pruzích. Osobním se zdržíte přes 20 minut. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů hlásíte po dešti vyplavené bahno a za sjezdem na Kněževes. 56. kilometr a náš zpravodaj.
0: Přes tu dálnici natekla lína. Je to tak v šířce 45 metrů a je to celkem nepříjemné, je tam to celkem vrstva.
13: Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí více než 13-kilometrová kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. Od 13. kilometru až do Kbelské ulice, tam začala dnes oprava vozovky. Směr Hloubětín už se jede pouze jedním pruhem. Osobním v té koloně pojedete rychleji. Ucpává se i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy od 9. kilometru až na Pražský okruh, opět hlavně kamiony. A silnice 37 z Křižanova do Ostrova je neprůjezdná. Za Rousměrovem stojí tam nepojízdný kombajn a neprojedete ani v jednom směru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déště nebo přehánky, místy bouřky i silné, odpoledne se i velmi silné bouřky objeví taky na východě území. Večer pak budou srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
2: Energetická skupina ČES založila dceřinou firmu, do níž vloží nevýrobní části podniku, tedy například prodej a distribuce energií. Otevřela tak cestu k tomu, aby mohla být zestátněna výrobní část ČESu. Proti tomuto plánu se vymezila skupina ekonomů. V otevřeném dopise premiéru Andreje Babišovi tvrdí, že zestátnění nebude mít vliv na cenu elektřiny, který si koalice slibuje. Vláda je na druhé straně přesvědčená, že si usnadní investice do nových jaderných bloků. Převažují důvody pro nebo proti zestátnění ČESu?
7: Pro a proti Lukáše Matošky.
2: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou jeden ze signatářů zmíněného otevřeného dopisu premiéru Babišovi, bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky, dnes poradce představenstva Allianz pojišťovny Jiří Rusnok. Dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: A taky nově zvolený předseda dozorčí rady ČESu, předseda sněmovního hospodářského výboru, místopředseda hnutí SPD, poslanec Radim Fiala. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: A začněme od vás. Jak byste hájil plán na zestátnění výrobní části ČESu proti té kritice, která zazněla mimo jiné tady od pana Rusnoka?
4: Za prvé je potřeba říct, že ČES jako strategický podnik a energetika samozřejmě strategická je, neměl být nikdy privatizován. Já jsem přesvědčen o tom, že měl zůstat v rukou státu ze 100%, protože to prostě přináší spoustu problémů, které dnes vidíme. Ten hlavní problém je v tom, že vlastně tím drobní minoritní akcionáři a stát mají každý jiné nároky, každý má jiné cíle. Ti drobní akcionáři chtějí samozřejmě dividendu, chtějí mít obchodní zisk z toho, že jsou drobními akcionáři, chtějí peníze a stát chce dlouhodobě levnou a udržitelnou energii tak, aby ji měl pro firmy a měli pro i fyzické osoby. A to jsou samozřejmě dvě věci, které ve finále jdou proti sobě.
8: Pane Rusnoku, rozumíte této motivaci, proč tedy vláda nebo vládní koalice chystá ze státnění výrobní části ČEZu?
3: Ne, v dnešní situaci za současných podmínek už tomu nerozumím. Možná jsem k tomu měl určitou toleranci v době, kdy nebylo jasné, jak se bude stavět ten první jaderný projekt, to znamená dostavba jaderné elektrárny Dukovany, protože samozřejmě souhlasím s tím, že stavět ty velké jaderné bloky dneska obchodně, komerčně orientovaná společnost v zásadě není schopná z důvodu, které částečně byly popsány, ale prostě je to příliš dlouhodobý projekt a příliš nejistá jeho návratnost v čase. A je to spíš strategický projekt, ale to se vyřešilo tím, že to staví dceřiná společnost, kterou kdysi vytvořil ČEZ, dnes ji ovládá stát, z 80% klidně ji může ovládat ze 100%.
8: Elektrárna Dukovany Římská 2.
3: Přesně tak, takže tento důvod padnul a žádný jiný racionální důvod pro zestátnění výrobní části ČEZu za peníze současného ČEZu prostě nevidím.
8: Pane Fialo, když vy dlouhodobě říkáte, zestátňujeme výrobní část ČEZu z toho důvodu, abychom s nás mohli investovat do výstavby nových jaderných bloků, tak neodpadl ten důvod tím, že tady vznikla dceřinka ČEZu, ve které má stát většinu a pokud se nepletu, mohl by v ní mít i úplný podíl?
4: Ten důvod neodpadnul, protože my jsme teď mluvili o Dukovanech, které se budou stavět další bloky, ale je potřeba si uvědomit, že energetický mix České republiky do budoucna bude stát hlavně na jaderné energetice, na obnovitelné zdroje budou doplňkovým zdrojem, co se týče uhlí, tak chceme dekarbonizovat.
8: Na významu jádra se, pánové, asi shodnete, pokud se nepletu, pan Rusnok kýve na znamení souhlasu hlavou. Proč ale za toho stávajícího nastavení, kdy stát má v ČEZu 70%, není možné do jádra investovat tak, jak vy byste si představovali?
4: No, protože, to jsem přesně chtěl říct, protože těmi Dukovany to vlastně nekončí. Připravuje se Temelín 3 a 4, budou se připravovat malé modulární reaktory a to všechno bude chtít poměrně velké investice a to financování právě té výrobní části ČEZu by mělo být jenom v rukou té energetické společnosti, to znamená ČEZ AS. A to je to za prvé. A za druhé, pokud se bavíme o jaderné energetice, tak samozřejmě velkou úlohu nebo tu největší, nejdůležitější věc hraje i bezpečnost. Jestliže se bavíme o energetice, o jaderné energetice, tak prostě stát by měl držet 100% té výrobní části.
8: Pane Rusnoku, připustil byste, že bude snazší výhledově dostavit třeba i Temelín, pakliže stát bude mít plnou kontrolu nad výrobní částí ČEZu?
3: Ne, já myslím, že to spolu skoro nesouvisí. Stejně tak, jako se použil model u Dukovan, se může podobný model použít u Temelína.
8: No ale nové Dukovany ještě nestojí.
3: No právě, ještě nejsme ani na začátku, ještě se nekoplo ani Dukovan, tak vůbec bych neřešil, co bude s Temelínem, protože já jsem skeptický vůbec, jak celý tento projekt se bude odvíjet dál, ale prostě tohle to spolu nesouvisí, to je prostě falešná výmluva na nějakou podivnou transakci, která podle mě spotřebitelům energie, českým daňovým poplatníkům akorát vezme peníze, respektive zvýší náklady na elektrickou energii, než by byly, kdyby se to neodehrálo. To jsem o tom naprosto přesvědčen. Rozhodně to nezlevní elektrickou energii, protože žádnou souvislost tam nevidím. To, že stát něco vlastní stoprocentně, to ještě nic jako samo o sobě nezajistí. Nezajistí to žádné peníze. A notabene, zkušenost česká je taková, že když se něco vlastní stoprocentně státem, tak to spíš funguje hůř, než když je to pod vlivem, řekněme, trhu a je to pod určitou kontrolou třeba minoritních akcionářů. Takže já bych to viděl spíš naopak. Nevím, rád bych slyšel od odpovědných představitelů ministra premiéra, tady pana předsedy dozorčí rady, čiž mu gratuluju k té funkci a držím mu palce, protože to budeme všichni potřebovat. To je skutečně velmi zodpovědná funkce. Slyšel vysvětlení, kterému můžu věřit, relevantní vysvětlení, proč se tato operace má uskutečnit.
8: Co je hlavní důvod toho chystaného zestátnění výrobní části ČEZu, pane poslanče?
4: No tak já už jsem ty důvody tady vyjmenoval. Za prvé, to, že stát bude vlastnit strategický podnik a nebude se muset ohlížet na drobné akcionáře, kteří mají, jak jsem říkal, jiný cíl, než má stát. Za druhé je to bezpečnost jaderné energetiky v České republice. Za třetí lepší investice, jednodušší investování právě do nových jaderných zdrojů v České republice, protože pak budeme muset zakládat na každý ten Temelín, na každý ty Dukovany novou společnost. Bude se to obtížně financovat. Není to jednoduché financovat, protože samozřejmě ty drobní akcionáři chtějí ty svoje podíly, chtějí peníze, nechtějí investovat. Takže jsou to velmi složité věci.
8: Znovu k té vaší úvodní odpovědi. Teď, pane Rusnoku, z vašeho pohledu nezaznělo odůvodnění toho zestátnění výrobní části ČEZu, které vy byste vzal?
3: To jsou prostě takové jako velmi povrchní prostě výkřiky, které ale nejsou ničím podloženy. Jo?
8: Není to pravda, že minoritní akcionáři mají jiný zájem než majoritní akcionář?
3: Ano, samozřejmě, minoritní akcionáři mají jiný zájem, to je normální, to tady máme ČEZ už od 90. let s minoritními akcionáři, ten ČEZ funguje, rozhodně se jaksi ta společnost jaksi nestrácí na své hodnotě, o tom není pochyb. A může takhle fungovat dál a stejně financovat ty jaderné projekty, tyhle ty velké, evidentně bude stát. Už dnes tady je tam půjčka státu, nebo bude teď, protože teď byla komerční překlenovací, čili to sám ČEZ o sobě prostě nefinancuje, protože to prostě komerčně nevychází. A je to jedno, jestli ho vlastní 100% stát nebo ne. My nemůžete prostě přikázat byť státní společnosti, aby hospodařila se ztrátou. To prostě ani neumožňuje zákon, máme tady jaký hospodářskou soutěž a další věci, čili to jsou falešné předpoklady, které prostě nefungují. Notabene existují země v Evropské unii, kde soukromé nebo polosoukromé firmy mají jaderné projekty nebo do nich teď vstupují. Švédsko, Polsko, Rumunsko, já jsem si to prostě prošel.
8: Na druhé straně existuje třeba francouzský model, kdy stát má EDF pod kontrolou tu
3: samozřejmě
8: energetickou firmu.
3: Já říkám, že existují i, já neříkám, že pouze.
8: Jasně. Pane Fialo, to je ovšem pravda, že je možné dál rozvíjet jadernou energetiku na českém území i za toho stávajícího nastavení ČEZu, kdy to je firma jenom polostátní, ne plně státní.
4: Ano, je to pravda, nicméně je to daleko komplikovanější, jak finančně, tak organizačně a do budoucna
8: a
4: složitější.
8: Z jakého důvodu je to komplikovanější?
4: Právě proto, že se musíte pořád ohlížet podle zákona, a je to správně, na ty minoritní akcionáře a musíte brát v potaz, že je tam pořád máte. Ale vemte si, vy jste správně, pane rektore, mluvil o francouzské EDF, která byla taky částečně polostátní, byli tam drobní akcionáři a Francie se rozhodla také zestátnit tu společnost, něco oni, tak jak my máme ČEZ, tak oni mají EDF a zestátnili je právě proto, že v té energetické krizi, která tady před pár lety byla, se musela Francie dívat právě, měla obrovské problémy s tím, že se musela ohlížet na drobné akcionáře, které nakonec dali EDF k soudu a soudili se.
8: Počkejte, a v takové situaci jsme my v České republice, kdyby tady byl takhle zásadní spor mezi minoritními akcionáři ČEZu a státem?
4: No tady jde o to, nejde o to, v jaké jsme situaci, ale jde o to, že prostě že my bychom se do takové situace dostat nechtěli, jsou to zbytečné problémy a proto se jim snažíme předcházet. A právě tím, že zestátníme tu výrobní část ČEZu, tak prostě nám odpadá ta věc, kdy se budeme muset jak finančně, strategicky, jakkoliv jinak ohlížet na tom, že máme ještě někoho, kdo s námi spolu vlastní ten ČEZ.
8: Pane Rusnoku, tak nesnaží se vládní koalice jenom předejít případným nepříjemnostem při jednání s drobnými akcionáři, kteří můžou mít odlišný zájem oproti státu?
3: No, Bylo by to hezké a já teda nevěřím, že koalice jako je schopna předvídat takovéto detaily, prostě zatím to nikdy stát ani byla složena jakkoliv vládní koalice, něco takového nepředvedl. Mimochodem ten francouzský příklad, jestli už teda se tady chceme na něm točit, tak ty drobní akcionáři tam byli nespokojení zejména, protože akcie EDF, já je tady mám před sebou, klesly za posledních 10 let asi o 90%.
9: Což jo? Není případ ČEZu.
3: Což není rozhodně naopak případ ČEZu, jo? Čili prosím, jako, já vím, že je dobré si použít nějaké berličky, ale já jsem to schválně nepoužíval, to zahraničí. Naše prostředí, náš stav je takový, že k tomu, aby ČES mohl investovat, nepotřebuje nutně se zbavit minoritních akcionářů, notabene za příšernou cenu 200 nebo 250, nevím kolika miliard, o které mluví představenstvo ČESu, které by nutně potřebuje ČES jako součást svých investic právě do všech těchto projektů, abychom tu energetiku vůbec nějak jako uřídili. Čili vyhodit teď 250 miliard, protože chceme uspokojit minoritní akcionáře a pak budeme mít klid. No budeme mít klid, zároveň budeme bez peněz, mimo jiné.
9: Hned se k tomu dostaneme, jakým způsobem chce vláda ČES nebo jeho výrobní část zestátnit. Ještě předtím připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok a nový předseda dozorčí rady ČESu, místopředseda hnutí SPD, poslanec Radim Fiala.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Pane Fialo, vaším plánem je, že se tedy prodá podíl z nevýrobní části ČESu, to znamená prodej a distribuce energií, obchodování a energetické služby ve zkratce, a z výnosu se pak zaplatí výkup minoritních akcionářů v té výrobní části. Je to zhruba tak?
4: Ano, já myslím, že je to...

0: to je ta alfa věc, která vlastně v té energetice je. Aby jsme to mohli něčím zaplatit, tak ty peníze si nechceme půjčovat, prostě musíme to udělat tak, aby jsme je někde získali. A získat se dají tak, že se prodá ta nevýrobní část, to znamená distribuce, služby a další věci. Ale to gro, ta bezpečnost, to, co je to zlato, to bude v rukách státu.
1: Pane Rusnoku, tak vypadá to, že tedy daňoví poplatníci by neměli doplatit na tuto transakci.
2: Samozřejmě, že na ní doplatí. Prosím vás, podívejte, ekonomicky to žádné gro není, ta výroba. Jo? Ekonomicky vzato už dnes zhruba polovinu toho zisku generuje právě to, co se má poloprivatizovat. A do budoucna, vám řeknu všichni energetičtí experti, že do budoucna ten zisk se bude dělat právě v tom prodeji, distribuci, tradingu a ve všech těchto věcech, které budou tedy částečně zprivatizovány. Ta výroba je velmi nejistá. To je prostě volatilní věc. My se nevytrhneme se z evropského trhu. Ceny silové elektřiny jsou jednou tolik. Říkají experti, že vzhledem k tomu, že plynu je přebytek na světě, ty ceny spíš půjdou dolů. Možná, ale to nikdo neví. Takže my si necháme tu v podstatě ekonomicky mnohem problematičtější část.
1: Ke které patří i jádro, které je poměrně ziskové. Jádro.
2: No ziskové je tam v těch odepsaných elektrárnách, které teď běží, protože už tam jsou odepsané ty investice. Ale až se tam dostanou ty nové šílené náklady těch nových projektů, které já podporuju z těch bezpečnostních důvodů, tak rozhodně ziskové nebude celkově.
1: Pardon, já to musím dokončit,
2: jestliže vyndám z toho ČEZu 250 miliard, které dám minoritním akcionářům, tak přece já jako 70% akcionář ČEZu, občan České republiky, že já žádné akcie ČEZu nemám samozřejmě, prostě na tom tratím, protože 250 miliard někdo vyhodil zbytečně, aby uspokojil minoritní akcionáře. Ať si to klidně nechají ty akcie, ale já prostě nechci jim dávat 250 miliard jen proto, že se pak někomu bude lépe řídit ČEZ takzvaně.
1: Pane Fialo, není to tak, že se zbavujete velmi výnosné části ČEZu?
0: No, já myslím, že ne, protože vlastně ta druhá část, ta distribuce služby, které bude v té společnosti ČEZ Energy, tak bude dána, bude se prostě prodávat jenom z minoritní části. To znamená, zase tu majoritu si zachová společnost.
1: No, logicky, chcete prodat 51%. Ne, 49%, ano, 51% tak. si stát zachová.
0: Takže bude se prodávat jenom minorita, a to právě z toho důvodu, aby ČES a stát si zachoval vedení, řešení základních věcí, prostě, aby si tam zachoval převahu, aby mohl rozhodovat o rozhodovací pravomoci a všechny ty věci, které se toho týkají.
2: Tak počkejte, říkáte, že tady nemůžete rozhodovat s 30% akcionáři a tam budete rozhodovat se 49%. To trošku jako nesedí.
1: Jo, to... Jak to jde dohromady, pane Fialo?
0: No tak je to jednoduché, protože tady opravdu jde o tu bezpečnost, o další věci. Je tam x faktorů, které potřebujeme vyřešit tím, že se zestátní ta výrobní část ČEZu, ale tady u té distribuce to není tak fatální.
2: Bezpečnost dohlíží státní úřad pro jadernou bezpečnost.
1: Pane Fialu, prosím,
2: to nedohlíží pan Beneš.
0: Ne, nejde tam o to, že by se cokoliv mohlo stát. Bude se do těch sítí, se bude pořád investovat, ale nebudou se rozšiřovat ve smyslu bloků, ve smyslu jaderných bloků a dalších věcí. Takže co se týče té distribuce, je to daleko jednodušší případ, než je právě ta výrobní část.
1: Nicméně je to velice výnosná část distribuce. Vynáší každoročně, díky tomu stát získává miliardy na dividendách, a toho by se měl zbavit.
0: Samozřejmě, že je to výnosná část, nicméně daleko výnosnější je zatím ta výroba, ale co se týče té distribuce, nemysleme si, že distribuce nemá žádné investice. Naopak, ta distribuční síť se musí posilovat neustále, a právě, když se podíváte, a to tady pan kolega Rusnok určitě ví, že silová elektřina dneska slevňuje, a naopak ta distribuční část té ceny energií jde neuvěřitelně nahoru, a jde nahoru proto, že potřebujeme posilovat tady ty energetické sítě, tedy, když to řeknu velmi laicky, ty dráty, kterým ta energie bude posouvat.
1: Pane Rusnoku, tak neuklidňuje vás, že si stát zanechá 51% v té nevýrobní části?
2: To je řeč

0: No jenom někde, že zatím příští valná hromada může taky říct, že mu stačí třeba 30% distribuci, to já nevím, ale hlavně to ekonomické, to tady zaznělo přesně tak, prostě jistý zisk, který stát navíc si reguluje vlastně sám přes energetický regulační úřad, je právě v té distribuci a prodeji. Tam je nastavená prostě míra, minimální míra zhodnocení toho kapitálu, dneska je to nějakých 8,3%, to je prostě jistý výnos a ten, toho my se prostě zbavíme. Jo, čili je to úplně nepochopitelné. Notabene, ta distribuce je taky strategická. Uvedu příklad z jiné oblasti energetiky. Hormuz. Plyn a ropa je někde v Perském zálivu a co je to platné a mají jistě, mají Katar, Saudská Arábie, další, kteří by nám ji prodali, když se k nám nedostane, protože nemáme tu distribuci, protože se zavřely ty distribuční sítě. Takže říkat, že to není strategické, ta distribuce je podle mě úplně omyl. Jako největší síla ČEZu byla v tom, že to byl integrovaný, vertikálně integrovaný podnik, výroba i distribuce. A já jsem byl u toho, když se to takový podnik založil a kdybych tady u toho nebyl tehdy, ještě panem kolegou Gregrem, tak ČEZ neměl ty 100 miliardové dividendy pro stát posledních 25 let.
1: A není strategičtější výroba, pane Rusnoku?
0: Není, protože dokonce výrobu si svým způsobem můžete zřídit kdykoliv. Prostě postavíte plynovou elektrárnu a jedete. Můžete tady, ale ty dráty jsou jenom jedny. To je přirozený monopol a proto to musí regulovat stát. Proto je tam ta regulace a je tam ten ekonomický, prostě jsou tam ty ekonomické pravidla, které regulují tenhle ten biznis a dělají z něho samozřejmě velmi výnosný biznis, aby do toho všichni, kteří mají zájem investovat.
1: Pane Fialo, tak kromě toho, že se možná stát zbavuje něčeho, co mu vynáší, nezbavuje se i něčeho, co má strategický význam?
2: Já myslím, že ne tak strategicky jako výroba a velmi, velmi jednoduchá reakce a krátká reakce na pana kolegu Rusnoka. Když nebudete mít výrobu, tak nebudete mít těch sítích, co pouštět. Takže prostě ta výroba je ten základ toho, co potřebujeme.
0: A když budete mít výrobu a nebudete mít sítě, tak to stejně dostanete k těm zákazníkům. Takže jedno bez druhého být nemůže.
2: Ale my je budeme mít.
0: Jo.
1: Ale zbavíte se kontroly nad velkou částí distribuce v ČEZu?
2: Ne, nezbavíme se kontroly, protože budeme mít 51% stát a ČEZ bude pořád mít 51% a bude kontrolovat i tu distribuci.
1: Což podle vás, pane Rusnoku, nestačí?
0: Ale teoreticky to možná stačit může. To, jako tam stejně to reguluje stát přes energetický regulační úřad. Mně tohle to jako dramaticky nevadí. Mně vadí dramaticky to, že se to děje. Kdyby se ČES rozhodlo rozdělit se na tyhle dva celky, výroba, distribuce, prosím, ale ať si ten výnos z té privatizace části distribuce nechá pro ty nutné investice, například v té výrobě. Ne, že to dá prostě minoritním akcionářům za nic.
1: Pane Fialo, řekněte nám ještě v posledních dvou minutách, které máme, jakým způsobem by se měla prodat ta nevýrobní část ČEZu? Už to máte jasno? Zda to půjde na burzu nebo zahraničnímu investorovi?
2: To je ta informace, o které si nejsem úplně jist, jestli můžu hovořit, ale můžu říct, že se plánuje několik variant, které by měly zajistit to, že ten výnos bude co nejvyšší a k tomu, aby se ČES správně rozhodl, tak používáme i velmi významné světové agentury poradenské, které se právě tímto zabývají. Takže to opravdu bude uděláno tak, aby ten výnos z prodeje byl co nejvyšší.
1: Je takže zahraniční investor?
2: A touhle cestou půjdeme. To nevím, to se musíte zeptat na ČESu.
1: Pane Rusnoku, uklidňuje vás ta odpověď, že samozřejmě se bude hledět na nejvýnosnější nabídku?
0: Ne, neuklidňuje, protože vysoce pravděpodobně nejvýnosnější nabídka bude do zahraničních rukou, čili schudne český kapitálový trh, schudne příležitost pro budoucí české penzijní fondy nebo současné penzijní fondy naše důchodce, takže je to prostě špatně pro rozvoj této země.
2: Právě proto, že většinu těch minoritních akcionářů tvoří, nebo ten největší podíl tvoří zahraniční kapitál, tak proto je pro nás také důležité.
1: Tolik to poslanec hnutí SPD Radim Fiala diskutoval s bývalým premiérem Jiřím Rusnokem. Děkuju vám.
3: Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO, kabinet podle něj omezil i jeho doprovod. Česká armáda dostala od americké darem za pomoc Ukrajině útočná vozidla. Tenistka Muchová bojuje o postup do třetího kola Wimbledonu s Číňankou Chang. Na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Liberec brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost, přidá se déšť a teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla taky vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer 72 Heavy Duty. Celkem jich dostanou 640. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. Nová vozidla jsou zatím bez vybavení. Nést ale můžou i otočnou kulometnou věž nebo minomet, popisuje velitel pluku Petr Tesařík.
8: Flyer s Defense nabízí 5 základních konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je 6-místná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
7: Do vybavení a servis výsadkových aut zajistí česká zbrojovka STV Group. Slovensko ode dneška přebírá předsednictví takzvané Vyšegrádské čtyřky. V následujícím roce chce hlavně posílit spolupráci s ostatními členy, tedy Českem, Polskem a Maďarskem, která v minulosti oslabila kvůli rozdílným postojům, například k válce na Ukrajině. Další z priorit je podle Bratislavy obnovení politické váhy V4 v rámci Evropské unie.
9: Premiér Robert Fico už dříve zdůraznil, že Slovensko se zaměří především na témata, která členské země spojují.
10: Boli jsme velmi silný. Chceme být opět velmi silný.
9: Bratislava se podle Fica hodlá soustředit například na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost evropského průmyslu nebo ochranu vnějších hranic Evropské unie. Slovensko zároveň přebírá vedení V4 v době, kdy se členské státy nadále rozcházejí v pohledu na Rusko. Napětí mezi Bratislavou a Budapeští vyvolal i slovenský zákon, který trestá zpochybňování poválečného uspořádání a Benešových dekretů. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou hlavně zdravotní a ekologické, vysvětluje to Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
11: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jeho použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
7: Česká stomatologická komora změnu kritizuje, zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese.
12: sport.
13: Tenistka Karolína Muchová hraje ve druhém kole Wimbledonu proti Číňance Chang. Utkání vidí v Londýně Jaroslav Plašil.
14: Karolína Muchová vede 5-2 v prvním setu, je teď napřímu, hraje s Číňankou, se kterou má velmi pozitivní vzájemnou bilanci 3-0 bez ztráty setu, teď tedy 5-2, 0-30 z pohledu Karolíny Muchové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
13: Barbora Krejčíková se v boji o postup do třetího kola utká s vítězkou letošního Roland Garros ruskou Andrejevovou. V českém duelu se pak střetnou Kateřina Siňaková a Nikola Bartůňková. Fotbalisty Anglie čeká na mistrovství světa úvodní duel play-off proti Demokratické republice Kongo. Ten začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který odvysílá od 22 hodin i utkání Belgie-Senegal a od 2 v noci zápas Spojené státy americké Bosna a Hercegovina.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na kilometru 42 havarovalo osobní auto, skončilo na střeše v příkopě. Na místě záchranáři projedete pouze levým pruhem a zdržíte se asi 15 minut od sjezdu na Bezděčín. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí velmi dlouhá kolona, hlavně kamionů. Podle našeho zpravodaje je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici.
17: Kamiony stojí už od nějakého 14. kilometr. Tady na Tupelskou fakt už to má 14 kilometrů.
16: Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. I na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně. Od 9. kilometru je to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním se vyplatí sjet na loděnici, oběd to po 605. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech. Musí regulovat vjezdy do tunelu. Na D1 v Brně v obou směrech kolony před omezením u bratislavské D2. Osobním autem počítejte jak z Prahy, tak od Vyškova asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Konkrétně v 15 hodin 6,5 minuty. Po pro a proti a zprávách Radiožurnálu pokračuje odpolední plus. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Slovensko se dneškem ujímá vedení Vyšegrádské čtyřky. Co to přinese občanům jednotlivých zemí a co Evropě? Studenti ze zemí Evropské unie mají platit v Británii stejné školné jako ti domácí. Proč to londýnská vláda navrhuje? Britští vědci zkoumali smích lidoopů a zjistili, že se velmi podobá tomu našemu. Řekneme, čím konkrétně. A také připomeneme, že filmy promítá Karlovarský festival v sálech hotelu Thermal už od roku 1978. A právě do té doby vás zavedeme v další části našeho seriálu. Přeji příjemný poslech.
15: Posloucháte Odpolední plus.
18: Slovensko ode dneška přebírá na rok předsednictví Vyšegrádské skupiny. Navazuje tím na summit z minulého týdne v maďarském Gödöllő, kde se premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska sešli poprvé po více než 2 letech a mluvili o oživení spolupráce. Bratislava proto prý chce předsednictví postavit hlavně na tématech, na kterých se V4 dokáže shodnout. Jaký to má smysl? Naším hostem je teď bývalý slovenský velvyslanec v Česku i v Maďarsku Peter Weiss. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
19: Děkujem pěkně a pozdravujem do Česka.
18: Děkujeme a i my. Pane Weissi, jak si prozatím vysvětlujete už stávající snahy o oživení V4? Co si nejspíš vlády těch 4 zemí a přinejmenším tedy ta slovenská od prohlubování spolupráce slibují?
19: No, treba začať tým, že táto neformálna regionálna spolupráca má už 35-ročnú tradíciu a ľudia najmä na Slovensku si V4 obľúbili, keď sú prieskumy verejnej mienky, ktorá medzinárodná organizácia sa teší najväčšej dôvere, tak u Slovákov to je vždy V4. Po druhé, v Európskej únii fungujú aj iné regionálne zoskupenia ako Benelux alebo Severská rada, ktoré vzájomne konzultujú a koordinujú politiky Európskej únie a riešia spoločné problémy v regióne. No a samozrejme sú tu nové problémy. Máme za humnami najväčšiu vojnu v Európe od roku 45. Európska únia rieši transformáciu, takže návrat k spolupráci vo V4, ktorá bola umrtvená kvôli absolútne rozdielným strategickým pohľadom na ruskú agresiu a pomoc Ukrajine, tak má praktický zmysel. Jednak ide o to, aby sa koordinovali praktické postupy na zasadnutiach európskych rád, pretože pripravuje sa rozpočet Európskej únie, pripravujú sa kroky na posilnenie konkurencie schopnosti a tento región má isté spoločné záujmy vyplývajúce z toho, že sme spoločne prešli transformáciou a tak ďalej. Takže tento praktický aj symbolický význam treba vidieť za obnovením vyšehradskej spolupráce.
18: Ja si z vaší odpovědi beru, že tedy podle vás stojí za to tento projekt posilovat, vkládat do něj diplomatické a tudíž i finanční úsilí, ale když jste zmínil ty velmi odlišné strategické pohledy na nebezpečí z Ruska, tak oni se nějak teď zbližují nebo má být cílem té spolupráce v rámci V4, aby se začali zbližovat?
19: Samozrejme, to nebude zo dňa na deň, ale tým, že Viktor Orbán utrpel až potupnú prehru a celý ten jeho projekt suverénej zahraničnej politiky a budovania toho iliberálneho systému skrachoval a vlastne občania Maďarska sa v drvivej väčšine proti nemu postavili, tak Robert Fico stratil spojenca v Európskej únii, aby mohol pokračovať v tejto politike. A tým, že sa vďaka tomu spojenectvu s Orbánom dostal aj do takého závozu v Európskej únii, ja poviem jedno číslo, nikdy v čase členstva Slovenskej republiky v EU sa nestalo, už to je 22 rokov, aby za 2,5 roka vlády prišli na Slovensko oficiálne iba dvaja premiéry členských krajín Európskej únie. Takže pre Slovenskú republiku, pre Ficovú vládu, to je príležitosť vymaniť sa z tej izolácie. Ale zároveň je tu zaujímavý pohľad Poľska, ktoré odišlo, respektíve zmrazilo tú spoluprácu aj kvôli tomu, že poľská vláda sa dostala do veľkých bilaterálnych roztržiek s Orbánovou vládou. A Tusk, ak ste si to pozorne všímali pri tej tlačovke po stretnutí v Gedele, povedal, že my máme aj iné možnosti. Máme weimarskú spoluprácu, spoluprácu so severskými krajinami, ale Poliaci sa rozhodli, že ostanú sa angažovať v tomto regióne. Povedali, že pomôžu Maďarsku reintegrovať sa do Európskej únie. A že tie spoločné záujmy, ako som ich naznačil, budú teda presadzovať na zasadnutiach Európskej rady, pretože sú tu spoločné záujmy. Ešte jedna poznámka. Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov a Poľsko tuším 38, lebo 39. Poľsko je väčšie počtom obyvateľov aj silou ekonomiky, ako sú tie všetky tri ostatné členské krajiny spolu. To znamená, že ak Poliaci majú záujem o pokračovaní tej spolupráce, tak to nebude len pre niekoho modré oči, alebo pre dodržanie nejakej peknej tradície.
18: No, vy ste naznačil, že slovenský premiér Robert Fico se vlastne môže v tomto smeru angažovať i proto, aby sa tak trochu zachránil. To je moje interpretace, taková, jak si, nechci to skreslovať, ale tak to vyznelo. On sám říká...
19: Áno? Určite aj v Česku zarezonovalo to, ako hrubo sa vyjadril slovenský premiér na adresu novinárky slovenskej STVR. A on sa na ňu rozčulil kvôli tomu, že ona tou otázkou, že ako to bude s tými Benešovými dekrétmi, vlastne rozbila ten pekný obraz o tom, aké to bude fantastické za toho nášho predsedníctva vo V4, všetko bude fungovať a my už nie sme izolovaní. A jeho toto rozčulilo. Pretože ten prechod do tej spolupráce nebude nejakým hladkým skokom.
18: No právě, já na vás navážu a dovolím si ocitovat premiéra Fica. On řekl, chceme být opět velmi silný, krajiny ve štvorky musí mať takú ambíciu. Konec citátu. Vysvětlil Robert Fico aspoň na Slovensku, proč vlastně být silný a jak konkrétně toho chce dosáhnout?
19: Je prirodzené, že vzhľadom na tú spomenutú asymetriu, ten najmenší štát chce cez to predsedníctvo demonstrovať aj vlastnú silu. Áno, spolu máme 65 miliónov obyvateľov a naša hlasovacia sila tej V4 je ešte o trošku väčšia ako spolu Nemecka a Česka. No tak je dobre povedať svojmu publiku, že chceme byť spolu silní, ale predovšetkým ide o to, ako bude fungovať to predsedníctvo na čele so slovenskou vládou, pretože má racionálne definované 4 základné priority. Tou prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a tie spoločné pozície pri novom rozpočte Európskej únie. To bude strašne ťažké vyjednávanie. Druhým pilierom je spoločná politika rozširovania Európskej únie. A potom je tu tretím okruhom praktická sektorová spolupráca v rôznych oblastiach. Napríklad veľmi intenzívne sa rozvíja spolupráca v obrannom priemysle. No a potom to tiež veľmi vítam. Posledným štvrtým pilierom toho predsedníctva má byť to, čomu sa po anglicky hovorí people to people, vzťahy ľudí s ľuďmi. Pretože za tie roky dlhé sa uskutočnilo množstvo projektov, kde sa stretli 4 univerzity, 4 mimovládne organizácie a tak ďalej a tak ďalej. A ľuďom sa to páčilo. A bude teraz veľmi dôležité, aby V4 pod slovenským vedením ani v náznaku sa nepodobala na tú V4, keď boli pri moci Kaczyński a Orbán a keď sa snažili z tej V4 budovať nejakú ideologickú a politickú platformu proti v úvodzovkách Bruselu. Ide o to, aby tá V4 ukazovala taký konštruktívny prístup k tým spoločným problémom Európskej únie. Akokoľvek môžu mať tieto 4 krajiny v mnohom odlišné názory, ako majú Nemecko, Francúzsko, čo ja viem, krajiny Beneluxu. Ide o to, aby to presadzovanie našich záujmov sa uskutočnilo v konštruktívnom duchu, tak ako to povedal Peter Maďar na tej tlačovke po tom predsedníctve. Teda, že V4 je späť a srdcom Európy sa stáva stredná Európa. To znamená, aby sme nepôsobili nejako protieurópsky.
18: A to je dôležitý moment, jistě nepôsobiť protieurópsky. A na závěr jenom jednou větou, může Ukrajina očekávat od té obnovené spolupráce v rámci V4 spíše něco dobrého, anebo by měla, může mít důvod se toho spíš obávat?
19: Ja si nemyslím, že tá V4 sa stane platformou nejakej protiukrajinskej politiky. Skôr niektoré aspekty tých rozdielov sa budú odsúvať na bok, ale je tu pozitívna vec na záver. Bolo zasadnutie ministrov obrany Vyšehradskej štvorky, ktoré sa zhodlo nielen na posilnení spolupráci v obrannom priemysle pri výrobe dronov a budovaní infraštruktúry a tak ďalej, ale aj na tom, že krajiny V4 idú so spoločným stanoviskom, čo sa týka pomoci Ukrajine na summit Severoatlantickej aliancie. Uvidíme napokon, ako sa to vyvrbí, pretože premiér potom zaujal nejaké iné stanovisko. To znamená, že aj na tých jednotlivých rezortoch sa už rozbiehajú pozitívne spolupráce, na ktorých treba stavať.
18: Ano, tak tolik bývalý slovenský velvyslanec v Česku i Maďarsku, Peter Weiss. Děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
19: Děkujem, dovidenia, do počutia.
18: Stále máte naladěn Český rozhlas Plus. Poslanci schválili zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misií u mezinárodních organizací. Prosadila to koalice jako součást novely, která navazuje na zrušení služebního zákona. Opozice je proti a návrh považuje za přílepek. Poslanci dnes debatovali také o jednacím řádu a teď odpoledne je čeká zákon o digitální ekonomice. Probereme to teď s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Vojto, dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne ze sněmovny.
18: Tak pojďme začít tím jediným zákonem, který se dnes poslancům povedlo schválit, novelou, která má omezit pravomoci prezidenta. Můžeš dovysvětlit, co už jsem mu uvedla v úvodu, o co přesně jde?
12: To je úprava, se kterou přišel poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček. Vedoucí stálých misí bude podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Už teď jim ministr vydává ten pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Vondráček už dřív argumentoval hlavně některými zahraničními úpravami a zdůrazňoval, že Česko je parlamentní, nikoli prezidentská republika. Předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura k tomu říká.
20: podle našeho názoru to prostě spadá pod exekutivní pravomoc. Exekutivu, výkonnou moc má podle ústavy plně v gesci vláda, takže jsme ten proces chtěli víceméně zjednodušit, zefektivnit ho, urychlit ho.
12: Libor Vondráček dřív nicméně nezastíral, že za pozměňovacím návrhem stojí i to, že si prezident Petr Pavel podle něj vykládá své pravomoci navzdory původním slibům široce.
18: No a já jsem v úvodu uvedla, že opozice je proti těm změnám. Čím tedy argumentují opoziční strany?
12: Za prvé tedy tím, že takový návrh podle části opozičních politiků nepatří do té novely související se zrušením služebního zákona, to je ten navazující zákon, který tady poslanci dnes schválili, označili to za přílepek, tedy věc, která nesouvisí s tím, co se projednává. Třeba podle poslance ODS Karla Haase část koalice tímto návrhem pokračuje v rozkopávání báboviček, starostové to zase označili za zákon Lex Pomsta. Můžeme si pustit šéfku jejich klubu Michaelu Šebelovou.
21: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne, bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
12: Návrh teď tedy samozřejmě míří k posouzení do Senátu.
18: Tak a teď pojďme, Vojto, k dalším věcem, kterým se poslanci dnes věnovali. Oni znovu jednali o změně pravidel jednání sněmovny, o novele jednacího řádu. Proč nakonec nedošlo na hlasování?
12: I to je novela, která je už ve třetím čtení, no a na ta je jasně omezený čas ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Do diskuze se před druhou odpoledne hlásilo ještě 9 poslanců, takže k hlasování se poslanci ještě ani zdaleka neblížili. Tu novelu podporuje i velká část opozice, debatu nicméně vyplnil spor o rozsah zdržování v minulém a současném volebním období. No a diskuzi taky rozproudil i neúspěšný návrh předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla, aby sněmovna přerušila schvalování předlohy do konce června příštího roku. Změnu pravidel pokládá za účelovou.
22: My nechceme sednout na lopatu v tom, že jednací řád, který teď modernizujeme, nám znemožní nasadit všechny páky v boji za nezávislost o veřejnoprávní média. Pojďme hlasovat. Děkuji.
23: Jedině můžu teďka připustit protinávrhy procedurální. Ano, pane poslanče.
24: Děkuji. Právě sledujeme další zjevu, který bychom rádi napříště odstranili z jednacího řádu, a to jsou ty překvapivé procedurální návrhy. Já využiji svého práva a dávám protinávrh, aby jsme to přerušili do 12.33.
12: Tolik reakce poslance ANO Radka Vondráčka, tolik tady ukázka z jednacího sálu. Protiobstrukční novela jednacího řádu omezuje řečníky zejména při navrhování změn programu schůzí sněmovny a dává plénu taky širší možnost v omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To omezení by se nově mohlo vztahovat i na poslance s přednostním právem.
18: No a ještě dodejme, co čeká poslance teď?
12: Teď skončila hodinová přestávka, poslanci se do sálu vrátili v 15 hodin, budou projednávat předlohy v prvním a druhém čtení, jde například o ten zmíněný návrh zákona o digitální ekonomice, to je takzvané nařízení DSA. Tento návrh poslanci už projednávají právě teď, je to druhé čtení, připomínám, ten zákon například upravuje pravidla pro nakládání s nelegálním obsahem na internetu.
18: Tak tolik Vojtěch Tomášek, který přispěl do odpoledního plusu z poslanecké sněmovny. Děkujeme za to, naslyšenou.
12: Naslyšenou, hezké odpoledne.
18: A v odpoledním plusu teď zamíříme do zahraničí. Studenti ze zemí Evropské unie by měli mít v Británii výrazně nižší školné než doposud. Snížení poplatků nabízí končící předseda britské vlády Keir Starmer. Zpřístupnění škol má být součástí zbližování Británie a Evropské unie. A je to téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
25: Krásné odpoledne.
18: Tak Jaromíre, kolik platí studenti z Evropské unie v Británii teď a kolik by měli platit v budoucnu, už se to ví?
25: No tak v tuto chvíli, tedy v době, kdy přestali platit ty všechny pobrexitové výjimky, tak studenti ze zemí Evropské unie platí v Británii úplně stejné školné jako všichni ostatní zahraniční studenti, tedy studenti třeba z Číny nebo ze Spojených států, a ty poplatky mohou vyšplhat opravdu velmi vysoko, třeba až na 38 000 liber za školní rok, což je v přepočtu rozpočtu zhruba 1 000 000 korun ročně a podle toho vládního návrhu, který teď je na stole, tak by se ty poplatky měly pro ty evropské unijní studenty vrátit na úroveň Brexitem a měli by platit stejně jako studenti z Velké Británie a ti mají to školné na vysokých školách zastropované na částce 9535 liber za rok, což je taky hodně, nějakých 260 000 přepočtu, ale pořád je to méně než ten 1 000 000.
18: No a proč se to vůbec děje? Proč Británie plánuje snížit školné studentům z Evropy? Případně jaké reakce ten návrh vyvolává v samotné Velké Británii?
25: No tak je to, jak jsme naznačili, součást jakéhosi zbližování Spojeného království s Evropskou unií po Brexitu. Poté, co Londýn došel k závěru, že na tom odchodu z Evropské unie země více ztratila a ztrácí, než získává, a proto chce se nějakým způsobem přiblížit třeba z ekonomických ohledech Evropské unii, třeba chce získat nějaké zjednodušení přístupu na unijní trh, no a Brusel za to samozřejmě něco chce a požaduje na oplátku především to, čemu se říká cestovní schéma pro mladé lidi, to je takové trošku kostrbaté, ale v zásadě jde o to, aby mladí Evropané mohli mít možnost třeba z Británii studovat, ale třeba tam takzvaně na zkušenou pracovat, a to vše se vlastně dohodne, nebo mělo by se dohodnout na summitu EU a Británie v Bruselu 22. července. A pokud jde o ty reakce, tak ty jsou samozřejmě různé. Část, jsou to reakce především z tisku, část návrat, potenciální návrat unijních studentů vítá. Vítají to určitě školy, protože ty si dlouhodobě po Brexitu stěžují, že studenti z Evropy prakticky zmizeli, protože to je pro ně prostě strašně drahé. No a část Britů nebo i britských médií soudí, že by měla britská vláda spíše tlačit na snížení plateb pro domácí studenty, ale nutno ještě říct jednu věc, že i když se to školné pro ty unijní studenty v Británii sníží na úroveň těch domácích studentů, tak ti zahraniční, tedy unijní, nebudou mít možnost, tak jako měli v minulosti, si vzít třeba studentskou půjčku v Británii, budou to školné muset zkrátka zaplatit ze svých prostředků.
18: Tak tolik Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
25: Naslyšenou.
18: No a dostáváme se k poslednímu příspěvku této půl hodiny, kdy se budeme bavit o smíchu. 15 milionů let se totiž smějeme podobným stylem jako lidoopy, tvrdí to autorky nové britské studie. Podle nich má smích lidí a lidoopů podobný rytmus a frázování. Ve srovnání s takovými šimpanzi nebo gorilami jsme ovšem mistry smíchu. A z detaily teď do Studia Plusu přišla Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej.
0: Dobrý den.
18: No a Heleno, jak to tedy vědkyně zkoumali vůbec?
0: Porovnávali zvukové nahrávky smíchu dětí a mladých lidoopů. Děti natáčely v domácím prostředí a ta mláďata lidoopů, to byla vesměs zvířata, která žijí v zajetí. Studie teď vyšla v časopise Communications Biology a média zaujala, píší o ní třeba New Yorkské Timesy, časopis National Geographic nebo agentura AP, ta má i ukázky lidoopího smíchu.
18: No a můžeme říci, jak se směje gorila?
0: Ano, ty ukázky jsou krátké. Nejdřív uslyšíme gorilu a pak orangutana, ten trochu chrochtá. To bylo poměrně pomalé tempo. Lidský smích je variabilnější a má rychlý rytmus a ještě víc se mu podle studie podobá smích šimpanzů a šimpanzů bonobo. Takže tady máme šimpanzé. A pro srovnání šimpanze bonobo. A když britské primatoložky ty nahrávky analyzovaly, došly k závěru, že právě ten hodně podobný rytmus a frázování, pauzy a práce s dechem, nás i lidoopy spojuje s naším společným předkem. Ta společná vývojová větev se rozdělila před 15 miliony let a ten základní rytmus smíchu lidí i lidoopů se za tu dobu nezměnil.
18: No a proč vůbec se vědkyně vlastně k tomuhle tomu rozhodli, že, aby, že budou smích? Zkoumat smích.
0: Protože předpokládají, že díky poznatkům o vývoji smíchu se podaří zjistit něco víc o původu řeči. Protože to, čím se náš smích odlišuje od smíchu ostatních primátů, je naše schopnost ovládat ho podle okolností, podle kontextu. V nobl společnosti se smějeme jinak než v soukromí s přáteli. Podle autorek je tedy možné, že řeč se vyvinula z toho složitého, velice propracovaného a kontrolovaného lidského smíchu.
18: Jaký ohlas má ta studie?
0: Vcelku dobrý, i když v té studii byly jen 4 děti a 13 mláďat lidoopů, a to je málo. Ale třeba americká primatoložka Kristin Sabiová z Harvardovy univerzity ten britský výzkum uvítala. Navrhla taky případné rozšíření toho vzorku o starší lidoopy, tak, aby se zjistilo, jak se jejich smích během života mění.
18: No a co ostatní zvířata? Ta se smějí jinak po svém?
0: Směje se hodně zvířat, ale k našemu smíchu to má daleko. Když třeba vědci lechtali potkany, tak ti potkani podle agentury AP reagovali ultrazvukovým pištěním. Někteří vědci teď doporučují vzájemně porovnat nahrávky psů, koní a koček, prostě živočichů, kteří taky vyjadřují hravost mimikou, protože bychom se z toho mohli víc dozvědět nejen o vývoji smíchu, ale i o tom, proč je právě ten náš smích tak jedinečný.
18: Takže není k smíchu ta vědecká studie.
0: Je seriózní, není k smíchu, i když podle ohlasu na webu AP to téma hodně pobavilo.
18: A pobavila nás i Helena Berková. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Radiožurnál je 15.30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem ohledně summitu NATO v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v dopise, který získala ČTK. Pavel v posledních dnech usiluje o osobní setkání s Babišem. Zatím totiž nedostal od vlády mandát a kabinet mu taky podle něj zredukoval delegaci na summit, který bude za týden. Vláda prezidenta do delegace původně vůbec nezařadila. Účast mu umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka, kromě západu Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou bouřky na Moravě a ve Slezsku, tam mají padat i kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Varují taky před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko omilostnil 32 vězňů, udělal tak v předvečer státního svátku. 28 propuštěných bylo odsouzených za extremismus. Běloruské úřady toto obvinění často používají proti odpůrcům autoritářského režimu. Podle běloruské lidskoprávní organizace Vjasna ale ve vězeních zůstává stále přes 800 politických vězňů. A nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzín budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 halířů. Zdraží tak oproti dnešku o 8 halířů. Nafta bude stát o 13 halířů víc než dnes. Litr lidi koupí maximálně za 36,74. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Sport. Tenistka Karolína Muchová bojuje na Wimbledonu o postup do třetího kola. Její duel s Číňankou Chang sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
2: Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-3, v té druhé vede 3-2 s breakem a půjde podávat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi taky u Kolína na silnici 38. Na D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Na kilometru 42 havarovalo osobní auto, skončilo a na střeše v příkopu. Průjezdný pouze levý pruh a zdržíte se 15 minut od sjezdu na Bezděčín. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí už asi 15-kilometrová kolona. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Směrem na
16: na Hloubětín už se tam jede pouze jedním pruhem. Je to kolona hlavně kamionů. V pravém pruhu osobním pojedete rychleji, v tom levém pruhu zpomalíte výrazněji až u zdib. Hodně ucpaná je i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, aktuálně od 10. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a často se zastavíte i v levém pruhu. V Praze vůbec velmi silný provoz i v centru města je silná odpolední špička. Na D1 ucpané příjezdy do Brna v obou směrech. Delší je fronta z Prahy, táhne se od sjezdu na Ostrovačice až k omezení. Často pojedete pomalu i v tom levém pruhu osobním autem. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína brzdí provoz nehoda v obci Pňov. Dvě osobní auta a kolona je tam pouze od Poděbrad až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
18: Vladimír Putin poprvé veřejně přiznal problémy způsobené mimo jiné ukrajinskými drony. Údery na ruskou ropnou infrastrukturu výrazně omezují zásobu paliv a Kreml zvažuje mimořádná opatření. Obává se Putin, že válku začnou pociťovat i běžní občané? A může Rusku skutečně dojít nafta nebo benzín? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
18: Naším dnešním hostem je rusista působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
18: Když Vladimír Putin říká v rozhovoru pro ruskou státní televizi, že Rusko trápí určitý nedostatek paliva, ale nejde o nic kritického, jak vážné to podle vás je?
5: Tak vážné to je samozřejmě už jenom proto, že to přiznává, protože ono nejde až zas tak o to, že by Rusové nemohli něčím jezdit, jo, stále. Když se podíváte na to, oni si mohou načerpat 30 litrů benzínu, což není málo, to je prostě u běžného auta spotřeba, já nevím, na 450 kilometrů, to zase není taková hrůza samozřejmě, ale jiná věc je ta politická rovina věci, to je to, že najednou vidí, že jsou omezení, že vlastně to, že jim tvrdili, že ta protiletecká obrana je vlastně skvělá, že se střeluje všechny drony, které míří do Ruska, tak najednou vidí, že prostě to tak není a působí to reálné problémy a ty problémy se pak projevují třeba i v tom, že na černém trhu ty ceny benzínu rostou.
18: To znamená, poukazuje to všechno na nedostatky ruské protivzdušné obrany, o které tamní vláda prohlašovala, sám jste říkal, že je nejlepší na světě.
5: Samozřejmě, že to ukazuje, ale ono, já teď budu tak trošku ďáblův advokát, ono musíme si uvědomit to, že Rusko je obrovské, je to obrovská země a vlastně uhlídat všechny objekty, které potřebujete uhlídat, zabezpečit je tak, aby nepronikl žádný dron, je prakticky nemožné, protože samozřejmě i s tím, jak vy umísťujete ty protiletecké systémy někam, tak ten váš protivník to ví nebo je schopen si to zjistit a následně udeřit někam jinam, vy to přesunete a udeří to na to původní místo, čili pro Rusko je to taková volba prostě, co bude chránit a v tuhle chvíli se nejzranitelnějšími ukázaly právě ty rafinerie. Do toho samozřejmě vstupuje ještě ten faktor, že Ukrajině se podařilo vyvinout vlastní rakety, které jsou samozřejmě, rakety jsou výrazně ničivější než ty drony, které jsou schopné letět daleko, daleko hůře se sestřelují, čili ona je to taková kombinace za A, řekněme, obrovských rozměrů té země, kdy nemůžete být prostě všude a zvyšující se kompetence ukrajinské strany.
18: No a může Rusko okamžitě navýšit výrobu systému protiletecké obrany, jak slibuje Vladimír Putin? Má na to kapacity?
5: Ne, to si nemyslím, že by to bylo tak, že oni najednou vyrobí prostě v tisíce systémů, které rozmístí, protože samozřejmě všechno trvá, potřebujete to vyrobit, ale taky musíme si uvědomit, že velká část těch systémů má prostě alespoň částečně západní součástky, které ne, že by se do Ruska nedostaly, ale jde to oklikou. Není to určitě tak, jak Vladimír Putin říkal, že problém nedostatku benzínu vyřešíme tím, že vyrobíme více systémů protiletecké obrany a tím bude všechno vyřešené. Navíc stále prostě funguje to, jako ostatně ve všem, že na každý protiprostředek vám existuje prostředek, který vyvinete, aby zmátl tu obranu, čili ona je to taková hra kočky s myší, která prostě je prakticky neustálá.
18: No a má Vladimír Putin pravdu, když říká, že dronové útoky na Rusko nemají absolutně žádný dopad na situaci na frontě?
5: Takhle, oni samozřejmě mají dopad zprostředkovaný, jo. Pořád dá se říct, že je rozdíl mezi tím, co se děje na frontě a co se děje v tom zázemí. Ono vlastně armádě to stěžuje život, stěžuje jí to zásobování, stěžuje jí to, řekněme, dodávky munice, benzínu, všeho, provoz jakýchkoliv vozidel. Vozidel je složitější, na druhou stranu armáda má vždycky absolutní prioritu, takže on ten vliv není takový, že by jako Ukrajinci trefili nějakou rafinerii a tímto pádem ruská armáda se zastavila, ale ruská armáda má problémy a vlastně jako stěžuje jí to ten postup. Jiná věc je i ta, že ono to má pak makroekonomické důsledky, které zpětně nebo zprostředkovaně mají vliv na tu armádu, ale tak, že by Ukrajinci trefili něco a tímto pádem se ruská armáda nemohla hnout, tak takhle to nefunguje.
18: Jak si vysvětlit, že Moskva přes to všechno, přes ty problémy, které způsobují ty dronové útoky, odmítla návrh Kyjeva na oboustranné přerušení vzájemných úderů na velkou vzdálenost?
5: Tak Moskva se stále tváří, že ona nemá problém. Ono totiž, kdyby to přijala, tak by tím určitým způsobem ukázala, že oni mají vlastně problém, že ty útoky jim způsobují ještě daleko větší problémy, než vlastně oni přiznávají. Vladimír Putin mluvil o některých problémech. Vladimír Milov třeba, což je ruský opoziční politik a ekonomický analytik, tak ten vlastně říká, že oni ty útoky vlastně nějakým způsobem zlikvidovali, dejme tomu 20% té rafinační kapacity Ruské federace, čili ono to má vliv, omezený vliv, ale jako uvidíme vlastně pak ještě reálně, jak velký vliv to bude mít.
18: Hostem Interview Plus je dnes rusista Karel Svoboda.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
18: Ruský prezident slíbil urychlení oprav rafinérií poničených ukrajinskými drony. Ví se, jak velké škody způsobily?
5: Neví se to samozřejmě a i ten odhad, který jsem zmiňoval Vladimíra Milova, je pouze na základě toho, že on sbírá odhady od někoho jiného, kteří vlastně to odhadují zase na základě něčeho. Je to vždycky velmi přibližné. Ono, co víme, je to, že vlastně ty staré sovětské rafinerie byly stavěné tak, aby vlastně byly na toto připravené. Čili vy trefíte jednu část, ale ta část je odstavitelná a vlastně může fungovat. Další část opravujete jenom část, ale vlastně jakoby ten zbytek mohl běžet. Není to tak jednoduché, ale jakoby to tak je. Ty nové, jako byla právě ta rafinerie u Moskvy, tak ty už mají ty jednotky integrované, čili vy trefíte jednu věc a vlastně jste trefili všechno, je to zlikvidované. A problém je tam v tom, že ty opravy mohou trvat velmi dlouho, protože prostě kromě jiného jsou to složité technologie, na které potřebujete západní součástky. Tohle nejsou schopni vyrobit ani Číňani, to jsou pouze západní firmy a řekněme ty součástky zase, není to úplně jako třeba z mikročipy, které vezmete do kufru a převezete je kam chcete. Ty součástky musíte se snažit pašovat, různě dostat do Ruska, není to tak úplně jednoduché a tohle všechno trvá. Čili já mám o tom tvrzení, že Rusko okamžitě a rychle a já nevím co všechno, velké pochyby na chápu Vladimira Putina, proč to říká. On to prostě musí říkat, protože on musí působit jako ten optimista, když už tu válku prostě zahájil, tak on bude prostě do poslední chvíle tvrdit, že je všechno v pořádku, všechno skvělé, všechno perfektní, ale z toho faktického pohledu mám o té schopnosti rychlé opravy velké pochyby.
18: No, jedním z kroků, jak řešit nedostatek paliva, může být, jak tedy navrhuje ruská vláda, zákaz vývozu nafty. Byl by to citelný zásah do ekonomiky?
5: Tak určitý zásah to samozřejmě je. Na druhou stranu, ono tady v tuhle chvíli není až zas takový problém jako s vývozem nafty. Ona ta preference pro nevyvážení ropných výrobků je už nyní. Ono daleko více se mluví o tom, že Rusko prostě bude muset dovážet prostě ty ropné výrobky, ať už naftu nebo benzín, že bude muset dovážet. Objevily se zprávy typu, že bude dovážet z Indie, mluvilo se o nějakých 50 tisících tunách, což je spíše záležitost ruské spotřeby, tak na několik hodin, než když to trochu přeženu, opravdu ani nepřeháním, na několik hodin, spíše než jako, že by to bylo nějaké systémové řešení, mám z toho spíš takový pocit, jako že jde o snahu uklidnit situaci. Ono vlastně i to, co Vladimir Putin říkal o těch obrovských rezervách, které Rusko má, které vlastně jako pohoda není žádný problém, tak i to bylo spíše taková snaha uklidnit, než že by věcně jako tomu někdo věřil.
18: No, agentura Reuters informovala také o tom, že je i možnost, že Rusko začne vyrábět méně kvalitnější naftu, více naředěnou, když to tak lidsky řeknu. To si myslíte, že by bylo systémové řešení?
5: Tak ono to systémové řešení není, ale bude to řešení, které bude přijaté. Prostě pokud potřebujete na ty nejčistší benzíny, na ty standardy Euro 5 a výše západní součástky, západní zařízení a vy je nemáte, no tak prostě musíte se smířit s tím, že budete vyrábět méně kvalitní benzín, což se samozřejmě projeví zase přímo na těch autech, která se budou tímto daleko rychleji co potřebovávat. Jo, je to vlastně řešení, které je spíše taková znouzecnost, než bych to... I to slovo řešení se tady zdráhám úplně používat, ale je to prakticky to jediné, co v tuhle chvíli mohou dělat.
18: Jedna z priorit, o které mluvil také Vladimír Putin, je, aby ten nedostatek paliv nezasáhl zemědělský sektor, čehož tedy se ruská vláda obává. Jaký dopad by to mělo?
5: Tak mělo by to takový, že v současné době se odehrávají ty hlavní zemědělské práce. Pokud by nemohly jezdit kombajny, nemohly jezdit traktory, ten dopad by to mělo naprosto drtivý. Rusko by pravděpodobně nevyhladovělo, ale bylo by to další rána pro ruský rozpočet, pro zvýšení cen potravin. A potraviny velmi často jako hodně přispívají k růstu inflace a tady prostě není nutné moc spekulovat, pokud by se zdražily potraviny, šly by nahoru veškeré ceny, centrální banka by musela zvýšit zpátky úrokové sazby. Teď v současné době je tlak na to, aby je snižovala, zvýšit úrokové sazby, kterýmž to pádem by se zdražily úvěry, kterýmž to pádem by nikdo neinvestoval do ruské ekonomiky. Ono už teď nikdo moc neinvestuje do ruské ekonomiky a mělo by to tenhle ten vliv, který by bylo velmi těžké zastavit.
18: I když jste říkal, že možná celá ta situace v Rusku není zas tak dramatická, tak asi nejvážnější je na anektovaném Krymu. Tam úřady vyhlásily stav nouze, tamní obyvatelé nesmí tankovat, na benzínkách přednost dostávají vojenská vozidla, poloostrov se potýká z výpadky elektřiny. Co to pro Rusko znamená, vzhledem k tomu, že Krym představuje zásadní strategický bod nejenom pro kontrolu Černého moře, ale pro celou invazi na Ukrajinu?
5: To znamená to samozřejmě obrovský problém, protože Rusové z Krymu vlastně mohli zásobovat tu armádu, která podnikala ofenzívu v Chersonské a Záporožské oblasti a tam je to výrazně citelnější než z té druhé strany z Doněcké a Luhanské oblasti, kdy tady z Krymu, nebo ta cesta vlastně, která vede vede do těchto částí. Z jedné strany tak je kontrolovaná ukrajinskými drony a nyní Krym začíná být zablokovaný taky. Rusové vlastně ten Krym považovali za takovou jako téměř výkladní skříň toho, jak oni se budou, oni budou jakoby spravovat ta nová území, a najednou prostě se tady děje to, že Krym má problémy v důsledku války, kterou začal Vladimir Putin, nikdo jiný, čili je to i z hlediska prestiže problém, ale samozřejmě i z hlediska zásobování armády a zásobování samotného Krymu.
6: To znamená ale, že v podstatě zhoršení té situace na Krymu představuje určitý symbol i pro Ukrajince.
5: Samozřejmě představuje to určitý symbol i pro Ukrajince, protože Ukrajinci vlastně, jako ukazuje to i třeba to, že vlastně se ta karta, já se zdráhám pořád říkat, otáčí, jo.

0: především tedy pro ruské občany. Turismus je také hlavní zdroj příjmů pro poloostrov. To už dnes, předpokládám, neplatí.
1: Ono paradoxně tam, co jsem viděl, tak těch ruských turistů není zrovna málo. Ono, když si vezmete, kam můžou jet, zvláště v létě, tak toho zase tak moc není. Mohli samozřejmě do Turecka, ale malér je ten, že třeba ty oblíbené destinace typu Spojené arabské emiráty nebo další destinace v Perském zálivu, tak ty jsou pochopitelně v tuhle chvíli jako nemožné navštívit. Mohli jezdit do Soči nebo mohou jezdit do Soči, kde je to poměrně drahé, takže ten Krym byla taková varianta, která byla pro ně populární. A stále vlastně my si musíme uvědomit jednu věc, co na ta ruská propaganda, pokud my vidíme, já nevím, problémy na Krymu, že není benzín, že není tohleto, tak ta ruská propaganda je neustále schopná jim říkat, všechno je v pořádku, to byly ojedinělé dopady, stejně jako vám tady dopadne v Moskvě jednou za nějaký čas něco, tak jako není důvod vůbec na Krym nejezdit, pojeďte na Krym, protože je to tady skvělý, je to pohoda a vlastně nic se zásadního neděje. A oni pak přijedou na ten Krym a zjistí, že ta pohoda, že se nic neděje, tak zdaleka to není tak, jak to bylo a ta snaha odjet není úplně jednoduchá.
0: A daří se Vladimíru Putinovi odrážet tu kritiku vlastně směrem na neschopnou byrokracii, jako on by nebyl tím viníkem situace, která se zhoršuje?
1: To je právě změna situace, která nastala, řekněme, od jara, kdy velmi dlouho jsme byli zvyklí na to, že vlastně celé to fungovalo tak, že Vladimír Putin prostě přišel a když byla nějaká kritika, tak řekl, no podívejte se, já jsem o tomhle nevěděl, za ekonomiku zodpovídá vláda, takže já nařídím vládě, ať se na to podívá. Viděli jsme to třeba s penzijní reformou v roce 2018, kdy on vystoupil jako kdosi, kdo zachraňuje svět a kdo zařídí, aby ta vláda, která tu penzijní reformu, to zvýšení věku odchodu do důchodu spískala, tak aby přijala opatření, která to zmírní, která to nějakým způsobem dají dohromady. Ale v současné době zaznívá čím dál tím častěji kritika přímo jdoucí proti Vladimíru Putinovi a to hned ze dvou stran. Ta jedna strana říká, čemu nám ta válka byla, jako ta válka, prostě vykašleme se na to, pojďme prostě to někde zastavit a budeme se tvářit, že se nic nestalo. A prostě když bude chvíli klid, tak oni ty sankce zmizí a my si budeme žít jako dřív. Ta druhá pro změnu říká, ne, vy jste moc slabý, vy jste moc měkký, Ukrajince musíme srazit na kolena, musíme prostě vyhlásit mobilizaci, musíme zaútočit vším, co máme a prostě Ukrajinu zlomit. A on je v tomhletom tlaku, který vlastně jako na jednu stranu žádá více prostředků do války, na druhou stranu druhá část mu říká, jako nedělejte to, ale to podstatné je, že ta kritika už jde čím dál tím častěji proti němu, zvláště z těch proválečných kruhů.
0: No ale jak tedy rozumět tomu, že Vladimír Putin skutečně začal veřejně, nebo teď to udělal poprvé, přiznávat ty ztráty způsobené Ukrajinou? Vždyť tím jde přece proti té propagandě dlouhodobé, že se vlastně nic neděje a že je v moci Ruska Ukrajinu zničit.
1: No ono totiž problém je ten, že jestliže vám po Moskvě lítají víka od ropných nádrží, tak úplně jako nemůžete říkat, že se nic neděje. To je samozřejmě řečeno v nadsázce. Mimochodem tu nádrž nakonec trefila ruská protivzdušná obrana, ale myslím si, že už to došlo do té fáze, kdy by to bylo příliš mnoho. Ono, část těch kritiků říká, že on už vlastně mentálně na to nemá, že vůbec neví, co se děje, že vůbec nechápe, co se děje na bojišti. Teď dal interview, které bylo takové až obskurní, kdy vyjmenovával úspěchy ruské armády a jmenoval tam prostě dobytí jednotlivých ulic ve městě, které mělo před válkou 7000 obyvatel a podobné věci, když se tvářil, že on tohle to všechno ví a je ovšem zpraven. Ti pozornější pak říkali,

0: že vlastně on to četl ze čtecího zařízení. Asi docela logicky, ale byla to snaha ukázat na to, že on nějakým způsobem ví, co se děje, chápe, co se děje. A myslím si, že tohle to je snaha vlastně jakoby říct, já vím, co se děje, není to tak, že bych vůbec nechápal, ale samozřejmě my a já zvláště si s tím vším poradíme. Takže je tam určitý posun, ale to z toho důvodu, že prostě on těžko může říkat, že se nic neděje, protože to už prostě vidí každý.
1: No a lze to tedy chápat tak, že velká část ruské populace doposud vnímala válku jen skrze informace poskytované státní propagandou, nedostávala se s ní do přímého kontaktu, což se teď asi změnilo, když sám říkáte, po Moskvě letají drony.
0: Velká část ano, velká část je schopná se toho držet i nadále. Oni prostě papouškují to, že Ukrajinci jsou vlastně ti teroristi, kteří bombardují Rusko. Ano, jsou to občasné přílety a ano, jsou určité problémy, ale o to víc musí samozřejmě vydržet. To jsou samozřejmě nejvíc lidé, kteří čerpají svoje informace z televize. Ta televize je stále mocný propagandistický prvek, který nějakým způsobem je schopen udržovat klid v populaci. My samozřejmě nemáme přesná sociologická data, my nemáme to, že bychom mohli říct, popularita Vladimira Putina dosahuje tolika procent. I ty průzkumy, které jsou zveřejňované, tak jsou čím dál tím častěji zpochybňované jako neúplně důvěryhodné. Ale i ty oficiálně vlastně už naznačují určitý sestup v popularitě Vladimira Putina a tohle to jako všechno ukazuje na to, že Vladimir Putin jakoby ztrácí tu aureolu toho neomylného vládce, který prostě ovšem ví a všechno dokáže vyřešit. Ne, že by to bylo úplně totální ztráta, všichni ho začali v Rusku nenávidět. Takhle jednoduché to zatím taky není. Ale už tam vznikají určité pochybnosti, už tam vznikají pochybnosti o tom, jestli to byl dobrý nápad, jestli vlastně jako se nemělo dělat něco jiného a tak dále a tak dále.
1: To znamená, že u některých obyvatel, ale přesto i ta aktuální situace, kterou můžou vidět na vlastní oči, nenalomí to přesvědčení, že Rusko je neohrozitelnou velmocí.
0: Samozřejmě, budete mít pořád nějakou část populace, a ne nevýznamnou část populace, která vám bude říkat, tohle jsou dočasné problémy a oni, jak jedou neustále takovou tu propagandu, jako že oni bojují proti tomu nacismu jako jejich dědové, tak oni vám budou říkat, u Stalingradu se taky zdálo, že už Stalingrad musí padnout a Hitler už oslavoval vítězství, ale nezlomný ruský národ, protože zase oni sovětský a ruský, když se to hodí, tak stotožňují, tak vlastně dokázal se schopit a odrazit toho nepřítele a my tak vydržíme část a ne zrovna malá, bude vždycky tohleto opakovat. To prostě tak bude, ale samozřejmě máte tam lidi, kteří občas si nad situací přemýšlí a říkají si, OK, tak my tady bojujeme o něco, o místa typu nová takmačka nebo malá takmačka, kterou jsme obsadili už asi 20krát a na to jsme ztratili prostě několik set tisíc vojáků, protože ono, další věc, kterou nemůžete zakrýt, je prostě to, že část těch lidí se zpátky už nevrací a třeba v těch oblastech,
1: myslíte
0: jako bylo
1: fronty?
0: Buriacko, jasně, Buriacko, Jakutsko, Baškortostán, máte prostě vesnice, odkud už jako prakticky nemá kdo odejít, protože všichni, kdo odešli, tak jsou mrtví. A tohle všechno jako ti Rusové vidí a říkají si prostě, jestli nám to za to stálo. Zatím televize funguje dobře jako propagandistický prvek a stále ještě je schopná to držet v nějakém limitu, ale jako tohle nemusí trvat moc dlouho.
1: Hostem Interview Plus byl rusista působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Vláda zatím neposlala prezidentovi mandát na summit NATO. Francie chce podpořit porodnost delším poporodním volnem. O účasti fotbalistů Karviné v evropských pohárech se podle předsedy FAČRu rozhodne v nejbližších dnech. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy popojíždí dlouhá kolona. A počasí zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. A teploty až 29 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel zatím nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj vláda zřejmě očekává, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Pokud ho prezident neobdrží, nemůže se pozicí vlády řídit, vysvětluje mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
7: Samotnou účast prezidenta na jednání to samozřejmě neznemožňuje, ale z hlediska koordinace zahraniční politiky jde o nestandardní situaci. Navenek to může vytvářet dojem, že jednotliví ústavní činitelé nevystupují na základě společně koordinované pozice České republiky.
5: Šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že prezident mandát určitě dostane. Podle něj bude součástí podkladů pro všechny členy delegace. Summit se koná v Ankaře 7. a 8. července. Poslanci se příští týden sejdou na dvou mimořádných schůzích. V úterý je čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura z SPD.
8: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 000 000 korun, že budou mít na výběr mezi EET paušální daní.
5: Další mimořádnou schůzi svolal předseda sněmovny Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat hlavně navýšení plateb za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Rodiče ve Francii mají ode dneška nárok na delší poporodní volno. Vláda tak bojuje s nižší porodností.
9: Nové poporodní volno prodlužuje mateřskou nebo otcovskou dovolenou. Rodiče si ho můžou vzít současně po sobě nebo si ho rozdělit na dvě části. První měsíc mají rodiče proplacený na úrovni 70% svého platu, druhý měsíc na úrovni 60%. Cílem je, aby rodiče mohli strávit víc času se svými dětmi a přitom měli zajištěný příjem. Prezident Emmanuel Macron v této souvislosti mluví o demografickém znovu vyzbrojení. Loni Francie vůbec poprvé od konce druhé světové války zaznamenala vyšší počet úmrtí než narození. Podle statistického úřadu tento vývoj souvisí s nižší plodností i s tím, že zástupci generace tzv. Baby boomerů postupně umírají. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne řadu premiér a celkem 137 snímků. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
10: Nejdelší má 126 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočil je držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
11: Sport. Tenistka Karolína Muchová je ve třetím kole Wimbledonu. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Dnes ještě budou hrát Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové a ve vzájemném utkání se střetnou Kateřina Siniaková s Nikolou Bartuňkovou. V kauze fotbalové Karviné by měla Evropská fotbalová unie UEFA rozhodnout v nejbližších dnech. Slezský klub už potrestala za pokus o ovlivňování zápasů etická komise fotbalové asociace vyloučením z nejvyšší tuzemské ligy. Karviná si ale zároveň vítězstvím v Molka Cupu vybojovala místo v evropských pohárech a o to může teď přijít. Předseda fotbalové asociace David Trunda doufá, že slezský celek UEFA případně nahradí Jabloncem a nevezme Česku účastnické místo v Evropě. Řekl to na radiožurnálu Sport.
12: Myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme pro to jako maximum.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 za Šmejkalkou a ucpaná dálnice D8 před Prahou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za omezením už Šmejkalky. Na mostě přes Sázavu na kilometru 27,5 po nehodě blokovaný levý pruh. Na místě už šipka a brzdí se prudce v dešti. Na D1 připomínáme kolonii na příjezdu do Brna v obou směrech. Delší je fronta z Prahy od sjezdu na Ostrovačice pro osobní asi na půl hodiny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem velmi dlouhá kolona. Od 12. kilometru se sune místy v levém pruhu až do Kbelské ulice. Tam dnes začala oprava vozovky a směrem na Hloubětín už se jede pouze jedním pruhem. Ucpaná i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy od 9. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním to pojedete přes půl hodiny. Pozor dejte i na strakonické dálnici D4 na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Jíloviště vyletělo auto mimo vozovku. Vážnější nehoda.
15: Sjíždějí se tam hasiči, všechno možný. Je tam kolona, ale ne moc dlouhá. Levej pruh je nějakým způsobem průjezdnej.
14: A ještě silnice 38 z Poděbrad do Kolína v Bňově. Nehoda, tvoří se tam dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: A to v 16 hodin a téměř 7 minut. Společnost vám dělá opět odpolední vysílání a tady je naše dnešní nabídka. Jihoafričané začali masově protestovat proti imigraci. Demonstrace provází násilí, střelba i rabování. Jaké jsou požadavky organizátorů? Francie, Španělsko, Itálie a Belgie. Policie provedla razie v těchto evropských státech kvůli podezření ze zneužívání unijních peněz ve stranách, jež patřily do bývalé europarlamentní frakce Identita a demokracie. A svět, kde jsou statečným vzdorem malá gesta a kde se jazyk sociálních sítí mění v poezii, tak popsala ve svém nejnovějším románu Bajans íránskou realitu spisovatelka a novinářka Delphine Minui. Rozhovor s autorkou uslyšíte v knižní rubrice před půl pátou. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
13: Posloucháte Odpolední plus.
16: Jihoafrická města byla včera svědkem masových protestů proti imigrantům. Někteří demonstranti vyrazili do ulic v oděvech zulských válečníků s holemi a štíty. Jiní se zahalili do jihoafrických vlajek. Většina protestů byla poklidná, ale z některých míst byly hlášené násilnosti a rabování. Podle organizátorů budou pochody pokračovat každý týden, dokud vláda nesplní požadavky. Více o tom si teď povíme s naším spolupracovníkem, zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Milane, vítej, hezký den.
17: Dobré odpoledne.
16: Tak můžeš nejprve říci, co vůbec chtějí organizátoři těch demonstrací po jihoafrické vládě? Jaké jsou ty jejich požadavky?
17: Chtějí, aby se vláda zbavila těch lidí ze zahraničí, kteří jsou v Jižní Africe bez dokladů a berou místním, jak se místní domnívají, práci.
16: Jihoafričané jsou, dáli se to tak říci, vůči cizincům stále odmítavější. Už téměř polovina populace, 42%, prý říká, že v Jižní Africe by neměli být vůbec žádní cizinci. Ten silný odpor, ten je daný jenom tím, co si ve stručnosti odpověděl na mou první otázku, nebo je zatím ještě něco jiného?
17: Je to samozřejmě tím, že jihoafrická ekonomika má ty nejlepší dny za sebou, i když stále patří k nejsilnějším ekonomikám v Africe. Ale smutnou pravdou je to, že tak dlouho po pádu apartheidu stále Jižní Afrika nemá dostatek pracovních příležitostí pro všechny, kteří by práci potřebovali. Bez práce mimochodem v jihoafrické populaci produktivního věku zhruba třetina lidí, což je opravdu velice hodně. Mnohde chybí pitná voda nebo elektřina a to všechno se nedá připsat jenom na vrub těm přistěhovalcům bez dokumentů, kteří samozřejmě berou takovou práci, kterou mnozí jeho Afričané už vůbec nechtějí vykonávat. Dá se to přičíst také tomu, že celou tu dobu byla v čele státu jedna strana, která fakticky se nemusela nějak příliš snažit, protože tam nebyla žádná politická soutěž. Každý politický soupeř byl slabou politickou váhou v porovnání s Africkým národním kongresem. A Africký národní kongres na to řešil. Mnozí jeho členové, hlavně ti, kteří byli nahoře, se nezapomněli obohacovat, ale už méně se snažili dělat něco právě pro ty, kteří je při každých volbách volili, to znamená pro ty prosté Afričany, kterým třeba, jak už jsem řekl před chvílí, chybí dokonce i ta pitná voda, což je tedy opravdu s podivem tak dlouho po pádu apartheidu.
16: Už jsem zmínila, že většina těch úterních protestů byla celkem v poklidu. Jak vážné ale byly ty incidenty? Jak, na jakých místech se objevilo to rabování a násilí?
17: Tak na to, jak vážná situace byla, jak ostře jsou lidé naladěni proti migrantům, to ještě dopadlo dobře a zasloužilo se o to jistě i to, že policie zabavila účastníků těch pochodů mačety a nechala jim třeba jenom hole, nebo právě ty štíty typické pro zulské válečníky. Nicméně v jednom případě víme o střelbě, minimálně v jednom případě, kde byli zraněni dva lidé a DAF pak zaútočil na auto a zapálil ho. A také se objevily případy rabování obchodů, které patří právě těm cizincům. Ale celkově bych řekl, že na to, jak to mohlo dopadnout, to ještě dopadlo velice dobře. Nevíme samozřejmě, jak to bude dále, protože organizátoři protestu, jak už si o tom mluvila, slíbili, že budou každé úterý po dobu půl roku podobně demonstrovat, dokud se vláda neumoudří podle jejich názoru a nevypoví právě ty lidi, kteří jeho Afričanům berou práci, jak se domnívají.
16: Takže z toho, co jsi říkal, si můžeme vzít, že jihoafrická policie ty protesty tak nějak zvládá víceméně?
17: Ano, no jistě, bylo by hambo, kdyby nezvládla, protože v ulicích bylo opravdu hodně policistů, to za prvé, a byla dokonce i místa, kde byla nasazena armáda preventivně.
16: No a jaký je tedy teď v téhle situaci postoj prezidenta Jihoafrické republiky Ramaphosy?
17: No, prezident se snažil uklidňovat situaci ještě před těmi protesty, přijal jejich organizátory, mluvil o tom, že není možné zapomínat, že někteří cizinců jsou v Jižní Africe legálně, že se tam třeba platí za studium, že mohou být i pomocí pro jeho africkou společnost, ale to jsou všechno věci, které alespoň se mi tak zdá, většina těch účastníků protestů vůbec nevnímá.
16: Některé africké země své občany z Jižní Afriky pro jistotu evakuovali. Můžeš říct si, které?
17: Ano, já vím o pěti. Je to Nigérie, Malawi, Mozambik, Zambie. A teď se mi ta pátá vykouřila z hlavy.
16: To nevadí, ale ta situace ale je tak silná.
17: Ghana. Ghana, přesně tak.
16: A ta situace je tak nebezpečná, že ty státy prostě se rozhodly, že budou opravdu evakuovat své.
17: Přesně tak. Poslali letadla či autobusy a ty evakuace budou pokračovat.
16: No a má to nějaké z tvého pohledu jako řešení třetinová nezaměstnanost, imigranti, kteří to odnášejí, odnesou to nakonec spíš imigranti nebo spíš ta vláda?
17: No, ona to odnese i jihofrancouzská ekonomika, protože, jak už jsem řekl, v některých případech ti přistěhovalci vykonávají práce, které jihoafričané už vykonávat nechtějí. A do jisté míry jsou samozřejmě přistěhovalci pro každou ekonomiku přínosem. Ale nicméně, dokud se nezlepší sama podstata jihoafrické ekonomiky, dokud nezačne být opravdu efektivní, dokud bude žít z toho, co si nastřádala v minulosti a bohužel za jiného režimu, no tak pak se ta nenávist proti těm imigrantům zmenšovat nebude, protože vždycky je výhodné mít nějakého obětního bránka, na kterého se to dá svést. Ale že je vláda nevýkonná, skorumpovaná, to ví v Africe, Jižní Africe každý. A k tomu ještě, abychom nezapomněli, přistupuje ta obrovská míra kriminality, která v této zemi bohužel stále narůstá.
16: Tak o Jihoafrické republice jsme mluvili v Odpoledním plusu s Milanem Slezákem. Díky za to a někdy brzo naslyšenou. Těším se.
17: Naslyšenou.
16: Je 16 hodin 15 minut a zůstáváme ještě v zahraničí, protože policie provedla v uplynulých hodinách několik razií ve Francii a i v dalších unijních zemích, a to kvůli podezření ze zneužívání unijních fondů. Aféra se týká francouzského národního sdružení a dalších nacionalistických a krajně pravicových stran v Evropě, které patřily do europarlamentní frakce Identita a demokracie. A detaily teď probereme s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Vítej.
18: Také zdravím, hezké odpoledne.
16: Martine, případem se zabývá Úřad evropského veřejného žalobce. Tak čeho přesně se týkaly ty policejní razie ve Francii a v dalších státech?
18: Ten úřad se zabývá podezřením ze zneužití víc než 100 milionů korun v přepočtu, a to v letech od roku 2019 do roku 2024. Jde o peníze Evropského parlamentu, které tedy mají být využité čistě na fungování stran v Unii a v unijních institucích. Vyšetřovatelé se podle francouzského deníku Le Monde zabývají jednak dary ve výši zhruba 700 tisíc eur různým asociacím, které nemají tedy žádnou spojitost s danou politickou skupinou. A zabývají se taky předchozími smlouvami, které byly často podepsané bez výběrového řízení s firmami, které mají blízko nebo měly blízko krajně pravicovým stranám. Tady jde o dohody přes 3,5 milionu eur. Mezi těmito vyšetřovanými společnostmi jsou dvě firmy jménem Unanim a E-Politik, které pracovaly na kampani Lpenovců v minulosti. Policisté provedli razy na jihu Francie, v kancelářích, ale taky v domově zakladatele těchto firem Paula Alexandra Martána.
16: No a co na tyto razy říká vedení té strany, vedení francouzského národního sdružení?
18: Vrcholní představitelé této strany jsou přesvědčeni, že tyhle razie očerňují jejich stranu, poukazují na podle nich zvláštní schodu náhod. Poslanec a taky blízký spolupracovník Marine Le Penové Jean-Philippe Tanguy říká, že rok má přes 50 týdnů a že ta razie ve Francii se odehrála tedy týden před klíčovým rozhodnutím odvolacího soudu ve věci zneužívání unijních fondů. Tento soud bude skutečně klíčový, respektive to jeho rozhodnutí, protože rozhodne, jestli lídrině strany tedy Marine Le Penová bude moct kandidovat v prezidentských volbách na jaře příštího roku.
19: Připadá mi to znepokojivé, že těsně týden před rozhodnutím odvolacího soudu ve věci Marine Le Penové a našich dalších přátel, kteří byli v této kauze obvinění, tahle záležitost znovu vyplave na povrch.
18: Byl tedy ve vysílání televize BFM nacionalistický poslanec Jean-Philippe Tanguy. Já tedy pouze připomínám, že prvoinstanční soud loni v březnu rozhodl a tedy odsoudil právě Marine Le Penovou, která už teď nemůže kandidovat ve volbách. Ten odvolací soud, verdikt by měl padnout 7. července, tedy příští, začátkem příštího týdne. Šéf nacionalistického sdružení Jordan Bardella na sociální síti X potvrdil, že se skutečně odehrály tyto policejní razie, ale naznačoval v tom příspěvku na této sociální síti, že tyto zásahy se odehrávají vždy v předvolebním období, a taky vlastně poukazoval na to, na tu podle něj zvláštní schodu náhod, událostí, že ty razy se odehrávají tedy před tím klíčovým verdiktem soudu.
16: Martina, a existují nějaké indicie, jak by to mohlo v tom příštím týdnu dopadnout, jaký verdikt by mohl vynést odvolací soud v aféře s Marine Le Pen?
18: Indicie od toho odvolacího soudu přímo nemáme, což bych řekl, že je normální, protože jednoduše potřeba vyčkat toho verdiktu příští týden, ale někteří lidé z okolí Marine Le Penové skutečně počítají s tím, že jí soud tvrdě potrestá. Jiní zase doufají, že se ještě bude moct ucházet v těch prezidentských volbách. Ona podle stanice RTL, která prostě zprostředkovala tyto názory blízkých spolupracovníků, přátel, lidí z jejího okolí, tak osciluje den co den mezi těmito dvěma náladami, pocity, že buď to vyjde, bude moct se kandidovat, anebo skutečně už vlastně její politická kariéra se v tomto ohledu chýlí.
16: Tak tolik Martin Balucha. Díky a zdravíme do Paříže. Hezký den.
18: Naslyšenou.
13: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: Karlovarský filmový festival slaví letos 60. narozeniny a chystají se tam opět davy lidí. My si díky našemu rozhlasovému archivu teď můžeme připomenout dobu, kdy filmové přehlídce vládla ideologie a kina tam byla poloprázdná.
20: Protože se festival koná v roce výročí 25. jubilea osvobození Československa sovětskou armádou.
21: Takhle začal první karlovarský filmový festival po vpádu okupační sovětské armády do Československa.
20: I filmové večery věnované dílům Vladimíra Iljiče Lenina.
22: Po roce 68 následovala pauza a v roce 70 na 17. ročníku už byla cítit závany normalizace.
21: Popisoval kronikář festivalu Květoslav Kroča. Systém hodnocení filmu se vlastně vrátil do 50. let.
23: Už samotné zaradění filmu do soutěže je vlastně vyznamenaním této kinematografie.
21: Prohlašoval v roce 1986 předseda tehdejší poroty Dušan Rol. A tak třeba v roce, kdy druhý americký film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 sošek Oscara, v Karlových Varech dostal velkou cenu film Kantáta o Chile kubánského režiséra Solase, který sám své dílo o potlačení stávky horníků nazval politickou agitkou. Počátkem 70. let na festival do Karlových Varů začala jezdit i jeho pozdější dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová.
24: Bylo to strašně oficiózní. Nejezdili tvůrci, jezdili delegace. Delegace, a to byly samozřejmě hlavně ze Sovětského svazu a ze spřátelených zemí, no protože ten festival se dělal jaksi v duchu přátelství mezi národy, ale bylo to v takovém tom duchu, že budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.
21: Kameny, a v tomto případě řekněme spíš panely, se ale také skládaly k sobě a v roce 1978 se festival poprvé konal v nově otevřeném hotelu Thermal.
25: Je to prostě nová atmosféra, máme podstatně rozšířený počet nabízených míst, takže denně v Karlových Varech nabízíme přes 5000 míst pro diváky.
21: Pochvaloval si předseda festivalového výboru a ústřední ředitel československého filmu Jiří Purš. Nové festivalové centrum projektovali Věra a Vladimír Machoninovi. Jejich styl masivního moderního komplexu zasazeného do stráně nad Říčkou Teplá se dočkal obecného uznání až mnohem později. V roce 1978 lidé hotelu Thermal přezdívali panelák na kolonádě. Jak ale připomínal víc jak 30 let po jeho otevření Jiří Bartoška?
26: Urbanisticky ten barák vypadá tak, jak vypadá, ale vzniknul, kdy vzniknul, a vzniknul pro potřeby festivalu, což je důležité jako zdůraznit. Hotel Thermal je srdce festivalu a hotel Pup jsou játra festivalu. Takže bez těchto těch orgánů skutečně festival nemůže existovat, to dá rozum, že jo.
21: K dobré náladě na festivalu dlouhá léta přispívaly i festivalové momenty a momenty z kolonády, které jako krátké glosy točil Miroslav Horníček.
27: A já jsem dělal takzvaného komentátora, nebo jak bych to řekl, dneska se říká moderátor. A točili jsme vždycky takové rozhovory s herci a režiséry celého světa. Byla to nesmírně zajímavá.
21: Zpočátku to byl ale takový obdeník. Natočený film se musel vozit do Prahy k vyvolání a sestříhání. Než se výsledek objevil ve festivalových kinech, trvalo to den a půl.
28: Lenka Šmová, Český rozhlas.
16: Dívka, která se autoritářskému režimu staví tak, že se převléká za kluka, chodí inkognito na fotbalový stadion, je drzá, přímá, odvážná a vtipná. Taková je 16-letá Bajans, hlavní postava stejnojmenného románu od francouzsko-íránské novinářky a spisovatelky Delphine Minuit. Natáčela s ní Katka Svátková.
0: Vztah mezi Íránem a feminismem je pro nás, řekněme, pro západní společnost, možná až protimluvem. Zároveň ale velikou inspirací pro feministické hnutí po celém světě. Vy žijete obě reality, íránskou i francouzskou. Dá se něco takového vůbec srovnávat?
1: Dá, ale pořád musíme mít na paměti, že ženy jsou od roku 1979, od vzniku Islámské republiky, prakticky neviditelné. V zákonech inspirovaných právem šaria má žena jen poloviční hodnotu muže, dědictví, svědectví u soudu. A je to i ten běžný projev života. Ženy nesmějí samozřejmě vykonávat některé profese, třeba soudce. Nemají právo na veřejnosti zpívat, tančit, tahle neviditelnost trvá prakticky 45 let. A protože je velmi nebezpečné porušovat íránské zákony, rodí se hnutí za emancipaci žen jen pomalu. A vlastně až nedávno se začalo nahlas mluvit o hnutí žena, život, svoboda. Právě to učinilo z povinného nošení šátku v Íránu symbol útlaku. Ale je to jen symbol. I kdyby se nakrásně od zítřka ženy nemusely zahalovat, neznamená to, že ženy budou mít všechna práva. Jsme na začátku procesu. Na jeho konci bychom rádi viděli ženy jako plnohodnotné bytosti ve vztahu k mužům. Když to porovnám s Evropou, vidím hned svou matku, která je francouzská a účastnila se květnových událostí v roce 1968. Tehdy byla jedním ze symbolů revoluce antikoncepce, nebo třeba skutečnost, že potrat může být přijímán a to tolerován. To vše je proces, který nám, ženám, mé generace, umožnil získat skutečné výdobytky, skutečné základy. Ale to, co se dnes děje s určitým návratem maskulinismu, nám ukazuje, že ani tyto výdobytky nejsou trvalé. To znamená, že si musíme každý den připomínat, že naše práva mohou zůstat křehká a že je třeba je i přes všechno nadále bránit.
0: A je právě tohle důvod, proč jste od faktického a žurnalistického psaní přešla do prózy?
1: Už více než 25 let jsem reportérka a novinářka a zabývám se Blízkým východem. Píšu samozřejmě i knihy, ale doteď to byla jen non-fiction. Bajans jsou mým druhým románem a vlastně mi beletrie dost pomáhá ve vyprávění skutečných příběhů. V žurnalistice je naší povinností pracovat s fakty. Jenže existuje cenzura, lidi vám třeba ani nechtějí říct všechno, mají strach. Existují mezery, chybí pocity. No a právě román umožňuje tyhle mezery vyplnit. Dát slovo zapomenutým a umlčeným hlasům. A to mě inspiruje, když píšu své romány.
0: Váš titul Bajans ještě nebyl přeložen do češtiny, ale je příběhem odvahy a vyprávěním o světě, který se možná nedá úplně chápat. Ale na základě toho vašeho příběhu do íránského světa nahlížíme daleko s nás než autentickou reportáží. Kde všude hledáte příběhy?
1: Slovo Bajans v perštině znamená špatná povaha, ale nese v sobě i význam slov rozpustilý, drzý. No a je to mimo jiné i přezdívka mé vypravěčky. Ve skutečnosti se jedná o vnitřní monolog. Je to 16-letá dívka, která udělá vše proto, aby se postavila proti útlaku žen. Ona se v průběhu let bouří a její životní cesta se spojí s hnutím žena, život, svoboda. Je to opravdu hodně intimní příběh. Vypráví o každodenním životě, o prvních láskách, první menstruaci. Bajans prožívá dost komplikované vztahy. Ke svému otci, k učitelce, která šíří propagandu. A svojí hrdince jsem vtiskla výraz skrze specifickou mluvu. Osciluje mezi slangovými výrazy. To všechno přece dnešní mladé lidi vystihuje. Ta poetická slova jsou z mé strany poctou velkým íránským básnířkám. Ty měly jedinou zbraň, pero a slova. Jedině tak mohly být svobodné, překračovat tabu, oslavovat svobodu, ale i smyslnost, vztah k vlastnímu tělu a kontrolu nad ním.
0: Velkým tématem vašeho románu Bajans jsou i sociální sítě. Jsou tedy v dnešním světě nezbytné?
1: No jasně, tomu se snad nemůže vyhnout vůbec nikdo. Pořád řešíme jejich škodlivé účinky na mladé lidi. Je to kultura absolutního konzumu, povrchnosti. Jenže pak jsou tu země, kde existují zakázaná slova a jsme zpátky v Iránu. Tam jsou sociální sítě výjimečným světem, prostorem, kde lidé nacházejí svobodu, kterou nemají v každodenním životě. Je to virtuální možnost říkat vše, co v realitě nemůžou vyslovit. A samozřejmě ta propast mezi tím, co říkám o Íránu a jak to vnímám v západní společnosti, je obrovská. V současném Íránu to samozřejmě je až ironie. Sociální sítě, které jinde ubírají lidem kreativitu, vytváří v té zemi nesvobody nový jazyk. Vymýšlejí a znovu objevují slova. Je v tom hravost. Postavy mého románu využívají sociální sítě, aby bořily tabu. Mluvili o sexu, lásce, o všem, co je před svatbou zakázáno. A dělají to hravě, poeticky, třeba i prostřednictvím hashtagů a grafity na zdech města. Tyhle dívky jsou pro mě dědičkami velkých básnířek z dob, kdy nic jiného než inkoust a papír neexistovalo. Dnes se projevujeme jinak, každá generace má své nástroje. A stejně jako kdysi psaní básní, chce dnes vytváření takového obsahu odvahu, troufalost. Íránský režim internet samozřejmě cenzuruje. A tak, stejně jako se kdysi ručně přepisovaly texty na papír, mají lidi třeba 15 různých VPN, aby jejich slova mohla i nadále kolovat.
16: Tak s francouzskou íránskou novinářkou a spisovatelkou Delphine Minuit mluvila mimo jiné o jejím románu Budgens Kateřina Svátková. Blíží se zprávy, máte naladěn Český rozhlas Plus a co vám nabídneme dál? Skupina katolických tradicionalistů vysvětila 4 nové biskupy bez papežova souhlasu. Slavný ruský režisér a šedá eminence Nikita Michalkov vyzval k zavedení zvláštního poplatku na uvádění zahraničních filmů. O tom budeme mluvit po zprávách žurnálu.
2: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
3: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta k vedoucím stálých misí. Vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací by mohl nově pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Teď o nich rozhoduje prezident republiky. Jde o zástupce organizací, jako je Evropská unie, NATO a OSN. Návrh změny zákona schválila sněmovna. Lidi si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Do dluhopisů mohli investovat nejméně 1000 a nejvíc 3 miliony korun. Teď musí peníze uhradit nejpozději do 7. července. Do Portugalska přichází vlna silných veder. Meteorologové očekávají teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Server veřejnoprávní RTP s odvoláním na Portugalský institut pro moře a atmosféru odhaduje, že horka potrvají až 10 dní a postihnou prakticky celou zemi. Portugalská vláda v rámci boje proti extrémnímu počasí představila několik nových opatření. Mezi nimi je i poskytování dočasných přístřešků v každé obci nebo příprava na nárůst poptávky po zdravotnických službách. V Lisabonské a Setúbalské oblasti kvůli počasí od zítřka platí červený stupeň pohotovosti. Začíná středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Brně a Ostravě a část i na Slovensku. Kromě domácích tvůrců se letos představí autoři z Grónska. Sport. Tenistka Karolína Muchová si na Wimbledonu zahraje třetí kolo. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety a čeká ji souboj s kvalifikantkou z Thajska Savankevovou. Do zápasu druhého kola dnes ještě nastoupí Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. Nikola Bartuňková se střetne s krajankou Kateřinou Siňakovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi, taky na plzeňské dálnici u Mýta. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony u Mladé Boleslavi. Osobní auto havarovalo na kilometru 42, skončilo na střeše v příkopu. Průjezdný pouze levý pruh, kolona 15 minut. Dálnice D4 s Příbrami do Prahy. Nehodu hlásíte u Jíloviště. Řidič nezvládl jízdu na mokré vozovce, skončil v příkopu. V pravém pruhu hasiči a dojíždí se do kratší kolony za hustého deště. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony za sjezdem na Mýto. Na kilometru 45 se srazila dvě auta, blokovaný levý pruh a je tam kolona na 10 minut. Na D5 se postojíte i na příjezdu do Prahy z Plzně. Hlavně kamiony od 9. kilometru a je to až na velmi ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na okruhu jsou před Ořechem kolony v obou směrech ve směru z D1 už od Jesenice. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem kolabuje doprava. Je to kvůli nově zúžené Kbelské ulici. Směrem na Hloubětínce už jede pouze jedním pruhem. No a na D8 se vytvořila kolona od 9. kilometru. Je to na 45 minut, než se dostanete na Kbelskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě zpočátku až zataženo a ojedinělé s deštěm. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později se přidá déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Posloucháte nás v 16 hodin 34 minuty a odpoledním vysíláním vás provází Lucie Vopálenská. Přeji hezký den. Skupina katolických tradicionalistů vysvětila 4 nové biskupy bez papežova souhlasu. Stalo se to dnes dopoledne ve švýcarském Ekonu.

0: Biskupy vysvětila skupina s názvem Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež ji předtím varoval, ovšem projevil ochotu k dialogu. Katoličtí tradicionalisté odmítají reformy, které katolická církev přijala v 60. letech během druhého vatikánského koncilu. A o dalším teď budeme mluvit s odborníkem na církevní dějiny, historikem Jaroslavem Šepkem z Historického ústavu Akademie věd. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co vůbec tato krize, dá-li se to nazvat krizí, obnáší? Co znamená pro papeže a co znamená pro tu skupinu kněžského bratrstva?
1: Já si osobně myslím, že to je poměrně vážná krize, protože papež Lev XIV. Se od svého nástupu do funkce prezentuje jako ten, který chce stavět mosty, který usiluje o jednotu v církvi, a nyní tímto krokem papež vlastně toho kněžského bratrstva je vlastně to papežské úsilí narušeno velmi výrazně.
0: Co vlastně chce to kněžské bratrstvo svatého Pia X., kdybychom to mohli přiblížit?
1: Oni se v podstatě stavějí velmi kriticky, vy jste to nakonec zmínila už, proti reformám druhého vatikánského koncilu. A dá se říct, že oni se pokládají za ty, kteří jsou ti nositelé církevní tradice, kteří obnovují církev. Takhle to v podstatě vyznělo v odpovědi na ten smířlivě pojatý dopis papeže Leva XIV.
0: No a jaký význam má při svěcení biskupů ten papežský souhlas? Co se tedy teď vlastně mění tím, že papež předtím varoval?
1: No to je totiž podle církevní věrouky a podle církevního práva naprosto zásadní, protože každé biskupské svěcení se musí odehrát podle tedy toho stanoveného ritu a podle samozřejmě toho, že papež s tímto svěcením souhlasí. Tito čtyři noví biskupové tedy fakticky, že to udělali ti světitelé bez souhlasu papeže, tak je to v podstatě exkomunikace. Je to důvod k exkomunikaci a v podstatě to se stalo už v roce 1988, když bratrstvo vysvětilo první své biskupy.
0: No a proč to dělají znovu, když už v roce 88 jednou k té exkomunikaci došlo? To asi si mohli spočítat, že k tomu dojde opět, ne?
1: No tak to je samozřejmé, ale oni samozřejmě vnímají, že je tady část i kardinálů v katolické církvi, kteří neskrývají jisté sympatie k tomuto proudu, protože například takový kardinál Ludwig Müller, což byl významný německý kardinál v kurii, který byl dokonce prefektem kongregace pro nauku víry, tak ten vlastně neustále tedy apeluje na papeže, aby i v této fázi vedl s tímto bratrstvem dialog.
0: No a jak tedy teď může papež Lev XIV. Zareagovat?
1: Já myslím, aby si zachoval tvář, tak v podstatě musí tedy akceptovat církevní právo a vlastně akceptovat i to, že tito čtyři biskupové jsou schizmatičtí, to znamená, že tedy nejsou vysvěceni v souladu s katolickými pravidly a tudíž jsou exkomunikováni.
0: Závěrem úplně stručně, obecně jsou tradicionalisté, takzvaní tradicionalisté, nějakým jako vážným problémem pro katolickou církev?
1: Já myslím, že do určité míry ano, protože v některých zemích začíná tento proud zesilovat. Někteří tradicionalisté jsou i tady v české církvi, jsou poměrně hlasití, takže to si myslím, že jakoby problém je. Navíc samozřejmě silnou pozici má ten tradicionalistický proud ve Spojených státech.
0: Upozorňuje historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Moc děkujeme za rozhovor a za vysvětlení. Pěkný den.
1: Já děkuju za pozvání a hezký zbytek dne.
0: 16 hodin 39,5 minuty míříme na východ. Za uvedení zahraničních filmů do ruských kin bude zapotřebí zaplatit. Alespoň tak to požaduje slavný ruský režisér Nikita Michalkov. Tyto peníze by měly být prý použity na podporu ruské kinematografie. Přitom od začátku ruské invaze na Ukrajinu hollywoodská studia své snímky z Ruska stáhla. Situaci na ruském filmovém trhu zkoumal kolega komentátor Ondřej Soukup. Vítej ve studiu.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme to trošku rozklíčovat, ať je to pochopitelné. Co konkrétně Nikita Michalkov, dovolím si říct, taková šedá eminence celého toho ruského filmového průmyslu vlastně navrhuje?
2: Tak on se představuje vytvoření fondu na podporu ruské kinematografie, kam by šly peníze od každého producenta, který by chtěl promítat v Rusku zahraniční film. On samozřejmě argumentuje, že podobné systémy jsou v Francii, Číně, ostatně i v Česku máme vlastně podobný fond, akorát, že do tohoto fondu i u nás, i ve Francii jdou peníze vlastně z každé prodané vstupenky do kina na jakýkoliv film.
0: Nikoli pouze na ty zahraniční.
2: Zahraniční, přesně tak.
0: No a pojďme si říci, jaké zahraniční filmy, jakého typu filmy a z jakých proveniencí dnes vůbec v ruských kinech se promítají?
2: Já jsem právě teďka strávil několik hodin právě prolézáním různých žebříčků, statistik a podobně, tak oficiálně, tak myslím, že dvacítce nejnavštěvovanějších filmů v ruských kinech jsou tři zahraniční filmy. Jeden jihokorejský, jeden čínský. Nakolik jsem pochopil, tak v obou případech jde o nějaké akční snímky prostě s asijskými bojovými uměními. A jeden francouzský snímek, nějaká nezávislá produkce, myslím, že to je komedie. A všechno ostatní jsou filmy ruské. Nicméně, když jsem se na to tázal právě známých, kteří žijí v Rusku, tak oni mi říkají, no jo, jenže ono to ve skutečnosti funguje jinak. Ty by ses měl koukat na krátké filmy, protože prostě existuje takový jako trik, že vy oficiálně jdete na krátký ruský film a ten po těch, já nevím, 5-10 minutách skončí a oni vám tam pustí toho nového Batmana nebo jakýkoliv jiný hollywoodský snímek, jakkoliv tedy jde o porušení autorských práv a tak dále, ale nicméně tohle už teda v těch statistikách neuvidíte.
0: Čili ty zahraniční filmy se v Rusku promítají, jestli tomu správně rozumím, ale na černo, jak vůči zahraničním producentům, tak vůči jaksi Kremlu a občanům Ruské
2: vlastně
0: federace.
2: A tím pádem by to taky znamenalo, že i ty peníze, které by si Nikita Michalkov představoval, tak by vlastně nešli, protože oficiálně by to byl krátký ruský film, že? A to, že tam potom prostě...
0: No tak nějaký... nechce to tedy vlastně zregulovat takovým způsobem, aby ty peníze se nestrácely někomu do kapes, ale aby právě šly jemu třeba,
2: no,
0: jemu zpřízněným lidem.
2: Tak on sám také má prostě nějaké fondy, kam také proudí nějaké určité peníze, takže jemu by se to určitě hodilo.
0: No a závěrem, jaké filmy jsou v Rusku nejúspěšnější?
2: Právě když se prohlížíte ty statistiky, tak vlastně všechno je to takový ten klasický eskapismus, jo, hlavně aby se tam nic strašného nedělo, nedej bože válka, takže jedním z nejnavštěvovanějších filmů byl Čaroděj ze Smaragdového ostrova, což je taková fantasy absolutně mimo čas a prostor. A jsou tam různé remakey sovětských filmů, pohádky, kreslené
0: komedie
2: filmy
0: a tak dále. Tak tolik komentátor Ondřej Soukup, díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Americké fotbalisty čeká v noci na zítřek první zápas vyřazovací fáze na domácím mistrovství světa. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro niž jde o vůbec první účast v playoff. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte z přenosu radiožurnálu Sport, tedy digitální stanice Českého rozhlasu. Už teď je ovšem vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků. Za vůní čevapů, u nás známých jako čevapčiči a bosenské kávy, se tam vydal i náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Franciska už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se raní káva a mluví se o fotbale.
4: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
3: Jako první tam gasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
5: Ale navíjám za Bosnu.
6: Sarajevo je Bosnia.
3: Cházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele. Všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
7: Já vidím džezvu.
8: Džezva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnians.
9: Jak víte, tak džezva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera.
8: What makes me glad is they all come back.
9: Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí, povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
3: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila, když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu. Připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou čálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
9: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob. Hrát tady fotbalové mistrovství světa proti Američanům, to bude moc zajímavý zápas plný emocí. Bosenští fotbalisti se už teď zapsali do historie, když postoupili do play-off a vůbec sem na šampionát. Byli jsme opravdu hrdí, když v kvalifikaci porazili Itálii.
3: Usmívá se majitelův syn Mirza. On sám je judista, který sní o tom, že by Bosnu a Hercegovinu mohl reprezentovat za 2 roky na olympijských hrách tady nedaleko v Los Angeles. Dnes ale bude obzvlášť držet palce fotbalistovi, kterého kdysi do evropské špičky vyslalo angažmá v Teplicích.
9: Edin Džeko je úžasný hráč, ale ještě lepší člověk. Jednou jsem se s ním osobně setkal, když jsem byl malý kluk a on ještě hrál v Sarajevu za Željezničar. Bylo to v jedné kavárně, dal mi autogram, ale bohužel už ho nemám. Víte, jak to je, když maminky uklízí dětem v pokoji. Takhle jsem o ten podpis přišel, ale je to pěkná vzpomínka. A kdo ví, třeba sem k nám přijde na čevapy, to by nás potěšilo.
3: Říká Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Franciska, Jan Kaliba, Český rozhlas.
10: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Společnost Getty Images zrušila plánovanou fúzi s konkurenční fotobankou Shutterstock. Je to kvůli požadavku britského regulátora hospodářské soutěže, aby Getty prodala oddělení redakčního obsahu. Zmíněné dvě americké společnosti, které patří k největším hráčům v odvětví licencovaného vizuálního obsahu, oznámily dohodu o spojení v lednu loňského roku. Hodnota spojeného podniku měla dosáhnout 3 miliard a 700 milionů dolarů. Obě firmy přitom v poslední době čelí zvýšené konkurenci, a to zejména v důsledku možnosti generování vizuálního obsahu nástroji umělé inteligence. Ve vysílání Odpoledního plusu teď vítám fotografa Dana Maternu. Pěkný den přeji.
11: Dobrý den.
0: Jak vůbec

0: řekl bych, velmi specializovaných fotoagentur, prostě, který se zaměřovali na nejrůznější oblasti, zejména ve sportu, ale i mimo něj. No a vlastně Getty všechny tyhle ty agentury postupně skoupila, a teda nemůžu říct, že všechny, ale hodně jich skoupila a vlastně disponuje i vlastně jejich archivy, což je fascinující. Možná, že dneska má vlastně největší takovýhle fotoarchiv zpravodajských a sportovních fotografií na světě.
1: No zatím tedy nekoupila ten Shutterstock, což je konkurenční fotobanka, a regulátor požaduje, aby Getty prodali to oddělení redakčního obsahu. Jak tomu vlastně máme rozumět? Ten redakční obsah, to je...
0: Jasně.
1: Co to je vlastně?
0: No, já bych to rozdělil. Prostě nakonec i vlastně největší naše tady fotobanka České tiskové kanceláře nabízí vlastně jakoby primárně dva typy obrázků. Jedno, jsou to takové, bych řekl, prostě ilustrační fotografie z nejrůznějších témat, a to je vlastně ten směr, který je podle mě velmi ohrožen teda tím nástrojem umělé inteligence, ano, protože hypoteticky, já když budu kreativec v reklamní agentuře a dostanu například zakázku na to, abych teda nějak třeba zviditelně pro nějaký bankovní sektor, nějaký třeba důchodový připojištění nebo pojištění, a budu potřebovat obrázek jaksi šťastných důchodců někde na lavice v parku, tak pro mě bude jako úplně už zbytečný dneska vlastně schánět teda přes castingovou agenturu nějaký ty vhodný důchodce a ty modely, bych řekl, a vlastně sepisovat s nima nějakou smlouvu a pak teda najímat fotografa a fotografovat, když takovýhle obrázek vlastně velmi snadno vygeneruju v AI.
1: Rozumím, ale pojďme
0: druhá věc je to zpravodajství. A tam vlastně si myslím, že naopak ta dnešní prostě doba by mohla jako těm autentickým zpravodajským fotografiím pomoct, protože vlastně všechny agentury, všechny vydavatelské domy, nakonec i váš, teda i rozhlas.cz vlastně ručí tím, že tu fotografii zveřejní, a tak ručí za tu pravdivost, a vlastně je tam vždycky podepsaný autor, a vlastně... Pak si teda už teda uživatelé musí teda vybrat se svým teda rozumem, jestli teda budou věřit prostě klasickému zpravodajství, anebo jestli budou teda věřit něčemu, co je anonymně na Facebooku.
1: No a teď právě na vás navážu. Do jaké míry už můžeme mluvit o spolehlivém rozpoznávání pravých fotografií od fotek vygenerovaných nebo i třeba jen upravených pomocí AI nástrojů? Ptám se kvůli tomu, jestli vůbec lidé můžou fotkám věřit, někdy se ani fotograf třeba nemusí strefit, jestli je to pravá fotka nebo upravená.
0: No tak, jak říkám, prostě fakt záleží na rozumu teda těch uživatelů, a prostě jako technicky vlastně už ten obrázek generovaný AI, záměrně to nenazývám fotografií, ale obrázkem, tak vlastně je fakt velmi obtížně rozeznatelný, ale jde prostě o teda vůli těch uživatelů, prostě co si z toho jako vyberou, no. Jestli věřit prostě anonymnímu obrázku na sociálních sítích, anebo teda ověřenému zdroji, prostě nějakému redakčnímu obsahu, no. My samozřejmě v CzechPress Fotu tady máme vlastně v podmínkách to, že míra úprav je velmi omezená, a obrázky teda generovaný AI jsou samozřejmě jako nepřijatelný, a už se teda v minulosti stalo v nějakých jiných fotosoutěžích ve světě, že teda tam někdo záměrně poslal obrázek AI a pak se teda zpětně k tomu přiznal, a vyvolalo to velké halo teda ve fotografických kruzích, bych řekl.
1: Víc už se nám nevejde, tolik fotograf. Jasně. Dan Materna, moc děkuji, naslyšenou.
0: Tak mějte se hezký den, shledanou.
1: Do zahájení jubilejního 60. ročníku Karlovarského festivalu zbývá už jen několik dní. Atmosféra ovšem dorazila o něco dřív do Mariánských lázní. Právě tam se totiž v srpnu 1946 odehrály první projekce tehdejšího festivalu s mezinárodní účastí. Příběh tedy začal ve dvou lázeňských městech zároveň.
2: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
3: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovat

0: kapele Vítězslava Nezvala.
1: Vítězslav Nezval se skupinou filmových pracovníků. Mariánské lázně ožily ve znamení festivalu. Souběžně s Mariánskými lázněmi probíhá program festivalu v Karlových Varech.
0: Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
2: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
0: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
2: Gracias.
0: Příběh vypráví o stárnoucím režisérovi, který píše nový scénář. Postavy se ale až moc nápadně podobají jeho blízkým. Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Projekci v Městském divadle v Mariánských lázních bude moderovat Marek Eben. Samotný Karlovarský festival pak začne 3. července. V tamním hotelu Thermal převezme na slavnostním zahájení křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii Dustin Hoffman. Hello, darkness, my old
3: friend. Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mikea Nicholse Absolvent z roku 1967. Film, který mnozí z vás jistě viděli, někteří z vás i na velkém plátně, ale troufám si tvrdit, že nikdo z vás s úvodem Dustina Hoffmana.
0: Popsal umělecký ředitel Karlovarské přehlídky Karel Och na slavnostním představení zahraničních hostů. Ve filmu Absolvent Dustin Hoffman debutoval jako filmový herec a okamžitě se zařadil mezi nejvýraznější tváře své generace. Za roli nervózního a rozverného Benjamina Bredoka pak získal svou první nominaci na Oscara a film se stal jedním ze symbolů přelomu 60. let. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: První narozeniny má dnes nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku, Soutok v samém jižním cípu Jižní Moravy. Vyšší stupeň ochrany už tamní příroda poznala.
5: Majitelé pozemků se před vyhlášením CHKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
6: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta CHKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
5: Klid je také kolem podnikatelských záměrů miliardáře a sponzora motoristů sobě Františka Fabičovice, který podal jednu z desítek žalob proti vzniku chráněné oblasti.
6: Prozatím jsme s ním nic neřešili. K nám na stůl se v podstatě nic nedostalo.
5: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
7: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do CHKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali, protože opravdu je to tam v prostředku CHKO.
5: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný, říká Rýdl.
6: Lidé chcou do přírody a my musíme nějakým vhodným způsobem je směřovat tak, aby si to sami nezničili.
5: K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
7: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
5: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí.
8: Protože lidi někdy neví, že jsou v CHKO.
5: Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
8: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem.
5: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody CHKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
6: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
5: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci. Naráží to ale na systém dotací.
6: Je to poměrně složité zavést ten režim v kombinaci se současnými zemědělskými dotacemi. V této chvíli prostě víme, že máme míň peněz, které podporují místní hospodáře. Musíme si vystačit s tím, co je.
5: Větší dopad bude mít přivedení více vody do lužního lesa, například pomocí klapkového jezu, který budují Lesy České republiky, dodává mluvčí podniku Eva Jouklová.
9: Aktuálně připravujeme stavbu druhé klapky. S dokončením jezu za 183 milionů korun se počítá letos v listopadu.
5: Detaily ochrany území do roku 2038 stanoví plán péče o CHKO Soutok. Připomínky k němu mohou lidé i firmy a spolky dávat Ministerstvu životního prostředí do konce července. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
10: S 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. Rusko zaútočilo balistickými raketami na oděskou oblast. Tenistka Muchová postoupila do třetího kola Wimbledonu. Bartuňková se utká se Siněchovou. Kolona popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty až 29 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu, aby a bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
12: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
11: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost Hradu změnilo. Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných je po ruském útoku balistickými raketami na oděskou oblast, informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích.
13: Rakety dopadly do jednoho ze zemědělských podniků v oděském okrese. Stav dvou zraněných je velmi vážný, řekla agentuře Unian mluvčí oděské prokuratury Ina Verba. Na Charkov zaútočilo dnes Rusko nepilotovanými letouny. Nejméně jeden člověk zahynul a 13 bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf tamní vojenské správy Oleh Siněhubov na svém telegramovém účtu. Ukrajinské drony podle záběrů z ruských sociálních sítí zasáhly zatím nejvzdálenější cíl. Rafinérii v sibiřském Omsku, která je od ukrajinské hranice vzdálená přes 2,5 tisíce kilometrů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Na hraničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku se nově řidičům uzavřela většina dálniční odpočívky na vstupu do České republiky. Důvodem je kompletní rekonstrukce a modernizace celého odpočívadla s parkovištěm. Uzavřená je i čerpací stanice ve směru do vnitrozemí. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška je možné odpočívadlem jenom projíždět.
14: Zůstává v provozu v podstatě jenom ta komunikace, která byla od března opravována. Ta zůstane uvolněná pro průjezd těch kamionů a osobních vozidel na druhou stranu té odpočívky a zároveň bude sloužit i jako místo, kde právě vozidla budou moci zaplatit mýtné poplatky a případně dálniční zámku.
11: Rekonstrukce skončí v listopadu, zatímco doteď bylo na odpočívadle 100 míst pro kamiony, nově jich bude přes 300. Zvýší se i počet míst pro osobní auta. Odpočívadlo ve směru do Německa je opravené a rozšířené už od loňského roku.
15: Tenistka Karolína Muchová prošla na Wimbledonu do třetího kola. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Už za chvíli proti sobě nastoupí ve druhém kole Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Siňaková připomíná, na jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
16: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
15: O postup do třetího kola Wimbledonu zabojuje i Barbora Krejčíková, která se utká s ruskou Andrejevovou. Už za hodinu rozehrají fotbalisté Anglie a Demokratické republiky Kongo duel prvního kola play-off mistrovství světa. Ve 22 hodin nastoupí Belgie proti Senegalu a ve 2 v noci Spojené státy americké proti Bosně a Hercegovině. Zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
17: Na D8 před Prahou a nehoda u Benešova. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem dlouhé kolony. Je to nesouvislá fronta, často i v levém pruhu, táhne se od 11. kilometru až do Kbelské ulice. Ve Kbelské nově zúžení, zatím pouze do Hloubětína, a jede se pouze jedním pruhem. Pražský okruh velmi ucpaný před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 od Jesenice a směrem od letiště je kolona už od Karlovarské dálnice. To je na 40 minut. V Praze vůbec nesilná odpolední špička. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna. Dejte pozor za omezením u Šmejkalky. Na 27,5 kilometru po nehodě je zavřený levý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy. Je tam kolona od Kývalky až k omezení a pojedete to půl hodiny osobním autem. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice na příjezdu do Benešova překážejí následky nehody u Tužínky. Jede se Kyvadlově a jsou tam kolony z obou stran. A ještě na Ostravsko v Beskydech prudké bouřky. V Ostravě hlásíte zatopený podjezd v Mariánskohorské ulici.
18: Průtr šmračen včetně krůb a je tam podjezd pod drahou, tak to je zatopené, už se to asi nedá projet.
17: Tak opatrně, hodně vody teď nejen v Ostravě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojedinělé déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
19: V jaké kondici je soustava státních zastupitelství? Vládne mezi státními zástupci atmosféra strachu, jak o tom mluví odcházející žalobkyně Petra Lastovecká? Jak úspěšní jsou státní zástupci u soudů? A co ukazují loňské statistiky ohledně kriminality dětí nebo trestných činů v kyberprostoru? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
20: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
19: V pondělí zveřejnilo nejvyšší státní zastupitelství výroční zprávu. Kdybyste to měla krátce shrnout, v jaké kondici je soustava státních zastupitelství?
20: Já myslím, že soustava státních zastupitelství, a záměrně říkáme státních zastupitelství, protože se skládá z jednotlivých úřadů, je ve velmi dobré kondici a ukazují to data právě zveřejněná ve zprávě o činnosti za rok 2025. Nápad kriminality se ukazuje jako stabilní a státní zástupci ho vyřizují také ve stabilních lhůtách. Pokud bych to měla shrnout, tak máme něco přes 1200 státních zástupců v systému a v uplynulém roce se zabývali cirka 186 tisíci trestních řízení. Počtu osob, které postavili před soud, tak těch bylo něco kolem 62 tisíc. 14 tisíc osob vyřídili státní zástupci sami, bez součinnosti se soudem v přípravném řízení. A z toho všeho bylo před soudem rozhodnuta většina věcí a procento zprošťujících rozhodnutí je trvale nízké a každý rok se snižuje, stejně tak i v roce 2025 jsme v této chvíli z těch cirka 77 tisíc obviněných osob a 62 tisíc postavených před soud na 2,1%.
19: My se k mnohým těm číslům ještě vrátíme, ale já jsem se záměrně na tu kondici ptal i v té souvislosti, že v poslední době se v médiích hodně řešil odchod dvou známých státních zástupců Adama Bašného a Petry Lastovecké. Mrzí vás to, že odešli nebo odcházejí?
20: Tak já proto, aby si mohli posluchači udělat, myslím, nějaký ucelený obrázek, tak je potřeba k tomu říci něco obšírněji. Jak už jsem řekla, soustava státních zastupitelství představuje více jak 1200 státních zástupců. Drtivá většina státních zástupců pracuje velmi poctivě a odpovědně. Vykonává velmi dobře svoji práci s mimořádnými výsledky. Já si jejich práce velmi vážím a neužívají si takové mediální pozornosti, mnohdy také proto, že ani nechtějí. Odchody z pohledu délky praxe, mluvíme o dvou zkušených státních zástupcích, a to je Adam Bašný a doktorka Lastovecká, tak jsou jedni, jsou to státní zástupci, kteří se rozhodli pro odchod, ale nejsou, není to nic výjimečného. Já si znovu dovolím jedno číslo. Za posledních 5 let podalo cirka 100 státních zástupců rezignaci. Ročně je to téměř konstantní, kolem 20 státních zástupců. A ty důvody jsou obdobné. Rozhodnou se pro výkon jiné právnické profese, nejčastěji výkon advokacie, nebo odcházejí kolegové k soudu. Pak tím dalším častým důvodem je odchod do v rámci důchodového věku do důchodu. A tito dva státní zástupci se rozhodli, že o svém odchodu budou informovat hlasitěji.
1: A to, že do toho skáču právě i tím je to zajímavé, protože vy říkáte, že je běžné, že odcházejí, ale není úplně běžné, že by někdo odcházel z takovéto instituce s těmi slovy, které používají nebo která používají. Ten případ je každý jiný. Když začneme panem Bašným, doplním pro posluchače, že v minulosti byl vaším zástupcem na pražském vrchním státním zastupitelství, v posledních letech působil v týmu evropských pověřených žalobců. Ten rezignoval ke konci června a před 3 měsíci k tomu na Facebooku napsal, a teď cituji: už nechci fungovat v systému, kde nadmíru obvyklou platí, že slušnost je slabost, kde až příliš často vítězí individuální i skupinová manipulace a ten, kdo nemá žádné zábrany. To jsou jeho slova. Pokud tohle napíše zkušený státní zástupce, není to napováženou?
20: Jistě je to napováženou, ovšem já nevím, o jakém systému pan doktor Bašný píše, protože 5 let již nepůsobí v soustavě státního zastupitelství, to je potřeba si říci.
1: Ono, vy říkáte, že nevíte, vy jste s ním o tom vůbec nemluvila?
20: Ani doktorka Lastovecká, ani doktor Bašný se mnou o svých důvodech nemluvili. Stejně tak je mi známo, že nemluvili o svých výhradách ani s vedoucími státními zástupci úřadů, u nichž působili.
1: A vy jste chtěla s nimi mluvit?
20: Já v podstatě z pozice nejvyšší státní zástupkyně ve vztahu k doktoru Bašnému nemám vůbec žádná oprávnění, protože, jak říkám, doktor Bašný už 5 let nepůsobí v národní soustavě státního zastupitelství a proto také jako těžko dedukovat, co rozuměl těmito slovy. Jediné, co bylo možné vyčíst z jeho veřejného prohlášení konkrétního, vyjma těch frází, které ten facebookový profil obsahoval, tak...
1: Pardon, to, co jsem říkal, je fráze z vašeho pohledu?
20: Protože je neuchopitelná, protože si za ní neumíme nic představit konkrétního. Pokud by doktor Bašný upozornil na konkrétní jména, konkrétní situaci, jestli někdo tlačil na výkon jeho práce, ale i tak bych musela říci, že by musel ty své výhrady směřovat do Lucemburku, protože je státním zástupcem sice zařazeným v národní struktuře, ale jak jsem řekla, 5 let pracujícím pro úřad evropského žalobce, který je pro posluchače nutno říct naprosto oddělený organizačně z hlediska působnosti od národní soustavy.
1: Paní Lastovecká působila v Tuzemsku, ano. Ta rezignovala na začátku června, odůvodnila to slovy, že z prostředí, které bylo dříve postavené na odbornosti, přirozené autoritě a otevřené odborné diskusi, se stává systém založený spíše až na patologické opatrnosti, alibismu, bezdůvodném formalismu a prvoplánové loajalitě vůči aktuálnímu mocenskému nastavení. To je z vašeho pohledu také neuchopitelná fráze?
20: No tak opět se nedozvíme, co... proč, kdo a jak. Ani z jednoho toho prohlášení já jsem se nedozvěděla a seznámila jsem se s nimi velmi podrobně, co vlastně vytýkají systému. Zda někdo opět tlačil na výkon jejich působnosti. Já aspoň to, co jsem, jak jsem měla možnost mluvit s vedoucími státními zástupci a mluvila jsem se všemi krajskými i s oběma vrchními, o těchto, nejen o těchto slovech, ale o celkové situaci, tak na doktorku Lastoveckou, na výkon její práce nikdy nikdo netlačil. Měla vždycky plnou, já bych řekla, jako veškeré možnosti a všechny nástroje pro to, aby mohla svou práci vykonávat tak, jak zákon předpokládá. A to, co vytýká vedoucímu státnímu zástupci, to znamená vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci, doktoru Dragounovi, a co jsem měla možnost se dozvědět z médií, je, že ve vztahu k takzvané bitcoinové kauze jí udělil výtku za mediální prezentaci některých výroků.
1: Která se řeší a je to další věc, kterou teď tady nebudu rozvádět, protože tím bychom mohli strávit zbytek 20 minut Radiožurnálu. K těm konkrétním věcem, paní Stovecká poskytla rozhovor pro Respekt, pro časopis Respekt, tam mluvila třeba o atmosféře strachu, o tom, že vy nejste přístupná kritice nebo diskusi. Mluví v tom rozhovoru o konkrétním případu osoby, která se podle ní pokusila přesvědčit právě vás o tom, že váš názor na věc může být zkreslený, třeba jenom proto, že nemáte dost informací. Vy jste na to prý podle přímého svědectví, nebo vy jste to prý podle přímého svědectví považovala za útok na svoji osobu. Ta osoba, alespoň tak to popisuje paní Lastovecká, byla následně odstraněna ze svého místa, přesunuta záměrně na pozici, která byla výrazně mimo její zkušenost a kvalifikaci. To už je docela konkrétní. To je, tak to se to nestalo, to si vymyslela paní Lastovecká?
20: Je to velmi zkreslené a já se to tu pokusím vysvětlit. Ta osoba je jeden z ředitelů odborů, kterého jsem odvolala bezprostředně po svém příchodu na nejvyšší státní zastupitelství. Státní zástupce, který se svým odvoláním nesmířil, byl to ředitel netrestního odboru. Netrestní úsek státního zastupitelství a nejvyššího státního zastupitelství podle mne, mého názoru, bylo potřeba uchopit naprosto jiným způsobem, zefektivnit, a moje představy jakožto nové nejvyšší státní zástupkyně se absolutně nepotkávaly s představami tehdejšího ředitele. Já jsem odvolala ředitelů 5, všichni zbylí to přijali, tento ředitel právě netrestního odboru toto nepřijal. Následně si mohl vybrat, na kterém odboru bude působit. Působil půl roku na jednom z odborů. Tady zjevně i podle jeho vyjádření nenašel své pole působnosti, tak na žádost přešel na další odbor, nyní působí na mezinárodním odboru. Takže myslím, že doktorka Lastovecká měla naprosto zkreslené informace, ale ano, je to jeden z ředitelů odborů a každý nejvyšší státní zástupce, který přichází, má nějakou vizi rozvoje úřadu a ta se nepotkávala s představou tohoto ředitele, ale nejen tohoto, ale i těch dalších, kteří byli odvoláni.
1: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc v nedávném rozhovoru pro server Info.cz řekl, že se stále častěji setkává s velmi kritickými hlasy z řad státních zástupců, a to i od lidí na vysokých pozicích, u kterých by to nečekal a kteří nemají žádný osobní důvod být zhrzení. Vnímáte něco takového?
20: Ne, já bych opět potřebovala slyšet jména, abych s těmi lidmi mohla mluvit, nebo vedoucí státní zástupce, aby s nimi
1: mohli
20: mluvit.
1: Není to právě to, o čem jsme mluvili před chvílí, že se zkrátka bojí?
20: Já potom nevím, čeho se bojí. Naopak, já si myslím, že už jenom proto, že se takto státní zástupci vyjadřují, tak to svědčí naprosto o otevřeném prostoru, protože jinak by se takto ani v médiích nevyjadřovali.
1: Ale vyjadřují se ti, kteří odcházejí.
20: A no, tady se to zjevně týká těch, kteří neodcházejí.
1: Dobře, ale ti to říkají panu ministrovi, říkají to veřejně.
20: Já myslím, že prvně by to měli říkat svým šéfům. A až poté, pokud neuspějí a měl by to alespoň zkusit nějakou vnitřní komunikací, tak potom si stěžovat panu ministrovi. Ale pokud volí takovou tu cestu, tak samozřejmě je to také cesta. Já, jak jsme měli možnost i slyšet ve sdělovacích prostředcích, doktorka Lastovecká se obrátila na pana ministra s nějakými závažnými dle jejího názoru sděleními.
1: Probíral to s vámi pan ministr?
20: Já jsem s panem ministrem o tom nemluvila, pan ministr se mnou to neprobíral. Pokud si myslím, by pan ministr shledal, že to bylo skutečně závažné, jak doktorka Lastovecká říkala, tak by to začal řešit, a nebo to projednával se mnou nebo s vrchním státním zástupcem v Olomouci. To se nestalo.
1: Vás do funkce jmenovala bývalá vláda Petra Fialy v době, kdy byl ministrem spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, nebo tehdy z ODS. Jaké máte vztahy se současnou vládou, se současným ministrem spravedlnosti?
20: My se s panem ministrem jsme se viděli dvakrát. Jednou na oficiálním dvoustranném jednání, jednou na poradě se všemi vedoucími státními zástupci, počínaje krajskými. Vztah profesionální, korektní.
1: To je běžná frekvence setkání nejvyšší státní zástupkyně s ministrem dvakrát za půl roku?
20: Tak já jsem ve své funkci rok a půl, takže protože jsem tady zažila už vlastně 3 ministry spravedlnosti, tak to považuji zatím za běžnou frekvenci.
1: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste v úvodu mluvila o tom, že státní zástupci jsou úspěšní u soudu. Jestli jsem si to dobře napsal, říkala jste, že 2,1% nebo 0,1% je těch, které obžalujete a oni potom odejdou s tím, že jsou nevinní. Tohle je tedy uspokojivé procento?
20: Já myslím, že je to naprosto jako výborný výsledek i při srovnání se zprošťujícími rozhodnutími v zemích kolem nás. A musíme si uvědomit ještě jednu věc, že v tomto počtu případů jsou zahrnuty i věci, kdy státní zástupce přichází před soud s kauzami, kde stojí tvrzení proti tvrzení a jsou to většinou věci takzvaného práva na účinné vyšetřování, sexuálně motivované, velmi často trestné činy, kdy jen soud by měl v takových věcech rozhodovat o tom, zda skutek je trestným činem a zda se ho dopustila konkrétní osoba. A v případě, že ta tvrzení mají stejnou váhu, tak státní zástupce je povinen takovou věc k soudu předložit. Byť s určitou mírou nějaké pravděpodobnosti si umí představit, že neobstojí, že v takovéto věci dojde i ke zprošťujícímu rozhodnutí. Takže i takové věci tam jsou. Jsou tam i trestní věci, kde svědci změní výpověď.
1: Tlačíte státní zástupce k tomu, aby se snažili za každou cenu u soudu vyhrát?
20: Je samozřejmě trvalá snaha potom, aby to procento bylo co nejnižší. A to znamená trvalá snaha potom, aby státní zástupci postupovali v přípravném řízení velmi obezřetně, odpovědně, tak, aby naplňovali všechny povinnosti, které trestní řád ukládá, a aby vlastně ale beze strachu, bez obav z toho, že budou následně postiženi i v případě zprošťujícího rozhodnutí, ale s plnou odpovědností stavěli před soud osoby, kde skutečně je dána ta vysoká míra pravděpodobnosti, protože nikdy to není absolutní, to vyslovuje až soud rozhodnutí, tak, aby odpovědně přistupovali ke všem svým povinnostem. Ale to je trvalé úsilí.
1: Rozumím. Ministr Tejc avizoval, že v chystané novele trestního řádu chce výslovně zakotvit povinnost státního zástupce nezamlčet žádný důkaz, který svědčí ve prospěch obviněného. To reaguje na to, že se něco takového děje, že někde záměrně zamlčujete důkazy, které by byly v neprospěch obžaloby?
20: To absolutně odmítám, tuto tezi. Státní zástupci mají povinnost v přípravném řízení, je to takzvaná zásada oficiality, vyhledávat všechny důkazy nejen v neprospěch, ale také ve prospěch obviněných osob a s takovými důkazy se vypořádávat v obžalobách, a tomu se tak i děje. A vedle toho má obviněný samozřejmě také obhájce, který může doplňovat nebo dávat návrhy na doplnění dokazování, ale ani to nezbavuje státního zástupce povinnosti najít takzvaně materiální pravdu, to znamená i nacházet a hledat důkazy ve prospěch obviněných.
1: Proč to tedy vláda chce doplnit do trestního řádu?
20: Já tomu moc nerozumím. Já myslím, že tahle povinnost už tam mnoho let je.
1: Když se vrátím k výroční zprávě, kterou jste v pondělí vydali, vy už jste říkala v úvodu, že kriminalita v Česku zůstala v loni podle těchto dat zhruba na úrovni roku 2024. Zároveň ale z té zprávy vyplývá, že přibývá případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Čemu to připisujete?
20: Tak my jsme studovali i různé statě a odborné studie psychologů, psychiatrů. Státní zástupci také problematiku kriminality dětí debatují s odborníky. A je to, myslím, celkový posun. Je to i otázka motivací u dětí. Je to snaha i napodobit některé negativní vzory. Je to otázka i sociálního, rodinného prostředí. Tam, kde se radikalizují rodiny a je vyhraněné prostředí, tam se obvykle radikalizují i děti. Prostředí sociálních sítí u velmi malých dětí, které ještě nemají vyvinuty všechny. My říkám, možná nemají tu dokonalou představu o tom, jaké nebezpečí na ně v internetu čeká, a nemají vyvinuty veškeré rozumové a jaksi mravní východiska, ze kterých potom ten dospělý člověk už hodnotí obsah internetu, tak velmi často jsou buď obětí trestného činu, anebo se mohou dopustit i pachatelství trestného činu právě z nedostatku těch rozumových vlastností ještě v době, kdy informace získávají. To se odráží odráží například i v sexuálně motivovaných trestných činech. No a potom se tu objevuje i zážitkové násilí, které je sice výjimečné, ale už se tu objevuje také.
1: Co to je zážitkové násilí?
20: To jsou případy, kdy děti absolutně bez vztahu k oběti trestného činu se organizují tak, aby oběti ublížily. Je to oběť obvykle náhodná a to uspokojení těch dětí přichází právě co by v podobě toho zážitku z násilí, kterého se dopouštějí na dalších osobách.
1: Kolik takových případů v Česku bývá?
20: Ty případy jsou spíše výjimečné, jsou jednotkové, ale dříve se to vůbec neobjevovaly. A to, co nás znepokojuje, je, že se jedná o organizovanou trestnou činnost. To znamená, že děti vyhledávají vrstevníky pro to, aby se tohoto násilí dopouštěly. Ale vedle toho je tu celá řada dalších indicií o tom, že agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
1: Na základě toho všeho, co říkáte, je rozumné snížit věkovou hranici pro trestní odpovědnost?
20: Myslím, že je rozumné vést debatu, která by měla být podepřena odborníky, odbornými stanovisky. My jsme přispěli ve zprávě o činnosti k této debatě, myslím i tím, že tam předkládáme dostatečná data o tom, že pokud by chtěli politici a moc zákonodárná postihnout minimálně 60% násilného jednání, kterého se dopouštějí děti pod 15 let, tak je na místě nepřemýšlet pouze o hranici 14, ale začít se zabývat i hranicí 13 let, protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%. Ale pro mne je, pokud tato debata má být na místě, tak ve vztahu k pouze k těm nejzávažnějším násilným trestným činům. A vedle toho je ale možné vést i alternativní debatu o tom, že v případě, že děti se dopouštějí recidivního typově závažného jednání, tak by tu měl případně existovat i ústav, který zamezí recidivě, to znamená zjednodušeně řečeno ochrání společnost před dětskými pachateli tím, že budou umístěny do ústavů, ať už
1: ochranných léčeb. Takže jestli to chápu, něco na způsob vězení, ale nebylo by to podle trestního zákoníku.
20: Já nechci říct úplně na způsob vězení, protože by to mělo mít spíše výchovný směr, ale co by bylo podobné, tak to by bylo střežení, ano.
1: Ve výroční zprávě upozorňujete také na nárůst kyberkriminality. Jaké jsou v tomto směru ty hlavní trendy?
20: Tak převážná většina těchto trestných činů cílí na majetek poškozených osob, takže majetková trestná činnost má jasnou převahu a tvoří převážnou většinu trestných činů, jak v tom reálném světě, tak i v tom kyberprostoru jako takovém. Jsou to obvykle podvody a krádeže, ale vedle toho v posledních letech jsme zaznamenali velmi závažný trend a to je legalizace výnosů z trestné činnosti, kdy se objevují organizované skupiny i mezinárodního charakteru, které proto, aby mohly legalizovat výnosy, to znamená zastřít původ právě peněz, které pocházejí z podvodů, tak najímají fyzické osoby proto, aby si zakládali účty, ať už s nějakou legendou podvodnou nebo s nabídkou rychlého výdělku a tyto osoby se stávají takzvanými bílými koňmi a tyhle bílé koně potom jsou obvykle ti, kdo jsou potrestáni, protože tu organizovanou zločineckou skupinu případně se podaří ustanovit jen málo kdy, ale obvykle policii se podaří ztotožnit fyzickou osobu s účtem, který založí právě pro tyto účely a ta osoba je poté stíhána buď z nedbalostního nebo úmyslného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a vlastně tak napomáhá i organizovanému zločinu. A nejvyšší státní zastupitelství se podílí s policií a bankovní unií na preventivním programu, který je nazván jako Nebuď bílým koněm a myslím si, že tyto preventivní aktivity mají veliký význam právě i při snižování tohoto typu kriminality.
1: Kolik takových případů je?
20: To jsou stovky případů, které jsou navázány právě na podvody. ty, které jsou odhalené, ale myslíme si, že je veliké množství i latentní kriminality, to znamená i té neodhalené.
1: Vy dlouhodobě figurujete na čelních místech žebříčků nejvlivnějších žen v Česku. Časopis Forbes vás letos zařadil na druhé místo za nejbohatší Češku Renátu Kellnerovou, až za vámi jsou další podnikatelky, manažerky nebo političky, včetně ministryně financí. Máte pocit, že je to zasloužené, že opravdu máte tak velký vliv v Česku?
20: Tak to hodnotí ti, kdož ten žebříček sestavují.
1: Proto se ptám teď vás, jak to hodnotíte.
20: Pro mě je to vždycky věc, která je vlastně jako určitým hodnocením výkonu mé práce, a já jsem vliv vždycky vnímala jako možnost měnit věci k lepšímu, takže věřím, že i tyto žebříčky mají přispívat k tomu, abychom měnili věci k lepšímu.
1: Takže vám to dělá radost?
20: Já myslím, že to každému dělá radost, když je oceněn, samozřejmě. I mě to dělá radost.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
20: Já děkuji za pozvání a někdy naslyšenou.
1: Jinak připomenu, že samozřejmě i tento pořad můžete kdykoliv slyšet ze záznamu v našem archivu, na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
21: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití tříleté Viktorky. Vedle toho chce taky prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tříletou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ni žádá snížení platu o 30%. Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. Účinnosti orgánu na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky. Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá, vyplývá to z červnového průzkumu STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů. Těch nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. Podporuje ji asi pětina lidí. Nespokojených je 46%. Online průzkumu se na konci června zúčastnilo přes 1300 respondentů. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google je poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska. A v Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola Wimbledonu. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety. Teď bojují ve druhém kole v českém souboji Kateřina Siňáková s Nikolou Bartuňkovou a je u toho Jaroslav Plašil.
22: Nikola Bartuňková právě vyhrála první sadu zápasu 6-2 nad Kateřinou Siňákovou. Zkušenější z české dvojice Nikola Bartuňková je zatím lepší hráčkou v první sadě a za chviličku už začne bojovat o postup také Barbora Krejčíková proti Rusce Miře Andrejevové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Ucpadá D8 před Prahou a nehoda u Benešova. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Směrem do Hloubětína už se po Kbelské jede pouze jedním pruhem. Na D8 před Prahou kvůli tomu kolona už od 9. kilometru. Je to nesouvislá fronta místy i v levém pruhu a zdržíte se okolo půl hodiny. Hodně ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta směrem z letiště od Zličína a opět je to asi na půl hodiny. V Praze kolony i na městském okruhu. Silná odpolední špička výrazně regulují vjezdy do Blanky. Na silnici 3 na příjezdu do Benešova směrem z Prahy brzdí provoz nehoda. Silnice průjezdná Kivadlově, zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je to od Kývalky až k omezení u D2.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Premiér v poslední době často rychle ztrácí nervy, když se setká s odporem, píše sociolog Ivan Gabal. Andrej Babiš je čím dál podrážděnější, říká ve svém a Šídlově podcastu Jan Dobrovský. Na premiérově stavu se zřejmě podepisují i motoristická veřejná vystoupení. A ještě něco? Začíná Osobnost Plus, hostem je politický reportér Seznamu zprávy Václav Dolejší. Já vás tu vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
23: Osobnost Plus.

0: Je, Václavé, možné, že už toho všeho má dost i Andrej Babiš?
1: Ne, to si nemyslím, že toho má dost. Je podrážděný, souhlasím s kolegy, ale tak, jak já si ho pamatuju z té první jeho vlády v letech 17 až 21, tak řekl bych, že to tenhle povahový rys, taková ta výbušnost, impulzivnost, že to k Andreji Babišovi jako neodmyslitelně patří, že takový byl vždy, hlavně když se právě setkal s kritiky nebo s odporem. A ano, můžeme říct, že je o něco starší, je mu 71 let, v září mu bude 72, že se to na tom asi podepisuje, ale že by to byl nějaký úplně dramatický rozdíl v tomhle povahovém rysu, bych neřekl.
0: Má přesto, že vy říkáte, že se v podstatě nic neděje, tak má podle vás Andrej Babiš nějaký důvod v dané chvíli, v dané etapě k nespokojenosti?
1: Ne, to ono se děje, jenom jsem chtěl říct, že bylo výbušný vždycky. Opravdu. Tak já to zažil moc krát, kdy jako křičel na mě nehezky.
0: Ne, ale tím, že křičel pořád, no, takže tak myslím tím, že dnešní situace není výjimečná.
1: No, jako i minulý ministři, například Dan Ťok, ministr dopravy, mi vyprávěl, že to je prostě manažerský styl Andreje Babiše, že on jako myslí, nebo je přesvědčen ze své pravděpodobně i biznisové kariéry, že když na lidi bude dennodenně řvát a od 5 ráno je bombardovat nepříjemnými SMS-kami, tak oni podají jako výborný výkon, což ne každý vydrží.
0: Ale přesto vrátím se k té otázce. Mm-hmm. Má v dané etapě Andrej Babiš jako premiér důvod k nějaké nespokojenosti?
1: Jo, to myslím, že ano. Já tam vidím v tom takovou spojitost, kterou vidíme, řekl bych, i u Donalda Trumpa, nebo třeba u Roberta Fica, nebo v minulosti u Viktora Orbána. A sice, že tihle lídři, kteří se stanou těmi prezidenty nebo premiéry a pak vypadnou, což se všem úplně stalo, že prohráli volby a byli 4 roky jako v opozici. A všechny 4 tak trochu spojovalo to, že to brali tu porážku, že je to jako tak trochu nefér, jo.
0: Trump svět jim ublížil.
1: Svět jim ublížil, byl tam nějaký téměř v tom podvod a kdo ví co. A pak, když se vrací, tak se samozřejmě vrací jako trochu jiní v tom, že už se s tím nemažou, že ta pomsta v tom hraje jako velkou roli a že už taky ví, jak rychle ty věci dělat, že ten státní aparát prostě nejenom u nás, ale u nás samozřejmě extrémně je takový jako rezistentní, všechny ty změny se prosazují hrozně pomalu a to těmhle těm týpkům, a abych teda mluvil seriózně v Českém rozhlase, těmhle těm teda pánům a speciálně Andreji Babišovi, který, když jako něco rozhodne ve 3 odpoledne, tak v 5 ráno kontroluje, jestli se to stalo a je nespokojen, když ne, tak samozřejmě se jim to nelíbí. Tak tohle je ta změna, to tam určitě je, že teď Andrej Babiš, bych řekl, jako není spokojen s tím, jak on si představoval na to, kolik on vyhrál ty volby, jak suverénně 35% a jak moc má takové submisivní, bych řekl, koaliční partnery, tak si asi představoval, že to půjde rychlejc a ono to rychlejc nejde.
0: Když říkáte, s ničím se nemaže, tak se tam zároveň, a to je Andrej Babiš, na druhé straně se údajně obává masových demonstrací a masových výrazů prostě nespokojenosti. A to se přesně teď děje na různá rozhodnutí této vlády. Takže ptám se, jestli to, že se s ničím nemaže, je vlastně dobrá karta pro něj.
1: No, já právě nevím, jestli pořád platí tenhle předpoklad, který si jako mnozí myslíme, že se bojí těch masových demonstrací.
0: Myslíte, že už ne?
1: No, tak myslím, že už to není tak silné, jako to bývalo v těch letech 1920, kdy tady bylo 4 milionů lidí na Letný. Ono se to zopakovalo, ale ta reakce Andreje Babiše, myslím, že už se tím jako nenechá tak zaskočit. Prostě buď si může říkat, nevím, že to je jeho třeba poslední funkční období ve funkci premiéra, bude končit, bude mu 75 let, tak jako to všechno už musí udělat, dotáhnout. A nebo si myslí naopak, že bude vládnout dál, ale že jak vidí ze všech průzkumů a už je v té politice fakt dlouho, tak s jeho voličema tohle prostě vůbec nehne. On vidí, že má jako velkou takovou tu zásobárnu dalších voličů u těch svých koaličních partnerů, které opět může vysát, takže toho se neobává.
0: Ale víte co, opravte mě, jestli se mýlím. Andrej Babiš vždycky dělal dojem, že prostě veřejnosti se chce líbit, že chce být milován, Davy. A jeho partner ve vládě, pan Macinka, zase dělal vždy dojem, že chce být nenáviděn, že to je ta jeho karta. A teď se děje to, že pan Macinka zavádí pana Babiše, který chce být milován, do situací, kde není.
1: Chápu.
0: Je to tak.
1: Je to tak, je to tak. To Petr Macinka, když už to zmiňujete, to má společný, si tak říkám, s Milošem Zemanem hodně, který ho jako bavilo provokovat lidi a líbilo se mu, že ho značná část veřejnosti nenávidí nebo nesnáší. Dokonce někdy jsem měl pocit, že to je jako motor jeho nějak života, nějaká energie, že ho to jako nabíjí. Je to zvláštní. Miloše Zemana teď myslím. Václav Klaus to tak...
0: No a takhle u pana Macinky to necítíte?
1: No cítím, přesně tak. Přesně. To je hodně, hodně podobný. Václav Klaus to, myslím, takhle extrémní formě neměl, ale Petr Macinka určitě, že se dostane ke strážnici, já pak řeknu. Ale Andrej Babiš, já si myslím takhle, Báro, že možná tam došlo, jako, že pořád chce být milován, to je vidět, že jeho hodně baví ty výjezdy do regionu a že se tam jako jezdí nabíjet mezi své příznivce a že možná si uvědomil, nebo mu to řekli prostě sociologové a všichni ty experti, které on si platí, že prostě on voliče z toho druhého dnes opozičního tábora nepřetáhne, takže už si asi řek, bych předpokládal, že chce být milován v tom jednom, v tom táboře, v tom dnešním vládním a pro ty bude dělat všechno, co jim téměř na očích uvidí.
0: Víte co, ale vždyť i voličstvo hnutí ANO do značné míry například volilo prezidenta Pavla. Tak jak tohle voličstvo snáší, když prezidenta neustále a dokola dělá to ten dojem, že je to ponížení tady. Nevím, jestli to vidíte stejně.
1: Jo, určitě vidím. No, tak myslím, že se v Andreji Babišovi trochu ještě teda před týdnem, dneska už asi v tom sporu proti prezidentovi hodně, hodně takový ukřivděný a bere to, že jako hodně prohrál, je to vidět ze všech jeho vyjádřeních. Ale co jsem chtěl říct, že se v něm prály možná taky dvě polohy, jedna možná trochu s hlavou státu vycházet a pak ta druhá, kdy on mi přijde, že dodnes nepřekousl, že ho Petr Pavel, neznámý voják, který ho porazil v prezidentské volbě, jeho titána, to, že nepřekousl. Zároveň se přece jenom docela kvapem blíží prezidentské volby, které budou vlastně za rok a půl a ta vládní koalice udělá všechno pro to, aby našla nějakého kandidáta či kandidátku, jak říká Andrej Babiš, která by byli schopni porazit Petra Pavla, tudíž si sáhnout i pro některé opoziční hlasy. Takový člověk se bude asi hodně těžko hledat, ale to všechno, aby se povedlo, tak musí Andrej Babiš prostě na toho Petra Pavla začít útočit a začít říkat těm svým voličům, o nichž vy mluvíte, kteří ho volili, prosím vás, to jste se spletli, tohle vůbec není váš prezident, ten nám tady kope do naší vlády, překáží
0: všechno
1: nám
0: rozbíjí,
1: v tom.
0: Všechno.
1: Tak, tak, my vám tady chceme dodávat to, co jsme slíbili a on to jenom brzdí. Takže to si myslím, že jako je z jeho pohledu dobrá strategie, která asi pár lidí nebo pár set nevím, no set nebo tisíc lidí přesvědčí, tisíců.
0: No, mimochodem zjevně i v souvislosti s tím, co říkáte, jsem dneska četla, ráda bych jmenovala servery, ale už jsem zapomněla, že totiž Petr Pavel zdaleka nemá tu druhou další volbu, která nás čeká jistou. Že jestli na to půjde Andrej Babiš hodně agresivně a hodně proti pavlovsky, tak se může stát lecos.
1: No jo, jak říkám, oni to opravdu už rozjeli na plný obrátky. Ta vládní koalice, to téma, že Petr Pavel je jako špatný prezident a že prostě není na straně těch lidí, kteří volili vládní koalici, a to určitě do hlav lidí dostanou. A jo, tak to slyšíme různě po tramvajích, že lidi tu a tam prostě na prezidenta nadávají a že někteří to tak skutečně vidí. Ale jak říkám, bude těžký najít někoho, kdo by byl, na kom se musí shodnout ANO, SPD a motoristé a ještě by to chtělo přetáhnout nějaké opoziční hlasy, jo, což může být někdo, spekuluje se, já nevím, Věra Jourová, bývalá eurokomisařka za ANO, jo, trochu se rozkmotřila s ANO, trochu by si mohla sahnout, trochu.
0: Tak, nevíte, co si nedovedu představit, že Babiš oslovuje Věru Jourovou proto, ale možná, že pro...
1: To já jo, to on je, to já si to představit dovedu. On
0: pro porážku Petra Pavla udělat
1: přesně
0: cokoliv.
1: Tak. On je, nebo někdo jako Adam Vojtěch, víte, někdo takový, ale zároveň jsou to lidi, kteří můžou odradit pak nějakého SPDáka či motoristu.
0: Tak. Mluvili jsme, jste se chtěl vrátit k festivalu v souvislosti s veřejným vystupováním těch politiků. Jo. Nejdřív se vás zeptám, myslíte si, že to, co předvádí motoristé v čele s Macinkou, že se vzbuzování nenávisti vlastně k sobě, tak jestli se to dlouhodobě může vyplatit? A nebo ono je strašně jednoduché říct, tohle je prostě šílené a pryč od toho, ale jiná skupina lidí může říct, tak ty mluvěj za mě konečně. Tak se vás ptám, jestli se to může vyplatit.
1: No, netuším, nechci, přesně jak říkáte, nechci to jako, pokud je to nějaká strategie, promyšlená úplně schodit ze stolu, protože já teda jako novinář, který se to je politice, který sleduje 25 let, tak bych řekl, že to nemůže fungovat. Jo? Že takový to, když politici a la Jiří Paroubek o všech ostatních říkají, že jsou hlupáci, nikdo nic nedokázal, tak nevede to k cíli. Jo? Že jako všichni jsou blbí, jenom já jsem letadlo. Ale já si vždycky řeknu, tyjo, neměj rychlej úsudek, podívej se na Spojené státy, kde prostě ta strategie Donalda Trumpa a MAGA hnutí části republikánské strany již jsou inspirováni právě motoristé. Hodně je vidět, že si téměř, bych řekl, nechávají překládat některé ty jako
0: programy, projekty
1: a projevy Donalda Trumpa tak. A hodně často podobně mluví Petr Macinka, tak evidentně to prostě na nějakou část populace funguje, nevím na jak velkou. Teď motoristé jsou v průzkumech pod 5%, no ale přesto se mi zdá, že jako oni nedoručili nic ze svých takových, bych řekl, úhlavních programových cílů na jedné straně a na druhé straně ta Strážnice, folklorní festival, je, mohli bychom říct, jako trochu taková jako blbost a že se tady tím my média a lidi tím žijou na sociálních sítích zabýváme doslova dost. Ale myslím si, že to může být nějaký zlom, protože přece jenom Báro, folklorní festival, předseda strany, která říká, že je konzervativní, alpí nebo pečuje o ty tradice, jako je folklor. A vy tam přijdete lidem říct, že jsou buraní opilci, bolševici a dělají z toho politiku a uděláte to ve chvíli, kdy tam jako politik přerušíte finále toho festivalu, kdy tam je, tam byla myslím soutěž tu chvíli jako o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Přijde tam jako ministr zahraničí. No, myslím, že to byla jako velká chyba.
0: Zdá se, mimochodem, pardon, že do toho vstupuji, ale zdá se, že právě tohle rozčílilo Andreje Babiše a z toho vznikla ta v úvozovkách omluva Macinky posléze.
1: No, je to tak, já k tomu řeknu příhodu z dnešního rána z Poslanecké sněmovny. My jsme popisovali včera v takovém textu, že přesně Petr Macinka chtěl na pondělní tiskové konference vlády opět trochu jako urážet a útočit na prezidenta, že ho teda do té Ankary vezmou, ale chtěl ho jako číst až na posledním chvíli, že tady členem delegace je nějaký Petr Pavel a kdo ví co a jako opět. A oni mu to, Andrej Babiš, Alena Schillerová, Robert Plaga a další, tentokrát bylo víc ministrů, se ozvalo a řeklo, že provokace už stačila o víkendu ve Strážnici a ať už jako tentokrát dá pokoj. Ale teď teda ve sněmovně mi jeden motoristický poslanec říkal, že tam byl ještě jeden vliv a to byli rodiče Petra Macinky, protože jak známo, oni jsou známí folklorní hudebníci, dokonce pan Macinka, a nevím jestli paní Macinková, teda otec a maminka, působili v kapele Javory Hany a Petra Ulrichových. Oni jsou z Břeclavy. Maminka, myslím, že má nějaký, maminka Petra Macinky má nějaký folklorní soubor Břeclavan. On sám v tom vyrůstal. Pravděpodobně bych řekl, že dokonce v té Strážnici strávil dětství. Jo? Tam jako to by bylo na nějakého psychologa, aby nám to rozebral. Jo? Pak se z něj stává rocker, metalista, odchází do Prahy, kde o něj pečuje 17 let zase Václav Klaus, takže to všechno by nám někdo asi rozkryl. Ale abych teda to úplně nakarikoval, tak prý tam byl i tlak rodičů, který to jako hodně naštvalo, že tady jako přišel vynadat a vysmát se jako folkloru, té tradici. Konzervativec.
0: Ne, ale to je hezké, že mají vliv rodiče na celkem samorostlého ministra, tak to vlastně milé překvapí. Víte, ale jenom pro zajímavost, já jsem si přepsala tu jeho omluvu, která zazněla. A vyplynulo z toho, že on se neomlouvá za sebe. On se omlouvá za turbulence, které vyvolalo jeho vystoupení a za reklamu, kterou festival získal. Máme podle vás v panu Mancinkovi ministra, který prostě není schopen sám za sebe přiznat svoji chybu?
1: Jo, to myslím, že máme. On fakt asi úplně sebereflexi nezná. Nevím, kde tuhle vlastnost jako získal, jestli bychom mohli říct samozřejmě 17 let po boku Václava Klause, že tam, ale na druhou stranu já jsem s Václavem Klausem i v tom postprezidentském období dělal docela dost rozhovorů a pamatuju si Petra Macinku jako mluvčího, který v té roli byl jako naprosto nevýrazný. On prostě vždycky přišel, otevřel dveře, pozdravil, jako moc nemluvil, uvařil kafe a jako nebyl to takový ten mluvčí, který je hodně jako aktivní a který po tom rozhovoru se vás snaží ještě jako ovlivnit, jak by to mělo vyznít, jaký by měl být titulek, co tam bylo zajímavý a co ne. Taková ta práce, která k tomu patří. A on byl takový hodně tichý,

0: řídit, tak oni by v té vládě nemohli být, protože to je úplně, bych řekl, jako v rozporu s tím, co je jako taková hlavní idea těch motoristů, nebo byla takový jako malý stát, šetříme, jsme konzervativci, média. Takže neboříme jako tradiční instituce. A přesně svobodná média, ostatně oni měli v programu přímo napsáno, že zachovají poplatky u médií veřejné služby, jenomže mění, že se změní v té době těch digitálních platform jejich status, ale že to financování zachovají, protože proč to převádět na stát, když chceme, aby ten stát šetřil.
1: A teď
0: to chodí obhajovat, ten nápad motoristů SPD, to je vlastně neuvěřitelný.
1: Já se chci v té souvislosti zeptat, jestli tohle vlastně, to vystupování není, myslím, motoristů, není částečně způsobeno také tím, že vlastně nic jiného jako výstup svých tužeb, které zhmotnili ve svých programech, tak nic jiného nemají, než takovou tu...
0: Je to
1: prostě
0: tak.
1: Ten styl komunikace.
0: Jo. Ne, určitě je to tak. Když jsme se právě bavili, jestli jim to může ublížit, tak musíme připustit, teda, že Petr Macinka, kdo by to řekl, býval, je dneska, bych řekl, po Andreji Babišovi takový nejvíc probíraný politik, stal se naprosto jako super známým, což nebyl, když ta vláda vznikla.
1: Dokonce údajně Andrej Babiš trošku jako je na to naštván. Žádný.
0: Vidíte, věřil bych tomu.
1: Že mediálně není lépe, výrazně lépe, než Macinka pokryt.
0: Ale vy jste říkala, že vidíte v té vládě program Hnutí ANO, ale já jsem na tom nedávno přemýšlel, jsem si to jako sepisoval a když se ptáte na tu nespokojenost Andreje Babiše, tak ono, když se na to podíváme, ono zas tak moc jako vlastně neplní. Jo? Oni udělali takové jako dvě velké věci, které se jejich lidem, jak oni říkají naši lidi, asi líbí. To je, nebo líbí, nevím. No tak to je snížení cen energii, byť je to na dluh vlastně o 10% a řekněme zastropování těch pohonných hmot. Dobrý. Ale jejich ústředním tématem mimo jiný bylo rozbombardování celé důchodové reformy nebo těch změn, tak. To znamená ty valorizační mechanismy a ten věk.
1: Ale to je brzo, to si přiznejme,
0: no,
1: že to...
0: No, to je brzo, ale zároveň tu a tam prostě někteří ty vládní politici připouštějí, že jako ještě udělají nějaké analýzy a kdo ví, jak to bude a je to takové jemné. No brzo, hlejte, oni Báro, Karel Havlíček, Alena Šlerová i Andrej Babiš ve všech rozhovorech před volbami říkali, první věc, důchodový systém. Druhá věc, média veřejné služby. Tak důchodový systém nic, média veřejné služby, ukázalo se, že Otto Klempíř vlastně není schopný ani jako zničit něco, natož jako sepsat zákon, v tomto případě zničující, ale tak jako to nejde, podle mě to bude ta nespokojenost Andreje Babiše, o tom jsem přesvědčen, že přestože tam je podruhý, už ví, jak to chodí, už se nezakecá, tak tam má lidi, o kterých on sám to říká, že jsou nekompetentní někteří ministři a nejde to tak rychle, jak on čekal. No.
1: Jasně, ale když jsem měla na mysli relativní důvod ke spokojenosti na straně Andreje Babiše, tak to bylo prostě ty skvělé zákony, které jdou právě Andreji Babišovi na ruku, že jo. Střed zájmů najednou nebude, jak je evidentní. Dotace budou. Ta legislativní opatření kolem poslušnosti nebo neposlušnosti soudů, odvolacích a tak dále. Prostě to celé je přeci jakoby mašinérie, která v prvé řadě uspokojuje zájmy Andreje Babiše. Je to tak?
0: Je to tak, přesně takhle to působí, protože ty věci, které jste jmenovala, tak ty jdou překvapivě rychle.
1: Ano.
0: A ty ostatní věci tak rychle nejsou. No já myslím, že a ještě Andrej Babiš, jak má rád ty výsledky, tak víte, ono tu a tam se mu to opravdu jako hroutí typu problémy ministryně místního rozvoje Mrázové. Nejenom jako ty její osobní, ale i to, že přece jenom ten stavební zákon byl i v minulosti takovým symbolem, řekněme, jednoho z neúspěchů Fialovy vlády, ta pokažená digitalizace. A teď oni se tvářili, tato nová vládní sestava, že to spraví okamžitě a ukazuje se, že ne, že to možná ještě víc rozvrtají. Nebo problémy s kandidátem na primátora v Praze, jo? A teď se vám to jako kupí a teď je pryč ta euforie, kdy jste si pouštěl ty italské diskotékové hity z 80. let, jako jasně zasloužená euforie, 35% je výjimečný výsledek a najednou z toho jako ta suverenita trochu se vytratila.
1: Jasně, ale...
0: Pokud teda vynecháme vlastní biznis, jasně.
1: Ale jde o to, že prostě hnutí ANO stále má tak obří preference ve všem, co se děje, při tom všem,

0: co se děje, že to je vlastně pro někoho překvapující, že to takhle se vyvíjí, je to tak?
1: Je to tak, vlastně by to mohli sociologové vyzkoumat, proč to tak je, protože vidíme, jak u toho Trumpa, Fica a u Orbána taky dlouhých 16 let padala životní úroveň, než ti lidi 4 volební období, než jako prohrál. To je neuvěřitelná ta setrvačnost. Takže i ti lidi, když by cítili asi míň peněz v peněženkách, nějakou drahotu, jako takový extrémní formy, téměř nezvyšující se důchody, tak pravděpodobně taková ta jejich nenávist k té opozici nebo k té předchozí vládě, Fial, Rakušan, Pekarová, to slyšíme často, k médiím možná, jo, který oni nás také hází do té škatulky, je tak určitě, je tak velká, že všechno asi dokážou zkousnout a ještě nějaký jedny, dvoje, neli troje volby budou volit tuhletu sestavu, kterou milují.
0: Jak to má v tuhle chvíli, a teď už prosím krátce, ano, jak to má v tuhle chvíli Babiš se vztahem k SPD a Okamurovi? Ono to zvonkajšku vypadá, jakože vlastně ten šéf poslanecké sněmovny Okamura je zcela uspokojen tím, že je šéf poslanecké sněmovny. A tomu vlastně jako koaličnímu partnerovi hnutí ANO stačí. Je to tak, nebo chtějí ještě něco jiného?
1: Je to tak a vidíme, já bych nečekal, že SPD bude tím jako přijatelnějším partnerem pro Andreje Babiše a že ty problémy budou dělat motoristé. Je to tak, ostatně i ty ministři jdou spíš na ruku programu hnutí ANO, ministři myslím za SPD, než že by to byli SPDáci, tak platí to. No. Jenom SPD si občas chce jakoby odehrát téma uprchlíky, ale když tam s nima občas mluvím v poslanecké sněmovně, tak i oni cítí sami, že to taky vyprchává, že prostě jako nejde do nekonečna říkat, varujeme před uprchlíky, když tady žádní uprchlíci míněno v tomhle případě jiné barvy pleti nebo z Afriky nejsou, takže to chtějí hrát trošku víc přes peněženku nově.
0: Ale mimochodem, jaké jsou osobní vztahy Andreje Babiše a Tomia Okamury, protože jsem si našla vaší dávnou citaci, která zní, no ona není tak dávná, je z února letošního roku. Cituju, ze strany Andreje Babiše jsem pořád osobně viděl a cítil jakési pohrdání a přehlížení pana Okamury, kterému neúplně důvěřuje. Jsme dneska dál?
1: Nebo ne, nejsme. Já myslím, on sice říká, že mají jako lepší vztahy, ale nejsme. Já si vždycky vybavím nějakou předvolební debatu z roku, tak bych řekl 2017, kdy se tam jako brutálně oni dva pohádali. Andrej Babiš mu nadával, že lhář a straší lidi, že jsou tady nějací uprchlíci. A on, Andrej Babiš, nějakým jako lojalitou nebo respektem netrpí ani k těm svým nejbližším, jako je třeba Karel Havlíček, Alena Schillerová, takže určitě.
0: To není ani pravda, že Karel Havlíček už není miláčkem Andreje Babiše.
1: Ale no tak miláčkem, točí spolu podcast, je to určitě ten nejvýkonnější ministr, on na něj valí všechny možný problémy, jak někomu něco nejde, tak to dostane za úkol Karel Havlíček, čili chudák pan Havlíček z toho, aby se zbláznil nebo zhroutil, ale dobře vybral si tuhle tu roli. No tak miláček bych neřekl.
0: Politický reportér Seznamu zprávy Václav Doleší byl mým dnešním hostem. Děkuju za to.
1: Děkuju moc.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Přes Českou republiku přichází silné bouřky, v Beskydech hrozí přívalové povodně. Prezident Pavel kritizuje vládu kvůli mandátu a složení delegace na summit NATO. Tenistky Siňaková a Bartuňková proti sobě bojují o postup do třetího kola Wimbledonu. Nehoda brzdí provoz na dálnici D5 za Prahou směrem do Plzně. Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty až 29 stupňů. Je středa 1. července, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergesovou.
2: Český rozhlas Plus. když chcete vědět proč.
6: Česko zasáhly extrémně silné bouřky. V Beskydech aktuálně hrozí přívalová povodeň. Hasiči už výjížděli ke stovkám případů. Šlo hlavně o popadané stromy a zatopené sklepy. Stovky domácností zůstávají bez elektřiny.
7: Bouřka na několik hodin zastavila i vlaky mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na Jihlavsku zas spadly větve na trakční vedení železnice, říká mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
8: To poškození je poměrně značné, bude se muset celé trakční vedení vyměnit.
7: Varování před silnými bouřkami platí až do noci pro východ republiky. Můžou se k ním přidat až 5-centimetrové kroupy a silný vítr, dodává meteoroložka Marie Odstrčilová.
9: U hranice Slovenskem je i velké riziko přívalového deště s úhrny i přes 50 mm za hodinu.
7: Po půlnoci by měly bouřky postupně slábnout. Zítra už meteorologové počítají spíš jen s přehánkami a deštěm. Anna Millerová, Radiožurnál.
6: Prezident Petr Pavel zatím nedostal od vlády mandát pro červencový summit NATO v turecké Ankaře. Řekl to v rozhovoru pro deník. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů s tím vláda počítá. Prezident má taky výhrady ke schválenému složení své delegace.
10: Pavel zároveň v rozhovoru kritizoval, že mu kabinet zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Původně v ní chtěl mít 7 lidí.
11: Vláda se rozhodla, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho 3 ochránci.
10: Pavel chtěl o summitu jednat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Tento ale podle dopisu, který získala ČTK, odmítl. Podle ministra Macinky nejde o delegaci prezidenta.
12: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role.
10: Složení prezidentova doprovodu se podle Macinky po výhradách hradu změnilo. Ministerstvo mu na místo 2 ochránců dalo fotografa a mluvčího. Summit začne příští úterý a Pavlovi účast na něm umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. David Šalek, Radiožurnál.
6: Opoziční strany dál jednomyslně odmítají změny ve financování veřejnoprávních médií. Shodli se na tom se zástupci Senátu i řediteli Českého rozhlasu a České televize. Vládu vyzvali ke společnému jednání.
13: Opozice je podle předsedy Starostů Víta Rakušana připravená návrh obstruovat.
14: Nechceme přistupovat na žádné kompromisy, my tady nelicitujeme o nějakých částkách.
13: Na schůzku dostali pozvánku i zástupci koalice, nikdo z nich ale nedorazil. Poslanec Libor Vondráček za SPD řekl, že na jednání zapomněl.
15: Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma České televize, Českého rozhlasu. Ty věci se pořád dokola opakují.
13: Neúčast koaličních zástupců kritizovali oba ředitelé veřejnoprávních médií, pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
16: Jde mi opravdu o debatu, u které ale budou taky zástupci odborné, řekněme i akademické sféry, tak abychom se mohli bavit, zda skutečně vůbec je nutné ten systém měnit.
13: Změny ve financování veřejnoprávních médií mají začít poslanci projednávat na podzim. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Veterináři dostali nový systém předem a díky tomu je v registru už přes 10 000 zápisů.
17: Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
18: Paní Zuzana vyplnila zápisový formulář a se svou fenkou vchází do ordinace jihlavské veterinářky Petry Ortové. Přepsat údaje do počítače jí teď trvá 10 minut.
17: Už jsme v tom zajetí a celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojený.
18: A systém nepadá zatím v pořádku?
17: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně.
18: Sama už stihla s předstihem zapsat 30 psů. Další přidala za první den v ostrém provozu. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
6: V Německu skončila daňová sleva na nákup pohonných hmot. Ceny nafty a benzínu obratem vyskočily nad 2 eura za litr. Poradní komise vlády kritizovala petrolejáře, že ceny zvedly brzy.
19: Čerpací stanice měly dnes po vypršení daňové slevy možnost poprvé zdražit přesně v poledne a využili toho, než cena začala znovu klesat, stál litr benzínu v Německu v průměru přes 53 korun za litr. Takzvaná monopolní komise, která radí spolkové vládě, navíc tvrdí, že ropné koncerny nečekaly na konec slevy a zdražovat začaly už před jejím doběhnutím, čímž zvýšily svoje marže. Německo snížilo daň na pohonné hmoty v přepočtu zhruba o 4 koruny za litr v květnu. Jejich zdražení předtím vyvolala válka v Iránu. Opatření vyšlo státní kasu v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Švédský soud nařídil Googleu zaplatit rekordně vysoké odškodné za porušování antimonopolních pravidel. Konkurenčnímu srovnávači cen musí dát v přepočtu zhruba 31 miliard českých korun.
20: Společnost Google podle verdiktu švédského patentového a obchodního soudu zvýhodňovala ve vyhledávači svůj vlastní srovnávač cen a tím poškodila službu PriceRunner, která nabízí podobné funkce. PriceRunner, který provozuje platební gigant Klarna, po Google požadoval v přepočtu asi 170 miliard korun. I když je výsledná částka výrazně menší, je to podle soudkyně Lindy Kulbergové nejvyšší odškodnění v podobných sporech v dějinách Švédska. Google už oznámil, že s verdiktem nesouhlasí a zvažuje další právní kroky. Společnost Alphabet, která provozuje vyhledávač Google a řadu dalších služeb, v minulosti dostala například vysokou pokutu za porušování pravidel hospodářské soutěže od Evropské komise. Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: Karlovarský filmový festival letos začíná v Mariánských Lázních. Právě tam se totiž před 80 lety odehrály první festivalové projekce. Dnes tam festival uvádí předpremiéru filmu Hořké svátky režiséra Pedra Almodovara. Na místě je reportér Martin Hrnčíř.
21: Za deště už dorazili do secesního městského divadla jako první místní pořadatelé. V předsálí už jsou připravené skleničky na přípitek. Paní u vstupu mi také řekla, že kromě pár míst na balkóně mají jinak vyprodáno a bude tu tak přes 300 diváků, kteří si tak symbolicky připomenou první festivalový ročník v roce 1946. Za necelou hodinu dorazí také karlovarská delegace s výkonným ředitelem Krištofem Muchou a uměleckým ředitelem Karlem Ochem. Na pódiu je ještě před promítáním přivítá Marek Eben, který bude slavnost večer moderovat. Neoficiální festivalový program ale v Mariánských Lázních bude pokračovat i v dalších dnech, a to až do neděle. Promítat tu v letním kině budou třeba komedii Rozmarné léto nebo horor Osvícení v kině Slávia. Samotná karlovarská přehlídka začne už pátek 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
22: Tenistka Karolína Muchová prošla po výhře 2-0 na sety nad Číňankou Wang do 3. kola Wimbledonu. O to stejné se teď snaží ve vzájemném souboji Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková. V Londýně to vidí Jaroslav Plašil.
23: Lépe je na tom Nikola Bartuňková, která vyhrála první sadu 6-2, v té druhé vede s breakem, který právě teď potvrzuje, takže odskakuje na 5-3 a je opravdu blízko od postupu a výhry nad Kateřinou Siňakovou. Barbora Krejčíková přišla o výhodu breaku v souboji s Andrejevovou vítězkou nedávného Roland Garros. Ta teď podává za stavu 2-3 a 30-15, takže může srovnat na 3-3. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
22: Fotbalisté Anglie a Demokratické republiky Kongo bojují o postup do osmifinále mistrovství světa. Utkání sleduje Tomáš Petr.
24: 9. minuta začíná, Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo od 7. minuty, kdy se trefil Sipenga. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
22: V dalších zápasech úvodního kola play-off se ve 22 hodin střetnou Senegal a Belgie a ve 2 v noci začne duel Spojené státy americké, Bosna a Hercegovina. Všechna utkání vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
25: Nebezpečí na D1 u hranic a nehoda na plzeňské dálnici za Prahou. Na D1 teď velmi opatrně v úseku od Lipníka nad Bečvou do Ostravy. Místy velmi silné bouřky, kroupy. Je teď třeba u hranic na 308. kilometru i zastavují auta pod mosty, a to i v levém pruhu, tak pozor na to. Na D1 taky kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Zastavíte na 177. kilometru, po chvíli se ta kolona opět rozjede a pojedete pak pomaleji až k omezení v Brně. Na dálnici D5 čekejte kolony za Prahou směrem do Plzně. Na 12. a 5. kilometru auto po nehodě v levém pruhu a tvoří se kolona od 8. kilometru asi na 20 minut. Kolona stále i na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem od 8. kilometru až do omezení v Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů. To byly hlavní zprávy. Začíná publicistika s Vladimírem Krocem.
26: Proč stále není jasno, jaká role připadne podle vlády prezidentu Petru Pavlovi na summitu NATO? Může být Severoatlantická aliance méně závislá na Spojených státech? A co způsobuje rekordní tání švýcarských ledovců? Už příští úterý se v turecké Ankaře koná summit NATO a česká veřejnost zatím neví, jakou roli má mít podle vlády prezident Petr Pavel. Ten dnes v rozhovoru pro deník CZ řekl, že nedostal od vlády mandát. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což prezident považuje za bezprecedentní. Následně ministr Macinka ve sněmovně prohlásil, že prezident mandát pro nadcházející summit určitě dostane. Mandát je podle něj součástí usnesení vlády a bude také obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Ve spojení jsme s politologem Vítem Hlouškem z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
0: Dobrý den.
26: Co tím vším podle vás koaliční vláda sleduje?
0: Koaliční vláda se v podstatě mstí za tu ústavní žalobu, napíná prezidenta Pavla, nechává všechno úplně na poslední chvíli, tak aby nemohl případně reagovat. Jiný důvod tady tohleto nic vlastně nemůže.
26: Vláda prezidentovi podle oslov zredukovala a jmenovitě určila složení delegace. Hrad podle Petra Pavla chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Prezident odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. Má takový postup obdoby?
0: Ne, tohle opravdu období nemá, tohle to je prostě bezprecedentní, ale je to vlastně bezprecedentní už v podstatě jak ze strany ministerstva zahraničních věcí, tak ze strany premiéra, ale začíná to být problém i ze strany prezidenta, protože tam zjevně taky není nějaká ochota vyjít vládě vstříc a tím pádem se vlastně cyklíme v nějakém komunikačním problému.
26: No je fakt, že Andrej Babiš prezidenta znovu požádal, aby svou účast na jednání zvážil a projevil prý velkorysost vůči České republice, jejíž reputaci celý tento spor poškozuje. Zároveň slíbil, že je kabinet připravený rozhodnout o tom, že Pavel povede delegaci na následující summit NATO v Tiraně. Dává vám to logiku?
0: Je to prostě nešťastná záležitost. Asi nemá smysl řešit do budoucna to, co bude v Tiraně, protože mezi tím máme ústavní žalobu, budeme mít výrok ústavního soudu, tam bude zřejmě nějaký postup, který v takových situacích je potřeba volit. A ten ještě samozřejmě neznáme, protože to může vyhrát v uvozovkách jak prezident Pavel, tak vláda, to je zatím poměrně otevřeno. Ale je to prostě chyba v situaci, kdy by bylo daleko rozumnější vytvářet nějakou silnou českou pozici, dobře vysvětlit, proč neplníme závazky vůči NATO a tohle všechno je taková šaškárna, která tomu vlastně brání.
26: Petr Pavel zopakoval, že premiérovi několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Andrej Babiš včera napsal, cituji, vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k ústavnímu soudu a vláda České republiky následně splnila vše, co jí ústavní soud svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma, k setkání nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen. Jak rozumíte tomuto postoji?
0: Rozumím tomu, takže Andrej Babiš začal vlastně dělat to, co dělá Petr Macinka. On se vlastně ze začátku choval relativně rozumně a do jisté míry se zdálo, že je ochoten s prezidentem Pavlem nějaký kompromis vymyslet nebo nějaký kompromis vyjednat, ale tím, že se dostal pod tlak Petra Macinky, tak nakonec vlastně to všechno vyústilo v ústavní dialogu a v této chvíli premiér Babiš to jednání zjevně vnímá ze strany prezidenta jako problém a tohle to je v podstatě takový signál, že se aktuálně ohledně Ankary už není o čem bavit. Nicméně i tohle je špatně. I premiér je zodpovědný za to samozřejmě, že zahraniční politika České republiky je koordinována. Takže se vlastně Andrej Babiš dostal do pozice podobné, ve které je Macinka.
26: Prezident Petr Pavel se zítra zúčastní Bezpečnostní rady státu. To před krátkou chvílí oznámil Hrad. Ona by rada měla pokračovat v projednávání nové koncepce armády, takže má to jistě logiku, ale myslíte, že zatím je i snaha setkat se s premiérem, vyjasnit si ty postoje?
0: No bylo by hezké, kdyby to tak bylo, můžeme v to doufat, ale já si osobně nemyslím, že se něco vyjasní, já se obávám, že všechny strany sporu jsou tak zakopány v zákopech, že prostě nikdo teď neudělá vstřícný krok a budeme tady v tomhle pokračovat.
26: Petr Pavel zopakoval, že podle všech protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace, tedy prezident. Předseda starostů Vít Rakušan šel ještě dál, když prohlásil, že prezident má na summit cestovat jako šéf delegace, nikoliv jako rukojmí vlády. Jak myslíte, že se hlava státu zachová?
0: Teď si nejsem jist, na co se přesně ptáte, protože pokud tam někde bude hlava státu se pohybovat na oficiálních akcích NATO, tak z hlediska diplomatického protokolu on bude prostě samozřejmě vnímán jako ta nejčestnější osoba v české delegaci, ale zároveň taky platí, že vlastně obsah toho, co a jakým způsobem a kdo bude komunikovat v Ankaře, určuje vláda. Takže tady je velmi pravděpodobně se dostaneme do nějakého sporu mezi tím zaužívaným protokolem v rámci NATO a mezi tím, jaké budou priority té české strany, to znamená poslat Pavla co nejdále do pozadí, co nejvíce odsunout na okraj.
1: No, ještě jedna otázka. Sněmovna dnes schválila navrhované zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vidíte v tom nějakou souvislost?
0: Jednoznačně v tom vidím souvislost a bude to další krok, který prostě hrozí případným projednáváním ústavního soudu, protože když si přečteme literu ústavy, tam je poměrně jasně napsáno, že prezident pověřuje vedoucí zahraničních misí a to se prostě logicky vztahuje na tento případ. Takže pokud by opravdu ten zákon prošel v tomto znění, což zatím taky není úplně jisté, tak by to klidně mohlo prostě dát důvod prezidentu Pavlovi opět se obrátit na ústavní soud, který
1: věci. Politolog Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Děkuji vám. Naschledanou.
0: Děkuji, přeji hezký zbytek dne.
1: Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby Severoatlantická aliance byla evropštější. Je podle něj třeba odstranit závislost na Spojených státech. Kancléř to prohlásil na dnešní tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem. Rutte řekl, že NATO je a zůstane transatlantickou aliancí. Je podle něj ale třeba najít novou rovnováhu ve vztahu Evropy a USA. Ve vysílání je bezpečnostní expert Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
3: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: Bude to jedno z hlavních témat summitu členských zemí aliance v Ankaře?
3: To si myslím, že na určité rovině v každém případě. Ono je to spíše téma, které není jenom spojené s tímto summitem a jdeme tomu obecně s přístupem evropských zemí ke kolektivní obraně, k vojenským aliancím a k NATO. Je to v zásadě to nejklíčovější téma, kterým se evropské státy zabývají v tomto kontextu minimálně od nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států.
1: A co si tady představit pod pojmem evropštější NATO?
3: Pod tím pojmem si musíme především představit změnu toho existujícího faktu, že Spojené státy jsou aktuálně ne pouze tím nejdůležitějším členem Severoatlantické aliance, ale především členem, který dodává celé alianci velmi unikátní schopnosti. A to jak na úrovni těch konvenčních schopností, včetně naprosto jiné logistiky nebo jiných logistických schopností nejsou aktuálně schopné poskytnout členské státy tak své konvenční armády, tak ale i svých nekonvenčních schopností na úrovni jaderných zbraní. A NATO jako vojenská aliance je od svého vzniku v roce 1949 v podstatě závislá na Spojených státech jako tím klíčovým garantem bezpečnosti. Tím, že Evropa aktuálně vidí, že tyto záruky ze strany Spojených států, které zde desítky let platily, výrazně oslábly, nebo jejich vnímání je výrazně oslabené právě po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta, tak je zde spíše nutnost, než preference se této nové realitě přizpůsobit a vlastně hledat cestu, jak být na Spojených státech v tomto hledu méně závislý.
1: No ale jak toho mohou evropské členské státy té závislosti se zbavit, nebo jak toho dosáhnout, jak by měla být nastavena ona kýžená rovnováha?
3: Rozhodně to není nic snadného a také není nic levného. Znamená to, že evropské státy musí mnohem více investovat, jak do stávajících schopností, tak do budování schopností nových, které aktuálně se Evropě nedostávají. To je v zásadě ten asi hlavní přístup. Zároveň to také znamená mnohem užší koordinace v rámci Evropy a potenciálně je zde také argument, že aby vůbec Evropa byla v tomto ohledu soběstačná a schopná do budoucna, tak i nějaké hlubší politické integraci právě v oblasti bezpečnosti a obranných otázek.
1: Ale je schopna se na tom domluvit, dohodnout, nebo do toho zkrátka bude dotlačena?
3: No, obojí je možná tak trochu pravda. Ta schopnost se domluvit je samozřejmě velmi těžká. Bavíme se o tom, že celé NATO má vlastně 32 států a z toho, pokud přišel správně, tak 30 je evropských. A v tomto kontextu státy, které mají zcela jinou geografickou polohu, jiné vnímání různých hrozeb, jejich akutnosti, tak samozřejmě pro ně velmi těžké najít v jakýchkoliv věcech shodu. Zároveň přesně, jak vy říkáte, ta realita, která prostě je před námi, tlačí tyto státy k tomu, aby vlastně tyto možnosti hledali. Ono to také nutně nemusí být jako A nebo B, ale také třeba varianta, že zde bude, dejme tomu, skupina států, která tuto potřebu bude vnímat urgentně a ta integrace a ta spolupráce v této oblasti bude intenzivnější.
26: Na loňské vrcholné schůzce Aliance v Hágu se členské státy zavázaly, že budou na obranu přímo vydávat 3,5% hrubého domácího produktu do roku 2035. Německo chce tohoto cíle dosáhnout už v roce 2029. Je to tak?
3: Ano, jo, je to tak správně.
26: Postoj Česka zůstává neměný?
3: No, postoj Česka samozřejmě je minimálně na té politické úrovni součástí to, nebo přijímá tento závazek. To znamená, my jsme se závazek k tomu samému jako ostatní státy na to. Druhá věc je samozřejmě ta realita, protože bavíme se o procesu, který má probíhat po poměrně dlouhou dobu, ale zároveň samozřejmě, abychom mohli toto cíle dosáhnout, tak to znamená, že nemůžeme skočit z roku 2034 na 2035 a skokově to navýšit, ale je to nějaký postupný proces, který vyžaduje navyšování těchto investic. Zatím ze strany České republiky nevidíme ty investice rozhodně dostatečné, rozhodně to, co slyšíme ze strany NATO, je nespokojenost s tím, jakým způsobem k tomu Česká republika zatím přistupuje a bude potřeba, aby v tomto ohledu prostě ty investice do našich obranných schopností se navýšily, pokud tento závazek chceme splnit.
26: Německo a jeho evropští spojenci budou chtít na summitu v Ankaře přislíbit další finanční podporu Ukrajině. Budou v tomto členské státy jednotné?
3: Určitě se nedá očekávat, že v tom budou zcela jednotné. To, že deklaratorně samozřejmě na tomto summitu vyjádří další podporu Ukrajině, jedna věc. Druhá věc je, zda budou schopni se, dejme tomu, domluvit na nějakém systematičtějším schématu, jak dlouhodobě Ukrajinu podporovat. Jsou některé hlasy ze strany Aliance, které zaznívají v tomto směru, že by ta spolupráce v tomto ohledu měla být systematičtější a měla by tam být lépe rozloženo to břemeno mezi jednotlivé členské státy. Zda se na to nejde shoda, jsem poměrně skeptický v nějakém, dejme tomu, větším rozsahu, ale určitě to bude jedno z těch velkých témat, které můžeme na summitu očekávat.
26: A co tedy vůbec se dá čekat od toho úterý a středy v Ankaře?
3: Určitě to budou těžké debaty, které se budou hodně týkat právě budování těch schopností a vlastně investic jednotlivých států do navyšování vlastně těch obranných schopností. Myslím, že toto bude prostě velké téma, ale přesně budu se vyjmenovat i další témata, včetně Ukrajiny, což je prostě konflikt, který zde stále probíhá na velmi aktivní úrovni a tím, že ta podpora ze strany Spojených států výrazným způsobem upadla po nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta, tak je mnohem více na Evropě se právě baví o těch variantách, jak Ukrajinu podpořit ještě o to výrazně.
26: Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Děkujeme. Naschledanou.
3: Moc díky, hezký den.
26: Letos připadl ve švýcarských Alpách den ústupu ledovců na 29. červen. Je to od začátku měření před více než čtvrtstoletím druhý nejčasnější termín. Ještě dřív to bylo v roce 2022, kdy takzvaný bod zlomu, který znamená, že se vyčerpaly všechny nashromážděné zimní zásoby sněhu, nastal už 26. června. Od tohoto okamžiku veškeré další odtávání až do října povede ke zmenšování velikosti ledovců. K jejich mimořádně rychlému otávání přispívá i současná vlna veder, jak upozornil šéf švýcarské glaciologické sítě GLAMOS Matthias Huss. V tomto století bod zlomu v průměru nastával v polovině srpna. Naším hostem je glaciolog Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografické ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
4: Dobrý večer.
26: Ve Švýcarsku za poslední půlstoletí zmizelo na 1200 ledovců. Co to znamená pro klima? Proč jsou pro nás ledovce důležité?
4: Tak ty ledovce jsou důležité, jednak mají svoji úlohu v krajině, jsou určitým rezervoárem vody, která se potom uvolňuje během léta a stabilizuje vlastně nějaké mikroklimaté oblasti. A pro nás, pro lidi, hlavně v těch horských oblastech, jsou důležitým vlastně zdrojem energie. Pravděpodobně všichni znáte, aspoň z nějakých dovolených do Rakouska, do Švýcarska, do těch alpských zemí, velká část třeba elektřiny je vyráběna z vodních elektráren, které jsou napájeny právě těmi tajícími ledovci. Takže to i z toho ekonomického pohledu je docela důležité.
1: Takže nejenom ekologie, ale i ekonomika. Čím vším je způsobeno to rekordní otávání ledu v těch vysokých horách? Není to jen zvyšujícími se teplotami?
4: No, přesně tak. Tak samozřejmě ty teploty jsou to úplně základní. Čím větší teplota, tím víc vám ten ledovec vlastně otává, ale zároveň díky těm zvyšujícím se teplotám se nám vlastně mění poměr těch sněhových srážek zimě oproti těm vlastně kapalným, oproti dešti. Takže zatímco v minulosti ty ledovce, i když přes léto otály, tak v zimě jakoby stihly doplnit ty zásoby sněhu, ze kterých se potom tvořil led, tak dneska už i v těch vysokých polohách těch ledovců velmi často prší, tam jsou tam kapalné srážky, takže ten ledovec se vlastně nestačí přirozeně obnovovat.
1: A jakou roli sehrál konkrétně tuto zimu, a když se bavíme o Švýcarsku, navátý písek ze Sahary?
4: Tak v zásadě přes tu zimu to není až takový problém. Problém to nastává v momentě, kdy se ten jako v fozovkách znečištěný povrch odhalí a působí na něj sluneční záření. Tím, jak ten povrch je tmavší, tak samozřejmě mnohem rychleji a snadněji taje. Takže tohle může vlastně způsobit zrychlení toho tání.
1: Takže když to shrneme, je to zejména to, že nejenom jsou vyšší teploty, ale i třeba v zimě méně padá sníh, anebo i méně prší. Je to tak?
4: No, v podstatě ty srážky jako takové jsou zhruba pořád stejné, ale mění se ten poměr mezi sněhem a deštěm. Pro ten ledovec je samozřejmě naprosto důležitý mít ten zdroj toho sněhu, takže čím méně tam sněží, tím je to pro ten ledovec v úzovkách horší a nestíhá se tak rychle obnovovat.
1: Paradoxem je, že podle švýcarských vědců, ačkoliv ledovce tají čím dál rychleji, do řek se z nich dostává stále méně vody. Jaké to má vysvětlení?
4: Tak to vysvětlení je v podstatě naprosto logické, protože čím ten ledovec je menší, tím je tam menší plocha, ze které ten ledovec vlastně může tát. Menší plocha, na kterou působí ta vysoká teplota nebo to sluneční záření. Takže ono to má i svůj vlastně anglický pojem, říká se tomu peak water, to znamená tady nějaký moment toho zlomu, kdy ten ledovec už je tak malý, že vlastně i když ta je víc a víc, tak té vody otává už jako relativně málo. Jo, ten ledovec je hrozně malý, menší než byl předtím.
1: Velká část vody z alpských ledovců teče do dvou velkých evropských řek, do Rýna a do Róny. Co ten popsaný trend znamená pro tamní povodí?
4: Tak asi bych to zase rozdělil na dvě věci. Jednak z nějakého přírodního hlediska nebo ekologického. Čím méně vody máme v těch řekách, tím se nám například velmi výrazně zvyšuje jejich teplota a mění se třeba i chemismus té vody, protože jak té vody je tam méně, tak se nám v úzovkách jakoby zahušťuje. Jo? To znečištění, ať už přirozené nebo lidsky dodané, je tam vlastně zahuštěnější, což může velmi negativně ovlivnit ty organismy, které tam žijí, které mohou být citlivé právě na překročení nějakých limitů znečištění nebo i té teploty, obsahu kyslíku a tak dále. A samozřejmě to má potom velký význam i pro ekonomiku. Například víte, že Francie je vlastně jadernou velmocí Evropy a spousta těch elektráren jaderných je právě umístěna podél těch velkých řek, jako je Róna. Takže tam může nastat problém třeba s chlazením těchto jaderných elektráren.
1: V jednom ze starších článků jsem četl o pokusech alespoň zpomalit odtávání alpských ledovců pomocí umělého sněhu. Mohlo by to fungovat?
4: Tak to samozřejmě funguje, ale čistě jenom v tom jednom daném místě. No, tady se bavíme o tisících kilometrů čtverečních ledovců, ale tohle můžete udělat na nějakých těch nejexponovanějších ledovcích, které se využívají třeba pro lyžování a tak dále. Jo, takže můžete ovlivnit třeba, nevím, 1% těch ledovců, ale z pohledu všech alpských ledovců je to jako zanedbatelné.
1: A je to už neodvratný proces, kdy ledovce zmizí ve Švýcarsku úplně a co se bude dít dál?
4: No, vypadá to, že ten proces je v podstatě neodvratný, protože už to tempo toho otávání je tak velké, že se to bude velmi špatně vlastně vracet. Zvlášť, když ty ledovce jsou velmi malé. Ty větší ledovce mají nějakou setrvačnost, ale ty menší ledovce velmi rychle reagují právě na tyhle extrémně teplé roky. se bude dít do budoucna, nikdo samozřejmě nedokáže předpovědět, ale pokud se to klima bude vyvíjet tak, jak se bude, tak jak se vyvíjí teď, tak bych všem posluchačům doporučil se podívat do Alp, než ty ledovce postupně všechny zmizí, abyste měli aspoň vyprávět o vnoučatům.
26: Tak to říká na závěr našeho rozhovoru glaciolog Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty České univerzity a Geografické ústavu Masarykovy univerzity. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
4: Taky děkuji. Naschledanou.
26: Tolik večerní publicistika Vladimír Kroc. Tady jsou další zprávy. Hezký večer.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Východ Česka zasáhly extrémně silné bouřky. V Beskydech aktuálně hrozí přívalové povodně. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční během půl hodiny. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Další extrémně silné bouřky jsou taky na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Doprovází je vítr s nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Meteorologové očekávají komplikace v energetice, dopravě a zemědělství. Varují taky před škodami na majetku. Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko omilostnil 32 vězňů. Udělal tak v předvečer státního svátku. 28 propuštěných bylo odsouzeno za extremismus. Běloruské úřady tohle obvinění často používají proti odpůrcům autoritářského režimu. Podle běloruské lidskoprávní organizace Vyasaná ale ve věznicích stále zůstává přes 800 politických vězňů. Kanada se zúčastní příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámili to její organizátoři. Jde o první zemi, která se k hudebnímu klání připojuje od roku 2015, kdy Evropský vysílací unie přijala Austrálii. Kanadská veřejnoprávní stanice CBC by během následujících měsíců měla oznámit, jakým způsobem vybere svého prvního reprezentanta. Příští 71. ročník bude historicky poprvé hostit Bulharsko. Soutěž v květnu vyhrála bulharská zpěvačka Dara s písní Bangaranga. Tenistka Nikola Bartuňková porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou 2-0 na sety a prošla do třetího kola Wimbledonu. Stejným výsledkem Karolína Muchová vyhrála nad Číňankou Chang. Teď hraje Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové a v Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
8: Krejčíková prohrála první sadu 4-6, přestože do setu dobře vstoupila, měla náskok, vedla 3-0, ale pak už se prosazovala víc soupeřka, vítězka nedávného Roland Garros. Teď je to 1-1 na začátku druhé sady z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
7: Fotbalisté Anglie hrají v úvodním kole play-off mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo. Duel vidí Tomáš Petr.
24: 33. minuta utkání, Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
25: Hucpaná D8 před Prahou a nehoda na plzeňské dálnici u Vráže. V Praze ve Kbelské ulici dnes začala oprava vozovky. Směrem na Průmyslovou už se jede pouze jedním pruhem a kolabuje kvůli tomu doprava na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Náš zpravodaj jede po D8 v kamionu.
9: Zhruba jedeme z 12. kilometru, jsme na minus druhém, takže 14 kilometrů a jedeme to už 4 hodiny.
25: A teď už se koloda mírně zkrátila, zhruba od 8. kilometru. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Ucpaná už je Kbelská i ve směru na Ústí nad Labem, kolona je tam od Průmyslové ulice. Na dálnici D5 se rozjíždějí kolony za Prahou směrem do Plzně. Na kilometru 12,5 už nehoda mimo jízdní pruhy, tak vydržte, teď se brzdí u sjezdu na Rudnou. Kolona na D5 se stále v opačném směru na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru se sune až na okruh k Ořechu, hlavně kamiony. Ještě dálnice D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona roztrhala.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: stav rokování mezi USA a Iránem. Podle ministra Macinky vyřeší spor o summit NATO úředníci. Irský závod s ČEZem o miliardy pro Evropu, silný protest proti zestátnění ČEZ, anebo Bitcoin pustili do salonu a ten na to doplatil. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydáním publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
11: Názory a argumenty.
10: V jakém stavu je momentálně jednání mezi USA a Iránem? To je poměrně nejasné, stejně jako stav Hormuzského průlivu. A o tom bude řeč. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
12: Dobrý den.
10: Začneme tedy tím rokováním.
12: V současné době v Kataru jsou američtí vyjednávači, kteří tam přijeli jednat s iránskou delegací, jak oznámil prezident Trump. Ovšem Iránci dopředu oznámili, že se s nimi nesetkají. Včera se Američané setkali s katarským emírem a nyní zřejmě probíhají nepřímé rozhovory přes pákistánské a právě katarské prostředníky. Ovšem už to, že se obě strany nesetkají, nebo aspoň podle Iránu ne, v blízkých dnech, ukazuje, že to vyjednávání nejde úplně tak, jak by asi bylo žádoucí. Je potřeba připomenout, že to memorandum, na jehož základě se jedná, bylo uzavřeno 17. června, to znamená, teď jsou to dva týdny. A na to vyjednávání vlastně bylo 60 dní původně oznámeno, že za těch 60 dní má být uzavřena mírová dohoda. To znamená, jsme ve čtvrtině té lhůty a zatím slyšíme spíše o sporech než o nějakých dohodách, což je ovšem samozřejmě v této fázi poměrně logické.
10: No a ještě aspoň ve zkratce, jak je to momentálně tedy s průchodností toho Hormuzského průlivu?
12: Co se týče průchodnosti Hormuzského průlivu, tam se to mění téměř každým dnem. Jednu chvíli byl volný, nyní úplně volný není. Každopádně Irán, konkrétně ministr zahraničí Arakčí, oznámil, že opravdu hodlá nad Hormuzským průlivem si udržet kontrolu, což asi není úplně to, co by si svět představoval a i jak americký prezident Trump se tu dohodu snažil vysvětlovat. Ovšem už v té dohodě bylo, že Irán po 60 dní umožní volnou platbu bez poplatku. V současné době je ale Irán víceméně spokojen, vyváží ropu, vyváží v poměrně velké množství. Od uzavření onoho memoranda vyvezl už přes 40 milionů barelů ropy. Připomínám, že v minulém roce byl průměrný vývoz Iránu 1,5 milionu barelů ropy denně. Takže vyváží vlastně volně, vyváží hodně, vyváží, jako známili, za ceny o 20% vyšší a tím se do značné míry řeší jeho největší problém a to je nedostatek financí.
10: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
12: Naslyšenou.
10: Z pondělní tiskové konference po jednání vlády člověk snadno nabyl dojmu, že podle vicepremiéra Petra Macinky spor kabinetu s prezidentem o summit NATO prostě vyřeší úředníci, jenomže ti mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby delegace mohla v Ankaře fungovat bez problému. To říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
13: Ministr zahraničí Petr Macinka usoudil, že spor o složení české delegace na summitu NATO v Ankaře je potřeba přenést z roviny mediální a politické na úroveň pracovní. Postarat se o tom má komunikace mezi prezidentskou kanceláří a Černínským palácem. Ta se odehrává na úrovni úředníků. Co se dosud nepovedlo politikům, by měli dokázat právě oni. Alespoň takto lze vnímat Macinkova slova. Znamenalo by to, že právě oni určí, kdo se za Českou republiku zúčastní neformální večeře a kdo bude vystupovat na formální části jednání. Je to pochopitelně nesmysl. Úředníci mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby česká delegace mohla v Ankaře bez problémů fungovat. K tomu potřebují jednoznačné zadání od politiků. Z jejich veřejných výroků je zřejmé, že dohoda mezi prezidentem a premiérem dosažena zatím nebyla. Naopak to vypadá, že Andrej Babiš nemá zájem se o tom s Petrem Pavlem vůbec bavit. Pokud se situace nezmění, těžko mohou úředníci z prezidentské kanceláře a z Černínského paláce tento spor rozřešit. Pokud by tomu bylo jinak, neurčovala by zahraniční politiku země vláda, ale úředníci. Tomu nevěří ani Petr Macinka, byť svými výroky kolem summitu NATO tento dojem vyvolává. Když už jsme u toho dojmu, tak se Babišovu kabinetu podařilo vytvořit iluzi, že české zájmy v Turecku nemůže dobře hájit hlava státu. Proto nejdůležitější prezentovanou aktivitou vlády směrem k summitu zatím byla snaha mu v účasti zabránit. Petr Pavel přitom opakovaně dává najevo, že by respektoval mandát, kterým by od vlády byla delegace vybavena. Problém je, že jeho detailnější znění není veřejně známo. Možná proto, že potom by se snaha odradit prezidenta od cesty do Turecka ukázala jako nesmyslná, nebo spíše nevraživostí motoristů vůči hlavě státu motivovaná. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří v plnění členských závazků NATO k nejhorším, měla by slíbit nápravu, což mimo jiné znamená postupný a výrazný růst výdajů na obranu. Premiér to nijak nepopírá. V tom by vláda s prezidentem neměla být momentálně v rozporu. Týká se to rovněž postoje k válce na Ukrajině. Tam by delegace v Ankaře měla podporovat přesun větší části podpory Ukrajině z USA na evropské členské země Aliance. Mandát počítá také s tím, že by nemělo být zpochybňováno pokračování muniční iniciativy a podobně. Což pochopitelně neznamená, že by Petr Pavel nemohl mít na počínání kabinetu v těchto záležitostech poněkud jiný a někdy i kritický názor. K větší vzájemné důvěře by prospěla diskuse mezi prezidentem, premiérem a ministry obrany či zahraničí. Při ní by mohli zjistit, že postoje prezidenta se nijak dramaticky neliší od obsahu mandátu, který vláda už schválila. Tím by však ztratila důvod, proč pokračovat v nekonečných tahanicích o to, jakou roli by měla hlava státu na summitu mít.
10: Tolik kolega Petr Hartmann. 1. července se kormidla Evropské unie ujímá Irsko a nečeká ho žádný klidný půlrok, ale nesmírně náročný a stresující závod s časem. Na stole totiž leží jeden z nejtěžších úkolů protlačit unijním soukolím dohodu na příštím víceletém rozpočtu unie po roce 28. A proč s ním EU spěchá, to přibližuje analytik institutu Globsec Filip Nerad.
14: Ve hře tentokrát nejsou jen stovky miliard eur na dalších 7 let fungování evropské 27. Jde doslova o samotnou akceschopnost a budoucnost Evropy. A Dublin má na to, aby s vyjednáváním zásadně pohnul následujících 6 měsíců. Proč ten spěch? Protože hned v příštím roce se politická mapa kontinentu nejspíš začne hodně otřásat. Unii čeká supervolební rok. K urnám zamíří voliči v klíčových evropských zemích. Ve Francii, Itálii, Španělsku, ale také v Polsku, ve Finsku, Estonsku a na Slovensku. Riziko je na snadě. Jakmile se v těchto zemích naplno rozjedou předvolební kampaně, racionální debata o penězích skončí. Vedle toho favorit francouzských prezidentských voleb z řad krajní pravice Jordan Bardella už teď prohlašuje, že v případě svého vítězství oseká příspěvek Paříže do unijního rozpočtu na polovinu. Pokud se shoda nenajde letos do prosince, po volebním maratonu v roce 2027 se vyjednávací pozice mohou zabetonovat natolik, že se už nemusí dohodnout vůbec nic. I proto šéf unijních summitů Antoniu Košta už několik měsíců volá po nalezení shody do konce letošního roku. Také on si je dobře vědom toho, co hrozí. Že to Irové nebudou mít lehké, potvrdil i poslední summit Evropské unie v polovině června. Místo posunu kupředu na základě upraveného návrhu dosluhujícího kyperského předsednictví, to mezi unijními institucemi i mezi členskými státy navzájem jiskří hned na několika frontách. Evropský parlament požaduje ambiciózní rozpočet, který dokáže financovat technologickou suverenitu, zelenou transformaci i obranu. Na druhé straně barikády však stojí šetřivé státy v čele s Německem a Skandinávci, kteří jako čistí plátci odmítají posílat do Bruselu víc, než je nezbytně nutné, a naopak požadují razantní škrty. A pak jsou tu příjemci evropských peněz, zejména ze střední a východní Evropy, kteří se zuby nehty brání tomu, aby se bralo z tradičních naditých obálek kohezních fondů na rozvoj regionů nebo ze zemědělských dotací. Summitová debata ukázala, že shoda nepanuje v podstatě na ničem. Ani na celkovém objemu peněz, ani na tom, jak do rozpočtu zapojit nové vlastní zdroje Unie, ze kterých by se platily nové priority a splácely společné dluhy z doby covidu. Před Iry tak leží herkulovský úkol. Musí hrát roli nestranného zprostředkovatele, ale zároveň tvrdého vyjednavače, který dokáže obrušovat hrany a hledat kompromisy přijatelné pro všechny. Čas přitom bude hrát neúprosně proti nim. Následujících 6 měsíců současně ukáže, zda je dnešní Evropská unie stále schopná strategické schody pod tlakem, nebo zda zvítězí národní egoismy posílené blížícími se volebními kampaněmi. Irský závod s časem o rozpočet právě začíná. Pro budoucnost Evropy to bude pravděpodobně nejdůležitější sportovní disciplína tohoto roku.
10: Říká analytik institutu Globsec Filip Nerad. Zestátňování je opět znovu módním trendem, dobře se také prodává voličům, jenomže obyčejně to přináší vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. A o jednom vládním záměru tohoto druhu hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
15: Skupina ekonomů, včetně dvou bývalých guvernérů České národní banky, protestuje proti zestátnění části elektrárenské společnosti ČES. V otevřeném dopise varují premiéra Andreje Babiše před rozdělením polostátní energetické společnosti a před výkupem jejich dosavadních minoritních soukromých akcionářů. Tvrdí, že jde o drahý a zbytečný experiment, na kterém vydělají malí akcionáři, kteří často nejsou tak docela malí. Kritizují tedy vládní plán zestátnit většinu výroby elektrické energie. Právě proto se má rozdělit energetický polostátní gigant ČES na výrobní a nevýrobní část, zabývající se hlavně distribucí elektřiny. Výrobní část chce vláda zcela zestátnit, nevýrobní část částečně zprivatizovat. Z prodeje akcí nevýrobní části totiž nakoupí podíl v současném ČEZu a tím ovládne výrobu elektřiny. Ekonomové v dopise tvrdí, že současní minoritní akcionáři dostanou k ceně svých akcí zajímavou prémii, naznačují tím, že zbohatnou na úkor ostatních, což je pravda. Jenže prémie je cena za to, že vláda Andreje Babiše chce 100% vlastnit elektrárny, a to rychle. A tak musí platit. Tak to v tržní ekonomice prostě chodí. Proč ale mají být elektrárny státní? Elektřinu to lidem nezlevní. Jaderné elektrárny, kterými se vláda oháněla, lze stavit i s polostátním ČEZem. Zkrátka, jak tvrdí v dopise ekonomové, současný systém funguje, a je nesmysl ho měnit a ještě za to platit. Babiš na to odpovídá, že v tomto případě jde o bezpečnost. Budeme se ale cítit bezpečněji, když bude stát místo dosavadního 70% podílu v elektrárnách ČES vlastně 100%? A proč tedy vláda chce větší podíl pro soukromníky v drátech, které tuto elektřinu rozvádějí? A ze státní kabinet kvůli bezpečnosti třeba i telekomunikační společnosti a vodárny? Možná ano. Možná nejde jen o energetiku. Zestátňování je totiž opět znovu módním trendem a dobře se prodává voličům. Nejen u nás, či v Evropě, ale třeba i ve Spojených státech. Jen s tím rozdílem, že v minulém století se pro obhajobu zestátňování používala levicová rétorika, zatímco dnes pravicová. Výsledky ale budou nakonec stejné. Vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. Ekonomové mají pravdu, když před tímto experimentem premiéra varují.
10: Tolik Marek Hodema.
16: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Koho volit? Toho, u kterého stačí, když zajistí byty, jak viděl na příkladu v sousedním Rakousku publicista Petr Holub.
17: Zlatí komunisti, povzdychne si možná pamětník, když srovná aktuální ceny bytů s částkami, za které se bydlení pořizovalo před rokem 1989. Jak ovšem svědčí volební výsledky z posledních let, málo kdo by kvůli takovému srovnání šel komunistickou stranu opravdu volit. Jenže to platí pro Česko, v Rakousku je všechno jinak. Tam je bydlení dostatečný důvod, aby lidé odevzdali hlasy partaji, jejíž sesterské organizace zaváděly totalitní vládu ve značné části Evropy a Asie. Ukázali to nedělní volby ve Štýrském Hradci, kde žije přes 300 tisíc obyvatel a kde získala komunistická strana přes 35% hlasů. Tím primátorka Elke Károva obhájila funkci, kterou obsadila už před 5 lety, dokonce svůj tehdejší výsledek o 7% vylepšila. Komentátoři rakouských médií nad volebním skandálem jen krčí rameny. Štýrský Hradec ukazuje, že levicová politika může být také dnes úspěšná, uvádí třeba experti deníku Die Presse. Sociální demokracie slábne, zelení se zaměřili na příliš speciální témata. Proč by tedy neměli dostat šanci třeba komunisté? Ovšem, jakým kouzlem to dokázali, jakým tématem si předpotopní strana dokázala udržet štýrské voliče 21. století? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Současná komunistická primátorka má bytovou politiku v různých funkcích na starosti už 10. rok a hned na začátku prosadila, že se znovu začaly stavět městské byty a že každý rok se jich dokončí o něco víc než 100. Platí se v nich nájemné ve výši 40% obvyklé tržní ceny. Zároveň má na finanční podporu nárok každý občan, který musí za bydlení, tedy nájem a ceny energií, zaplatit víc než 30% svých příjmů. Doplatek od města mu pak zajistí, aby náklady, pokud možno, nebyly vyšší než u

0: do jednoho z mnoha bytových družstev, které jsou k dispozici. Ovšem, jak se ukazuje ve Štýrském Hradci, ani trh, ani družstva, ani jejich státní podpora nevyloučí, že jsou nájmy příliš vysoké a že k vlastnímu bytu se každý nedostane, pokud nechce desítky let splácet cenu za jeho pořízení. Každý se může někdy dostat do problému a z pohledu voliče je tedy jen dobře, když je k dispozici čistě socialistické řešení, které umožní bydlet opravdu každému. Nemluvě o tom, že městská výstavba a nízké nájmy v městských bytech sráží ceny i na volném trhu. Z toho plyne ponaučení pro strany, které chtějí kandidovat v blížících se komunálních volbách v Praze, Brně a dalších metropolích. Nemá smysl bojovat za to, aby se město přizpůsobilo automobilům, jak zní jeden z volebních trháků. Dostupné bydlení je argumentem, který umožní vyhrát volby každému, ať kandiduje za jakoukoliv stranu. Stačí, když má stejně přesvědčivého lídra, jakým je štýrskohradecká komunistka Elke Kárová.
1: To byl Petr Holub. Pamatujete si, jak Donald Trump sliboval, že vypustí bažinu korupce ve Washingtonu? On zjevně také ne. Místo toho, aby washingtonskou korupci zkrotil, vynesl ji do nevídaných výšin. Jen příslušníci jeho nejbližší rodiny se za uplynulý rok a půl různě pochybnými způsoby přilepšili o miliardy dolarů, pokračuje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
2: Trumpovi se mezi tím vládnutí stále více komplikuje, ať už jde o tragické neúspěchy jeho deportačního tažení nebo pomílenou válku s Íránem, která především ukázala neschopnost současných Spojených států projektovat svou moc na Blízkém východě. I proto se Donald Trump začal postupně soustředit na záležitosti blíže domovu, které má pod kontrolou více. Nebo si to alespoň myslel. Velkou část Trumpovy pozornosti v téhle chvíli zabírají nejrůznější washingtonské renovace. Nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde teď staví tančírnu, která svou velikostí zastíní vlastní hlavní budovu sídla amerických prezidentů. Krom toho na břehu Potomaku plánuje vystavit téměř 80-metrový vítězný oblouk. A nic na plat, že nikdo pořádně neví, jaké vítězství by oblouk měl oslavovat. Pro Trumpa je nejdůležitější, že bude větší než oblouky v Paříži a Pchjongjangu. Mezitím se rozhodl vrhnout na renovaci takzvaného reflecting poolu, vodní nádrže v hlavním washingtonském parku National Mall. Jejíž hladina odráží okolní památky v čele se zdejším obeliskem a slavným Lincolnovým památníkem. Mělká nádrž se po dekády potýká s výskytem řas, což netrápilo jen Trumpa, ale i několik předchozích prezidentů. Trump se svým typickým gustem extravagantního realitního makléře rozhodl, že nádrž nechá nejen vypustit a vyčistit. Firmě, která pro něj dříve dělala zakázku na jednom z jeho golfových hřišť, přihrál nové, mnohamilionové zadání, aby dno nádrže přetřela na modro. Vyhotovení bylo uspěchané. Trump pochopitelně potřeboval, aby se vše stihlo do jeho narozenin. A už pár dní na to se objevily první problémy. Nejprve se tu opět začaly rychle množit řasy. Dost možná i kvůli novému tmavému nátěru dna. Následně se ale především nátěr začal odlupovat. Trump tvrdí, že je to důsledkem cíleného vandalismu jeho politických nepřátel. Prezident tvrdí, že dosud neznámí pachatelé dno tajně poničili řezy táhnoucími se mnoho desítek metrů. Mnozí obyvatelé Washingtonu nad tím kroutí hlavou a poukazují naopak na neskušenost firmy, chvatné provedení a to, že Trumpův tým pod ně v jednu chvíli oslavně projel prezidentskou kolonou. Trump, který se ještě nedávno chvástal, že jeho rekonstrukce bude úžasná a nezničitelná, teď přiznává, že reflecting pool asi bude nutné znovu vypustit a opravit. Bílý dům mezitím nechává do nádrže lít čistidla, aby omezil nárůst řas. Ale je dost dobře možné, že tímto mimo jiné zabil několik zdejších kachen. Člověk by těžko hledal přiléhavější metaforu celého Trumpova úřadování. Slibuje vypustit bažinu, pak přichází spousta chvástání, skorumpovaných zakázek a vše končí tak, že bažina kvete víc než kdy dříve.
1: U mikrofonu byl Matěj Schneider. Bitcoin od svého vzniku fungoval jak hodinky, střídali se tři růstové roky a jeden propad. Letošek měl být růstový, ale vypadá to naopak, že se stabilní cyklus zničí. Téma Tereze Zavadilové ze serveru Newsstream.
3: Nástup administrativy Donalda Trumpa vypadal pro Bitcoin jako vítězství. Kolem jeho vlády se v rolích poradců i exekutivců pohybují známí kryptoměnoví optimisté. Za všechny kryptocar David Sachs či investor Mark Andreessen. Kryptoeuforie strhla i Trumpovu rodinu. Synové Donald mladší a Eric mají v odvětví nainvestovány miliardy dolarů. A sám Trump s manželkou si pohráli s takzvanými meme coiny, když vydali své mince Trump a Melania. Není tedy divu, že optimismus vytáhl cenu Bitcoinu na 100.

0: 25 tisíc dolarů a množily se odvážné předpovědi, že jeho budoucí hodnota je ve stovkách tisíc dolarů, či dokonce někam k milionu. No a letos Bitcoin spadl pod 60 tisíc dolarů. Přitom regulace kryptoměn se skutečně uvolnila a Bitcoin a spol se tak říkajíc dostali do dobré společnosti. Mezi třídy aktiv jako akcie či skutečné měny. To sebou přineslo změnu na straně kupců. Zatímco dříve Bitcoin kupovali hlavně nadšenci či individuální spekulanti, nyní ve velkém nastoupily fondy a firmy. To vše by pořád ukazovalo na zvýšenou poptávku a růst ceny, ne propad. Jenže zatím to vypadá, že právě dospělost Bitcoinu je to, na co nyní sám doplácí. Fondy sice mohou nyní normálně nakupovat Bitcoin a dávat do něj klientské peníze, ale většinou je z bezpečnostních důvodů držba kryptoměn nějak omezena, dejme tomu na 10% majetku fondu. Když Bitcoin rostl a přesáhl by tak tuto hranici, fondům se spustily automatické prodeje, takže to letos brzdilo vyšší růst ceny. Tento mechanismus ale paradoxně nepomohl proti propadu ceny, že by fondy při poklesu ceny automaticky nakupovaly, ale naopak se kvůli zvýšenému riziku zrychlily prodeje. Institucionální hráči paradoxně udělali Bitcoin nestabilnějším, než byl dřív. Pak je ještě jeden důvod, který tlačí Bitcoin dolů. Na akciovém trhu se nyní jinak rozdaly karty. Začátkem roku se mluvilo o AI bublině, že předražené akcie gigantů, jako je Meta, Amazon a spol, možná nedoručí to, co se od nich čeká, tedy raketový růst, který má následovat masivní investice těchto firm do AI. Největším americkým technologickým firmám se v biznisové hantýrce říká hyperscalers, tedy firmy s globální infrastrukturou. Ti teď chtějí investovat dohromady bilion dolarů do datacenter pro AI. Investoři návratnost tedy mají za nejistou, ale spočítali si, kam bude směřovat poptávka. Jsou to čipy pro AI, takže v posledních týdnech technologické akcie ztrácejí s výjimkou výrobců čipů. A jak to souvisí s Bitcoinem? Tím, že se Bitcoin v uvozovkách legalizoval, spadl do podobné kategorie, jako jsou technologické akcie jako celek a odliv kapitálu do čipů zasáhl i kryptoměnový trh. Proč by fond riskoval peníze v Bitcoinu, který negeneruje žádný úrok, když může financovat stavbu datacenter pro Microsoft, kde je poptávka garantovaná na roky dopředu? AI v podstatě Bitcoinu vysálo investiční kyslík. Kromě toho letos úřady prodávaly rekordní množství zabavených Bitcoinů a kryptoměny se zbavovaly také těžaři, protože těžba přestala být tak výhodná jako dřív. Do výčtu všech ran, které Bitcoin letos utržil, patří ještě jedna, a sice dolar. Bitcoin je naceněný v dolarech, což znamená, že jeho cena je vždy inverzní k síle americké měny. Kvůli tomu, že americká ekonomika zůstává i přes vysoké sazby relativně silná a Fed nespěchá s uvolňováním měnové politiky, si americký dolar drží sílu. Když je dolar silný a nese solidní bezrizikový výnos na vládních dluhopisech, globální kapitál nemá důvod utíkat do Bitcoinu. Protože módní vlna je teď jinde.
1: Tereza Zavadilová byla poslední autorkou komentářů středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
2: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Hladina Vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. Vláda ve Francii ohlásila termín prezidentských voleb. Tenistky Muchová a Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Teď o to bojuje Krejčíková. Kolona popojíždí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zítra čekáme většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu výjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
3: Prezidentské volby ve Francii budou příští rok 18. dubna a 2. května. Termín hlasování dnes potvrdila vláda. Současný prezident Emmanuel Macron končí svůj druhý mandát a už nemůže kandidovat. Opozice termín voleb kritizuje.
5: Šéf republikánů Bruno Retailleau tvrdí, že termín voleb bude nahrávat levici. Druhé a rozhodující kolo hlasování totiž bude 2. května, tedy den po prvomájových protestech, které ve Francii tradičně doprovázejí politické slogany a nepokoje. Mluvčí vlády Maud Brežonová uvedla, že pravidla hlasování budou stejná jako v minulosti. Mezi největší favority voleb patří lídři Národního sdružení Jordan Bardella a Marine Le Penová. Ta ale zatím nemůže kandidovat ve volbách, protože ji pařížský tribunál loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala, soud vynese verdikt příští týden. Do druhého kola hlasování by se podle průzkumu mohl dostat i expremiér a středopravicový politik Edouard Philippe. Z Paříže Martin Balucha, Radio Journal.
3: Celkem 4 dálniční pumpy na Ostravsku teď fungují bezplatných smluv. Jejich provozovatelům je neprodloužilo ředitelství silnic a dálnic. Čerpací stanice ale zatím zůstávají otevřené. Řidiči se bojí problémů.
6: Bylo by to určitě komplikace, protože by se muselo promýšlet tankování někde dřív a nebo potom až dál.
7: Říká řidič Lukáš, smlouvy skončily pumpám dnes. Ředitelství silnic a dálnic se s provozovateli podle mluvčího Jana Rýdla neschodlo na nových podmínkách.
8: V této fázi nepovažujeme za vhodné komentovat další právní kroky ředitelství silnic a dálnic ani průběh jednotlivých jednání s konkrétními subjekty.
7: Provozovatelé chtějí dál jednat. Pokud by tyto benzínky na D1 museli zavřít, řidiči by neměli v obou směrech mezi Přerovem a Antošovicemi kde tankovat. Z Ostravy Adam Tomáš, Radiožurnál.
9: Tenistka Barbora Krejčíková hraje druhé kolo Wimbledonu proti Rusce Andrejevové. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
10: Andrejevová dokázala v prvním setu zlikvidovat náskok soupeřky, vyhrála sadu 6-4 a o to též se pokouší i teď ve druhé sadě a zatím úspěšně. Barbora Krejčíková teď před chviličkou nedopodávala sadu za stavu 5-3. Je to teď 5-4 už jenom z pohledu české hráčky, která půjde na příjem a Andrejevová, vítězka nedávného Roland Garros, může srovnat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Do třetího kola už postoupili Karolína Muchová a Nikola Bartuňková, která vyřadila Kateřinu Siňakovou. Angličtí fotbalisté hrají s Demokratickou republikou Kongo první kolo play-off mistrovství světa. Podrobnosti dodá Tomáš Petr.
11: Po prvním poločase Demokratická republika Kongo vede nad Anglií po gólu Sipengi 1-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Hokejista Radko Gudas v NHL podepsal 6letou smlouvu na v přepočtu celkem 192 milionů korun s Floridou, která ho získala v pondělí z Anaheimu. Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. Philadelphia pak oznámila prodloužení smlouvy s brankářem Danielem Vladařem o 5 let.
12: Kolona na D8 před Prahou a nehoda na silnici 43 u Letovic. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Je to kvůli nově zúžené Gebelské ulici. Směrem na Průmyslovou už se jede pouze jedním pruhem. Aktuálně kolona od 8. kilometru a místy i v levém pruhu. V osobním autě se zdržíte před Prahou asi půl hodiny, kamionem je to na delší dobu. Kolony opět hlavně kamionů stále i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru až na Pražský okruh. A pozor na dálnici D5, pokud sjíždíte na Vráž na 14. kilometru. Už za sjezdem na silnici do Berouna stojí nebezpečně odstavené auto.
13: Je tam za zatáčku a tu značku tam má dost blbě danou, takže to není vidět a na poslední chvíli se dobržiťuje, tak jenom na to bacha.
12: A ještě silnice 43 z Brna na Svitavy za Letovicemi. Teď čerstvá nehoda, srazilo se osobní auto s autobusem. Na místo míří hasiči a podle potřeby můžou i zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 4 roky bez profesionálního tenisu.
3: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání.
15: Loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole.
16: Hájila se tím, že komisařka nepostupovala podle pravidel a tato popřela.
17: Při slyšení u tribunálu však byla její výpověď úplně jiná, píše deník CZ.
18: Agentura pro bezúhonnost tenisu ale neměla slitování a Vondroušovou potrestala jako v případě pozitivního testu.
19: Krutý zákaz, odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo 3. prosince 2025 před jejím bytem? Skončí s tenisem? Nebo jí zachrání odvolání? Ptám se Jaroslava Plašila, reportéra Radiožurnálu Sport. Dnes je středa, 1. července. Ahoj Jaroslave, zdravíme tě z Prahy z Vinohradské 12 na Wimbledon.
20: Hezký den z Wimbledonu.
19: Před 3 roky vyhrála Wimbledon Markéta Vondroušová, ta teď ale řeší teda úplně jiné problémy, dostala 4letý zákaz tenisu, takže nemůže vůbec hrát žádnou soutěž?
20: Nemůže hrát žádnou soutěž, dokonce nemůže ani trénovat v klubu, takže samozřejmě je to velmi omezené.
19: Mm-hmm. Ona mluví o tom, že než ta Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu rozhodla, tak to trvalo kolik? 7 měsíců? Bylo to 7 měsíců plných úzkosti, strachu, ztráty kontroly nad vlastním životem. Tak to teď popsala na Instagramu.
21: Nikdy jsem nedopovala. Nikdy jsem neměla pozitivní test. Během celé své kariéry jsem podstoupila nespočet antidopingových kontrol a na kurt jsem vždycky šla s čistým svědomím.
19: Proč tak dlouho čekala na to, jaká bude její budoucnost v tenisu?
20: No, je to dlouho samozřejmě, když si vezmeme teď v potaz, jak dlouho nebo méně dlouho trvaly jiné případy, tak je to velká doba. Připomeňme, že se to stalo 3. prosince, proběhlo samozřejmě nějaké vyšetřování, nějaké sbírání informací a než přišlo na řadu to slyšení, tak to slyšení bylo tuším 11. června, takže to je opravdu velmi dlouhá doba.
19: To rozhodnutí, sám říkáš, padlo na základě loňské dopingové kontroly, totiž ta se měla odehrát 3. prosince v Praze, v pražském bytě Markéty Vondroušové, kdy ona odmítla vpustit německou komisařku právě do svého bytu. Jak přesně se to mělo odehrát? Ta komisařka zazvonila, Vondroušová jí řekla, nemůžete dovnitř?
20: No, samozřejmě vycházím jenom z těch informací veřejně dostupných. Mělo to být tak, že ona přišla mimo okno, mělo to být asi po 8. hodině večer, což už je dost pozdě. Těžko říct, jak se ta komisařka prokázala, protože tam jsou nesrovnalosti v těch výpovědích. Těžko teď jako říct, co se tam doopravdy odehrávalo, ale Markéta Vondroušová s tím nebyla spokojená, s tou návštěvou evidentně, a tu zkoušku odmítla, protože se jí nepozdávaly některé věci, některé nesrovnalosti, některé nutné formality, které třeba chyběly a tak dál, takže proto tu zkoušku odmítla. Vemte si, že někdo k vám takhle přijde večer, kdy, já nevím, ten tenista je v nějakém rozpoložení a teď tam někdo zabouchá. Těžko teď, jako já nemůžu spekulovat, co se tomu člověku najednou honí hlavou. No.
19: To znamená, komisařka měla podle Vondroušové i podle toho, co ty říkáš, přijít mimo předem nahlášený čas v takzvané aplikaci EDEMS. Mimo časové okno si řekl. Co to znamená? Co je časové okno? Co to je za aplikaci?
20: To je aplikace, která je povinná pro všechny profesionální sportovce, dá se říct, pro tenisty to platí, ať už se jedná o špičkové singlisty, deblisty nebo vozíčkáře, tak všichni mají aplikaci a vždycky na ten den dopředu musí vyplnit jedno 60-minutové okno, kde budou k zastižení tu dobu. Samozřejmě neznamená to, že ten komisař musí přijít v tomto okně, on samozřejmě může přijít kdykoliv. A to byla asi ta věc, která si myslím, že Markétu Vondroušovou v tu chvíli možná nadzvedla nejvíc, protože na to si tenisti jako hodně stěžují obecně. A tam si dovedu představit, že jako bylo to naštvání, a možná, že tam byla i nějaká touha nebo snaha říct, tak tohle už jako přece není možné, což vlastně dokumentuje i to, že ta Markéta Vondroušová to pak i vystavila hned na Instagram. Těžko říct, ale je to v principu tak, že se ti tenisté hlásí do toho programu, do té aplikace, každý den to musí vyplnit na ten následující a nesmí na to zapomenout, protože samozřejmě z toho pak plynou další sankce možné.
19: Tak a druhá věc, ty jsi říkal, že ta komisařka se tak jako legitimovala, nelegitimovala.
0: Přiznala, že neukázala Markétě žádné IDčko, že neukázala žádné oprávnění k dopingové kontrole a že ani nepožádala Markétu o její identifikaci.
19: Advokát Markéty Vondroušové sám říká, že přiznala komisařka, že se neprokázala podle standardu a podle předpisu, jak by to mělo být, že je skutečně tou komisařkou.
0: Odůvodňovala to tím, že na to nebyl čas, že to všechno proběhlo hodně rychle, ale zároveň přiznala, že ta jejich interakce trvala 8 až 10 minut.
19: V tu chvíli se Vondroušová asi mohla bát, že jde o nějaký podvod, nebo ne?
20: Tak taky každý revizor vám automaticky neukáže všechno, co má, to znamená odznak, průkaz. Ptal jsem se na to i jiných hráček a kolikrát to není tak, že by jako hned ukazovali svou totožnost, to, že mají oprávnění provádět dopingové zkoušky. Rozhodně to není pravidlem, většinou třeba jenom zaklepou nebo zazvoní, řeknou ITF doping, to znamená jako zkrátka Mezinárodní tenisová federace a dopingová zkouška a to je všechno, takže občas samozřejmě ty nesrovnalosti jsou na té straně, která kontroluje, tak to je taky velmi důležitá okolnost možná, těžko říct, jak to bylo v případě Markéty Vondroušové, ale rozhodně to není, co jsem se tak ptal různých hráček, tak rozhodně to není pravidlo, že by každý okamžitě tasil hned všechno, co ukázat má.
19: Naopak antidopingová agentura už námi zmíněná, ta tvrdí, že komisařka v zápise uvedla, že se legitimovala a splnila všechny ty náležitosti. Je otázka, jak to skutečně bylo. Co ale naopak víme je, že Markéta Vondroušová jí podepsala, takže se museli vidět, podepsala jí dokument, že teda odmítá tu dopingovou kontrolu, že ji nevpustí domů, že tam jsou nějaké nesrovnalosti. Otázka je, proč teda něco takového podepisuje, když ví, že jí za to potenciálně může hrozit trest?
20: Já si právě myslím, že tam byla taková ta naštvanost, která pak vám vytěsní z hlavy nějaké racionálnější uvažování. Markétu Vondroušovou znám fakt hodně dlouho a vím, že ona je jako hodně opatrná, hodně, řekl bych, si dělá věci po svém a v momentě, kdy někdy něco necítí, nějakou intuicí, teď mluvím opravdu hodně obecně, tak si zkrátka postaví hlavu. Já jsem četl i rozhovor s Markétou Vondroušovou v deníku Sport a tam ona dokonce psala, že snad tam mělo být nějaké staré potvrzení nebo starý papír, kde ještě byl dvouletý trest. To samozřejmě nevím, jak to bylo, to jenom vycházím z těch veřejně známých informací.
19: Ona teda nemluví, promiň Jardo, úplně o naštvání, ona sama mluví o strachu, že ten strach zatemnil její úsudek, nedokázala tu situaci racionálně zpracovat, dokonce přímá posudky. Odborníci to potvrdili, že prodělala akutní stresovou reakci, že měla potíže s úzkostnou poruchou v tu chvíli.
20: No tak samozřejmě mohla se taky bát, nemusela být v pořádku, jenom můžu zase říct obecně, tenisté jsou pod obrovským tlakem, je to mentálně jeden z nejnáročnějších sportů, možná vůbec nejnáročnější, teď se do toho míchají různé okolnosti, jo. Neustále stres toho, cestujete, neustále prohráváte, je to sport, ve kterém prakticky každý turnaj až na pár výjimek prohrajete někdy v nějaké fázi. Od malička jste na tom kurtu sami, nemůžete si pomoci spoluhráčem jako ve fotbale, když se necítíte jít na to kopat penaltu, tak pošlete někoho jiného, ale tam v tom tenise musíte čelit všemu. Teď do toho jsou fanoušci, kteří jsou nespokojení, kteří třeba sází na ty zápasy, píšou anonymy a tak dál. Je toho celá řada, co se vlastně na toho hráče nabaluje. Já když tady potkám třeba některé tenisty, potkal jsem Igu Świątekovou na koloběžce, tak ji vidíte usměvavou, jak si jede hezky tady ulicí ve Wimbledonu, ale vidíte ji pak na kurtu, jaký škube obličej, jak má tiky, to je neustálý nápor, neustálý stres, se kterým se ti tenisté, a teď mluvím obecně, musí celou kariéru vyrovnávat. A ne každý tím projde bez nějaké újmy. A dovedu si představit, že všechno se to může nějakým způsobem v nějakou chvíli nahromadit a vybouchnout to i v nějakou třeba takovouhle reakci. No. Je to všechno velmi komplexní a teď říkám, mluvím obecně, ale dovedu si představit, že se tam toho mohlo sejít ohromná spousta v tu chvíli.
19: Věcí naraz. Na druhou stranu je to extrémně zkušená hráčka, někdejší šestá tenistka na světě z roku 2023, vítězka Wimbledonu, dvakrát ve čtvrtfinále US Open, ve finále French Open. Nemá na tohle být mentálně připravená, protože těch kontrol přece za rok absolvuje kolik? Desítky?
20: No, chtělo by se říct, že by to měla být rutina, je to nutné zlo, ale na druhou stranu je to fakt velká nepříjemnost a když teď mluvila třeba Serena Williamsová o tom tady ve Wimbledonu, protože teď byla taková první velká příležitost s ní mluvit po návratu, tak ona říkala, že právě tady to zapojení do toho antidopingového programu, což ona musela udělat, když se chtěla vrátit, tak se do něj na konci minulého roku musela přihlásit, tak to byl vlastně velký důvod, jako, že to zvažovala, jestli to vůbec za to stojí.
19: A ta pravidla, o kterých ty mluvíš, ta se i mění teda počas těch let, že se do toho vstupuje často a že se ty tenisté v tom musí nějak víc orientovat? Mění se třeba i průběh kontrol?
20: Nemyslím si, že se to mění nějak často, určitě ke změnám dochází po nějakých dobách, konec konců nasvědčuje tomu i to, že v tom případu Markéty Vondroušové se třeba mluvilo o maximálním dvouletém trestu za odmítnutí a teď jsou to 4 roky, ale všechno se samozřejmě vyvíjí, stejně tak jako jsou neustále třeba nové seznamy látek, které se aktualizují, které jsou zakázané, tak se různým způsobem sahá i do pravidel po nějakých zkušenostech. Třeba a tak dál.
19: Třeba pravidla ohlášení pobytu jsem zaznamenal, že jsou dlouhodobě terčem kritiky. To znamená, kde ty musíš uvádět asi, kde v tu chvíli danou budeš, jak jsi mluvil o té aplikaci Adams.
20: To je právě to, že tenista si třeba vybere nějakou dobu, kdy ví, že někde bude. Jako to říkala ta Serena Williamsová, že má děti a teď se jí třeba stane, že s nějakým dítětem teď někam musí najednou v tu hodinu. A teď tu hodinu opustí a ten komisař tam přijde a samozřejmě jako to je jakože Ačko a když má člověk Ačka 3, tak je to trest za doping a ten může být pořádně vysoký.
19: Tak. Ještě jsem v tom výčtu těch úspěchů Markéty Vondroušové zapomněl na to stříbro z olympiády z Tokia, to bych teda nerad. Znovu teda říkám, extrémně zkušená tenistka, jedna z nejlepších českých tenistek. Stěžovala si někdy, že to je zásah do soukromí ty dopingové kontroly, protože jak šéfka té protidopingové agentury Karen Morhausová, tak třeba ředitel antidopingového výboru České republiky Martin Čížek znovu připomínají, ty dopingové kontroly tu jsou pro ty sportovce. Ty sportovci a sportovkyně často vnímají, že to je přece dobře, že ti kontroloři k ním chodí.
1: Vnímají, že ten antidoping je tady pro ně a že pomáhá. Ne.
19: A že je zkouší na to, aby bylo všechno čisté a fair v tom sportu.
1: Jsou takový sportovci, kteří, když jim zazvoní komisař, tak ho pomalu vítají s kafem a s nějakou buchtou.
19: Berou to i jako třeba zásah do soukromí. Mohla to tak Markéta Vondroušová tedy brát, že po té 8. večer k ní někdo přijde, úplně se třeba nepředstaví, jde k ní do bytu.
20: No zásah do soukromí to je určitě ve chvíli, kdy k vám někdo přijde, koho nečekáte a když se navíc ještě bojíte, kdo vůbec to je, když se třeba správně neprokáže svou totožnost, tak to určitě dovedu si představit, že zásah je, ale je pravda, že jako sportovci stojí o to samozřejmě, aby bylo všechno fair, aby ta pravidla nějaká byla, ale zároveň, aby to právě bylo aspoň trošku komfortnější, protože kolikrát to opravdu je ohromný zásah do soukromí, vždyť ti lidé třeba přijdou, já vím, třeba tenisti si z toho někdy dělali i legraci, že někdo k ním přišel, koukali spolu na seriál, ale ono to pokaždé není tak růžové, on ten člověk taky musí s ním chodit, že jo, na toaletu a hezky zblízka všechno pozorovat a tak dál, takže to jsou obrovské zásahy do soukromí.
19: Jakože tam fyzicky jsou přímo na této toaletě? Ty kontroloři jsou přímo u nich, když vykonávají tu potřebu?
20: No, je to v jedné místnosti, je to, že jo, ten kontrolor, tady tenista třeba na turnaji dohraje zápas a jakmile vypadne z turnaje, tak hned je na něj v uvozovkách přilepený dopingový komisař, který ho nespouští z očí, on tam vedle něj stojí neustále celou tiskovou konferenci, pak jde s ním, čekáš zkrátka odevzdá ten vzorek a pak teprve může odejít od toho sportovce, takže je to velmi, řekl bych, intimní, docela kolikrát i dlouhotrvající.
19: 4 roky zákazu tenisu, to je v podstatě stejný trest, jako kdyby Markéta Vondroušová dopovala. Tak je to něco, co převyšuje standardy trestů v tenisu, protože tady jsou samozřejmě případy v minulosti i hráček, které dostali za doping trest, dostali ho mnohem nižší.
20: No, samozřejmě musíme teď srovnávat stejné případy, nebo aspoň podobné, protože těžko teď najít nějaké srovnání z těch úplně špičkových tenistů z poslední doby. Pamatuju několik potrestání právě za vynechání těch kontrol, když jsou 3. A to se stalo, myslím si, že teď několika tenistům v poslední době, zmínil bych třeba Brooksbyho, který dostal 18 měsíců původně, pak byl ten trest zmírněný, tuším, na 13. Pak mě napadají starší případy, třeba Lize Kornetová, která taky zmeškala 3 kontroly, ale ta se obhájila, protože ta se pak, pokud si dobře vzpomínám, ona už je to nějakých 8 let, tak ona se hájila tím, že jí nefungoval zvonek a proto tu 3. kontrolu neabsolvovala, protože komisařku nebo komisaře neslyšela nebo nevěděla o tom, že k ní někdo jde, a nebyla pak potrestána. To mě taky tak napadá v této souvislosti, ale je pravda, že ta hranice maximální 4 roky tam je pro ten případ odmítnutí a že teď tedy byla Markéta Vondroušová potrestána tak, že si to zkrátka ta organizace obhájí. No, je to samozřejmě zase, někdo může říct, že teď se vyplatí spíš podvádět a dopovat, že to je vlastně paradox, ale zkrátka je to tak nastavené.
19: Je to tak, protože jsou teďka připomínány ty případy Janika Sinnera, Igy Świątekové, kterou ty už si sám zmiňoval, že jsi ji viděl na té koloběžce ve Wimbledonu, tak ti dostali jenom 6 měsíců za to, že u nich našli zakázané látky.
20: No, samozřejmě dostali 6 měsíců, že v jejich těle se našla zakázaná látka, ale v případě Janika Sinnera to bylo opravdu naprosto minimální množství, ale zase no, těžko teď srovnávat postupy a postavení hlavně taky těch tenistů, protože za nimi jsou obrovské podpůrné týmy, které vynaložily obrovské úsilí taky na to, aby ta obhajoba byla co nejdokonalejší.
19: A to je nefér, ale ne, to je docela 2 metry.
20: No, 2 metry, mohli bychom to tak nazvat, pokud by šlo o úplně stejné případy, což asi nemůžeme, protože to jsou naprosto odlišné případy, ale můžu říct, že se rozhodně neměří všem stejně, to ani náhodou, to jako můžeme třeba srovnat s případem Nikoly Bartuňkové, která hodně dlouho bojovala za očištění svého jména, aby pak prokázala, že se jí látka zakázaná dostala do těla, protože ji obsahoval, tuším, ostropestřec mariánský, prostě nějaký takovýto doplněk, takže nakonec byla osvobozena po nějaké době, ale, nebo očištěna, ale trvalo to hrozně dlouho a nemohla hrát pořádně dlouhou dobu a bylo to velmi nepříjemné a troufám si říct, že byla v úplně jiné pozici než třeba Iga Świąteková. Takže ten 2 metry můžeme vidět v tom, jak se Kleckomu přistupuje, je to dáno i silou toho postavení. On si to každý 2x rozmyslí, jestli se pustí do sporu se světovou jedničkou, s globální hvězdou. Takže tohle v tomto případě to je určitě jiné. A pak můžeme to vidět na ostatních sportech dlouhodobě. Samozřejmě to se netýká jenom tenisu, ale týká se to atletiky, týká se to řady dalších sportů, že zkrátka přeci jenom ty sporty si ty největší hvězdy velmi dobře chrání. Tím neříkám, že je kryjí, to by bylo hodně odvážné, ale to postavení je určitě jiné, to je jasné.
19: Markéta Vondroušová se může odvolat proti tomu rozhodnutí k sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. To řízení je ale podle jejího právníka hodně nákladné. Znovu se musí předvolávat svědci, dělají se nové posudky. Trvá to průměrně rok, než se rozhodne. Přesto jí to doporučuje, ale to rozhodnutí je ve výsledku stejně jenom na ní. Ten soud by mohl její trest zmírnit nebo úplně zrušit.
20: Těžko teď odhadovat, pokud se odvolá a bude bojovat, a měla by to udělat podle toho, co i tady říkají třeba na dálku tenistky, tenisté, protože z jejich pohledu je to ten trest za to, co udělal, šílený, ale těžko říct, těžko předjímat, jak to může dopadnout. V každém případě určitě se dá mluvit o tom, že to může být hodně dlouhý proces, ale naději pro Markétu Vondroušovou může být to, že tam se začíná od začátku, že tam se nepracuje s nějakou tou historií toho, jak tady probíhalo šetření organizace předchozí, ale že se na ten případ nahlíží od samého začátku. To by mohla být pro Markétu Vondroušovou naděje, protože samozřejmě pokud tam byly nějaké chyby z druhé strany, tak by to mohlo hrát mnohem větší roli než v případě toho předchozího slyšení, protože tam si dovedu představit, že se organizace nebo agentura hodně stavěla za svou zaměstnankyni, když to řeknu, za tu svou komisařku. Takže tohle by mohlo být jiné a nadějnější, ale to je jenom můj velmi laický pohled.
19: Možná naději pro ní může být pro Markétu Vondroušovou i ten pohled do minulosti na ty případy, kdy skutečně ten soud v Lausanne některé ty tresty snížil. Simoně Halepové z několika let asi ze 4 let na 9 měsíců, Marii Šarapovové za Meldonium z 2 let na 15 měsíců. Ale to jsou zase trošku jiné případy, než ten, o kterém teďka spolu mluvíme.
20: Právě, no, určitě. To se nedá srovnávat, protože jsou to všechno snížené tresty za to, že někdo měl nějakou zakázanou látku v těle nebo se nějakým způsobem provinil. Tady je to jiné v tom, že Markéta Vondroušová tu zkoušku odmítla.
19: A ty jsi říkal, a to mě ještě zaujalo, že má Markéta Vondroušová tedy podporu tenistů a tenistek, kteří se za ní, protože za ní stojí třeba Český tenisový svaz, že jo, a někteří velmi známí tenisté, Andy Roddick, kdo ještě další, Kosťuková, Jaburová jsem zaznamenal, bývalá světová jednička Kleistersová, že prostě tohle to není správně.
20: Podporu má obrovskou, protože právě proto, že to všichni vědí, jak to je, jak to chodí, co musí ti tenisté podstupovat stále. A taky proto, že si myslím, že ji znají, že vědí, že to není podvodnice. Konec konců ukazuje to i to, že ty testy kolem toho byly všechny negativní. Markéta Vondroušová neměla nikdy žádný problém za celou kariéru, takže v tomhle případě si myslím, že i proto má takové zastání, protože ty třeba hráčky, které ji velmi dobře znají, tak to mohou říct, protože ji znají od malička třeba nebo od útlých let kolikrát.
19: Pokud s obranou neuspěje nebo pokud se ani nebude chtít dál bránit, jak závažný problém to pro ní a pro její kariéru je? Její 27 let, 4 roky zákaz, to je konec s tenisem ve výsledku?
20: No tak je to jako hrozné to takhle předpovídat, ale v podstatě to jako je skoro ukončení kariéry. Samozřejmě teď ještě jako pořád mluvíme o tom maximálně jako hrozném trestu. Pořád, já si pořád říkám, že ta šance na to ten případ nějak alespoň zvrátit jako existuje. Ale když si vezmeme teď, jak Markéta Vondroušová neustále bojovala s tím, aby vůbec mohla hrát, neustále se na ní nabalovala nějaká zranění, teď v posledních letech hlavně zranění ramene, operace a tak dál. Vynaložila spoustu úsilí vždycky, aby se mohla vrátit. Ta její kariéra je v podstatě poloviční nebo třetinová zatím možná. Zkrátka o strašnou dobu přišla a teď by ještě přišla o tohle, tak to by byla strašná rána. No.
19: Dobrá. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Jardo, já ti přeju hezký Wimbledon a moc díky, že jsi na nás udělal chvíli.
20: No, není zač vůbec, naslyšenou.
19: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jaroslav Plašil, dlouholetý komentátor tenisu a reportér z radiožurnálu Sport, který je zrovna na Wimbledonu. A já jsem se ho ptal na případ Markéty Vondroušové. Připomínám, že od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu dostala tahle česká tenistka stopku na 4 roky a čeká se, jestli se proti tomu odvolá. Naslyšenou zítra.
4: V prostoru bývalého radiotrhu v takových dřevěných ohradách bylo to místo koncentrace, to shromaždiště Židů v Praze.
5: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
22: Pořád v nás byl strach, to se těm SS-ákům, tomu Hitlerovi dokonale povedlo.
5: Tentokrát uslyšíte příběhy z nádraží Bubny. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 19.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vít Kolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu dnes schválila sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu Pavel zvažuje další kroky. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla ve 20 minutách Radiožurnálu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové v této věkové skupině případů násilných trestných činů přibývá. Nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se vytvořilo tornádo. Oznámila to německá meteorologická služba DVD s tím, že tento jev se dnes v regionu může ještě opakovat. Vítr zůstal jen nad hladinou, na pevnině proto nevznikly žádné škody. Vodní policie uvedla, že do problémů se nedostaly ani posádky lodí. Podle odhadů meteorologů vítr dosahoval rychlosti až 150 km za hodinu. Mnichovské letiště kvůli bouři dnes na půl hodiny přerušilo odbavování cestujících a zrušilo asi stovku plánovaných letů. Na jízdenky pražské integrované dopravy je ode dneška možné dojet z Prahy až do Tábora nebo Plané nad Lužnicí. Středočeský a Jihočeský kraj propojili své dopravní systémy. Jízdné si vzájemně uznávají na skoro stovce autobusových linek. Změny se týkají taky cestování vlakem. Fotbalisté Anglie bojují s Demokratickou republikou Kongo o postup do osmifinále světového šampionátu. Víc řekne Tomáš Petr.
3: Přestávka na občerstvení ve druhé půli, 68. minuta utkání. Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Na dálnici D8 před Prahou a nehoda na silnici 43 v Letovicích. Na dálnici D8 stále čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Začala oprava k Belské ulici a kolona se natáhla až na dálnici D8. Aktuálně se brzdí, zastavuje na 4. kilometru a je to až na půl hodiny, než se dostanete na Kbelskou. Pro osobní auta, pro kamiony ještě o něco déle. Na silnici 43 ze Svitav do Brna hlásíte kolony v Letovicích. Na příjezdu do Letovic se srazilo auto s autobusem a zasahují záchranáři. Silnice byla chvíli neprůjezdná, teď už to vypadá, že se projíždí alespoň kyvadlově. Na Moravě ve Slezsku postupují bouřky, místy velmi silné, na Hodonínsku, Herskohradišťsku a taky na Opavsku. Čekejte hodně vody na vozovkách, taky větve a stromy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Je 1. července a na řadě je náš magazín o vědě, výzkumech, inovacích či nových technologiích, tedy Věda Plus. A co nabídneme? První česká studentská družice se brzy vydá do vesmíru. Kostka už čeká ve Spojených státech na start rakety SpaceX. Cyklistika má bez pochyby celou řadu zdravotních benefitů. Rozvíjí vytrvalost, zvyšuje kondici srdce i oběhového systému a posiluje svaly dolních končetin. Jenže hodiny strávené na tvrdém sedle se zároveň projevují na místech, o kterých se mluví jen málo kdy, a my se o to pokusíme. Screening rakoviny prsu se v Česku ode dneška zjednodušuje. Ve výjimečných případech se do něj ženy od 45 let mohou zapojit i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. A v novém areálu Kolibiska ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm řemeslníci dokončují takzvanou pajtu. Jde o historický ovčín, který připomene dobu, kdy se na Valašsku pásla stáda stovek ovcí. O tom všem budeme mluvit. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
1: Věda plus.
5: Do vesmíru by měl v následujících dnech odstartovat první český satelit, navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Podle aktuálního harmonogramu by měla na oběžnou dráhu zamířit příští úterý. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
0: Jedná se o prvou družici v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
6: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
0: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
6: Vcházíme do laboratoře CITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
7: Oni přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
6: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
7: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky, které by tomu satelitu nemuseli úplně prospět.
6: Vybalujeme, není to jenom tak, a velice opatrně vytahujete.
7: Je kolem toho udělaná takováhle kostra.
6: Je to malinký satelitek, takzvaný CubeSat. Já tady nahoře například vidím něco, co vypadá jako 4 krejčovské metry vedle sebe.
7: Tohle je anténa. Jsou to klasický metry. V tomhletom stavu je složený a jak tady pak může být vidět, že přes něj vedou nějaký struny, tak my na oběžné dráze ty struny přepálíme. Tím pádem se nám ta anténa rozvine a můžeme ji používat k vysílání přijímání.
6: Kreativní anténa, že to vlastně je vyrobená z metru.
7: K této anténě tam pak máme rádio vlastní výroby a pak klasický satelit má palubní počítač, který jsme si vyvíjeli, a energetický systém.
6: Takže tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
8: Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
6: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a FEKTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
7: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet je zpátky k nám na univerzitu.
6: Takže to vlastně půjde z Antarktidy do vesmíru a zpátky tady do Brna.
7: Taková jako sekundární část je tím, že pak ještě na jedné straně máme přidělanou kameru, takže se budeme snažit pořídit nějaké fotografie Země a poslat je zpátky tež.
6: Pošlat meteorologická data, fotky.
7: Hlavním cílem je ověřit ty naše komponenty, a to naše rádio, a ta kamera je pak takový přídavek.
6: Takže teď ho zase schováte?
7: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, transporter 17.
6: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu od společnosti SpaceX. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Gensel, Český rozhlas.
5: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Jak už jsme zmínili, podle aktuálního harmonogramu společnosti SpaceX by měla první česká studentská družice Kostka odstartovat na oběžnou dráhu Země příští úterý. Jak náročné bylo ji postavit a jaké plány má tým z VUT dál, to teď probereme s vedoucím studentského týmu Y-Space a výzkumníkem z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Šimonem Slobodou. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Tak jak už bylo uvedeno i v našem předchozím příspěvku, po několika letech teď družice Kostka čeká na svůj start. Povězte, co bylo vůbec při její stavbě pro studentský tým nejnáročnější? Co to obnášelo?
9: Celkově nejtěžší bylo získávat to správné know-how, předávat ho v rámci týmu a koordinovat jednotlivé části tak, aby do sebe potom na konci správně zapadly. Ta družice propojuje mechaniku, elektroniku, software, komunikaci, testování a i administrativu. takže nestačí, aby každá jedna část té družice fungovala samostatně. Všechno musí fungovat společně. Zároveň jsme během vývoje opravovali i nějaké naše vlastní chybky, zejména v elektronice a v mechanice. Znamenalo to pro nás určité zdržení, ale právě na těchto situacích jsme se toho naučili nejvíc.
5: Takže obtížný, možná nejobtížnější byl ten management vlastně celého projektu, to si z toho beru. No a teď pojďme k samotnému cílu kostky. Jaké hlavní úkoly bude na oběžné dráze družice plnit a podle čeho poznáte, že ta mise je opravdu úspěšná?
9: Pro nás kostka byla úspěchem, nebo je úspěchem už tím, že jsme ji jako studentský tým dokázali navrhnout, sestavit, otestovat a připravit ke startu. Vlastně díky tomu jsme se toho hodně naučili, takže v tom smyslu ta cesta pro nás byla i tím samotným cílem. Co se týče aktivit na orbitě, pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat pravidelnou telemetrii o svém stavu, bude fungovat jako takzvaný digipeter nebo přeposílač pro radioamatérskou komunitu, pořizovat snímky ze Země a ověřovat návrh našeho vlastního palubního počítače, antény a dalších komponent, které případně můžeme použít i pro nějaké další projekty do budoucna. A zároveň vlastně studenti tady na Zemi se budou učit, jak takovou družici obsluhovat.
5: No a jaké momenty pro vás, pro váš tým budou asi těmi nejnapínavějšími chvílemi? Bude to start nebo potom nějaké první signály, první jaksi známky toho, jestli družice funguje tak, jak má?
9: Tak start samozřejmě budeme pečlivě sledovat, se na to těšíme. Co se týče toho vypuštění, tak po vypuštění by ta družice se měla sama probudit a začít vysílat základní telemetrie o svém stavu. Po světě funguje síť přijímacích stanic jménem Satnox, kterou často spravují radioamatéři a právě přes ní se pokusíme první vysílání zachytit. Je to globální síť. To by nám mohlo potvrdit, že se družice správně spustila ještě dříve, než přeletí nad Českem. Potom během několika hodin pak očekáváme první přelet nad naší řídící stanicí na fakultě elektrotechniky VUT. Tam bychom měli signál zachytit také přímo my a pokusit se navázat plné obousměrné spojení s tou družicí. A to, když se všechno podaří, tak to pro nás bude obrovský důvod k oslavám.
5: Tak já vám gratuluji už teď, protože, jak jste zmínil, i samotná cesta je svým způsobem cíl a úspěchy máte už nyní, co by studentský tým. Ale ještě na závěr se chci přeptat na navazující misi CIMER. V čem bude oproti kostce technologicky i vědecky ambicioznější?
9: Oproti kostce bude CIMER o dost větší a složitější. Kostka je jedna U družice, CIMER má označení 3U, to znamená, že je přibližně třikrát větší. Je to i z toho důvodu, jaký tam je ten náklad. CIMER ponese zatížení nebo zařízení s biologickým experimentem, to se vyvíjí ve spolupráci s Mendelovou univerzitou. A kvůli tomu biologickému experimentu budeme muset zajistit vhodné podmínky pro ty biologické vzorky, včetně aktivní tepelné regulace, sledování jejich stavu, zpracovávat a přenášet ta data spolehlivě potom zpátky na Zemi. Zároveň bude mít náročnější veškeré ty podpůrné systémy, včetně například řízení orientace, vyšší nároky na proces výroby, skládání i na testování a i na financování. Takže vlastně po všech ohledech je to ambicioznější mise a je to vedené hlavně tím, že tam je ten biologický experiment.
5: Tak máte spoustu práce před sebou. My vám z Plusu přejeme, ať se vám daří ve všem a díky za rozhovor. To byl Šimon Sloboda, vedoucí týmu Y-Space z VUT v Brně. Mluvili jsme o studentských vesmírných misích Kostka a CIMER. Díky a naslyšenou.
9: Díky, přeji hezký den.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Máte helmu, dofouklé gumy, namazaný řetěz a jste připraveni na cyklový let. Ovšem mysleli jste na své tělo, konkrétně na jeho zadní část. Nejde jenom o bolavé sedavé kosti a namožené hýždě. Dlouhodobé sezení v sedle kola dává totiž zabrat i intimním oblastem. Na co si dát při cyklistice pozor, to teď probereme s urologem a sexuologem Liborem Zámečníkem, primářem sexuologického ústavu. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
5: Máte, pane Zámečníku, nějakou obecnější radu, jak vůbec připravit tělo na prázdninovou cyklistickou sezonu?
10: Ty obecné rady jsou asi známé, ale jak každý z cyklistů ví, tak ta příprava na to úplně jednoduchá, specifická není a vždycky je to o tom, že ty první kilometry v sedle trošku bolí, tak jak jste říkala, ty hýžďové svaly, sedací kosti, ale samozřejmě i například penis, anebo u ženy zevní genitál, takže moc se na to připravit nějakým tréninkem nedá.
5: Ani oblečením, protože cyklisti už leta chodí s vycpaným rozkrokem, pardon, že to takhle říkám, ale je to tak. Pomáhají takové pomůcky?
10: To bez pochyby pomáhají a zase je dobré zdůraznit to, že pod ty vycpané cyklistické kalhoty by neměly nosit spodní prádlo, aby nedocházelo k nějakému zbytečnému útlaku, takže čím volnější to prádlo je a ta vycpávka je vlastně na těch anatomických strukturách dobře uložená, tak tím je to lepší.
5: No a co konkrétně tedy rekreačním cyklistům, řekněme, hrozí? Na co si mají dávat pozor jak ženy, tak i muži? A řekněme, třeba to bude oddělené, odlišné.
10: Jsme obvykle dotazováni na to, jestli to dlouhodobé sezení v sedle nějakým způsobem nevadí na močovou trubici, protože tím penisem vede celou délkou močová trubice u muže a u ženy je to oblast zevního genitálu, stytké pysky a vulva. Tak dalo by se říct, jestli teda, pokud bychom se ptali, jestli může jízda na kole způsobit poruchu erekce, nebo jestli je to jenom strašení námi lékaři, tak můžeme říct ano i ne. Tak rekreační jízda jednou za týden, když někdo vyjede s rodinou, tak to určitě o žádné sexuální funkce ani urologické záležitosti nikoho nepřipraví. Ta komplikace nastává při nějakém dlouhém sezení, jsou to hodiny v sedle, když navíc se sedí na tom úzkém sedle, které je takové tomu připravené, tak ta celá váha tlačí na rozkrok a tím se můžou zaškrtit lidově řečeno ty hlavní tepny, které přivádějí krev do oblasti penisu a šourku. A když poklesne průtok krve velmi významně a pokud ten cyklista jezdí často a dlouho, tak to určitým problémům s erekcí opravdu vést může.
5: No a co tedy, pardon, přivedl jste mě k otázce, co dělají profesionální cyklisté, aby jim trénink a závody nespůsobily ty problémy, o kterých mluvíte, aby jim to nespůsobovalo erektilní dysfunkci nebo nesnižovalo plodnost dokonce třeba?
10: Profesionální cyklisti obvykle mají tomu uspůsobené sedlo. Je velká chyba, když se říká to, abychom si na dlouhé cesty koupili gelové sedlo, protože naopak to gelové sedlo může být kontraproduktivní v tom, že když sedíme dlouho na takovém měkkém sedle, těmi sedacími kostmi a hýžděmi vytlačíme vlastně ten gel do oblasti močové trubice a ubližujeme si víc a je to úplně stejně i u žen, to znamená, že když se ten gel vytlačí vlastně doprostřed nahoru, tak to jsou ty nejcitlivější tkáně právě na nedostatek kyslíku a dobré prokrvení, takže stejně tak, jak to platí u mužů, tak to platí u žen, že to sedlo by mělo být anatomicky uspůsobeno. Jsou to sedla, která jsou spíš uší, ale mají jakýsi výřez v oblasti prostředku toho sedla, kde je močová trubice a eventuálně potom vulva u ženy.
5: Vy jste mluvil o tom, co to může způsobovat mužům, cyklistům, ale ještě pojďme aspoň stručně jednou větou k ženám. Co tedy hrozí ženám a neměly by tedy ženy mít třeba jiné sedlo než muži?
10: To sedlo může být trošku jinak uspůsobeno, to máte pravdu. A úplně stejně tak, jak to může působit necitlivost intimních partií a naopak to může působit i chronické bolesti pánve u mužů, tak u žen to také může pramenit do dlouhodobých chronických bolestí pánve. Může to vést k častějším zánětům močových cest, když to sedlo není uspůsobeno typicky pro tu ženskou anatomii. Takže ta anatomie funguje trošku jinak, ale princip poškození z toho tlaku nebo zaškrcení toho přítoku cév a dostatečného okysličení je u obou pohlaví stejný.
5: A závěrem poprosím o stručnou odpověď, kdy tedy už jít k lékaři? Jak poznáme, že to není něco přechodného?
10: Taková ta přechodná brnění a necitlivost v oblasti genitálu vlastně odezní do několika hodin. Eventuálně můžeme tomu pomoct sprchou nebo odpočinkem, pokud to přetrvává po několik dní, tak samozřejmě není nic jednoduššího, než nečekat a navštívit urologa, protože dlouhodobé bolesti můžou vyústit ve velmi dlouhodobé trápení a to samozřejmě po sportu nechceme.
5: Říká urolog, sexuolog a primář sexuologického ústavu Libor Zámečník. Děkujeme za vaše rady a za rozhovor. Naslyšenou.
10: Hezké odpoledne, hezké sportovní zážitky.
5: Děkujeme. No a u zdraví ještě v dnešní Vědě Plus zůstáváme. Na mamografický screening je totiž ode dneška možné jít ve výjimečných případech i bez žádanky od odborného lékaře, od gynekologa nebo od praktika. Nové pravidlo

0: opatření, kterých konkrétních žen, jakých žen se vlastně týká ta změna?
1: Tak mamografický screening funguje v České republice už od roku 2002 a od té doby zachránil život mnoha ženám se zhoubným nádorem prsu. Naši kolegové mamodiagnostici, třeba profesor Daneš nebo primářka Skovajsová a také Ústav zdravotnických informací a statistiky v čele s profesorem Duškem odvedli opravdu fantastickou práci. Screening ovlivnil nejen statistickou úmrtnost na karcinom prsu, ale každý z nás poznal ve své ambulanci tu ohromnou změnu, kdy místo pacientek s velkým nádorem, s postižením uzlin, které přicházely před jeho zavedením nejčastěji, je v současné době naopak taková typická pacientka, žena s velmi malým nádorem, bez uzlinového postižení ve stádiu 1, která má 100% šanci, že se uzdraví.
0: Já vám rozumím, chválíte ten dosavadní postup, ten screening, který přinesl mnoho dobrého, zachránil životy, ale na jaké ženy cílí teď ta změna, že vlastně od 45 let by nemuseli mít žádanku?
1: Ano, myslela jsem, že se k tomu teď právě dostanu, protože právě vedle těch nemocných, které screening navštěvují, máme ještě vysoké procento těch, které na screening nedocházejí a z nich se právě rekrutují pacientky, které mají daleko pokročilejší a méně nadějné nádory. Takže bychom byli rádi, kdyby se počet zdravých příslušně starých nemocných do toho screeningu zapojil. Česká republika má největší procento, kolem 60% žen v té příslušné věkové skupině z bývalých postsocialistických zemí, které screening navštěvují. Nicméně třeba v severských státech je to až 80% a právě tam bychom se rádi posunuli. Takže možnost pominout tu obligátní žádanku v některých případech umožňuje odstranit administrativní bariéru s výhledem na vyšší zapojení žen v příslušném věku.
0: Čistě logicky pro ženu je tady ta možnost místo ke dvěma lékařům mít jenom k jednomu. Vynechat ten předstupeň. Víte vůbec, z jakých důvodů se ženy do toho screeningu nebo část žen, že se nezapojuje?
1: No, někdy je za odmítání mamografického screeningu obava z radiační zátěže, která je opravdu minimální. Jindy fakt, že při mamografickém vyšetření je nutné krátce stlačit prsní žlázu a to není vždycky úplně příjemné. A někdy se žena rozhodne zvolit pštrosí politiku, raději nic nevědět a to právě vede k těm pozdním záchytům a často neléčitelným fázím nemoci. Ale máme i pacientky, které si vlastně neuvědomují, jak rychle čas ubíhá, protože ženy jsou většinou velmi zaměstnané a prostě zapomenou nebo odkládají návštěvu gynekologa a praktika, aby získali žádanku. A tahle ta skupina těch nestíhaček by právě mohla z toho bezžádankového modelu profitovat.
0: A už jenom velmi stručně prosím, proč na preventivní screeningový mamograf se chodí až od 45, když stoupá podle statistik počet rakoviny prsu u mladších?
1: To opravdu stoupá dokonce dvakrát rychleji než u těch starších, nicméně pořád mladé pacientky tvoří jenom 7% všech nemocných s karcinomem prsu, takže by se u nich screening nevyplatil a také nemohou využít mamografické vyšetření, protože mladá prsní žláza potřebuje ultrazvuk k zachycení nádoru.
0: Vysvětluje přednostka Ústavu radiační onkologie první lékařské fakulty a nemocnice Bulovka Petra Tesařová. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Taky moc děkuju, nashledanou.
0: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštem roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta, dlouhá 40 metrů, bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomíná dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
2: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
3: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
4: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí a proto i objekt. Ovčína.
3: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
4: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly a krásnou šindelovou střechu a opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečné.

0: podobného, co se u nás vlastně nedochovalo do dnešních dnů a my jsme museli absolvovat poměrně dlouhou cestu na to, abychom se dostali k té samotné stavbě.
1: Ovce se sem nevrátí, budou ale všude kolem. Kdo bude uvnitř, budou návštěvníci.
0: Krom výstavy, expozice, krásných výhledů z objektu, se nám podařilo do něho díky jeho velikosti umístit i ve stavbu, kde je bufet a toalety. Takže se nejedná jenom čistě o expoziční objekt, ale i takové jako jádro a zázemí pro návštěvníky v novém areálu.
1: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
2: Vlastně, když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70 jsou absolutně atypem.
1: A znáte to číslo, kolik asi těch šindelů je? Počítali jste to?
2: Zhruba střechama 750 metrů čtverečních můžeme počítat 40-50 šindelů do 1 metru čtverečního.
1: My jsme teď uvnitř Pajty, která je plná řemeslníků. Zatím chodíme po štěrkové podlaze, ta se zvedne. Kdyby už byla o něco výše, tak bychom viděli ty krásné výhledy na Hažovické kopce, tak jak to známe u Ovčínu, obvod tvoří takové ploché desky.
0: No, nejsou to jen tak hledáké desky, ale jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen, tady jsou to délky asi 2,5 metru a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
1: Je to takové křivé valašské.
0: Tak se nám to líbí a ta firma měla dokonce i toto přesné zadání. A nakonec se s tím popraví poměrně dobře. Teď koukám, že nám tady přicházejí ovce.
1: Jako by se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak návštěvníci se nejen do Pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: No a z dnešní Vědy Plus s datem 1. července už je to vše. Dbejte o své zdraví, nepřehánějte to s cyklistikou a choďte na mamograf. No a samozřejmě poslouchejte Český rozhlas Plus. Tento i jiné pořady navíc najdete třeba na aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
4: Pro a proti. Rekordní teploty, tropické noci i přehřátá města. Evropa má sotva za sebou jednu vlnu veder a meteorologové už varují, že se na kontinent blíží další. Ukazuje se, že extrémní počasí už není výjimečnou událostí, ale novou realitou. Je na ní Česko připravené? Daří se státu i obcím přizpůsobovat města, krajinu i veřejné služby tak, aby zvládali stále častější vedra? Našimi hosty budou ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská a Pavel Marták z Ministerstva životního prostředí.
5: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Zítřejší bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Slovensko představilo priority předsednictví Vyšegrádské čtyřce. Věnovat se chce spolupráci a konkurenceschopnosti. Tenistka Barbora Krejčíková bojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty až 29 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prezident Petr Pavel se zítra zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, oznámila to jeho kancelář. Rada by měla pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Jedním z témat by mohl být i nadcházející summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes znovu na sociálních sítích vyzval prezidenta, aby do Ankary nejel. Zdůvodnil to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Účast Petra Pavla na summitu nařídil předběžným opatřením Ústavní soud. Všech pět opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Ty chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Podle předsedy mediálního výboru Františka Talíře z KDU-ČSL budou opoziční poslanci postupovat jednotně.
7: Budeme vést opravdu široce tu diskuzi na plénu sněmovny. Konec konců diskuzi, kterou oni s námi vést nechtějí, nechodí na tyto schůzky, tak my ji povedeme na plénu sněmovny. Potom ještě tady senát, tady hrad, tady ústavní soud, na který se také určitě obrátíme.
6: Pozvaný zástupce koalice poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně. Slovensko chce během svého ročního předsednictví ve Vyšegrádské čtyřce prosazovat témata konkurenceschopnosti, energetiky nebo rozšiřování Evropské unie. Řekl to dnes ministr zahraničí Juraj Blanár. Jednou z priorit je obnovit politickou váhu skupiny. Vztahy mezi Českem, Slovenskem, Maďarskem a Polskem v minulosti poznamenaly rozdílné postoje hlavně k válce na Ukrajině.
8: V4 pod slovenským vedením se podle ministra zahraničí Juraje Blanára bude soustředit na témata, ve kterých dokáže najít shodu. Například společné infrastrukturní projekty, obrana vnějších hranic Evropské unie nebo kritický postoj k systému emisních povolenek ETS2.
9: Krajiny V4 mají vo viacerých oblastiach podobné či rovnaké záujmy a pozície. Našou ambíciou je preto posilniť koordináciu krajín V4 pred rokovaniami Evropské rady.
8: Slovensko chce zároveň rozvíjet formát V4+, tedy společná jednání s dalšími zeměmi jako Německem nebo Francií. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: V Česku odstartovala sezóna pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
10: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
11: Tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Teď hraje ve druhém kole Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
12: Barbora Krejčíková vede 5-2 v rozhodujícím třetím setu zápasu, ale teď Ruska Andrejevová je na podání a vede 40-0, takže by mohla snížit, což se jí právě teď také daří. Takže 5-3 v rozhodující sadě, za chviličku půjde podávat Barbora Krejčíková. Na Radiožurnálu Sport si můžete poslechnout, jak to dopadne tady ve Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Fotbalisté Anglie hráli na mistrovství světa v Severní Americe o postup do osmifinále. Jejich souboj s Demokratickou republikou Kongo sledoval Tomáš Petr.
13: Anglie porazila Demokratickou republiku Kongo 2-1 po obratu díky dvěma trefám kapitána Kanea a postupuje tak do osmifinále. Tomáš Petr, Radiožurnál.
11: V přímých přenosech odvysílá Radiožurnál Sport i další dva duely prvního kola play-off. Ve 22 hodin začne utkání Senegal-Belgie a ve 2 v noci se střetnou Spojené státy americké a Bosna a Hercegovina.
14: Nehoda na D1 na Přerovsku a zdržení na vjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou je osobní auto mimo vozovku. Nehoda je na kilometru 304,5, zavřená jen krajnice, na místě už je odtahovka. Na D11 se na výjezdu z Prahy do Hradce Králové na 3. kilometru odklidili z levé krajnice nárazník. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Jičín na 42. kilometru stojí nákladní auto. Pozor, dejte hlavně na nájezdu, blokuje konec připojovacího pruhu. V Praze kvůli novému omezení ve Kbelské ulici mezi Cínoveckou a Novopatskou se stále tvoří kolona. Směrem do města začíná na D8 nebo kousek za sjezdem exitem 1 z Diby, zdržení teď zhruba 5 až 10 minut. Silnice 43 z Brna do Svita v Letovicích po nehodě a úplné uzavírce opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
15: Průměrná teplota na Zemi je dnes o 2 stupně vyšší než před industriální době. Extrémní horka podle klimatologů změní do 15 let velká asijská města v zóny, kde nebude možné normálně žít. Naopak ve Skandinávii se pravděpodobně začne dařit vinné révy a citrusům. Bez vína a citrónů přežijeme. Bez pšenice, kukuřice a rýže nikoli. Právě tyhle tři plodiny, tři pilíře světové výživy, trpí horkem nejvíc. Klesají výnosy, pole se mění v zasolenou poušť. A do pohybu se dávají miliony lidí. Jak vypadá život tam, kde v 7 hodin ráno atakuje teploměr 30 stupňů, v poledne 40 a o 2 hodiny později klidně i 45 stupňů? Je tohle všechno ještě k žití? A je šance s tím něco udělat? Odpovědi bude hledat další díl pořadu Zaostřeno. U jeho poslechu vás vítá David Jakš.
5: Zaostřeno.

0: 50-tisícové letovisko Hua Hin na břehu Thajského zálivu, 200 km jižně od thajské metropole Bangkoku. Oblíbená destinace skandinávských důchodců, vzdálená přeliděnému blázinci plnému ruských a čínských turistů, jakými jsou Pattaya, Koh Chang nebo Phuket. Každý rok je tady období od dubna do srpna velmi suché a horké, ale to, co tady místní i expati zažívají poslední 2-3 roky, je podle nich k nežití.
1: Před horkem sem vždycky utíkali lidé z hlavního města a z vyprahlého středu Thajska. Foukalo od moře, teploty se pohybovaly kolem 30 stupňů, čili příjemné léto celý rok. Jenže nejdřív přišlo El Niño a teď globální oteplování. Ráno je 30 stupňů, v poledne 40. Nevíme, jak ochladit město a ulice. Přibývá požáru.
0: Zoufá si taxikářka paní Sučáda. V mělkém moři kvůli horku narostla vrstva planktonu u hladiny, což je oblíbená potrava nebezpečných žahavých medúz. Každý den ošetřují lékaři ve městě popálené turisty a pověst Hua Hin, co by přímořského letoviska, trpí. Pokud by to trvalo několik let, mohl by to být konec jeho prosperity. Ta stojí hlavně na penězích zahraničních turistů, střední thajské třídě a důchodcích ze Skandinávie. Mladí baťuškáři své noční párty rozjíždějí v jiných letoviscích, tady si naopak zakládají na klidu a bohatých cizincích. Jenže moře i pevnina se tady ohřívají rychlostí, ze které thajskou vládu naopak mrazí.
2: Nemáme nejmenší pochybnost o tom, že k oteplování planety přispívá hlavně lidská činnost, těžba surovin, předimenzovaná doprava a odlesňování. Ta rovnice je jasná.
0: Vysvětluje Muhammad Hasim z Centra pro výzkum klimatu v Singapuru. A nejen Thajsko se doslova vaří. Dekánská plošina, na které žije většina 1,5miliardové Indie, je symbolem horka už tisíce let. Slunce a extrémní teplo do téhle krajiny patří stejně samozřejmě, jako bůh Shiva a jeho družka Parvati. To, co ale přišlo letos na jaře, nikdo nepamatuje, což potvrzuje i speciální vysílání Bloomberg TV.
3: Sucho nezná hranice. Úroda je spálená na obou stranách pákistánsko-indické a indicko-barmské hranice. Řeka Maharashtra prostě zmizela. Zůstalo po ní jen vyschlé koryto. Farmáři jsou zoufalí, protože jejich už tak hubený výdělek, $4 za den, se teď proměnil na nulu. Nemají z čeho nakoupit jídlo a vodu pro své rodiny.
0: Podle Evropské meteorologické služby Copernicus byla letos v lednu průměrná teplota u zemského povrchu 15,91 stupně Celsia. Ledenem počínaje je každý následující měsíc nejteplejším v historii světového měření. Zeměkoule se ohřívá mnohem rychleji, než předpokládali ty nejčernější scénáře.
4: Ten proces je neskutečně rychlý. Letos musíme sázet kukuřici o 20 dnů dřív než loni a je to loterie. Můžeme jen doufat, že jsme sadbu načasovali správně a sucho a horko, nebo naopak lijáky, přijdou až po sklizni. Ale myslíme si, že kvůli suchu budeme mít letos velké ztráty.
0: Zoufá si farmářka Wang Kuoning z čínské provincie Sichuan. Televizní zpravodajství chrlí čísla, kterým je těžké uvěřit. V indické metropoli Dillí letos na jaře naměřili 53 stupňů Celsia. Při pouti do Mekky zemřelo na přehrátí organismů, v červnu bezmála 900 lidí. Egypt hlásí o 40% nižší úrodu tropického ovoce a tím pádem stovky tisíc farmářů bez příjmu. A Spojené státy americké letos vyhlížejí mnohem ničivější sezónu hurikánů.
5: Jižní Asii dál sužují vedra. V indickém státě Rajasthan zemřelo na úpal nejméně 9 lidí. Včera tam meteorologové naměřili rekordní teplotu 48,8 stupně Celsia. V jeho pákistánské provincii Sind dnes očekávají až 50 stupňů.
0: Lidstvo se čím dál tím více orientuje na materiální stránku své existence, takže jako první začaly škody, které způsobuje horko a současně ničivé záplavy, vyčíslovat ekonomové, bankéři a obchodníci. Podle singapurských demografů každý dělník, který v tomhle ostrovním státě pracuje v období extrémních teplot, podává automaticky nižší výkon, než když panují ve městě běžné teploty. Přepočteno na peníze je o $16 méně pracovitý. Každý den. Potřebuje častěji odpočívat, prodlužuje přestávky, kvůli horku je méně obezřetný a zaměstnavatel mu na pracoviště musí vozit mnohem více vody. Až 88% dělníků v Singapuru přiznává, že z extrémního horka pociťuje zvýšený stres. Singapur navíc přísně vyžaduje používání ochranných pomůcek a oděvů na všech pracovištích. Například stavební dělníci běžně pracují na otevřeném slunci v 50 stupních v helmách, rukavicích, respirátorech, dlouhých rukávech, také kalhotách a v holinách.
6: Naše zákony a pracovní právo jsou velmi přísné. Dělníci nemůžou tyhle pomůcky odložit, pokud pracují. Je to kvůli jejich bezpečnosti, ale současně všem stále dokola opakujeme, že pokud se cítí unavení, nesoustředění, pokud cítí jakýkoliv nekomfort z horka a vlhkosti, ať si okamžitě odpočinou. A pokud je to vážné, ať zůstanou doma nebo navštíví lékaře.
0: Vysvětluje singapurské televizní stanici Channel News Asia pan Daniel Orr, výkonný ředitel jedné z místních stavebních firem. Většina stavebních nebo přístavních dělníků v Singapuru jsou ale migranti z Filipín, Barmy, Thajska a z Blízkého východu a i jediný den absence pro ně znamená citelnou finanční ztrátu. Navíc konkurence na každé pracovní místo je obrovská.
7: Úmorná horka způsobují vážně zdravotní potíže. Pokud právě teď někdo pracujete venku na slunci, ihned přerušte práci a přesuňte se do vnitřních, dobře chlazených prostorů nebo do speciálních center pro seniory. Odpočívejte a zkuste si práci naplánovat na ráno nebo na večer, kdy není takové horko.
0: Takhle se o své občany stará jihokorejská vesnice Gyeongpyeong Lee. Kdysi příjemné vyvážené podnebí, ze kterého nejvíc profitovali farmáři, se za poslední 4 roky změnilo. Horké, suché dny bleskově střídají přívalové liáky a z farmaření se stala riziková profese s nejistým výdělkem. Jakmile teplota přesáhne 30 stupňů, zdejší starosta obecním rozhlasem varuje starší lidi, aby se přemístili do specializovaného klimatizovaného centra.
7: Tihle lidé jsou seniori, někteří už žijí sami a hrozí, že v horku budou dezorientovaní, špatně se jim dýchá a mohli by omdlít a zranit se. Provoz klimatizace je drahý. Většina starých lidí nemá peníze na to, aby platila účet za elektřinu, který kvůli zapnuté klimatizaci vyskočí. Proto fungují tahle centra. Klimatizace, které nakoupila vláda, udržují uvnitř místnosti teplotu na přijatelných 25 stupních Celsia. Těm lidem se dobře žije, když jsou součástí komunity. Pomáhají si, povídají, společně jedí i odpočívají. A ještě šetříme státu elektřinu.
0: Vysvětluje starosta Cho Chae-woon. Sám už je ve vyšším věku a horko mu nedělá dobře. Normální běžná teplota lidského těla je 36,5 stupně Celsia. Dlouhodobý pobyt v přehřáté místnosti na otevřeném slunci nebo na místech s vysokou vlhkostí jako první zaregistruje mozek. Jeho výkonnost rychle poklesne až o 15% a přichází malátnost, ospalost, s každou myšlenkou se jakoby více nadřeme.
8: Potom přijde na řadu krevní oběh. Klesá krevní tlak, protože tělu se nedostává vody a minerálních látek, což je nebezpečné, protože nízký tlak a ztráta vědomí vedou k pádům a těžkým zraněním končetin, páteře nebo hlavy. Dalšími orgány, které jsou velmi citlivé na vysoké teploty, jsou plíce a ledviny. A naopak životně důležitým pomocníkem a ochráncem je v horkých dnech naše kůže. Okamžitě spustí procesy, které začnou tělo ochlazovat, ale ani kůže není všemocná.
0: Vysvětluje ve svém specializovaném pořadu asijská novinářka Julie Yu.
9: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bezmála 45 milionů kilometrů čtverečních, 10 časových pásem, skoro 50 samostatných států a v nich více než 4,5 miliardy lidí. Takhle gigantické území jménem Asie je celkem logicky globálním oteplováním zasaženo nejvíc. Už před více než 20 lety vystrašili klimatologové svět příchodem jevu jménem El Niño a někdy mají média tendenci tenhle proces zaměňovat s globálním oteplováním. El Niño ale přichází a mizí v pravidelných, většinou 7 až 10 letých cyklech a na jeho projevy nemá člověk tak výrazný vliv. Zmírňuje zimy, přitvrzuje letní horka, přináší záplavy. Jenže ne všude. Naopak globální oteplování nás teď šokuje rychlostí i obrovským záběrem a přibývá důkazů, že jde o přímý následek toho, co už 150 let vydáváme za průmyslovou revoluci, zdokonalení lidstva, technologický pokrok.
3: Všechny cykly se zrychlily a současně zkrátily. Rotují v mnohem menších intervalech. Dříve jsme se s vysokými teplotami potýkali od konce července do poloviny srpna. Teď je to jinak. Jakmile skončí monzun, okamžitě se vyčistí nebe a udeří tropické teploty a trvají mnohem déle.
0: Bilancuje Wo Tien-kyu z Jihokorejské národní meteorologické agentury. Letošní červen byl vůbec nejteplejším měsícem v jihovýchodní Asii za posledních 170 let. V Manile, Bangkoku, Kuala Lumpur nebo v Rangúnu zemřeli od ledna do června stovky lidí na přehřátí organismu. Smutným fenoménem v Barmě nebo Tajsku se stávají těžce popálená chodidla. Děti, které si často hrají bez bot, zapomenou na teplotní extrém a v zápalu hry vběhnou na rozpálený asfalt nebo na městskou dlažbu. Filipínské, tajské i vietnamské úřady už letos několikrát zavřely školy, protože jednoduché vrtule ve třídách nestačily na ochlazení vzduchu. A nákup a provoz klimatizací je drahý.
10: Rozvojové země jsou změnami klimatu zasaženy nejvíce a v budoucnu se to nezmění. Jejich ekonomiky jsou křehké, nemůžou překotně zastavit těžbu uhlí nebo odstavit tepelné elektrárny. Zmenšili by sice svoji uhlíkovou stopu nebo produkci emisí, ale současně by se zhroutil jejich pracovní trh. Tohle jsou citlivé otázky a nakonec se do jejich vyřešení bude muset zapojit celý svět. Bohatí budou muset pomoct chudým.
0: Nastíňuje nerovnoměrnou výchozí pozici rozvojových a rozvinutých zemí v boji s klimatickými změnami Lydia Law, akademička ze Singapurského centra pro studium klimatu. Popálená chodidla, kolapsy z horka, dehydratace, problémy s krevním oběhem. To všechno jsou sice závažné zdravotní problémy, nicméně ta největší komplikace, která lidstvu vlivem rostoucích teplot hrozí, se jmenuje výživa. Přesněji řečeno, problémy s výživou. Pokud podle OSN poklesne světová produkce obilovin a rýže o pouhých 15 až 20%, má svět problém, který zatím v historii nikdy neřešil. Do pohybu se dají stovky milionů lidí, které poženou hlad a žízeň. Takové masy nezastaví žádný žiletkový plot, žádná armáda.
11: Každý rok jsem sklidil 70 pytlů rýže, to je jeden plně naložený náklaďák. Prodal jsem ji do restaurací, tam platí lépe než na trhu na ulici. Sklizeň se blíží, ale monzun přišel letos pozdě o několik týdnů. A jen co jsem zasadil, extrémní liáky a velká voda většinu zasazené rýže odnesly. Když letos bude z úrody třetina, bude to štěstí. To je pro mě a moji rodinu katastrofa.
0: Líčí mi pan Kunča v kambodžské provincii Battambang. To, co ho letos postihlo, je příkladem, jak se světové klima nejen mění, ale jak se i zrychlují klimatické pochody, které ještě nedávno měly pevný řád a mohlo se na ně spolehnout zemědělství na celém světě.
12: Extreme heat sweeping across Asia. Temperatures in parts of the region are so high, it's not just uncomfortable, but unhealthy.
0: Extrémní horka střídají bleskové povodně. A po nich často přicházejí mohutné záplavy. Své o tom vědí lidé v Číně, ve Vietnamu nebo v Indonésii. Letošní jarní povodně v jižní a západní Číně už si vyžádali škody za 140 miliard dolarů. A to ještě nepřišla sezóna monzunů.
13: Podívejte se, jakou spoušť nadělala voda v mém domě. Jídelna, postele, pracovna, všechno je zničené. Kalná, špinavá voda vystoupala do výšky 1,5 metru. A to všechno za pár minut. Nepršelo ani hodinu a takhle to dopadlo. Přitom tady v Pekingu nikdy záplavy nebývaly. Pánev, ve kterém město leží, má naopak dlouhodobě vody málo a patří k nejsušším místům v Číně.
0: Pláče ve svém vyplaveném domě pan Mo Jung-fu na západním předměstí Pekingu. S obavami hledí do budoucna hlavně farmáři v zemích, které platí za obilnice nebo rýžovny světa, čili Spojené státy, Kanada, Čína, Ukrajina, také Vietnam, Tajsko nebo Indie. Většina zemí jihovýchodní Asie přiznává, že po mnoha desetiletích bude muset prolomit jasně deklarovanou ochranu nejchudších vrstev společnosti, čili rezignovat na státem garantovanou maximální cenu rýže. Právě tohle pravidlo přitom zajišťovalo, že spekulanti neuvrhnou do hladu a naprosté bídy ty nejzranitelnější části obyvatelstva. Varuje předtím i Atsanu Vitanavič, thajský univerzitní profesor.
14: Zvyšování teploty pokračuje rychleji, než svět předpokládal. Stačí další zvýšení o pouhé 2 stupně a celosvětová produkce rýže poklesne o 13%. Thajsko, Indie, Pákistán a Vietnam, největší světoví exportéři rýže, budou mít okamžitě problém a s nimi celý svět. Jsou to spojité nádoby, vyvolá to masivní zdražování potravin a tím i jejich nedostupnost pro stovky milionů lidí.
0: A dodává, že na příkladu Evropy je jasně vidět, že nulová regulace cen potravin a nenasytnost velkých obchodních řetězců ženou celé kontinenty do náručí sociálních bouří. Naděje, že by se nárůst cen potravin zpomalil nebo dokonce zastavil, je podle něj nulová.
9: Posloucháte Zaostřeno.
0: Oblastí, kterou od začátku letošního roku klimatologové momentálně označují za nejteplejší část světa, dokonce teplejší než centrální Afriku nebo arabský poloostrov, je jihovýchodní Asie. Konkrétně je to pás, který se táhne z východní Indie přes Barmu, Thajsko, Vietnam až na Filipíny a právě tam opakovaně služebně jezdí mladý český podnikatel Martin Koudela. Martine, začneme tím, proč právě Asie je tvým cílem.
15: Sbírám novou inspiraci pro nové projekty, pro práci, protože když jsi v Čechách, tak se dostaneš do takového koloběhu, kolečka, kdy furt řešíš jenom nějaký problémy, co nefunguje a tak dále, až v té Asii, kde jsi vytržený z toho každodenního dění. A to vždycky spojuju samozřejmě i s nějakou dovolenou, kdy se chci podívat na nějaké nové místa. Já v 90% letím přímo do Bangkoku, kde mám kamarády, mám tam nějakou fixaci na to místo, ale zároveň vždycky chci objevit něco nového, takže si udělám výlet do Singapuru, do Indonésie, do Hongkongu, mám rád Laos, Kambodžu, Vietnam.
0: Já vím z vlastní zkušenosti, že v některých částech roku jsou ty asijské megapole pro Evropana těžko snesitelné, těžko obyvatelné. Vládnou tam beton, asfalt, také sklo nebo dlažba, čili všechno materiály, které teplo rychle akumulují a dlouho ho drží v sobě. Navíc s výjimkou malajzijské metropole Kuala Lumpur jsou tam města prakticky bez parků, bez zeleně. Jak se tam místním i tobě žije?
15: Na sobě to pociťuju, ale mnohem víc to pociťuju na lidech, kteří tam žijou pořád, na místních, který je vidět, že ulice jsou přes den prázdnější, prakticky všichni na ulicích chodí kompletně zahalený. Neuvidíš nikoho s krátkýma rukávama, skoro nikoho s krátkýma nohavicama, s kraťasama. A všichni motorkáři, všichni, co jezdí na motorkách, jsou úplně kompletně zahalený rukavice, kukly, dlouhý rukávy, šustiákovky, aby tomu přímému sluníčku byly vystaveny co možná nejmíň. Opravdu chodí ven až večer. Je vidět, že i třeba na motorkách, já často jezdím na motorce, využívám jak taxíka, jako motorku, motorku jako taxíka, a je vidět, že třeba když přijíždí k semaforu, na kterém je červená, tak nedojedou k tomu semaforu, zastaví 200 metrů před tím semaforem, radši někde bokem pod stromem, pod nějakou markýskou vestínu, že to horko je fakt umorný, stěžují si na to, že je málo vody, což teda asi není úplně problém Bangkoku, ale v jiných městech si stěžují na to, že je málo vody. Když jsem se bavil o tom s kamarády, tak říkali, že prakticky přes den vůbec ven nechodí.
0: Dá se to řešit třeba tím, že člověk pracuje v noci, kdy je ta teplota snesitelnější? Je to pro tebe řešením směřovat práci do té části dne, kdy teplota klesá, čili dejme tomu večer, eventuálně v noci?
15: Já se snažím pracovat dopoledne, protože velká výhoda je časový posun, kdy to dopoledne je opravdu volný, protože tady v Evropě je noc, ale dřív jsem se to snažil dělat tak, že jsem si sedl k bazénu a pracoval jsem u bazénu a to v tom horku opravdu nešlo.
0: Tvoje práce, ta její povaha, ten druh, tak ti umožňují vybrat si, kde chceš ty příští dny nebo týdny pracovně trávit. Hrají v tom výběru budoucí pracovní destinace roli právě horko, vlhko, případně blížící se monzun?
15: Tak po Asii se letenky snažím vybírat spíš většinou ranní, už z toho důvodu, že pokud je to kratší přelet, tak čím později odpoledne nebo večer ten let je, tím větší má většinou zpoždění, takže se snažím lítat většinou ráno nebo dopoledne, ale Snažím se vybírat lokality, kde vím, že by to počasí mohlo být trochu lepší, kde buď je moře, nebo naopak je tam nějaký prales, příroda, hory, což není úplně jako záruka toho, že tam bude chladně, třeba sever Thajska, kde jsem teďko byl a bylo tam vlastně největší horko celého toho regionu. Třeba bych v tomto horku naletěl na Angkor Wat, procházet se po chrámech v 55 stupních. Ale to horko je každopádně úmorný a v těch velkých městech je to o to horší, že to město je naakumulované.
0: Ty jsi na rozdíl ode mě technicky založený člověk, takže předpokládám, že sleduješ boj Asiatů s globálním oteplováním právě po té stránce technické, co nového vymýšlejí a nebo jak a kde nasazují moderní technologie.
15: Já vím, že například Thajsko používá stíhačky na umělý vyvolávání deště, což dělají i delší dobu Číňani, už to dělají od olympiády nebo možná ještě díl. To vyvolání deště se jim daří. Ty místní obyvatelé mají trochu strach z toho, co vlastně do toho vzduchu rozprašují. To třeba na tom, že když se uměle vyvolá déšť, všechny řeky, toky, vodopády a tak dále jsou zakalený jinak než po běžném dešti. Prostě děje se tam něco, na co oni nejsou zvyklí, co oni neznají a je to zvláštní.
0: Já už jsem v té reportáži říkal, že od ledna letošního roku je každý další měsíc teplotním rekordmanem v Asii. Že tak vysoké teploty, jaké letos zasáhly jihovýchodní Asii, tam lidé nenaměřili za posledních 170 let. Není právě tohle důvod, proč třeba pracovně už zamířit jinam, na západ, na západní polokouli, do těch méně úmorných, teplotně méně úmorných destinací, jakými jsou Severní Amerika, Karibik, Jižní Amerika a podobně?
15: Asi ne, jak už jsem řekl, tak tu Asii miluju. Pro mě ten teplotní rozdíl tak strašný nebyl. Mně je tam vždycky strašný horko. A jestli je to horko trochu větší, už mi je celkem jedno. Ale hlavně to je vidět na starých lidech, který fakt nechodí vůbec ven. Já spíš přemýšlím nad nějakýma dopadama na třeba to zemědělství a tak.
0: Říká Martin Koudela, mladý podnikatel, který na vlastní kůži pociťuje rychlé změny klimatu na svých pravidelných pracovních cestách do Asie. Temperatures in parts of Pakistan have been nudging 50 degrees Celsius, that's 122 degrees Fahrenheit. Síla, která způsobuje, že se nám zeměkoule začíná vařit pod nohama, je v podstatě nad lidské chápání. I ty nejbohatší a nejlivnější mocnosti světa přiznávají, že nemají konkrétní plán, jak jí čelit. Přesto se objevilo už několik pokusů, jak úplně nerezignovat. Tím zatím nejvíc kontroverzním je tlak na masivní výrobu elektromobilů a s tím spojenou výrobu elektrobaterií, které jsou pro jejich provoz nezbytné. Pro Asii je to ale čím dál tím více okrajové téma a Čína se snaží stále upadající poptávku po elektromobilech na domácím trhu vykompenzovat jejich exportem do Evropy. Rychle stoupající teplota ve velkých městech je pro Asiaty mnohem aktuálnější téma. Xi'an, 12-milionová metropole středočínské provincie Shenzhen, přišla před několika lety s nápadem postavit ve městě několik gigantických vodních věží. Měly být vysoké až 200 metrů a několik hodin denně rovnoměrně skrápět celou megapoli jemnou vodní tříští.
16: Ano, o tom se hodně mluvilo. Je to tak 10-15 let. Viděl jsem nějaké nákresy. Proměnilo by to celé město v takové futuristické až mimozemské centrum. Popravdě vypadalo to hrozně, ale ten projekt nakonec úplně utichl.
0: Vzpomíná si pan Tien, který tou dobou pracoval jako státní zaměstnanec právě v Xi'anu. Gigantické náklady nejen na stavbu, ale i na provoz a údržbu celého zařízení poslali projekt k ledu. Číňané navíc spočítali, že cestou skrz vodní šachty a přivaděče by se ztratilo extrémní množství vody. Zatím proto dali přednost plošnému vysazování zeleně, které může v horizontu příštích 15 let ochladit průměrnou teplotu ve městě o 1 až 2 stupně Celsia. Co za tu dobu ale udělá globální oteplování, nikdo neví. Takové bylo dnešní zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
9: Radiokniha.
17: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama. To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydal jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.
9: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Zajímá vás svět Indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy čtyř indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: V prostoru bývalého radiotrhu v takových dřevěných ohradách bylo to místo koncentrace, to shromaždiště Židů v Praze, kterým prošlo teda asi 50 tisíc lidí nebo desítky tisíc lidí.
19: A ty všichni chodili kolem nás na Bubenský nádraží. No a potom to bylo do lodže, myslím především do lodže a do těch různých koncentračních táborů.
20: Poslední vlak do lodže odjíždí v tom listopadu 41, což je samozřejmě i tím, že už jde do uvozovkách provozu getto v Terezíně. To je vlastně dokončené, připravené, takže ty příští transporty už míří do Terezína.
21: Pořád v nás byl strach, to se těm SSákům, tomu Hitlerovi dokonale povedlo. Trvalo nás udržovat ve strachu, v obavě o život, o to, co bude další dny.
9: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
22: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. My vás tentokrát zdravíme trošku netradičně, ne ze studia rozhlasového, ale zvenku, protože stojíme před nádražím Bubny v Praze, ale já nejdřív samozřejmě musím přivítat svého kolegu Adama. Ahoj, Adame.
18: Ahoj, Lucie, dobrý den.
22: My jsme si právě připravili takovou speciální sérii na léto, kdy vyrážíme na různá místa spojená s pamětí a začínáme právě tady v Bubnech. Já se přiznám, že když jsme sem už přicházeli z dálky, tak já věděla, že je tady stavba, ale vlastně mi nenapadlo, že to bude už takhle hodně zakryté, už taková pokročilá stavba. Takže my teď vlastně opravdu stojíme, no, přes silnici od nádraží. A kdy tady jsi byl naposledy?
18: No naposled jsem tady byl, když to nádraží ještě vypadalo původně, já už nevím, kolik je to let, ale teď je to tak, že vlastně z té budovy zbývají obvodové zdi, že jo, staví se nový památník. Je to zajímavý, myslím, i kvůli tomu, že to místo mělo takovou sílu zvláštní, kterou mají všechny staré budovy, že jo, v kterých se něco dělo, nebo které byly svědkem něčeho. Já jsem viděl projekty toho památníku a trochu si říkám, jestli to není škoda, jestli ta stavba nebude příliš moderní, ale to člověk těžko posoudí, dokud to nezačne fungovat, dokud to nebude hotové. No, ale ta stavba by, myslím, měla skončit někdy příští rok, tak brzy to bude vidět.
22: Aby nepřišla o ten genius loci, jak se říká.
18: No, ale tak to nádraží bylo takový zachovaný opravdu. Já nevím, jakými přestavbami prošlo po válce, to se nepamatuju, ale bylo to starý nádraží a ty věci se děly na starém nádraží. Spousta věcí, myslím, mohla být působivá právě kvůli té staré budově.
22: No a právě ty věci, které se tady děly, a to převážně tedy v období druhé světové války, tak to je ta věc, to je to téma, které nás sem dneska přivedlo. Já ale začnu o kousíček dál, protože nedaleko od nás je někdejší radiotrh, nebo byl někdejší radiotrh. Jak to může být daleko? 10 minut chůze odsud?
18: Já jsem došel teď, protože jsem tam nechal auto a je to asi 10 minut. No, tak když ti lidé, protože na radiotrhu, ne ve Veletržním paláci, jak se často chybně uvádí, ale v prostoru bývalého radiotrhu v takových dřevěných ohradách bylo to místo koncentrace, to shromaždiště Židů v Praze, kterým prošlo teda asi 50 tisíc lidí nebo desítky tisíc lidí. Tady z Bubnu odjelo 50 tisíc lidí. Tak tam ti lidé byli shromážděni a odtučli pěšky, tak když si člověk vezme, že nesli nějaký zavazadla, směli mít 50 kilogramů sebou, tak jim to mohlo trvat 15 minut do provodu protektorátní policie asi většinou.
22: To je taky to, co mě zarazilo, nebo nad čím jsem začala, ale asi poprvé přemýšlet, že vždycky, když čteš o tom, že dostali lidé povolání do transportu a měli tam ty podmínky, co si můžou vzít, nemůžou vzít, a že to právě může mít těch 50 kilo, tak já jsem to vždycky tak nějak přešla. A teď, když jsme se připravili na tohleto natáčení, tak mi najednou došlo 50 kilo, to je skoro moje váha, to je něco, co já bych neunesla ani.
18: No, ona se k tomu jako taky vztahuje, že samozřejmě spousta vzpomínek, ale myslím, že je důležitý říct. Ty vzpomínky se vztahují k tomu, že to fungovalo tak, že když začaly jezdit transporty, roznášeli to poslíčci z židovské obce většinou ve večerních hodinách, lidi to očekávali se strachem, že jo, a buď se už předtím připravovali, nebo pak začalo to balení, že na to měli pár dní, aby se dostavili na to shromaždiště. A to téma, co si vzít sebou, je v podstatě námět většiny dochovaných židovských vzpomínek. Důležitý je, myslím, říct ještě k tomu prostoru toho radiotrhu, což opravdu teda byly nějaký pražské vzorkové trhy, nebo jak se to jmenovalo původně. Tak ta dřevěná ohrada, k tý se váže daleko víc vzpomínek dochovaných židovských, než k nádraží Praha Bubny. Je to úplně pochopitelný, protože to je první místo, kde ti lidé vlastně jako opouštějí domov a jsou vytržený i po vší té sérii protižidovských opatření z nějakého normálního života, takže oni vzpomínají na to, že tam poprvé byli svědky nějakého bití lidí, byly tam velmi přísné podmínky, lidé tam museli odevzdávat cennosti, museli tam odevzdávat klíče od domu, dokonce jsou svědectví, že museli odevzdávat klíče od skříní, které už třeba byly prázdný. A myslím, že tam byli i zbavený dokumentů osobních a ztráceli občanství, oni se pak už stávali jenom obyvateli té jako říše táborů a get. Takže vlastně to místo, které fungovalo jako shromaždiště, je svým způsobem v té židovské paměti důležitější než to nádraží. Že jo? Na to nádraží už pak byli dovedený a prostě nastoupili do vlaku a odjeli.
20: No ono to shromaždiště, přesně jak to popisuješ, byl tam za mě první hrůzný náraz s realitou pro mnohé z nich, kdy najednou ze svých útulných bytů byli hozeni sem, kde byly nějaké dřevěné rozpadající se baráky a úplně nedostačující, nevyhovující hygienické podmínky. Já jsem četla i ve vzpomínkách, že snad křídou byly na zemi namalovány ty prostory, které byly určeny.
18: Maloval se vymezený prostor, nevím, jestli pro jednu, ty jsi pro rodinu, asi pro tu rodinu. Ty jsi řekla z útulných bytů, ono to tak úplně není, protože většina pražských Židů byla vystěhovaná z bytů a sestěhovávaná do horších bytů a hromadně na různý místa. A byty museli opouštět už předtím, ale pořád to byli lidi, kteří byť teda židovskou hvězdou, tak chodili po Praze a žili ve městě. Že jo? A tady to skončilo. No. A to nádraží Praha Bubny, k tomu se pak vážou různé vzpomínky. Já nevím, Raja Žádníková třeba vzpomíná cestou do Terezína, jak šla z toho radiotrhu na Bubenský nádraží. A říká, že v té době potkala kamarádku a ta kamarádka jí říkala, aby si šla do kina. Ona říkala, že nemůže do kina, že musí do transportu. Taková slavná vzpomínka. A já si ale myslím, že to je pozdější projekce, protože ti lidé chodili na to nádraží velice brzy ráno. A myslím, že tu kamarádku potkala spíš cestou na ten radiotrh, než do té nádražní budovy, protože to asi moc lidí toho svědky nebylo. Zajímavé je, že vlastně k tomu český svědectví, k těm odchodům a ani k tomu pobytu v tom radiotrhu, kam zřejmě bylo vidět z těch okolních domů z Veletržní ulice, tak český vzpomínky k tomu vlastně moc nejsou.
20: Je pravda, že já jsem na Paměti národa našla jen pár i pamětníků, i nežidovských, kteří vzpomínají na to, že třeba buď viděli, jak tam Židi přicházeli na to shromažiště, nebo naopak potom odcházeli, ale jich opravdu jenom pár.
18: Je toho málo. No. Jsou potom pozdější vzpomínky a k tomu se asi dostaneme během toho, jak se budeme povídat o nádraží Praha Bubny.
19: A protože my jsme bydleli na Letné a na Letné bydlelo poměrně dost židovských rodin, tak jsem tam měla hodně svých spolužaček a z nich se vrátila jedna. To bylo hrozný opravdu. Oni je povolávali po skupinách a pak je odváděli na to Bubenský nádraží dolů. No a to jste viděla rodiny s dětma, rance v rukou. Bylo to hrozný.
21: Tatínek nebyl povolaný, ale to bylo strašné vzrušení v rodině, protože rozdělení rodin to působilo strašně depresivně. Do tří dnů jsme měli nástup. Tatínek nás šel doprovodit do toho radiotrhu v Holešovicích, kde se shromažďovaly transporty. A poprvé jsem viděla tatínka plakat, říkal, jestli já vás ještě někdy uvidím.
20: My jsme se přesunuli od nádraží Bubny, protože, jak jsme říkali, tak tam teď probíhají rozsáhlé rekonstrukční a stavební práce a jak to tak znělo, tak už dělníkům skončila ta pauza, takže už bychom se tam vůbec neslyšeli. Ale přesunuli jsme se k Adamovi do bytu a já takhle, když tady koukám na tu knížku před tebou, kde je to otevřené na Jsme v transportu. Dozvěděla jsem se to dřív, než se dostali ven oficiální seznamy. Prosím tě, co je to za knížku?
18: Jsou moc pěkný vzpomínky, nebo knížka Suzanne Faul, ta knížka se jmenuje Terezín ráj mezi lágry. A já jsem tady to, mám ty knížky, už jsem procházel, hledal jsem nějaký vzpomínky na Praha Bubny A vlastně jsem jich moc nenašel, jako na to nádraží jich moc není. A tady v té knize Suzanne Fallové je vzpomínka na ten radiotrh, kde bylo to shromaždiště, o kterém jsme už mluvili. Je tady taky vzpomínka na to balení. 14 dní uplyne a my dostaneme lístek. Zítra 3.3.43 se dostavíte se zavazadlem na výstaviště, pak všechno proběhne velmi rychle, do zavazadel ještě honem přibalujeme balíčky od přátel pro jejich známé nebo příbuzné a dostáváme rady, jako například nedávat jídlo z ruky, hned na nádraží pošeptat prvnímu známému číslo, protože on pak může dohlédnout, aby se toho příliš moc neukradlo a tak dál. A pak je tam část o tom pobytu na tom radiotrhu. A vlastně o nádraží Praha Bubny tam není skoro nic. Jenom si tady poznamenává ta autorka v těch vzpomínkách. Jde se rázně prázdnými ulicemi, myšleno teda na nádraží Praha Bubny. A mě bez děky kmitne hlavou, teď by se směla rozloučit se svobodou a vlastí a zároveň si musím usmát. Co je to svoboda a kde vlast, kde vůbec jsem doma. Nastupování do vagónu probíhá celkem rychle, ještě několik hodin stojíme a pak se vlak konečně rozjede. Kolem 6. večer jsme v Bohušovicích. Protože ty vlaky jezdily do Bohušovic nad Ohří a tam pak ty lidi čekala ještě pěší cesta teda do Ghetta v Terezíně.
20: Já bych se ještě vrátila k tomu úplně prvnímu transportu, který odjel z Bubnů v říjnu 1941 a mířil do Ghetta v Polské Lodži. To bylo nějakých 1000 lidí, ale ono jich přežilo tu válku strašně málo. I kvůli těm podmínkám,
18: to číslo, ne? Strašně málo. Ono těch transportů, který jeli do Lodže, tak jich bylo 5. Z nádraží Praha Bubny, teda pokud jsem hledal dobře, nebo pokud si to dobře pamatuju. A bylo to od 16. října 41 do 3. listopadu 41, vždycky to bylo 1000 lidí a přežilo jich samozřejmě málo. No. Ty, kteří se dostali do Lodže, tak pak skončili buď v plynových komorách, v Chelmnu, anebo v Osvětě.
20: Ty podmínky, které v Lodži panovaly, byly opravdu jako děsivé a to, co tam dělo, bylo taky strašně.
18: Je zajímavý ta Lodž, strašně, ale myslím, že to je na zvláštní, specifický rozhovor.
20: Určitě.
18: A je to pozoruhodné.
20: Tak zpátky do Bubnu. Jsme říkali, že poslední vlak do Lodže odjíždí v tom listopadu 41, což je samozřejmě i tím, že už jde do uvozovkách provozu ghetto v Terezíně. No. To je vlastně dokončené, připravené, takže ty příští transporty už míří do Terezína.
18: Příští transporty míří do Terezína, akorát ten první, myslím to Aufbau komando, to komando výstavby, tak nejelo z Bubenského nádraží, ale z Hybernského nádraží se píše, to je tuším nádraží Praha střed, o Masarykovo nádraží.
20: A ty jsi říkal, že těch vzpomínek vlastně k tomu samotnému nádraží moc nemáme, ale stejně, tak jako pro představu, jak to tam vlastně vypadalo, když přišli ty lidi z toho radiotrhu s těmi věcmi, doprovázeli teda asi protektorátní četníci a nějaká německá policejní moc, tak...
18: No, jsou nějaké vzpomínky na to, jak jeli a řada těch lidí, přinejmenším na počátku, nevím, jestli to bylo úplně do konce, tak vzpomíná, že jeli osobními vlaky, nejeli těmi dobytčáky, jako se jezdilo třeba do Osvětimi. A vesli si ty věci, takže to bylo takový skladiště, ten vlak, a tam nastoupili a prostě seděli, dokud se to neodbavilo a pak je odvezli. No. Myslím, že nic zvláštního tam jinak neprobíhalo.
20: A bylo v těch povoláních kamíři? Jako věděli, kam jedou, že jdou do Polska, myslím, že jdou do Terezína?
18: No, myslím, že to věděli, no. Že věděli cíl cesty. Terezín určitě, jak to bylo s tou Lodží, to nevím, teda si musím přiznat. No. A tam je ještě potom, když teda mluvíme o těch židovských transportech, kterých, myslím, bylo celkem asi 69 z Bubnu, tak tam je pak ještě jeden zajímavý transport, který měl zkrátku AAH. A to je transport, který odjel 10. června 1942 a jenom projel Bohušovicemi a nejel do Terezína, ale do Ujazdova. A v tom transportu bylo, myslím, taky asi 1000 lidí, tak jich přežilo jenom několik a dlouho se říkalo, že to byl trestný transport po atentátu na Heydricha, což asi není pravda, asi to vycházelo z toho označení AAH, ale všechny ty transporty měly označení různými písmeny. Mm-hmm.
20: My jsme mluvili o tom prvním úplně transportu, který jel do Lodže v říjnu 41, ale ty jsi mě upozornil na zajímavý transport, který zase naopak byl ten asi jeden z posledních v dubnu 45, které mělo 4000 vězňů a vyrazil z Litoměřic, ale tam vlastně v Roztokách pomáhali Češi
18: tomu transportu. No, to je taková slavná historie. To je takzvaný litoměřický transport a jak se lze dočíst, tak od 20. dubna byl na nádraží v Lovosicích sestavován takový transport a 28. dubna vyjela vlaková souprava, která převážela vězně z koncentračního táboru v Litoměřicích a v Terezíně a podle historičky Pavly Plachy měla namířeno pravděpodobně buď do Mauthausenu nebo do Dachau a ta vlaková souprava se skládala ze 77 vagónů a převážela 4000 vězňů zubožených a nemocných většinou.
20: Takže to byli lidi z pochodu smrti?
18: Do toho litoměřického lágru přišli taky lidi z jiných jako míst a pak tam odsud odjížděl. No, ale každopádně se stalo, že zastavil v Roztokách a tam je strašná spousta svědectví, že lidi, ačkoliv to bylo ještě vlastně za nacismu, tak je to taková ukázka jako nelhostejnosti spousty Čechů k osudu těch vězňů. Nebyli tam samozřejmě jenom židé, že jo, tohle je transport prostě vězňů z koncentračních táborů různých národností. Tak v těch Roztokách jim velmi pomáhali a nosili jim jídlo a podobně. A ten transport potom odjel do Prahy Bubnů, zase když teda mluvíme o tom, proč Praha Bubny jsou symbolické místo. A tenhle ten transport litoměřický, jak jsem mu říkal, měl jenom projet nádražím Praha Bubny, ale dopravní náměstek přednosti stanice Odon Dvořák, jak jsem si dohledal, tak trval na tom, že ten vlak není schopen pokračovat, že musí být vyměněn. A někdo tam strhnul brzdu toho vlaku, takže ten vlak se tam zdržel až do večera a lidi jim začali pomáhat těm vězňům, vytahovat je z toho transportu a jak se píše, tak byly rozváženi autobusy a tramvajemi do různých pražských nemocnic a do škol a do Sokoloven a podařilo se jich zachránit asi 700 a je to tak, že lidi si chtěli ty vězně i brát domů, což většinou nakonec nedělali, protože ty lidi byli nemocní a mohli mít tyfus nebo měli tyfus a tak dál. Ale je třeba případ, kdy Marie Kudrnová paní pomohla k útěku nějaký 19-letý Rusce Jekatěrině Daviděnkové, kterou ubytovala u sebe a vlastně ji zachránila. No a pak ještě jedna zajímavá historie, která se váže k tomuhle tomu období. Asi v těch bubnech těch transportů na čas skončilo víc, protože taky příběh Avrahama Haršaloma, což byl židovský vězeň, který taky přijel od Litoměřic. A já si nejsem jistý, jestli to byl tenhle transport, myslím si spíš, že ne, že to byl jiný. A přijel s nějakýma ještě dvěma kamarádama, utekl z toho transportu v bubnech. A taky je rodina česká, která se jich ujala, těch tří uprchlíků. A skovali je, pak je přesídl ještě k další rodině, která se o ně starala. A tyhle ty tři utečenci pak dostali zbraně a zúčastnili se pražského povstání. No, takže to je další vlastně rozměr bubenského nádraží.
20: Což, když se ještě vrátím tomu přednostovi stanice Odonu Dvořákovi, bojíme se o dubnu, sice konci dubna 1945, ale válka ještě pořád neskončila, protektorátu ještě pořád vládnou nacisté, takže to chtělo asi i notnou dávku odvahy vlastně takhle vystoupit a pomoct těm vězňům.
18: No, myslím, že jo, a navíc je teda zdokumentovaný, je to taky zajímavý, že když ty transporty jako projížděly přes Sudety nebo přes ty odtržené území, kde teda převažovalo německé obyvatelstvo, tak údajně podle historiku, já nevím, jestli je to pravda, ale říká se, že tam ta pomoc tak velká nebyla, že se báli víc. No. Asi Češi v Praze nebo v příměstských částech, jako jsou Roztoky tehdy, tak byli, jak to říct, vstřícnější, obětavější.
20: No on byl i v měsíčníku Roztok a Žalova rozhovor s panem Dudákem, kterému v tom dubnu 1945 bylo nějakých 12 let. A on právě vzpomíná na to, jak pomáhali, když tam projížděl ten litoměřický transport a zastavil tam v Roztokách, tak jak s tatínkem vlastně pomáhali. A tady vlastně vzpomíná na to, že lidé začali vězňům nosit jídlo a já se svým otcem, který pod dohledem zdejšího lékaře doktora Tichého vařil polévku, jsme ji vždycky odvezli ve velkém železňáku na nádraží pro vězně. Je třeba připomenout, že sestry Červeného kříže pod vedením starší sestry paní Prinningerové, snad to říkám správně, nezištně pomáhali nemocným vězňům, dokonce je vodili nebo jinak pomáhali dopravit k ošetření do nádražní čekárny, která sloužila jako provizorní ošetřovna. Jenom je zvláštní, že když tam museli být nějací němečtí dozorci, ne? S tím transportem, no, že to prošlo.
18: Já myslím, že tak je to konec války, tak taky už to nebyli, že jo, s těma transportama často, ne vždycky někdy, ale podle těch svědectví někdy to taky už to nebyly ty zapálený a sfanatizovaný SS, ale různý třeba starší lidi, různá policie německá a tak. A taky se ty lidi už asi báli a připadalo jim to zbytečný na konci války někam deportovat nějaký polomrtvý nešťastníky. Ty svědectví prostě, že tomu nebránili, existují, ale někde bránili, no a někde ne. Těch svědectví k tomu, my máme na paměti národy jak k těm Roztokám, tak k tomu, když přijel ten vlak do těch bubnů a

0: Havel potom byl, myslím, dost kritikem vyhnání Němců, kterýho my se asi dotkneme, že to se taky trochu týká nádraží Praha Bubny. A vlastně se to celý týká otázky, ke který bych to docela rád vrátil ještě. A to je vlastně, co to je, to nádraží Praha Bubny. Že jo? Člověk, když se snaží dělat nějakou rešerši, tak zjistí, že těch událostí, kterým se to vztahuje, a o tom teda je nutný říct, mluvili Pavel Štingl, který tam založil nebo zakládal památník ticha, než to prošlo tou změnou. Dneska se to jmenuje jinak a je to jiná instituce. Takže to se týká jako obecně prostě toho období války a po válce, týká se to prostě židovských transportů, týká se to vysídlování Němců, týká se to prostě tady těch transportů, o kterých jsme mluvili, jako který se vraceli z lágrů, a týká se to dokonce, k tomu se ještě dostaneme, z nádraží Praha Bubny odjel v červnu 46 vlak s německy mluvícími Židy, kteří nemohli a nechtěli zůstat v Československu.
1: To provedeme v bonusu, to mi nepředbíhej. Ale vím, kam míříš, protože jsme se o tom bavili několikrát, že vlastně v Česku trošku chybí nějaké v uvozovkách muzeum holokaustu, které by se nevěnovalo jenom getu v Terezíně, ale vlastně by se věnovalo celkově otázce československých Židů za druhé světové války, všem těmhletěm transportům, všem sběrným táborům, tomu, co se vlastně dělo po celou tu dobu.
0: To je pravda, ale nemáme vlastně ani památník holokaustu, že jo? Máme památník obětí holokaustu v Pinkasově synagoze, to je, jenom připomenu, že jo, tam jsou napsaná ta jména zavražděných lidí na zdi, je to dílo vlastně Jiřího Johna a Václava Voštíka, myslím, že od roku 66, ovšem to bylo zavřený pro veřejnost a pak velmi poškozený, dneska už zase zrestaurovaný a otevřený. A to je v podstatě památník obětí jako důležitý. V Terezíně, kde kdyby se dělalo nějaký muzeum holokaustu, tak by rozhodně mělo by podle mě být tam. Terezíně neuvěřitelně významné místo nejenom pro české země, ale evropsky. V Terezíně teď je muzeum geta, ale jako památník holokaustu jako takový tam není. A ještě v Terezíně je pořád takový napětí mezi malou pevností, kde byla věznice gestapa, a mezi vlastně tou velkou částí, kde bylo ghetto.
1: Ještě bych se tě na závěr chtěla zeptat na jednu otázku. Jako dokumentaristy, myslíš, že nádraží Bubny celkově za té druhé světové války je dobře jako zdokumentovaný? Věnoval se tomu někdo nějak do hloubky?
0: No, to je zajímavé, to jsem vlastně zapomněl říct, že podle mě vlastně na to, že si tady říkáme od roku asi 2013, že to je významné místo paměti v Praze, tak je to vlastně strašně málo. A je to tak, že tady se vždycky, když vzniknou nějaký organizace nebo instituce, které něco začnou na něco poukazovat a dělají takovouhle věc, která je v zásadě záslužná, se začnou hádat mezi sebou, kdo to objevil první a tak. Tak to nádraží Praha Bubny, myslím, že tam odsud vyjížděl vlak Lustig, což byla nějaká upomínka, pak je ten Štindlův projekt a bubnování pro bubny a takovýhle věci. A to jsou všechno takový jako veřejný připomínkový akce, dobře, ale jako jestli proběhl nějaký primární opravdu výzkum toho, jak to za války fungovalo, to nádraží, tak nevím, ale z běžně dostupných zdrojů to k dohledání není. Jestli třeba Pavel Štingl něco prováděl se svým týmem, tak to není veřejně dostupný. Souvisí tím strašná spousta zajímavých témat, mimo jiný i třeba pražský povstání a konec války, že jo, tam byly boje okolo, jak jsem se dočetl, tak byl obrněný vlak, kde jsem se jmenoval Sokol a ten taky skončil v Praze v Bubnech, a jako tohle všechno by stálo za to nějakým způsobem zdokumentovat. A pokud jde o ty židovský transporty, to jsem chtěl říct nakonec, tak obrovskou roli prostě hraje ta železnice, že jo? A velká debata, nebo debata, velký téma holokaustu pro otázky, co se o tom vědělo, kdo o tom věděl, jak to mohlo fungovat, tak je to, že ty vlaky musel někdo vypravovat, někdo je musel někam přesměrovávat, vlaky odjížděly někam, vraceli se prázdný. Myslím, že první historik, který to popsal významně, byl Raul Hilberg, a je to taky v Lanzmannově filmu Shoah, a strašně to vypovídá o tom provedení holokaustu. A pokud vím, tak vlastně v Čechách tyhle ty věci prostě moc zdokumentovaný nejsou. Samozřejmě je to otázka, do jaký míry se ty protektorátní český železničáři třeba podívali na tyhle ty věci, co mohli vědět a tak. Neznamená to nasazovat příhlavu železničářům, že spousta železničářů byla v odboji a tak dále a tak dále, ale to téma je prostě důležitý.
1: No zase by to znamenalo další nacistickou manipulaci, kdy zase udělá z Čechů spoluvinníky, ať chtějí nebo nechtějí, nějaké přihlížející.
0: No, museli bychom to znát, abychom věděli, ale prostě jako tahle ta role je prostě nejasná a je, myslím, důležitý o ní vědět a znát jí. Když odjel 5 transportů v každém 1000 lidí a odjeli do Polska do lože, no tak je to prostě věc dokumentárně strašně zajímavá.

0: že jo, kdo to platil, ty vlaky, a tak dál, a tak dál.
1: No tak je to další zajímavý tip, možná se toho někdo chopí a nějakým způsobem to zmapuje, my se můžeme těšit, nebo se toho chopíš třeba přímo ty, ale my ještě nalákáme na bonus, ty už to naznačoval, my se v bonusu vrátíme na nádraží Bubny a to k těm oválečným transportům, což je taky docela silné téma. Tak Adame, v tuhletu chvíli já ti moc děkuju.
0: Já taky děkuju.
1: A děkujeme našim posluchačům, že nás posloucháte, loučí se Lucie Korcová.
0: A Adam Drda, díky.
2: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 90kové léto.
3: 90. léta ve veřejnoprávní rozhlasové zábavě byla dost divoká. Třeba pořady rozhlasových mystifikací s názvem Přepadení.
4: Takže já...

0: vám zadarmo, pane.
1: Ne, ale prosím vás.
0: Tak to se na mě nezlepte, zavolejte si po obědě, až tady bude pán ředitel. Hele,
2: my tam jedeme s těma nákladňákama.
3: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovnu čekají příští týden dvě mimořádné schůze. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne vzrostl na 2295. Fotbalisté Anglie prošli do osmifinále světového šampionátu. Demokratickou republiku Kongo porazili 2-1. Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty až 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanci se příští týden sejdou na dvou mimořádných schůzích. V úterý je čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura z SPD.
5: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 000 000 korun, že budou mít na výběr mezi EET paušální daní.
4: Další mimořádnou schůzi svolal předseda sněmovny Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat zejména novele o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Jejímž cílem je navýšit platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
6: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Megrátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
4: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády, například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 2295 lidí. Oznámil to šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez s tím, že víc než 11 000 lidí utrpělo zranění. Tisíce Venezuelanů zároveň ztratili své domovy. Podle záchranných složek bilance není konečná. V zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných, kterých můžou být až 10 000. Pomáhají přitom i čeští záchranáři. V Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů, Calvin Harris.
7: Skotský DJ Calvin Harris je na hudební scéně téměř čtvrt století a za tu dobu nazbíral 31 hudebních cen, včetně Grammy. Patří mezi producenty, kteří vytvářejí takzvané letní hity. Spolupracoval například s Katy Perry nebo Rihannou. Na Beats for Love až do pozdního sobotního večera vystoupí 550 interpretů, mezi nimi například i americký DJ Marshmello nebo švédský hudebník Alesso. Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Tenistka Barbora Krejčíková prošla na Wimbledonu do třetího kola. Rusku Andrejevovou porazila po obratu 2-1 na sety a zahraje si s krajankou Nikolou Bartuňkovou. Dnes postoupila dál i Karolína Muchová. Angličtí fotbalisté porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1 a postoupili na mistrovství světa do osmifinále, které si zahrají s Mexikem. Za necelou hodinu začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport duel Belgie-Senegal. Ve 2 v noci se utkají Spojené státy americké a Bosna a Hercegovina. Fotbalová asociace České republiky hledá po konci reprezentace ve skupině šampionátu a rezignaci kouče Miroslava Koupka nového trenéra národního týmu. Variantou je podle předsedy FAČR Davida Trundy i někdo ze zahraničí. Řekl to na radiožurnálu Sport.
8: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
9: Nebezpečí na D1 na Benešovsku a nové omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se u sjezdu na Sázavu pohybují lidé. 34. kilometr, dejte pozor, zřejmě chodci. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni kratší kolona, je to spíše hustý provoz od sjezdu na Barrandov mezi kilometry 16 až 18 je kvůli opravám nově zavřený pravý pruh. Kolona má zhruba půl kilometru, dojíždějte pozor. Ucpává se proto i vjezd z ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Na okruh se najíždí přes stopku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na exitu 154 sjezdu na Cheb Dvory. Místo průjezdné zatím omezeně. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou odklízí následky nehody kilometr 304,5. Zavřená je tam jen krajnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
10: Devadesátky byly také pěkně divoké a odvázané. Dnes vám to připomeneme reprízou dvou pořadů. V portrétech už za chvíli zavzpomínáme na osud Andreji Absolonové v 90. letech nadějné skokanky do vody a pak světově uznávané hvězdy pornofilmů. Ještě předtím ale Petra Tanclová v repríze pořadu Archiv Plus připomene, že veřejnoprávní rozhlas nabídl v polovině 90. let posluchačům zábavné pořady, které se staly fenoménem.
11: 90. léta přinesla nejen rozhlasákům vytouženou tvůrčí svobodu. Umělci a autoři se již nemuseli držet zaběhnutých kolejí rozhlasových pořadů, ale byla jim dána možnost vytvořit úplně nové a v české kotlině dosud nevídané nebo spíše neslýchané rozhlasové formáty. Tím byly i tzv. Telefonní mystifikace. Jejichž počátky jsou v rozhlasovém éteru spojeny s pořadem Přepadení a se jmény herců Jiřího Macháčka a Lumíra Tučka. V následujících minutách si pustíme ukázky z některých dílů Přepadení, které máme k dispozici v rozhlasovém archivu. Příjemný a zábavný poslech vám přeje Petra Tanclová.
3: Archiv Plus.
11: Pořad Přepadení vznikal v Českém rozhlase pod produkcí tvůrčího týmu s originálním názvem Rádio Mama od roku 1994. Pořad byl založen na telefonní mystifikaci, tedy jednodušeji řečeno na střílení si z lidí po telefonu. Jiří Macháček a Lumír Tuček si vymysleli absurdní situaci a k tomu absurdní žádosti, se kterými budou volat na různé instituce a poté si nahrávali reakce lidí na tyto bláznivé požadavky. Je to podobný formát, který několik let poté napodobili například Leoš Mareš a Patrik Hezucký v jednom ze soukromých rádií. Avšak na rozdíl od podobných relací na soukromých stanicích se Přepadení nesnažilo jen někoho napálit, ale šlo také o to zjistit, kdy lidé pochopí, že jde o mystifikaci a jakým způsobem na ni přistoupí. Takovouto podobu měla znělka pořadu.
12: Co je? Kdo je?
13: Přepadení.
11: Přepadení se vysílalo většinou ve čtvrtek od 2 hodin odpoledne na stanici Praha, tedy dnešní dvojce. Jak už bylo řečeno, nešlo jen o to si z lidí udělat legraci. Podle Jiřího Macháčka šlo především o to vygenerovat v lidech postkomunistické společnosti smysl pro humor. Největším úspěchem pro něj bylo, když se člověk na druhé straně hovoru dokázal uvolnit, pobavit a přistoupit na společnou hru. Rozhovory se nevysílaly živě, protože po telefonní hře se napálenému člověku muselo vše vysvětlit a zeptat se, zda nevadí, pokud se telefonát v přepadení odvysílá. Předtočené rozhovory se vždy sestříhaly, aby výsledek budil dojem živého přenosu. I díky vybrané hudbě působily telefonáty v rámci jedné epizody jako jednotlivé scénky, které spojovalo jedno téma. Vytvořil se tak nový dramatický útvar, který obsahoval jak zábavné, tak publicistické prvky. Prvním z telefonních vtípků, které si představíme, zastupoval Jiří Macháček pod jménem Bareš a Lumír Tuček pod jménem Trefný, vymyšlenou společnost Eko Ekl, která se chce zbavit půdy zamořené rtutí. Kvůli tomu volali do firmy, která se zabývá čištěním zeminy a vody od ropných látek. Telefonát byl odvysílán v první polovině září 1994.
13: Dobrý den, tady je inženýr Trefný. Dobrý den, prosím vás, volám dobře na asanaci půdy a vody?
14: Ano.
13: Prosím vás, zamořená půda, když je rtutí, co se s tím dá dělat?
14: No, pane, to já nevím. My se tím nezaobíráme rtutí, my děláme pouze od ropných látek. A kromě toho, jako pan ředitel, který se v tom vyzná, tady momentálně není.
13: Tak to nám není splatný. A teďka nám teda řekněte tu ropu, jak teda se to ruší.
14: Já vám řeknu, jak to děláme my, jo. My to zásadně vytěžíme teda.
13: Tady Bareš, já to mám vedle na drátě, paní. No. Prosím vás, kam dáváte teda tu přetěženou zeminu kontaminovanou?
14: No, to odvážíme na naše stálé pracoviště.
13: A kde to je?
14: V Dvorci u Nepomuku a na Hradčanech, u Mimoně.
13: Že bychom tam něco teda odvezli, jako?
14: Pokud jako tam budete chtít něco odvést, tak samozřejmě byste museli s námi prvně podepsat smlouvu.
13: No to se podepíše potom.
14: No to ne, to jako potom prvně smlouvu přece.
13: To jsou havarijní věci, prosím vás, tam jde o pitnou vodu.
14: Pokud jde o havárii, tak to lze odvést okamžitě. Ale
13: no tak nám řekněte tu adresu a my to tam vezem.
14: A kolik toho je?
13: 6 nákladňáků.
14: 6 nákladňáků, odkud to povezete?
13: No tady z Prahy.
14: Já bych byla radši, kdybyste se domluvili s panem ředitelem, protože o takových věcech já nerozhoduju.
13: No, pan ředitel je pryč, jo, samozřejmě
14: a
13: zase někde.
14: A vrátíme kolem poledne, takže když mi necháte kontakt, já nevím, pokud to do toho oběda vydrží.
13: To nevydrží, jako. Nebo víš co, necháme to tam a prostě řekneme, že nám to nechtěli vzít.
14: Prosím?
13: No my prostě řekneme, že jste to nechtěli vzít.
14: To přece nejde, abyste na něčí pracoviště navezli zeminu a pak prohlásili, že vám to nechceme vzít. Já tomu vůbec nerozumím, jako.
13: To sledujeme, že tomu vůbec nerozumíte. No. My prostě chceme na vaše pozemky vyvízt zeminu, že jo? A no. Vy nám nechcete říct adresu těch pozemků prostě.
14: No já teda jednak vůbec nevím, s kým mluvím, jo.
13: No já tady do inženýr Trefný.
15: Já jsem Bareš.
13: Eko. Ale prosím vás, tohle to takhle se...
14: Odkud jste?
13: My jsme firma Eko.
14: Eko. Nezlobte se na mě, ten váš přístup je trošku divnej.
13: No ale co máme dělat? Lidi nám řvou, pitná voda už se začíná kazit, ty nákladňáky se nakládají a někam odjet musí.
14: Tak víte co, já třeba rozhodnu a potom dostanu, protože já nevím, v jakém stádiu třeba je zpracovaná zemina na tom. Já jsem tady administrativní síla, rozumíte?
13: No tak rozhodněte.
14: To je skvělý teda, takže já vůbec nevím, s kým mluvím, za jakých podmínek vám to bude zpracovat nic a vy tam navezete zeminu. Vy tam navezete zeminu, necháte ji tam a potom se nám nepřihlásíte. A my vám budeme zpracovávat zadarmo, pane.
13: No ne, ale prosím
14: tak
13: vás...
14: Tak na mě nezlobte, zavolejte si po obědě, až tady bude pan ředitel.
13: My tam jedeme s těma nákladňákama, my tam, tam prostě složíme.
14: To musíte od nás mít prvně povolený, pane, když jedete na naše pracoviště.
13: To se tam prostě složí.
14: A kam se to složí?
13: No, tam na ty vaše pozemky se to prostě složí a hotovo.
15: Jiný návrh, dejte nám nějakou jinou firmu, která to dělá, my to
14: nevezeme. Nemám žádnou firmu, pane, já vám říkám, abyste počkali do oběda.
13: Nic nám nedávejte, my tam ty nákladňáky prostě posíláme, odvezeme to tam prostě.
14: A kam to ale odvezete?
13: Máte to prostě na pozemku.
14: I tu rtuť
13: vám tam složíme.
14: Všecko
13: to. I tu rtuť vám tam složíme.
14: No vy si snad děláte legraci, pane.
13: Původně jsme chtěli jenom ropu, ale i rtuť vám tam dáme.
14: Někam jinam.
13: Protože lidi na nás křičejí, ty havarijní situace, paní.
14: Tak si pak najdete jinou firmu, která vám na tyhle podmínky vaše půjde.
13: No tu jste nám dát nechtěla, tak to vezeme k vám a i rtuť vám tam dáme.
14: Pane, to je vaše povinnost, vy se o to máte postarat.
13: Ten odpad to nedělali, kde jaký fabriky tohleto, víte.
14: Ale prosím vás, my jsme normálně firma, která čistí zeminu od ropných látek.
13: A my jsme asi firma, která prostě...
14: Zakupla. ztrátu, pane. Já nevím, s kým mluvím, kdo jste.
13: Inženýr,
14: půjdete
13: trefný.
14: Na rozkaz a pojďte, když to uděláte, tak na vás dáme udání. Pamatujte si.
13: Udání, jo?
14: Ano.
13: Udání na nás teda nedávejte. To bychom se taky mohli dostat do kriminálu.
14: No to byste se teda dostali.
13: Hele, já vám něco řeknu. My už jsme v kriminálu seděli a nám by to vůbec nevadilo, víte?
11: Takzvané Rádio Mama, v rámci kterého přepadení vznikalo, začalo v Českém rozhlase působit už kolem roku 1992. Nejznámějším představitelem týmu byl herec Jaroslav Dušek. Dalšími členy byly Renata Pařezová, dnes známá jako Ester Kočičková, již zmíněný Jiří Macháček, Lumír Tuček, Marie Třešňáková, Oldřich Kužílek, Soňa Pajerová a mnoho dalších. Dramaturgem týmu se stal Dušan Všelicha. Takzvaní mamáci se pohybovali zejména kolem improvizačního divadla Vizita a divadel Pražské pětky. Pořady Rádia Mama provázel především humor a ironie a jedním ze základních prvků vysílání byla improvizace. Jejich relacím nechyběla však mimo humoru ani umělecká kvalita, kterou dokazuje množství rozhlasových cen získaných v Česku i v zahraničí. Tým dostal v rozhlase největší možnosti v roce 1994, kdy se na základě výzkumu poslechovosti stanice Český rozhlas 2 Praha rozhodlo, že se program stanice musí přizpůsobit také mladým posluchačům, protože právě tato věková skupina přecházela většinově k soukromým rádiím.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Nyní se ale vraťme k přepadení. V díle, který se odvysílal 29. září 1994, Macháček alias pan Vyněta volal na bezpečnostní agenturu, aby přiměla Lumíra Tučka alias pana Stárka k tomu, aby mu zaplatil dluh. Jako doprovodná hudba byla použita znělka seriálu 30 případů majora Zemana.
13: Dobrý den, tady Vyněta, to je bezpečnostní agentura?
16: Ano.
13: Já mám takový problém, prostě můj bývalý kolega inženýr Stárek mi dluží...
16: Malé, my vymahačky neděláme.
13: Já vím, no ale jestli by jako ta vaše bezpečnostní agentura nemohla zapůsobit na toho inženýra Stárka prostě silou, že by se trošku jako zaleknul a vrátil ty peníze, jo?
16: Jenže bohužel my tohle to neděláme.
13: No tak byste to jednou udělali, no.
16: To jako nejde.
13: A vy děláte teda konkrétně spíš...
16: My děláme osobní ochranu majetku a ještě tak osobní ochranu osob.
13: Počkejte, to je výborný, tady je teda inženýr Stárek, protože to já bych se vás najmul na pana doktora Vynětu, jo?
16: Já mám teda tam pana doktora, tak mu to vysvětlete.
13: Děkuju. Dobrý den, inženýr Stárek. Já vám řeknu svůj problém. My tady totiž sedíme s panem doktorem Vynětou a on ze mě vymáhá nějaký peníze. Slyším, že volá k vám, abyste to ze mě dostali silou. A paní říkala, že vy teda tohle to neděláte, ale že děláte ochranu osob.
17: Ano.
13: Tak já bych si vás teda chtěl jako vzít jako na svoji ochranu, protože předpokládám, že tady pan doktor Vyněta prostě nějakou tu agenturu sežene a bude mi chtít vyhrožovat. Tak, že
17: to děláme, protože takhle. My jsme vymáhali dluhy, ale protože dosud není. Tyhle věci jasno, tak jsme to upustili.
13: Aha, a prosím vás, jak se to dělá? Já jsem právě slyšel, že se třeba přijde do bytu a že se vyhrožuje, že se tam hodí granát a že ten člověk jako změkne a zaplatí.
17: No my jsme tyhle způsobem to nedělali, my jsme to dělali slušně. Několikrát toho člověka upozornil, jako... v podstatě jsme mu otrávili život, že se mu tam telefonovalo různou dobu a tak dále.
13: Aha.
17: Ale jsou agentury, co to dělají i tímhle způsobem. Nebo vám tam přijdou, budou s vámi mluvit, pak vám tam něco rozbije a řekne, no a tohle se může stát.
13: Ale já bych teda byl docela, kdyby se to vzali, protože jste to dělali poměrně slušně a to by mě poměrně vyhovovalo takovýhle způsob jako slušný, jakoby vydírání, jo. Že jestli byste to přece jenom pro toho pana doktora nevzali a já, že bych si našel nějakou jinou agenturu, která by mě ochraňovala. Když teda tady inženýr Stárek by si vzal vaši ochranu, jo, mohl byste mi prosím vás teda říct, asi v jaký velký míře ho budete chránit? Kolik jako osob na to bude?
17: Dvě osoby.
13: Prosím vás, já bych vás chtěl poprosit, aby se to tady panu doktorovi neříkal, tyhle ty čísla, protože on si pak sežene čtyři osoby.
17: No,
13: ale předpokládám, že bych chtěl aspoň teda šest osob, protože pan doktor Vyněta totiž jich víc nezaplatí, když to já, jo, protože já ty peníze mám.
17: Tady Vyněta, ty osoby jsou jako se zbraní, nebo? Podle přání zákazníka.
13: Ale budeš je chtít se zbraní, nebo? No jestli teda ty si budeme se zbraní, tak já chci taky se zbraní, samozřejmě.
17: Jaký zbraně teda jim dáváte těm vašim? Krátkou kulovou.
13: A pendreky nějaký to je jako je?
17: To je běžná výstroj.
13: A kolik to tak může stát?
17: 150 korun na chlapa na hodinu.
13: To já bych si vzal 10 teda.
17: On mi ty prachy nevrátí, že jo? A teď si za ně ještě navíc najme vás, že jo? Jo, tak to nevím to.
15: Já myslím, že není co řešit, prostě teďka to máš prohraný prostě. Mm. Takže vlastně já to ani nebudu potřebovat, protože on pan doktor úplně odpad, jako když se rozvěděl ty sumy.
11: Za nejkontroverznější epizodu se pokládá ta z 22. září 94, ve které se Macháček vydával za zaměstnance firmy Baby Free, která, jak se postupně posluchač dozví, unáší děti a vozí je do zahraničí. Podle vzpomínek tvůrců musel později dramaturg Dušan Všelicha vše ohledně epizody vysvětlovat policii, protože nějaký posluchač, který si naladil stanici Praha ve svém autě, měl za to, že nějakým způsobem přes rádio chytil signál cizího telefonního hovoru. Vše nahlásil na policii a ta musela dohledávat informace o nějaké firmě Baby Free, která prý prodává české děti do zahraničí. Prošetřovali to do té doby, než jednoho z policistů napadlo, že to mohl být klidně jen rozhlasový pořad. Dnes sami tvůrci uznávají, že v tomto díle to se svým nevázaným humorem možná trochu přehnali. Zde je ukázka, ve které tvůrci volali na oddělení policie na letišti.
18: Prosím, policie.
13: Tady Vyněta Baby Free agentura. Já jsem se chtěl zeptat ohledně přechodu dětí přes hranice.
18: Jak myslíte přechodu přes hranice?
13: Když to dítě potřebujeme dostat přes hranice, tak jaké dokumenty jsou potřeba?
18: Jako letadlem, jo.
13: Čímkoliv.
18: Samo dítě, jo.
13: A když by bylo s doprovodem?
18: A s doprovodem to vám momentíček.
13: My potřebujeme jako dostat dítě přes hranice, rozumíte? A vlastně jako bez rodiče, jo.
18: To asi těžko, protože to by mohl říct každý, že si veze nějaký dítě, to nevím.
13: A vy to tam hlídáte teda, jo, nebo?
18: Počkejte, jak hlídáme?
13: No, aby neprošlo nějaký to dítě.
18: Počkejte, jste správně na letišti.
13: Nejsem na letišti, na letišti jste vy, jste říkal.
18: Já vím, ale jestli voláte na letiště.
13: No, volám, na letiště prostě převoz prostě dítěte, no.
18: A?
13: Já se jenom ptám vás, jestli jako vy to tam hlídáte.
18: No to je jasný, že jo, nemůže přece projít samo dítě jen tak bez ničeho.
13: Vy kontrolujete každý dítě?
18: No jistě.
13: Úplně každý, jo.
18: No.
13: I třeba malý dítě?
18: Počkejte, o co vám vůbec jde?
13: Dostat prostě dítě za hranice, rozumíte?
18: Ale jak dítě za hranice, to jako čí dítě?
13: Teď je naše a potřebujeme ho dostat ven, že jo?
18: Jak ven?
13: Poptávka byla prostě jedno dítě ve věku 4 let, že jo?
18: No.
13: A my prostě se snažíme těm zákazníkům vyhovět, že jo?
18: Jo, vy takhle jako dítě ven, jako na adopci nebo něco takového, jo?
13: No něco takového.
18: Aha, tak to už...
13: Jako není to na adopci, je to prostě rychlovka. A vy to teda tam kontrolujete úplně všechno, jo?
18: Já nevím, co ode mě vůbec chcete, no jasně, že se kontrolují všichni.
13: Jo, to se mě moc nepotěšil teda.
18: Přece nemůžete odvez nějaký cizí dítě jen tak na nějaký, jako by se řekla, odvez ho někam ven.
13: Proč ne?
18: Nebo jo, jo.
13: Proč by to nešlo?
18: Počkejte u telefonu.
13: Halo, no?
18: Počkejte momentíček, jo.
13: Nezjišťujete si náhodou, odkud vám voláme?
18: A to vůbec, to mě jako...
19: Tady je sekretář firmy Baby Free a už nám tam na linkách nabíhají nějaký zvláštní věci.
18: To je, kde to je ta firma?
13: Na Vinohradech, jo, ale víc vám zatím neřeknu. My bychom se jako s váma nemohli dohodnout, že byste u nějakého toho dítěte přimhouřil oči, protože...
18: To je nemožný prakticky.
13: Jde o to, že kdyby prostě jsme měli někdy to dítě úplně bez dokladů, jestli byste ho pustil.
18: To prostě nejde, no.
13: Ani kdyby to bylo jenom jednou za čas.
18: Ani jednou za čas.
13: Bude mít cedulku Baby Free.
11: Pořady Rádia Mama v odpoledním čase na stanici Praha dlouho nevydržely. I když Rádio Mama získalo své příznivce zejména mezi mladými lidmi, ozývaly se hlavně od starších nebo konzervativnějších posluchačů negativní reakce. Největším problémem Rádia Mama totiž bylo, že muselo své programy vysílat na stanici Český rozhlas 2 Praha, kterou poslouchali většinou lidé v seniorním věku a ti si na žádné novoty a experimenty ve vysílání nehodlali zvykat. Do rozhlasu tito posluchači poslali mnoho rozhořčených dopisů. Na začátku roku 95 bylo Rádio Mama postaveno mimo odpolední program a vysílalo především ve večerních hodinách. Později roku 96 se takzvaní mamáci rozhodli z rozhlasu odejít a založit si vlastní rádio s názvem Limonádový Joe. Na závěr jsem si nechala dvě ukázky přepadení z 8. září 94, ve kterém moderátoři zastupují smyšlenou televizní stanici HRD. Předstírali, že jako produkční zajišťují natáčení televizního seriálu s názvem Sedmý světadíl, kvůli kterému potřebovali zaplnit vodou letenský tunel, aby v něm mohli natočit scénu s Noémovou archou. Proto zavolali na ústředí pražských vodovodů.
20: prosím.
15: Tady inženýr Turek, produkce HRD. Prosím vás, my teďka rozjíždíme točení seriálu Sedmý světadíl v Letenském tunelu a potřebujeme tam dostat spoustu vody nahoru, jo. My tam máme nějaký už cisterny, bereme to z řadu a teďka bychom potřebovali, ale abyste nám zavřeli dole, tak řekněme od té, jak se jmenuje, Obenecký dolů všechno, aby nám, aby jsme měli dost vody. My tam potřebujeme dostat tak dva metry vody do toho tunelu asi, jo.
20: Hezky.
15: Jo, můžete nám to vypnout na tak na 10 minut a pak bychom zavolali ještě jednou, protože to bylo to točit dvakrát, kdyby to nevyšlo.
20: Tak kdy?
15: No, ve třistotě, spouštíme.
20: Teďka?
15: No.
20: No, to nebude, pane.
15: Když to neutáhneme, tak to budeme točit třeba 4x a to bude ještě horší. Tam do toho pouštíme mlhu, jede tam crosswind, to je draze
20: zaplacená loď. Jak dlouho víte, že to budete potřebovat?
15: Já myslím, že se s váma už česká produkce spojila.
20: Se mnou nikdo nemluvil.
15: Oni nás teďka tady odkázali na vás. No já
13: teda... Ale je to opravdu nutný, protože na to je navázané spousta dalších věcí. Ve tři čtvrtě se vypíná taky klimatizace v tunelu a tyhle ty věci, jo. To už prostě se nedá v podstatě
20: zastavit. Vy máte zavřený Letenský tunel, jo?
13: No.
20: No a to já tam odstavím spoustu lidí bez vody v podstatě.
13: No tak je to prostě to no, tak jako chvilka jenom.
20: No, to je sice hrozně hezký.
15: Podívejte se, teďka to jako děláme poslední ověření před záběrem, jo. Za 4 minuty vlastně to spouštíme. Takže já vlastně nevím, jestli vůbec ještě máme čas takhle se nějak dlouze vybavovat, jo.
20: No, to jako vy si myslíte, že teda jako zavoláte za 5 minut to chcem zavřít a jako tady se všichni seberou a nechají teda oprav poruch, který děláme a pojedu vám to zavřít?
15: No tak kde se to zavírám, že tam zavřeme sami, lidi, to není jako jestli
20: no,
15: tam...
20: No to si nezavřete sami teda.
13: Oni už tam na to jako, já vám to řeknu na rovinu, oni už tam naši kluci vlítli, jo.
20: Naši kluci?
13: Naši kluci už tam vlítli a nějaký ty kohouty už tam utahujou.
20: To děláte pěkný bordel v síti teda.
13: A to se nedá nic dělat, holku.
20: To se teda dá něco co dělat teda.
13: Podívejte se, vodu tam potřebujeme nějak dostat a co se dá dělat.
20: Takže vy potřebujete vodu dostat do tunelu a to mě vůbec nezajímá.
13: No my jsme mysleli, že nám to už potom jenom schválíte, jakože tam to jenom to.
20: Proč já bych vám to schvaloval, se mnou jste se nikdo o tom nikdo nebavili.
13: No tak vám to říkáme teďka.
15: Hrajte si, je to Sedmý světadíl, prostě.
20: A mě nezajímá váš Sedmý světadíl.
13: To pro televizi HRD.
20: No to mě už vůbec nezajímá, ale.
13: Je to masně zaplacený.
20: A to už mě ale ani náhodou nezajímá.
13: Dostanete roli.
20: Jo.
15: Hele, ono už je to možná zbytečně teďka o tom mluvím, protože, no, už máme klapku. Prosím vás, tak se...
13: Vydržte na místě a
15: nějak
13: to dopadne.
15: Kdybychom toho měli málo, tak vám ještě dáme vědět,
20: tak
15: jo?
20: Tak to budete mít málo furt.
13: Tak no. My to spouštíme.
15: Díky, nashledanou.
13: Jedem, kluci.
11: K Noémově arše patří i zvířata a proto s nimi zažívala fiktivní televizní společnost HRD trable. Bylo totiž potřeba, aby některá z nich prošla kosmetickou úpravou. Proto Jiří Macháček a Lumír Tuček volali i do nechtového studia, kde žádali manikérku o pomoc.
20: Prosím.
15: Dobrý den, inženýr Šádek. Prosím vás, já volám ve věci vašeho inzerátu nechty. Dlouhé nechty.
20: Ano.
15: My chystáme pro televizi HRD gala show Zvířat. A máme tam scénu, kdy prostě tygřice je jak se oblečená za dámičku a potřeboval bych, jestli by mohl ten tygr dostat nějaký takový nechty nebo jako velký. Máte něco takového na skladě?
20: No, já to dělám teda pryskyřicí, takže to jako by nešlo.
15: Víte, ale o co jde?
20: Jsou ty nalepovací nechty, no tak nalepitý to.
15: Aby to bylo dostatečně jaksi zřetelný, protože jako, aby to bylo vidět nejenom v detailu, ale i v celku, rozumíte mi?
20: Jo? Lita, to si myslíte, že by jsem to dělala takovýhle mu zvířeti?
15: Bylo by to pro mě nejjednodušší, protože bych nemusel schánět nikoho jiného. Jinak samozřejmě můžeme to jaksi svěřit tomu drezérovi. Mně teďka se jedná o to, jakou tu velikost asi, teda jestli vůbec se takhle velké nechty vyrábějí.
20: Jak dlouhý má tygřice?
15: Tygřice má pracku jako asi jako velký chlap. Čili no. Já jsem si představoval asi takový 10 cm ty nechty, rozumíte mi?
20: Jo, no to bych se vám musela teda někde zeptat, jestli vůbec takhle dlouhý jsou.
15: Jaký se dělají největší?
20: No to, tak
15: 3 cm. To je málo, to je strašně málo. No. A nedali by se také nalepit jako jeden na druhý, že by se to...
20: No, ale možná, že by se to dalo z něčeho udělat.
15: Jo, z něčeho to...
20: To já vám ale teďka hned jako neřeknu, že jo.
15: Z
20: to bych
15: čeho?
20: Se musela teda potom nějak o to zajímat.
15: Jakou ono to má zvukovou kvalitu, ten nehet? Protože ona tam má jako, hraje na bubínky, jako jo, ještě ta tygřice. Myslíte, že by to nevadilo v tom, jako úder do toho bonga? To je seriózní seriál pro HRD.
20: Hraje na bubínky, jo.
15: Režisér chce prostě, aby to bylo live, protože ten drezér tvrdí, že prostě tohle to všechno umí, jo.
13: Promiňte, tady doktor Vyněta, já to mám vedle na drátě, já jsem z produkce, vy nám nějak nevěříte, že jo, nebo?
20: No, nevěřím, no.
13: Hledajte se, my tady tu tygřici máme a jestli byste měla zájem, tak ona vám na ty bubínky zahraje. Jo?
14: Bez těch nechtů?
13: No zatím bez nechtů, no. Tak poslouchejte. Takže asi takhle, no.
14: No to je moc hezký.
13: A potřebovali bychom, aby ty nechty byly udělané nějak tak, aby právě ty bubínky neprobubnovala skrz, jo, protože jinak nevím, jak by nám za RD zaplatili za to.
14: No, nechte, tím to určitě ne. Víte, že to neprodaří, když bude mírná.
13: No, ona tak jako vypadá, že je docela hodná, ale to víte, no, někdy ten drezer, on jí dost jako pobídne. A...
15: Mm. No, ona totiž, Linda se dokáže šíleně rozjet, jo. Ona to má tu muziku v těle a... No, ale to je naše starost, tímhle tím vás nebudeme zatěžovat. Nás by zajímaly vlastně ty nechty, no, jako... Říkáte 3 cm, to je málo, čili já myslím, že teda asi to budeme muset nahradit něčím jiným, jo. Neměla byste nějaké doporučení, jako jaký materiál?
14: No, já vám je můžu udělat z pryskyřice.
15: Jak dlouhý?
14: Těch 10 cm. No, je to dlouhý teda, no.
15: To je skvělý. Takže my se vám nějak ozveme, až to bude, to realizace bude někdy začátkem třetího kvartálu, takže se vám čas ozveme, aby jsme tohleto dohodli, jo?
13: Kdyby to teda nějak nevyšlo, kdyby ty nechty nebyly, vy byste nebyla svolná, že byste se když tak převlíkla do tý tygříku, že a...
14: No to určitě, že by jsem to zabubnovala za ní.
13: Že byste to zabubnovala.
14: No to víte, že jo.
13: Já myslím,
14: to by jsem si ale udělala 15 cm potom.
13: To by mohly být potom i 2-metrový nechty klidně, protože bychom měli tu jistotu, že ten lidský element v tom přece jenom zahraje, že jo.
14: To je dobrý nápad.
13: Takže takhle bychom se možná domluvili spíš, že jo.
14: No to určitě.
13: Tak ještě na závěr vám tady nazďukáme rytmus, abyste věděla, jak potom...
14: Já bych se to do té doby naučila.
13: No, bezvadný. Díky moc.
14: Já
13: myslím,
14: taky.
13: Že v HRD budou mít velkou radost.
14: Já z vás mám taky radost.
13: Naschle.
11: Jak jste slyšeli, manikérka nakonec pochopila, že jde o satiru a přistoupila na hru telefonní mystifikace. Podařilo se tedy to, o co šlo tvůrcům Přepadení především. A to je z dnešního Archivu Plus všechno. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová a příště naslyšenou se těší Petra Tanclová.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
10: Andrea Absolonová byla nadějnou skokankou do vody a pak světově uznávanou hvězdou pornofilmů. Opravdu neměla jinou volbu? Necelých 6 let natáčela tahle česká juniorská reprezentantka pornofilmy, které ji proslavily po celém světě. Bylo pro ní tělo skutečně jen nástrojem pro podání výkonu, aniž by u toho projevovala emoce? Ten víkend na přelomu května a června 1996 žila Česká republika volbami do poslanecké sněmovny. Všichni napětě očekávali, jak dopadne souboj občanského demokrata Václava Klause a sociálního demokrata Miloše Zemana, kolik dostanou komunisté a zda se do poslanecké sněmovny zase dostanou Sládkovi kraválisté. Úplně jiné drama se v těch dnech odehrávalo v Madridu, kde se konaly závody ve skocích do vody. Českou republiku tam reprezentovala Andrea Absolonová, která za 6 týdnů chtěla startovat na olympiádě v americké Atlantě a věřila, že by mohla přivést některou z medailí. Dopadlo to všechno úplně jinak. Díky filmu Její tělo je příběh Andreji Absolonové už celkem dobře známý, ale na některé věci ani 100 minut filmu nestačí. Pokusí se je dovyprávět scénáristka Aneta Honsková. Spolu s ní je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
3: Olympijské portréty.
10: Anetu Honskovou vítám, hezký den.
0: Dobrý den.
10: Jsem moc rád, že jste přišla. Tohle téma, příběh Andreji Absolonové, je určitě velmi zajímavé. Hledala jste pro sebe něco takového, nebo to spíš byl příběh, který si vás takzvaně našel?
0: No byl to příběh, který si mě spíš našel. Mě s tím námětem, respektive s novinovým článkem, oslovila režisérka filmu Natálie Císařovská. Ale to už je 7 let a od té doby jsme nad tím námětem takhle seděli a tvořili ho. No.
10: Když jste poprvé se s tím příběhem seznámila, tak okamžitě se vám začal v hlavě promítat, jak to všechno stvárnit, jak to ukázat tomu divákovi, který vůbec neví, o co jde?
0: Já jsem měla úplně jasnou představu, jak to všechno proběhne a že za rok bude hotovo, že to bude úplně jednoduchý, protože přesně vím, co chci říct a jak to mám říct a měla jsem pocit, že to vlastně všechno znám a potom jsem přišla na to, že tam máme třeba tři různá prostředí, vrcholový sport, porno a umírání v nemocnici a že to vlastně tak dobře neznám.
2: Napadá mě ještě jedna věc, když člověk pracuje na postavě kohokoliv, musí mít toho portrétovaného, musí ho mít rád, nebo je možné zachovávat si naprosto jednoznačně odstup a přistupovat k tomu bez nějakých větších emocí?
0: No, třeba to někdo dokáže, ale já to nejsem. Já jsem si ten vztah k André musela tvořit. Doteď ho mám ambivalentní, řekla bych. Hodně se proměňoval a hodně jsem to hledala. Bylo pro mě hodně jednoduché jí třeba za některé rozhodnutí odsoudit na začátku, dělat takové urychlené závěry, asi jako se může stát i divákovi.
2: Taky teď už zapotřebí všechno rozklíčovat a říct si podrobnosti. Andrea Absolonová se narodila v prosinci 1976 v Praze, měla o 2 roky mladší sestru Lucii. Už jako malá se chtěla věnovat krasobruslení a baletu. V 80. letech začala s plaváním a potom už to byly ty skoky do vody. To jí bylo jenom 6 let. Ve 12. nastoupila do juniorské reprezentace a mluvilo se o ní jako o zázračném dítěti. Všude se připomíná, že měla velkou podporu ze strany rodičů. Vnímáte to jako podporu nebo možná i třeba jako určitý tlak, aby dosahovala nějakých velkých výkonů?
0: Já myslím, že tam byl i určitý tlak, asi jako když máte dítě, které má talent a zároveň žijete celý život v socialistickém režimu jako rodiče Andreje, tak toužíte, aby to dítě mohlo cestovat a dosahovat těch úspěchů, které oni třeba mít nemohli.
2: A ten sport to cestování vlastně umožňoval v té době.
0: Je to tak.
2: Ona studovala na sportovním gymnáziu v Pardubicích, trénovala každý den a domů do Prahy se vracela jen na víkendy. Je možné už tady hledat nějaký kořen toho, že byla asi zvyklá si ten život organizovat trochu sama?
0: Určitě, ale ne sama. Ona byla zvyklá organizovat si ho s Lucí. Myslím, že byly obě takové rebelky, punkerky, že jim to částečně vyhovovalo, že mohly být sami.
2: Jezdila po evropských soutěžích, vozila domů medaile. Měli bychom říci, že se stala 5násobnou mistryní republiky, byla bronzová na mistrovství Evropy. Když jste zmiňovala několikrát sestru Luci, ta řekla, že Andrea byla, teď cituji, strašně cílevědomá, vše, co dělala, tak na 100% s cílem dosáhnout nejlepších výsledků. Když se dostaneme k tomu klíčovému roku 96, v dubnu na mistrovství České republiky v Pardubicích splnila olympijský limit, tehdy tedy 360 bodů, stanovený Mezinárodní plaveckou federací, dokonce ji překročila o 7 bodů, ale podmínkou bylo také to, že musí mít při nejhorším 8. místo v evropském poháru a v tom byla 11., takže ještě zpočátku tu kvalifikaci na olympiádu do Atlanty neměla jistou. A pak přichází Madrid, to, o čem jsme mluvili na začátku. My víme, co se stalo, on jí při skoku praskl mezi obratlový článek. Většinou si lidé myslí, že to bylo při tom dopadu do vody, ale prý to bylo ve chvíli, kdy se už odrazila na tom prkně. Co vlastně o tomhle víme? Byla to nějaká nešťastná náhoda? Ono se také říká, že to třeba mohl být následek nějaké obrovské té tréninkové zátěže.
0: Já myslím, že o tom toho konkrétně nevíme moc a že se můžeme jenom domnívat, ale myslím, že společně i s tou Lucií i s trenéry jsme se shodli, že to přetrénování a neustálá zátěž tam hrálo velkou roli. Ona vlastně, Andrea, opravdu jela ze závodu na závod a z tréninku na trénink a když měla nějakou volnou chvíli, tak ji třeba trávili na koncertech a podobně, takže o odpočinku a nějaké regeneraci tam asi se nedalo mluvit.
2: A měla při tom všem vůbec nějaký soukromý život?
0: Já myslím, že spíš nárazově soukromý život.
2: Měla třeba v té době už nějakého partnera, přítele, kamaráda?
0: Partnera ne, ale Lucie vzpomíná na to, že do jejich společné postele občas vodila nějaké muže na jednu noc.
2: Po tom zranění ležela 3 měsíce na klinice v Baden-Badenu. Tam probíhaly velmi intenzivní rehabilitace. A pak začala opět velmi tvrdě trénovat. Pokud jsem pochopil, tak si ale už netroufala na ten 10-metrový můstek.
0: Je to tak, tam bylo ve hře, že by mohli třeba skákat z prkna společně s Lucií, ale to pro Andreu asi nebylo dost.
2: Sestra Lucie, zase našel jsem nějaký článek, kde ona shrnula to velmi závažné zranění tak, že, a teď opět cituji, byla to pro ní určitě rána, ale jak byla statečná ve skákání, tak i v normálním životě a po pár probrečených týdnech se s neúčastí na olympiádě v Atlantě smířila a vlastně i s koncem skokanské kariéry. No, musím říct, že mi to přijde jakoby takové poměrně rychlé shrnutí toho všeho. A neumím si představit, že to opravdu tak rychle proběhlo. Opravdu je to možné tak bez nějakých větších povzdechů hodit za hlavu ta léta těch tréninků?
0: Já nedokážu říct, Andrej se zeptat nemůžu, ale myslím si, že Andrea byla ten typ člověka, který uměl ty věci v sobě zavřít a už se v nich nebabrat, že dokázala najít nový cíl a přeorientovat se na něco nového.
2: Všude se hovoří, píše o tom, že ona v té době dál trénovala, ale že prý nechtěla trénovat před ostatními, že si pronajímala bazén pro sebe. Je to pravda?
0: Myslím si, že to pravda je, že Andrea měla pochybnosti o tom svém těle, že tam poprvé nějak začala spochybňovat to, jestli na to stačí. A možná, že si uvědomila, že už se to prostě nestane, že už skákat z velkých výšek nebude a to jí pomohlo to překonat a jít dál.
2: Když jsem se tomu příběhu začal věnovat, tak mě pokaždé zaujala taková ta zkratka, že v létě 96 velké zranění a jde se točit porno. A první pornofilm natočila až někdy koncem roku 1999. To jsou určitě 3 roky a během těch 3 let se muselo v té její hlavě toho spousta odehrát. Zajímavé je, že třeba v servisu České tiskové kanceláře z těch let 96 až 99 je řada zpráv o tom, jak ještě jezdí na závody, jak na nich reprezentovala, jak dopadla. Takže ten přerod asi byl nějaký postupný, nebo já si to alespoň myslím. Přemýšlela jste nad tím vy?
0: Myslíte si to správně, protože trochu jsme to naznačili i v tom filmu, kde se už na začátku potká s tím fotografem, později pornorežisérem. Andrea takové první kroky začala fotit fotky v plavkách, což jako vzhledem k jejímu zaměření a vzhledem k tomu, že měla pěkné tělo, dává smysl a tam to nějak započalo, ale to bylo ještě v době, kdy skákala, nebylo to striktně oddělené, že by to bylo potom úraze. Takže myslím, že k tomu tak plynule přešla a došla k tomu, že to její tělo jí doteď živilo a bude jí živit dál.
2: Ještě zopakuj, léto 96 to zranění. V prosinci 96 je první na mistrovství České republiky v Pardubicích ve skocích z jednometrového prkna a v dubnu 1997 se účastní evropského poháru ve skocích v italském Belunu. Ona pořád věřila, že když to nevyšlo v roce 96 v Atlantě, že by mohla reprezentovat v roce 2000 na té olympiádě v Sydney, takže dál trénovala. Ta nabídka, jak jste o ní říkala, fotografa Adolfa Zicky, ta přišla v roce 1998. Sám Adolf Zicka na to vzpomínal v časopise Fotovideo, který vyšel v létě roku 2017.
5: Na místo konání jsem dorazil o několik hodin dříve před zavíračkou bazénu. Zavíračkou, protože si nedovedu představit něco takového, jako je fotografování za plného provozu. Kolem 8:30 začala celá produkce na ostro. I když ne tak doslova, jelikož nejdřív ze všeho jsme se potřebovali rozhodnout pro ten či onen skok a také zjistit, z jaké výšky by byl nejvhodnější. Rozhodovali jsme se pro pevný 7-metrový můstek a pro 3,5 metru z prkna. Nakonec jsme se pro větší přiblížení a lepší odraz světla od hladiny vody rozhodli pro 3,5 metrový. Udělali se první zkoušky v plavkách za přítomnosti videokamery a všichni členové realizačního týmu čekali na ten okamžik. Nicméně Andrea pokračovala dál v plavkách a nijak se jí z nich nechtělo. Tak jsme poslali všechny přebytečné produkční ven a pokračovali dál. I poté Andrea přidávala jeden skok za druhým, ovšem opět v plavkách. A já už začal být poněkud nervózní, ale nechtěl jsem být ten, kdo dá pokyn vše sundat. Po dalším skoku jsem se už začínal bát, že jsme se snad špatně domluvili. A tak jsem opatrně naznačil, že jedem už na ostro. Následoval další skok v plavkách a já už viděl celou akci jako fiasko. Jenže v té chvíli se Andrea objevila na můstku tak, jak bylo ujednáno. A začala půlhodinová produkce těch nejzajímavějších skoků v jejím životě.
3: Posloucháte olympijské portréty. Příběhy lidí, kterým do života zasáhly olympijské hry. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Přemýšlela jste, co mohlo být pro Andreu motivací, že přijala tuhle nabídku? Byla to ta odměna, ty peníze, které za to dostala?
0: Myslím, že na jednu stranu ano, že byla zvyklá žít si poměrně dobře. Na druhou stranu si myslím, že to byla částečně nějaký její vlastní exhibicionismus a její touha ukázat, že ona jde dál a že na to pořád má, když ne na skákání, tak na něco jiného.
2: To byl rok 1998, v té době o ní není slyšet v tom sportovním světě. V dubnu 1999 vyhrála mezinárodní závod ve skocích do vody z jednometrového prkna a současně obsadila na mezinárodním mistrovství České republiky ve skoku z třímetrového prkna druhé místo. Tím splnila limit pro účast na mistrovství Evropy, které se mělo konat na přelomu července a srpna 1999. Je zajímavé, já jsem nikde už nenašel vůbec informaci o tom, že by v létě 99 na to mistrovství Evropy jela, takže nechávám to otevřené. No a pak už je tady tedy prosinec 99 a první natáčení toho filmu. My si můžeme zase ocitovat z článku Jana Hlaváče, který vyšel v roce 2011 v časopise Instinct.
6: Do olympiády v Sydney zbývaly 2 roky a Andrea už pomalu nevěřila, že se jí ztracená vrcholová forma vrátí. Se skákáním ale přestat nehodlala. Koketovala s parašutismem, milovala výšky, volný pád a adrenalin, bez kterého nedokázala být. Jenže takový koníček stojí hodně peněz. A kde je má vzít 22-letá holka, která se kvůli sportu vzdala studií a kromě skákání vlastně nic pořádně neumí? Jednoho dne zaklepala na dveře firmy Dream Entertainment, typídala kamarádka. Ano, společnost se sice zabývá natáčením erotických filmů, ale dělá i jiné věci. Například schání modelky pro fotky soft glamour, kde jsou intimní partie šikovně skryty a vlastně je toho vidět ještě méně, než na snímcích z kalendáře s nahým olympijským skokem.
2: Napadá mě, šla už od začátku do natáčení těch pornofilmů s tím, že to bude práce na delší dobu, že by se tím chtěla takzvaně opravdu živit, a nebo šlo jenom o to vydělat si rychle nějaké peníze a třeba s tím přestat?
0: Podle mě se tím v té chvíli úplně nezabývala. Nehleděla daleko do budoucnosti, vzala to jako další dobrodružství, které jí prostě ubylo po tom, co nemohla skákat z 10 metrů.
2: Na tohle téma vyšel v magazínu Ona dnes v listopadu 2023 rozhovor s Natálí Císařovskou. V tom rozhovoru bude řeč i o vás, protože to téma vlastně účastnice výroby pornografie je zajímavé. Ne pro každého je to asi úplně normální věc. Co k tomu tedy řekla Natálie Císařovská?
6: Samozřejmě je zvláštní, když si natáčení pornofilmů někdo vybere jako svou profesi. Pro něj to pak představuje každodenní rutinu, jako když někdo chodí den co den do práce, ale je v tom i kousek herectví. Scénáristka Aneta Honsková k tomu našla jednu pěknou moudrost. Když vám život dává citrony, udělejte si z nich limonádu. Andreu úraz vyřadil ze sportu a mohla tak na zbytek života zahořknout, propadnout depresi, třeba začít pít. Ona se namísto toho pustila na tenký led. Zúročila svou soutěživost a vůli. Její další život byl možná hořký nebo kyselý, ale pořád žila naplno. V něčem ji tedy i obdivuju, přestože neobhajuju to, čím se živila.
2: No a jak to máte vy? Vy jste už na začátku říkala, že váš vztah vlastně je tak trochu ambivalentní k tomu příběhu. Co si z toho berete?
0: Já si z toho beru to, že je hrozně jednoduché někoho odsoudit. Říct si to, já bych nikdy neudělala. Ten příběh, čím víc jsem se s Andreou zabývala, mi pomohlo pochopit, že ty soudy nemůžeme vynášet tak rychle. Že to Andrejino tělo, bylo to Andrejino tělo a její volba, co bude dělat a nás osobně se to nijak nedotýká.
2: Říká Aneta Honsková, ale co tomu říkali třeba Andrejině rodiče? Mimochodem, určitě jste o tom musela mluvit s její sestrou. Co třeba ona říkala, když poprvé se to dozvěděla, že její sestra Andrea natáčí pornografii?
0: Lucie to nesla hodně špatně, ta z toho byla opravdu zničená. Myslím, že Andreu i svým způsobem na nějaký čas zavrhla. A nastal tam ten rozkol v rodině, kdy ta maminka s tím byla vlastně více smířená než tatínek. Chtěla hlavně, aby Andrea byla šťastná, kdežto ten tatínek tam vnímal to společenské stigma.
2: V tom filmu ukazujete i úspěch Andrey Absolonové v té pornografické branži. Dá se říci, že nějakým motorem, kromě těch peněz, kromě toho, co jí vlastně přinášela ta pornografie, že tam byla i ta snaha předvést se, být úspěšná?
0: Já myslím, že to je jedna z hlavních Andrejných motivací. Ten úspěch a dobrodružství a adrenalin. To Andreu hnalo dál a v té době natáčení pornografie nabízelo cestování, velké peníze. Andrea s tím vlastně takhle byla spokojená nějaký čas.
2: Když jsem se díval na ten film, tak jsem si pořád říkal, byla to dívka, byla to žena, která neprojevovala emoce vůbec?
0: Nemyslím, že by neprojevovala emoce, spíš je uměla dobře asi maskovat. Uměla dávat hodně na povrch ty pozitivní emoce.
2: Měli bychom asi také říci, že jsme v roce 2001, 2003, že to je určitá zlatá doba, dávám za to otazník, českého pornografického průmyslu, toho filmového. Na té vlně se Andrea vezla?
0: Rozhodně. Andrea patřila mezi nejúspěšnější pornoherečky, nejlépe placené, mohla cestovat do Ameriky, měla vlastně všechno, co by mladá holka mohla chtít, jenom tu kontroverzní profesi u toho. Dneska je ta profese mnohem komplikovanější, protože máme dostupný internet. V té době se Andrejny filmy pohybovaly hlavně na DVDčkách, takže něčím to pro ní bylo uzavřenější, než je to dneska. Pro ty ženy je to mnohem rizikovější.
2: Zeptala jste se třeba sama sebe, zda by hrála ještě dnes a zda by měla úspěch v tom dnešním pornoprůmyslu?
0: Každý, kdo Andreu znal, má svoji variantu odpovědi. Někdo si myslí, že by pokračovala, že by třeba stála za kamerou a natáčela. Někdo si myslí, že by s tím skončila a založila rodinu. Já popravdě nevím.
2: Když jsme u té rodiny, jak to měla v té době se vztahy?
0: Ona vztah měla, ale nedokážu říct, jestli byl úplně šťastný nebo jestli by kvůli němu byla ochotná skončit s natáčením pornografie, to nevím. A taky, jak jsem říkala, každý se k tomu vyjadřuje jinak. Někdo říká, že v tom byla šťastná a že by opravdu ty děti chtěla. Někdo říká, že to bylo spíše trošku vyžíratství možná takové, že Andrea byla takový zlatý důl.
2: Vnímáte to tak, že vzhledem k tomu, že ona už nám k tomu nemůže nic říct, že každý do toho promítá hodně spíš ty svoje představy, jak by se zachoval nebo jak by to vnímal?
0: No ano, u toho psaní to tak bylo hodně. Každý vlastně měl co říct mi k tomu, co by Andrea udělala jinak a jak by se Andrea tvářila a kam by položila ruku a jak by chodila. A každý měl svou verzi Andrei a já jsem v nějaké fázi musela přijmout to, že neuspokojím všechny.
2: Blížíme se k závěru příběhu. Čteme si z časopisu Týden z května roku 2021 z článku s názvem Volný pád.
6: Je jaro 2004. Andrea vydělává dost na to, aby si mohla koupit byt, auto, chatu, bydlet v luxusních hotelech a aby jí ještě zbylo na koníčky. Nic takového nedělá. Trápí jí úporné bolesti hlavy. A navíc zamilovala se. S hokejistou Martinem Maškarincem se seznámila na mejdanu, kam přišla s kamarádkou Monikou a nějak se to vymklo. Andrea se rozhodla v branži skončit. Chce mít rodinu a dítě s mužem, který se o ní dokáže postarat. Kvůli trvajícím bolestem hlavy se Andrea po boku přítele Martina vypravila do Vinohradské nemocnice.

lékařské zprávy, ale s jejich obsahem se nesvěřoval. Kdo ví, zda si Andrea uvědomovala, že se blíží konec. Pár dní před smrtí skoro nevnímala, co se děje kolem ní. Byla ochrnutá na levou polovinu těla a tvář se jí změnila k nepoznání. Toužila už jen po lécích na bolest.

0: Do příběhu se nám vrací Andrejin tatínek. To vědomí konce života, spojilo to nějak ještě tu rodinu?
1: Rozhodně jí to spojilo. Lucie o tom taky hodně mluví, že to je okamžik, kdy si uvědomila, že na tom, co Andrea dělala nebo nedělala, opravdu nezáleží. A že tváří v tvář smrti je prostě jediná možnost držet spolu.
0: Andrea Absalonová zemřela 9. prosince 2004, 17 dní před svými 28. narozeninami. Je pohřbena na hřbitově v Praze Ďáblicích. Vy už jste na začátku říkala, že váš vztah k té postavě, k tomu příběhu je takový ambivalentní. I ten film, který o tom vznikl, mi do značné míry přijde spíš jako zpráva o životě Andrey Absalonové, než pokus o nějaké hodnocení. Přesto dá se za tím příběhem udělat nějaké větší plus nebo mínus?
1: Asi máte pravdu. Je to spíš taková zpráva. Pro mě bylo důležité, aby na konci, když ten film si někdo dokouká, aby se zamyslel nad tím, jestli opravdu třeba příliš rychle neodsuzuje a jestli by neměl být více tolerantní k ostatním lidem. Když jsme to teda pustili v Praze na té premiéře a já jsem věděla, že se na to dívají její rodiče a Lucie, tak pro mě ještě bylo hodně důležité doufat a věřit, že jsem tím nikomu neublížila, protože příběhy těch ostatních pořád pokračují.
0: Říká můj dnešní host, scénáristka Aneta Honsková. Moc děkuji, že jste přišla na slyšenou.
1: Děkuji.
0: Ukázky přečetli Libor Vacek a Martina Sedláková. Technicky spolupracovali Ivana Možná a Lenka Čurdová. A loučí se i David Hertl. Na Plusu na vás čekají další pořady.
2: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Připomínali jsme si dnes rozhlasovou zábavu a se zábavou tak trochu souvisí i běhy třídou politických vězňů v Praze. Happeningy pořádané v roce 1989 neoficiálním opozičním hnutím Společnost za veselější současnost. Jejich hlavním smyslem bylo netradiční humornou formou upozornit veřejnost na existenci politických vězňů v tehdejším Československu a požadovat jejich propuštění. 13. března 1990 Společnost za veselější současnost oznámila konání posledního běhu. Více už z pořadu Hlasy a ohlasy z domova, vysílaného rádiem Svobodná Evropa.
3: V prohlášení veřejnosti oznámili představitelé Společnosti za veselější současnost, že 1. května chtějí uspořádat symbolický poslední běh třídou politických vězňů v Praze. Společnost za veselější současnost zahájila 1. května loňského roku běh třídou politických vězňů za propuštění politických vězňů. Zástupci SVS si umínili, že budou denně běhat touto ulicí až do propuštění všech nespravedlivě vězněných, aby vyjádřili protest proti politice tehdejšího aparátu a zároveň solidaritu s lidmi násilně izolovaných od svých přátel. Těm, o kterých věděli, posílali pohlednice a pozdravy za mříže. Tehdy nebylo jisté, zda se pohledy dostanou ke svým adresátům, ale přesto psali. Vytrvale a odhodlání tuto akci dokončit i za cenu vlastní újmy. V prohlášení SVS vysvětluje, že po vyhlášení všeobecné amnestie prezidentem republiky Václavem Havlem se běh ve všeobecném veselí rozplynul. Beze slávy a nedopatřením. Třída politických vězňů osiřela a s ní i adresáti, kteří přes rozsah amnestie dosud propuštěni nebyli. Jedná se o složitější případy lidí, kteří byli uvězněni za takzvané vyzvědačství. Viktor Dedera, Ondřej Hoch, František Mikloš, Josef Hněvkovský a inženýr František Vojtásek, jejichž případy nelze zdaleka postihnout stručnou glosou. Seznam, který SVS sestavila, je navíc neúplný. Věříme, že se bude

0: Chceme moci setkat se všemi politickými vězni minulé éry. Chceme 1. května 1990 uspořádat symbolický poslední běh, což bude, jak jsme přesvědčeni, i čestné místo pro vyslovení omluvy za to, že jsme se nechali ukolébat. Nyní to činíme touto cestou. Promiňte. Těmito slovy končí prohlášení Společnosti za veselější současnost.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Opozice vyzvala vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Jednání v Kataru mezi Washingtonem a Tehránem skončila kvůli porušování příměří vznikne komunikační kanál. Fotbalisté Anglie prošli do osmifinále mistrovství světa. Teď hraje Senegal proti Belgii. A zítra čekáme většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se taky déšť. Teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Opozice je podle předsedy Starostů Víta Rakušana připravená obstruovat novelu, která má změnit financování veřejnoprávních médií. Řekl to po jednání sněmovních opozičních stran se zástupci Senátu a řediteli Českého rozhlasu a České televize. Pozvání na schůzku dostali i zástupci koalice. Nikdo z nich ale nedorazil. Poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na jednání zapomněl.
3: Já jsem úplně neporozuměl, v čem bude třeba odlišná oproti té schůzce předchozí. Myslím si, že tam ty zásadní stanoviska, ať už ředitelů ČT Českého rozhlasu byly. Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma České televize, Českého rozhlasu. Ty věci se pořád dokola opakují.
2: Vládní koalice chce od nového roku převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle opozice návrh ohrozí nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Na tom trvají taky ředitelé obou médií. Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, zejména z čínských e-shopů.
4: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Kataru skončila nepřímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Podle iránské státní agentury IRNA se obě strany dohodly na vytvoření komunikačního kanálu pro nahlašování případného porušování příměří. Německý server Deutsche Welle s odvoláním na americký zdroj uvedl, že vyjednávání se týkalo taky lodní dopravy v Hormuzském průlivu a izraelských útoků na Libanon. Jednou z iránských priorit je podle něj taky uvolnění 6 miliard dolarů ze zmrazených iránských aktiv. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer 72. Celkem jich dostanou 46. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. Nová vozidla jsou zatím bez vybavení, nést ale můžou i otočnou kulometnou věž nebo minomet. Velitel pluku Petr Tesařík věří, že je začnou využívat co nejdřív.
5: Flyer s Defense Ambicí 5 do základních konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je 6 místná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
2: Do vybavení a servis výsadkových aut zajistí česká zbrojovka STV Group. Fotbalisté Anglie postoupili do osmifinále světového šampionátu, ve kterém si zahrají s Mexikem. Demokratickou republiku Kongo porazili 2-1. Úvod zápasu prvního kola play-off mezi Senegalem a Belgií teď sleduje Tomáš Petr.
6: Polovina čtvrté minuty, Belgie, Senegal zatím nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Ve 2 hodiny v noci má výkop ještě utkání mezi domácími Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou. A tenistka Barbora Krejčíková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Vítězku letošního Roland Garros Rusku Andrejevovou porazila po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a čeká ji duel s Nikulou Bartuňkovou. Ta vyřadila poměrem 2-0 na sety Kateřinu Siňakovou. Dále jde i Karolína Muchová, která stejným výsledkem zvládla utkání s Číňankou Chang.
7: Nové omezení na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě. Na Pražském okruhu směr Ruzině u sjezdu na Barrandov kratší zhruba půlkilometrová kolona. Zdržení kolem 5 minut, za sjezdem na Barrandov je mezi kilometry 16 až 18 nové omezení kvůli opravám vozovky, zavřený pravý pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Vysoké Mýto stojí osobní auto s defektem, kilometr 87,5, místo je dobře označené a vozidlo blokuje jen krajnici. Na D1 z Brna do Vyškova před Rohlenkou stojí nákladní auto, kilometr 206, objíždí se plynule. V Ostravě v Ruské ulici se srazila 2 osobní auta, nehoda je vedle Ostravar arény, kolona se tam netvoří. V Ostravě pozorně i v Místecké ulici u Dolní oblasti, začal tam hudební festival. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle s deštěm. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Celoživotní učení je nový normál. Objevte talent svého dítěte dřív, než se v životě začne zbytečně ztrácet. Říká můj dnešní host Jana Valušová, talentová a kariérová poradkyně, která v roce 2026 získala ocenění Women Changing the World Awards v kategorii vzdělávání dospělých. Jejím cílem je ale posouvat vzdělávání dětí v souladu s jejich talenty. Dnes budeme mluvit o tom, proč je léto ideálním časem na objevování talentů a proč změnit přístup k chybám, které děláme. Od mikrofonu Plusu vám inspirativní poslech přeje Markéta Vosková.
1: Hovory.
8: Ve studiu Českého rozhlasu Plus je Jana Valušová, talentová a kariérová poradkyně. Vítejte.
9: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
8: Dovolte mi na začátek krátkou citaci z vašeho webu Talent Navigátor. Zvenku to vypadalo, že mám všechno. Společně s kolegou jsem vedla pobočku mezinárodní firmy. Práce šla dobře, ale uvnitř jsem cítila, že to není úplně ono. Něco mi chybělo. Co vám chybělo?
9: Chybělo mi pocit, že někomu pomáhám. My jsme určitě pomáhali, ale já jsem potřeba takový to, že to hned vidím. A vidím to nablízko, jedna na jednoho. Ale vlastně chvilku mi trvalo, než jsem si dospěla k tomu, co mi to vlastně chybí. Já jsem pár roků žila s tím, všechno je to super, dělám práci, co mě baví, myslím, že jde, ale něco mi chybí. Takže pak jsem to vlastně začala hledat.
8: Mě zajímá, jakým způsobem jste to hledala, jak jste k tomu přišla. Jestli třeba si vzpomenete na nějaký konkrétní impuls, který vás posunul vpřed k tomu, co děláte dnes. Bylo to nějaká situace, ten aha efekt.
9: Bylo to hned několik střípků, vlastně, které se sešly. Jeden z těch hlavních vlastně motivátorů pro to, jako odpovědět si konečně na tu otázku, co to teda je, bylo to, že jsem vlastně byla na rodičovské dovolené a řekla jsem si, kdy než teď, protože jsem věděla, že v tom standardním procesu nikdy si ten čas člověk jako nenajde. A ne, že by toho času s těmi dvěmi malými dětmi na té rodičovské bylo hodně, ale já jsem si vlastně, vždycky mě bavil seberozvoj, takže jsem si našla spoustu seberozvojových knížek a našla jsem si skvělou mentorku a udělala jsem si i test Gallup Clifton Strength, kde jsem objevila své talenty a když jsem vlastně viděla ten výsledný report a teď se mi doskládalo všechno vlastně z toho, co jsem probírala s tou mentorkou a z těch knížek, co jsem četla, tak mi to vlastně jako docvaklo, že to je ono. Protože mým vlastně nejsilnějším talentem je maximizer, maximalizující. A jedna z těch definicí je to, že vidíte v lidech ty jejich přednosti. Na druhém místě mám futuristik. To je člověk s vizema, s budoucností. Nejenom pro sebe, ale i třeba pro ostatní. A já jsem si uvědomila vlastně, že to jsem dělala už od dětství. Že já jsem vyžádaně, nevyžádaně těm lidem říkala, ty bys mohl dělat tohle, proč to nejdeš dělat? A tak jsem se zamyslela, jo, nešlo by to vlastně jako dělat i placeně. Takže já jsem začala s tím talentovým poradenstvím. Vlastně kdykoliv jsem o tom mluvila s nějakou skupinkou známých, tak jsem narazila, nebaví, co dělám, ani nevím vlastně, jestli v tom jsem dobrý. A vzhledem k tomu, že moje maminka je učitelka a hodně lidí v mém okolí v rodině učitelé, tak vlastně se říká, tohle mají dospělí, ale jak je vlastně to mají děti, jak se to řeší na těch školách, protože vlastně já jsem si tím taky prošla ne úplně správnou volbou a zjistila jsem, že to je velice různorodé. Takže já jsem začínala sice u dospělých talenty, ale pak jsem přešla vlastně i do toho kariérového poradenství a vlastně od dospělých k těm dětem, jo, abychom preventivně to začali vlastně řešit.
8: Co to vlastně je talentové poradenství a kariérové poradenství? Asi každý z nás si pod tím něco představí, ale když tedy to profesně uchopíme, tak co to vlastně je, komu se věnujete při své práci?
9: Když začneme tím talentovým poradenstvím, tak vlastně talentoví poradci pomáhají lidem objevit ty jejich talenty. Většinou využívají různé diagnostické nástroje. Já, protože mě úplně nestačily, protože jsem potřebovala k těm dětem, tak jsem si vytvořila vlastní potom celý svůj projekt, protože testy můžete využívat až od nějakého věku. Teda ve zkratce, když jdete za talentovým poradcem, tak on vám pomáhá objevit opravdu to, co je ve vás. Když vezmeme tu metodologii Gallupu, tak on říká, že váš talent je váš přirozený vzorec myšlení, jednání, chování. Takové to, co vám jde, vlastně, že se nemusíte snažit, že to je automatické, ale pro spoustu lidí, dětí i dospělých, je to strašně těžké pojmenovat. A třeba ten test je jeden z těch jako možností, který vám jako pomůže a pomůže vám pojmenovat ty věci, které možná tušíte, a nebo vlastně úplně otevřít obzory. A to kariérové poradenství na to může a nemusí navazovat, někdo to nepotřebuje. Já mám třeba klienty, ať už děti nebo dospělé, u těch dospělých to kombinujeme, když třeba přemýšlí o změně práce, nebo maminky, když se vrací po rodičovské dovolené, úplně si nejsou jisté, jestli chtějí tím směrem, kde skončili, jestli tam chtějí pokračovat. Často si nejsou jisté sami sebou, vlastně tam využívají a navazují na to talentové poradenství i s tím kariérovým, jakým tím směrem chci jít dál. No a v kontextu těch dětí je to ten správný výběr vlastně toho studijního směru, který chci studovat. A ideální je, ne každý talentový poradce je kariérový a opačně, já to kombinuju, protože mně to přijde jako velice vhodné i v té době měnící se, kdy nevíme, co budou, jaké profese budou, tak měli bychom začít u sebe a u toho sebepoznání.
8: Vy jste vytvořila metodiku, kterou užívají stovky škol v České republice. Můžete nám přiblížit, jak to vypadá? Vy jste řekla, že ty testy se mohou dělat od nějakého věku, tak
10: kdy tedy začít, když se zaměříme na to zkoumání talentu každého dítěte, tak kdy s tím začít a v čem spočívá ta vaše metodika?
9: Já jsem vlastně vytvořila svou metodiku na mladší děti a jsem spoluautorkou vlastně té metodiky na starší děti, tam, kde už je možné vlastně testovat. Jsem teda spolutvůrkyní aplikace a platformy Salmondo, což je vlastně nejvyužívanější platforma pro talentové kariérové poradenství na školách. A tam vlastně ty metody, které my využíváme, Riasek a Big Five, tak se doporučuje třeba od 13 let. A většina škol vlastně využívá to sebepoznání.

0: celou tu talentovou část v 8. třídě a na to potom navazuje v 9. Nebo přes prázdniny ideálně a potom v 9. to kariérové. Ale už na základě toho, že vím, kdo jsem, uvědomuji si to, co jsou ty moje nejsilnější předpoklady, které mám a na kterých bych tu volbu měl postavit. No ale vzhledem k tomu, že ty talenty jsou, nebo ty diagnostiky testové jsou až od těch 13 let. Ale vím, jak je důležité, díky tomu, že jsem studovala ty mezinárodní koncepty jako vzniku talentů, se tomu věnovat od raného dětství. A ty rodiče mi říkají, tak říká, že to je důležité, ale vlastně testovat nemůžem, tak co máme dělat? Takže já jsem vlastně vytvořila projekt na Talent Navigátor, kde vlastně rodiče i učitelé nebo třeba i vychovatelé v dětských domovech vlastně s nimi sdílím ty typy, co to vlastně talent je, jak se projevuje, jak různé metody, jak ho vlastně objevit, aby nemuseli čekat až do těch 13, protože to už je kolikrát pozdě, když se mě ve 14, v 15 na to zeptají a to je obrovská škoda.
1: Takže u těch malých dětí je to zejména role rodičů, případně těch pečujících osob. Co byste jim poradila, jak si to vlastně představit? Teď, když nás čekají prázdniny, letní prázdniny, tak je to teda prostor, kdy můžeme zkoumat talenty svých dětí. Já předpokládám, že rodiče většinou o těch talentech už mají nějaké povědomí, ale kdy třeba dělají nějaké chyby.
0: Léto je k tomu úplně ideální prostor. Léto a víkend vždycky říkám, protože to jsou ty momenty, kdy ty děti nemají povinnost a nedělají to, co musí, ať už do školy nebo kroužky. Protože jeden z těch projevů signálu je to, že si to dítě, když mu dáte na výběr, co bys chtěl dnes dělat, tak ono samo tam je přitahováno k nějakým aktivitám. A je to často k těm aktivitám, kde může využívat ty talenty. Protože když všeobecně, ať už my dospělí nebo děti, využíváme ty talenty, tak věci nám jdou snadnějc, rychlejc, s tím stejným úsilím dosahujeme mnohem lepších výsledků, ale vlastně jednoduše, těšíme se na to. Takže vlastně přirozeně my si ty aktivity vybíráme. Takže vlastně, co já vždycky doporučuji rodičům, je nenaplánujte jim celé prázdniny nebo celý ten víkend, ale zeptejte se jich, co byste chtěli dělat. A už to je vlastně tím prvním krokem, kdy já vlastně snažím se pochopit, co zatím může být, protože ono je pro ně strašně těžké. Samozřejmě, protože vy jste řekla, že my jako rodiče ty talenty pozorujeme ne úplně, protože vlastně málo se o nich mluví. A často je takový mýtus rodičů, že si myslí, jeden mýtus je, moje dítě nemá talent, protože talent je něco jako pro nadané, ale já věřím, že každý má talent, když se díváme na té osobnostní jako charakteristiky. A druhý mýtus je, proč to jako rodič řešit, když je to jako geneticky dané. Genetika hraje jako jednu část, ale právě ta výchova, vzdělání, prostředí, jestli je podněcujeme, nebo prostě je to takový spíš jako prostředí, který nás udusá, tak to všechno až do těch 15-16 právě formuje ten talent. Proto je to důležité, abychom si na tom dali jako rodiče záležet.
1: Takže ta otevřenost, prostor i někdy možná nabídnutí volnosti i malým dětem, ne takové to kurátorování toho volného času, může být tedy cestou, jak nacházet nějaké talenty. Přesto v čem třeba rodiče, nebo potom i učitelé, nebo ty vychovatelé mohou tápou, nebo v čem mají potíže, jak jste říkala, někdy jsou lidé, kteří říkají ne, naše dítě asi žádné talenty nemá. Tak v čem tkví teda ten problém, nebo kde je problém?
0: Ten první asi je v tom, že neví, co třeba ten talent je. A že je vlastně v každém v nás. Ale že to není, je třeba, když se zeptám, tak oni řeknou, mám talent na plavání, na matiku, na fotbal. To je aktivita, v které se může projevovat nějaký ten talent. Jo, když mám kluky fotbalisty, tak brankář velice často mi řekne, že nechce pustit prostě ten gól. Tak on je velice zodpovědný. Ten záložník tvoří hru, ten má strategické myšlení, pak jsou soutěživí. A toto vlastně, když se podíváme na jednu aktivitu, tak zatím ty talenty vlastně pojmenovat, to je to, ten talent, který říkám, ano, můžeme ho mít všichni, protože to je nějaká naše osobnostní charakteristika. Takže vlastně změnit tady ten pohled, že moje dítě má talent a není to nutně hudba, malování, jazyk, ale to, jak se vlastně chová. Jenomže my, já tomu říkám, jako princip červené propisky, my jsme vychováváni a vyrůstali jsme v tom, že se nejdřív zaměřujeme na to, co nám nejde. Doba vysvědčení, co, když vidíte vysvědčení a vidíte tam trojku, dvě dvojky a pak jedničky, kam směřuje pozornost většiny jako rodičů? Začne ne od jedniček, ale od trojek. Protože jsme v tom taky vyrůstali. I proto ve práci se zaměřujeme třeba často na to, co nám nejde a na zlepšování toho, co nám nejde. Takže my v tom jako vyrůstáme. Proto je to pro nás těžké. Jenomže my bychom měli začít u těch jedniček. Protože to je to, kde se projevuje ten talent vašeho dítěte. Vy musíte zjistit potom, jaký, ale když to zjistíte, tak to můžete aplikovat na tu trojku. Jo? Takže když vezmu zpátky kluky fotbalisty, pokud vím, že má zodpovědnost, která se projeve v fotbale, můžu vzít tento talent a vlastně pomoct ho využít nějak v tematice nebo v těch oblastech, kde potřebuje nějak podpořit. Jo? Tomu se říká přenositelnost těch talentů. Proto je důležité si to uvědomit a vlastně pracovat na jejich rozvoji tam, kde mě to baví. Ale i tam třeba, kde mám nějaké výzvy.
1: Jak důležité je tato schopnost objevovat, odhalovat talenty u vyučujících? Vy jste už mluvila o tom, že možná pořád tady v Česku přetrvává taková ta kultura zaměření na chyby, nedostatky, červená propiska. A nemění se to? Jaká je vaše zkušenost z toho prostředí škol?
0: Mění se to. My se snažíme udělat všechno pro to, aby se to změnilo. Samozřejmě to sebepoznání a zaměření na ty moje přednosti tam vždycky bylo. Ale není to nějak systémově bohužel pojaté. Proto my jsme rádi, že nějaký ten systém tam vlastně těm vyučujícím nabízíme. Jo, ono, když se podíváte i na to, kolik oni mají prostoru. Oni mají třeba, z průzkumu vychází, že oni mají třeba 20 minut na žáka na individuální konzultaci tady v té oblasti. A to je málo. Z nějakých průzkumů i vyplývají to, jak čeští učitelé vnímají růstové nastavení nemoc lichotivě. Takže je to a je to logické, protože to navazuje na to, co jsme říkali, v čem jsme jako vyrůstali. A my bychom to jako chtěli otočit. A vlastně i když vedu workshopy nebo přednášky pro učitele, tak jim dávám i cvičení, ať si zavřou oči a představí si žáka v těch předních lavicích a zkusí si vybavit jejich tři talenty, tři přednosti. Tak to mají a říkám, ať jdou do zadních řad. A jo, protože tam většinou jsou takoví ti žáci, kteří možná jsou lehce provokativní, možná ty vůči osobnosti. A je to výzva, sami učitelé to jako přiznají. A to je právě i v tom, že samozřejmě nemají ten prostor a nemají i vlastně, kdyby ty znalosti i toho, jak se projevují ty talenty. Jo, a že to není jenom takto klasicky matika, čeština a ty to známkování, ale vlastně ten osobnostní profil každého z těch žáků.
1: Hostem hovoru je Jana Valušová, expertka na talentové a kariérové poradenství.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste vytvořila projekt Talent Navigátor. S jakými cíly vzniknul a jak pokračuje?
0: Vzniklo právě kvůli tomu, že se mě rodiče ptali, super, testovat děti ještě nemůžeme, tak co můžeme dělat? A tím, že mě tato oblast samozřejmě zajímala jako mámu a chtěla jsem teda jako já vidět, jak ty moje dva malé vlastně mám vést sama, tak přišlo mi škoda vlastně o tom nemluvit, protože vím, jaké to má všechno přínosy, když se zaměříme u těch dětí na to sebepoznání. Zvyšuje se jim odolnost, zvyšuje se jim vnitřní motivace, sebevědomí a je to základ pro to kariérové poradenství a proto jsem říkala, pojďme to dát dohromady a pojďme jako vzdělávat ty rodiče a ukazovat na to, proč je to důležité, ale i B, jak můžou ty talenty vlastně objevit.
1: A jaké jsou ty nejčastější reakce? Už jsme o některých mluvili, ale jak je to u těch škol? Dovedete si představit, vy jste zmínila, že mají v průměru 20 minut na jednoho žáka. To myslíte za období povinné školní docházky?
0: Myslím to v rámci toho oblasti, v tom období toho kariérového poradenství, když mají jim pomoci vybrat tu správnou školu, takže 8., 9. třídy. A povídám si vždycky o tom, kolik máte prostoru pro skupinové aktivity, a to je vlastně takový ten standard. A kolik máte prostor pro ty individuální rozhovory s žákem. A je to opravdu jako velice individuální škola od školy, kolik mají žáků, kolik počet pracovníků, jaký počet pracovníků se tam věnuje tomu kariérovému poradenství. Takže jsou školy, kde mi řeknou individuální vůbec, nebo když dojdu, mám konzultační hodiny, až po ano, snažíme se, aby tady minimálně s každým žákem jsme si jednou za rok sedli na 45 minut. Ale fakt, když se to zprůměruje, až už z těch průzkumů, co to vychází, anebo z té mé osobní praxe, tak jsou to takové jako rychlo konzultace, no.
1: A dokážete nám představit třeba nějakou ideální podobu toho systému, jak by to mohlo vypadat, nebo třeba nějakou zahraniční zkušenost, kdy je věnována větší pozornost kariérovému vzdělávání nebo i tomu poradenství, kdy třeba učitelé se v tom školí, aby byli schopni provázet ty své studenty právě v cestě za správnou volbou budoucí kariéry nebo budoucí školy a povolání.
0: Ideální by bylo, abychom měli opravdu systémově nastavené, že v té škole je třeba dedikovaný kariérový poradce na třeba na plný úvazek. Jo? Často to jsou opravdu mini úvazky, které ty učitelé k tomu mají. Někdy tu funkci zastává velice často výchovný poradce, někdy metodik prevence, někdy třídní učitel a je to různorodé. Takže a ani není vlastně jako nastavené, co všechno by se mělo a v jakém rozsahu vlastně probrat. Takže každá škola opravdu, někdo to řeší v 8., 9., někdo až v 9., někdo dělá nějaké minimum, někdo opravdu se tomu věnuje i projektově, dělají projektové dny. Takže ono je to jako opravdu různorodé, ideální kombinace třeba 8., 9. třída, kdy na to mám vyčleněné skupinové aktivity, předměty, ale mám tam třeba na začátku osmičky i na konci osmičky prostor pro ten rozhovor s tím poradcem. Kdy vidím třeba výsledky těch testů, těch metodik pracovních listů, co my jim dodáváme, aby to bylo opravdu jako komplex. A pak třeba jdu a v létě na tom pracuju. Povídám si o tom s rodičem a potom jdu do devítky a už dělám nějaké to informované rozhodnutí. Protože na co narážíme je neznalost sám sebe a neznalost profesí, které jsou. Když se děti zeptáte, jaké mají talenty, silné stránky, tak vám nic neřeknou. Jo, buď neví, nebo si myslí, že nemají, anebo vám napíšou přátelská, sympatická. Což může být samozřejmě pravda, ale my potřebujeme jít hloubš, aby nám to pomohlo s tím výběrem. A druhá věc, na kterou narážíme, je neznalost těch profesí. Z průzkumu vychází, že znají 10-15 profesí, ale často jsou takové ty typické, jo, paní doktorka, sestřička, právník, paní učitelka. Ale oni ani kolikrát neví, co přesně dělají rodiče, jako ta náplň práce. A pak máte teda, oni si vybírají z těch možností, kdy sám sebe neznám, takže nevím, co by mi mohlo sedět. A mám nějaký zúžený vlastně znalosti o tom, jaké existují profese i studijní obory. Jo, to se týká i studijních oborů. A pak často jdou na školu, protože rodiče řekli dobrým, jo, to nemusí nutně být jako ve zlým, ale protože neví, mají sami málo informací, nebo protože tam jde kamarád, nebo protože si myslím, že by to mohlo být. Je to málo informované jako rozhodnutí. Takže ideálně vlastně nastavit ten systém tak, aby opravdu jsme věděli, kdo jsem, jaké mám přednosti a na základě toho se rozhoduju. Ale mám i rozšířené ty obzory, jaké se mi nabízí studijní možnosti, jaké jsou studijní obory.
1: Jak vnímáte v současném světě, kdy se opravdu dynamicky proměňuje trh práce? Bude tam narůstat počet profesí, které jsou propojené s umělou inteligencí? Mluví se o tom, že až třeba na českém pracovním trhu, že 36% ekonomicky aktivních pozic nahradí AI. Uh-huh. Tak jak vnímáte význam nebo roli celoživotního vzdělávání?
0: Uh-huh. No ono se dokonce říká, že 66% profesí, které jednou naše nebo tyto děti budou dělat, vlastně neexistuje. Proto vlastně to s kariérkou, kariérové poradenství, tak je vždycky vyberu si profesi a toho se držím. Trošku musíme to přehodnotit a proto my jsme to předělávali do té části i toho talentového poradenství. Protože já musím znát sám sebe, pak se podívat na ten trh, jaké jsou aktuální možnosti a na to nechci říct jako napasovat. Jo? Ale už to není o tom, a já to i říkám žákům, i si o tom povídáme právě s pedagogy, tím to také samozřejmě říkají, že vlastně nový normál celoživotní učení. Protože vybrat si jednu profesi na 40 let, jak to možná bylo kdysi, tak to už jako není a nevíme, co bude. Proto takový ten styčný bod je, vím, kdo jsem, vím, co mi jde. Pracuju na tom, jo, rozvíjím to a dívám se, co je na tom trhu, jaký jsou možnosti. A samozřejmě jsou teďka i nějaké studie, my jsme právě studii Antropiku z toho března, my jsme vlastně dávali i do kontextu toho českého školství a toho našeho poradenství pro naše poradce, aby právě věděli, které ty profese a směry jsou teď víc ohrožené a které míň, aby dokázali žákům poradit. Ale pro mě proto je to důležité, aby si ty děti vybrali tu třeba v kontextu, když vybírají tu střední školu, taková, která je bude bavit, tam, kde můžou využívat ty talenty. Protože věřím, že když si vyberu tu školu, kde můžu využívat ty talenty, kde mám předměty, které mě budou bavit, tak je větší pravděpodobnost, že si jako vypěstuju pozitivní vztah k tomu učení. A že když mi řeknete za 10, 15, 20 let, musíš se jít znovu něco učit, tak řeknu snad, jo, dobře, chápu, jo, protože mám k tomu pozitivní vztah. Ale když půjdu na školu, která mě nebaví a z průzkumu vychází, že 40% maturantů by si volilo jinak, Jo, takže toto já i kladu na srdce těm rodičům při tom výběru, aby si vybrali tu školu i pro to dítě, které fakt bude bavit, protože je důležité, aby měli pozitivní vztah k tomu učení.
1: A máte takový vztah k učení i vy, platí to i pro vás, že se chcete dál vzdělávat. Vy jste v roce 2026 získala ocenění Women Changing the World Award. Znamená to, že třeba to je nějaký bod, který vás zase posouvá k tomu se něco učit dál, nebo jak na to nahlížíte, co vám to přináší, ta cena?
0: Když odpovím na to učení, nechci tady se s tím jako furt ohánět, ale je to jeden z mých talentů, který mám jako vysoko. Já jsem se potřeba vždycky něco učit a já se jako nepřestanu učit. Takže já to mám velice ráda a kdybych se naučila, tak mám pocit, že mi něco jako chybí. Takže to je neustále. I chci vlastně sem přinášet to nejzajímavější a zlepšovat to, co děláme. A ta cena samozřejmě mě to neuvěřitelně potěšilo a překvapilo, protože tam byly nominované spoustu zajímavých žen a zrovna v těch dvou kategoriích vzdělávání dětí a vzdělávání dospělých podle pořadatelů byly vlastně nejnabitější kategorie. Takže to, když jsem slyšela to své jméno, tak opravdu jsem tomu jako nemohla uvěřit, ale mám velkou radost, protože já jsem s tím vším, jak jsem říkala, začala na rodičov s nějakou vizí a důležitostí pro mě, proč je to důležité. A když to vidíte jako oceněné od odborné poroty, že opravdu je to důležité téma, pojďme ho vyzdvihnout, tak samozřejmě, jak jsem říkala na tom pódiu, že to je pro mě nakopnutí k dalším věcem a ty už se dějí. Jo, další, rozhýbalo to zase další kolečka, kam to posunout.
1: Tak já moc děkuju, že to téma posouváte. Možná i teď v hovorech jsme díky tomu, že jsme mu věnovali prostor, zase někoho inspirovali. Ve studiu Českého rozhlasu Plus byla Jana Valušová, talentová a kariérová poradkyně. Děkuju.
0: Děkuju moc za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Vosková.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: Czech president Petr Pavel says the government has refused to grant him an official mandate for next week's NATO summit in Ankara and has sharply reduced his delegation. Speaking to Deník.cz, Pavel described the move as unprecedented and said the cabinet had even specified by name who could accompany him. Czech culture minister Otto Klempíř from the Motorists Party says he assured President Pavel that the government's planned overhaul of funding for public Czech television and Czech radio would not threaten their independence. After meeting the president, Klempíř said the proposal would protect public media while keeping support for culture a priority. Severe thunderstorms swept across Czechia overnight and into Wednesday morning, leaving around 20,000 households temporarily without electricity, disrupting rail services and bringing down trees across several regions. The Czech Constitutional Court has rejected a petition by 32 senators seeking to overturn the formula used to distribute shared tax revenues among the country's 14 regions. The senators argued that the law doesn't allow regional shares to be updated to reflect demographic and other objective changes, leading to unequal funding and differences in public services. Weather. Mostly sunny to partly cloudy skies are expected across Czechia on Thursday, with only a slight chance of isolated showers. Temperature highs will range from 22 to 26 degrees Celsius. Many people have been suffering from the heat here in the Czech Republic, with all-time record temperatures registered on consecutive days at the end of last week. One group particularly at risk in such extreme weather are the homeless community. Ian Willoughby reports.
4: Teplotní rekord druhý den po sobě. Záchranáři výjíždějí častěji, přibývá taky utonulí.
5: Like much of Europe, Czechia has recently been hit by an intense heat wave. A new all-time temperature record was set on Saturday, only to be followed the next day by yet another historical high, 41.9 degrees Celsius. While the oppressive heat makes life unpleasant for many, it represents a genuine threat to one group in particular, the homeless community. Jan Desensky is director of the Bohemian branch of the charity The Salvation Army, which does a lot of work to help people without stable housing.
6: Při dlouhotrvajících vedrech jednoznačně roste riziko.
7: During prolonged heat waves, the risk to life and health clearly increases. We often encounter homeless people suffering from dehydration, exhaustion or the worsening of chronic illnesses. The homeless population is aging and there are people on the streets with serious health conditions and they are therefore at greater risk. They have fewer opportunities to find shade or to be in air-conditioned spaces, which makes them a vulnerable group.
6: Klimatizovaných prostorách je pro ně nižší a tím pádem jsou velmi ohroženou skupinou v České republice.
5: Up to now, street workers in Czechia have had to protect the homeless when temperatures fall well below zero in winter. But global warming means clients' lives are today in danger at two times of the year. Jan Desensky told Czech Radio.
6: Tento jev, když o klimatických změnách se ví delší dobou, tak
7: climate change is fundamentally altering the nature of our material assistance to those experiencing homelessness. Our focus now is on distributing drinking water and cooling items. Monitoring people on the streets is just as crucial. Just as we make sure people don't freeze to death outside in the winter, we are now protecting them from severe dehydration in the summer.
6: I v létě, aby právě nedocházelo právě k dehydrataci.
5: The Salvation Army would like to see the authorities in Prague and other major urban centers take appropriate action when the mercury rises particularly high.
6: Já si myslím, že je to vlastně nějaký trend, který jak odborná veřejnost, tak i politici.
7: This is a trend that experts, city leaders and society as a whole must get on board with. Cities today have robust plans for the winter months. For example, when temperatures drop, Prague increases the capacity of its shelters, opens 24-hour centers, and expands its outreach programs. In future, we will also need a similar plan for the summer months.
6: Noční terénní programy tak vlastně musí se v budoucnu připravovat i na nějaký plán letních měsíců.
3: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. I'm Vít Pohanka and thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Energetická skupina ČEZ založila dceřinou firmu, do níž vloží nevýrobní části podniku, tedy například prodej a distribuce energií. Otevřela tak cestu k tomu, aby mohla být zestátněna výrobní část ČEZu. Proti tomuto plánu se vymezila skupina ekonomů. V otevřeném dopise premiéru Andreje Babišovi tvrdí, že zestátnění nebude mít vliv na cenu elektřiny, který si koalice slibuje. Vláda je na druhé straně přesvědčená, že si usnadní investice do nových jaderných bloků. Převažují důvody pro nebo proti zestátnění ČEZu.
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou jeden ze signatářů zmíněného otevřeného dopisu premiéru Babišovi, bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky, dnes poradce představenstva Allianz pojišťovny Jiří Rusnok. Dobrý den.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: A taky nově zvolený předseda dozorčí rady ČEZu, předseda sněmovního hospodářského výboru, místopředseda hnutí SPD, poslanec Radim Fiala. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: A začněme od vás. Jak byste hájil plán na zestátnění výrobní části ČEZu proti té kritice, která zazněla mimo jiné tady od pana Rusnoka?
10: Za prvé je potřeba říct, že ČEZ jako strategický podnik a energetika samozřejmě strategická je, neměl být nikdy privatizován. Já jsem přesvědčen o tom, že měl zůstat v rukou státu ze 100%, protože to prostě přináší spoustu problémů, které dnes vidíme. Ten hlavní problém je v tom, že vlastně tím drobní minoritní akcionáři a stát mají každý jiné nároky, každý má jiné cíle. Ti drobní akcionáři chtějí samozřejmě dividendu, chtějí mít obchodní zisk z toho, že jsou drobními akcionáři, chtějí peníze a stát chce dlouhodobě levnou a udržitelnou energii tak, aby ji měl pro firmy a měli pro i fyzické osoby. A to jsou samozřejmě dvě věci, které ve finále jdou proti sobě.
8: Pane Rusnoku, rozumíte této motivaci, proč tedy vláda nebo vládní koalice chystá zestátnění výrobní části ČEZu?
9: Ne, v dnešní situaci za současných podmínek už tomu nerozumím. Možná jsem k tomu měl určitou toleranci v době, kdy nebylo jasné, jak se bude stavět ten první jaderný projekt, to znamená dostavba jaderné elektrárny Dukovany, protože samozřejmě souhlasím s tím, že stavět ty velké jaderné bloky dneska obchodně, komerčně orientovaná společnost v zásadě není schopná z důvodu, které částečně byly popsány, ale prostě je to příliš dlouhodobý projekt a příliš nejistá jeho návratnost v čase. A je to spíš strategický projekt, ale to se vyřešilo tím, že to staví dceřiná společnost, kterou kdysi vytvořil ČEZ, dnes ji ovládá stát, z 80% klidně ji může ovládat ze 100%.
11: Elektrárna Dukovany Římská 2.
9: Přesně tak, takže tento důvod padnul a žádný jiný racionální důvod pro zestátnění výrobní části ČEZu za peníze současného ČEZu prostě nevidím.
11: Pane Fialo, když vy dlouhodobě říkáte, zestátňujeme výrobní část ČEZu z toho důvodu, abychom s nás mohli investovat do výstavby nových jaderných bloků, tak neodpadl ten důvod tím, že tady vznikla dceřinka ČEZu, ve které má stát většinu a pokud se nepletu, mohl by v ní mít i úplný podíl?
10: Ten důvod neodpadnul, protože my jsme teď mluvili o Dukovanech, které se budou stavět další bloky, ale je potřeba si uvědomit, že energetický mix České republiky do budoucna bude stát hlavně na jaderné energetice, na obnovitelné zdroje budou doplňkovým zdrojem, co se týče uhlí, tak chceme dekarbonizovat.
11: Na významu jádra se, pánové, asi shodnete, pokud se nepletu, pan Rusnok kýve na znamení souhlasu hlavou. Proč ale za toho stávajícího nastavení, kdy stát má v ČEZu 70%, není možné do jádra investovat tak, jak vy byste si představovali?
10: No, protože, to jsem přesně chtěl říct, protože těmi Dukovany to vlastně nekončí. Připravuje se Temelín 3 a 4, budou se připravovat malé modulární reaktory. A to všechno bude chtít poměrně velké investice a to financování právě té výrobní části ČEZu by mělo být jenom v rukou té energetické společnosti, to znamená ČEZ AS. A to za prvé. A za druhé, pokud se bavíme o jaderné energetice, tak samozřejmě velkou úlohu nebo tu největší, nejdůležitější věc hraje i bezpečnost. Jestliže se bavíme o energetice, o jaderné energetice, tak prostě stát by měl držet 100% té výrobní části.
11: Pane Rusnoku, připustil byste, že bude snazší výhledově dostavit třeba i Temelín, pakliže stát bude mít plnou kontrolu nad výrobní částí ČEZu?
9: Ne, já myslím, že to spolu skoro nesouvisí. Stejně tak, jako se použil model u Dukovan, se může podobný model použít u Temelína.
11: No ale nové Dukovany ještě nestojí.
9: No právě, ještě nejsme ani na začátku, ještě se nekoplo ani Dukovan, tak vůbec bych neřešil, co bude s Temelínem, protože já jsem skeptický vůbec, jak celý tento projekt se bude odvíjet dál, ale prostě tohle to spolu nesouvisí, to je prostě falešná výmluva na nějakou podivnou transakci, která podle mě spotřebitelům energie, českým daňovým poplatníkům akorát vezme peníze, respektive zvýší náklady na elektrickou energii, než by byly, kdyby se to neodehrálo. To jsem o tom naprosto přesvědčen. Rozhodně to nezlevní elektrickou energii, protože žádnou souvislost tam nevidím. To, že stát něco vlastní stoprocentně, to ještě nic jako samo o sobě nezajistí. Nezajistí to žádné peníze a notabene zkušenost česká je taková, že když se něco vlastní stoprocentně státem, tak to spíš funguje hůř, než když je to pod vlivem, řekněme, trhu a je to pod určitou kontrolou třeba minoritních akcionářů. Takže já bych to viděl spíš naopak. Nevím, rád bych slyšel od odpovědných představitelů ministra, premiéra, tady pana předsedy dozorčí rady, čiž mu gratuluju k té funkci a držím mu palce, protože to budeme všichni potřebovat. To je skutečně velmi zodpovědná funkce. Slyšel vysvětlení, kterému můžu věřit, relevantní vysvětlení, proč se tato operace má uskutečnit.
11: Co je hlavní důvod toho chystaného zestátnění výrobní části ČEZu, pane poslanče?
10: No tak já už jsem ty důvody tady vyjmenoval. Za prvé to, že stát bude vlastnit strategický podnik a nebude se muset ohlížet na drobné akcionáře, kteří mají, jak jsem říkal, jiný cíl, než má stát. za druhé je to bezpečnost jaderné energetiky v České republice, za třetí lepší investice, jednodušší investování právě do nových jaderných zdrojů v České republice, protože pak budeme muset zakládat na každý ten Temelín, na každý ty Dukovany novou společnost. Bude se to obtížně financovat. Není to jednoduché financovat, protože samozřejmě ty drobní akcionáři chtějí ty svoje podíly, chtějí peníze, nechtějí investovat. Takže jsou to velmi složité věci.
11: Znovu k té vaší úvodní odpovědi. Teď, pane Rusnoku, z vašeho pohledu nezaznělo odůvodnění toho zestátnění výrobní části ČEZu, které vy byste vzal?
12: To jsou prostě takové jako velmi povrchní prostě výkřiky, které ale nejsou ničím podloženy. Jo?
11: Není to pravda, že minoritní akcionáři mají jiný zájem než majoritní akcionář?
12: Ano, samozřejmě, minoritní akcionáři mají jiný zájem, to je normální, to tady máme ČEZ už od 90. let s minoritními akcionáři, ten ČEZ funguje, rozhodně se jaksi ta společnost jaksi nestrácí na své hodnotě, o tom není pochyb, a může takhle fungovat dál a stejně financovat ty jaderné projekty, tyhle ty velké, evidentně bude stát. Už dnes tady je tam půjčka státu, nebo bude teď, protože teď byla komerční překlenovací, čili to sám ČEZ o sobě prostě nefinancuje, protože to prostě komerčně nevychází. A je to jedno, jestli ho vlastní 100% stát nebo ne. My nemůžete prostě přikázat byť státní společnosti, aby hospodařila se ztrátou. To prostě ani neumožňuje zákon. Máme tady jaký hospodářskou soutěž a další věci, čili to jsou falešné předpoklady, které prostě nefungují. Notabene existují země v Evropské unii, kde soukromé nebo polosoukromé firmy mají jaderné projekty nebo do nich teď vstupují. Švédsko, Polsko, Rumunsko, já jsem si to prostě prošel.
11: Na druhé straně existuje třeba francouzský model, kdy stát má EDF pod kontrolou tu energetickou firmu.
12: Já říkám, že existují i, já neříkám, že pouze.
11: Jasně. Pane Fialo, to je ovšem pravda, že je možné dál rozvíjet jadernou energetiku na českém území i za toho stávajícího nastavení ČEZu, kdy to je firma jenom polostátní, ne plně státní.
10: Ano, je to pravda, nicméně je to daleko komplikovanější, jak finančně, tak organizačně a do budoucna
11: a
10: složitější.
11: Z jakého důvodu je to komplikovanější?
10: Právě proto, že se musíte pořád ohlížet podle zákona, a je to správně, na ty minoritní akcionáře a musíte brát v potaz, že je tam pořád máte. Ale vemte si, vy jste správně, pane rektore, mluvil o francouzské EDF, která byla taky částečně polostátní, byli tam drobní akcionáři a Francie se rozhodla také zestátnit tu společnost, něco oni, tak jak my máme ČEZ, tak oni mají EDF a zestátnili je právě proto, že v té energetické krizi, která tady před pár lety byla, se musela Francie dívat právě, měla obrovské problémy s tím, že se musela ohlížet na drobné akcionáře, které nakonec dali EDF k soudu a soudili se.
11: Počkejte, a v takové situaci jsme my v České republice, kdyby tady byl takhle zásadní spor mezi minoritními akcionáři ČEZu a státem?
10: No tady jde o to, nejde o to, v jaké jsme situaci, ale jde o to, že prostě pokud se, že my bychom se do takové situace dostat nechtěli, jsou to zbytečné problémy a proto se jim snažíme předcházet. A právě tím, že zestátníme tu výrobní část ČEZu, tak prostě nám odpadá ta věc, kdy se budeme muset jak finančně, strategicky, jakoliv jinak ohlížet na tom, že máme ještě někoho, kdo s námi spolu vlastní ten ČEZ.
11: Pane Rusnoku, tak nesnaží se vládní koalice jenom předejít případným nepříjemnostem při jednání s drobnými akcionáři, kteří můžou mít odlišný zájem oproti státu?
12: No, bylo by to hezké a já teda nevěřím, že koalice jako je schopna předvídat takovéto detaily, prostě zatím to nikdy stát ani byla složena jakkoliv vládní koalice, něco takového nepředvedl. Mimochodem ten francouzský příklad, jestli už teda se tady chceme na něm točit, tak ty drobní akcionáři tam byli nespokojení zejména, protože akcie EDF, já je tady mám před sebou, klesly za posledních 10 let asi o 90%.
11: Což není případ ČEZu.
12: Což není rozhodně naopak případ ČEZu, jo? Čili prosím, jako, já vím, že je dobré si použít nějaké berličky, ale já jsem to schválně nepoužíval, to zahraničí. Naše prostředí, náš stav je takový, že k tomu, aby ČES mohl investovat, nepotřebuje nutně se zbavit minoritních akcionářů, notabene za příšernou cenu 200 nebo 250, nevím kolika miliard, o které mluví představenstvo ČESu, které by nutně potřebuje ČES jako součást svých investic právě do všech těchto projektů, abychom tu energetiku vůbec nějak jako uřídili. Čili vyhodit teď 250 miliard, protože chceme uspokojit minoritní akcionáře a pak budeme mít klid, no budeme mít klid, zároveň budeme bez peněz, mimo jiné.
11: Hned se k tomu dostaneme, jakým způsobem chce vláda ČES nebo jeho výrobní část zestátnit. Ještě předtím připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok a nový předseda dozorčí rady ČESu, místopředseda hnutí SPD, poslanec Radim Fiala.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Pane Fialo, vaším plánem je, že se tedy prodá podíl z nevýrobní části ČESu, to znamená prodej a distribuce energií, obchodování a energetické služby ve zkratce, a z výnosu se pak zaplatí výkup minoritních akcionářů v té výrobní části. Je to zhruba tak?
10: Ano, já myslím, že je to zhruba tak.
11: Je vlastně na místě mluvit ještě o zestátnění, nebude to tak napůl privatizace?
10: Já myslím, že ne. Já myslím, že jde o to opravdu dostat do rukou tu výrobní část, a to z těch důvodů, které jsem řekl. Hlavně tedy kvůli tomu, kvůli té organizační struktuře, abychom se nemuseli ohlížet na minoritní akcionáře.
11: To jste říkal,
10: v tom dobrém
11: slova
10: smyslu. Ale
11: za tím účelem, aby vy jste mohli zestátnit tu výrobní část,
10: a mohli dál,
11: tak zprivatizujete část nevýrobní.
10: Ano, a mohli dál investovat a budovat, protože ta výrobní část, to je to gro, to je prostě, to je ta alfa věc, která vlastně v té energetice je. Aby jsme to mohli něčím zaplatit, tak ty peníze si nechceme půjčovat, prostě musíme to udělat tak, aby jsme je někde získali. A získat se dají tak, že se prodá ta nevýrobní část, to znamená distribuce, služby a další věci. Ale to gro, ta bezpečnost, to, co je to zlato, to bude v rukách státu.
11: Pane Rusnoku, tak vypadá to, že tedy daňoví poplatníci by neměli doplatit na tuto transakci?
12: Samozřejmě, že na ní doplatí. Prosím vás, podívejte, ekonomicky to žádné gro není, ta výroba, jo? Ekonomicky za to už dnes zhruba polovinu toho zisku generuje právě to, co se má poloprivatizovat. A do budoucna, vám řeknu všichni energetičtí experti, že do budoucna ten zisk se bude dělat právě v tom prodeji, distribuci, tradingu a ve všech těchto věcech, které budou tedy částečně zprivatizovány. Ta výroba je velmi nejistá. To je prostě volatilní věc. My se nevytrhneme se z evropského trhu. Ceny silové elektřiny jsou jednou tolik. Říkají experti, že vzhledem k tomu, že plynu je přebytek na světě, ty ceny spíš půjdou dolů. Možná, ale to nikdo neví. Takže my si necháme tu v podstatě ekonomicky mnohem problematičtější část.
11: Ke které patří i jádro, které je poměrně ziskové.
12: No, ziskové je tam v těch odepsaných elektrárnách, které teď běží, protože už tam jsou odepsané ty investice. Ale až se tam dostanou ty nové šílené náklady těch nových projektů, které já podporuji z těch bezpečnostních důvodů, tak rozhodně ziskové nebude celkově.
11: Pardon, já to musím dokončit,
12: jestliže vyndám z toho ČESu 250 miliard, které dám minoritním akcionářům, tak přece já jako 70% akcionář ČESu, občan České republiky, že já žádné akcie ČESu nemám samozřejmě, prostě na tom tratím, protože 250 miliard někdo vyhodil zbytečně, aby uspokojil minoritní akcionáře, ať si to klidně nechají ty akcie, ale já prostě nechci jim dávat 250 miliard jen proto, že se pak někomu bude lépe řídit ČES takzvaně.
11: Pane Fialo, není to tak, že se zbavujete velmi výnosné části ČESu?
10: No, já myslím, že ne, protože vlastně ta druhá část, ta distribuce služby, které bude v té společnosti ČES Energy, tak bude se prostě prodávat jenom z minoritní části. To znamená, zase tu majoritu si zachová společnost.
8: Počkejte, chcete prodat 51%. Ne, 49%, ano, 51% tak. si stát zachová.
10: Takže bude se prodávat jenom minorita, a to právě z toho důvodu, aby ČES a stát si zachoval vedení, řešení základních věcí, prostě, aby si tam zachoval převahu, aby mohl rozhodovat o rozhodovací pravomoci a všechny ty věci, které se toho týkají.
12: Počkejte, říkáte, že tady nemůžete rozhodovat s 30% akcionáři a tam budete rozhodovat se 49%. To trošku jako nesedí. Jo, to...
8: Jak to jde dohromady, pane Fiala?
10: No tak je to jednoduché, protože tady opravdu jde o tu bezpečnost, o další věci. Je tam x faktorů, které potřebujeme vyřešit tím, že se zestátní ta výrobní část ČEZu, ale tady u té distribuce to není tak fatální.
12: Bezpečnost dohlíží státní úřad pro jadernou bezpečnost.
8: Pane Fialu, prosím,
12: to nedohlíží pan Beneš.
10: Ne, nejde tam o to, že by se cokoliv mohlo stát. Bude se do těch sítí, se bude pořád investovat, ale nebudou se

0: Naopak, ta distribuční síť se musí posilovat neustále a právě, když se podíváte, a to tady pan kolega Rusnok určitě ví, že silová elektřina dneska slevňuje a naopak ta distribuční část té ceny energií jde neuvěřitelně nahoru a jde nahoru proto, že potřebujeme posilovat tady ty energetické sítě, tedy když to řeknu velmi laicky, ty dráty, kterýma ta energie se bude posouvat.
1: Pane Rusnoku, tak neuklidňuje vás, že si stát zanechá 51% v té nevýrobní části?
2: To je řečeno jenom někde, že zatím příští valná hromada může taky říct, že mu stačí třeba 30% distribuci, to já nevím, ale hlavně to ekonomické, to tady zaznělo přesně tak, prostě jistý zisk, který stát navíc si reguluje vlastně sám přes energetický regulační úřad, je právě v té distribuci a prodeji. Tam je nastavená prostě míra, minimální míra zhodnocení toho kapitálu, dneska je to nějakých 8,3%, to je prostě jistý výnos a toho my se prostě zbavíme. Jo, čili je to úplně nepochopitelné. Notabene, ta distribuce je taky strategická. Uvedu příklad z jiné oblasti energetiky. Hormuz. Plyn a ropa je někde v Perském zálivu a co je to platné, a mají jistě, mají Katar, Saudská Arábie, další, kteří by nám ji prodali, když se k nám nedostane, protože nemáme tu distribuci, protože se zavřely ty distribuční sítě. Takže říkat, že to není strategické, ta distribuce, je podle mě úplně omyl. Jako největší síla ČEZu byla v tom, že to byl integrovaný, vertikálně integrovaný podnik, výroba i distribuce. A já jsem byl u toho, když se to takový podnik založil, a kdybych tady u toho nebyl tehdy, ještě s panem kolegou Gregrem, tak ČEZ neměl ty 100 miliardové dividendy pro stát posledních 25 let.
1: A není strategičtější výroba, pane Rusnoku?
2: Není, protože dokonce výrobu si svým způsobem můžete zřídit kdykoliv. Prostě postavíte plynovou elektrárnu a jedete. Můžete tady, ale ty dráty jsou jenom jedny. Ty dráty jsou jenom jedny, to je přirozený monopol a proto to musí regulovat stát. Proto je tam ta regulace a je tam ten ekonomický, prostě jsou tam ty ekonomické pravidla, které regulují tenhle ten biznis a dělají z něho samozřejmě velmi výnosný biznis, aby do toho všichni, kteří mají zájem, investovali.
1: Pane Fialo, tak velmi kromě toho, že se možná stát zbavuje něčeho, co mu vynáší, nezbavuje se i něčeho, co má strategický význam?
0: Já myslím, že ne tak strategicky jako výroba a velmi, velmi jednoduchá reakce a krátká reakce na pana kolegu Rusnoka. Když nebudete mít výrobu, tak nebudete mít těch sítích, co pouštět. Takže prostě ta výroba je ten základ toho, co potřebujeme.
2: A když budete mít výrobu a nebudete mít sítě, tak to stejně dostanete k těm zákazníkům. Takže jedno bez druhého být nemůže.
0: Ale my je budeme mít.
1: Ale zbavíte se kontroly nad velkou částí distribuce v ČEZu?
0: Ne, nezbavíme se kontroly, protože budeme mít 51% stát a ČEZ bude pořád mít 51% a bude kontrolovat i tu distribuci.
1: Což podle vás, pane Rusnoku, nestačí?
2: Ale teoreticky to možná stačit může. To, jako tam stejně to reguluje stát přes energetický regulační úřad. Mně tohle to jako dramaticky nevadí. Mně vadí dramaticky to, že se to děje. Kdyby se ČES rozhodlo rozdělit se na tyhle dva celky, výroba, distribuce, prosím, ale ať si ten výnos z té privatizace části distribuce nechá pro ty nutné investice, například v té výrobě. Ne, že to dá prostě minoritním akcionářům za nic.
1: Pane Fialo, řekněte nám ještě v posledních dvou minutách, které máme, jakým způsobem by se měla prodat ta nevýrobní část ČEZu? Už to máte jasno? Zda to půjde na burzu nebo zahraničnímu investorovi?
0: To je informace, o které si nejsem úplně jist, jestli můžu hovořit, ale můžu říct, že se plánuje několik variant, které by měly zajistit to, že ten výnos bude co nejvyšší a k tomu, aby se ČES správně rozhodl, tak používáme i velmi významné světové agentury poradenské, které se právě tímto zabývají. Takže to opravdu bude uděláno tak, aby ten výnos z prodeje byl co nejvyšší.
1: Je ve hře zahraniční investor?
0: A touhle cestou půjdeme. To nevím, to se musíte zeptat na ČESu.
1: Pane Rusnoku, uklidňuje vás ta odpověď, že samozřejmě se bude hledět na nejvýnosnější nabídku?
2: Ne, neuklidňuje, protože vysoce pravděpodobně nejvýnosnější nabídka bude do zahraničních rukou, čili schudne český kapitálový trh, schudne příležitost pro budoucí české penzijní fondy nebo současné penzijní fondy, naše důchodce, takže je to prostě špatně pro rozvoj této země.
0: Právě proto, že

0: těch minoritních akcionářů tvoří, nebo ten největší podíl tvoří zahraniční kapitál, tak proto je pro nás také důležité.
1: Tolik to poslanec hnutí SPD Radim Fiala diskutoval s bývalým premiérem Jiřím Rusnokem. Děkuju vám.
2: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá...
3: ...23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová souhlasí se snížením hranice trestní odpovědnosti. Rusko zaútočilo balistickými raketami na Oděskou oblast. Fotbalisté Belgie a Senegalu hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále. A zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty až 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.

0: Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných je po ruském útoku balistickými raketami na Oděskou oblast. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích.
1: Rakety dopadly do jednoho ze zemědělských podniků v Oděském okrese. Stav dvou zraněných je velmi vážný, řekla agentuře Unian mluvčí oděské prokuratury Ina Verba. Na Charkov zaútočilo dnes Rusko nepilotovanými letouny. Nejméně jeden člověk zahynul a 13 bylo zraněno, z toho dvě děti, oznámil šéf tamní vojenské správy Oleh Sinehubov na svém telegramovém účtu. Ukrajinské drony podle záběrů z ruských sociálních sítí zasáhly zatím nejvzdálenější cíl. V sibiřském Omsku, která je od ukrajinské hranice vzdálená přes 2,5 tisíce kilometrů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Ve frýdlantském výběžku ode dneška funguje odpadový systém Door to Door. Lidé díky němu můžou třídit odpad přímo u svých domů. Požádat mohli o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zaregistrovalo zhruba 1100 domácností. Kromě rodinných domů se změna týká taky sídlišť. Tam jsou kontejnery na směsi tříděný odpad nově uzamčené gravitačními zámky. Společně s Frýdlantem zavedlo nový odpadový systém dalších 17 měst a obcí na Frýdlantsku. Fotbalisté Anglie po obratu porazili na mistrovství světa v Atlantě Kongo 2-1 a postoupili do osmifinále. V úvodním kole play-off proti sobě hrají v Seattlu Belgie a Senegal. Podrobnosti má Tomáš Petr.
2: Po prvním poločase vede Senegal po gólu Diary 1-0 nad Belgií. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Zítra od 2 hodin ráno se ještě utkají Spojené státy s Bosnou a Hercegovinou. A tenistka Nikola Bartuňková porazila ve Wimbledonu Kateřinu Siniakovou 2-0 na sety a postoupila do 3. kola. V něm nastoupí proti Barboře Krejčíkové, která přehrála Rusku Andrejevovou ve 3 setech. 2. kolo zvládla taky Karolína Muchová. Ta po 2setovém vítězství vyřadila Číňanku Zhang.
3: Překážka na D5 u Plzně a nehoda na silnici 21 na Chebsku. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha stále pozorněji. Za sjezdem na Bory na kilometru 85 hlásil náš zpravodaj v pravém pruhu velkou krabici, kousek před odpočívkou s čerpací stanicí Orlen. Na D5 se z Plzně do Prahy pomaleji i u sjezdu na Loděnici. Mezi kilometry 11 až 8 teď sekají trávu a popojíždí v levém pruhu. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní nehoda se zraněním. Podrobnosti z místa zatím nejsou. Omezený průjezd čekejte ve Staré Vodě poblíž odbočky na lázně Kinžvart. A po silných bouřkách je na Opavsku stále neprůjezdná silnice u Kružberské přehrady, trasa Svatoňovice, Hořejší, Kunčice. Policie u zavírku kvůli záplavám prodloužila, trvat by měla několik dnů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci budou doznívat bouřky a ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojedinělé déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Stav rokování mezi USA a Iránem. Podle ministra Macinky vyřeší spor o summit NATO úředníci. Irský závod s ČEZem o miliardy pro Evropu, silný protest proti zestátnění ČEZ, anebo Bitcoin pustili do salonu a ten na to doplatil. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydáním publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
5: V jakém stavu je momentálně jednání mezi USA a Iránem? To je poměrně nejasné, stejně jako stav Hormuzského průlivu. A O tom bude řeč, ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Začneme tedy tím rokováním.
7: V současné době v Kataru jsou američtí vyjednávači, kteří tam přijeli jednat s iránskou delegací, jak oznámil prezident Trump. Ovšem Iránci dopředu oznámili, že se s nimi nesetkají. Včera se Američané setkali s katarským emírem a nyní zřejmě probíhají nepřímé rozhovory přes pákistánské a právě katarské prostředníky. Ovšem už to, že se obě strany nesetkají, nebo aspoň podle Iránu ne, v blízkých dnech, ukazuje, že to vyjednávání nejde úplně tak, jak by asi bylo žádoucí. Je potřeba připomenout, že to memorandum, na jehož základě se jedná, bylo uzavřeno 17. června, to znamená, teď jsou to dva týdny. A na to vyjednávání vlastně bylo 60 dní. Původně oznámeno, že za těch 60 dní má být uzavřena mírová dohoda. To znamená, jsme ve čtvrtině té lhůty a zatím slyšíme spíše o sporech než o nějakých dohodách, což je ovšem samozřejmě v této fázi poměrně logické.
5: No a ještě aspoň ve zkratce, jak je to momentálně tedy s průchodností toho hormuzského průlivu?
7: Co se týče průchodnosti hormuzského průlivu, tam se to mění téměř každým dnem. Jednu chvíli byl volný, nyní úplně volný není. Každopádně Irán, konkrétně ministr zahraničí Arakčí, oznámil, že opravdu hodlá nad hormuzským průlivem si udržet kontrolu, což asi není úplně to, co by si svět představoval a i jak americký prezident Trump se tu dohodu snažil vysvětlovat. Ovšem už v té dohodě bylo, že Irán po 60 dní umožní volnou platbu bez poplatku. V současné době je ale Irán víceméně spokojen. Vyváží ropu, vyváží v poměrně velké množství. Od uzavření onoho memoranda vyvezl už přes 40 milionů barelů ropy. Připomínám, že v minulém roce byl průměrný vývoz Iránu 1,5 milionu barelů ropy denně. Takže vyváží vlastně volně, vyváží hodně, vyváží, jako známili, za ceny o 20% vyšší a tím se do značné míry řeší jeho největší problém a to je nedostatek financí.
5: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
7: Naslyšenou.
5: Z pondělní tiskové konference po jednání vlády člověk snadno nabyl dojmu, že podle vicepremiéra Petra Macinky spor kabinetu s prezidentem o summit NATO prostě vyřeší úředníci, jenomže ti mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby delegace mohla v Ankaře fungovat bez problému. To říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka usoudil, že spor o složení české delegace na summitu NATO v Ankaře je potřeba přenést z roviny mediální a politické na úroveň pracovní. Postarat se o tom má komunikace mezi prezidentskou kanceláří a Černínským palácem. Ta se odehrává na úrovni úředníků. Co se dosud nepovedlo politikům, by měli dokázat právě oni. Alespoň takto lze vnímat Macinkova slova. Znamenalo by to, že právě oni určí, kdo se za Českou republiku zúčastní neformální večeře a kdo bude vystupovat na formální části jednání. Je to pochopitelně nesmysl. Úředníci mají za úkol pouze zajistit nezbytný servis, aby česká delegace mohla v Ankaře bez problémů fungovat. K tomu potřebují jednoznačné zadání od politiků. Z jejich veřejných výroků je zřejmé, že dohoda mezi prezidentem a premiérem dosažena zatím nebyla. Naopak to vypadá, že Andrej Babiš nemá zájem se o tom s Petrem Pavlem vůbec bavit. Pokud se situace nezmění, těžko mohou úředníci z prezidentské kanceláře a z Černínského paláce tento spor rozřešit. Pokud by tomu bylo jinak, neurčovala by zahraniční politiku země vláda, ale úředníci. Tomu nevěří ani Petr Macinka, byť svými výroky kolem summitu NATO tento dojem vyvolává. Když už jsme u toho dojmu, tak se Babišovu kabinetu podařilo vytvořit iluzi, že české zájmy v Turecku nemůže dobře hájit hlava státu. Proto nejdůležitější prezentovanou aktivitou vlády směrem k summitu zatím byla snaha mu v účasti zabránit. Petr Pavel přitom opakovaně dává najevo, že by respektoval mandát, kterým by od vlády byla delegace vybavena. Problém je, že jeho detailnější znění není veřejně známo. Možná proto, že potom by se snaha odradit prezidenta od cesty do Turecka ukázala jako nesmyslná, nebo spíše nevraživostí motoristů vůči hlavě státu motivovaná. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří v plnění členských závazků NATO k nejhorším, měla by slíbit nápravu, což mimo jiné znamená postupný a výrazný růst výdajů na obranu. Premiér to nijak nepopírá. V tom by vláda s prezidentem neměla být momentálně v rozporu. Týká se to rovněž postoje k válce na Ukrajině. Tam by delegace v Ankaře měla podporovat přesun větší části podpory Ukrajině z USA na evropské členské země Aliance. Mandát počítá také s tím, že by nemělo být zpochybňováno pokračování muniční iniciativy a podobně. Což pochopitelně neznamená, že by Petr Pavel nemohl mít na počínání kabinetu v těchto záležitostech poněkud jiný a někdy i kritický názor. K větší vzájemné důvěře by prospěla diskuse mezi prezidentem, premiérem a ministry obrany či zahraničí. Při ní by mohli zjistit, že postoje prezidenta se nijak dramaticky neliší od obsahu mandátu, který vláda už schválila. Tím by však ztratila důvod, proč pokračovat v nekonečných tahanicích o to, jakou roli by měla hlava státu na summitu mít.
5: Tolik kolega Petr Hartmann. 1. července se kormidla Evropské unie ujímá Irsko a nečeká ho žádný klidný půlrok, ale nesmírně náročný a stresující závod s časem. Na stole totiž leží jeden z nejtěžších úkolů protlačit unijním soukolím dohodu na příštím víceletém rozpočtu unie po roce 28. A proč s ním EU spěchá, to přibližuje analytik institutu Globsec Filip Nerad.
6: Ve hře tentokrát nejsou jen stovky miliard eur na dalších 7 let fungování evropské 27. Jde doslova o samotnou akceschopnost a budoucnost Evropy. A Dublin má na to, aby s vyjednáváním zásadně pohnul následujících 6 měsíců. Proč ten spěch? Protože hned v příštím roce se politická mapa kontinentu nejspíš začne hodně otřásat. Unii čeká supervolební rok. Urnám zamíří voliči v klíčových evropských zemích. Ve Francii, Itálii, Španělsku, ale také v Polsku, ve Finsku, Estonsku a na Slovensku. Riziko je na snadě. Jakmile se v těchto zemích naplno rozjedou předvolební kampaně, racionální debata o penězích skončí. Vedle toho favorit francouzských prezidentských voleb z řad krajní pravice Jordan Bardella už teď prohlašuje, že v případě svého vítězství oseká příspěvek Paříže do unijního rozpočtu na polovinu. Pokud se shoda nenajde letos do prosince, po volebním maratonu v roce 2027 se vyjednávací pozice mohou zabetonovat natolik, že se už nemusí dohodnout vůbec nic. I proto šéf unijních summitů António Costa už několik měsíců volá po nalezení shody do konce letošního roku. Také on si je dobře vědom toho, co hrozí. Že to Irové nebudou mít lehké, potvrdil i poslední summit Evropské unie v polovině června. Místo posunu kupředu na základě upraveného návrhu dosluhujícího kyperského předsednictví, to mezi unijními institucemi i mezi členskými státy navzájem jiskří hned na několika frontách. Evropský parlament požaduje ambiciózní rozpočet, který dokáže financovat technologickou suverenitu, zelenou transformaci i obranu. Na druhé straně barikády však stojí šetřivé státy v čele s Německem a Skandinávci, kteří jako čistí plátci odmítají posílat do Bruselu víc, než je nezbytně nutné, a naopak požadují razantní škrty. A pak jsou tu příjemci evropských peněz, zejména ze střední a východní Evropy, kteří se zuby nehty brání tomu, aby se bralo z tradičních naditých obálek kohezních fondů na rozvoj regionů nebo ze zemědělských dotací. Summitová debata ukázala, že shoda nepanuje v podstatě na ničem. Ani na celkovém objemu peněz, ani na tom, jak do rozpočtu zapojit nové vlastní zdroje Unie, ze kterých by se platily nové priority a splácely společné dluhy z doby covidu. Před Iry tak leží herkulovský úkol. musí hrát roli nestranného zprostředkovatele, ale zároveň tvrdého vyjednavače, který dokáže obrušovat hrany a hledat kompromisy přijatelné pro všechny. Čas přitom bude hrát neúprosně proti nim. Následujících 6 měsíců současně ukáže, zda je dnešní Evropská unie stále schopná strategické schody pod tlakem, nebo zda zvítězí národní egoismy posílené blížícími se volebními kampaněmi. Irský závod s časem o rozpočet právě začíná. Pro budoucnost Evropy to bude pravděpodobně nejdůležitější sportovní disciplína tohoto roku.
5: Říká analytik institutu Globsec Filip Nerad. Zestátňování je opět znovu módním trendem, dobře se také prodává voličům, jenomže obyčejně to přináší vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. A o jednom vládním záměru tohoto druhu hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
9: Skupina ekonomů, včetně 2 bývalých guvernérů České národní banky, protestuje proti zestátnění části elektrárenské společnosti ČES. V otevřeném dopise varují premiéra Andreje Babiše před rozdělením polostátní energetické společnosti a před výkupem jejich dosavadních minoritních soukromých akcionářů. Tvrdí, že jde o drahý a zbytečný experiment, na kterém vydělají malí akcionáři, kteří často nejsou tak docela malí. Kritizují tedy vládní plán zestátnit většinu výroby elektrické energie. Právě proto se má rozdělit energetický polostátní gigant ČES na výrobní a nevýrobní část, zabývající se hlavně distribucí elektřiny. Výrobní část chce vláda zcela zestátnit, nevýrobní část částečně zprivatizovat. Z prodeje akcií nevýrobní části totiž nakoupí podíl v současném ČESu a tím ovládne výrobu elektřiny. Ekonomové v dopise tvrdí, že současní minoritní akcionáři dostanou k ceně svých akcií zajímavou prémii, naznačují tím, že zbohatnou na úkor ostatních, což je pravda. Jenže prémie je cena za to, že vláda Andreje Babiše chce 100% vlastnit elektrárny, a to rychle. A tak musí platit. Tak to v tržní ekonomice prostě chodí. Proč ale mají být elektrárny státní? Elektřinu to lidem nezlevní. Jaderné elektrárny, kterými se vláda oháněla, lze stavit i s polostátním ČESem. Zkrátka, jak tvrdí v dopise ekonomové, současný systém funguje, a je nesmysl ho měnit a ještě za to platit. Babiš na to odpovídá, že v tomto případě jde o bezpečnost. Budeme se ale cítit bezpečněji, když bude stát místo dosavadního 70% podílu v elektrárnách ČES vlastně 100%? A proč tedy vláda chce větší podíl pro soukromníky v drátech, které tuto elektřinu rozvádějí? A ze státní kabinet kvůli bezpečnosti třeba i telekomunikační společnosti a vodárny? Možná ano. Možná nejde jen o energetiku. Zestátňování je totiž opět znovu módním trendem a dobře se prodává voličům. Nejen u nás, či v Evropě, ale třeba i ve Spojených státech. Jen s tím rozdílem, že v minulém století se pro obhajobu zestátňování používala levicová rétorika, zatímco dnes pravicová. Výsledky ale budou nakonec stejné. Vysoké náklady pro stát a horší služby pro občany. Ekonomové mají pravdu, když před tímto experimentem premiéra varují.
5: Tolik Marek Hudema.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Koho volit? Toho, u kterého stačí, když zajistí byty, jak viděl například v sousedním Rakousku publicista Petr Holub.
10: Zlatí komunisti, povzdychne si možná pamětník, když srovná aktuální ceny bytů s částkami, za které se bydlení pořizovalo před rokem 1989. Jak ovšem svědčí volební výsledky z posledních let, málo kdo by kvůli takovému srovnání šel komunistickou stranu opravdu volit. Jenže to platí pro Česko, v Rakousku je všechno jinak. Tam je bydlení dostatečný důvod, aby lidé odevzdali hlasy partaji, jejíž sesterské organizace zaváděly totalitní vládu ve značné části Evropy a Asie. Ukázali to nedělní volby ve Štýrském Hradci, kde žije přes 300 tisíc obyvatel a kde získala komunistická strana přes 35% hlasů. Tím primátorka Elke Károva obhájila funkci, kterou obsadila už před 5 lety, dokonce svůj tehdejší výsledek o 7% vylepšila. Komentátoři rakouských médií nad volebním skandálem jen krčí rameny. Štýrský Hradec ukazuje, že levicová politika může být také dnes úspěšná. Uvádí třeba experti deníku Die Presse. Sociální demokracie slábne, zelení se zaměřili na příliš speciální témata. Proč by tady neměli dostat šanci třeba komunisté? Ovšem, jakým kouzlem to dokázali, jakým tématem si předpotopní strana dokázala udržet štýrské voliče 21. století? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Současná komunistická primátorka má bytovou politiku v různých funkcích na starosti už 10. rok a hned na začátku prosadila, že se znovu začaly stavět městské byty a že každý rok se jich dokončí o něco víc než 100. Platí se v nich nájemné ve výši 40% obvyklé tržní ceny. Zároveň má na finanční podporu nárok každý občan, který musí za bydlení, tedy nájem a ceny energií, zaplatit víc než 30% svých příjmů. Doplatek od města mu pak zajistí, aby náklady, pokud možno, nebyly vyšší než u sousedů z komunální výstavby. Není divu, že při takovém hospodaření se městský bytový podnik propadá do dluhů, ovšem primátorka kritiku odvrací s tím, že město nějaké dluhy ve prospěch svých občanů přece unese. Zkrátka a dobře, ve Štýrském Hradci vládne reálný socialismus a lidem to nevadí, dokonce by v tom chtěli pokračovat. Dalo by se říci, že štýrští komunisté dobře pochopili slabost současného systému. Dokonce i v Rakousku, které je známo vysokými dotacemi do bytové výstavby, spoléhají na to, že dostatek bytů zajistí trh. Na rozdíl od Česka se jenom snaží lidem zpřístupnit půjčky, ze kterých by mohli uhradit vstupní poplatek do jednoho z mnoha bytových družstev, které jsou k dispozici. Ovšem, jak se ukazuje ve Štýrském Hradci, ani trh, ani družstva, ani jejich státní podpora nevyloučí, že jsou nájmy příliš vysoké a že k vlastnímu bytu se každý nedostane, pokud nechce desítky let splácet cenu za jeho pořízení. Každý se může někdy dostat do problému a z pohledu voliče je tedy jen dobře, když je k dispozici čistě socialistické řešení, které umožní bydlet opravdu každému. Nemluvě o tom, že městská výstavba a nízké nájmy v městských bytech sráží ceny i na volném trhu. Z toho plyne ponaučení pro strany, které chtějí kandidovat v blížících se komunálních volbách v Praze, Brně a dalších metropolích. Nemá smysl bojovat za to, aby se město přizpůsobilo automobilům, jak zní jeden z volebních trháků. Dostupné bydlení je argumentem, který umožní vyhrát volby každému, ať kandiduje za jakoukoliv stranu. Stačí, když má stejně přesvědčivého lídra, jakým je štýrskohradecká komunistka Elke Károva.
5: To byl Petr Holub. Pamatujete si, jak Donald Trump sliboval, že vypustí bažinu korupce ve Washingtonu? On zjevně také ne. Místo toho, aby washingtonskou korupci zkrotil, vynesl ji do nevídaných výšin. Jen příslušníci jeho nejbližší rodiny se za uplynulý rok a půl různě pochybnými způsoby přilepšili o miliardy dolarů, pokračuje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
11: Trumpovi se mezitím vládnutí stále více komplikuje, ať už jde o tragické neúspěchy jeho deportačního tažení nebo pomílenou válku s Íránem, která především ukázala neschopnost současných Spojených států projektovat svou moc na Blízkém východě. I proto se Donald Trump začal postupně soustředit na záležitosti blíže domovu, které má pod kontrolou více. Nebo si to alespoň myslel. Velkou část Trumpovy pozornosti v téhle chvíli zabírají nejrůznější washingtonské renovace. Nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde teď staví tančírnu, která svou velikostí zastíní vlastní hlavní budovu sídla amerických prezidentů. Krom toho na břehu Potomaku plánuje vystavit téměř 80-metrový vítězný oblouk. A nic na plat, že nikdo pořádně neví, jaké vítězství by oblouk měl oslavovat. Pro Trumpa je nejdůležitější, že bude větší než oblouky v Paříži a Pchjongjangu. Mezitím se rozhodl vrhnout na renovaci takzvaného reflecting poolu, vodní nádrže v hlavním washingtonském parku National Mall. Jejíž hladina odráží okolní památky v čele se zdejším obeliskem a slavným Lincolnovým památníkem. Mělká nádrž se po dekády potýká s výskytem řas, což netrápilo jen Trumpa, ale i několik předchozích prezidentů. Trump se svým typickým gustem extravagantního realitního makléře rozhodl, že nádrž nechá nejen vypustit a vyčistit. Firmě, která pro něj dříve dělala zakázku na jednom z jeho golfových hřišť, přihrál nové, mnohamilionové zadání, aby dno nádrže přetřela na modro. Vyhotovení bylo uspěchané. Trump pochopitelně potřeboval, aby se vše stihlo do jeho narozenin. A už pár dní na to se objevily první problémy. Nejprve se tu opět začaly rychle množit řasy. Dost možná i kvůli novému tmavému nátěru dna. Následně se ale především nátěr začal odlupovat. Trump tvrdí, že je to důsledkem cíleného vandalismu jeho politických nepřátel. Prezident tvrdí, že dosud neznámí pachatelé dno tajně poničili řezy táhnoucími se mnoho desítek metrů. Mnozí obyvatelé Washingtonu nad tím kroutí hlavou a poukazují naopak na neskušenost firmy, chvatné provedení a to, že Trumpův tým pod ně v jednu chvíli oslavně projel prezidentskou kolonou. Trump, který se ještě nedávno chvástal, že jeho rekonstrukce bude úžasná a nezničitelná, teď přiznává, že reflecting pool asi bude nutné znovu vypustit a opravit. Bílý dům mezitím nechává do nádrže lít čistidla, aby omezil nárůst řas, ale je dost dobře možné, že tímto mimo jiné zabil několik zdejších kachen. Člověk by těžko hledal přiléhavější metaforu celého Trumpova úřadování. Slibuje vypustit bažinu, pak přichází spousta chvástání, skorumpovaných zakázek a vše končí tak, že bažina kvete víc než kdy dříve.
5: U mikrofonu byl Matěj Schneider. Bitcoin od svého vzniku fungoval jak hodinky, střídali se tři růstové roky a jeden propad. Letošek měl být růstový, ale vypadá to naopak, že se stabilní cyklus zničí. Téma Tereze Zavadilové ze serveru Newsstream.
12: Nástup administrativy Donalda Trumpa vypadal pro Bitcoin jako vítězství. Kolem jeho vlády se v rolích poradců i exekutivců pohybují známí kryptoměnoví optimisté. Za všechny kryptocar David Sachs či investor Mark Andreessen. Kryptoeuforie strhla i Trumpovu rodinu. Synové Donald mladší a Eric mají v odvětví nainvestovány miliardy dolarů. A sám Trump

dešťů, tedy v březnu a dubnu. V té době přepadají přes hranu Rokle každou sekundu tisíce kubíků vody, které se po 100metrovém pádu tříští na miliardy kapiček, vynášených divokými vzdušnými proudy z úzké průrvy zpět nahoru a ještě výš. Bez kvalitní pláštěnky se v tomto období k vodopádu přiblížit nelze. Zejména máte-li u sebe doklady, peníze či fototechniku. Chcete-li si prohlédnout vodopád v jeho plné šíři, je třeba přejít most a projít hraniční kontrolu. Jak na jedné, tak na druhé straně hranice je kolem vodopádu národní park, do kterého se platí vstupné. A i když vstoupíte do Zimbabwe, třeba jen na půl hodiny, a hned se budete vracet, musíte si vyřídit vstupní vízum za $30. A až půjdete zpátky do Zambie, tak si přirozeně musíte znovu zaplatit vstupní vízum. Pokud teda to, které jste si po příletu na letišti vyřídili, není více cestné, a tedy dražší. Navíc je potřeba uhradit vstupní poplatek do národního parku, který na zimbabwské straně tehdy činilo $20 a na zambijské 30. Určitě netřeba dodávat, že až se budete vracet z prohlídky zimbabwské části vodopádu, vstupujete nejen do jiného státu, ale též do jiného národního parku. A že jste v něm před nějakou půl hodinkou byli a vstup již zaplatili, nikoho nezajímá. Tím se hodinová vycházka k jižní části vodopádu poněkud prodraží.

Největší a nejstarší národní park v Zambii se jmenuje Kafue. Rozlohou přes 22 000 km čtverečních je téměř přesně srovnatelný s celou Moravou. V Kafue žila jedna z největších afrických populací nosorožců. Avšak již v 80. letech byly upytlačeny poslední kusy. Podobně populace slonů klesla z 60 na 4 000. Po východní hranici parku Kafue teče stejnojmenná řeka, která pokračuje

0: Kdyby Markéta Vondroušová dopovala, tak je to něco, co převyšuje standardy trestů v tenisu, protože tady jsou samozřejmě případy v minulosti i hráček, které dostali za doping, které dostali ho mnohem nižší.
1: No, samozřejmě musíme teď srovnávat stejné případy, nebo aspoň podobné, protože těžko teď najít nějaké srovnání z těch úplně špičkových tenistů z poslední doby. Pamatuju několik potrestání právě za vynechání těch kontrol, když jsou tři. A to se stalo, myslím si, že teď několika tenistům v poslední době, zmínil bych třeba Brooksbyho, který dostal 18 měsíců původně, pak byl ten trest zmírněný, tuším, na 13. Pak mě napadají starší případy, třeba Lize Kornetová, která taky zmeškala 3 kontroly, ale ta se obhájila, protože ta se pak, pokud si dobře vzpomínám, ona už je to nějakých 8 let, tak ona se hájila tím, že jí nefungoval zvonek a proto tu třetí kontrolu neabsolvovala, protože komisařku nebo komisaře neslyšela nebo nevěděla o tom, že k ní někdo jde a nebyla pak potrestána. To mě taky tak napadá v této souvislosti, ale je pravda, že ta hranice maximální 4 roky tam je pro ten případ odmítnutí a že teď tedy byla Markéta Vondroušová potrestána tak, že si to zkrátka ta organizace obhájí. No je to samozřejmě zase, někdo může říct, že teď se vyplatí spíš podvádět a dopovat, že to je vlastně paradox, ale zkrátka je to tak nastavené.
0: Je to tak, protože jsou teďka připomínány ty případy Janika Sinnera, Igy Świątekové, kterou ty už si sám zmiňoval, že jsi ji viděl na té koloběžce ve Wimbledonu, tak ti dostali jenom pár měsíců za to, že u nich našli zakázané látky.
1: No, samozřejmě dostali pár měsíců, že v jejich těle se našla zakázaná látka, ale v případě Janika Sinnera to bylo opravdu naprosto minimální množství, ale zase no, těžko teď srovnávat postupy a postavení hlavně taky těch tenistů, protože za nimi jsou obrovské podpůrné týmy, které vynaložily obrovské úsilí taky na to, aby ta obhajoba byla co nejdokonalejší.
0: A to je nefér, ale ne, to je docela dvojí metr.
1: No, dvojí metr, mohli bychom to tak nazvat, pokud by šlo o úplně stejné případy, což asi nemůžeme, protože to jsou naprosto odlišné případy, ale můžu říct, že se rozhodně neměří všem stejně, to ani náhodou, to jako můžeme třeba srovnat s případem Nikoly Bartuňkové, která hodně dlouho bojovala za očištění svého jména, aby pak prokázala, že se jí látka zakázaná dostala do těla, protože ji obsahoval, tuším, ostropestřec mariánský, prostě nějaký takovýto doplněk, takže nakonec byla osvobozena po nějaké době, ale, nebo očištěna, ale trvalo to hrozně dlouho a nemohla hrát pořádně dlouhou dobu a bylo to velmi nepříjemné a troufám si říct, že byla v úplně jiné pozici než třeba Iga Świąteková. Takže ten dvojí metr můžeme vidět v tom, jak se Kleckomu přistupuje, je to dáno i silou toho postavení. On si to každý dvakrát rozmyslí, jestli se pustí do sporu se světovou jedničkou, s globální hvězdou. Takže tohle v tomto případě to je určitě jiné. A pak můžeme to vidět na ostatních sportech dlouhodobě. Samozřejmě to se netýká jenom tenisu, týká se to atletiky, týká se to řady dalších sportů, že zkrátka přeci jenom ty sporty si ty největší hvězdy velmi dobře chrání. Tím neříkám, že je kryjí, to by bylo hodně odvážné, ale to postavení je určitě jiné, to je jasné.
0: Markéta Vondroušová se může odvolat proti tomu rozhodnutí k sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. To řízení je ale podle jejího právníka hodně nákladné. Znovu se musí předvolávat svědci, dělají se nové posudky. Trvá to průměrně rok, než se rozhodne. Přesto jí to doporučuje, ale to rozhodnutí je ve výsledku stejně jenom na ní. Ten soud by mohl její trest zmírnit nebo úplně zrušit.
1: Těžko teď odhadovat, pokud se odvolá a bude bojovat a měla by to udělat podle toho, co i tady říkají třeba na dálku tenistky, tenisté, protože z jejich pohledu je to ten trest za to, co udělal, šílený, ale těžko říct, těžko předjímat, jak to může dopadnout. V každém případě určitě se dá mluvit o tom, že to může být hodně dlouhý proces, ale naději pro Markétu Vondroušovou může být to, že tam se začíná od začátku, že tam se nepracuje s nějakou tou historií toho, jak tady probíhalo šetření organizace předchozí, ale že se

0: na ten případ nahlíží od samého začátku. To by mohla být pro Markétu Vondroušovou naděje, protože samozřejmě pokud tam byly nějaké chyby z druhé strany, tak by to mohlo hrát mnohem větší roli než v případě toho předchozího slyšení, protože tam si dovedu představit, že se organizace nebo agentura hodně stavěla za svou zaměstnankyni, když to řeknu, za tu svou komisařku. Takže tohle by mohlo být jiné a nadějnější, ale to je jenom můj velmi laický pohled.
1: Možná naděj pro ní může být pro Markétu Vondroušovou i ten pohled do minulosti na ty případy, kdy skutečně ten soud v Lausanne některé ty tresty snížil. Simoně Halepové z několika let asi ze 4 let na 9 měsíců, Marii Šarapovové za Meldonium z 2 let na 15 měsíců. Ale to jsou zase trošku jiné případy, než ten, o kterém teďka spolu mluvíme.
0: Právě, no, určitě. To se nedá srovnávat, protože jsou to všechno snížené tresty za to, že někdo měl nějakou zakázanou látku v těle nebo se nějakým způsobem provinil. Tady je to jiné v tom, že Markéta Vondroušová tu zkoušku odmítla.

0: podvodnice. Konec konců ukazuje to i to, že ty testy kolem toho byly všechny negativní. Markéta Vondrušová neměla nikdy žádný problém za celou kariéru, takže v tomhle případě si myslím, že i proto má takové zastání, protože ty třeba hráčky, které ji velmi dobře znají, tak to mohou říct, protože ji znají od malička třeba nebo od útlých let kolikrát.
1: Pokud s obranou neuspěje, to je konec s tenisem ve výsledku?
0: No tak je to jako hrozné to takhle předpovídat, ale v podstatě to jako je skoro ukončení kariéry. Samozřejmě teď ještě jako pořád mluvíme o tom maximálně jako hrozném trestu. Pořád, já si pořád říkám, že ta šance na to ten případ nějak alespoň zvrátit jako existuje. Ale když si vezmeme teď, jak Markéta Vondroušová neustále bojovala s tím, aby vůbec mohla hrát, neustále se na ní nabalovala nějaká zranění, teď v posledních letech hlavně zranění ramene, operace a tak dál. Vynaložila spoustu úsilí vždycky, aby se mohla vrátit. Ta její kariéra je v podstatě poloviční nebo třetinová zatím možná. Zkrátka o strašnou dobu přišla a teď by ještě přišla o tohle, tak to by byla strašná rána. No.
1: Dobrá. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Jardo, já ti přeju hezký Wimbledon a moc díky, že jsi na nás udělal chvíli.
0: No, není zač vůbec, naslyšenou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jaroslav Plašil, dlouholetý komentátor tenisu a reportér z radiožurnálu Sport, který je zrovna na Wimbledonu. A já jsem se ho ptal na případ Markéty Vondroušové. Připomínám, že od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu dostala tahle česká tenistka stopku na 4 roky a čeká se, jestli se proti tomu odvolá. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Ettore Bugatti byl slavný francouzský automobilový designér a konstruktér italského původu. Narodil se v Miláně v roce 1881. Design měl v krvi. Jeho otec se živil jako návrhář uměleckého nábytku.
4: Ettore měl vztah k automobilům od mládí a svůj první model navrhl v 19 letech. Vůz tehdy zakoupil baron de Dietrich z Niederbronu, který se rozhodl nadaného mladíka sponzorovat.
3: Další Bugattiho kroky vedly do firmy Deutz, kde pracoval jako hlavní inženýr. V roce 1909 se poprvé pokusil osamostatnit. Své vozy prezentoval na pařížské motorshow, kde vzbudili veliký ohlas.
4: Na skutečný průlom v kariéře si však Ettore Bugatti musel počkat do roku 1921. Tehdy se vozy jeho konstrukce zúčastnily závodu Vojtre GP v Breši, kde obsadili první 4 místa. Od té doby se stal renomovaným konstruktérem vozů pro soukromé závodníky.
3: V roce 1924 pak vytvořil své mistrovské dílo Bugatti Typo 35. Tyto vozy dominovaly automobilovým závodům mezi lety 1927 až 1931 a především jim vděčí za svou slávu generace francouzských automobilových závodníků v čele s Louisem Chironem. Není bez zajímavosti, že úspěchy s vozy Bugatti slavila i slavná československá automobilová závodnice Eliška Junková.
4: Bugatti trpěl v posledních letech života paralýzou. Zemřel v Paříži v roce 1947, bylo mu 66 let. Poválečná léta znamenala úpadek. Po zániku firmy bylo několik pokusů o oživení slavné značky. V současnosti je Bugatti ve vlastnictví koncernu Volkswagen.
5: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
6: Říká bývalý šéf pražské Modparty Josef Lotes. Nová 8-dílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme 2 obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Stávající systém rozdělování daní mezi kraje obstál před ústavním soudem. Slovensko představilo priority předsednictví Vyšegrádské čtyřky, věnovat se chce spolupráci a konkurenceschopnosti. Fotbalisté Anglie a Belgie postoupili do osmifinále mistrovství světa a dnes bude většinou polojasno, večer se přidá déšť, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické.

0: tím být v roli outsidera, ale tím se nezabývám. Máme tým, který může překvapit. Naši hráči se narodili po celém světě. Třeba Bajraktarevič je přímo ze Spojených států. A tohle je možná ta naše výhoda, že jsme do jednoho týmu namíchali tolik různé kultury, návyků a přístupů.
1: Že jsme uspěli ty své kultury, ty své návyky.
2: Omezení na D5 se usizdu na Loděnici a neprůjezdná silnice na Opavsku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy usizdu na Loděnici od včerejška sekají trávu. Dejte pozor, popojíždí v levém jízdním pruhu mezi kilometry 11 až 8. Nadměrný náklad, který zpomaloval provoz u Vysokého Mýta směr Hradec Králové na silnicích 35 a 17, už je podle našeho zpravodaje na dálnici D35.
3: Nadměrný náklad už se dostal na dálnici, takže už to bude dobré. Ono to je asi na 3 kusy rozdělený ten nadměr, možná 4. Už i konec doprovodné kolony je na dálnici, takže už to bude stravitelnější pro všechny řidiče.
2: Po včerejších silných bouřkách je na Opavsku neprůjezdná silnice u Kružberské přehrady na trase Svatoňovice, Hořejší, Kunčice. Uzavírka kvůli záplavám by měla trvat několik dnů, dá se to objet přes Kružberk a Nové Lublice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer pak začne na severozápadě oblačnosti i srážek přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
6: Czech Radio. News in English.
7: Czech president Petr Pavel says the government has refused to grant him an official mandate for next week's NATO summit in Ankara and has sharply reduced his delegation. Speaking to Deník.cz, Pavel described the move as unprecedented and said the cabinet had even specified by name who could accompany him. Czech culture minister Otto Klempíř from the Motorists Party says he assured President Pavel that the government's planned overhaul of funding for public Czech television and Czech radio would not threaten their independence. After meeting the president, Klempíř said the proposal would protect public media while keeping support for culture a priority. Severe thunderstorms swept across Czechia overnight and into Wednesday morning, leaving around 20,000 households temporarily without electricity, disrupting rail services and bringing down trees across several regions. The Czech Constitutional Court has rejected a petition by 32 senators seeking to overturn the formula used to distribute shared tax revenues among the country's 14 regions. The senators argued that the law doesn't allow regional shares to be updated to reflect demographic and other objective changes, leading to unequal funding and differences in public services.
6: Weather.
7: Mostly sunny to partly cloudy skies are expected across Czechia on Thursday, with only a slight chance of isolated showers. Temperature highs will range from 22 to 26 degrees Celsius. Many people have been suffering from the heat here in the Czech Republic, with all-time record temperatures registered on consecutive days at the end of last week. One group particularly at risk in such extreme weather are the homeless community. Ian Willoughby reports.
8: Teplotní rekord druhý den po sobě. Záchranáři výjíždějí častěji, přibývá taky utonulí.
9: Like much of Europe, Czechia has recently been hit by an intense heat wave. A new all-time temperature record was set on Saturday, only to be followed the next day by yet another historical high, 41.9 degrees Celsius. While the oppressive heat makes life unpleasant for many, it represents a genuine threat to one group in particular, the homeless community. Jan Desensky is director of the Bohemian branch of the charity The Salvation Army, which does a lot of work to help people without stable housing.
10: Při dlouhotrvajících vedrech jednoznačně roste riziko.
11: During prolonged heat waves, the risk to life and health clearly increases. We often encounter homeless people suffering from dehydration, exhaustion or the worsening of chronic illnesses. The homeless population

0: The population is aging and there are people on the streets with serious health conditions and they are therefore at greater risk. They have fewer opportunities to find shade or to be in air-conditioned spaces, which makes them a vulnerable group.
1: Up to now, street workers in Czechia have had to protect the homeless when temperatures fall well below zero in winter. But global warming means clients' lives are today in danger at two times of the year. Jan Desensky told Czech Radio.
0: Climate change is fundamentally altering the nature of our material assistance to those experiencing homelessness. Our focus now is on distributing drinking water and cooling items. Monitoring people on the streets is just as crucial. Just as we make sure people don't freeze to death outside in the winter, we are now protecting them from severe dehydration in the summer.
2: V létě, aby právě nedocházelo právě k dehydrataci.
1: The Salvation Army would like to see the authorities in Prague and other major urban centers take appropriate action when the mercury rises particularly high.
2: Já si myslím, že je to vlastně nějaký trend, který jak odborná veřejnost, tak i politici.
0: This is a trend that experts, city leaders and society as a whole must get on board with. Cities today have robust plans for the winter months. For example, when temperatures drop, Prague increases the capacity of its shelters, opens 24-hour centers, and expands its outreach programs. In future, we will also need a similar plan for the summer months.
2: Noční terénní programy tak vlastně musí se v budoucnu připravovat i na nějaký plán letních měsíců.
3: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. I'm Vít Pohanka and thank you for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den. Vítejte u pravidelné reflexe událostí kolem nás. Komentovat je přišel Richard Hindls, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Buďte vítán. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
5: Podíváme se především na extrémní vedra jako strukturální ekonomické riziko, připomeneme rok od blackoutu v České republice a vrátíme se do roku 2016, kdy si Britové v referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Zita Senková přeje narušený poslech.
4: Jak to vidí?
5: A téměř celý evropský kontinent zasáhla letos už druhá vlna extrémních veder. Tropické dny i noci a stoupající rtuť teploměru v uplynulých dnech přepisovaly dosavadní rekordy, ovlivňují život ve všech sférách. Tak pane Hindlsi, stávají se extrémní vedra strukturálním ekonomickým rizikem?
6: Tak určitě to riziko je, protože to přináší ztráty v ekonomice, v rozpočtu, protože každá takováhle věc něco stojí. Všichni to nějak musíme snášet, takže jsou to i osobní útrapy, které s tím jsou spojené. Někdy je velmi obtížné vyčíslit vlastně, jaké ty ztráty jsou. Navíc poslední dobou těch věcí přichází možná trošku víc než v minulosti. Pak je ovšem potřeba také říct, že ekonomika je zvyklá na nejrůznější výkyvy, ať už to je třeba počasí, tak povodně jsme také zažili a není to tak dlouho, a opakovaně nebo velká vedra, ale jsou i jiné vlastně zvraty, tak říká se tomu někdy intervenční procesy odborně, které vstupují vlastně jakoby násilně nebo nečekaně do ekonomiky a přináší ztráty, a to nemusí být tedy jenom podnebí, ale můžou to být legislativní změny nebo některé chyby v řízení ekonomiky. Ekonomika je na leco zvyklá, pokud je dostatečně odolná, a to si myslím, že je to nejpodstatnější, tak potom dokáže ty věci snášet, ne úplně jim asi čelit, ne úplně je likvidovat nebo ne úplně je redukovat, ale prostě ekonomice tohleto patří, takové to základní slovní spojení hospodářský cyklus sobě obnáší takováhle ta jednorázová nebo přechodná opatření nebo jednorázové přechodné události. Ekonomice to patří, něco to stojí. Pokud bychom se bavili o těch takových nejdůležitějších věcech, tak je to pochopitelně energetika, protože ta je hodně závislá na vodě, pokles vody, výkon malých elektráren třeba klesá prostě a podobně. Je to silně zemědělství, které má ty ztráty citelné, protože jde o sucho, případně zase o velké mrazy, abychom stále nehovořili o stejných věcech, tak oni jsou další věci, jak jsem říkal, to v té ekonomice prostě bývá. Ty odhady, které se udávají u zemědělství, jsou možná kolem 8-9% ztráty produkce. Je potřeba říct, že ale zemědělství vytváří méně než 2% hrubého domácího produktu, tak zase silná ekonomika, česká ekonomika je přes všechny věci, které si můžeme myslet silnou ekonomikou, tak se s tím dokáže srovnat. Jsou to dopady do lesnictví, kůrovec, prostě tam jsou ty ztráty možná ještě větší než ztráty v plodinách. Je to potom to, co musí stát vlastně nahradit formou dotací nebo náhrad těm poškozeným, tak to jsou všechno peníze, které vstupují do rozpočtu, sníží výkon ekonomiky. Zapomenout nemůžeme na pojištění, protože to také někdo platí, pokud je pojištěn, dostává nějaký příspěvek. Tak to všechno se v té ekonomice promítá, ale jak už jsem říkal na začátku, dobrá ekonomika se dokáže s tímhle vyrovnat.
5: A vyrovnáme se s tím taky. Já mimochodem, Centrální evropská banka loni uvedla, že ty vlny veder na jaře, na podzim a v zimě mohou podpořit tu ekonomickou aktivitu, zejména ve stavebnictví. Ovšem naopak ty vlny během už tak teplých letních měsíců tu ekonomickou aktivitu snižují, tak budeme se muset, pane Hindlsi, naučit vlastně fungovat, pracovat, celá ekonomika přece jenom v nějaké nové realitě, protože ta vedra a sucho, všechno, co s tím je spojené a ty dopady jsou čím dál častější a také trvají déle.
6: To jste řekla hezky, ekonomika je poměrně pružný organismus. Ekonomika prostě, tak jako náš organismus se dokáže vyrovnat s některými věcmi, které jsou třeba počasí nepříjemné, tak ekonomika funguje podobně. Ekonomika se dokáže s těmi věcmi vyrovnat. Ty ztráty jsou v řádu miliard, někdy i desítek miliard třeba u těch lesů, u těch ztrát, které působí kůrovec a na něj ten vliv podnebí je vidět velmi silně, tak se udávají v desítkách miliardy jednotlivé věci, které se týkají třeba sucha nebo ztráty plodin nebo nedostatku krmy v zemědělství a podobně, se odhadují na jednotky miliard. Takže ono sečteno, to skutečně něco stojí. Pomáhá to zase odvětvím, která jsou velmi na počasí závislá kladně, jak jste to říkala sama, třeba z stavebnictví, které vlastně jim prodlužuje teplé počasí, jim prodlužuje sezónu, tak zase se ty ztráty dorovnávají.
5: Ovšem pro pracovníky v těchto venkovních sektorech to už často může hrát ničit i s nějakým zdravotním riziky.
6: Ano, je to tak. Ale ekonomika se obvykle s tímhletím dokáže. Máme také přírodní katastrofy zase. Na druhé straně, když se podíváme kolem světa, tak vlastně ve stejné době, kdy jsme my měli to strašné horko, nebo ještě možná trochu máme, tak se ve Venezuele stalo něco daleko horšího. Takže Venezuela je určitě slabší ekonomika, než je naše, výrazně slabší, než je naše. Tak ekonomika je prostě takový útvar, takový organismus, který s tímhletím dokáže bojovat, samozřejmě za cenu ztrát. A také je to možná, pokud se s tím dokáže vyrovnat, jak jste říkala, tak je to také projev určité síly té ekonomiky a síly společnosti se s tím vyrovnat. Samozřejmě jsou tam silné prvky solidarity, pomoci, to tak všechno je, ale musíme počítat, že to tak bude. Já se teď nechci pouštět do nějakých předpovědí, jestli se výrazně otepluje planeta nebo ne, protože se v tom tolik nevyznám, ale včera jste měla Michala Žáka, tak já jsem ho s chutí poslouchal, že on o tom ví mnohokrát víc než já, ale prostě ekonomika se s tím se musí nějakým způsobem vyrovnat a ona to v podstatě dokáže.
5: Mimochodem, když jste zmínil neštěstí ve Venezuele, kterou postihla ničivá zemětřesení, tak aktuálně těch obětí otřesů jsou téměř 2000. No. A na místo už dorazilo zbývajících 19 hasičů z českého těžkého USAR týmu, kteří se zapojili po pátrání po přeživších. Pane Hindlsi, zpět teda k té situaci, co se týče dopadů veder na ekonomiku, tak na koho? Ale ty vlny, když se podíváme na občany, na domácnosti, dopadají nejvíce finančně.
6: No tak určitě jsou to jako obvykle, pokud jde o domácnosti, tak určitě jsou to ty nejslabší domácnosti, protože oni také mají horší podmínky k bydlení, hůře čelí tomu, co se v přírodě děje, hůře, řekněme, kompenzují ty ztráty, které ekonomika může přinést, a chování domácností dneska představuje zhruba 50% hrubého domácího produktu, takže ta ztráta třeba v nákupních zvyklostech nebo v některých věcech, které se týkají chodu domácnosti, může pochopitelně do ekonomiky vstoupit se slabenou spotřebou, ale většinou zase si uvědomíme, že ta věc netrvá dlouho, že trvá třeba týden, možná se vrátí ta vedra, ale není to záležitost, která by trvala celý rok. z těch, řekněme, odvětví, to znamená z hlediska tvorby zdrojů v ekonomice, je to určitě zemědělství, které je velmi náchylné, je to určitě energetika, je to doprava. V Německu se třeba udává, že snížení hladiny Rýna o několik desítek centimetrů nebo metra něco zpomalí lodní dopravu po Rýně, která je významným průmyslovým centrem Německa, zpomalí o nějakých 20%, se udává, jsou to odhady. Tak to jsou také důsledky toho, že třeba v tom Rýnu nebo v dalších řekách teče méně vody a to se pochopitelně potom znamená ten náklad vyložit a vozit ho jiným způsobem, co se výrazně prodraží. Tak oni ty efekty vyjádřit jako číselně velmi složité. Já jsem se trošku zkoušel podívat, ty odhady se výrazně liší a když jste se ptal na další odvětví, tak je to nakonec i průmysl, který je na energetika a průmysl, který je na tom hodně závislý, ale celkově si myslím, že ty ztráty, byť jsou v řádech miliard a bude je muset také kompenzovat částečně státní rozpočet, tak si myslím, že tu dobře fungující ekonomiku, našlápnutou ekonomiku nějak výrazně neoslabí.
5: Pohled Richarda Hintlse, ekonoma a statistika.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: V sobotu 4. července to bude rok, co v Česku došlo k několikahodinovému blackoutu. Zasáhl přibližně milion odběrných míst a ukázal, jak citlivá je přenosová soustava na souběh mimořádných okolností. Známe také výsledky závěrečné zprávy mezinárodního expertního týmu. Za výpadkem nestála jedna jediná příčina, ale šlo o souhru několika na sobě nezávislých událostí. Ten blackout otevřel nebo znovu otevřel debatu o stavu české energetické infrastruktury. Co se za rok změnilo?
6: Já jsem zrovna ten den, když se to stalo, seděl neúspěšně v letadle z Malorky do Prahy. Nakonec jsem tam 2 dny uvízl, takže jsem to nezažil vlastně, co se tady dělo. Netrvalo to dlouho, pokud si pamatuju, nebo pokud jsem si četl zprávy, tak třeba metro začalo jezdit asi po hodině znovu a tak dále. Ve Španělsku, když teda hovoříme o Španělsku, ten blackout byl, myslím, asi 2 měsíce předtím, nebo nějakou takovou dobu, byl výrazně větší. Tam skutečně ten kaskádovitý dominový efekt toho, že jim vlastně, že se jim přehrála ta síť, že jim vypadávaly elektrárny, které se museli vlastně odstavit, byl výrazně větší a trval dlouho, mělo to i silný politický otřes do systému vládnutí ve Španělsku. U nás to zdaleka tak silné nebylo, hovořilo se o tom, že spadnul nějaký fázový vodič, nejsem v tom odborník a že současné v té době byla odstavena elektrárna v Ledvicích, takže vlastně ten efekt byl takový, jakoby, jak to tak bývá. Na špatném místě v nesprávnou dobu se objeví několik efektů. Vždycky to má takový průběh, že se na začátku, když se to stane, hovoří hodně o tom, co by člověk měl dělat, že by měl mít těch 72 hodin prostě takovou bezpečnostní pojistku z hlediska potravin, vody, fungování mobilní nebo nabitý mobil a podobně. Většinou potom se ty věci oslabí a jak jsme takový všichni v těch věcech, řekněme, laxnější, tak potom už zase tak ostražití nejsme. Já si pamatuju, že jsem se vlastně vrátil těsně po tom, co ten blackout tady byl, kolik se dávalo vlastně energie tomu, co člověk má dělat v takových situacích. Já si myslím, že dneska už si po tom roce, nebo teď to bude rok za 3 dny, si na to už téměř nikdo nespomene.
5: Ale dobře, že jste to připomněl.
6: No, ale je pravda, že lidé takhle reagují, všichni jsme trošku takový jakoby nadvěcí v těch situacích, ale je dobře si ty věci uvědomit a je dobře, že se tenkrát někdo na tou energetickou soustavu zamyslel, protože energetika je páteřní síť a jakýkoliv její problém, viděli jsme to třeba v míře inflace v letech 22 a 23, co nám způsobila energetická krize, a to byly daleko větší ztráty, než řekněme to, co bylo 4. července loni, tak je dobře, když si ti, kteří o nás rozhodují, tyhle věci uvědomí, ale i tam platí to, že se na začátku vždycky slíbí, co všechno se udělá, pak se z toho spoustu věcí neudělá, pak se říká, že se to mělo udělat, tak takhle taky funguje ekonomika tímhle způsobem.
5: Tak provozovatel přenosové soustavy distribuční společnosti připravují podle svých slov rozsáhlé modernizační projekty, mají zvýšit kapacitu i odolnost celé sítě, jak už jste i vy, pane Hindlsi, připomenul, tak energetická soustava patří mezi kritickou infrastrukturu státu a navíc ji zatěžuje i výkyvy počasí, extrémy počasí, roste spotřeba elektřiny kvůli klimatizacím. Tak co podle vašeho názoru by mělo obnášet vybudovat bezpečnější, vyspělejší síť, tak aby odolala, zvládla rostoucí
6: vlastně teď
5: spotřeby.
6: Vedeme takový, vlastně nejenom my jako Česká republika, ale velmi silnou debatu o tom, jaké mají být zdroje energie a některé z těch zdrojů energie, zejména té čisté energie, jsou vlastně velmi náchylné k těm věcem, protože třeba vodní elektrárna, zejména malé vodní elektrárny, jsou čistým zdrojem, nezatěžují nějak zvláštním způsobem životní prostředí, ale jsou náchylné na ty výkyvy počasí, jsou náchylné na podobné situace. Druhá věc je, že se tahle ta debata vede dlouho a vlastně je taková neujasněná, včetně poplatku za emisní povolenky prostě a tak dále. Já si myslím, že Evropa, možná nejenom Evropa, teď prochází takovou rekonstrukcí toho, co tu energetiku pohání dopředu a co vlastně ta energetika je. Nejsem v tom žádný odborník v těchto věcech, ale ty debaty jsou velmi silné a teď se nebavme o tom, jestli máme mít emisní povolenky, ono nemáme, ale svědčí to o tom, že i na těch nejvyšších úrovních, to znamená na úrovni třeba Evropské unie nebo Evropské komise, se o těchto věcech debata vede a potom každý takový jev, o kterém jste hovořila, včetně toho výkyvu počasí, pohání trošku establishment k tomu, aby se nějakým způsobem do té věci pustil.
4: Jak to vidí?
5: Dnešní vydání se ptám ekonoma a statistika a emeritního rektora Vysoké školy ekonomické v Praze Richarda Hindlse. Před 10 lety britští voliči v referendu rozhodli o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Tehdejší premiér David Cameron to prezentoval jako událost jednou za život, která definitivně vyřeší otázku napjatého vztahu Británie k Evropské unii. Země formálně opustila unii po bezmála 3letém vyjednávání. Mezitím také vyměnila 2 premiéry a to na konci ledna 2020. Pane Hindlsi, bylo vystoupení Velké Británie z Evropské unie logické, zákonité, správné, prospěšné, úspěšné a teď to můžeme rozdělit optikou Britů, Velké Británie, ale také Evropské unie.
6: Kolik máme zi to času? 2 hodiny, 3 hodiny, 10 minut. No, názory se na to různí. Od těch vlastně nejvíc skeptických názorů, že ten krok byl snad apokalyptický, že vlastně přivede Británii někam do úplně jiného světa, až po ty, že to byl vlastně velmi správný krok, tak to jsou extrémy, já nemám rád ta krajní vyjádření. Já si myslím, že pravda je někde na půl. Kdybych to měl říct velmi jednoduše, tak 2 myšlenky. Jedna věc je, že asi přece jenom, já jsem se snažil najít nějaké studie, nějaká čísla, jich pár řeknu, tak se mi zdá, že na tom přece jen Británie spíš ztratila, že ten výsledný efekt je ztráta.
5: A v jakém smyslu?
6: Řeknu i číselně. Druhý efekt, nebo taková myšlenka, která mě v té souvislosti napadlo, že to je důsledek, bylo tam referendum, to referendum skončilo velmi těsným výsledkem, jinak hlasovala metropole Londýn, Glasgow, jinak hlasovali vlastně méně osídlené oblasti nebo zemědělské obyvatelstvo, vesnické obyvatelstvo, venkovské obyvatelstvo. Mně z toho také vyplynula jedna myšlenka, jak je vlastně komplikace, jaká komplikace může nastat, když se na složitý problém položí jednoduchá otázka. Jste pro nebo nejste pro? Ano nebo ne? Ale ten problém je strašně složitý. Vysvětlit ho obyvatelstvu Britů je zhruba 70 milionů, tak to je velký stát. Tak vysvětlit tenhle věc, tu jednoduchou otázku je velmi komplikovaná, to jsou všechno ty důsledky. Pokud jde o tu samotnou ekonomiku, na kterou se septala, tak jsem našel několik odhadů, že vlastně kdyby Británie zůstala v Evropské unii, že by dneska její hrubý domácí produkt byl zhruba o některých údajích jsem našel asi o 5% vyšší, než je v současné době a našel jsem u nějakého britského institutu ekonomického ten odhad, že se blíží až 10% ztráty. Tak jsou to odhady, berme to takhle. Jenom pro srovnání, britský hrubý domácí produkt je zhruba 12x až 13x větší než náš, když se to přepočte jednoduchým kurzovým přepočtem a Británie má 6x víc obyvatel, takže zhruba výkon ekonomiky, když se to vydělíme, je 2x větší v Británii, než je u nás, ale berme to zase jenom odhadem.
5: A jak tedy, promiňte, dopadl na životní standard, životní náklady?
6: V mnoha směrech. Tak zaprvé Británie tenkrát, pokud si to dobře pamatuju, měla takovou myšlenku, prostě, že to je vytažení se, osvobození se Británie z evropské legislativy, z evropských předpisů, že se Británie začne lépe bránit migrační politice, ty výsledky jsou trochu jiné. Na jedné straně Británie ztratila celou řadu vlastně obchodních vazeb s Evropskou unií. Sice má teď nové vazby s Novým Zélandem, s Indií, s dalšími zeměmi, ale oni nevykompenzují tu ztrátu evropského obchodu. Za druhé se stala náchylnějším ke všem těm změnám, které se teď třeba odehrávaly v ekonomice cla, prezident Trump prostě a tak dále. Ta Británie se teď pere i s tímhle trošku víc, než se s tím pere Evropa. A dostala se vlastně do těch ztrát, možná do těch čísel, o kterých jsem hovořil. Třetí věc je migrace. Británii pracovalo spoustu lidí z takových těch jihovýchodních evropských zemí, Rumunsko, Bulharsko, někteří asi na černo, nejsem v tomhle odborník. A Británie jednu z těch argumentů tenkrát měla, že tady zmizí ta černá práce z té jihovýchodní Evropy. Tak ta asi zmizela, protože dneska se dostat do Británie je těžší, ale na druhé straně se zvýšila migrace z těch dalších, z těch třetích zemí, které je možná mnohem problematičtější, než je Rumunsko nebo Bulharsko. Zase jsem si našel nějaké údaje. Čistá migrace se za těch 10 let zvýšila v Británii. To znamená, těch, kteří tam přichází, ať už jakoukoliv formou, pracují na černo, ne na černo, je větší ta migrace, než byla. Takže také tenhle efekt tam není vidět.
5: To si myslí Richard Hindels, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze.
4: Události nemají přestávku. Dějí se pořád, proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vít Kolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu včera schválila sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu zvažuje Pavel další kroky. Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 2295 lidí, oznámil to šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Více než 11 tisíc lidí utrpělo zranění. Tisíce Venezuelanů zároveň ztratili své domovy. Podle záchranných složek bilance není konečná. V zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Pomáhají přitom i čeští záchranáři. Při žhářských útocích na domy úředníků spojených s vládní stranou Nová demokracie v řecké Soluně zemřela žena. Další 4 lidé jsou zranění. Informoval o tom řecký server Ekaterini. Pachatelé se pomocí improvizovaných plynových bomb zaměřili na 3 domy. Mezi nimi bylo i sídlo kandidátky strany Afrodity Nestory, ve kterém se nacházeli všichni zranění, včetně političky. Její matka v nemocnici popáleninám podlehla. K odpovědnosti se nikdo nepřihlásil. A Kanada se zúčastní příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámili to její organizátoři. Jde o první zemi, která se k hudebnímu klání připojila od roku 2015, kdy Evropská vysílací unie přijala Austrálii. Kanadská veřejnoprávní stanice CBC by během následujících měsíců měla oznámit, jakým způsobem vybere svého prvního reprezentanta. 71. ročník bude historicky poprvé hostit Bulharsko. Fotbalisté Belgie postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Seattlu porazili Senegal 3-2 po prodloužení. Belgičané přitom prohrávali 0-2. Ještě do konce základní hrací doby vyrovnali a o výhře rozhodli v nastavení prodloužení z penalty. Tu proměnil záložník Jurij Tielemans, pro kterého to byla druhá branka v utkání. Anglie vyhrála v úvodním kole play-off nad Kongem 2-1, také díky obratu. A za necelou půl hodinu se v Kalifornii utkají domácí Američané s Bosnou a Hercegovinou.
8: Jedničce na Vysočině a dálnici D6 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stojí osobní auto bez kola. Kilometr 103 blokuje pravý jízdní pruh.
9: Stojí ve stoupacím pruhu osobák bez levého zadního kola. Nemá za sebou ani trojúhelník ještě, jenom je na blikačkách, tak aby ho někdo nesestřelil.
8: Ještě jednou D1, 103. kilometr směr Brno. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozorně u sjezdu na Valeč. Na exitu 83 stojí nákladní auto a na vozovku z něj vytekly desítky litrů oleje. Auto stojí pod mostem. Odstavené auto čekejte i na D1 z Ostravy do Přerova u sjezdu na hranice. 308. kilometr vpravo na blikačích stojí dodávka a dohlednost tam zhoršuje déšť. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes bude zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Premiér v poslední době často rychle ztrácí nervy, když se setká s odporem, píše sociolog Ivan Gabal. Andrej Babiš je čím dál podrážděnější, říká ve svém a Šídlově podcastu Jan Dobrovský. Na premiérově stavu se zřejmě podepisují i motoristická veřejná vystoupení. A ještě něco? Začíná Osobnost Plus, hostem je politický reportér Seznamu zprávy Václav Dolejší. Já vás tu vítám. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
10: Je podle vás, Václave, možné, že už toho všeho má dost i Andrej Babiš?
11: Ne, to si nemyslím, že toho má dost. Je podrážděný, souhlasím s kolegy, ale tak, jak já si ho pamatuju z té první jeho vlády v letech 17 až 21, tak řekl bych, že to tenhle povahový rys, taková ta výbušnost, impulzivnost, že to k Andreji Babišovi jako neodmyslitelně patří, že takový byl vždy, hlavně když se právě setkal s kritiky nebo s odporem. A ano, můžeme říct, že je o něco starší, je mu 71 let, v září mu bude 72, že se to na tom asi podepisuje, ale že by to byl nějaký úplně dramatický rozdíl v tomhle povahovém rysu, bych neřekl.
10: Má přesto, že vy říkáte, že se v podstatě nic neděje, tak má podle vás Andrej Babiš nějaký důvod v dané chvíli, v dané etapě k nespokojenosti?
11: Ne, to ono se děje, jenom jsem chtěl říct, že bylo výbušný vždycky. Opravdu. Tak já to zažil moc krát, kdy jako křičel na mě nehezky.
10: Ne, ale tím, že křičel pořád, takže tak myslím tím, že dnešní situace není výjimečná.
11: No, jako i minulý ministři, například Dan Ťok, ministr dopravy, mi vyprávěl, že to je prostě manažerský styl Andreje Babiše, že on jako myslí, nebo je přesvědčen ze své pravděpodobně i biznisové kariéry, že když na lidi bude dennodenně řvát a od 5 ráno je bombardovat nepříjemnými SMSkami, tak oni podá jako výborný výkon, což ne každý vydrží.
10: Ale přesto vrátím se k té otázce. Má v dané etapě Andrej Babiš jako premiér důvod k nějaké nespokojenosti?
11: Jo, to myslím, že ano. Já tam vidím v tom takovou spojitost, kterou vidíme, řekl bych, i u Donalda Trumpa, nebo třeba u Roberta Fica, nebo minulosti u Viktora Orbána. A sice, že tihle lídři, kteří se stanou těmi prezidenty nebo premiéry a pak vypadnou, což se všem úplně stalo, že prohráli volby a byli 4 roky jako v opozici. A všechny 4 tak trochu spojovalo to, že to brali tu porážku, že je to jako tak trochu nefér, jo.
10: Trump svět jim ublížil.
11: Svět jim ublížil, byl tam nějaký téměř v tom podvod a kdo ví co. A pak, když se vrací, tak se samozřejmě vrací jako trochu jiní v tom, že už se s tím nemažou, že ta pomsta v tom hraje jako velkou roli a že už taky ví, jak rychle ty věci dělat, že ten státní aparát prostě nejenom u nás, ale u nás samozřejmě extrémně je takový jako rezistentní, všechny ty změny se prosazují hrozně pomalu a to těmhle těm týpkům, a abych teda mluvil seriózně v Českém rozhlase, těmhle těm teda pánům a speciálně Andrej Babišovi, který, když jako něco rozhodne ve 3 odpoledne, tak v 5 ráno kontroluje, jestli se to stalo a je nespokojen, když ne, tak samozřejmě se jim to nelíbí. Tak tohle je ta změna, to tam určitě je, že teď Andrej Babiš bych řekl, jako není spokojen s tím, jak on si představoval na to, kolik on vyhrál ty volby, jak suverénně 35% a jak moc má takové submisivní, bych řekl, koaliční partnery, tak si asi představoval, že to půjde rychleji, co ono to rychleji nejde.
12: Když říkáte, s ničím se nemaže, tak se tam zároveň, a to je Andrej Babiš, na druhé straně se údajně obává masových demonstrací a masových výrazů prostě nespokojenosti. A to se přesně teď děje na různá rozhodnutí této vlády. Takže ptám se, jestli to, že se s ničím nemaže, je vlastně dobrá karta pro něj.
11: No, já právě nevím, jestli pořád platí tenhle předpoklad, který si jako mnozí myslíme, že se bojí těch masových demonstrací.
12: Myslíte, že už ne?
11: No, tak myslím, že už to není tak silné, jako to bývalo v těch letech 1920, kdy tady bylo 4 milionů lidí na Letný. Ono se to zopakovalo, ale ta reakce Andreje Babiše, myslím, že už se tím jako nenechá tak zaskočit. Prostě buď si může říkat, nevím, že to je jeho třeba poslední funkční období ve funkci premiéra, bude končit, bude mu 75 let, tak jako to všechno už musí udělat, dotáhnout. A nebo si myslí naopak, že bude vládnout dál, ale že jak vidí ze všech průzkumů a už je v té politice fakt dlouho, tak s jeho voličema tohle prostě vůbec nehne. On vidí, že má jako velkou takovou tu zásobárnu dalších voličů u těch svých koaličních partnerů, které opět může vysát, takže toho se neobává.
12: Ale víte co, opravte mě, jestli se mýlím. Andrej Babiš vždycky dělal dojem, že prostě veřejnosti se chce líbit. Že chce být milován, Davy. A jeho partner ve vládě, pan Macinka, zase dělal vždy dojem, že chce být nenáviděn. Že to je ta jeho karta. A teď se děje to, že pan Macinka zavádí pana Babiše, který chce být milován, do situací, kde není.
11: Chápu.
12: Je to tak.
11: Je to tak, je to tak. To Petr Macinka, když už to zmiňujete, to má společný, si tak říkám, s Milošem Zemanem hodně, který ho jako bavilo provokovat lidi a líbilo se mu, že ho značná část veřejnosti nenávidí nebo nesnáší. Dokonce někdy jsem měl pocit, že to je jako motor jeho nějak života, nějaká energie, že ho to jako nabíjí. Je to zvláštní. Miloše Zemana teď myslím. Václav Klaus to tak...
12: No a takhle u pana Macinky to necítíte?
11: No cítím, přesně tak. Přesně. To je hodně, hodně podobný. Václav Klaus to myslím takhle extrémní formě neměl, ale Petr Macinka určitě se dostane ke strážnici, já pak řeknu. Ale Andrej Babiš, já si myslím takhle, Báro, že možná tam došlo jako, že pořád chce být milován, to je vidět, že jeho hodně baví ty výjezdy do regionu a že se tam jako jezdí nabíjet mezi své příznivce a že možná si uvědomil, nebo mu to řekli prostě sociologové a všichni ty experti, které on si platí, že prostě on voliče z toho druhého dnes opozičního tábora nepřetáhne, takže už si asi řekl, bych předpokládal, že chce být milován v tom jednom, v tom táboře, v tom dnešním vládním a pro ty bude dělat všechno, co jim téměř na očích uvidí.
12: Víte co, ale vždyť i voličstvo hnutí ANO do značné míry například volilo prezidenta Pavla. Tak jak tohle voličstvo snáší, když prezidenta neustále dokola dělá to ten dojem, že je to ponížení tady. Nevím, jestli to vidíte stejně.
11: Jo, určitě vidím. No, tak myslím, že se v Andreji Babišovi trochu ještě teda před týdnem, dneska už asi v tom sporu proti prezidentovi hodně, hodně takový ukřivděný a bere to, že jako hodně prohrál, je to vidět ze všech jeho vyjádřeních. Ale co jsem chtěl říct, že se v něm prály možná taky dvě polohy, jedna možná trochu s hlavou státu vycházet a pak ta druhá, kdy on mi přijde, že dodnes nepřekousl, že ho Petr Pavel, neznámý voják, tady ho porazil v prezidentské volbě, jeho titána, to, že nepřekousl. Zároveň se přece jenom docela kvapem blíží prezidentské volby, které budou vlastně za rok a půl a ta vládní koalice udělá všechno pro to, aby našla nějakého kandidáta či kandidátku, jak říká Andrej Babiš, která by byli schopni porazit Petra Pavla, tudíž si sahnout i pro některé opoziční hlasy. Takový člověk se bude asi hodně těžko hledat, ale to všechno, aby se povedlo, tak musí Andrej Babiš prostě na toho Petra Pavla začít útočit a začít říkat těm svým voličům, o nichž vy mluvíte, kteří ho volili, prosím vás, to jste se spletli, tohle vůbec není váš prezident, ten nám tady kope do naší vlády, překáží nám v tom.
12: plní všechno.
11: Tak, tak. My vám tady chceme dodávat to, co jsme slíbili, a on to jenom brzdí. Takže to si myslím, že jako je z jeho pohledu dobrá strategie, která asi pár lidí nebo pár set, nevím, no set nebo tisíc lidí přesvědčí, tisíců.
12: No, mimochodem zjevně i v souvislosti s tím, co říkáte, jsem dneska četla, ráda bych jmenovala servery, ale už jsem zapomněla, že totiž Petr Pavel zdaleka nemá tu druhou další volbu, která nás čeká jistou. Že jestli na to půjde Andrej Babiš hodně agresivně a hodně proti pavlovsky, tak se může stát lecos.
11: No jo, jak říkám, oni to opravdu už rozjeli na plný obrátky. Ta vládní koalice, to téma, že Petr Pavel je jako špatný prezident a že prostě není na straně těch lidí, kteří volili vládní koalici, a to určitě do hlav lidí dostanou. A jo, tak to slyšíme různě po tramvajích, že lidi tu a tam prostě na prezidenta nadávají a že někteří to tak skutečně vidí. Ale jak říkám, bude těžký najít někoho, kdo by byl, vemte si, na kom se musí shodnout ANO, SPD a motoristé, a ještě by to chtělo přetáhnout nějaké opoziční hlasy, jo, což může být někdo, spekuluje se, já nevím, Věra Jourová, bývalá eurokomisařka za ANO, jo, trochu se rozkmotřila s ANO, trochu by si mohla
12: trochu sahnout, trochu. Tak, no, nevíte, to, co si nedovedu představit, že Babiš oslovuje Věru Jourovou proto, ale možná, že pro...
11: To já, jo, to on je, to já si to představit dovedu. On
12: pro zase porážku Petra Pavla udělat
11: přesně
12: cokoliv.
11: Tak. To on je, nebo někdo jako Adam Vojtěch, víte, někdo takový, ale zároveň jsou to lidi, kteří můžou odradit pak nějakého SPDáka či motoristu.
12: Mluvili jsme, jste se chtěl vrátit k festivalu v souvislosti s veřejným vystupováním těch politiků. Jo. Nejdřív se vás zeptám, myslíte si, že to, co předvádí motoristé v čele s Macinkou, že se vzbuzování nenávisti vlastně k sobě, tak jestli se to dlouhodobě může vyplatit. A nebo ono je strašně jednoduché říct, tohle je prostě šílené a pryč od toho, ale jiná skupina lidí může říct, tak ty mluvěj za mě konečně. Tak se vás ptám, jestli se to může vyplatit.
11: No, netuším. Nechci, přesně jak říkáte, nechci to jako, pokud je to nějaká strategie, promyšlená úplně schodit ze stolu, protože já teda jako novinář, který se, to je politice, který sleduje 25 let, tak bych řekl, že to nemůže fungovat, jo? Že takový to, když politici a la Jiří Paroubek o všech ostatních říkají, že jsou hlupáci, nikdo nic nedokázal, tak nevede to k cíli, jo? Že jako všichni jsou blbí, jenom já jsem letadlo. Ale já si vždycky řeknu, tyjo, neměj rychlej úsudek, podívej se na Spojené státy, kde prostě ta strategie Donalda Trumpa a MAGA hnutí té části republikánské strany již jsou inspirováni právě motoristé. Hodně je vidět, že si téměř, bych řekl, nechávají překládat některé ty jako
12: programy, projekty
11: a projevy Donalda Trumpa, tak. A hodně často podobně mluví Petr Macinka, tak evidentně to prostě na nějakou část populace funguje, nevím na jak velkou. Teď motoristé jsou v průzkumech pod 5%, no ale přesto se mi zdá, že jako oni nedoručili nic ze svých takových, bych řekl, úhlavních programových cílů na jedné straně, a na druhé straně ta Strážnice, folklorní festival, je, mohli bychom říct, jako trochu taková jako blbost, a že se tady tím my média a lidi tím žijou na sociálních sítích, zabýváme docela dost. Ale myslím si, že to může být nějaký zlom, protože přece jenom, Báro, folklorní festival, předseda strany, která říká, že je konzervativní, alpí nebo pečuje o ty tradice, jako je folklor. A vy tam přijdete lidem říct, že jsou burani, opilci, bolševici a dělají z toho politiku, a uděláte to ve chvíli, kdy tam jako politik přerušíte finále toho festivalu, kdy tam je, tam byla, myslím, soutěž tu chvíli jako o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Přijde tam jako ministr zahraničí. No, myslím, že to byla jako velká chyba.
12: Zdá se, mimochodem, pardon, že do toho vstupuji, ale zdá se, že právě tohle rozčílilo Andreje Babiše a z toho vznikla ta v úvozovkách omluva Macinky posléze.
11: No, je to tak. Já k tomu řeknu příhodu z dnešního rána z poslanecké sněmovny. My jsme popisovali včera v takovém textu, že přesně Petr Macinka chtěl na pondělní tiskové konference vlády opět trochu jako urážet a útočit na prezidenta, že ho teda do té Ankary vezmou, ale chtěl ho jako číst až na posledním chvíli, že tady členem delegace je nějaký Petr Pavel a kdo ví co a jako opět. A oni mu to, Andrej Babiš, Alena Schillerová, Robert Plaga a další, tentokrát bylo víc ministrů, se ozvalo a řeklo, že provokace už stačila o víkendu ve Strážnici a ať už jako tentokrát dá pokoj. Ale teď teda ve sněmovně mi jeden motoristický poslanec říkal, že tam byl ještě jeden vliv a to byli rodiče Petra Macinky, protože jak známo, oni jsou známí folklorní hudebníci. Dokonce pan Macinka, a nevím, jestli paní Macinková, teda otec a maminka, působili v kapele Javory Hany a Petra Ulrichových. Oni jsou z Břeclavy. Maminka, myslím, že má nějaký, maminka Petra Macinky má nějaký folklorní soubor Břeclaván. On sám v tom vyrůstal. Pravděpodobně bych řekl, že dokonce v té Strážnici strávil dětství. Jo? Tam jako to by bylo na nějakého psychologa, aby nám to rozebral. Jo? Pak se z něj stává rocker, metalista, odchází do Prahy, kde o něj pečuje 17 let zase Václav Klaus, takže to všechno by nám někdo asi rozkryl. Ale abych teda to úplně nakarikoval, tak prý tam byl i tlak rodičů, který to jako hodně naštvalo, že tady jako přišel vynadat a vysmát se jako folkloru, té tradici. Konzervativec.
12: Ne, ale to je hezké, že mají vliv rodiče na celkem samorostlého ministra, tak to vlastně milé překvapí. Víte, ale jenom pro zajímavost, já jsem si přepsala tu jeho omluvu, která zazněla, a vyplynulo z toho, že on se neomlouvá za sebe. On se omlouvá za turbulence, které vyvolalo jeho vystoupení a za reklamu, kterou festival získal. Máme podle vás v panu Macinkovi ministra, který prostě není schopen sám za sebe přiznat svoji chybu?
11: Jo, to myslím, že máme. On tak asi úplně sebereflexi nezná. Nevím, kde tuhle vlastnost jako získal, jestli bychom mohli říct samozřejmě 17 let po boku Václava Klauze, že tam, ale na druhou stranu já jsem s Václavem Klausem i v tom postprezidentském období dělal docela dost rozhovorů a pamatuju si Petra Macinku jako mluvčího, který v té roli byl jako naprosto nevýrazný. On prostě vždycky přišel, otevřel dveře, pozdravil, jako moc nemluvil, uvařil kafe a jako nebyl to takový ten mluvčí, který je hodně jako aktivní a který po tom rozhovoru se vás snaží ještě jako ovlivnit, jak by to mělo vyznít, jaký by měl být titulek, co tam bylo zajímavý a co ne. Taková ta práce, která k tomu patří. A on byl takový hodně tichý, až jsem si myslel introvert a najednou se z něj stal politik, který nezná sebereflexi a do všech střílí.
12: Ale když jsme začali tou nespokojeností Andreje Babiše, tak pokud jde o to, co vláda fakticky dělá, tak dělá program ANO. Program motoristů, tam prostě nevidím vůbec nikde, leckde se dělá pravý opak toho, co chtěli motoristé.
11: Je to tak?
12: Tohle si ale pan Macinka nepřipouští.
11: Asi ne, protože popravdě řečeno, je to přesně jak říkáte, a kdyby si to měli připustit, tak oni by v té vládě nemohli být, protože to je úplně, bych řekl, jako v rozporu s tím, co je jako taková hlavní idea těch motoristů, nebo byla takový jako malý stát, šetříme, jsme konzervativci,
12: média.
11: Takže neboříme jako tradiční instituce. A přesně svobodná média, ostatně oni měli v programu přímo napsáno, že zachovají poplatky u médií veřejné služby, jenomže mění, že se změní v té době těch digitálních platform jejich status, ale že to financování zachovají, protože proč to převádět na stát, když chceme, aby ten stát šetřil.
12: A teď
11: to chodí obhajovat, ten nápad motoristů SPD, to je vlastně neuvěřitelný.
12: Já se chci v té souvislosti zeptat, jestli tohle vlastně, to vystupování není, myslím motoristů, není částečně způsobeno také tím, že vlastně nic jiného jako výstup svých tužeb, které zhmotnili ve svých programech, tak nic jiného nemají, než takovou tu...
11: Je to
12: prostě
11: tak.
12: Ten styl komunikace.
11: Jo. Ne, určitě je to tak. Když jsme se právě bavili, jestli jim to může ublížit, tak musíme připustit, teda, že Petr Macinka, kdo by to řekl, býval, je dneska, bych řekl, po Andreji Babišovi takový nejvíc probíraný politik, stal se naprosto jako jako super známým, což nebyl, když ta vláda vznikala
12: dokonce
11: vůbec.
12: Dokonce údajně Andrej Babiš trošku jako je na to naštván. Žádný. Že,
11: no, vidíte, věřil bych tomu.
12: Že mediálně není lépe, výrazně lépe, než Macinka pokryt. Ale, to
11: ale vy jste říkala, že vidíte v té vládě program Hnutí Ano, ale já jsem na tom nedávno přemýšlel, jsem si to jako sepisoval a když se ptáte na tu nespokojenost Andreje Babiše, tak ono, když se na to podíváme, ono zas tak moc jako vlastně neplní. Jo? Oni udělali takové jako dvě velké věci, které se jejich lidem, jak oni říkají, naši lidi, asi líbí. To je, nebo líbí, nevím. No tak to je snížení cen energií, byť je to na dluh vlastně o 10% a řekněme zastropování těch pohonných hmot. Dobrý. Ale jejich ústředním tématem mimo jiný bylo rozbombardování celé důchodové reformy nebo těch změn, tak. To znamená ty valorizační mechanismy a ten věk.
12: Ale to je brzo, to si přiznejme,
11: no,
12: že to...
11: No, to je brzo, ale zároveň tu a tam prostě někteří ty vládní politici připouštějí, že jako ještě udělají nějaké analýzy a kdo ví, jak to bude a je to takové jemné. No brzo, hlejte, oni Báro, Karel Havlíček, Alena Šilerová i Andrej Babiš ve všech rozhovorech před volbami říkali, první věc, důchodový systém. Druhá věc, média veřejné služby. Tak důchodový systém nic, média veřejné služby, ukázalo se, že Otto Klempíř vlastně není schopný ani jako zničit něco, natož jako sepsat zákon, v tomto případě zničující, ale tak jako to nejde, podle mě to bude ta nespokojenost Andreje Babiše, o tom jsem přesvědčen, že přestože tam je podruhý, už ví, jak to chodí, už se nezakecá, tak tam má lidi, o kterých on sám říká, sám to říká, že jsou nekompetentní někteří ministři a nejde to tak rychle, jak on čekal. Ne?
12: Jasně, ale když jsem měla na mysli relativní důvod ke spokojenosti na straně Andreje Babiše, tak to bylo prostě ty skvělé zákony, které jdou právě Andreji Babišovi na ruku, že jo. Střed zájmů najednou nebude, jak je evidentní. Dotace budou. Ta legislativní opatření kolem poslušnosti nebo neposlušnosti soudů, odvolacích a tak dále. Prostě to celé je přeci jakoby mašinérie, která v prvé řadě uspokojuje zájmy Andreje Babiše. No. Je to

0: na primátora v Praze, jo? A teď se vám to jako kupí a teď je pryč ta euforie, kdy jste si pouštěl ty italské diskotékové hity z 80. let, jako jasně zasloužená euforie, 35% je výjimečný výsledek a najednou z toho jako ta suverenita trochu se vytratila.
1: Jasně, ale...
0: Pokud teda vynecháme vlastní biznis, jasně.
1: Ale jde o to, že prostě hnutí ANO stále má tak obří preference ve všem, co se děje, při tom všem, co se děje, že to je vlastně pro někoho překvapující, že to takhle se vyvíjí, je to tak.
0: Je to tak? Vlastně by to mohli sociologové vyzkoumat, proč to tak je, protože vidíme, jak u toho Trumpa, Fica a Urbána taky dlouhých 16 let padala životní úroveň, než ti lidi 4 volební období, než jako prohrál. To je neuvěřitelná ta setrvačnost. Takže i ti lidi, když by cítili asi méně peněz v peněženkách, nějakou drahotu, jako takový extrémní formy, téměř nezvyšující se důchody, tak pravděpodobně taková ta jejich nenávist k té opozici nebo k té předchozí vládě, Fial, Rakušan, Pekarová, to slyšíme často, k médiím možná, jo, který oni nás taky hází do ty škatulky.
1: Je tak,
0: určitě, je tak velká, že všechno asi dokážou zkousnout a ještě nějaký jedny, dvoje, neli troje volby budou volit tuhletu sestavu, kterou milují.
1: Jak to má v tuhle chvíli, a teď už prosím krátce, ano. Jak to má v tuhle chvíli Babiš se vztahem k SPD a Okamurovi? Ono to zvonkajšku vypadá, jakože vlastně ten šéf poslanecké sněmovny Okamura je zcela uspokojen tím, že je šéf poslanecké sněmovny. A tomu vlastně jako koaličnímu partnerovi hnutí ANO stačí. Je to tak, nebo chtějí ještě něco jiného?
0: Je to tak a vidíme, já bych nečekal, že SPD bude tím jako přijatelnějším partnerem pro Andreje Babiše a že ty problémy budou dělat motoristé. Je to tak. Ostatně i ty ministři jdou spíš na ruku programu hnutí ANO, ministři myslím za SPD, než by to byli SPDáci, tak platí to. No. Jenom SPD si občas chce jakoby odehrát téma uprchlíky, ale když tam s nima občas mluvím v poslanecké sněmovně, tak i oni cítí sami, že to taky vyprchává, že prostě jako nejde do nekonečna říkat, varujeme před uprchlíky, když tady žádní uprchlíci míněno v tomhle případě jiné barvy pleti nebo z Afriky nejsou, takže to chtějí hrát trošku víc přes peněženku nově.
1: Ale mimochodem, jaké jsou osobní vztahy Andreje Babiše a Tomia Okamury, protože jsem si našla vaší dávnou citaci, která zní, no ona není tak dávná, je z února letošního roku. Cituju, ze strany Andreje Babiše jsem pořád osobně viděl a cítil jakési pohrdání a přehlížení pana Okamury, kterému neúplně důvěřuje. Jsme dneska dál? Nebo
0: ne, nejsme. Já myslím, on sice říká, že mají jako lepší vztahy, ale nejsme. Já si vždycky vybavím nějakou předvolební debatu z roku, tak bych řekl 2017, kdy se tam jako brutálně oni dva pohádali. Andrej Babiš mu nadával, že lhář a straší lidi, že jsou tady nějací uprchlíci. A on, Andrej Babiš, nějakým jako lojalitou nebo respektem netrpí ani k těm svým nejbližším, jako je třeba Karel Havlíček, Alena Schillerová, takže určitě.
1: To není
0: ani
1: pravda, že Karel Havlíček už není miláčkem Andreje Babiše.
0: Ale no tak miláčkem, točí spolu podcast, je to určitě ten nejvýkonnější ministr, on na něj valí všechny možný problémy, jak někomu něco nejde, tak to dostane za úkol Karel Havlíček, čili chudák pan Havlíček z toho, aby se zbláznil nebo zhroutil, ale dobře vybral si tuhle tu roli. No tak miláček bych neřekl.
1: Politický reportér Seznamu zprávy Václav Doleší byl mým dnešním hostem. Děkuju za to.
0: Děkuju moc.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus zprávy.
3: Opozice spolu s řediteli veřejnoprávních médií vyzvala vládu k diskuzi o financování médií. Vláda ve Francii ohlásila termín prezidentských voleb. Druhé kolo bude po prvomájových protestech. Spojené státy hrají na fotbalovém mistrovství světa proti Bosně a Hercegovině o postup do osmifinále. A dnes bude většinou polojasno, teploty až do 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.